O tom, jak slastně může znít jinak nepříjemný zvuk zvonku, který oznamuje konec hodiny, zpívají v písničce Rock'n'Roll High School Dramones.

co nás učí ve škole? Že prezident nikdy nelže. Vojáci umírají jenom zřídka. Každý je svobodný. Učitel má vždycky pravdu a policisté jsou našimi přáteli. Zpívá Pete Seeger.

0: Na intelektuálské debaty ve školní kantýně v písni Art School Canteen teď zavzpomínají Kevin Gardley a Lol Cream, bývalí členové skupiny 10cc.
1: Když se mi přestává líbit hudba Franka Zappy, to znamená, že jsem zralý na buddhismus.

Vzpomínám si v roce 1977, kdy na gymnáziu Libeňském z ničeho nic s posledním zvoněním najednou zazněla písnička od Alice Coopera School's Out. To byl opravdový šok. A na téhle desce Billion Dollar Babies jsem pak našel ještě jednu o škole od Alice Coopera a překvapila mě, jak byla smutná, lirická, vlastně sentimentální, pro Alice Coopera vlastně netypická. A my se s ní též rozloučíme s kalendářem číslo 174. Naslyšenou se těší Michal Kyselka. Rain.

0: Krásný, příjemný, dobrý večer vám všem, přátelé, kteří jste dorazili na dnešní sváteční pondělní stream s panem profesorem Petrem Staňkem. A dneska to bude jízda. Krásný večer, pane profesore, vítejte.
1: Dobrý večer, dobrý večer.
0: Tak, já se
1: a jdeme na to.
0: Trošku zesílím a jdeme na to. Pane profesore, s čím začneme nejdřív? Mezinárodní situací a nebo tím, co se děje s počasím a s naší planetou Zemí?
1: No, zkusme tu planetu Zemí. Tak. To bude takové zajímavé. Antré.
0: Dobře, takže nejdřív vezmeme přírodu a pak co na to lidi?
1: Jo.
0: Tak prosím, je to vaše, pane profesor.
1: No, teď největším hitem je 6. teplotní kopule nad evropským kontinentem. Opět nám hrozí 32, 35 stupňů. V Řecku, ve Francii, v Španělsku 40 stupňů a podobně. Všichni žasnou nad 6. teplotními kopulemi a všichni říkají, kurně, to tady nikdy nebylo. No, jenomže některý zvídaví lidé se kouknou na takzvané hladové kameny v Rýnu nebo hladové kameny v Labi v Drážďanech a najednou zjišťují podivnou věc. 1814, 1827, 1854, 1907, 1947, ještě větší sucha, ještě větší pokles hladiny těchto řek a ty hladové kameny to přímo potvrzují. Totež máte na hladových kamenech v České republice, v Labi. No a najednou si položíte otázku, kurně, tak je to něco výjimečného, nikdo to tady nebyl, jak prohlásí meteorologové, no za dobu sledování od roku 1900, to nikdy nebylo. No ale přece ty hladové kameny mluví jasnou řečí. Druhá zvláštnost, která se objevuje. Problém není jenom extrémní teplota, ale především výrazný pokles vzdušné vlhkosti. A pak ještě druhá věc, obrovský nárůst sucha ve velké části evropského kontinentu. Zajímavé je, že před 30 lety se konstatovalo, že ve východní Španělsku, Pireneje, i v západní Francii se objevily oblasti, kde se nedalo existovat, protože zmizla voda, nebylo možné pěstovat nic, nebylo možné nic chovat, lidé se odtud vystěhovali, ale o tom se nemluvilo. Objevilo se jenom několik speciálních zpráv, ale nemluvilo se o tom. A najednou zjišťujeme, že ten problém s tím suchem se týká velké části evropského kontinentu, nejenom těch podzemních vod a povrchových vod, ale především výrazného snížení vlhkosti v ovzduší. Pak se objevily meteorologické prognozy, které například říkají, že do roku 2050 nebo 40 možná, například Bratislava bude mít klima jako Atény, s jedním drobným rozdílem. Nemáme moře. No a pak najednou zjišťujeme, že ten Dunaj kurně, on nemusí mít tak nízký průtok jenom proto, jak je to teď, ale prostě proto, že alpské ledovce nám jaksi mýznou. A protože alpské ledovce a sněhové náklady vždycky způsobovaly dostatečné zvýšení průtokovosti Dunaje nebo Rýnu, tak pak najednou zjišťujeme, že ty řeky opravdu můžou mít velice nízkou hladinu vodních toků. No a pak se tady objevily další a další úvahy o tom, co se vlastně děje. No a najednou několik perliček. Poprvé, zlikvidovali jsme mangrové pralesy na pobřeží Afriky, jihovýchodní Asie a podobně. A najednou zjišťujeme, že ta matka příroda těch mangrové pralesy objevila, obnovila ještě ve větším rozsahu, jak byly původně. Další významné studie ukázaly, že nárůst teploty, odpařování vodních par a nárůst CO2 způsobil zvýšení zezelenění planety za posledních 30 let o více jako 17%. Kurňa, kde jsou klima alarmisté s jejich vyhrožováním z CO2? No a pak zjišťujete další a další zvláštnosti. Kontinentální kryh, například východoatlantická nebo západopacifická, se nezasouvají pod severoamerickou kontinentální desku, ale drobí se. To drobení těchto kontinentálních desek uvolňuje průchod jednak vodním masám a jednak láve. A obrovským způsobem se aktivují podmořské sopky. Máme 16 000 podmořských sopek, 14 000 je aktivních. Pak tedy máte nejnovější hit. Malej Krakatau nám vybuchl a 160 000 lidí zůstalo uvězněno ve všech okolitých zemích, protože žádná letecká doprava a podobně. No, někteří prohlásili, že to byl větší výbuch jako původní výbuch v roce 1858 Krakatau, ovšem nebyl to ani zdaleka tak silný výbuch, i když to vypadá efektně současná. No a pak tady máme další a další zvláštnosti. Na jedné straně obrovská sucha a na druhé straně obrovské srážkové procesy, kdy například na jaře jste viděli ledové řeky v Saudské Arabii na poušti. No, objevují se nám diskuze o tom, že dochází ke změně Golfského proudu, ale najednou se zjistilo, a to byl velký výzkum kanadsko-americký, že on ten Golfský proud pravidelně cykluje. Někdy je silnější, někdy je pomalší. Nedochází k riziku zastavení Golfského proudu, ale spíše dochází k diverzitě jeho jižní větvy směřující do Guinejského zálivu v Africe nebo směřující k severní Evropě. A najednou zjišťujeme, kolik toho o té planetě nevíme. Nejnovější objevy. V hloubce 2900 km pod povrchem planety najednou objevujeme speciální druhy minerálu a látek, o kterých jsme neměli ani ponětí. Mezitím australští a kanadští a japonští vědci zjistili, že pod kůrou planety existují další mezivrstvy, které mají úplně jiné vlastnosti a po kterých jednotlivé kontinenty driftují. No, a to ještě nemluvíme o objevech Ringwoodu v hloubkách 550 až 660 kilometrů, kdy Ringwood jako speciální hornina váže obrovské množství vody třikrát větší ve světových oceánech. To byl jeden poznatek, ale závažnější poznatek byl v tom, že ten Ringwood pravidelně každých 12 000 let uvolňuje vodní masy na povrch planety. A tyhle ty vodní masy vytvářejí obrovské tsunami, prohánějící se nejenom světovými oceány, ale zasahujícími kontinenty. No, máme obrovské vědecké štěstí, 12 tisíciletý cyklus právě skončil. A teď si k tomu přidejme některé další skutečnosti. Na mořském dně dochází k sesuvům obrovských mas sedimentů o objemech 500 až 700 kilometrů kubických. Množství takzvaných obřích vln, o kterých se původně myslelo, že to je výmysl námořníků opitých rumem, vodní stěny vysoké 60, 80 a 100 metrů, pohybující se po Tichém a Indickém oceánu, najednou zjistuje NASA při obrovském dlouhodobém sledování družicemi, že opravdu tyhle ty obrovské mořské vlny se pohybují po oceánech. Když dorazí k pobřeží, mají 1 metr, ale na oceánu mají 60, 80, 100 metrů. A jejich 60 až 80 ročně, to bylo v minulé dekádě, a nyní satelitní snímky ukazují, že je kolem 120 ročně. Co se to vlastně děje s tou planetou? Nebo se ta planeta naštvala na člověka a říká si, tak člověk vykládá, že on tady ovládá, poručí větru, dešti a všechno bude řídit. No tak já mu to ukážu, jak to bude řídit. Zkuste zastavit ten Lahaur, který v Nepálu zabil stovky lidí, jak vládnete té přírodě. No a tohle to všechno ještě je podmíněno další věcí. Prohlásilo se, to byl velký výzkum japonský, americký, kanadský a čínský. Tento rok je rokem zemětřesení. Extrémně mnoho zemětřesení. Jenomže najednou statistické vyhodnocování zemětřesení ukázalo, že to není obvykle veliké množství, neobvykle velké množství. Ale je to obvyklý počet zemětřesení, jenom předtím většina zemětřesení byla v méně obývaných oblastech nebo neobydlených oblastech, jen takže lidem to bylo, jak se říká, putna. Najednou tahle ta zemětřesení na Kamčatce, v Japonsku, v Indonésii, na Balkánu, v Jižní Americe, dosahují hodnot 7-8 stupňů. Ale největší problém je v jiném. Většina zemětřesení doteď měla aktivní centra v hloubkách 60-80 kilometrů, čili pod povrchem kontinentálních platí. Drvivá většina zemětřesení v roce 2026 má centrum v hloubkách 8 až 14 kilometrů, čili jde o pnutí v kontinentálních deskách. Jako kdyby něco ze spoda tlačilo na tyhle ty kontinentální desky. Najednou zjistíte, že geologové a hydrologové konstatují, že Afrika se nám rozpadá. Už to není jenom oddělování afrického rohu, ale v podstatě tektonické rozdělení afrického kontinentu sahá až téměř k Jižní Africe. K mysu dobré naděje. A co to znamená? Vzniká nám nové vnitrozemské moře? Nebo co se tam děje vlastně? Jakým způsobem dochází k roztržení africké desky? No a aby toho nebylo málo, tak najednou zjišťujeme několik zásadních objevů. Vysoké atmosférické řeky, obrovské přesuny vodních mas páry ve výškách 15 až 30 kilometrů, protože skutečným skleníkovým plynem planety není CO2, ale vodní pára. A protože teplota oceánu je mimořádně vysoká, například Středozemní moře od Sicílie po Gibraltar mělo teplotu 30 stupňů, teď je to 25 stupňů, Tiché oceán je o 5 stupňů víc teplejší než obvykle, tak dochází k mohutnému odparování vodních mas. Ale zároveň došlo k paradoxně ke změně pasátů, které přenášejí tuhletu vlhkost do jiných oblastí. Takže na poušti Atacama prší, prší v jižní Kalifornii v suchých oblastech, ale na druhé straně, jak si v Evropě se toho dešťatých srážek nedostává. No a chudáci meteorologové neustále prohlašují, no tak příštích 10 dnů bude charakteristický přívalovými dešti a obrovskými srážkami a povodněmi. No a pak najednou potichonku prohlásí, no promiňte, ona se ta situace změnila a ty studené fronty nás jaksi přeskočily. Nejnovější teze zní, jo, bylo strašné sucho, ale v říjnu budou obrovské přívalové deště na velké části evropského kontinentu, včetně střední Evropy, a budou kompenzovat to dlouhé sucho, které existovalo v tomhletom roce. No a my jsme tak geniální jako lidé, takže my se nebudeme zabývat nějakými důsledky nedostatku vody nebo zavlažování a podobně, ale budeme řešit investice do zbraní. Protože zbraně jsou přece nesmírně důležité. Je to nesmírně slušný pacifický nástroj. Čím více lidí zabijí, tím lépe, tím splníme proces depopulace. No a v tomhletom ohledu najednou zjišťujeme další zvláštnost. Jsou oblasti, ve kterých skutečně maximálně prší, například na Slovensku je to Nízké Tatry a část východoslovenské nížiny, a jsou oblasti, kde je dlouhodobě sucho a nepršelo několik měsíců. Čili dochází jako kdyby k lokalizaci jednotlivých přírodních procesů na povrchu planety z hlediska vodních, hydrologických poměrů a podobně. Najednou zjišťujeme, že naše devastace půdního mikrobiomu způsobuje nejenom skutečnost, že ta půda absorbuje podstatně méně vody než doteď. Takže ta voda stéká rychle a odplavuje dokonce i spráž i ostatní části zemského povrchu. Ale dokonce paradox, výzkum Japonců, bakterie, které se vyskytují ve vysušené půdě, se stávají agresivnějšími a co je nejzajímavější, stávají se podstatně rezistentnějšími vůči antibiotikům. Zajímavý závěr, že jo? No a k tomu všemu ještě přistupuje několik dalších paradoxů a zvláštností. Badáme, že jaksi se nám aktivuje nejenom ohnivý kruh, ale aktivují se nám i další vulkány. Aktivují se nám supervulkány, jako jsou Flegelská pole, ale taky supervulkán Masiny na dně Tyrenského moře. A najednou všichni zjišťují, že kurňa, něco se děje s těmi tektonickými zlomy. Všichni mají oči zaměřený na San Andreas v Kalifornii. Ale ti američtí geologové, ti korektní, říkají, ale prosím vás, tohle to je drobnost. Největší problém Severní Ameriky je neomadrický zlom, který se táhne podél celých skalistých hor až po kanadské hranice. A jestliže se bude aktivovat, a my víme, že se aktivuje, tak dojde ke katastrofálním udalostem geologického typu na celém severoamerickém kontinentu a jde o třídu 10, kde je rovina, budou kopce, a kde jsou kopce, bude rovina. Když se ptali od prezidenta Trumpa, kdy k tomu dojde, vyděšení, no tak odpověď geologů byla úplně korektní. No může to být příští rok, může to být za 100 let, ale v každém případě k tomu dojde. A ti přemýšlející si vzpomenou, že před 3 lety se publikovala velká mezinárodní studie, které nasledovalo hluboké ticho a která konstatovala, že v příštích 10 letech 40 až 42% povrchu planety dnes vhodných pro život bude nevhodnými pro život a vznikne 20 až 21% nových území, které budou vhodné pro život. Bohužel, to asi bude vyžadovat přemístění přibližně 2,5 až 3 miliard lidí. Nemluvě o tom, že prosím vás, uvědomme si základní skutečnost. Před 14 tisíci lety při konci poslední doby ledové hladina oceánu byla o 120 metrů níž. Druhá skutečnost. Černé moře vzniklo před 6800 lety prasknutím žilového prahu v Bosporech a Dardanelách a za 80 let vzniklo to, čemu dneska říkáme Černé moře. Amazonský prales před 7000 lety neexistoval, byla tam savinertia území a strategické snímkování pomocí radaru LIDAR odhaluje civilizace, které tam existovaly a zavlažovaly pole. Na to se ještě nebavíme o Lamanském průlivu, který před 6800 lety neexistoval a bylo tam obývané území zvané Doggerland, žádná Splendid Isolation pro Velkou Británii. Čili můžeme konstatovat, že mnohé geologické změny na povrchu planety probíhají podle geologů v reálném čase. Teď to vidíme na tom obrovské puklině v africkém kontinentu. No a toto všechno nás mělo by vést k zajímavému poznatku. Jedna věc, kolik toho neznáme z hlediska geologie, hydrologie, klimatologie, glaciologie. Druhá věc, musíme se dívat na planetu holisticky. Nemůžeme mluvit o přesunu vodní páry z ohřívaných oceánů, ale nezvažovat tryskové proudění, atlantickou cirkulaci, zvažovat další a další věci, jako je bazén arktického vzduchu nad severním pólem nebo změna geologických poměrů v Jižní Americe. A musíme si uvědomit jednu základní věc. Všechny tyhle ty aspekty, půda, vzduch, voda, jsou propojeny, fungují v dynamické rovnováze. A právě proto jeden z klíčových poznatků hydrologie zní, množství vody na planetě je konstantní, ale mění se poměr skupenství v rámci vody a povrchu planety. A druhá věc je, mění se poměr souše a vody. Představte si planetu na základě těch družicových snímků, kdy vytvořila NASA skvělý pohled na planetu i na dno oceánu. A představte si, že před těmi 14 000 lety všechno to, co se nazývá kontinentální šelf a představuje hloubku 70 až 100 metrů, bylo nad hladinou. Moře to nezalévalo. No a pak je tady ještě poslední poznámka. Objevují se diskuze o tom, že to způsobuje HARP, že to způsobuje geoinženýrství. Jako důkaz se uvádí skutečnost, že zničení amerických silných radarů na Blízkém východě, Iránci, vedlo k tomu, že se objevily deště, které nebyly v Iránu 10 let. Proč říkám, může být na tom stéblo pravdy, ale není to skutečný hýbatel z pragmatického důvodu. Kdybychom teď přiznali, že vývoj přírodních podmínek na planetě vůbec nedokážeme ovlivnit a že to je příroda sama, která vládne planetě, tak kde byly ty hrdé řeči o tom, že žijeme v antropocénu a my ovlivňujeme vývoj na celé planetě? Tak zkuste se postavit vedle kráteru toho malého Krakatau a říct, prosím tě, nevybuchuj, já ti to nařizuji. Tak to jenom, abychom si uvědomili, co znamená skutečný vztah člověka a přírodního prostředí. A to, co vidíme teď, je například poznačeno více jak 38 tisíci úmrtí v důsledku extrémních teplot v Evropské unii, tak je jeden z malých důsledků. O mnoho většími důsledky je skutečnost, jak se mění hydrologické poměry, jak se mění flora a fauna, jak je možné, že například v Chorvatsku se vám u pobřeží objevují čtyřhranky, objevují se vám tam žraloci velký bílý a objevují se tam chaluhy, které rostou z hloubky dna 40 metrů a značným způsobem mění přírodní pobřežní pásmo. A to samozřejmě ještě nevluvíme o dalších a dalších změnách, invazivních druzích, hemizu, různých druhů živočichů a podobně, které se promíchávají jednotlivými teritorii. No a tohleto všechno vytváří potřebu holistického uchopení změn na planetě. Poslední poznámka. Mnohé výzkumy v oblasti vědných disciplín, které jsem uvedl, vedly k zajímavému závěru. Drtivá většina procesů probíhá v cyklech. Ty cykly mají různé časové období. 12 let, 61 let, 160 let, 2500 let a podobně. Ale jsou i období, kdy všechny cykly dosahují vrchol. Jeden z takových vrcholů byl před 42 tisíci lety. Další byl před 14 500 lety a způsobil konec doby ledové. Máme nepředstavitelné vědecké štěstí. Současnost je opět typická dosahováním extrémních vrcholů většiny procesů na planetě Země. No, pro vědce by to mělo být výzvou k úplně novému pohledu na planetu a všechny její dimenze a nutnost přístupu holistického řešení. No a pro obyčejné smrtelníky je to výzva k tomu, aby dodržovali pitný režim, byli ve stínu a nenechali se zničit těmi 50 stupni na slunci.
0: Děkuju, pane profesore, za dost vyčerpávající úvod. Tady... tak, Helena tady píše, vážený pán profesor, děkujeme za vašu studnici moudrosti a všetky informace, které nám poskytujete. Na základě architektury souvislostí zaujímá ma, či máte alebo plánujete vyškolit svojho následovatele?
1: Odpověď je prostá. Třikrát jsem se pokoušel vyškolit své následníky. Vždycky to skončilo tím, že jakonáhle měli pocit, že toho umí už hodně, tak se pokusili podrazit mě samotného. Takže můj závěr nyní je, já už neškolím žádné následovníky, dávám lidem informace k jejich vlastnímu zamýšlení a když jsou to velice blízcí přátelé, tak jim navrhnu, co bych já dělal na jejich místě. Ale promiňte, už neškolím žádného svého následovníka. A konec konců uchopení holistické těch procesů kolem nás máte obsaženo v mých knížkách. Takže když je čtete s otevřenou myslí, tak máte návod, jak pochopit mnoho procesů ve světě, který je kolem vás.
0: Děkuju. Já jenom dodám, že mnohé ty knížky najdete na webu petrbureštv.cz v sekci e-shop, takže tam jich máme přehršel. A určitě doporučím všechny, protože posunou vaše poznání o kus dál. A jdeme na další. Tady mám... No a tady to už jste na kous, ale já to vemu tady přesně Marians. Marian spolujezdec, mám otázku na pana profesora, jaký má názor na sucho na Slovensku ohledom ovplyvňování počasí a georadarmi HARP umístěné na Slovensku. Děkujem.
1: No poprvé na Slovensku HARP nemáme, to je první věc. Druhá věc, dodnes se vedou spory, jaký je skutečný dosah HARPu na vývoj zemětřesení, vývoj atmosférických procesů a podobně. Třetí věc, my můžeme prohlásit jedinou věc, my nepotřebujeme HARP. Stačí nám lidská blbost, protože to, co děláme se zalesněním, to, jak jsme upravili vodní toky, jak jsme zničili meandrovité toky řek a potoků, které jsme si neuvědomili, že příroda neměla smysl pro to, aby všechno bylo vybetonováno a rychle odteklo. Aby se ta voda zadržela v přírodě. No a samozřejmě pak je to devastace mikrobiomu v půdě, pak je to devastace celkového přírodního prostředí, vytváření dostatečné míry diverzity různých druhů flóry a fauny. My jsme prohlásili, že například ty smrkové lesy jsou perfektní, protože rychle rostou, poskytují dřevní hmotu, na té se dá vydělat, je to přímo skvělé, a pokud nepřijde nějaká výchřice nebo kůrovec. No a tím jsme dosáhli zajímavého stavu, protože ve většině zemí na planetě čerpání podzemních vod je 2 až 3x větší než přítok přirozený podzemních vod. Ve většině zemí dochází k vyčerpání nejenom povrchových toků vod, které jsou závislé na srážkách, ale i hlubinných zdrojů vody. Paradox je, a teď si prosím vás podržte, když jsme hrdině zničili Kadáfího v Líbii, tak jsme zničili největší vodárenský projekt v historii planety. Byly to stovky kilometrů gigantických potrubí, které odváděly artéskou vodu, které jsou obrovská ložiska na Saháře a v Líbii, a odváděly je do Egypta, do Izraele i jinde. Proto máte pochopení, proč Izrael klidně poskytl 3 miliardy dolarů jakožto žolt pro vojáky na záchranu Kadáfího. Dneska se o tom nemluví, ale ten gigantický vodárenský projekt, to bylo něco fantastického, které mělo zabezpečit ne ropu, ale vodu pro celou severní Afriku. No a teď se podívejte například na italské Alpy. Obrovské zdroje podzemních vod, které zabezpečují i tu známou Hamšíkovou vodu. Jenomže na jedné straně dochází k obrovskému nadměrnému čerpání téhleté vody a na druhé straně, jak je to vlastně s těmi ledovci? Jak je to vlastně s tím ledovým příkrovem například v Arktice? Velká významní vědecká studie konstatuje, že se urychluje topení arktického ledu. Ale zároveň týden na to vyjde další mezinárodní studie, která konstatuje, že k topení arktického ledu nedochází, naopak zůstává v průměrné tloušťce 4 metry, a proto Rusové musí udržovat

objektivní pohled na vývoj procesu a ideologicky upravený pohled. No a pak se, když tohleto se všechno dá dohromady, tak najednou zjišťujete, že vlastně kurňa, jak je to s tou přírodou kolem nás? No a najednou se dozvíte, že za posledních 18 milionů let jste měli 4 doby ledové, 4 doby meziledové, 61 mezifázových období, 211 dalších období malých doby ledových alebo extrémních teplot a úplně vám uniká, že v čase mezi 7. až 11. stoletím se pěstovala pšenice v Grónsku a byly tam vikingské osady. A zároveň vikingská expanze začala právě proto, že veliké zhoršení přírodních podmínek, úroda schnila na kořeni, obrovské chlad a podobně v 6. a půli 7. století přinutil vikingy, aby hledali obživu jinde. A právě proto i Leif Erikson a Červenobradej objevil Grónsko, vytvořili se grónské osady a dokonce plavili se na Newfoundland. A tohleto všechno ukazuje jednu zásadní věc. Víte, že například skutečně v oblasti střední Evropy, a já to jenom zopakuji, před 11 miliony let bylo největší sladkovodní jezero na planetě Zem. Nazvalo se Paratetis. Před 6 miliony let začalo vysychat. Dnes máme jenom Balaton a Neziderské jezero. Ale zároveň máte oblasti, které jsou pouštěmi a ještě před 150 lety byly pouštěmi, například na Slovenském záhorí. Pak se osázely stromy a vzniklo to, co dneska vidíte, jako borové lesy a podobně. No a hlavní problém Slovenska je ve dvou směrech. První. Díky různým geniálním opatřením, i když jsme na rozvodí Evropy, velice rychle ta voda odtéká. Nezadržujeme tu vodu. Druhý problém, máte oblasti, které jsou přímo závislé na množství vody v Dunaji, takže když se sníží průtok Dunaje o 30-40%, což je prognóza, výrazným způsobem se sníží nasycenost podunajské nížiny těch štěrkových podloží. Druhý problém, východoslovenská nížina opět, na jedné straně výrazné srážky, na druhé straně sucho. A Slovensko samotné se stává zajímavým ukázkou, kdy nízké Tatry, jak část vysokých Tater, má extrémní zrážky 50-100 mm za jeden den, ale velké části západního Slovenska, jižního Slovenska neprší 2-3 měsíce. Znamená to, že rozdílnost přírodních podmínek v jednotlivých regionech se stává klíčovou dimenzí současného přírodního stavu a přírodního prostředí. Takže když budete mluvit o vodozádržných opatřeních, například na Záhoří, tak je o tom zbytečné uvažovat, protože tady ty srážky máte a budete mít minimální. Když to obrovské srážky na středním Slovensku by měly být zadržovány a odtud voda rozváděna do jiných částí Slovenska, které mají nedostatek vody. No ovšem k tomu potřebujete distribuční systémy, potřebujete čerpadla, ta potřebují elektrickou energii, ale tu přece musíme dát na cloudová úložiště dát, protože umělá inteligence nás spasí před suchem a před extrémním vedrem. A z tohoto hlediska jedna z klíčových věcí, kterou by měly obsahovat všechny materiály o budoucnosti Slovenska zní, máte 3 faktory přežití. Energie, voda, potraviny. Zkuste se podívat na tu vizi Slovenska přes přízma těchto klíčových parametrů přežití budoucnosti. No a když vezmete ty prognózy, například skutečnost, že ta přechodová období mezi El Niněm a La Niňou, která trvala většinou 2-3 roky, teď najednou neexistují a přechází to do silného La Niňe, do silného El Niňa a to El Niňo je ještě super El Niňo, a najednou zjistíte, že máte v Atlantickém oceánu 3 hurikány za sebou. Máte 6 teplotních kupol nad evropským kontinentem. A najednou zjišťujete, že ve Skandinávii prší o mnoho více, takže tam dochází k obnově lesních porostů s jehličnatými stromy, které mají tmavé albedo a pohlcují ještě více slunečního záření. Ale my si musíme uvědomit jednu základní skutečnost. Již všechno na planetě Zemi již bylo. Dochází jedině k opakování geologických, přírodních, atmosférických a hydrologických změn. A když jsme rozumní, tak znalosti o přírodě nám umožní, abychom nestavili sídliště v undulačním území, které je pravidelně na jaře zaplavováno vodou. A nás musíme se opět naučit číst přírodu.

0: No a pro mě je nesmírně zábavné, když si uvědomují, jo, ale satelitní snímky dávají tohleto a meteo satelity nám řekli tohleto a tak dále. A před 80 lety jste měli rolníka nebo člověka, který se podíval na oblohu, podíval se na oblaky a říkal, za 2 hodiny bude prutr zmračen. A ona skutečně nastala. Že by měl křištálovou kouli? Já nevím.
1: Děkuju, pane profesore. Mám tady hromadu otázek. Další Jan Ducháč píše. Dobrý večer a chci tady poděkovat Beastmasterovi moc za tvůj příspěvek a taky chci poděkovat Pavlovi Sichrovi a hned se na tebe dostaneme. Tady to trošku souvisí to s tou přírodou, protože dobrý večer, pane profesore, co říkáte na 100 metrů vysokou vlnu v Nepálu. Vědci stále hledají příčinu. Nemůže to souviset s ringvooditem? Díky, přeji hodně zdraví.
0: No, první věc. Došlo k odtržení ledovce. Ledovec prý byl nahlodán tápáním ledu. Jenomže ten ledovec nevysvětluje tu obrovskou masu vody, která se valila tím údolím. To, že z toho nakonec vznikl bahenní lahaur, který zdevastoval všechno daleko, široko, daleko. To je další věc. A skutečně platí, například vemte tu povodeň v Andaluzii, která byla v květnu. Nepršelo, žádné záplavy a najednou vám vznikla 10-metrová vodní vlna, která se prohnala Andaluzii. Odkud se vzala? Nebo jak je možné, že dochází k uvolňování vodních mas v oblastech, kde by jaksi tedy žádná voda být neměla, například na poušti a podobně. Skutečně máte pravdu, že to zřejmě souvisí s ringwooditem, protože ringwoodit funguje v dvou rytmech. Poprvé nejdříve mizí jezera, ta vodní masa uniká do podzemí. A pak dochází k eruptivnímu uvolňování vodních mas na povrchu a vznikají tyhle ty obrovské stěny. No, musím otevřeně říct, tak jak to přizvukují korektní oceanologové, dodnes neznáme mechanismus vzniku těch obřích vln na Tichém a Indickém oceánu. Tím, že se potvrdila jejich existence, tak alespoň je učiněn první krok. Není to tedy výmysl nějakých opilých námořníků. Ale skutečně neznáme mechanismus vzniku těchto obřích vln. Možná jsou to sesuvy těch sedimentů. V každém případě víme, že to není vítr ani uragán. Ale zřejmě ten mechanismus funguje nějakým zvláštním způsobem. No a kromě jiného víte, že máte mnoho jevů na planetě přírodních, kdy voda mizí někde v podzemí, mizí řeka, nevíme kam zmizne, nikde se na povrchu neobjevuje, pořád teče, pořád někde mizí, například ve Spojených státech. No a my neznáme odpověď. Jsou to obrovské podzemní prostory. A co takhle ještě ten obrovský výzkum, který dělali Japonci, kdy seismologicky zjistili, že v hloubkách kolem 700 km pod povrchem se jim jevily obrovské prázdné prostory pod povrchem planety. A ty prostory v některých směrech měly rozměry Holandska nebo Dánska. Ale přece to není možné. Přece musí být všechno vyplněno řhavou magmou. A žádné volné prostory tam být nemohou. Nebo protože věří v hospodářskou prosperitu Spojených států a věří v hospodářský růst Evropské unie? Nebo jsme opravdu tak tupohlaví, abychom si nedokázali složit všechny tyhle ty varovné signály? No, že je tupohlavý Brusel, tak to nemusíme diskutovat. Ale proboha, jste všichni skutečně tak nemyslící, že si nedokážete složit tuhle tu prostou mozaiku z oficiálně publikovaných čísel. Nejde o žádné konspirační teorie. No a jedna drobná poznámka. Když jsem mluvil o dani z odježděných kilometrů před 2 lety ve vazbě na elektromobilitu, tak jsem byl označen za totálního konspirátora. Neplatí náhodou ta daň z odježděných kilometrů teď v Evropské unii? A není náhodou stejně vysoká její výnos jako výběr výnosu daně z benzínu a z nafty, což je zase fenomén náhody. No víte, náhoda by se měla učit jako klíčový předmět na univerzitách, abychom všichni pochopili, že všechno kolem nás

0: je pouze náhoda. I ta teplota je náhoda.
1: Pane profesore, až by se mi chtělo říct, že vaše předpovědi poslouchají úředníci z Bruselu.
0: To by bylo nejvyšší ocenění.
1: No tak, ono nás poslouchá, poslouchají nás veliký kvanta lidí a mnozí to ani nepřiznají. A to vlastně i víme z těch reakcí těch, kteří tak strašně vehementně nesouhlasí, že... no, pojďme dál. Vezmeme tady další. Tady nám píše... pak to píš? Milan Ziegler. Milane, děkujeme ti za příspěvek. Zdravím pana profesora Staňka i vás, jako mě myslí. Díky za strukturované informace. Možná mě zase napadne nějaká vtipná hláška. Super, díky Milane. A my jdeme na další otázku a to je právě váš pohled na výsledky těch německých voleb a to vítězství AFD. Dobrý den, píše Pedro Pedros 67. Dobrý den, pane profesore Staňku, a i vám, pane Bureši, díky. Chcem se spýtať vás, čo hovorí pán Staněk na volby v Německu, keď vyhrál AFD. Je to len dalšia lůdka, migrácia, všetko bude pokračovat jako doposovat. Pozdravuje z Kysuc. Tak.
0: No, první otázka je, že jsou to první zemské volby v Sasku a Anhaltsku. Budou pokračovat další volby v Durinsku a tak dále. A zajímavé je, že jsou to především volby ve východních spolkových zemích v bývalém území NDR. Paradoxně, největší volební základnu má AFD právě v bývalých spolkových zemích NDR. Jako kdyby ti lidi v NDR měli méně vymité mozky než západoněmecké spolkové země. Nechci nad tím spekulovat, ale skutečně mnoho věcí vypadá značně odlišně. A to dělení na osy a vesy zůstává v německé společnosti stále otevřené, jako otevřená rána. Stejně tak, jako takzvaná daň sjednocení ve výšci 2,8 bilionu euro, které západní spolkové země zaplatili v prospěch transformace východních spolkových zemí. Jenomže ta transformace se nějak nepovedla. Zkuste se projít po Lipsku, Drážďanech a podobně. No, pak je tady druhá věc. Ukazuje se velmi jasně, že sice AfD vyhrála ty volby 42-44%, ale ten německý volební systém a sestavení vlády vyžaduje většinu. AfD nebude moct sestavit i místního premiéra, když nebude mít podporu strany Wagenknecht. A strana Alice Wagenknecht má v mnoha věcech společné body s AfD, ale v několika klíčových bodech se odlišují. A když nebude mít podporu téhleté menší strany, tak se klidně stane, že ten současný premiér tam zůstane. To jsou takové ty zvláštnosti počtu německého volebního systému. Druhá věc. AfD například prohlásila, že podporuje otevření Benešových dekretů. Já to můžu chápat tak, že potřebují zvýšit voličskou základnu i v Bavorsku, kde je největší počet vysídlených Němců. Tak možná proto dají tento bod otevření Benešových dekretů. Alice Wagenknecht nemá otevření Benešových dekretů. AfD ano. No a to, že chtějí obnovit dodávky ruského plynu, že chtějí zastavit konfrontační kurz s Moskvou, to je všechno vítané. A taktéž je zajímavá bude reakce německých politických kruhů na výzvu vedení AFD, aby se uskutečnili ještě do konce roku nové parlamentní volby, které by měly nahradit nynější vládu a nynějšího kancléře Merce. Ta výzva byla pronesena dnes od vedení AFD. Uvidíme, jak na to reagují stabilní německé kruhy. No, obávám se, že podniknou, když nemůžou zrušit výsledky voleb, tak jak to udělali v Rumunsku, tak alespoň budou škrtit federální prostředky, které poskytují v Sasku a Anhaltsku a které tvoří přibližně 40% příjmů Saska a Anhaltska. No, víte, můžete to uškrtit ekonomicky. Jenomže na druhé straně nasratost mnoha německých voličů je již hodně velká. A úplně v tom všeobecném virvaru zaniklo jiné konstatování z ruské strany, ministr Lavrov, který konstatoval, nebudu mluvit kdy, ale konstatoval, že Německo porušilo a Západ porušil všechny dohody podmiňující sjednocení Německa, takže mezinárodní smlouva o sjednocení Německa je právně neplatná, je nulitní a v tomhle ohledu by někdo mohl uvažovat o obnovení NDR. No, samozřejmě hned se vyrojí lidé, nebudu jmenovat jako mnohé europoslance, které budou řvát o štázi a pronásledování jinak smýšlejících v NDR a podobně. Jenomže mnoho lidí si pamatuje i jiné aspekty NDR. A tohleto všechno se začíná v tom všeobecném politickém kotli v Evropě vařit. A teď si představte, že příští rok vyhrá paní Le Penová, že vyhrá další představitel, tedy Sanchez ve Španělsku smete všechny plány o imigraci a že ten vývoj bude pokračovat dál a že se jim nepodaří udělat to, co se stalo například v Holandsku, kdy vítězství Wildersovy strany proti imigrační bylo zlikvidováno politickými machinacemi. No a aby to bylo úplně dokonalé, tak evropské sociální model se otřásá v základech. Peníze na zdravotnictví, důchody prý nejsou. Musí být peníze na zbrojení. Každý měsíc v Německu zaniká více jako 50 tisíc pracovních míst. Co myslíte, jak dlouho potrvá, než se dosáhne stav 3,5 milionu nezaměstnaných?
1: Tak se nám přerušil hovor po hodině. Vendelinku, moc ti děkuju taky i tobě za příspěvek. Hanze Heidler, taky moc díky, přátelé. Jinak dejte si odběr, dejte si zvoneček, aby vás systém upozornil na další videa. Protože zítra jedeme od 6. Vítě Pilmajer s jedním pořadem a hned potom budou Skaldoviny od 8. Máte se na co těšit, je toho tady spousta.
0: Ano, tak, už jsme spojení. Takže dochází ke kumulaci více krizí. Důchodová krize, zdravotní krize, vzdělávací krize, ekonomická krize, imigrační krize, neschopnost elit zvládnout jakýkoliv z těch problémů. Ta absolutní dutohlavost nejenom na úrovni Bruselu, ale i národních elit. A co myslíte, jak dlouho potrvá, než vypuknou žádné sociální bouře i v tom Německu? Nebo si opravdu myslíte, že bude stále platit, že v Německu revoluce může vzniknout pouze tehdy, až bude na semaforu zelená a revolucionáři přejdou na druhou stranu ulice? A tohle to všechno teď kombinujte s tím, co se děje ve Velké Británii. Kombinujte to s tím, co se děje i v tom Švédsku. No a samozřejmě teď například z Norska nebo Finska zní pouze válečné bubny. Ale ten obrovský odpor obyvatelstva vůči tomu, ten je tiše neuváděn. Skutečnost, že pobaltští tigři dneska ekonomicky kolabují, se taktéž neuvádí. No a o tom, co se stalo s finskou ekonomikou, se ani nemusíme bavit. A tohleto všechno může pro dnešní elity na jistou dobu sloužit jakožto ký, který mávají. Rusové jdou. No ale protože co by chtěli Rusové v Evropě, prosím vás, ta zhumplovaná Evropská unie? Ty směšné, schudobnělé střední třídy, které byly ještě před 10 lety největším lákadlem pro čínské investice, protože těch 220 milionů střední třídy bylo skvělým odbytištěm. A prosím vás, kde jsou všichni debilové, kteří tvrdí, že důchodci jenom žerou a nic netvoří. Kurňa, vy jste zapomněli na německé zkušenosti, kdy 55% nyní všech produktů a služeb koupí lidé na 65 let, takže asi ty důchody nejsou černou dírou. No ale při dementnosti velké části politických elit, poslanců a ostatních řídících struktur dnešních společností skutečně se nemůžete divit, že tohle to nechápou. No a to v konečném důsledku povede k tomu, že tyhle ty sociální bouře, o kterých mluví nejenom profesor Merzamer, profesor Jeffrey Sachs, ale mnozí evropští ekonomové, tak pak propuknou a pak, až začne tenhle ten vývar, tak už bude velice těžké zastavit ten kolos, který se bude řítit k záhubě. A to nemluvím jako bulharský ministr hospodářství, který konstatuje, že Evropská unie svými kroky dneska vede Evropu k záhubě. Konec citátu.
1: Děkuju, pane profesore. Samozřejmě naše elity, jako třeba generál Pavel, ten už taky prohlásil, že máme příliš mnoho nemocnic.
0: Máme příliš mnoho generálů, včetně jeho?
1: No to ano, ale to on neřekl. On se bavil jako o těch nemocnicích, že víte, ono za jednu takovou nemocnici se dá pořídit několik tanků Leopard. A ty vydržej na té frontě někdy i 15 minut. Takže to jsou
0: dobře investované. No a představte si, stihne vystřelit několik granátů, zlikviduje pár desítek vojáků. No, je to skvělý. No, tak ale první, co bych zrušil, vládní nemocnici, ve které ošetřuje i pana prezidenta. To bych zrušil jako první.
1: Jo, aby šel příkladem.
0: Jo, přesně no, tak.
1: Přesně, ano. A on je to charakter. I pro tu svoji manželku si vybojoval ty brachy na hadry. Dřív to ty prezidenti prej platili ze svého.
0: Tak se půjde léčit k bábě kořenářce. No, aby šel příkladem.
1: A ne, tak on je to, že on si myslím, že jo.
0: Když jsi bylo jedno rčení na vojně. Ano. Znáte rčení zelené mozky?
1: No. O zelených mozcích něco vím, no.
0: No, tak vidíte.
1: Tak jo, jdeme dál. Vendelín má 3 tady čet. Děkuju za tvoje příspěvky a jdeme na to. Tak, pane profesore, bude to trochu delší a já ano. To tady nějak překoktám. Tak, dobrý večer pro pana Bureše, nechám na vás zda to číst. Zdá se mi, že země se ohříváním uzdravuje a že až se ohřeje tak, to bude jako na mapě tureckého generála Piriho Rajse a led nebude nikde, ale ani pouště, jelikož bude voda. Pokračuju dál. Bude voda a jako pára ve vzduchu. A zdá se mi, že by bylo ještě před rokem 1770, asi kdy byl boj Velké Tartárie a Západu, i v té době měli něco jako jaderné zbraně, které prachu do atmosféry najednou města zůstaly pod bahnem. V tu dobu máme ruského mužika opilého, protože ovše přišel a zůstala jen kultura a balet a v tu píše nová historie, jen jsem se snažil dávat si dohromady informace. No, faktem je, že různě po Evropě nebo možná je na světě, nevím, jsou různý domy, který jakoby začínají pod zemí, jo, že jakoby byly kdysi, já nevím, plácnu před 100 lety nebo před nějakou dobou, opravdu zalitý bahnem v ty města a prostě jenom tam, kde pak už byly okna, tak udělali dveře. A tyhle fotky jsem jako vydával, ale nemám vůbec jako, neumím to zhodnotit, jako co to je. Tak jestli byla nebo nebyla takováhle katastrofická situace v minulosti, třeba v Evropě?
0: Podívejte, na Urale a v Altaji objevili megalitické stavby, megalitické zdi a kolonády a podobně, které byly postaveny před 36 tisíci lety, ale které byly zničeny gigantickou přírodní katastrofou před 36 tisíci lety. Druhá věc. Proč zakopali Göbekli Tepe, tehdejší stavitele, aby ho zachránili a vytvořili ty hliněné pahorky a podobně? Když víme, že oficiální údaj je 10 600 let podle radiokarbonové analýzy C14, ale podle nové metody stratigrafie je věk Göbekli Tepe 21 000 let. Čeho se báli ty obyvatelé? Proč v Anatolii nebo východní Číně vznikly gigantická podzemní města, kde se schovali 10 000 lidí, kde jste uchovávali potraviny, pitnou vodu, prostory, kde jste mohli existovat? Čeho si ty lidé báli na povrchu planety? No a pak tady máte další skutečnost, že opravdu pravděpodobně dochází z času na čas v jistých cyklech k uvolňování obrovských vodních mas na povrchu planety právě v důsledku toho ringuritu. A velké části území jsou zality vodou, bahnem a podobně. A jedna drobná ukázka. Všichni si myslí, že Velká Morava a Mikulčice a Velehrad zanikly, protože přišli Maďaři a vyvraždili nejednotnou Velkou Moravu a podobně. A vy jste všichni zapomněli na obrovské výzkumy Českého archeologického ústavu, který zjistil, že jsou tam obrovské 7 až 10 metrové nánosy písku, kdy se Morava a Dyje rozvodnili šíleným způsobem a zaplavili velká území. No a pak přišli ty Maďaři a dorazili zbytek. Čili jako kdybychom si nechtěli uvědomit, že skutečně je množství důkazů materiálních, že probíhaly velké záplavové úseky. A ty záplavové úseky se týkaly i evropského kontinentu. A tohle to všechno by nás mělo vést k varování. Je klidně možné, že se opět budou projevovat obrovské uvolňování vodních mas v důsledku aktivity ringuritu, i když velká část ringuritových ložisk je v severní Číně a pod částí severní Ameriky na přelomu mezi Kanadou a Spojenými státy. Hydrologické poměry se ale radikálním způsobem mění. A vemte do úvahy skutečnost, že samotná Evropa procházela fázemi vysoušení a zaplavování. No, my pro jistotu prohlašujeme, že v historicky známé době posledních 3 000 let k tomu nedocházelo, ale mnohé výzkumy, které se orientují například na fungování Římské říše, ukazují, že i tehdy docházelo k zaplavování mnoha území a podobně. No a toto všechno by nás mělo vést k tomu, abychom si nebyli tak jistí, že nedojde k uvolňování výrazných vodních mas i na evropském teritoriu. No a kromě jiného, prosím, uvědomme si, že jsou oblasti, které jsou nasáklé vodou, například v Polsku Mazursko, a jsou oblasti, které jsou dlouhá staletí suché, například Pireneje nebo část alpských údolí a podobně. No a to všechno by nás mělo vést k základnímu zamýšlení. Voda je sice klíčovým předpokladem života, ale může být i taky významným smrticím faktorem a jak je známo, před ohněm utečete, před vodou ne. Je rychlá, je zničující. No a z tohoto hlediska si osobně myslím, že se může velice stát klidně, že po období sucha se vrátíme k období jezera Paratetis. A celá střední Evropa a velká část evropského kontinentu se ocitne pod vodní hladinou. Nebudu mluvit o tom, že existuje několik scénářů změny hydrologických poměrů v Evropě, které taky uvažují s kombinací sucha a extrémních přívalových vodních mas. No ale zatím nechme tyhle ty teorie jakoby konspirační, ale skutečností je, že se v evropském kontinentu projevuje extrémní různost místních podmínek. Obrovské sucho, a o pár desítek kilometrů dále obrovské přívalové srážky spojené s povodněmi a podobně. Tohleto by měl být takzvaný typický status evropského podnebí podle meteorologů v příštích letech. Konec konců některé prognozy říkají, že příští roky budou ještě horší z hlediska sucha než tenhle ten rok 26. No uvidíme, jestli se splní předpověď meteorologů, že ten říjen by měl být maximálně deštivý. Ale bohužel pro milovníky sněhu, podle posledních prognóz, díky působení El Niña a celkového tryskového proudění, by zima měla být sice razivá, ale bez velkých množství sněhu, snad s výjimkou vrcholních částí Alp.
1: Tak uvidíme, samozřejmě média budou informovat o stavu sněhu a připravenosti vlekařů, jako ostatně roky každý zprávy téměř, není týden, tak tam potom budeme se dívat, kam teda jet na ty lyže nebo ne. Ale Petr Stejská se ptá, a ještě předtím Jaroslava nás tady zdraví, ať posílá taky příspěvek, děkuju moc. Pozdravuji a děkuji panu profesorovi za informace. A Petr Stejská, pane profesore, podle sociologa Prokopa máme poměrně malý růst ekonomiky, jenž je dán zejména tím, že se rozšířil trh práce. Přišli uprchlíci z Ukrajiny a oni nejsou posila, jak se nám tvrdilo. Otazníkem. Tak jak to vlastně je? Tak je...
0: První věc, no, že velká část zaměstnavatelských svazů v Čechách a na Slovensku tvrdí, že nejsou lidi.

0: Tak, já se, teď nevím, jestli jsme se,
1: Ne, ono to je, pane Bureš, to je prosté.
0: Vypadl nám
1: musíte vytvořit dvě věci. Poprvé, že válka vlastně vypadá jak počítačová hra, to znamená, sice vás zastřelí, ale vy stlačíte reset a fungujete dál. Nic se neděje. Žádná mrtvola. Nic. A druhé přesvědčení, že v podstatě válka je něco přirozeného. Něco normálního. Něco, co je běžné. A čeho se nemusíte bát. To je druhá filozofie. A ta je právě podporovaná všemi těmi hrami počítačovými a všemi těmi zprávami a tak dále. Ještě to polechtá vaše ego, lebo protože se dozvíte, že aha, teď Izrael opět bombardoval nemocnici v jižním Libanonu a zabil tam 12 lidí. Víte, ale to je v Libanonu, ten je daleko. My si tady hovíme v poklidném prostředí a můžeme jít na pivo. A tohle to taky snižuje prach citlivosti k válce. No a samozřejmě tohleto všechno, to přesvědčování médií, přesvědčování o tom, že vlastně válka je normální, tak to snižuje ten prach citlivosti a ochoty k válce. No konec konců, když je to počítačová hra, tak proč bychom se báli nějaké války, nějakých útočných dronů a podobně. Ale tohleto všechno funguje až do jednoho okamihu, kdy vám takovej proudovej Geran 5 z 250 kg trinitotulenu bouchne nad hlavou. Pak najednou všechny ty iluze o tom, jak ta válka je přijatelná, normální a podobně, najednou zmizí. No a najednou pak je hlavní problém s očištěním oblečení od jistých produktů. A všichni ti, kteří mluví o válce, i na ČT1 a podobně, tak stačilo by udělat jediné. Poslat jednu jedinou hodinu na frontovou linii mezi Ruskem a Ukrajinou. Ať to zažijí na vlastní kůži. Ať zažijí to, co jsme my zažívali na vojně, kdy stačilo slyšet jeden výstřel ze 150 kanonu tankového a věděl jste, o co kráčí. A když jste viděl místo výbuchu a ten kráter, který tam vznikl, tak jste taky pochopil, oč kráčí. Ale všichni tihleti digitální maniaci a všichni tihleti idioti, kteří si myslí, že válka je počítačová hra, to nikdy nezažili a neviděli. No a problém je v tom, že to vystřízlivění pravděpodobně velké části veřejnosti přijde až tehdy, až jim začnou bouchat ty drony nad hlavou nebo přímo na nich. A pak pochopí, co znamená současná válka. No a může to být taky velice prosté. Použijete biologické zbraně a najednou všichni zemřou na velice rychlou ebolu, která vás likviduje za 36 hodin. Skvěle. No a když vemete, nechci být cynik, ale když vemete ty analýzy historiku i švédského SIPRI, tak z těch posledních 6000 let byly léta bez války, o kterých víme, pouze 112 let. Všechno ostatní byla válečná období. Samozřejmě větší nebo menší, někdy to byly světové války. A někdo například zapomněl, že první světová válka nebyla první světovou válkou, ale byla to sedmiletá válka v 18. století, která zahrňovala většinu zemí tehdejšího světa. A taky to byla světová válka. No, jenomže člověk je zřejmě nepoučitelný a když si vemete současné filmy, knížky, videohry, 90% z nich obsahuje buď válku, nebo kriminální činy. No a to není moc dobrá psychologická příprava společnosti na odpor k válce. A já se zeptám, kde jsou ty mohutné protiválečné demonstrace v 80. letech, kdy chtěli Američané rozmístit Pershingy v západní Evropě? To byly statisíce lidí. A ti politici museli reflektovat na ten masový odpor k válečným přípravám. A badáte dnes například v Německu nějaké statisícové demonstrace proti válce? Jo, teď jste viděli v Berlíně a v Lipsku demonstrace, kdy bylo několik tisíc lidí a to bylo všechno. Čili ten duch války se pustil ze řetězu, toho džina války jsme pustili z láhve a nejenom, že ho nedokážeme dostat zpět, dnešní elity ani nechtějí, aby se vrátil do té láhve.

0: Spojených států, nebo dokonce Irán už jako přizvali mezi sebe. A vůbec jako jak prognozujete vývoj toho konfliktu na Ukrajině?
1: No, poprvé, lidově řečeno, teď vyjednávači američtí byli u prezidenta Putina, pak byli u prezidenta Zelenského, vyměnili si informace, ruské podmínky jsou ještě tvrdší, už to není jenom vyprázdnění Donbasu, ale i další šířka takzvaného demilitarizovaného pásma a podobně. No a čím déle bude ukrajinské vedení odmítat ochotu k nějakému dohovoru, tak tím tvrdší podmínky z ruské strany budou. Ta 40-dňová strategie prezidenta Zelenského, kdy útoky na ruské civilní cíle a energetické centrály a rafinerie ukázala se jako absolutně minutá cílem. Druhá věc, Rusové pokračují v totálním ničení infrastruktury Ukrajiny, ale co je hlavní, zamezili jakémukoliv vývozu potravinářských produktů, obilí, rostlinných olejů, hutnických výrobků z Ukrajiny ven. Tyhle ty vývozy přinášely Ukrajině kolem 25-27 miliard dolarů ročně. Teď to všechno stojí, protože Oděsa, Mykolajev, Južnomorsk jsou zablokovány. Druhá věc, když nebudou mít tyhle ty peníze, tak buď budou požadovat další peníze od Evropské unie, která je nemá, nebo jde k ekonomickému kolapsu, nebudete moc financovat ani armádu, ani nic jiného. Druhá věc, vytvoření triády Turecko, Pakistan a Saudská Arábie je zvláštní právě proto, že jsou to sunité, ale přizvali Irán, který je šíitský. To znamená, jako kdyby se zapomínalo na náboženské rozdíly a vytvářeli vlastní soustavu nového bloku, který má garantovat jistotu zemí na Blízkém východě po zániku schopnosti Spojených států garantovat bezpečí těmhletěm arabským zemím. Třetí věc. Všimněte si, jak se námořní doprava změnila charakterově. Většina dopravovaných produktů jsou energetická média, buď LNG, buď ropa, ropní produkty a podobně. Klíčovým se staly neurologické body světové lodní sítě. Je to nejenom Hormuzský průliv, Mab al-Madab, který je bránou k Suezskému průlivu. Je to Malacký průliv v Indonésii. Je to tajvanský průliv mezi kontinentální Čínou a Tajvanem, kudy prochází 60% námořní světové dopravy. Je to Suezský průliv, Panamský průliv, který má obrovské problémy, protože vysychá a museli znížit hloubku ponoru lodí, které proplouvají Panamským průlivem. A k tomu přistupuje další klíčová věc. Budování pozemních dopravních tras, například propojení mezi Iránem a Čínou po pevnině. To všechno vede k tomu, že jelikož energie se stává základním faktorem, krevním oběhem současné moderné společnosti, tak ovládnutí energetických toků, buď dopravních nebo jiných transportních, se stává klíčovým nástrojem geopolitického tlaku. No a jelikož prezident Trump uvázl v slepé ulici v Iránu, a rychle musí něco dosáhnout, tak sílí i v jeho administrativě názory na použití taktických jaderných zbraní. Ale všimněte si, o taktických jaderných zbraních mluví i NATO ve vazbě na Ruskou federaci, ale mluví i Rusko ve vazbě na útoky a reakci na útoky NATO. Nemluvíme o použití 1 nebo 10 megatonových trojfázových kobaltových bomb, které zničí 1200 km čtverečních. Ale mluvíme o taktických zbraních, které zničí čtverec 5x5 nebo 10x10 kilometrů. A tím se ten práh citlivosti k použití jaderných zbraní výrazně znižuje. No a samozřejmě použití jaderných zbraní, i když taktických, je otevřením pandořiny skřínky, kterou už pak nedokážete zavřít. A jednoznačně vývoj ukazuje i teď ta Šanghajská organizace pro spolupráci, která měla v Biškeku ten svůj summit, kde se ukázalo velmi jednoznačně, že je to nejenom otázka přechodu od dolaru na národní měny, že je to nejenom otázka vybudování nové rozvojové banky s podstatně větším kapitálem, než má banka BRICS, tam byl 1 bilion dolarů. Tady se mluví o 2 až 3 bilionech dolarů. Ale je to taky obrovský rozvoj energetických sítí, dopravních sítí a podobně, které

0: vystupuje i Čína, i Rusko, i další členské země šangajské skupiny. A uvědomme si jednu věc. Indie je takový lavírující stát. Módy byl na tom závěrečném summitu a podepsal prohlášení a podobně. Ale Módy sám manévruje mezi Američany, Západem a asijskými zeměmi. V každém případě šangajská skupina pro obnovu a rozvoj představuje zhruba 43% světové populace, 28% světového HDP a představuje klíčové předpoklady pro multipolární svět. A proto i ten summit v Biškeku, jeho hlavní přínos spočívá v tom, že jasně vytyčil teorii multipolárního světa. Západ ovšem zůstává ukotven ve představě o vlastní dominantní roli ve světě a o tom, že nadále bude diktovat svět podle pravidel. Bohužel nechce si uvědomit, a osobitně to platí pro západoevropské elity, včetně anglických elit, že doba jejich dominance již dávno skončila. A v tomhletom ohledu buď se přizpůsobí realitě světa, anebo narazí na další problémy. Klasická ukázka. Evropské zemědělci mají pryč, protože v rámci Green Dealu produkují metán a podobně. Jejich produkci měly nahradit smlouva s Mercosurem o dovozu pšenice, soji, bobu z Brazílie a masa z Argentíny. Jenomže ouha, sucho postihlo taky Brazílii a produkce je o 30% nižší. A v Argentině mají problém se zásobováním vodou stát. No a když půjde o to, jak se říká, blížší košile než kabát, tak budou se starat o vlastní obyvatelstvo a ne o dovoz potravin do Evropské unie. Na druhé straně máte absurdnost dneška, kdy absence umělých hnojiv se projeví v příštím roce a už se mluví o hrozbě ohrožení potravin pro 600 milionů na planetě, ale přitom se úplně klidně zapomíná, že podle FAO, a to já to uvádím rád, se ročně zničí 1,3 až 1,6 miliardy tun potravin. Zničí, neprodá, nerozdá. Takže prosím vás, o jaké potravinové krizi mluvíte? Ale nedostatek energií, nedostatek vody, nedostatek potravin má vzbudit strach. Na druhé straně extrémně má zvýšit akcie obchodované na burzách. A já u vody připomenu jednu drobnost. Mezinárodní měnový fond, ale hlavně Světové ekonomické fórum prohlásilo, že voda a nárok na vodu není přirozeným lidským právem. Voda je obchodovatelná komodita. Mezitím dokončili financializaci přírodního prostředí, včetně vody. A od roku 28 by se voda měla obchodovat přes kapitálové trhy na základě ponuky a dopytu a ve vazbě na akcionářské procesy. No a teď si vemte do úvahy ty diskuze o nedostatku vody. Takže to vyžené ceny vody do stratosférické výše a jelikož bez vody nevydržíte déle než několik dní, tak voda se stane základním faktorem obchodování důležitějším než ropa nebo plyn. No a tohleto všechno se nám rozvíjí přímo před očima, ale převážná většina populace se tváří, že to nevidí. No, trošičku to viděli například ve Spojených státech, Massachusetts nebo některých dalších státech, kde budovali kloudová úložiště dat, která bylo třeba chladit vodou a zjistilo se, že voda pro tyhle ty kloudová úložiště odčerpá vodu pro obyvatelstvo. Tak vznikly zuživé bouře proti budování těchto kloudových úložišť dat. No a v Evropě je to další zvláštnost energetická. Buď máte chladící věže, jako máte v Temelínu, nebo v Jaslavské Bohnici, nebo v Mochovcích, kde chladíte vodu a znova ji recyklujete, takže potřebujete maximálně 5 až 7% nových zdrojů vody pro chlazení jaderných reaktorů. A nebo to máte tak, jako v maďarském Pakči, nebo v Rumunsku, alebo v Bulharsku, kde vodu chladíte průběžně čerpáním vody z řeky a vypouštěním vody zpátky do řeky. A najednou zjišťujete, proč ti Američané přišli s nápadem rychle rozvíjet malé modulární reaktory, které používají na chlazení tekuté olovo, a nebo další typy jaderných reaktorů, které používají jako chladicí médium ne vodu. To je toriový reaktor v Číně a podobně. No a takhle se vlastně ta otázka vody promítá do všech dimenzí. Zemědělství, obyvatelstvo, průmysl, energetika a všude je voda klíčová. No a ten, kdo bude vlastnit vodu, tak bude klíčovým parametrem, ktorý udržuje a bude určovať podnikateľské prostredie. A paradoxní je, že jestliže napríklad dve slovenské vízy, ktorá byla vypracovávaná akadémie v letech 2008 až 2010, hlavným parametrem byla odhadnutelnosť zmien podnikateľského prostredí, což mimochodem požadují podnikateľské svazy i dnes vúči nové vízy, tak přibude k tomu nejenom dane a odvodové zatížení, ale i cena dopravy, cena energii a cena vody. A toto všechno bude novým zajímavým parametrem pro podnikatelské prostředí do budoucna. Ale nebuďme úplně pesimisti, Evropská unie přijde s geniálním nápadem, místo toaletního papíru budete používat bidet, který prapodivně používá na oplachování zadní části vašeho těla vodu. Zřejmě proto, že té vody je dost.
1: Pane profesore, já jsem si vzpomněl právě na román France Kapky, kde vlastně, pokud si to dobře pamatuju, tak tam v té Americe, potom jak se tam přestěhoval ten mladý hrdina, tak vlastně tam ten jeho tam investoval právě do vody. Jakože zatímco všichni ostatní hledali zlato, já nevím, ropu a tak dál, tak on jako ten bohatec tam investoval do té vody a vlastnil tu vodu. Takže vlastně jako se nám to tady vrací. Že
0: to víte, ono je to paradoxní. Když například vezmete frakování plynu, tak natláčíte do vody, teda natláčíte do podzemí vodu s různými chemickými substancemi. A nejenom, že sice vytlačujete tu ropu na povrch, ale zároveň zásadním způsobem kontaminujete vodní zdroje, hloubkové vodní zdroje. Takže na jednu stranu díky tomuto i této technologii zvýšujete sezimicitu území, což zmapovali na Oklahomě, kde se zvýšila z 2,1 na 5,4, ale taky likvidujete zdroje podzemní vody. A v čase, kdy nemáte dost vody. Takže ono to je takové, no, řekněme, velice zvláštní z hlediska logiky. No a pak tady máte další skutečnost. Jelikož ta voda rychle odtéká z profilu krajiny, protože ten mikrobiom je špatný a ta půda nezadrží tu vodu a ta voda ještě způsobuje vodní erozi, no tak pak se nemůžete divit, že vzdušná vodní eroze odfoukne z Evropské unie 1,5 až 1,6 miliardy tun sprašy ročně. No a když vám zmizí spraš, tak vám zůstane jalová půda, takže i když máte vodu, z té jalové půdy vám nic nevyroste. No a teď vemte jenom rozvoj hydroponního pěstování rostlin, kde opět, jak si tedy žáno, potřebujete vodu, speciálně čistou vodu. A vlastně, jako kdyby si nikdo neuvědomoval, že souhrn technologií o potřebě vody a vodních zdrojích by měl být jedním ze základních předpokladů parametrů charakteru země a schopnosti jejího přežití. No ale přece vy budete spíše uvažovat o umělé inteligenci, cloudových ložištích dat, větrnících a solárních panelech, a různý další vynálezy Green Dealu a nebudete užovat do takých stupiditách, jak jsem mluvil. Takže potěž pánbu.
1: No, ono stačí na to vypsat dotace a hned se tomu začnou všichni věnovat.
0: No na ty dotace pouze potřebujete peníze, no ale tak... No.
1: Tak natisknem. To přece
0: no, oni se nám totiž pokazili ty lisy na ty peníze. A tak jako Fed prohlásil, že už nebude tisknout žádné nekryté dolary, tak i paní Lagarderová ECBčka si uvědomuje, že již nemůžou velice tisknout nekrytou měnu, jak to udělali v letech 2008 až 2010, kdy vytiskli v Evropě 3,8 bilionu nekrytých euro. Ve Spojených státech 6,8 bilionu dolarů. Protože ta mrška inflace nám jaksi nerespektuje naše přání centrální bank a jaksi nám pořád roste.
1: No tak aspoň něčemu...
0: No a to víte, jak se počítá inflace?
1: Ne.
0: No, počítá se podle spotřebního koše. A do toho spotřebního koše zaradíte přesně ty výrobky, kterých cena se posune tak, abyste splnil inflační cíl centrální banky. Čili dáte tam například televizor, kterého cena se nezmění, nebo auta, kterých cena poklesla, ale nedáte tam základní potraviny, kterých cena vzrostla o 20, 40, 50%. Takže proto máte vysvětlení, že podivnou náhodou jsou inflační cíle centrální bank, včetně ECBčky, vždy pravidelně splněny. Takže víte, statistika je nejenom souhrn nepřesných čísel, ale je to souhrn žádoucích čísel.
1: Nepřesná čísla se žádoucím výsledkem, což je skvělé. Vidíte aspoň, a zase jako tak ono, já bych to tak špatně neviděl s tou Unií, že aspoň ta inflace, aspoň něco roste, no. Když už se nám zemědělství jsme si zničili a všechno, průmysl jsme si zničili, všechno nám to klesá.
0: Nezapomínejte, tak... pane Bureš, ještě na jednu věc.
1: Ano.
0: Nasratost obyvatelstva nám extrémně vzrůstá. No, no. A to je takovej velice nebezpečný růst.
1: No, na to přece profesor Harari, myslím, právě myslel a řekl, že pro tyto obyvatele budou muset být dostupné drogy a hry.
0: A hry, ano, ano, no. Přesně tak. Budou to takzvaní zbyteční lidé a aby nám tady nerebelovali, tak jim dáme drogy a hry a budeme doufat, že v průběhu jednoho generačního vývoje zmizí. Což je taková slušná forma realizace depopulační politiky. No a kromě jiného, kromě depopulační politiky, máte taky depopulační politiku, kdy jste měli skvělé představitele nejmenovaných odborníků na dezinformace a podobně. No a to budete mít největší rozsah růstu zaměstnanosti, protože s nárůstem problému budou narůstat dezinformační informace. Takže kdyby chtěl někdo příští zaměstnání, měl by se přihlásit jako lovec dezinformací a jako takzvaný aktuální dohlížitel.
1: Ano, budeme všichni se přihlašovat jako lovci dezinformací a budeme upozorňovat mainstream na, to, na chyby, které dává ve svých analýzách. Ale ono, dneska už to je vlastně jedno, protože já teď nevím, jestli to bylo v Holandsku nebo v Belgii, nebo kde, jak odsoudili toho poslance, že jo, tamního parlamentu, za to, že, ne za to, že říkal pravdu, ale že jí použil, že to řekl tak, ty informace o těch migrantech, že to podněcuje nenávist, tudíž...
0: Ano, ano, spáchal duševní zločin. Ano, přesně tak.
1: Takže jako...
0: Takže pozor.
1: Pravda, jestli to, či ono je pravda, vlastně nebude směrodatný. A jo. Jenom, jak se to bude chápat, no. Jestli to teda nevyděsí, nebo nepodnítí, nedej Bůh, něco. Takže...
0: To... No, já bych tam navrhoval koeficient nasranosti. Od 1 do 10. A tím bychom soudům vyřešili situaci, protože pak by policejní orgány jenom doporučovali. A podle šetření způsobil koeficient nasranosti 3. Tak to je podmínka. Způsobil koeficient nasranosti 10, tak to je 5 let nepodmíněně.
1: A já by ho i linčoval.
0: To je skvělé.
1: A ti DAF
0: ne, vidí... Nebuďte tak agresivní. Stačí, když ho zlikviduje internet.
1: No to jo, tak můžeme linčovat takového konspirátora po internetu, nicméně ten DAF se vybije, že jo, na tom člověku, který jim řekl tu nepříjemnou informaci, spíš než by pak požadoval, nedej bože, nějaký řešení od elit, že jo, jako...
0: No jenom, že budete mít problém, pane Bureš. K té linčovačce potřebujete smůlu. No a jelikož se nám omezuje dovoz ropných produktů, tak budete mít smůlu, že nemáte smůlu. No. No a peří, to taky bude nedostatkové, protože ta hydina nám tady všechno osírá a ještě ke všemu nám šíří ptačí chřipku. Takže ji musíme zakrotit krkem. No.
1: No, tak ještě, že máme hromady plastů a tak, tak třeba do toho to zabalíme potom. Ale pojďme teďka. Tady Lubomír má tentokrát, a tady Olda Baršíček, Oldo, děkuji. Dotaz. Zdravím pána Staněka a Bureša. Rád bych som sa opýtal, keďže niektorí ľudia vravia, že naša realita je umelo vytvorená, tak potom aj planéty, hviezdy sú len virtuálna realita? Ďakujem.
0: A tak víte, to je ta stará teorie, že žijeme v Matrixu, akorát nemáme ty rúžové pilulky. No, tak ja vám na to odpovím takhle. Kdyby to byla vytvořena umělá realita, tak její tvůrci by museli být totální blbové. Protože tak debilnou realitu vytvořit, to tedy by muselo být skutečně velice komplikované. Ale na druhé straně uvědomte si jednu věc. Tahle ten svět kolem nás má jistá pravidla. Má pravidlo dynamické rovnováhy, pravidlo kvalitativních skoků, časových dimenzí, architektury souvislosti, provázanosti procesů, holistického přístupu a podobně. A tenhle ten svět je nádherný a dokonalý. Nemusíte vymýšlet Matrix. Uvědomte si, že jak je super dokonalý váš organismus, jak je skvěle konstruován, jak je všechno v dynamické rovnováze. Uvědomte si jenom skutečnost, že vaše organismus má 400 druhů buněk s odlišným koeficientem dožití, s odlišnou metabolickou strukturou, s odlišným fungováním mitochondrií jako energetický zdroj a podobně, ale vy jste pořád vyladěný. Všechny procesy jsou harmonizovány v čase, v prostoru, informačními protokoly a tak dále. A pro jistotu vás příroda vybavila dokonalými samoopravnými mechanismy, které nejenom opravují vaše DNA, ale dokonce zastavují zkracování telomer a zabraňují stárnutí, přesně jak ukázali výzkumy v Okinavě nebo Jižním Řecku. Nebo si opravdu myslíte, že tohle to měl někdo zámysl vytvořit jako počítačovou simulaci? A druhá věc, ten problém vesmíru, jestli existují hvězdy nebo podobně. Já si pamatuju řeči, kdy se začal mluvit o tom, že velký třesk před 13,4 miliardami let způsobil vznik vesmíru z jednoho protoatomu a vzniklo všechno, co je kolem nás. Jako doklad toho je rozpínání světa a posun subjektu a jejich vyzařování červené části spektra, což znamená, že se od vás vzdalují a vesmír se rozpíná a na to se rozvinuly všechny možné teorie a podobně. No a jak si vloudila se chybička? Protože zároveň astrofyzikové zjistili, že jestliže fotonový louč přechází vedle silného gravitačního pole, tak to gravitační pole ho ohne k červené části spektra. A vůbec se ten objekt od vás nemusí vzdalovat. A když pak přišel objev galaxií, které jsou staré 16, 18, 21 miliard let, tak se teze o velkém třesku před 13,4 miliardami let začala otřásat. Ale pro jistotu, protože se to přednáší na školách a na univerzitách, tak se koryféové vědy pořád drží velkého třesku. I když je obrovské množství empirických důkazů o tom, že je to jinak. No a to samozřejmě pak se dostáváte k dalším otázkám. A co planeta? Ale najednou zjišťujeme, a to jsou ty objevy, které se například v části vzpomenul, že ta planeta tu neznáme. Neznáme dokonce ani to, po čem chodíme. No a pak se zjistí, že neznáte ani vlastní historii. No a pak zjistíte, že neznáte ani vlastní organismus a jeho fungování. No a pak zjistíte, že váš organismus je dokonalej, vyladěný vesmír, nesmírně složitý. Ale poslední výzkumy ukázaly další objev. Vaše buňka, jedna z těch 41 bilionů buněk vašeho těla, je super zložitý vesmír, který má vnitřní architekturu, energetické zdroje, genetickou strukturu, DNA, procesy obnovy a tak dále. A my bychom měli stát s otevřenou pusou a s úctou nad tímhletím dokonalým světem kolem vás. A zbytečně si nekomplikovat myšlení tvrzením o teorii počítačové virtuální reality a Matrixu. Protože nepotřebujete Matrix. Vy totiž neznáte ani ten svět, ve kterém žijete. Neznáte ani své tělo, neznáte ani funkci vašich buněk. A to jste se nedostal ani k tomu, abyste začal zvažovat o mikrobiomu, které používá 430 tisíc kombinací vaší chemické řeči, zvané mikrobiočtina, a vaše astroneurony dokáží analyzovat každou sekvenci chemického zložení tohoto jazyka a předávají informace jednotlivým procesům ve vašem těle. Takže prosím vás, nehledejte internetové zobrazení Matrixu, ale zkuste pochopit, jak fungují alespoň základní příčiny vašeho těla.
1: Pane profesore, nicméně se musím ještě provokativně zeptat, protože sám jste říkal, jak příroda je dokonalá, a jak naše těla jsou dokonalé, nebo i těla zvířat, čeho živýho, i ty stromy jsou dokonalý bytosti. Vlastně v každém tom vesmíru, v každém těle, v každé ty bytosti máme další a další vesmír. V podstatě, když půjdeme jakoby z toho velikého do toho malého, prostě tak tam je nesčíslně obrovské množství dalších buněk, entit,
0: informací.
1: Informací a tak dál. Až mě napadá, teď mě to fakt jako napadlo, je opravdu tak nepravděpodobné, že existovala nějaká vyšší forma, řekněme,
0: inteligence,
1: nějaký architekt, který by to jako designoval?
0: No a tu máte právě tu otázku, kdy Ruperta Sheldrakea zhovadili, zbavili ho profesory na Oxfordu, poslali ho na Skotskou Vysočinu z jeho teorií morfického pole a univerzálního pole informací vesmíru. A najednou se zjistilo, že skutečně to informační pole existuje a že váš mozek v změněném stavu vědomí je schopen se napojit na toto obrovské informační pole univerza a číst informace. No a tu jste pak u jedné základní otázky. Paralelní světy a paralelní vesmíry, jsou to jenom kopie nás samých v jiných životních situacích, nebo je to něco úplně jiného? A jakým způsobem vůbec architektura vesmíru kolem nás existuje? Co je základem tohoto? Někdo poví gravitace, někdo elektromagnetická pole, někdo hmotná podoba a podobně. Ale když si uvědomíte, že základem toho všeho kolem vás jsou informace, a ty informace vytvářejí nesmírně složitou architekturu souvislosti, tak najednou začnete si uvědomovat tu složitou strukturu. A to samozřejmě se ještě můžete dostat do nanosvěta, a když zjišťujeme věci, které neměly existovat. A oni existují a fungují. Čili vlastně to je otázka neustálého posunu poznání. A kdybych měl říct, co by mělo být základním faktorem společnosti, tak nejsou to peníze, moc, vlád, ale je to posun poznání. Abychom lépe poznali svět kolem sebe, poznali lépe sami sebe a poznali lépe společnost. Jenomže s tímhletím ruka v ruce jde další věc. A to je odpovědnost. Ale odpovědnost se dneska nenosí, já už jsem to vzpomínal vícekrát. A teď si vemte jednoduchou skutečnost. Jestliže ten designér tohoto super zložitého světa vsadil všechno i na odpovědnost, ale ta je vázána na poznání, pak to znamená, že čím více posunete univerzální poznání super zložitého světa, tím více se stáváte odpovědným k jeho struktuře, fungování a podobně, a tím více naplňujete pravděpodobně základní cíl, protokol toho všeho, posouvat se k dokonalosti. A tohleto všechno možná už nemá filozofický základ, ale základem je pochopit svou roli v tomhletom dokonalém světě. No a tam byste se dostal k tomu, co já říkám, pane Bureš, je strašně nepříjemné pro většinu lidí. Zeptejte se, jaký smysl má jejich existence. No a to byste žasl nad tím, co všechno dokážou vyplodit v odpovědi, aby se vyhli skutečné odpovědi. Ne, aby řekli otevřeně, já nevím. Nebo hledám. Ale odpověď na to, proč tady jsme, je přece jedna z klíčových odpovědí naší vlastní existence. No, jenomže ve světě digitální inteligence se nad tím nebudete zamýšlet, protože se zeptáte AI, proč tady jste, a AI vám odpoví, abyste plnil své spotřební povinnosti a posluhoval elitám. a budete to mít vědecky zdůvodněno a budete spokojené, protože vám to řekla umělá inteligence a ta se přece nemýlí. I když podle amerických průzkumů, nejenom v Palantiru a Anthropiku, 90 až 97% odpovědí umělé inteligence je fals. Takže prosím vás, myslete, alespoň ti, kteří máte mozek v hlavě.
1: Děkuju, pane profesore. Právě to si myslím, že je největší asi potíž jako hledat a vlastně máme na tom postavenou celou filozofii, že jo, vlastně proč tady jsme.
0: Víte, co stalo na každé majské stéle v majských městech jako klíčová stéla? Odkud jsme přišli, kdo jsme a kam směřujeme? To byl největší šok pro archeologii, protože tahle ta formulace se objevuje v Tikalu, v Palenke, Chichen Itza, Uxmalu a dalších majských městech. Tak kurně, tak ty Majové si tuhle tu otázku kladli a my, vybavení umělou inteligencí, jadernými pumami, raketami dlouhého doletu a podobně, si ji nepoložíme? Nezdá se vám to absurdní?
1: No ne, tak pane profesor, zase například, že v hollywoodském Trháku stopařova průvodce po galaxii tenkrát myši položili za úkol najít odpověď na otázku života vesmíru a vůbec. A proto vybrali ze svého středu nejlepší programátory, že? A ty sestrojili tehdy nejlepší počítač, takže umělou inteligenci, kterou nazvali hlubina myšlení, který nakonec měl vypočítat ten výsledek a počítač jim ho skutečně po 7,5 milionu letech dal, že jo, jednoduchou odpověď na otázku života vesmíru a vůbec. A bylo to číslo 42.
0: No a víte, kdo vymyslel stopažu v průvodce po galaxii? Kdo je autorem téhleté idei? Víte, kdo to byl? Stanislav Lem.
1: No.
0: Ten hlavní autor sci-fi polské literatury, který napsal první sci-fi román Astronauti v roce 1949. No, takže to je jenom taková drobná přesmička. Podobně jako kdo si pamatuje, že v roce 1963 napsal Ray Bradbury známý román 451 stupňů Fahrenheita, který popisuje svět, ve kterém lidé pouze sledují digitální hry, nepřemýšlejí nad ničím, a požárníci jsou proto, aby likvidovali knihy a předměty, které vás odvádějí od digitálního světa. 63. A to nemluvíme o dalších knihách, Briana Aldise, Bratří Strugackých a tak dále. Čili ano, tihleti autoři sci-fi jako kdyby předstihli dobu nebo byli v stroji času a viděli budoucnost. No a samozřejmě máte taky u tvůrců Star Treku a podobně, kdy někdy se skutečně zamýšlíte, jak ve filmech ze 70. nebo 80. let se objevily vynálezy, které se objevily za 40-50 let. Měli stroj času? Nebo přemýšleli futurologicky? Nebo jak se vlastně dostali k těm poznatkům?
1: No a
0: víte, a to je na nám námět na samostatnou velkou diskuzi, nakolik fantastika předvídá příští vývoj.
1: To je pravda. Další věc je ale zase, že můžeme to otočit? Ty nástupnické generace inženýrů a tak dál, pro ně to přece byla inspirace, jakože ať žil Verne, že jo, vystřelit člověka na měsíc, že jo, a to bylo 19. století, že jo, pokud to dobře říkám, tak inspiroval vlastně celý další generace lidí, kteří se pokoušeli, ačkoliv tenkrát byl vědecký konsenzus, že předměty těžší než vzduch nemohou létat, že? Byť teda tenkrát...
0: Bylo to vědecky dokázáno.
1: Ano, ano. A akorát ty ptáci to pořád nepochopit.
0: Ale... No oni nečetli tu vědeckou studii, to je prosté, pane Bureš.
1: Tak se prostě nějaký lajci, kteří nevěděli, že to nejde, prostě pokoušeli nějakýma podezřelýma strojema, který zapomněli ty vědci jim včas zničit, tak odlepit od země a ono se jim to povedlo. A takže je to...
0: Víte, v které knize je poprvé popsán vrtulník? Ve Vernově románu.
1: Aha.
0: Volá se to Dobrodružství Barsakovy výpravy. Byla to výprava do jižní Afriky a tam se poprvé potkali se strojem, který přesně odpovídá vrtulníku dnešní doby. Taký paradox.
1: No, tak je to... Je to spousta takových zajímavých věcí. Bohužel, pane profesore, čas nám utek. Jak splašená kobyla. 2 hodiny dávno pryč. A...
0: Tak se omlouvám.
1: Žádnej do to vůbec. Naši milí diváci, doufám, vážení přátelé, že jste byli spokojeni s dnešním večerem. A ještě než půjdete, vy, kteří jste nedali like, tak ho samozřejmě dejte tam paleček nahoru, aby i systém věděl, že tohle video stojí za to. Napište nám do komentářů vaše postřehy, náměty a taky o čem byste si chtěli popovídat příště. My to vezmeme v potaz s panem profesorem do té první části. Jinak děkuju každému z vás, který přispěl na fungování tohoto kanálu, bez vás by to prostě nešlo. To asi víte, jinak pokud byste to chtěli chtěli vyzkoušet, QR kód tady je a děkuju předem za vaši pomoc. A přátelé, zítra v 6 hodin Vítě Billmayer, 8 Skaldoviny, vy, kteří budete v Rakovníku v divadle od 5 hodin, tak tam se uvidíme ještě a máme toho spoustu. Děkujeme moc, přejeme vám krásnou dobrou noc. Já ještě naposledy vytočím pana profesora. Doufám, že nebude moc vytočený. A jste skvělí, jste úžasní a díky, že vás tady bylo tolik. A chci vám za všechno moc poděkovat. Bez vás by to nemělo žádný význam. Tak.
0: Ano, prosím, už jsme tady.
1: Pane profesore, jenom se pojďte krátce rozloučit s našimi milými diváky.
0: Děkuji velice pěkně všem posluchačům a divákům a přeji jim krásnou, hezkou, ještě zatím letně jesenní noc. Ať vám slunce svítí a kolem vás je pouze kvítí.
1: A až nás budou miliony, tak se budou dít věci. Dejte si odběr, dejte si zvoneček, já už jsem to asi říkal, ale lepší dvakrát než vůbec. Tak ahoj, dobrou.

přátelé proti proudu, proti proudaři, nepodvolení. Jsem nesmírně rád, že opět proti všem předpokladům, abych tak řekl, se nic nestalo, ale ono se z toho stalo moc, moc, moc, hlavně přes víkend. My se k tomu hned dostaneme, ale těch událostí je daleko víc a vlastně jsem docela rád, že vedle laviny názorů na to, co se stalo v Sasku při volbách, přišly ještě úplně jiné dopisy. Já myslím, že to svědčí o tom, že to spektrum zájmu, který sleduje celá naše, abych tak řekl, celé tvrdé jádro nepodvolených, je mnohem, mnohem širší. Začneme samozřejmě pohledem do chatu, tam je to dneska jednodušší, víceméně přestože Lea Huba je první a zdraví moc všechny ve spolek, tak František Toula pokoj a mír všem lidem dobré vůle a nepodvoleným přejí Toulovi. Přeji to též opravdu každému, koho potkám, protože to je jedno z nejzajímavějších a řekl bych také nejemotivnějších přání, pokud je nevnímáme pouze formálně. Vážený pane Hajku, myslíte, že Jindra Reichl a vyšetřovací komise získá spis ke kauze Dozimetr?

Děkujeme za odpověď. No, a my tam máme ještě jeden potom dopis k tomu, dokonce ze zahraničí. Ale řeknu to samozřejmě rovnou. Myslím si, že to bude velmi, velmi obtížné, protože oni se tam budou ohánět nějakými drobnými či většími paragrafy. Samozřejmě, že jde o to, aby se to nedalo vyšetřovat. Je to, kdyby ten zájem o toto státní zastupitelství mělo, tak si najdou jiné paragrafy, které to umožňují, samozřejmě, přestože jde o živou kauzu. Ale to, že o to státní zastupitelství zájem nemá, že je stále ještě v rukou těch předchozích, abych tak řekl, politických manipulantů, to je naprosto zjevné a v několika dopisech se k tomu také vrátíme. Prostě ještě to není ani rok od voleb, nemluvě o tom od nástupu potom vlády, což bylo daleko ještě později, ale ta doba je prostě na tyto pochody v těch institucích, kde je ta setrvačnost veliká, je prostě pořád ještě krátká, malá. Budu se snažit věřit, že ten spis získají, ale na druhou stranu mám za to, že pan doktor Reichl je tak chytrý, inteligentní člověk, že si s tím nějak poradí. Jak, to já teď nevím. Máme tady už potom hlavně se zdravíte a to je v pořádku. Dobrý podvečer všem vlastencům a slušným lidem. Není to samozřejmé a lidé, bděte, máme krásné babí léto. Souhlasím, zítra má být dokonce nějak opět klimatická změna, má se udělat docela horko. Takže já myslím, že nemusíme dál bloudit chatem a přejdeme rovnou in medias res, jak se říká česky, k vašim dopisům.

Je to vždycky pro mě velké dobrodružství, co vybrat z těch úžasností, ale já jsem tentokrát to hlavně udělal tak, že a moc děkuji za ty všechny možné dopisy, které a poznámky, které reagují na celý ten můj včerejší článek, ale já jsem pořád měl na mysli to, že přeci jenom asi teď podstatnější je reakce nějaká na to, co se stalo za našimi západními hranicemi. No, tady náš, řekl bych, téměř pravidelný komentátor, pan Stanislav G., se tím dostal na místo první. Dobrý den, ctihodný pane Hájku a tvůrčí redakce. Váš včerejší článek opět na jedničku s hvězdičkou. Důkladná analýza stávajícího stavu na politickém kolbišti. Figurky na politických funkcích ve vládě jsou pod přísnou kontrolou svých loutkovodičů. Musí držet trend a směřování, za to byli do svých funkcí jmenováni a potvrzeni. Nedělám si žádné naivní iluze, jsem tam nějaké líbivé gesto pro lidi. Je to vlastně reakce na to, co tam v tom článku říkám. Nepochybuji o tom, že to z větší části je tak, jak říkáte, ale na druhé straně existuje, je to skoro jak s tím rozpočtem. Tam je 90% jsou mandatorní výdaje a nemůže s tím vláda nic dělat. Ale zbývá jí ještě 10%, abych tak řekl, v nich se pohybovat může a o něž se bojuje. Já bych řekl, že je to velmi podobné v tom, jak se mohou ty politické figury pohybovat i navzdory tomu, že jsou mačkáni ze všech stran, z Bruselu, z Washingtonu a z dalších a biznisových, mačkány do nějakého výsledku, tak nějaký prostor tam je. A vlastně o tento prostor vždycky povolebně hrajeme. Vy ale pokračujete. Vezměte si Macinku, ve sporu s Pápkem mu fandím, ale to, co předvedl s předvoláním ruské velvyslankyně, pěkně jste to probrali s Ivo Strejčkem ve vašem pořadu. Pan Strejček se mi líbil s tou červenou kartou pro Plagu. Plaga, pokračovatel Beka. Držím palce na rukou i na nohu Ivo Strejčkovi a Miroslavu Strejčkovi. Na něčem kolem školství pracuji, vidíte i plus Rudovlasá Zuzanka a máme 3 kandidáty na ministerstvo školství. Já musím říct, že mě vážně překvapila jednak docela veliká sledovanost toho rozhovoru s Ivo Strejčkem a hlavně ten úžasná vlna komentářů v 99% pozitivních, souhlasných, vysvětlujících. Prostě je vidět, že v nepodvoleným školství lhostejné není a že o něm intenzivně přemýšlíme. A to je opravdu pozbudivé, protože skutečně tam jde o všechno. A mně se líbilo, že na mnoha místech těch reakcí byla žádost, aby Ivo Strejček byl ministrem školství. No to já bych si také přál, ale to je naprosto vyloučené. To si drží Andrej Babiš právě s tím vědomím, jak je to podstatné. Takže tuto metu svým koaličním partnerům nenabídl. Ten Wolf Messing má asi pravdu, že ve vizi, kterou vytiskl časopis ve Hvězdách, záchrana přijde z východního Německa a FD začíná bodovat. Potom by to chtělo změny ve Francii a dále a EU se rozpadne sama. Nejsem úplně si jist, je to hezká představa, ten dominový efekt a rozpad, ale já myslím, že tam musí přijít ještě něco jiného.
Bylo by to na dlouhé povídání, ale my jsme se toho už dotkli. Tam jsou ty zájmy ještě rozvrženy jinak a jsou v tom obrovské peníze, takže já bych spíš věřil tomu, že se pokusí obdobně, tak jako se to teď snaží už dlouho v tom Německu, vytvořit nějaké aliance takové pozbírat napříč a spolu s volebními podvody ještě nějaký čas to dosáhnout. Tam musí k tomu rozpadu musí přijít ještě úplně další impuls a ten nepochybně může přijít především ze Spojených států, respektive ze Spojených států a Ruska. Ale říkám, to by bylo na docela dlouhé asi povídání a dlouhou debatu, ale je to téma, které by za to stálo. Určitě se k němu vrátíme minimálně s panem Svatošem, až opět u nás bude, ale možná, že i s někým jiným, protože to, co se teď pohnulo kolem toho těch voleb v tom Sasku, a my se k tomu dostaneme ještě v jiných dopisech, to je opravdu mimořádná věc a někam to vede. A Stanislav Gaj ještě připomíná, jinak jestli přijde krutější zima, tak to ex-ministr životního prostředí Hladík bude mít dobré, on se přece otepluje dvakrát více. OSN přiznává krach klimatické lži, ano, napsali jsme tento článek a je to tak. Vidíte, jak ta témata se prolínají a jedno dramatičtější než druhé. Ale my asi zůstaneme teď u toho hlavního. Pojďme dál. Já vidím, že ještě jsem před to Sasko předsadil jeden dopis, který reaguje na ten můj článek a myslí si něco jiného. Vážený pane Hájku, nastal čas investic, pravil pan premiér. Největším příkladem alespoň dočasně úspěšné výstavby země na dluh byla pravděpodobně Třetí říše, jenže Hitler měl k dispozici to, co Babiš nemá, armádu nezaměstnaných. Kde chce pan Babiš vzít lidi na výstavbu silnic, železnic, přehrad? Bude se o ně přetahovat se soukromou podnikatelskou sférou, která již v současnosti těžko sama lidi schání, což vede k nezdravě rychlému růstu mest, na co ČNB odhodlaná zamezit další inflační vlně reaguje růstem sazeb, které znesnadňují dostupnost hypoték a úvěrů pro podnikatelskou sféru, která umí do rozvoje země investovat nejefektivněji. Ne, nenastal čas státních investic. Nastal čas šetření státu a rušení státních agent, protože dluh je otroctví nic jiného. Právě proto globalisté tolik dluh tlačí, protože to je nejlepší odrazový můstek pro válku nebo minimálně pro nějaký druh měnové reformy, teď asi nejpravděpodobněji v podobě inflace a zavedení digitálního eura. Protože strukturální změny rušení agent státu potřebuje opravdu čas, pak jako první pomoc pro státní rozpočet se nabízí využít rad dvou našich prezidentů. Jeden radí plošné škrty Václav Klaus, druhý obnovení superhrubé mzdy Miloš Zeman. To druhé je v podstatě zvýšení daní, ale pokud tento daňový výpadek cirka 150 miliard korun ročně politici nedokázali nahradit ničím jiným než dluhovými penězi, považuji to za menší zlo. S pozdravem a přáním Boží ochrany František K. Františku, já jsem ten dopis záměrně přečetl celý, protože podobných několik přišlo. Já vím, že to v tom mém článku bylo provokativní říct, že dluhy už se nebudou splácet. Nás se to netýká, soukromé dluhy se splácet budou nepochybně. Ale ono opravdu to překročilo tak únosnou mez nesplatitelnosti, jak v té
těch Spojených státech, tak v těch hlavních zemích na evropském kontinentě stále ještě pod velením Bruselu, čili Berlína, že ani matematicky to není prostě už možné splatit. Čili ty rozsáhlé dluhy se splácet na konci nebudou. Tím jsem si naprosto jist. A jenom zopakuji, co jsem říkal v tom článku, že jsou různá řešení, kterými se to obvykle řešívalo, to byly ty války, vždycky to smetly, ty dluhy, nebo v našem případě třeba ten rozpad Unie, a nebo, a to jsem již naznačil, šahnou nám na naše soukromé účty. A tam jsou opravdu biliony, jakým způsobem to udělat, těch možností mají hodně, že mezi ně samozřejmě patří i digitální euro, je nepochybné. Já bych řekl, že jestliže už ta paní Lejnová o tom začala mluvit nahlas, tak bych docela utíkal si ty peníze někam schovat. U nás víme, že to děláme opravdu mnozí úspěšně přes Firegold, pomáhají nám tím současně prostě do něčeho ty peníze dát, když ne do nemovitostí, tak alespoň do těch, do zlata a do podobných komodit prostě. Je to, opravdu to začíná být vážné, ale to, co vy tady říkáte, kde chce vzít Babiš lidi na výstavu silnic, železnic, přehrad? No, doufejme, že ne, tím, že jsem ještě přikluše dalších 100 000 Ukrajinců. Ne, to opravdu nechci žertovat, na toto téma je příliš vážné. Ale těch možností je spousta. I pokud by nebyly k dispozici tady pracovní síly, já myslím, že víceméně jsou. Ty technologie dneska už zas nepotřebují ty nekonečné spousty lidí, tak existují možnosti například, které se tu nabízely, že to postaví třeba Číňané, či někdo jiný podobný. Číňané staví neskutečně rychle a neskutečně kvalitně. Za poměrně velmi výhodných podmínek. Je to skoro jako kdybychom sem pozvali postavit, dostavět naše jaderky Rosatom. To by bylo obdobné. Tam jde jenom o tu politickou vůli, respektive politickou odvahu. Protože samozřejmě ten řev, který se ozve z té strany páté kolony Bruselu, ten bude obrovský. Ale řešení je. Ta řešení jsou k dispozici. Lze se z toho proinvestovat do jisté míry, alespoň tak, abychom nemuseli v těch jednotlivých platbách každoročních splácet stále víc a víc. Stejně je to tak s těmi prezidenty, které zmiňujete. Ono jeden radí plošné škrty, Václav Klaus, druhý obnovení superhrubé mzdy, Miloš Zeman, čili v podstatě zvýšení daní. Já jsem tam naznačoval a myslím, že kdo třeba sleduje paní docentku Švihlíkovou, tak mi asi dá za pravdu, těch cest je v té daňové oblasti mnohem víc. Tam není třeba zvedat daně jednotlivým občanům. Ty sektorové daně zbrojovkám, bankám a všem, kteří tak neslýchaně vydělávali a vydělávají stále ještě na válce Západu proti Rusku na Ukrajině. 1% z obratu, jak tady říkal Jindřich Reichl. A jsme z toho. Opět jenom politická odvaha, protože tam ty zájmy, o kterých jsme mluvili před chvílí, tam jsou napřeženy tedy naprosto. To, jestliže od nás vyvádí ty jednotlivé matky těch zde zavedených například bank, 300 miliard ročně, 300 miliard ročně vyvedou jen oni.
tak si představme, že kdyby to byla polovina a od těch zbrojovek minimálně druhá, no tak vlastně na všechno to další je. Chci tím říci, nemyslím, že je čas plošných škrtů, na rozdíl od toho, že pan prezident Klaus je opravdu erudovaný ekonom, ale myslím si, že on uvažuje o standardních situacích a časech. My žijeme v naprosto nestandardní situaci, v naprosto nestandardním prostředí, které se hroutí, ale hraje si na to, že se ještě nehroutí. A je nutno nasadit naprosto nestandardní, bez ideologických brýlí, jakýchkoliv nestandardní kroky. Myslím, že ty korporátní daně by nespůsobily úprk investorů z naší země. Naopak, tady se jim žije tak v bavlnce, že by raději zaplatili nějakou tu kačku, aby mohli zůstat. Nevidím to tak, že nastal čas šetření a rušení agend, protože dluh je otroctví, s tím souhlasím. Ale ty dluhy už jsou jiného typu. My nemáme ani úplně ty naše dluhy, my máme také část těch bruselských a tak dále. Opět by to bylo na dlouhou debatu, ale v tomto případě s tím nesouhlasím. Já si opravdu myslím, a říkám to jako člověk, který se cítí spíše napravo, tak si opravdu myslím, že v současné situaci je nesmysl, aby požadovali ty malé strany po Andreji Babišovi škrty, protože budou stejně

V těch reakcích na ten, na, to, na, ty, na ten výsledek saských voleb v Sasku přišla spousta věcí. Já jsem tedy vybral na začátek dopis Miroslava Miklase, to říkám jeho jméno otevřeně, protože tak on funguje jako prezident představenstva Česko-Německé hospodářské komory. Bylo by tedy směšné, když o ní mluví, se tváří, že nevíme, jak se jmenuje. Ale píše o lídrovi AfD v Sachsen-Anhalt, se v Německu často kromě jiného píše, že je prý skvělý obchodník. No nevím, už několik sekund po vyhlášení grandiozního vítězství, ke kterému AfD ze srdce gratuluji, se dopustil velmi hrubé a zcela zbytečné chyby, asi v euforii. Ponížil kancléře Merce ironizující větou o tom, že to byl právě Friedrich Merz, kdo byl pro AfD pomocníkem k volebnímu vítězství. Když pominu elementární skutečnost, že slušný člověk do poraženého na zemi nekope, je zde přeci něco daleko zásadnějšího. Pokud chce AfD hrát významnou roli na celoněmecké úrovni a nikoli jen ve stále frustrovaných bývalých NDR spolkových zemích trpících takzvanou nostalgií, musí si dokázat postupně sáhnout i pro část středových voličů současných vládních stran a těm postupně dokazovat, že AfD je strana korektní, solidní, se kterou se slušný středový volič může ztotožnit. A to se určitě nedosáhne ironizujícím trolením jejich předsedy a kancléře na macinkovské úrovni. Obzvláště pak v zemi, která má extrémní úctu k autoritám, to ocení jenom jeho voliči, které získávat nepotřebuje, ale už nikdo jiný. Jinak by mu daleko víc slušela třeba věta, že děkuje všem voličům, včetně voličů vládních stran, protože nejdůležitější je přece demokracie, sjednocující spolupráce a společná snaha o blaho Německa. S úctou píše Thomas Maria Miklas. Pane Miklasi, opět s vámi musím asi nesouhlasit, a to dost zásadně, jakkoliv si vás v mnoha ohledech vážím. Já jenom připomenu, že ta vaše obchodní česko-německá komora není ta česko-německá průmyslová, ta obrovská komora, tohle je menší taková komůrka, ale ne, nepodstatná zase. A já si vás trošku pamatuju z toho roku 2015, kdy jste jako takové zvláštní gesto udělali, že jste vezli kamion piva tady do Prahy 3 pro projíždějící americké armády. Já vím, že chcete to bratrství na všech úrovních a přátelství, ale to, co vy píšete, to, co vy byste radil tomu panu Zikmundovi, tomu šéfovi té saské, sasko-anhaltské AfD, který tak drtivě vyhrál, by znamenalo, že by už nikdy nic nevyhrál. On totiž právě nechce říkat ty fráze, že děkuji všem voličům, včetně voličů vládních stran, protože nejdůležitější je přece demokracie. Ne. To jsou ty žvásty, kterých mají lidé absolutně plné zuby. Nejen v Německu. Ten právě to, že se dotkl kancléře Merce, který dnes má teda popularitu asi 12% v Německu, takže není to kopání do úplné mrtvoly, ale polomrtvoly, je naprosto správné a přesné. Prostě tady přichází strana, která říká, my už s vámi ty hry hrát nemíníme, a ti lidé na to slyší obrovsky. A nejen proto, jak vy tady říkáte, že jsou v bývalých NDR spolkových zemích trpící ostalky. To je, zaprvé bych řekl, že tohle je urážlivé vůči východoněmeckým občanům ze Saska a Anhaltska. Ale za druhé, v tom přeci ten problém není. Ta frustrace je celoněmecká, na celoněmecké úrovni. AfD roste obrovským způsobem a dnes vede před

0: celoněmecké úrovni před těmi křesťanskými demokraty, místními lidovci, abych tak řekl. Já myslím, že jste cosi nepochopil. A myslím, že jste nepochopil totéž, co nepochopili oni. Právě proto, že AFD vykročila úplně jinam a jinak, na ní lidé slyší. Takže to, co máte za dětskou naivní chybu, já mám za naprosto geniální plán autenticity, pravdivosti a otevřenosti, s kterou nepřichází jenom AFD, ale i ve Francii Marine Le Penová. Ostatně i u nás věřím tomu, že lidé jako pan Reichl a další poslanci za SPD mají nebo jsou rozhodnutí jít úplně podobnou cestou. Pojďme dál. A ještě jedno kritické. Já jsem si záměrně tyhle kritické dopisy z těch opravdu mnoha, které jsou nadšeny tím vítězstvím AFD, vybral ty dva, které mají ten kritický tón. Protože na nich si cosi objasníme, doufám. Pane Hajku, už vás slyším, jak při té vaší večerní poradě s nepodvolenými jásáte nad vítězstvím AFD. Já se tedy mezi nepodvolené taky počítám, ale zrovna nejásám. Jsem totiž moravský vlastenec. Ale nemyslete hned, že chci nějaké odtržení Moravy od Čech. To chtějí jenom někteří hodně radikální Moravani. Právě takový, jako je ta německá alternativa. Co chci říct? Než začnete s tím jásáním, zkuste se zamyslet nad tím jejich programem, hlavně pokud jde o Benešovy dekrety. Ty jsou jinak pro všechny v Německu tabu, jen AFD o nich mluví. Jakože by měly být zrušeny a vůbec mají takové nahnědlé názory na německou minulost. Jde z toho strach. Vím, že tenhle dopis večer nepřečtete, ale ocenil bych, kdybyste odpověděl alespoň mně. Už protože vás jinak ohromně uznávám, jste pro mě jeden z mála lidí na té naší alternativě, kdo těm zákulisním věcem v dnešním světě opravdu rozumí a umí to navíc přehledně říct nebo napsat. Vys váš včerejší článek. Jsem také čtenářem Akademie, která je pro mě ohromně důležitým zdrojem vědomostí. Za to všechno vám opravdu děkuji a zůstanu pravidelným přispěvatelem, i pokud mi neodpovíte, ale to by mě u vás překvapilo. Díky za to, co všechno pro nás nepodvolené děláte a že dáváte veřejně najevo lásku ke Kristu a Panně Marii. To je dneska důkaz skutečné odvahy a víry. Tomáš K. P. Brno. No, Tomáši, srovnávání AFD s moravskými stranami, které bych rádi třeba odtržení, které jsou opravdu marginální, myslím úplně jednak nesedí, ale to teď není podstatné. To, o čem hovoříte, to podstatné je. AFD skutečně v některých svých částech nebo v některých projevech některých svých členů i významnějších o tom hovoří. Jestli, Tomáši, dovolíte, pro mě je nekonečně lepší a příznivější, když o tom na německé straně někdo konečně otevřeně mluví, protože jinak jsou tady sudeťácké landsmanšafty, které se tváří, že už tyto nároky nemají, přestože je dále mají a scházejí se pod touto záminkou v Brně, aby tady jednali na svém sudetoněmeckém sjezdu. Ti to tají, všichni ti, ale s nimi i ti politici křesťanských demokratů, kteří je v tom Bavorsku absolutně podporují. Ti to tají a lžou jako vždycky ve všem. Jestliže přichází strana, která to říká otevřeně, tak je s ní o tom možné vést souboj. Oni se totiž to téma těch Benešových dekretů bylo optimální, kdyby se otevřelo mezi Českou republikou a Německem. Optimální. A ne, aby to ty Posseltové hnali přes Brusel a k nám se to vrátilo jako nějaké rozhodnutí. V tom je rozdíl mezi těmi Posselty a Merci a další tou podivnou sebrankou, která v té takzvané semaforové koalici dnes ještě v Německu vládne. A alternativou pro Německo, která některé takovéto věci říká otevřeně. K té minulosti, to já myslím, že je naprosto správné, co dělají. Oni říkají kromě jiného, že ořežou okamžitě, jakmile budou v té zemi vládnout, spolkové, okamžitě ořežou neziskovky, okamžitě jim vemou všechny peníze, což mimochodem v Německu lze, tam mají na to ty jednotlivé zemské vlády právo. U nás představte si, že by to někdo udělal v kraji nějakém, jo. A mezi tím dál vládl třeba Fiala, který je tady všechny buduje. To je vyloučeno. Tam to lze. Oni říkají, že se ta historie učí špatně. Mají pravdu. Historie se Němcům zatajuje. Prostě je to přeci jenom už pěkných pár desetiletí od té války a oni jim všichni dokola pořád jenom říkají koncentrační tábory a tak dále. Ti mladí, kteří se do tohohle už dávno narodili, jim vůbec nerozumějí a neberou to vážně a z toho vznikne radikální postoj. Zatímco AfD říká, pojďme se věnovat té historii trošku jinak. Řekněme o 20% méně Hitlera ve vyučování historie a o 20% více Bismarcka. Čili oni říkají, pojďme se podívat, co je to Německo doopravdy dneska ještě zač. Celý tento otevřený postoj je mi vrcholně sympatický, ač s ním nemusím ve všem souhlasit. Je mi vrcholně sympatický to otevřeností, protože teprve s ním se dá diskutovat, hádat se, přijít se a k něčemu dojít. Když to udělají ti Mercové přes a Posseltové přes Brusel, jak už jsem řekl, tak se nám to nepodaří. Takhle se o tom bavit je možné. Nehledě na to, že to je méně podstatná část jejich programu. Oni mají hlavně ekonomický program a tak dále. A to, že ty enderáky, abych tak řekl, o nich se pan Miklas vyjadřuje docela vlastně opovržlivě. Já vám řeknu, já je docela mám rád. Já je poznám tady na ulici, když ještě dnes, když vidím jít Němce, tak hned vím, který je západní a který je z toho východu, protože s nimi máme opravdu docela dlouhou společnou historickou zkušenost, ne vždy zrovna jednoznačně báječnou, prostě ten režim byl, jaký byl, ale z těch lidí se stali úplně normální lidé. To velkoněmectví se z nich opravdu vytratilo. A ty takové úvahy vlastně o tom, že by nebylo tak úplně vyloučeno obnovit NDR, to se nestane sice, ale je to dobrá myšlenka. Je to myšlenka na hrdost na to, čím žili, co vytvářeli a oni v rámci toho bloku byli docela významní a docela, jako vždycky Němci si uměli poradit technologicky, zajímaví byli. Já dodnes je na ně koukám se zájmem. A Možná, že právě to, že to začíná tady na východě, u nás, v tom Německu, je vlastně také jistý vzkaz pro nás, abychom i my byli trochu víc hrdí na tu dobu před převratem, kterou nám ti manipulátoři, historičtí a všichni ostatní, chtějí vytřískat z hlavy, a hlavně těm mladým. I to je pro mě docela dobrá inspirace z těch proběhlých voleb. Bez ohledu na to, jak to dopadne, když jsme ještě u toho, je nesmírně zajímavé, co ten pan Zikmund, co on vlastně říká. On říká, protože teď nastala situace, že kdo ví, jak to mimochodem bylo, ale zrovna o těch pár desetinek se nedostali k té absolutní většině. A on říká, to vůbec nevadí. Na návrhy paní Wagenknechtové, to je ta malá strana levicová, co se dostala tam asi těmi 5,6% a bude mít pět míst v tom německém, v tom saském parlamentu, tak říká, jako ona navrhuje, že třeba při třetí volbě odejdou ze sálu a on bude zvolen a tak dále. On říká, to teda nevím, to mně se zrovna tohle nezdá moc jako pevná situace, v níž bychom chtěli vládnout. Uvažují tam někteří členové křesťanských demokratů, že k něm přejdou a tak dále. A on říká, on se nikam nežene, on nedělá tu chybu, kterou tady udělali všichni ti, kteří se tak narychlo tam třeba dostali jako piráti, že jo, hned obsadili všechno a skončili, jak skončili. Teď bohužel třeba i motoristé udělali možná tutéž chybu. Oni se neženou za těmi funkcemi. On říká, pro nás je důležitější celý etos, který přinášíme. No to je něco, co v české politice nevidíme. A ten člověk je prostě pro mě mimořádně důvěryhodný. My o těch volbách a jejich dozvucích budeme jistě ještě dlouho mluvit. Já se pokusím dostat k nám s takovým týdenním odstupem, až všechno už se usadí a bude o čem mluvit. Někoho opravdu zajímavého, uvidíme, jak to dopadne. Ale v každém případě ne já sám, jak píše Tomáš, ale jsem ohromen tím, jakým způsobem ti představitelé AFD s tím ohromujícím vítězstvím, které bude mít absolutně tvrdý dosah na ty další volby v Berlíně a v Durínsku, jak s tím zacházejí, jak dospěle, jak politicky. Pojďme dál. Dobrý den, pane Hajku, naprosto se ztotožňuji s vašimi názory, jako byste mluvil za mě, a rozhovory vedete velmi profesionálně, s mnoha hosty je to v klidu, ale co u vás obdivuji, jak to zvládáte s panem Svatošem, kterého si mimochodem velmi vážím, ale ukočírovat toho geniálního pána, to je opravdu těžký úkol. Někdy trošku je, ale on to pan Svatoš ví a my jsme už docela sehraní, takže on má těch informací prostě tolik, že by je nejradši vystrkal všechny okamžitě ven pro nás, pro vás, a opravdu je někdy potřeba to trošku držet. Vy ty jeho vědomosti a myšlenky dokážete uspořádat pro mě do srozumitelného formátu a zvládáte to bezvadně. Další chválu musím vyslovit na vaší stanici Hvězda. Úžasné. To nesmírně rád slyším. Těch zpráv tohoto typu přichází víc a víc a já myslím, že to je i hodně tím, že se tam začínají objevovat ti moderátoři. Určitě. Přibude taky ten ten Ládí Květvička mezi ně, teď někdy v polovině září se tady na to máme sejít. Stanice Hvězda roste a je zajímavá. Já zvlášť chci poděkovat v této chvíli opravdu několika z vás, kteří začínají posílat i zvláštní příspěvky na Hvězdu. Já jsem skoro měl chuť to tady teď udělat, takže aspoň u těch zvlášť významných zkusím něco takového jako tohle křestní jméno a to. Radši si to ještě nerisknu, musím si to rozmyslet. Řekněme, že to jsou tam případy několika men, za nimiž je jednička, ku podivu, jo. A jsou to pánové i paní. Jsme za to vděční, že jste opravdu pochopili, jak je významné přidat něco té Hvězdě, protože nás to stojí hodně peněz a ona roste. A vy to vnímáte a já z toho mám obrovskou radost. Mimochodem, abych na to nezapomněl, dnes začne další četba na pokračování a bude to Záhada hlavolamu Jaroslav Foglar, čte to David Matásek. Další Foglarovka, myslím, že od 21 hodin mají všichni co dělat. Je to vlastně první díl té trilogie o Stínadlech a Klubu rychlých šípů, ale to asi všichni, skoro všichni budete vědět. Tak vám přeju krásný zážitek a dočtu dopis. Popravdě hned jsem jí moc nebral, Hvězdu, ale propadal jsem jí postupně. Dnes jí poslouchám nejvíce, přesně jak to mám se Hvězdou, vystihla ta paní moderátorka, myslí se. Na Hvězdě hrají písničky, kterýma jsem pohrdal, když mi bylo 14 let, a je Relaxík a Magneťák a Západní hudba a teprve dnes objevuji, jak jsou české písně krásné a ty hlasy a texty úžasné, jakože jsem to jako mladý tak nevnímal, to už asi nikdy nepochopím. Děkuji za to moc. Nejhorší, ale v dobrém, je, že se nikdy nemohu od Hvězdy odtrhnout na úkor pořadu mluveného slova, které chci sledovat zejména k večeru. Chtělo by to nějaké zprávy, ale chápu, že to chce čas. Zprávy, tam míříme dostat se k ním. Zprávy jsou nejsložitější a nejdražší věc, která se dá udělat. My máme na ně model připraven. Jakmile budou na stanici Hvězda zprávy, tak jsem přesvědčen, že už dokážeme i najít investora na vstup do terestriálu, do toho, aby se to dalo poslouchat vzduchem, jako nejen na internetu. My máme ten model připraven na rádio se zprávami a se vším formátem dalším. Ale opravdu je to je opravdu věc peněz a já možná už příště vám řeknu o jednom modelu, který nás napadl nejen v této souvislosti a týkal se vlastně jednoho modelu Míčka a možná, že tam se trošku začnou k tomu pohybovat, uvidíme, ale jsem šťasten, že to takhle mnozí z vás cítí a že vás ta Hvězda čím dál víc baví, mě teda také. Děkuji moc za vaši práci, hodně štěstí, Marian H. Karviná. Mariane, moc děkuju. Já se budu snažit to urychlit, abychom stihli samozřejmě dnes také večerníčka. Tak pojďme dál. Tady nám poslal Miroslav R. ze Skotska, náš protiproudní, naše protiproudní tykadlo, jak si říká, člen té reformní strany Farážovi dnes už, nám poslal jeden zajímavý dopis po trošku pár dnech, kde se opět to týká toho, jak nevydalo státní zastupitelství zatím ten spis o dozimetru vyšetřovací komisi, kterou vede pan doktor Reichl. On to srovnává s tím, že si právě přečetl o těch zločineckých korupčních strukturách v Kyjevě, kde už ten generální prokurátor už je také zatčen snad. A říká, kdy konečně k tomu dojde také u nás k něčemu takovému, protože vidí za tím nevydáním čistou korupci. No, k tomu, abychom se dostali takhle hluboko, myslím, ještě zdaleka nejsme. On o tom hovoří dopis pana Kellnera, kterého také čtu vždycky jménem, protože to už je standard. Vážený pane Hajku, poslední sobotu, jak byla demonstrace na Staroměstském náměstí proti majdanizaci včer, tak tam policie odvedla jednoho vlastence opět za zet. Na odivu k výslechu. Odvedli ho podle sdělení policie na pokyn státního zástupce na Bartolomějskou. Večer ho propustili, ale věc se bude zřejmě dále trestně řešit. Takže metoda zastrašování vlastenců zavedená za Fialovy vlády pokračuje i za ministra Tejce, protože to rozhodnutí o zadržení padlo na státním zastupitelství a to spadá pod ministerstvo spravedlnosti. Bude tedy nezbytné se začít bránit, a to nejen policie, ale i takzvané spravedlnosti. Já s vámi hluboce souhlasím, že to je skandální, ale vy pokračujete a tam se to úplně pointuje. Poslal jsem před rokem na obvodní státní zastupitelství Praha 10 jako podnět k přešetření. Zda nejde o propagaci fašistických symbolů, když se jeden občan nabízel na svém Facebooku k prodeji trojkombinaci vlajek českou, ukrajinskou a vlajku ukrajinské povstalecké armády UPA. Vy z příloha ten dotyčný občan České republiky zde při své prodejní nabídce dává do souvislosti českou vlajku s vlajkou zločinecké organizace ukrajinské povstalecké armády. A přišla mi z toho státního zastupitelství na Praze 10 kopie dopisu od policie, kam to oni dali prověřit, že prý na té propagaci není nic špatného, nic nestoudného. Takže vlajka UPA na rukávě společně s českou vlajkou, to je OK. A písmeno Z bez jakýchkoliv dalších odkazů, to je zločin. Tak to pracuje české státní zastupitelství. Ještě pořád, píše Miroslav Kellner. Ano, Miroslave Kellnere, je to skandální, ale pracuje. Já jsem to už naznačil na začátku, no prostě tam sedí titíž lidé, přece tím, že se změnila vláda, tak oni se nezměnili. Některé pohyby se tam začínají dít, na těch, zvláště tam v Olomouci a tak dále, ale sedí tam. Sedí tam paní Bradáčová, sedí tam všichni, nejvyšší státní zástupkyně, nejvyšší prokurátorka. Tohle bude opravdu proces, který bude ještě trvat nějakou dobu a opravdu není asi možné myslet si, že je lusknutím prstu možné spustit ty procesy podobné, jako dneska se dějí třeba v tom Kyjevě. Protože tam to mají v rukou Američané, kteří chtějí tyhle postavy vyměnit, aby mohli se dostat na Zelenského. Blíží se to k němu také. Já myslím, že my na žádné Američany čekat nebudeme a že si to nakonec dokážeme tady plus minus vyřídit sami, ale musíme si uvědomit. To, že jsme pod bruselským protektorátem, znamená, že jakmile na ně začneme šahat, na tyhle ty jejich koně, na tu jejich pátou kolonu, tak se začne dít to, co v tom Polsku se dělo za doby, když prezident Kaczyński se začal dotýkat té páté kolony v Polsku. A šup, už si tam dostali Tuska a ten má dnes problém, on se jim nepodařilo dostatečně připravit ten volební podvod prezidentský. Uvidíme, jak to bude u nás. Ale já myslím, že než spolehnout na nějaké takováhle dramata, je lepší to trošku promyslet a chvíli se ptát, intenzivně ptát, svých zástupců, například v SPD nebo motoristů, ale možná, že mezi našimi nepodvolenými jsou také spousty voličů Babišových, čili ano, tak se ptejte těch svých zástupců, jak jsou tyhle případy možné. Ten malý tlak je nejúčinnější. To je jako když ta kapka kape na to jedno místo, hurikán se přežene a nic a ten důlek se tam začne tvořit. Pojďme zatím touto cestou. Ta radikální, ta je ještě poměrně daleko před námi. Pojďme dál. Ne. Jenom kratince snad, spoustu dopisů zas nemůžu číst. Jeden se týká opravdu investigativní žurnalistiky, necháme si to na příště, víc si o tom pokusím zjistit. Vážený pane Hájku, srdečně vás zdravím a děkuji za vaše porady a komentování aktuálních událostí. Včera jsem se dočetla, že svatovický poklad byl opět vyvezen do zahraničí, tentokrát do Spojených států, kde má být vystaven s židovskými artefakty. Tento svatovický poklad s korunovačním křížem už byl prvé vyvezen do Německa v den výročí okupace naší země německou armádou. Na mě to působí jako oficiální vazalství naší země. Bylo by prosím možné požádat o nějaký komentář k této situaci. Moc děkuji a přeji vám hodně zdaru vaší záslužné práci, Jana O. Jano, samozřejmě, že jsme to začali i hned zjišťovat. Podle našich zjištění tomu tak není. Myslím, že mohlo jít dokonce o nějakou provokaci, nevím, vy nepíšete zdroj, ze kterého jste to vyčetla, ale v současné době podle našich informací nic takového není a snad se ani zatím nechystá. Takže jsem chtěl jenom uklidnit. Ono to téma těch korunovačních klenotů souvisí s tím tématem duchovním, protože ty korunovační klenoty a České království od Václava přes Karla IV. A k dalším našim králům, panovníkům a významným postavám, o nich se opravdu snažíme intenzivně psát neznámé věci v akademii. A jsem šťasten, že mi tolik lidí začíná psát, jak jim to pomáhá v těch věcech. Je to obrovský složitá práce, ale tam míří protiproud. Tam chceme, abychom byli vybaveni znalostmi v bitvách o naší státnost a suverenitu, které máme před sebou. Tak ono to s tím duchovním zakotvením úzce souvisí. A já musím říci, že mluvil jsem před chvílí o tom a děkoval, nebo málo možná děkoval, ale oceňoval všechny vás, kteří nám dál přispíváte a dokonce s tím, jak rozšiřujeme ty naše pokusy, aniž se snažíme dělat kotrmelce, aby nás ekonomicky něco podpořilo, nechceme a nepožádáme nikdy o žádnou dotaci, o nic. I kdyby nám někdo nabízel, jaký nevezmem. Ne, my jsme protiproud. A vy to víte a proto nám pomáháte. Ale vy nám pomáháte kromě toho i něčím úžasným. A nechci snižovat ty fantastické vaše příspěvky. Možná, že je i kombinují mnozí. Ale jedny z nejnádhernějších příspěvků nám poslal pan Štefan H. z Holešova. Vážený pane Hájku, opět jsme v neděli zavítali s manželkou na svatý hostin, kde jsme se pomodlili za vás a za protiproud. Posílám vám z toho místa i dvě fotografie z amatérského fotoaparátu, tak se omlouvám za slabší kvalitu snímku. S požehnaným pozdravem Štefan H. Holešov. Štefane a všichni ostatní, kteří nám píšete, že se za nás modlíte. Významná část našich spolu spolu autorů této porady, nebo ne autorů, no spolubojovníků na této poradě tomu nebude rozumět, ale my tomu fakt rozumíme. My víme, co to znamená. Je to něco fascinujícího. Děkujeme za to z celého srdce a vracíme požehnání vám a všem, kteří se obracejí ke Stvořiteli a prosí i za nás. My prosíme za vás určitě. S našimi modlitbami jste neustále konfrontováni, abych tak řekl, snad je mnozí i cítí. Protože jenom s tímto požehnáním my vlastně můžeme existovat. Je to zázrak, že ještě protiproud existuje. Těch tlaků ze všech stran je nepředstavitelné množství. My se o nich už ani nezmiňujeme. Ale máme pevnou víru, že to, co děláme, vede k srdci a srdce vede k Bohu. Tak kéž vás všechny bez ohledu na to, zda s Pánem Bohem jste v kontaktu nebo ne, ochraňuje náš Pán a Panna Maria do příštího pondělí, kdy se na vás budu opět těšit.
1: Když nás půjdou miliony, všichni proti

0: Nuž, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám na vlnách svobodného vysílače CS a my se dneska koukneme s inženýrem Jaroslavem Tichým na komentované to zpravodajství, to nám teď zaplní 2 hodinky vysílání ze studia v Kadani a samozřejmě pak se koukneme nejspíše, zatím chlapci se mi ještě nezvozvali, což je teda velice divný. A tak bychom se měli kouknout na 42. pokračování nového věku program Sunrise, ale zatím se mi chlapci neozvali. Tak když tak to vyplníme panem Pěkinem, na kterého nevyzbyl čas včíra. Já vás tedy zdravím a vítám. Vzpomenu, že válka je vůl a zabíjení lidí lidmi je svinstvo. A taktéž, že tedy ničemu zde nevěřte, my nemáme pravdu a ne. Ne osobitně, si jako neříkáme osobitně, že my máme pravdu a nám věřte, ne. Zkrátka všechno si dohledávejte z nejrůznějších v úvozovkách nezávislých to několika zdrojů. Tak, dneska jsme to vyzkoušeli s panem Tichým, takže by nám mělo fungovat i spojení, takže jak slyšíte, už ho vyzváním. Tak hezký večer, pane inženýre.
1: Hezký večer, vyhle ještě zvoní jednou, dobrý.
0: Jo.
1: Slyšíme se?
0: Ano. Už tak by to mělo být úplně v pořádku. Tak, ano. Teď jsem přehulený já, tak si já se trošku snížím, i když mi to nějak moc nejde, vyměnil jsem sluchátka, dámy a pánové, tak snad to bude lepší. Aha, já už vím, kde to leze. Dobrý. Tak, my se s panem inženýrem tedy koukneme na to, co jsem chtěl říci. Komentované zpravodajství, budou tam zprávy z Ruské federace, také z Ukrajiny, informace z USA, iránský konflikt, aktuality z USA, dvakrát, informace z USA, aktuality, no, uvidíme, novinky odjinut a zajímavosti z domova, možná se nám to tady zdoblovalo. A pak bychom se měli s panem inženýrem kouknout na tematické okénko, aneb Putinovo prohlášení o NATO vyvolalo rozruch. Tady to se nesmažu, až ho dám do popisu pořadu, protože jsem to ještě nestíhal. No už, pane inženýre, tak se koukneme na ten nouzový letecký přesun. Asi můžeme se kouknout na Ruskou federaci.
1: Tak mezi tím se mi podařilo nějak přemoci telefon, aby mi tady nevyzváněl, takže se na to můžeme jít podívat. Takže ještě dobrý večer vám, vážní posluchači, a jdeme se na to podívat. První zprávu, kterou tady máme, tak ta hovoří o nouzovém leteckém přesunu vybavení a vojenské techniky z Ruska do Iránu. A konkrétně jde o 3 letadla, která jsou provozována ruskou dopravní společností Avicon Zitotrans. A ta byla v různých časech spatřena nad iránskou oblohou. A tento krok nemůže zůstat bez podvšimnutí, protože Rusko údajně poslalo vojenskou techniku vybavení do Iránu a ten těžký, ruský těžký transportní letoun byl spatřen, jak míří k oblasti Teheránu. V době tedy, kdy ta konfrontace mezi Iránem a Spojenými státy je obzvlášť kritická. Ta trasa potom byla pokračování vlastně, ten jeho let, to letadla dvou dalších, která dorazila do iránského hlavního města s několika hodinami odstupu. Tam šlo typově o Ilyushin L-76TD a jak jsem říkal, patří to té ruské dopravní společnosti a bylo toto letadlo navrženo pro představu, přizpůsobeno pro představu těžkého nákladu a může být tedy použito k přepravě velkého vybavení leteckou cestou. Jinak tedy 1.9. ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin vyjádřil v Kyrgyzstánu svou podporu a obdiv iránskému lidu za jejich vytrvalost a výdrž, tedy, která tedy zatím, kterou projevili a prohlásil také, že Rusko poskytne veškerou pomoc spojeneckému lidu Iránu. Takže tolik teda k této první zprávě.
0: Nuž, a na druhou se koukneme zápětí a to, že ruský prezident, tedy Vladimír Vladimirovič Putin, jak asi jistě všichni tušíte, označil za vojenské tajemství, zda se továrny vojensko-průmyslového komplexu na britské půdě stanou ruskými cíly. Na otázku tedy novináře jednoduše odpověděl, to je tajemství, vojenské tajemství. Nuž, a zároveň upřesnil zřejmé ohledně ukrajinského pole, protože řekl, jakékoliv vojenské objekty na Ukrajině jsou našimi legitimními cíly, britskými, jakýkoliv britské asi tady má být, nebo jakékoliv jiné. Takže toto prohlášení bylo učiněno na konferenci v Kyrgyzstánu a přišlo po rozhodnutí britské vlády předat Kyjevu plány raket Storm Shadow, o tom už jsme mluvili několikrát, které měly být sestaveny pak na ukrajinské půdě. S tím, že to samozřejmě není humanitární pomoc, jde o přenos technologie dálkových raket s cílem zasáhnout tedy hluboko do ruského území. A tak reakce ruského prezidenta nebyla pro pořad hrozbou nějak a šlo o odmítnutí hrát hru západní žurnalistiky, která žádá Moskvu, aby předem oznámila vlastně hranice své sebeobrany. Takže vojenská tajemství se neprobírají přes mikrofony s novináři. Ty se diskutují tedy ve vojenských štábech. Tak, aby jsme to mohli uzavřít.
1: Já na to navážu další zprávou, která vlastně hovoří o vyjádření ministra zahraničních věcí Ruské federace Lavrova s tím, že obvinění proti Moskvě kvůli tomu dronu v Lipsku, takže jsou v podstatě začátkem skutečné války. A ten ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov uvedl, že obvinění Západu vznesená proti Moskvě kvůli tomu incidentu s dronem na letišti v Lipsku, že jsou, jak tvrdil, začátkem skutečné války. To jeho prohlášení bylo odvysíláno ruskou státní tiskovou agenturou TASS a přichází po obvinění západních stran z možné ruské účasti na tomto incidentu. A ta hlavně vyvolala teda tato obvinění potom nějaké reakce teda ve vztahu Ruska a Německa. Víte, že Německo tam honem spěchalo teda zavřít ruský dům. Rusové tedy zase potom postupovali tedy adekvátně vůči Německu a podobně. Nicméně Lavrov označil obvinění za obzvlášť závažná a spojil je tedy ze širší konfrontací Ruska se západními zeměmi.
0: Tak. Dobře, dobře. Jdeme dál. Konec nacistické Ukrajiny. Ha, ha, ha. Američtí vyjednávači, ty přijeli totiž včera, samozřejmě přiletěli do Moskvy, že ano, do Ruské federace. Steve Witkoff a Jared Kushner, to je zeťák samozřejmě Donýho, vzali na vědomí prohlášení ruského prezidenta Vladimíra Vladimiroviče Putina, že kyjevský režim už přestal skrývat svou pravou povahu a začal znovu s podstami pohřbívat některé z nejvýznamnějších nacistických zločinců, že ano. Méník, Šuchevič a tam já nevím, který všechny UPA a OUN. No a ti zase pak z Moskvy odletěli za vůdcem kyjevských neonacistů, Volodymyrem Šňupanským alias Zelenským, aby mu předali Putinova prýmírová ultimáta. Takže tento vstřícný postoj Washingtonu vůči Moskvě je zřejmým důkazem, že Vladimír Vladimirovič už tentokrát neustoupí západnímu, tedy mazání medu kolem ruských úst, aby byl získán čas pro záchranu kyjevské banderovské soldatesky před jejím konečným a rychlým zničením ruskými vojáky. No už teď jsou tady pak zase dámy a pánové, teď jsou tady rozbírány zase situace na bojišti, tak to už nechceme, ale proč se nyní ruský prezident, proč je tak sebejistý a věčně usměvavý? To vyplývá prý z prostého faktu. Rusko v letošním srpnu vyrobilo celkem 2500 tryskových dronů Geraň 5 a Banderol, což je nárůst o 67% oproti červenci. A právě tak Rusko zahajuje výrobu ještě mocnějších tryskových dronů s označením Dan pomlčka T. A to v součtu znamená, že celá kyjevská soldateska bude do 6 měsíců kompletně vymazána z Ukrajiny a celá Ukrajina bude vybombardována do středověku, pokud nekapituluje a nevyžene všechny banderovce, azovce a nacisty a kompletně neodzbrojí se a nepodřídí se tedy řadě dalších oblastí, včetně jazykové ruské vůli. Nuž, otázka je, kam půjdou, když už jsme jenom do Evropy přijali několik milionů, že ano, a víme, co tady dělají. Takže to je varování pro nás, dámy a pánové. Ne zbrojit na Rusa, my budeme zbrojit, aby jsme se mohli bránit své domovy.
1: Tak asi no tak oni, Oni proskočili dvě zprávy, nepřímo v této souvislosti. První, kdy začali Ukrajinci, Zelenský a spol. Prohlašovat, že vlastně východní Slovensko až do Prešova včetně, že vlastně Ukrajina, že patří Ukrajině. To znamená, že už si jako představují, už si vykolíkovávají nějaký prostor, kam by jako ustoupili zřejmě. To je taková jako první taková záležitost a pokud jde dál, uvidíme, jak se bude dál dělit nebo nedělit upravovat mapa Evropy a kdo vlastně si nechá, aby se vlastně na to jeho území vstoupili a odtud začali zase dál jako pokračovat v boji a stříleli, protože dokud, když tam střílí britskými raketami, je to z ukrajinského, takzvaného z ukrajinského území, ono to všechno, Ukrajina žádné nemá, ono to všechno na ruském území, protože Ukrajina žádné OSN přihlášené nemá, ale o to odhledněme teďka. Prostě řekněme z ukrajinského území, tak i ty Rusové se tady tváří, ano, že to je jako Ukrajina, ale vědí, že jsou to britské a francouzské rakety a americké satelity a západní odborníci, kteří tam to obsluhují a tak dál. Ale ta reakce jejich zatím padá na Ukrajinu, ale v momentě, když by to oni už potom přetáhli na území někoho jiného, Polska, Slovenska a tak dál, tak pak samozřejmě to zatáhnou do té války a pak teda ta ruská odveta bude padat tam. To je prostě potřeba si uvědomit toto. No, další zpráva, a to už je jiné potom, další zpráva, tak to hovoří o Putinově šokujícím vzkazu Evropě. Utečte, dokud můžete. To varování míří k továrnám na drony. Takže uvidíme, jak to bude dál. Jinak ta zpráva dál hovoří o katastrofě ukrajinské v Krematorsku. A jinak tedy, že tedy ty ruské systémy REP, teďka ty nové, tak čistí ukrajinské nebe od těch signálů Starlinku. A vlastně tedy odhalují tedy to VSU, které tedy jaksi tam je. Takže vlastně tím, že se zhroutila teda ta představa ukrajinská o té dronové zdi, teda kterou jako se domnívají, že vystaví a že teda tím pádem, že snad zvrátí teda ten výsledek toho průběhu, toho konfliktu, toho dosavadního, tak to fakticky pohřbilo poslední nažije banderovců na odpor vůči Rusku. A také vidíte, že se to zrychluje, ale už i někteří ty Ukrajinci jako vnímají, že je to vlastně jakoby pomalá válka, že oni je, že to je opravdu na to je takzvaně vyšťavit, jako prostě aby se oni úplně vyčerpali ten západ také, že by mohli ty Rusové rychleji, ale že je tam tady tento smysl, že tam jako je v tom pozadí, v tom potónu. Takže tady samozřejmě zase hovoří o osvobození Nikanorovky a tak dál a dalších některých osad, ale to není důležité, protože tam to teďka probíhá jako houfně, takže co na které frontě, jako asi nemá cenu říct. Faktem je to, že za prvé postupují Rusové na všech frontách, které tam mají. Druhá věc začíná, mají určitě převahu i v těch dronech. Ukrajinci ještě pořád tedy některými drony ještě ohrožují a raketami ohrožují tedy vnitrozemí Ruska. Je otázka, jak dlouho. Ale to je všechno. Ale ta válka se nerozhodne v dronech, ta se rozhodne prostě tím, že jedna země obsadí tu druhou a to je o pozemní armádě. Všimněte si i toho konfliktu v tom Iránu, kde to je sice hezký, že bude někdo leteckou převahu a když tu zemi neobsadí prostě vojáky, tak taky se mě k ničemu nenutí. Takže tady to bude obdobné. Takže tolik teda tady to věci.
0: Tak, dále se koukneme na, tady se opět vracíme k tomu setkání Vladimíra Vladimiroviče s Kašnerem a Witkoffem. Blablabla. Trump tedy uvedl v pátek, že Witkoff a Kašner odcestují do Moskvy a poté zamíří do Kyjeva, kde, cituji, sebou přivezou návrh na ukončení války. No, americký prezident návrh dále nespecifikoval ani neprozradil, o čem budou oba vyslanci jednat s Rusy a Ukrajinci. Nuž, A co tady máme? Možnost, že Vítkov a Kašner uskuteční své cesty během víkendu. Dříve rovněž uznámili deníky Kyjev Independent a Axios, které se odvolali na své vlastní to zdroje. Ve čtvrtek ruský prezident uvedl, že si amerického úsilí váží a Kašnera a Vítkova, kteří se účastnili trilaterálních jednání mezi USA, Ruskou federací a Ukrajinou, označil za upřímné partnery v jednání. Tak, prý, pan Kašner a Vítkov, cituji, jsou zde všemi vítanými hosty a pracujeme s nimi s potěšením. No, vzpomeňme Zelenského, ten v posledních týdnech několikrát veřejně hovořil o možné návštěvě této dvojice v Kyjevě, přičemž svou poslední předpověď zveřejnil ve čtvrtek večer. Tak, co tu ještě je? Tady se vrací ruského, tak to už je asi všechno k tomu.
1: Jenom dodatkem k tomu, tak samozřejmě ta návštěva proběhla. Jednali asi 3 hodiny, něco přes 3 hodiny, 3 hodiny, tuším 10 minut. Samozřejmě, o čem přesně se mluvilo, to neřeknou. Američané zase přicházejí s nějakými návrhy. Rusové mají svoji představu, která teda odráží tu situaci teda na té frontě. Američanům samozřejmě jde o 2 věci. Jednak, aby zachránili kus Ukrajiny pro sebe, když už tam teda investovali podnikatelé peníze, tak aby z toho něco bylo. A jednak, aby si tam teda v podstatě zachovali vliv, tedy, a to i vojenský, tedy někde na hranici Ruska. To se nepochybně asi nepovede, protože ty Rusové už mají dostatek zkušeností z výsledků ze dvou světových válek, z první a ze druhé, jak to skončilo. Kde teda ty Američané potom vlastně takzvaně skýsly teda v té Evropě a zůstali tam, zakopali se tam. Takže tohle asi ne. A další věc, která tam je, tak oni potom odletali na Ukrajinu. Rusové jim pro jistotu vybombardovali přistávací dráhu na kyjevském letišti, ještě než tam letěli. A jinak teda poté teda prezident Putin nařídil třídenní klid, tedy zbraně o třídenní neútočení na Kyjev, aby je tam náhodou něco nepotrefilo, pány Kašnera a Vítkova. Jinak jako přátelské všechno to setkání bylo, oni se samozřejmě snaží je nějakým způsobem ty Rusové udržovat teda nějaký kontakt a podobně, ale myslím si, že tam pořád jezdit s nějakými idiotskými nápady, jako nemá smysl, prostě tam by to mělo to smysl jedině tehdy, vím, ty Rusové řekli, tady jsou naše podmínky, buď přijďte a podepsat to, anebo zůstaňte doma, nezdržujte, protože tam jako opravdu nic nemá, jako asi žádný velký smysl. To je realita prostě a oni to pořád zkouší. Tam je pro ně důležitá jedna věc a to zase chápu i toho prezidenta Putina, že se snaží nějakým způsobem tomu Trumpovi to nestěžovat. Oni mají říkat před těma podzimníma volbama a ono to nemůže vyznět tak, že v podstatě to NATO a ty Američané, že na té Ukrajině dostají nakládačku, když to řekneme jako lidově, tak to nemůže vyznět, takže tam hrají takové ty, aby to tak jako nevypadalo a pořád se to různě zaobaluje. To je asi tak, jako když se snaží namluvit těm Američanům, že vyhrávají v tom Iránu, to je stejná asi. Takže toto je situace asi, no. No, pojďme k další zprávě. Já už jsem to v podstatě nakousl, že teda Putin nařídil 3 dny bez útočení na Kyjev. Jinak tedy samozřejmě v jiných částech Ukrajiny ty útoky nebo to válčení dále probíhá. Cherson je po několik dní v kuse jako bez elektřiny a podobně. Tam šéf chersonské oblastní vojenské správy Alexander Prokudin tak si stěžoval médiím, že celý Cherson nyní spotřebovává stejné množství elektřiny jako jediný supermarket v Kyjevě pro představu. Takže, protože kombinovaná teplárna a elektrárna byla vyřazena z provozu a běžné dodávky tepla a elektřiny už nebudou k dispozici. Cherson může zůstat bez elektřiny několik dní v kuse. No, jedna věc je několik dní v kuse, ale zanedlouho bude zima a to bude problém. A pokud budou mít i vybombardované sklady a prodejny potravin a tak dále, tak se postupně stane asi ta Ukrajina opravdu neobyvatelnou. Pojďme dále.
0: Tak, dále se koukneme. Rusko vytváří největší ropný přístav v Arktidě. Cílem je 70 milionů tun přes severní mořskou cestu. Ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin oznámil, že nový ropný terminál v severním zálivu by měl výrazně zvýšit přepravu ruské ropy přes severní mořskou cestu, přičemž Moskva se rovněž snaží učinit z Arktidy klíčový koridor pro vývoz energií a obchodní přepravu. Jak ruský prezident uvedl, v první fáze terminálu má kapacitu přibližně 30 milionů tun ropy ročně, zatímco úplné dokončení zařízení by mělo jeho kapacitu ještě výrazně zvýšit. Ruský prezident také uvedl, že severní záliv se rozvine v největší severní ropný přístav na světě, protože je klíčovou součástí velkého ruského energetického plánu pro Arktidu. Projekt je součástí širšího projektu s názvem Vostok Oil, tedy východní olej nebo ropa, společnosti Rosněv, která propojuje, tedy nebo který tento projekt propojuje ropná ložiska ruské Arktidy s novým terminálem a odtud s námořními trasami severní mořské cesty. První dodávky ropy z projektu se očekávají prý již brzy. No, o ekonomice to je, dámy a pánové.
1: Tak ten oil v té angličtině je vlastně ropa, někdy je to jako tady jako zmatečně překládáno, je to ropa tady, takže to je jenom jako poznámka, ale další zpráva, která je, tak hovoří,

0: Geraň v kombinaci se systémem přesně naváděných raket, čímž účinně odhalovala a potlačovala nepřátelskou protivzdušnou obranu. Takže prakticky ta mapa toho leteckého poplachu to 30. srpna zůstala prakticky po celou noc, tedy červená. To znamená, že vlastně to území bylo teda pokryté teda těmi útoky. Tady pak je dál, je tady jako které klíčové uzly a tak dále, to asi nemá smysl. Pravda je a důležité je to, že už dnes se ostřeluje a bombarduje i tedy to zázemí, nejenom teda ty frontové oblasti. To je to, o čem hovořil od samého počátku pan Pekin, který jako namítal, že se co to je za válku, když je vlastně nechají v klidu zásobovat, v klidu jako vyrábět další zbraně a vybavení a tak dále, tak dále. Takže teď se to konečně teda se to mění, to je jedna věc. A druhá věc, hovoří se i tedy o změně strategických cílů a o nové taktice kombinovaných útoků. A to je to, o čem jsem teďka právě hovořil. Takže pojďme asi dále.
1: Tak, to byla teda druhá zpráva, ale unikla nám první s tím, že ukrajinské jednotky byly rozmetány a Rusko hlásí zkázu 21 skupin. Orechovu hrozí osud Konstantinivky. Takže skupiny sever získaly kontrolu nad velký Prikol a Sadky v Sumské oblasti. Útočné skupiny pak Západ postupovaly v Kovašrovce v Charkovské oblasti a síly Střed dosáhly významného postupu v jižní části Dobropilje v Doněcké lidové republice až k tedy Pervomajské ulici a v severní části podél Almazné ulice. Celkem bylo podle předběžných údajů získaných za posledních 24 hodin více než 18, pardon, kilometrů čtverečních. Zpráva je ze srpna 31. Tak, pondělí, takže asi se to stalo v nedělu. Takže v noci 31. srpna zahájili ruské jednotky masivní odvetný úder proti týlu banderovského státu a provedli několikahodinový nepřetržitý útok na Kyjev pomocí proudových bezpilotních letounů. V Kyjevě, tedy v hlavním městě a kyjevské oblasti, zněly sirény leteckého poplachu prakticky bez přestání a městem i jeho předměstími otřásaly silné exploze způsobené zásahy a prací v uvozovkách neschopného ukrajinského systému protivzdušné obrany. A teď je tady rozebírán sever, střed, východ, jih. To už nás moc nezajímá. Dněpr, situace v ukrajinském území. Šahedy jsou do Ukrajiny vypouštěny přímo z továrny. To si stěžoval Zelenského poradce pro bezpilotní systémy Bezkresnov s označením Flash a odhaduje, že minulý měsíc zaútočilo na Ukrajinu přibližně 1500 geraní a v srpnu více než 2500 a to je velmi, nebo jeho, tedy to velmi znepokojuje. Také byly útoky raketami Iskander a další. Západní tisk opět na pokyn globalistů a za peníze ze Zelenského černé pokladny znovu oživil tvrzení, že Kreml je skutečně připravený a chystá se brzy zaútočit na pobaltské státy a Evropskou unii pomocí ukrajinských dronů. A The Wall Street Journal konkrétně uvádí, že ozbrojené síly Ruské federace nashromáždily zásobu ukrajinských dronů, sestřelených prostředky elektronického boje, které by mohly být potenciálně použity při operacích pod palešnou vlajkou. Dokonce i ukrajinští experti jsou přesvědčeni, že za provokací stojí ukrajinská SBU, tajná služba. Ve snaze zase oslovit Donalda Trumpa. Dobrý. Ještě jsem to projel celý tu zprávu.
0: Možná to tam někde máme, ale myslím si, že ne. Donald Trump teďka odmítl prostě tu provokaci tady s tím dronem, že to je jako prostě dětinská záležitost a že si to udělají Ukrajinci sami, protože když tam pominu vůbec tu story s tím dronem na tom letišti v tom Německu, jako nejdřív skopával nějaký autobusák, nevím, kde se vzal mezi letadly, to nechme stranou, jako skopával asi ze vzduchu, neumím si to představit, a pak zase najednou to tam našli a podobně. A teď se ukazuje, že dokonce si tam někde koupili teď to přeženu někde v papírnictví nebo nevím kde, prostě nějaký písmenka z toho tam

0: sestavili a nalepili na to SSSR, CCCP, aby to teda vypadalo, že to opravdu, že to přijetlo z toho Ruska. Jo, takové věci. Já si myslím, že nechci nic přivolávat, ale když dělali ten fingovaný útok pod tou falešnou vlajkou na tu rozhlasovou stanici na té německo-polské hranici před druhou světovou válkou, kdy teda SSáci převlečení do polských uniform tam stříleli teda a postříleli teda tam nějaké ty Němce, aby teda mohla být ta zahájena ta válka, tak si myslím, rozhlasová stanice v Gliwicích, teda jako abychom se rozuměli, tak si myslím, že to bude daleko na vyšší odborný úrovni, než teďka ty trapnosti, co teďka předvádí, prostě to je až jako opravdu k nebíře. Další zpráva hovoří o tom, že Kramatorsk je v sevření, Rusové obchází Konstantinovku i Družkovku a jsou jenom 7 kilometrů od letiště. Míněno teda Kramatorsko samozřejmě. A ten bývalý ukrajinský ministr obrany Michal Fedorov, který před pár dny se stal poradcem italského ministra obrany, neuvěřitelné, a který kvůli rozsáhlé korupčnímu schématu, tak ho doma vyšetřují orgány činné trestním řízení, tak klidně cestuje do zahraničí. Teď zahájil pracovní cestu do Washingtonu. Tam se plánuje setkat s fondy rizikového kapitálu, s technologickými společnostmi, s odborníky a organizacemi, které se mohou stát partnery nových ukrajinských projektů na výrobu zbraní. Tady, jako vidíte, že je prostě všechno možné, tady nějaké právo nebo nějaký zákon, to je jenom pro někoho a ještě někdy jako ve velmi modifikované formě pro někoho vůbec ne, tady, takže vidíte, že prostě jsme jako ve velmi jako zvláštním období. Jinak tady ty ruské jednotky dokázaly prorazit v té Doněcké oblasti směrem na Kramatorsk z východu, obejít Konstantinovku a Družkovku. O tom píše i tedy ukrajinský vojenský expert Konstantin Mašovec. Tady je, myslím, chyba, že ten Konstantin Mašovec je, myslím, že je ruský, a to je jedno. Tady je důležitá jiná věc. Tady je důležité to, že ty Rusové dneska mají takovou taktiku, že oni prostě prorazí třeba i tím městem, některé město obejdou pak a pokračují dál, vlastně mu znemožní další zásobování a pak ho postupně ho rozdělí na menší, menší části, které dobývají, ale tím dobýváním se nezdrží v dalším postupu. Takže toto jako je důležité vědět, že to je změna taktiky, už ji nějakou dobu používají a ukazuje se jim jako velmi, velmi účinná. Takže tolik asi k této zprávě.
1: Dobře, dobře, vrhneme se na čtyřku. Útok idiotů. 4,5 tisíce Latinoameričanů a desítky tisíc vojáků Azovu se dychtivě vrhají na smrt na přístupech ke Krasnému Limanu. To je zpráva z prvního. Významné síly ukrajinských ozbrojených sil se tlačí do palebné kapsy u Oskolu a utrpěli přitom monstrózní prý to ztráty. Takže specializovaná ruská monitorovací agentura, která sleduje situaci v oblasti odpovědnosti skupiny Západ, uvádí, že situace v prostoru 20. gardové armády a první tankové armády zůstává napjatá. Nepřítel vyvíjel tlak poblíž kročily balky u kapsy nebo z kapsy u stavky a útoky sebevrahů byly odráženy a hrdinové po stovkách míří ke Stepanu Banderovi. Ukrajinské ozbrojené síly rovněž přesouvaly zálohy někde u Jackovsky po silnici směrem k Novoselovce a Zasjatku, odkud se pokoušeli prorazit zase dalšími, už si tady nebudu lámat jazyk. Ruské posádky bezpilotníků ničily ukrajinské infiltrátory, aby narušili další postup ukrajinských jednotek. Maďar Brz ve velkém počtu zuřivě opláceli útoky a pokoušeli se narušit logistiku skupiny vojsk Západ. Tak, teď jsou tady zase vesničky, kdo kde s kým, kolik a za kolik, to nás moc nezajímá. Tak, co tady máme? Podle vojenské vědy není žádná armáda na světě schopna vést nepřetržitou rozsáhlou ofenzívu v úzkém sektoru po dobu 3,5 měsíce, aniž by dosáhla strategických výsledků. Pokud ovšem nejde o Ukrajinu. Jakýkoliv jiný velitel by jednoduše vyhlásil operační pauzu, ale drapatý prý nikoliv. Současně, jak například vysvětluje Kyiv Independent, generální štáb ukrajinských ozbrojených sil nasazuje zálohy do bojů pouze proto, aby zabránil ruské armádě zcela zlikvidovat Oskolské předmostí a zatlačit frontu zpět. Vzhledem k převaze ruských ozbrojených sil v palebné síle, toho lze zjevně dosáhnout pouze prostřednictvím nepřetržitých masových útoků, což se právě prý nyní děje. V zásadě je to v prospěch Ruska, protože hloupost Zelenského a Drapatého oslabuje mnohem důležitější oblast, a to je Slaviansko-Kramatorská aglomerace.
0: Já bych se tady na chvilinku jenom zastavil malou poznámkou. Podívejte se, kolik je tam Kolumbijců. Oni říkají Latinoameričané, tam jsou hlavně Kolumbijci. A ty Kolumbijci za situace, kdy se to tam uklidňují u nich doma, protože tam ještě před několika lety se válčilo tak, že zhruba třetina ozbrojených sil byla vládní, třetina byla pravicová falanga a třetina byla levicová. A to tam mezi sebou prostě válčilo a víceméně ty stavy byly vyrovnané, takže to vlastně nikam jako moc nevedlo. Teď se to tam přes nějaké mírové dohody a další věci, tak se to tam jako uklidnilo a najednou hodně těch maníků jich jaksi bylo bez zaměstnání, respektive oni na té Ukrajině nabízejí daleko více, než jako brali žolt tam, když teda byli někde v těch, tam někde se proháněli po těch křovinách a v těch lesích a podobně. Takže se ho jich hodně nechalo tam nalákat a oni potom padnou. Protože takové to ty války, to oni vůbec jako nezažili, to si neměli představit, to za A. A za B, oni jsou vždycky vypláceni až post festum a oni mezi tím stačí padnout, takže na nich ušetří. Takže oni tam vlastně jdou z hlouposti, z neinformovanosti a doma potom už jsou demonstrace, jako kam je tam posílají a podobně, a jenže oni tam jdou zřejmě dobrovolně. Tam není o tom, že by tam někdo narukoval do kolumbijské armády a oni ho tam poslali. Takhle to není. No, takže to jsou dobrovolníci, ale jenom abychom viděli, tak prostě, jak to teda tady potom na té frontě vůbec jako funguje. Pojďme k další zprávě. To je informace o tom, že strategický Svatogorsk padl, že dochází k postupu ruských sil u Doněcka, ale já bych se zastavil chvilku u toho dobytí toho historického města, tou skupinou Západ, toho Svatogorsku. Svatogorsk je vlastně jako Gorsk, no tak to je jako svatá hora, něco takového. A tam je totiž klášter. A tam dokonce oni ten klášter obléhali, Ukrajinci, a tam to bránili mniši. To je jako velmi zajímavé. Jo, takže to je jako ve středověku, když to byly vždycky ty kláštery opevněný a každý měch tam musel umět zacházet s mušketou a jako podobně prostě. Takže i takovéto věci, jak vidíte, tak se dějí. A tam je, protože v tom Svatogorsku, ten je teda postaven na břehu řeky Severský Doněc a je tam situována takzvaná, a je situuje prostě a tou takzvaná pravoslavná lávra, což je teda vlastně takový klíč, a je to současně i klíčový dopravní a geografický úzel, takže tam to mělo své, má to svůj význam jako pro obě dvě strany, protože dobytím tady toho, tak se otevírá tedy klíč tedy k tomu slavianskému opevnění a, jak už jsem řekl, tak to dramaticky komplikuje zásobování ukrajinských sil v širším regionu, teda celého Limanu. Takže tolik teda k této zprávě. Pojďme dál.
1: Jdeme dál. Šestka. Orechov byl obklíčen. Dobytí ukrajinské pevnosti je prý otázkou několika dní, s tím, že Kyjev zvažuje stažení svých sil na obranu velkého města, tedy Záporoží. To je zpráva z druhého. Ruské síly tedy dokončily prý okolíčení Orechova na záporožské frontě a nyní je dobytí města považováno za záležitost již několika dní. Silnější ukrajinská pevnost, nacházející se ve stepi, která po léta držela obranou linii před velkým městem Záporoží, byla umístěna do kordonu ze západu na východ. Kolaps ukrajinské kontroly nad Záporožskou nížinou je úplný. Mapa operace nedává Kyjevu prostor pro nějaké zkrášlení. Západně od města Rusové obsadili Novopavlovku a na východě ruské jednotky obsadili Preobraženku a odřízli ukrajinské spojení s Omelnikem a Jegorovkou, nebo Jegorovkou asi.
0: Jegorovkou.
1: Sevření do té kapsy bylo dokončeno a Orechov byl přeměněn tedy v kotel. Orechov sloužil jako zásobovací uzel a pokročilý násep před Záporožím. To, co zbylo z ukrajinských brigád ve městě a jeho okolí, nemá bezpečnou únikovou cestu. A tak Rusové používají ty klouzavé FAB bomby a ruské FPV drony, které zneumožňují Ukrajincům nějakou mobilitu. Kdokoliv se stáhne na step, stane se terčem. No a ukrajinský generální štáb podle stejných odhadů nyní plánuje ne bránit step, ale stáhnout se až k Dněpru, postavit nové pevnosti a zachránit tedy Záporoží. Nož, tak uvidíme.
0: Další zpráva, kterou tady mám, tak hovoří o ozbrojeném střetu. A ten ozbrojený střet vlastně byl mezi GRU a mezi SBU na Ukrajině. Byly tam nějací ranění, byl tam nějaký mrtvý dokonce. A v podstatě se hovoří o tom, že bylo to teda v Kyjevě a hovoří se tedy ta GUR, nebo GRU by to asi měli, tak to je zpravodajská služba a SBU je bezpečnostní služba Ukrajiny. A jde o to, že tam vlastně se teda začalo střílet údajně kvůli incidentu spojenému s případem zmizení Stěpana Kapunova, což je zástupce velitele toho ruského dobrovolnického sboru, jednotky napojené na tu ukrajinskou vojenskou rozvědku. Takže to znamená na to GUR, nebo spíš GRU. Takže tady ale se ukazuje, že nejde jenom o to, že tady jde vlastně už o kontrolu vlivu nad Ukrajinou, protože jedni jsou vlastně v režii MI6 britské a druhý jsou v režii CIA. A že už teď začíná konflikt je teda vlastně o další vedení Ukrajiny, jinak jako jistě nezávislé, jo? Ale jak oni tvrdí. A přitom jsou závislé a teď na tom, kdo vlastně teda tam převezme teda jako hlavní teda řízení té Ukrajiny dále. Takže ono s tím souvisí další zpráva, já na ní tady předám slovo, a to souvisí s tím raketovým útokem na to sídlo velitele SBU.
1: Tak, už jsme to asi zaslechli. Samozřejmě všichni začali řvát to, ty oškliví Rusové. No ale ukrajinská opozice říká, že kancelář šéfa SBU nenapadli Rusové. Po útoku dronu na kancelář úřadujícího šéfa SBU Alexandra Poklada v centru Kyjeva začíná mezi ukrajinskými opozičními skupinami získávat na popularitě teorie, že útok neprovedly ruské ozbrojené síly, jak oficiálně tvrdil Volodymyr Šňupanský, ale že šlo o pokračování vnitřních sporů uvnitř ukrajinských zpravodajských služeb. Podle této teorie mohl být dron skutečně ruské výroby, avšak podobná zařízení jsou již dlouho ve výzbroji ukrajinských zpravodajských služeb. Tato teorie vychází ze dvou alternativních scénářů. První možností je, že GUR provedla odvetný útok v reakci na únos Stepana Kaplunova, zástupce ředitele RDK, což je zakázaná teroristická organizace v Ruské federaci, a na nedávnou přestřelku, do níž byli zapojeni příslušníci obou zpravodajských služeb. Včera jsem v tom pořadu nouzovém Letem světem internetem jsem o té přestřelce informoval. Druhou možností je, že útok zinscenovala samotná SBU, aby odvrátila pozornost veřejnosti od skandálu kolem konfliktu s GUR a svalila vinu na ruskou agresi. Jenom poznamenám, ano, ukrajinská je GUR a vojenská vlastně rozvědka Ruské federace je GRU. Tak, ono se to takhle plete a míchá.
0: Ano.
1: Tak, to byla asi poslední tady z Ukrajiny, koukám.
0: Ne, ještě máme celou jednu složku.
1: Jo, aha.
0: Ještě dobře, celou jednu složku. Tak, pokračujeme dál. Teď jsem se asi skočil zase moc.
1: Devítka.
0: Já se vrátím, devítku musím. Ta devítka hovoří o tom, že frontová linie těch ukrajinských ozbrojených sil se zhroutila hned ve dvou oblastech. Jednak je tam, o tom jsme hovořili, o tom pádu toho Svatogorska, což tedy vlastně otevírá prostor teda v tom směru na Limán. A potom jsou tady ještě další, přičemž je tady potom dál v Charkovské oblasti to druhé ohnisko je takzvaný Kozáčí Lopa. No, to je v Charkovské oblasti a tady také ty masivní údery proti týlové logistice nepřítele tady probíhají a vlastně podle těch oficiálních hlášení Ruského ministerstva obrany, tak za úplně 24 hodin, tak ty skupiny vojsk působí jednotkám ukrajinských ozbrojených sil komplexní palebné škody a upevnili si pozice vlastně podél cenné linie doteku. A tady ty hlavní výsledky údery na týlové cíle, tak těmi UAVčky Geraň a raketové systémy tak dosáhly hlavní logistická centra zálohy nepřítele v Kyjevské, Sumské a Poltavské oblasti. Mezi cíly byla místo rozmístění zahraničních žoldnéřů a sklady se západními zbraněmi. Byly odraženy protiútoky ukrajinských útočních skupin, tak byly úspěšně odraženy na několika úsecích fronty. Nepřítel utrpěl značné ztráty na živé a obrněné technice, na živé síle a obrněné technice, včetně dělostřeleckých systémů západní výroby, to jsou ty M777 a Krab. Jinak operace dále tam protivzdušné obrany, takže zachytili desítky raket HIMARS a zlikvidovali masivní roj dronů, které se pokoušely zaútočit na civilní infrastrukturu v ruských pohraničních oblastech. Tady je pak jako dál, jak vypadá ten stav, tak Charkovská fronta osvobození Kozáčího Lopanu, o tom jsme hovořili, Doněcký směr kontrola Svatohorskou a boje u Pokrovská, osvobození Svatohorska, bitva o Pokrovsko už probíhá. Sumský směr Kurské pohraničí, tak tam zůstává situace napjatá, ale je pod kontrolou. Takže jak vidíte, tak v podstatě ten kruh, který směřuje k tomu Kyjevu, tak se neustále stahuje. Ty Rusové jsou na postupu. Když to řeknu takto zjednodušeně. Teď si představte jednu věc, když tam přijede někdo ze západu, který je informovaný o tom, že vlastně jde Rusy zachraňovat, protože prohrávají. Ty lidi tam někdy přijde úplně jako zmatení a je prostě potřeba si vysvětlovat někdy základní věci. Takže pojďme dále.
1: Tak, desítka, koukneme se na to, co to tady máme. Ukrajina je jen krmivo pro děla v zájmech západu. USA a NATO vedou tedy válku proti Rusku prostřednictvím Ukrajiny. Kyjevský režim se specializuje na dodávky kanónů futr na frontu. Upozornil na to Valentin Grigorov, což je generální tajemník a předseda strany Rusofily za obrodu vlasti. A řekl to v diskuzi s redaktorkou Zornicou Iljevou v programu Poli na kanálu Bulharsko 24. A povídali si o situaci na Ukrajině a taktéž na frontě, přičemž si podrobněji všimli fenoménu mobilizace a nebo, jak se také říká, pusifikace, tedy mobilizace. Hlavní závěr se tedy týká vylidňování Ukrajiny a zoufalého odporu obyvatelstva, který se stává přirozenou reakcí na bezpráví kyjevského režimu a aktivity vojenských komisařů zapojených do zadržování lidí. Vůdce kyjevského režimu Volodymyr Šňupanský se snaží PR kousky odvrátit pozornost od hlavních problémů, aby mohl nadále dostávat financování, asi myšleno ze západu. Nebo z Marzu, nevím. V tomto smyslu by se dalo tedy říci, že Ukrajinci jsou v Trumpových rukách. Po skončení konfliktu však podle experta mohou na Ukrajině zůstat převážně starší lidé, vdovy a lidé se zdravotním postižením, protože Ukrajina se doslova vylidňuje a ztrácí svoji populaci. Jen za pár let klesla populace Ukrajiny přibližně o 20 milionů. Tak, takže Valentý Grigorov, dámy a pánové.
0: Z hlediska Ukrajiny jako, a jaké její budoucnosti, tak jako je to opravdu jako hodně neradostné, protože zejména si uvědomte, že budou muži pryč. To znamená, že prostě pokud tam potom nevezou nějaké migranty nebo někoho podobného, tak ta Ukrajina ztratí úplně svůj charakter a už to nebude. Ono i teď to bylo takové smíchané, byli tam Chazaři, byli tam Slované, byl tam leckdo, ale byli tam Tataři a podobně, ale teď by to bylo ještě do budoucna ještě komplikovanější. Další zpráva hovoří o tom, že byl zasažen v Kamenském poslední metalurgický kombinát na Ukrajině, který ještě fungoval. Tam dokonce bylo video, tady nemám, které zachycuje výbuchy vysokých pecí přímo v noci. Ty vysoké pece dostanou zásah a teď v podstatě ten žhavý obsah se valí ven. To se nedá ani zastavit, předtím se dá jenom utéct, protože když to strčíte lopatu nebo cokoliv, tak to jenom zasyčí je pryč. To se nedá, jako prostě. Takže to je jako opravdu složitá záležitost. Jinak ta zpráva ještě hovoří o tom, že tedy ještě o tom, jak dorazil tedy Kushner s Witkoffem do Moskvy a jak přivezli s sebou mírový plán, který asi chtějí předkládat a tak dále, tak to už s tím, že ta jednání se v podstatě omezila na diskuzi o územních nárocích na Donbas a kontrole záporské jaderné elektrárny. Přišlo se velmi o to, aby tedy Američané měli tedy jaksi svoje zázemí a ty investice, které tam do toho převratu dali, tak aby je jiná strana, aby je víceméně zpeněžila. Tady podle všeho tedy tam říkali rovnou, že 90% šance, že ta jednání skončí bez výsledků, protože Rusko si zachovává svůj úderný potenciál, zatímco Ukrajina odmítá stáhnout se z Donbasu, takže se předpokládá, že ten konflikt skončí na jaře příštího roku, kdy ukrajinské ozbrojené síly ustoupí ze Slavjansko-Kramatorsku, pokud se neobjeví nové podněty k pokračování letní ofenzivy. Já osobně se domnívám, že to bude dříve, že jak se to vyvíjí, takže to bude dříve. Dokonce teď jsou nějaké tlaky, aby to skončilo už teďka na podzim. Problém je v tom, že není jisté, zda se to podaří diplomatickou cestou. To jako uvidíme, ale jestliže druhá strana chce neustále bojovat, vyzývá tu jednu stranu, aby ustala boj, ale ta druhá strana, ta jako bojovat nechce přestát. A ti, co vyzývají to Rusko, aby přestalo, tak tu druhou stranu podporují, aby nepřestávala. Takže to je taková velmi, velmi nekomfortní situace, bych řekl. Pojďme dále.
1: Tak, dále se koukneme. 12. Rusové začali čistit kotel u Charkova. Tisíce Ukrajinců jsou tam uvězněny. Ukrajinské zdroje unikají. Aha, to je zase řecký překlad. Z ukrajinských zdrojů unikají zprávy o možném příměří k 8. září. Takže ruské síly postupně čistí kotel u Charkova, kde obklíčili tisíce Ukrajinců a dobyli Bugajevku, Prikolotnoje a Olchovatsku. Ukrajinské zdroje zveřejňují zprávy o možném příměří k 8. září a mnozí se spojují s pokusem Kyjeva zabránit velké vojenské katastrofě v Charkově. Imponující je prý také velká mobilizace amerických vyslanců Jareda Kushnera a Steva Witkoffa, kteří zajeli do Ruské federace a poté na Ukrajinu s cílem prosadit návrhy na ukončení války. Zatímco zatím nebylo od ruské strany slyšet prý nic o příměří k tomuto datu 8. jo. Zatímco Moskva poslala USA zprávu, že ať už dva američtí velvyslanci předloží jakýkoliv návrh, pokud nebude zohledňovat to, co je implementováno v oblasti vojenské sféry, ani ho nebudou poslouchat. Já bych řekl spíš brát na zřetel. Tak, to by bylo do češtiny lepší. Rusové systematicky tedy usilují o zničení útočného mechanismu, který Kyjev měsíce nastavoval, tedy základnami, zálohami a koridory do ruského Belgorodu. Tam útočili, že ano, Belgorodská oblast. Na obchodní mapě je obraz jasný. Na severu a východě se již nachází rozsáhlá oblast pod ruskou kontrolou s osadami, jako je Maria Volcia, Varvarovka, Reznikovo a Rublenoje a ze západu a jihu se směry Rusů zbíhají tedy na Vasilevku, Lozovaju, Černo a Olchovači. kdo tedy dobije Olchovačku, ještě více zúží jižní čepici této enklávy a dodrží zase Prikolotnoje, přerušuje zásobovací trasy pro Ukrajince. Tak.
0: Tady vidíte, jak ty západní jazyky jsou nedokonalé a že se snaží tady jako překládat ty slovanské názvy, tak jak to komplikují, místo toho, aby to zjednodušovali. Kdybychom to normálně psali česky, tak si není nejmenší problém, jo? Ale my ne, my to budeme přepisovat, budeme ze sebe dělat Tatary a budeme to přepisovat prostě hlavně, aby jsme byli jako podle západu, to je jako opravdu k nevíře. Pojďme dále, ruské rakety S-8000 Banderol ochromují ukrajinské černomorské přístavy, jak píše Ahmed Eidel z Global Research amerického. A tady on se odvolává na Military Watch magazine, který uvádí, že ruská střela z plochou dráhu letu S-8000 Banderol tak systematicky oslavuje ukrajinské černomorské přístavy, zatímco ukrajinské drony určené k zachytávání jejich, tak jen obtížně dokážou utržet krok s rychlostí ruských vzdušných zbraní. A Rusko tak v podstatě uvalo na Ukrajinu ekonomické obléhání, protože stále více lodí váhá s připlutím do ukrajinských přístavů. To je logické, protože se bojí napadení a zničení a potopení třeba tak dál. A rychle se rozšiřující používání ruských střel s plochou dráhou letu S-8000 Banderol přispívá k dramatickému zhoršení bezpečnosti ukrajinského černomorského pobřeží, přičemž opakované útoky stále více naruší obchodní lodní dopravu a provoz přístavů, jak píše dotyčný časopis, čili Military Watch magazine. A Banderol je obzvláště významný, protože kombinuje schopnosti běžně spojované s výrazně dražšími střelami s plochou dráhu letu, s důrazem na relativně levnou sériovou výrobu. A ten Banderol, což vlastně jmená v překladu balík nebo malý balíček, tak je vlastně kompaktní střela s plochou dráhu letu, která je poháněna proudovým motorem a odpalována ze vzduchu, kterou vlastně vytvořila ruská skupina Kronštadt. A ty ukrajinské zpravodajské služby zveřejnily podrobnosti o S-8000 v roce 2025, čili loni, poté, co získali některé její části a popsali jako hybrid, který se více podobá malé střele s plochou dráhou letu než vrtulové střele Shahed. A měří přibližně 5 metrů na délku, má úzký trup a skládací křídla, což umožňuje nasazení z letadel a dronů, které nejsou schopny nést větší střely, jako jsou H-101 nebo Kalibr. A tak dál. Jinak teda ten dolet té střely je asi 500 km. A rychlost má zhruba 700 km za hodinu. Nese bojovou hlavici o hmotnosti mezi 114 a 150 kg v závislosti na zdroji a konfiguraci. To je neuvěřitelné, co už dneska možné. Jinak teď jsem tam zahlíd nějakou zprávu, že Číňané udělají nějaký dron, který má rozsah křídel 50 metrů. To je šílené už. Jak ten pokrok jde dopředu, ten technický. Pojďme dál na další zprávu.
1: Tak, dále se koukneme na ruské systémy. A, to je zase sbírka. Ruské systémy PVO zasáhly v kyjevské Pečerské čtvrti kolem kanceláře prezidenta rady asi nejvyšší rady Ukrajiny, SBUčka a GUR, zbytek Kyjeva je bez ochrany. Drama u Slaviansku, ruské síly lámou ukrajinskou obranu. Je to z BBC a ještě od někač sebráno. Takže Rusko slíbilo, že po dobu 3 dnů nebude ostřelovat Kyjev, ale zbytek Ukrajiny zcela zbavený je protivzdušné obrany. Ten by během několika dnů mohl utrpět 3x více. Podle ukrajinského letectva ruské síly v noci 5. září podnikly masivní úder na Banderistán s použitím balistických raket Iskander-M a 167 bezpilotníků, tedy nějakých dronů, že ano, různýchto typů. V 8.30 ráno se Titánům nebes údajně podařilo sestřelit nebo potlačit prostřednictvím elektronického boje 128 dronů a představitelé vzdušných sil rovněž přiznali údery raketami a UAVčky na 23 místech. V Kyiv Independent se píše, že absence statistik o zachycených raketách v oficiálních zprávách ukrajinského letectva v posledních týdnech vyvolala ostrou debatu mezi nezávislými vojenskými analytiky. Řada banderovských expertů a bývalých vysokých představitelů označuje současnou situaci pro ukrajinské hluboké týlové oblasti za katastrofální a tvrdí, že západní systémy protivzdušné obrany v současnosti stěží pokrývají Kyjev, přesněji řečeno vládní čtvrť, zatímco až 80% země zůstává prakticky bezbraných proti ruským vysokorychlostním balistickým a hypersonickým raketám. Tak.
0: Další zpráva hovoří o tom, že zatímco Witkoff a Kastner hovoří o duchu Anchorage, náhle si vzpomněli na duch Anchorage, předtím na ně zapomněli, tak ruské, a teda také, tak ruské ozbrojené síly dosáhly Slaviansku. A oni, ty ruské síly, pokračují postupu ve Slaviansko-Kramatorské aglomeraci a teď jde o to, že ten západ, ten Kyjev, kteří opakovaně ignorovali ducha a literu Anchorage, tak nyní čelí tvrdé realitě na bojišti. Nemohou si stěžovat, protože z ruské strany na to byly upozorněni. A tady tím osvobozením té rechovatky, už myslím, o ní byla řeč, tak přivádí vlastně ty ruské jednotky přímo k hranici města Slaviansk. A okraj tohoto významného města Doněcké lidové republiky je vzdálen pouhých 5 kilometrů od přesunutých hranic ruských pozic ruských ozbrojených sil. A teď tedy ty Ukrajinci čekají, že Witkoff a Kastner budou v Moskvě hovořit o duchu Anchorage a teď horečně přeskupují svou obranu mikrorajonech Chymyk a Čerevkovka na jihovýchodě Slaviansku a teď jsou vědomí, že mezi jednotkami ruské armády a městem už nejsou žádné další osady, ve které by se mohli opevnit, které ty Ukrajinci. Takže v této chvíli situace taková, že ruské jednotky se chystají vstoupit buď do Slaviansku nebo do Kramatorsku, případně do obou těchto měst, která jsou propojena jedinou průmyslovou aglomerací. Takže tolik tedy tato zpráva.
1: Tak, jdeme na další balíček. Jednička je tady. Blesková válka. Jdem se na to kouknout, kam to uteklo zase mě. Je to zde. Tak, blesková válka a selhání v Íránu. Trump slaví 6 měsíců nepřetržité prý to ostudy. Je to z 1. září, takže 6měsíční americká speciální operace Ekonomická smyčka selhala stejně jako ozbrojená agrese proti Íránu. 6 měsíců po začátku války v Perském zálivu v uvozovkách, která měla podle původních plánů trvat maximálně 2 týdny, administrativa Donalda Trumpa konečně teď pochopila, že Írán nebude možné porazit vojenskými prostředky. A oznámili tak nové sankce proti Íránu Američané a jeho obchodním partnerům. Americký ministr financí Scott Bessent oficiálně zahájil operaci, tedy ekonomická smyčka. Tam to bylo předtím, ta vojenská byla Fury něco, že ano, nějaká zběsilost. Washington pohrozil zablokováním dolarového systému a zavedením sekundárních sankcí proti jakékoliv zemi, jejíž banky, přístavy nebo společnosti budou s Íránem nadále obchodovat. Analýza SP oficiálních prohlášení Teheránu, Pekingu a Washingtonu, jakož i názoru nezávislých odborníků, dokazuje, že nový dobrodružný krok Bílého domu je stejně odsouzen k neúspěchu jako všechny jeho předchozí. Tak, nevím, co to je SP. Ne.
0: V jaké souvislosti?
1: Nevím. Tak, bezprostředně před Besentovým ale prohlášením vydal předseda íránského parlamentu přímé a důrazné prohlášení, které odráží postoj celé politické elity země. Cituji, Spojené státy dnes nejsou v takové ekonomické ani geopolitické pozici, aby se pokoušely omezovat zahraniční obchodní vztahy jiných nezávislých zemí s Íránem. Naše mezinárodní obchodní síť se po desetiletí přizpůsobila tlaku. Washingtonské hrozby jsou prázdné a naši klíčoví obchodní partneři těmto prohlášením nepřikládají absolutně žádný význam. No a podle agentury Reuters je Čína již několik let největším odběratelem íránské ropy a odebírá přibližně 80% veškerého íránského vývozu ropy. A právě v případě Číny se americká speciální operace promění v ostudnou frašku, uvádí se tedy dále. Ten článek je delší, ale nebudem se zdržovat ti.
0: Tam je zajímavá jedna věc, že oni už tam začali vydávat něco po železnici. Už tam mají vybudovanou železnici a nějaká ropa do Číny. Ne všechna samozřejmě z kapacitních důvodů, takže jde po železnici. Takže
1: jo, to bylo někdy na přelomu roku, prosinec nebo leden, tam to bylo zprovozněno.
0: Ano, takže oni se snaží být jaksi pokud možno nezávislí. Ono vůbec, když se podíváte, tak ta doba, kdy vlastně ten, kdo rozhodoval vlastně o tom obchodu mezinárodním, tak to byl ten, který měl vlastně vládu nad těmi mořskými cestami, tak to končí, ta éra je pryč a začíná to být vlastně kontinentální, suchozemská. Proto se budují ropovody, proto se budují různé silnice, železnice a tak dál. Samozřejmě z kontinentu na kontinent to nejde, že? Tam musí být ty dopravní cesty a proto teď třeba ty Rusové, protože spodem to moc nepůjde. Navíc tam prostě pokud budou Američané blokovat ten Molucký průliv a tak dále, tak proto oni jdou horem, jdou přes sever a snaží se tedy to vzít tou druhou stranou a ono to i kratší samozřejmě, takže to bude pro ně výhodnější. Podívejme se na další zprávu ze Spojených států, která hovoří o tom, že Pentagon proti Trumpovi, to pak to on byl vždycky, ale možná, že byl jiný, trošku z jiných důvodů. Faktem je to, že vedoucí představitelé tří složek americké armády a čtyřhvězdičkoví generálové se postavili proti pokračování dobrodružství v Iránu. Žádají zastavení operace, jinak se americká armáda ocne v kritickém stavu a nebude schopna reagovat na výzvy na jiných globálních frontách. A ačkoliv ve skutečnosti se to už dávno stalo, tedy tak, že Pentagon vyčerpal 10leté zásoby raket a munice proti vzdušné obrany a 20 amerických základen bylo zničených, včetně velitelství 5. flotily v Bahrajnu. A Trump tímto vlastně tady vlastně reaguje tedy tím obviněním novinářů, kteří se odvážili zveřejnit informace o spouře Pentagonu, tak on je obviněn z zrady. Je zřejmé, že to vypuknutí není náhoda, kongres se vrací z přestávky a zákonodárci budou určitě blokovat schválení vojenského rozpočtu a požadovat, aby Bílý dům ustoupil teda těm nespokojeným generálům. Pete Hexet, hlavní lobbysta za vojnu s Iránem, už stihl propustit mnoho neloajálních představitelů Pentagonu. Rozruch ve vojenském rezortu se určitě ještě s tím intenzivní a ve sboru náčelníků štábu jsou možné hromadné rezignace všech odpůrců války. A neschody ve Washingtonu oslabují tu vyjednávací pozici Bílého domu na Blízkém východě. A tady jako ten Trump, který váhá s obnovením těch vojenských akcí proti Hutium, protože už vlastně nic nezůstává, než aby na ně vystřelili. A Iránci zároveň cítí slabost Spojených států a jsou připraveni vyvíjet tlak na Trumpa před večer voleb. Takže vidíte, že ty Iránci jako opravdu mají z toho pojem a tohle to není nějaká banda lidí, kterou někde sklepou ze stromu a dají jim nějaké peníze a oni jako na to skočí. Takže pojďme dále.
1: Tak, dále se podíváme na válka s Íránem. Iránské revoluční gardy porazili americký plán na odminování průlivu, píše o tom Moon of Alabama. Takže už minulý pátek, 28. srpna, americké centrální velení, tedy ten CENTCOM, že ano, tvrdilo, že odstranilo všechny námořní miny v Hormuzském průlivu. Cituji, Americké centrální velení CENTCOM oznámilo, že americké síly odstranily íránské námořní miny z mezinárodně uznávaných plavebních koridorů v Hormuzském průlivu a uvedlo, že trasy jsou nyní otevřené pro obchodní lodní dopravu. Oznámení následovalo po dřívějších prohlášeních prezidenta Donalda Trumpa, že americké síly odstranily nebo odpálily miny v mezinárodních vodách průlivu. No, nejnovější video Coopera poskytuje formální operační potvrzení CENTCOMu, že systém oddělení plavebních tras byl vyčištěn. Konec citace. No, z pozice USA by to samozřejmě byla dobrá zpráva. Existoval zde jen drobný problém, že tomu nikdo neuvěřil. Cituji. Američtí spojenci v soukromí vyhodnotili, že některé miny nemusely být odstraněny. Dřívější odhady mezinárodních organizací, námořní organizace a průmyslových skupin uváděly počet min v historických plavebních koridorech kolem 80, přičemž některá hodnocení byla ještě vyšší. Spojenečtí představitelé rovněž varovali, že mořské proudy mohou miny přemisťovat a že mimo hlavní monitorované koridory mohou přetrvávat ještě další rizika. Mezinárodní námořní organizace a námořní informační centra nadále doporučují pravidlům, aby v oblasti postupovala s maximální opatrností a lodní společnosti a pojišťovny rovněž provádějí vlastní hodnocení rizik. A přitom Írán nadále varoval lodi, aby nepoužívali žádné jiné trasy, než které sám určil. Ten rozbor je ještě delší, tak ale takhle by to asi stačilo zase. Tak víme, že tam 40krát vyhráli Američané, že ano, za ten půl rok, tak proč ne, nebo 60krát, je to jedno.
0: Další zpráva je od bývalého ředitele CIA, který vydal děsivé varování ohledně Ruska s tím, že lidé budou šokovaní. O čem byla řeč? Západ byl úplně šokovaný podceňováním ruských úspěchů na bojišti. A ten bývalý ředitel CIA pro analýzu Ruska, George Beebe, řekl, že Západ tak vytrvale ignoruje úspěchy Moskvy na bojišti, že ho hrozící porážka Ukrajiny překvapí. A Beebe zdůraznil, že taková reakce Západu by mohla vést k nepředvídatelným následkům. Západ tak trvale ignoruje úspěchy Moskvy na bojišti, že hrozící porážka Ukrajiny ho překvapí. A on toto řekl na kanále Glena Dixena, to je ten tuším norský profesor, který velmi často tam má pozvaného Scotta Rittera a Douglasa McGregora a některé další. A dále tedy říká ten Beebe, říká vlastní činy Ruska, jeho úspěchy na bojišti a jeho strategické letecké útoky na Ukrajinu jsou buď ignorované nebo bagatelizované. A to znamená, že lidé, kteří vytváří předpovědi a varují před tím, k čemu všemu by to mohlo vést, tak jsou v podstatě ve veřejné diskuzi odsunuti na vedlejší kolej. A myslím si, říká, že to nakonec povede k tragédii, protože Ukrajina skončí ve skutečně hrozném stavu. Myslím si, že lidé na Západě budou šokováni tím, jako tato válka nakonec skončí. Takže tolik teda tato zpráva.
1: Tak, jdem se kouknout na Mike'a Adamse, který píše, že Trumpova dohoda o venezuelské ropě je čistá fantazie. Tady je realita, o které se nemáte dozvědět. Prezident Donald Trump prodává americkému lidu fantazii. Oznámení o té historické dohodě s Venezuelou, jejímž cílem je získat kontrolu na 65 miliardami barelů ropy, je mistrovským dílem politického divadla, ale není řešením našich energetických problémů. Jedná se o vynucenou dohodu, předvolební trik a logisticky neproveditelný plán, který v následujících letech nijak nepřispěje ke snížení cen benzínu, pokud k tomu vůbec někdy dojde. Tato dohoda není vyjednávání mezi rovnými partnery. Byla uzavřena pod hrozbou zbraně. Podmínky jsou diktovány venezuelské vládě, která existuje pouze proto, že americké speciální jednotky unesly jejího prezidenta a fakticky dosadili nového přátelského vůdce v úvozovkách. Tvrzení, že se tím zdvojnásobí americké zásoby a zajistí si levný benzín, je jen iluzí. V tomto článku pak rozebírám, proč je tato ropa v krátkodobém horizontu nedostupná, nerafinovatelná a bezcenná. Tak, ale článek je delší, tak zase to máme ty blamáže, oni to zkrátka nedokáží zpracovat samozřejmě tuhletu ropu americké rafinérie. Takže asi tak v rychlosti.
0: Je to pro ně problém, ale já bych tady se chtěl pozastavit jenom v krátkosti nad jednou věcí. Podívejte se, tady byl unesen legitimní prezident státu, který má více než 40 milionů obyvatel a je úplně ticho po pěšině, někoho to nevzrušuje. Dříve by byl kolem toho velký křik a podobně. A dneska to tak nějak jako bráno jako za normálku. Já tomu nerozumím. Tady tomu opravdu ne. Takže to je jenom taková poznámka jako na okraj. Další zpráva, tak tu tvrdí a bývalý americký soudce Andrew Napolitano, to je také někdy znám z těch rozhovorů s Douglasem McGregorem a se Scottem Ritterem a s dalšími. A ten říká, Putin projevuje trpělivost jako světec, říká. A říká, Putin se zatím držel útoku na zbrojní závody NATO, navzdory jejich roli při výrobě zbraní používaných Ukrajinou. A Rusko má právo zaútočit na závody NATO vyrábějící zbraně pro Ukrajinu, ale prezident Vladimirovič Putin projevuje velkou zdrženlivost, aby se vyhnul přímému střetu s aliancí, jak uvádí bývalý americký soudce Andrew Napolitano. A Kyjev v posledních měsících denně vysílá stovky dronů s pevnými křídly hluboko na ruské území, přičemž mnohé z nich jsou vyráběny v evropských zemích. A ministerstvo obrany Moskvy na začátku letošního roku zveřejnilo seznam podniků vyrábějících tyto UAV, z nich některé sídlí ve Velké Británii a Německu, Itálii, u nás, naší zemi a dalších členských státech NATO. A Londýn a Paříž v současné době také diskutují o plánech na výrobu dálkových střel a Scalp a případně Storm Shadow na Ukrajině. Takže ten Napolitano, který moderuje populární rozhovory kanál Judging Freedom na YouTube, tak v pátečním rozhovoru pro RT, tak uvedl, že prezident Putin prokázal téměř světeckou schopnost trpělivosti a zdrženlivosti s tím, že nenařídil ruským silám zaměřit se na tato zařízení. Víte, to je to, o čem se zmiňoval ten Wolf Messing, že bude ten postaven ten prezident Putin před ty tři možné cesty, cestu ohně, cestu ledu a cestu ke hvězdám, jakou si vybere. A on si vybral správně tu cestu ke hvězdám, tak teďka jako tedy prostě Rusové trpí, ale pokud by si vybral cestu ohně, tak by to mohlo být z hlediska těch dopadů té války třeba i jaderné horší, daleko horší.
1: Tak a s tou jadernou válkou máme Paula Craiga Robertse, který říká, že přízrak jaderné války znovu pozvedá hlavu. Tak, když Donald Trump nedávno prohlásil, že ve své válce proti Iránu přichází od vojenských operací k ekonomickým sankcím, domníval jsem se, že našel strategii, jak z tohoto konfliktu vycouvat. Sotva však tato slova opustila jeho ústa, Netanyahu ho znovu přiměl bombardovat Irán za cenu amerických životů a vojenských základen. Zdá se jisté, že Netanyahu nehodlá Trumpa osvobodit od role, kterou mu přisoudil jako vykonavateli projektu Velkého Izraele. Irán musí padnout a Trump nebo Izrael toho mohou dosáhnout pouze použitím jaderných zbraní. V nedávných podcastech a v nedávném článku jsem naznačil, píše Paul Craig Roberts, že členství Iránu v Mekánské alianci by představovalo pro izraelsko-americkou stranu vojenskou alianci čítající 458 milionů lidí a vyzbrojenou pákistánskými jadernými zbraněmi, což by mohlo neutralizovat izraelsko-americké použití jaderných sil proti Iránu. A Mike Whitney nám dnes na ráno připomněl, že Andrew Anglin usoudil, že Netanyahuovým plánem od prvního dne bylo dostat Trumpa na cestu k použití amerických nebo izraelských jaderných zbraní proti Iránu. A docházím k závěru, že nepřítomnost Iránu v Mekánské dohodě o vzájemné bezpečnosti je přímou výzvou pro izraelsko-americkou stranu k použití jaderných zbraní proti Iránu. No, takže Paul Craig Roberts.
0: Paul Craig Roberts, no, pojďme dále. Dále se dostáváme do koše tedy s iránskou problematikou. A první je zpráva Donalda Trumpa, to je zpráva z 31. tedy, který říká dnes večer, tvrdě zasáhneme Irán, odpověď tak na útok na Jordánsko. No, ten americký prezident během rozhovoru zdůraznil, že Washington zareaguje na iránský útok na americké síly v Jordánsku, dokonce varoval, že americká reakce bude lze očekávat jako obzvlášť tvrdou. Tvrdě udeříme na Irán, odpovídá iránský útok na americké síly v Jordánsku. Jenže tvrdou ránu zasadíme, jenže tady je problém v tom, že jednak teda oni tvrdí, že americké protiletadlové systémy dokázaly sestřelit téměř všechny rakety vypojené na americké pozice v Jordánsku, přičemž jedna nebyla sestřelená. Prý nemířila k významnému cíli, ale zdá se, že tam byly mrtví a hodně zranění a jakosi hodně velká škoda. Takže tak asi úplně pravda nebude. Tvrdil, že tady, že bylo, že došlo k inflaci v Iránu, samozřejmě vyvolanou teda Spojenými státy, která podle něj dosahovala 300%. Opakoval teda své stížnosti na zacházení iránského režimu s protestujícími. Tvrdil, že bylo zabito 100 000 protestujících. Proč tak málo, že? A vyzval ke stíhání iránského vedení za válečné zločiny, zločiny proti lidskosti. To jsou samozřejmě to nebo jako někde potvrzeno. Naopak byl zase vyprávěl o útoku na Larak a podobně, ale ty Iránci zaútočili na ty základy v Jordánsku v reakci na předchozí americký útok. To tam nějak jako z toho vynechal. Takže pojďme na další zprávu.
1: Tak, dále se jdeme kouknout, co to tady máme. Iránské balistické rakety zasáhly americké základy v Jordánsku. To je tedy to, co tomu předcházelo. Ano. Tak, na Blízkém východě došlo tedy k nové eskalaci po výměně těžkých ran mezi USA a Iránem, která se soustředila na ostrov Larak asi, a americká vojenská zařízení právě v Jordánsku. Tak, americké ozbrojené síly totiž provedly v neděli večer 30. srpna bombardování iránského ostrova, při kterém zasáhly mimo jiné dvě odpalovací zařízení. CENTCOM uvedl, že cíle byly spojeny s přípravami revolučních gard na odpálení námořních min směrem k Hormuzskému průlivu. A Irán zase tvrdil, že při útoku bylo několik mrtvých a zraněných. Teheránská reakce byla však okamžitá. Následoval iránský útok balistickými raketami a drony na americká zařízení právě v Jordánsku a revoluční gardy tvrdili, že zasáhly technická zařízení, údržbovou infrastrukturu a letadla na dvou základnách, přičemž varovali před silnější odvetou v případě nové americké akce. Jordánsko naopak zase oznámilo, že zachytilo a sestřelilo 8 raket, které vstoupily do jeho vzdušného prostoru, aniž by upřesnili jejich původ. Takže nová eskalace právě probíhala a zatímco napětí v regionu v předchozích obdobích ustupovalo. No. A hledejte v tom pravdu.
0: Je to zajímavé, protože další zpráva už hovoří o tom, že Iránci reagovali na další útok Spojených států poblíž Hormuzského průlivu. Konkrétně šlo o útok na Bandar Abbas, to je přístav, Chabaharu a ostrov Larak opětovně. Iránci na to reagovali a odpálili rakety a drony, ta UAVčka, z různých částí Iránu směrem na nepřátelské pozice v Abu Dhabi a v Dubaji, jak uvádí iránská agentura Fars. A ten CENTCOM zase uvedl, že operace byly zaměřeny na zase na schopnosti kladení min a protinavigační útoky. Takže Jinak teda ta současná americká velvyslanectví v Abu Dhabi a v Dubaji varuje americké občany, aby zůstali ostražití, protože hrozí další eskalace.
1: Tak, dále se podíváme. Čtyřka je zde. Okamžitá reakce Iránu. Balistické rakety zasahovaly
0: To jsme
1: americké.
0: měli. Můžeme dál.
1: Aha.
0: Pětku.
1: Ale mělo být ještě naprosté zničení. Amerika je poražena na celé čáře. Tak, teď jsem z toho jelen.
0: Aha.
1: No.
0: O tom jsme hovořili.
1: Jo,
0: ne?
1: Tak, dobře. Tak, dáme pětku, dámy a pánové. Írán vyhrává válku vyčerpáním USA, totiž americkým silám docházejí rakety Patriot. Z přibližně 2330 raket Patriot před válkou zůstalo na konci července celých, no je tady 759 až 827 a už bylo použito dalších 100, to je zpráva z druhého ze středy. Nedostatek tedy protiletadlových raket Patriot vyvolal v USA velké obavy a rychlost, jakou se zbytky spotřebovávají při každém íránském útoku. USA odpálili 80 až 100 raket typu Patriot v úterý, aby zachytili jediný íránský útok na základny v Jordánsku. No a ve skutečnosti byly dvě baterie dříve přemístěny z Ansbachu v Německu. Průměr

0: 30 patriotů před válkou bylo na konci července o 760, maximálně 830 a už bylo použito dalších 100. Téměř 2/3 arzenálu byly použity na metách v Mexickém zálivu a Jordánsku. Tady mi nesedí Mexický záliv, to je kravina. Tak, ale budiš, možná si tam něco střílej.
1: A oni někdy to jsou úlety takový. No,
0: to není.
1: to. Ale už jsem to viděl jednou, se jim to tam opakuje. No, my jsme teďka měli Irán dlouho váhal.
0: Šestku.
1: Tak dáme. Tak, Irán dlouho váhal, ale Spojené státy vyprovokovali. Ten Trump, tady v podstatě se hovoří o tom, že ten Trumpův osudový přepočet se stal darem pro Teherán. A Irán dlouho váhal za převzít kontrolu nad tím hormuzským průlivem, ale Spojené státy ho k tomu fakticky vyprovokovali, jak říká Radžáb Saparov. A jinými slovy, osudový přepočet Donalda Trumpa v podobě útoku na Islámskou republiku se nakonec ukázal být svého druhu darem pro Teherán. Tak je otázka jedna, jestli to ve skutečnosti je vzhledem k tomu, že mají ty Spojené státy vlastně rozmontovat a předělat, jestli to není skutečně záměr, skrytý záměr. Ale pojďme dále. Politolog a generální ředitel Centra pro studium současného Iránu Radžab Safarov odhalil jeden z klíčových důsledků současného vojenského konfliktu na Blízkém východě v pořadu Itogi dňa s Delyaginem, bilance dne s Delyaginem na kanálu Carkrát. Velmi důležitým výsledkem je, že hormuzský průliv se de facto dostal pod kontrolu Teheránu. A tento faktor je obtížné přecenit, protože já bych řekl spíše podcenit. Takový výsledek je cennější dokonce i než vlastnictví jaderných zbraní. Expert vysvětlil, že tato vodní cesta tak či ona zajišťuje fungování 20% světové ekonomiky. A to vše se dostává pod kontrolu Islámské republiky a nikdo, včetně Američanů, nebude schopen s touto zemí nic udělat. Irán navíc zažil nový příliv odhodlání. Po celé to období Irán budoval zónu konfrontace protiváhu hegemonovi a rozvíjel myšlenku odporu vůči hegemonovi v islámském světě. A jedním z nejvýznamnějších center této konfrontace byli jemenští husijové. Oni ovládají 80% Jemenu a v americko-izraelské válce proti Iránu se postavili na stranu Teheránu a pohrozili uzavřením průlivu Bab al-Mandab. A pokud bude agrese proti Islámské republice pokračovat, jinak ten Bab al-Mandab je, tuším, brána nášku, že se to jmenuje, že to je překladu, což by bylo jako docela povedené. A to je přímá cesta k Suezskému průplavu, přímé spojení s obrovskou částí světa a nejkratší koridor dalším zemím na kontinentu. A z hlediska vlivu na světovou ekonomiku se proto 20% přidává další 12%. A pokud vezmete v úvahu všechny tyto fakty, tak vychází z toho, že přibližně 35% světové ekonomiky je již pod kontrolou islámské revoluce, uvedl účastník pořadu první ruské. Víte, to je přesně ono, toto je prostě potřeba vidět v souvislostech s nadhledem a souvislostech. A tohle je důležité. A Iránci situaci kolem hormuzského průlivu velmi dobře chápali. Už dříve s tím něco chtěli dělat, ale váhali. Nevěděli, jaký bude výsledek, jaká bude reakce. A konec konců si nebyli jisti, zda dokáží tohoto hegemona porazit. Tentokrát se však vše odehrálo zdánlivě z iniciativy Spojených států a nebylo už cesty zpět, protože hormuzským průlivem proplouvaly lodě zásobující americké základy na Blízkém východě a Perském zálivu. A aby Irán zabránil tomu, že tyto základy budou dostávat další zásoby, rozhodl se tento koridor zablokovat a iránské revoluční gardy tento úkol splnili velmi úspěšně. Pojďme dále.
0: Tak, dále se koukneme. Tu máme 7. Irán zasáhl Bahrajn, Kuwait i Jordánsko a USA hlásí novou vlnu bojů a Trump znovu a znovu prohlašuje, že válka nebude trvat příliš dlouho. Tak, shrnutí. Trump varuje před dalšími údery, ale o dnešní noci, to je z 3. září, se nezmínil. USA totiž mohou Irán zasáhnout kdykoliv, očekává však Doný, že válka brzy skončí. Iránská

0: A odveta? Raketové a dronové údery zasáhly lokality spojené s USA v Jordánsku, Íránu, Kuvajtu a Bahrajnu. Počet civilních obětí dále roste. Írán uvádí, že terčem byl svatební obřad. Eskalace v Hormuzském průlivu, kdy dva tankedy údajně narazily na miny, přičemž zahynuli dva členové posádek. A k žádnému kolapsu režimu nedochází, myšleno asi v Íránu, navzdory Trumpovým výzvám k povstání, navzdory tvrzením USA, že Írán nevykazuje žádné jasné známky bezprostředního kolapsu a uvádí, že jednání zůstávají dále. Možná. Ach jo, je tady k tomu taky zpráva ze CBS. Cituji, Trump v oválné pracovně popsal postup Íránu proti demonstrantům, jo. Používají kulomety a někdy i ostřelovače, tak to už tady taky bylo. A dále se to jenom opakuje. No, tak dámy a pánové, pravda umírá vždy první. Tak můžeme na ty tankery, nebo co to tady je?
1: Ano, pojďme dále. Americká armáda útočí na soukromý iránský majetek. Lze očekávat, že Irán odpoví stejným způsobem. O co jde? Jedná se o útoky na tři ropné tankery. Údajně iránských revolučních gard, poté co Irán zaútočil na dvě válečné lodě amerického námořnictva. Rozdíly jsou tam hned dva nebo tři. První věc je ta, že Irán zaútočil na dvě válečné lodě, zatímco ten CENTCOM, ty Američané, útočí na civilní neozbrojená plavidla. Druhým rozdílem je to, že iránské revoluční gardy žádné tankery nemají. Čili to je normálně útok na soukromá prostě iránská plavidla. Takže to jsou takové věci, a lze tedy jako čekat, že ty Iránci, že se budou revanžovat. Jo, že se budou revanžovat a budou útočit tedy na iránské tankery. Víte, mně to připadá trošku, jako když poprvé Němci bombardovali Londýn a pak se najednou divili, že to tam začalo taky padat k ním, ty bomby. Do té doby to tam bomby do Berlína jako nepadaly. A jak víte, tak to potom, když to bombardování, tak to Německo skončilo neslavně. A tady mi to jako tady prostě taky, to jsou jako prostě věci, které s těmi tankery tedy tentokrát, tak jako prostě musí počítat s tím, že akce vyvolá protireakci. Takže po neúspěšných iránských útocích ty si CENTCOM trvale vyřadil z provozu ropné tankery, dva tedy, a zničil také prázdný tanker, známý jako Noxen, jinak tedy MT Kilo, v Ománském zálivu. A ještě navíc, jako je prostě, oni ještě ničí jako prostě jinde. To není ani tam někde u toho Hormuzského průlivu, ale prostě i jinde. Jo. Takže tohle jako není dobré. A prostě pokud se za chvilku všechno budou ničit, tak také by si mohli začít ničit infrastrukturu ve Spojených státech. By to se to mohlo přenést až tam. To jako nikdo určitě nechce toto. Pojďme dále.
0: Tak, dále se koukneme devítku. Okamžitá reakce Íránu. Balistické rakety zasáhly americké pozice v Dubaji a Abu Zabí. Americké velvyslanectví v Abu Zabí a Dubaji varovaly americké občany, aby zůstali ve stavu zvýšené pohotovosti. Zpráva je ze středy. Revoluční gardy zahájily útoky balistickými raketami a drony z různých částí Íránu proti americkým základnám a zařízením ve Spojených arabských emirátech, které pomáhají USA v boji proti Íránu. Konkrétně byly zasaženy cíle v Abu Zabí a Dubaji, jak uvedla iránská tisková agentura Fars v reakci na odpolední bombardování iránských pozic zase ze strany Američanů. Podle stejného zdroje byly v úvodních oblastech zasaženy také americké vojenské objekty a infrastruktura. Nuž a iránská reakce přišla po amerických úderech v blízkosti Hormuzského průlivu, mimo jiné tedy v Bandar Absábu, Čáhbaháru a na ostrově Larak. CENTCOM uvedli americké, že operace byly zaměřeny na schopnosti kladení min a útoky proti plavbě, takže zasaženy byly také námořní cíle.
1: Pojďme dál, pojďme do Evropy. A tady první zpráva hovoří o tom, že Kaja Kallas, jakási tedy ministryně jakoby zahraničních věcí té Evropské unie, tak tlačí dvě země k tomu, aby dali patrioty, aby předali Kyjevu. S tím, že jako jim k ničemu nejsou, tvrdí. A ten Kyjev už měsíce žádá o více prostředků protivzdušné obrany, protože ruské raketové útoky zesílily. A evropští představitelé neustále tlačí na Řecko a Španělsko, konkrétně tedy, a volají po posílení ukrajinské protivzdušné obrany raketami pro systémy Patriot, které jsou oběma zemím k dispozici. Tohle téma, kterým se zabývá Bloomberg, tak bylo znovu projednáváno na neformálním setkání ministrů obrany Evropské unie v Irsku. Návrh byl předložen dokonce předpokládá jistý model nebo určitý model realizace, s tím, že Norsko koupí od Řecka a Španělska rakety Patriot, které mají v zásobě, a pak je zpřístupní Ukrajině. To je jako taky velmi zajímavé, jak to Norsko je najednou agilní. A ten problém se týká především raket PAC-2, protože obě země patří mezi ty, které mají významné rezervy. A před začátkem summitu se takzvaná vysoká představitelka EU pro zahraniční věci bezpečnostní politiku Kaja Kallas zmínila o raketách, které se brzy stanou operačně nepoužitelnými a řekla, víme, že některé země mají stíhací rakety, jejich splatnost brzy vyprší. A dodala, proto bylo velmi dobré, kdyby tyto dokumenty byly předány, asi ne dokumenty, ale rakety, to nevím, proč dokumenty, byly předány Ukrajině. A to by znamenalo, že tedy v Řecku a Španělsku jsou k ničemu, zatímco oni ještě využijí, tedy, ještě tedy řekl bych před dobou tedy jaksi vypršení tedy jako řekněme jejich záruční lhůty nebo prostě jejich upotřebitelnosti. Takže tolik tedy k tomu. Je zajímavé ten postoj teda toho Norska. A ten ale zatím to odevzdání těch patriotů odmítli s odůvodněním potřeby udržet si adekvátní obranné schopnosti proti Turecku. Španělsko slíbilo vojenskou pomoc ve výši 1 miliardy dolarů do Ukrajiny v roce 26, ale současně několik z evropských zemí se zdá být opatrných a odhaduje, že další mise Patriot by mohly vytvořit mezery v jejich obraném vybavení. Prostě. Takže tolik teda k této zprávě.
0: Dobře, jdem se kouknout na dvojku. NATO pohlíží na Polsko jako na území, které bude dříve či později ztraceno. Poláky prý obětují. Tak, Rostislav Iščenko o tom hovořil, tak se na to jdeme kouknout. Evropané stále plánují, že budou prostřednictvím kyjevského režimu provádět mohutné raketové údery na Rusko podle principu Ukrajinu už jsme prohráli, ale bez Ukrajiny ještě můžeme vyhrát. Naším úkolem zůstává přesvědčit je o tom, že vyhrát nemohou v žádném případě. Ani s Ukrajinou, ani bez Ukrajiny, ani z profilu, ani z anfásu. O tom hovořil tedy v interview pro web ukrajina.ru komentátor MIA Rosia Segodňa Rostislav Iščenko. Tak a samozřejmě asi rozhovor je dlouhý nebo delší. Vezmu poslední tady. Ve svém předchozím vystoupení se také poznamenal, že Polsko by se mohlo stát dalším státem NATO v bezprostřední blízkosti fronty. Nakolik je tento scénář reálný? Vezmeme-li v úvahu postoj samotných Poláků a jejich západních kurátorů? No a pan Iščenko říká, tady nejde o postoj Poláků ani o postoj jejich západních kurátorů. Vše závisí na tom, jak rychle, jak dlouho ruské jednotky na Ukrajině budou postupovat. Nebo jak hluboko, pardon. Pokud z ukrajinského státu vůbec něco zůstane, z pohledu NATO, to bude i nadále stát v bezprostřední blízkosti fronty, protože bude hraničit s Ruskem. Ano. Polsko také hraničí s Kaliningradskou oblastí, ale za prvé, Kaliningradská oblast je malá a za druhé, Západ ji nepovažuje za součást Velkého Ruska. Západ ji považuje za pouhý nástroj nátlaku na Rusko, kdy lze vyhrožovat jeho blokádou a obléháním. Mezi Západem a pevninskou částí Ruska jak z pohledu Polska, tak z pohledu celého Západu. Však musí existovat bezpečnostní kordon, který je pod kontrolou Západu. No ale Západu nepatří. A tuto roli je zatím tedy plní Ukrajina. Totéž se pokoušeli udělat z Běloruska, z téhož důvodu rozmíchávali separatistické nálady v Karelii anebo v Petrohladě. Že ano. Pokoušeli se využít nepokoje v severní Kavkazu a Západ se vždy a všude snaží více či méně úspěšně vytvářet body působení na Rusko, jež by z něj vysávali zdroje a oslabovali ho. No, tak velice zajímavý rozhovor.
1: Tak Ještěnko mívá jako dobré jako postřehy a dobré komentáře. Další zpráva je z Rakouska, kde dochází k zásadnímu zlomu. Dochází tam k přelomovému zákonu proti politickému islámu a rakouský kancléř Christian Stocker řekl, museli jsme zakročit. A chce zakázat politický islám přímo v ústavě. A vláda už na to připravuje návrh zákona. Takže máme kde opisovat, bych řekl. A on tvrdí tedy, ten rakouský kancléř, že tato ideologie se neslučuje s demokracií ani se západními hodnotami, no tak to určitě ne. A ministryně pro integraci Claudia Bauerová už tady připravuje návrh, který má dostat na stůl se tedy i těm koaličním partnerům a Vitra se připravil teda to jeho, jaksi to jeho vložení tedy do zapracování tedy do ústavy. Jinak ta rakouská vláda přitvrzuje obecně v boji proti politickému islámu a chce oddělit islám jako náboženství od politických a ideologických hnutí, které podle něj ohrožují demokratické instituce. A ta ministerka Bauerová připravuje návrh tedy proti koaličním partnery z SPÖ a z NEOS a o přípravě návrhu informací 30. srpna rakouský, tedy rakouská stanice ORF. Já tady k tomu nechci do toho mluvit, jako záměr je to dobrý, ale představa, že to oddělí čisté náboženství od politických záležitostí, potom, jak ty imáni jim tam dávají, prostě jak je dlouhodobě, jak je připraví na to, jak obsadí Evropu a co tady budou dělat. Teď ještě než toto všechno začalo, tak už dávno předtím už nám tady muslima vyprávili, jak obsadí Evropu a dobíjí přes ty dělohy těch jejich žen a tak dál. A jak teda tady ty mužský potlačej a budou teda už tady už se budou teda rodit jenom teda ty islámské děti a podobně. Teď jako oni jsou v tom dlouhodobě vedení. Takže tady si myslím, že tady v tom, jako tady, že se mýlí ona, že na to časem přijdou. Jinak jako proti potlačování jakoukoliv náboženství nic nemám, ale to je stejné, jako kdybychom tady teďka si vzpomněli, že budeme protlačovat křesťanství někde v nějaké Saúdské Arábii. To dost dobře nemůže fungovat, to není možné. Takže pojďme dále.
0: Tak, jdem se kouknout na gej, ropu a plyn. Evropská unie se musí připravit prý na tuhou zimu a nedostatek plynu. Já bych se zeptal, kde se stala chyba, když nám o tom říká evropský komisař v oblasti klimatu Wopke Hoekstra. Nazdar. Ceny zemního plynu se již tedy několik měsíců drží na rekordních maximech. Úrovně podzemních zásobníků jsou na historicky minimálních hodnotách a konkurence s Ázií o skapalněný plyn zemní LNG se denně zostruje. Takže Evropská unie se musí připravit na riziko nedostatku plynu v případě nízkých zásob i tuhé zimy, uvedl v rozhovoru pro Euronews gejropský komisař pro oblast klimatu Wopke Hoekstra. Zásobníky plynu jsou naplněny pouze ze 62%, což je úroveň, která tu nebyla zaznamenána za posledních 15 let. A dále tento umělec poukázal na to, že Evropská unie je z 80% závislá na dovozu plynu, což vytváří evropskou zranitelnost. Situaci komplikuje blokáda Hormuzského průlivu, kterým prochází přibližně pětina celosvětového obchodu s LNG. Tak, dejte se našich zodpovědných, jak jsme na tom my, dámy a pánové, když jste je volili.
1: Dvě věci. Ten Hextra, to je Holanďan. A ta druhá věc, my toho plynu zase tolik nebudeme potřebovat, protože pokud máme zredukovat průmysl, tak ta spotřeba nebude tak velká. Takže někdo může říct, kdyby to chtěl říct na rovinu, tak může říct, ono je to všechno jako v cajku, ono to všechno jako v limitu, počítá se s tím, nebude ho tolik ani potřeba, ale oni vám to také neřeknou. Pojďme jako k další zprávě. Ta hovoří, to je vlastně ze Slovenska, kdy premiér Fico vystoupil rázně proti Bruselu, hovoří o nebezpečné militarizaci Evropy, Slovensko, že bude prosazovat mírovou politiku. No jo, a zatím tam drony taky dodávají, že jo, to je jako těžké. A vy tu fabriku nedávno v tom Prešově, jaký někdo chtěl podpálit, a to je fabrika na výrobu dronů, že jo, pro Ukrajinu. Takže předseda vlády Fico ve svém pravidelném videu, co se nevešlo na tiskovku, tak zhodnotil události posledních 2 týdnů, představil teda priority vlády pro nejbližší období. Především se věnoval válce na Ukrajině, v přípravě státního rozpočtu, cenám energií, podpoře zemědělství a plánovaném zrušení transakční daně. Takže zdůraznil, že Slovensko chce pokračovat v suverénní zahraniční politice, a při jednáních o budoucím rozpočtu Evropské unie je připraven chránit své zájmy i s použitím právě veta. No to jde hlavně o to, aby mu nesebrali, protože teďka ten trend je. A v úvodu připomněl jednání s předsedou Evropské rady Antonio Costou, rozhodnutí související s výstavou nového jaderného zdroje, obnovení výroby hliníku v Járu nad Hronom, či připravovaná komplexní rekonstrukce vodního díla Kapčíkovo. Mezi priority vlády zařadili i boj proti suchu, podporu zemědělství a posouzení možnosti vybudovat velký vodní zdroj v lokalitě Tichý potok. Já teď k tomu akorát jednu věc. U toho nevím, proč se tlačí do výstavby nového jaderného zdroje, když už světem jde volná energie. Tady, než to naplánují a postaví, tak už tebe dávno volná energie. A ty galaktici tady jako na zeměkouli nechtějí vidět žádné jaderné zdroje. Nejenom jako na válku, ale ani jako na elektrárny. Takže tady jako asi prostě potřeba se si trošku zaktualizovat ten pohled na to. Pojďme dále.
0: Tak, koukneme se dále do Německa. V německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko začaly dnes volby. Prý zřejmě vyhraje tedy AfD, Alternative für Deutschland. Takže v německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko se dnes konaly volby. Zhruba 1 700 000 voličů mohlo do 18. hodiny vybírat nové poslance zemského sněmu. Podle průzkumů vyhraje strana Alternativa pro Německo, tedy AfD, kterou tajná zemská služba označila, takže asi BDN, označila už v roce 2023, a teď se chytněte, za prokazatelně pravicově extremistickou. No, u nás se už celou dobu 12-13 let říká, že jsme placený Putinem, svobodný vysílač, že ano. Získat tedy může 40 až 43% hlasů. Rozhodující pro budoucnost země i další vývoj celého Německa bude to, zda AfD získá většinu mandátů a bude moci sestavit jednobarevnou vládu. Vzpomenu, že Sasko-Anhaltsko je spolková země na východě Německa, která vznikla po zániku Německé demokratické republiky v roce 1990 a má zhruba 2 miliony 100 tisíc obyvatel. V rámci Německa patří k zemím s nejslabšími hospodářskými výsledky. Poslední průzkum zveřejněný před volbami připisoval tedy AfD 41%. Její lídr, 35-letý Ulrich Siegmund, by se tak mohl stát prvním premiérem některé německé spolkové země ze strany AfD, která vznikla v roce 2013. No, tak uvidíme. A druzí jsou samozřejmě křesťanští demokraté, ta jejich unie CDU. Tak uvidíme. Jejímž předsedá kancléř Friedrich Merz, že ano.
1: Pojďme ještě v rychlosti do dalšího koše. Novinky odjinud. První zpráva hovoří o tom, že Trumpem ukradená venezuelská ropa byla odeslána do Izraele. To je článek od Global Research. A on říkal, že americký prezident lhal, když tvrdil, že zisky z této nezákonné kořisti budou ku prospěchu venezuelského lidu. No já jsem někdy viděl nějaký článek, kdy říkal, že jim 3% z toho dají. Tak jako, to je to, co měli předtím, než to znárodnil ten ropný průmysl Chávez, blahé paměti. Jo? Takže 29. srpna prezident Trump na sociálních sítích se vychloubal krádeží venezuelské ropy. Ta krádež podle Trumpa více než dvojnásobí americké ropné rezervy. Řekl, že pro americké daňové poplatníky, že není spojena s žádnými náklady, přestože pro obyvatele Venezuely budou náklady očividně obrovské, tak protože z toho Trumpova drancování budou mít jenom malý, pokud vůbec nějaký prospěch. To je to, o čem jsem hovořil, někde dokonce ta čísla padla. A to ještě z těch 3% ještě dostanou z toho podíly ty, které jim to tam budou hlídat. Jo, z těch místních, kteří se nechají uplatit. Takže Trump zašel dokonce tak daleko, že tvrdil, že tato bezostyšná krádež bude prospěšná pro venezuelský lid. Očekává se, že zisky obohatí manažery ropných společností a elity, nikoli běžné občany. To je přesně to, o čem hovořím. Jinak průměrná měsíční čistá mzda ve Venezuele činí 218 dolarů, čili mizérie, chudoba je mimořádně závažná. Postihuje už více než 80% domácností a více než polovina obyvatel žije v extrémní chudobě a významná část populace čelí nedostatku potravin a mnoho lidí si nemůže dovolit základní potraviny. Spojené státy prodají značnou část uloupené ropy společnosti Vitol, energetické a komoditní obchodní společnosti se sídlem v Ženevě, a také společnosti Trafigura, což je nadnárodní komoditní společnost se sídlem v Singapuru. A krádež a prodej ropy vyvolaly obavy ohledně transparentnosti a odpovědnosti, zejména pokud jde o nakládání s výnosy a jejich rozdělováním. Tady je důležité, tady už to padlo, že vlastně ty Spojené státy tuto ropu sami jaksi nemohou moc využívat a tam i nějaké to přepracování a ty kapacitní možnosti Američanů tady v tomto směru jsou jaksi značně tedy omezené. Pojďme dále.
0: Tak, co vybrat? Recep Tayyip Erdogan opět vyhrožoval, neposílejte izraelskou protiletadlovou obranu na ostrovy, protože udeříme. S tím, že dodal, historie je velmi dobrým průvodcem pro ty, kdo z ní čerpají ponaučení, řekl turecký prezident. Tak, zejména při rozhovoru s novináři po návratu z Kyrgyzstánu tvrdil, že Řecko by mělo, jak řekl, opustit špatnou cestu a přestat vyzbrojovat ostrovy, které podle tureckého požadavku mají demilitarizovaný status. Jeho prohlášení přichází bezprostředně pod podpisu Achillova štítu mezi Řeckem a Izraelem, který bude stát více než 3 miliardy dolarů. Erdogan se také snažil reprezentovat turecký postoj jako orientovaný k udržení klidu v regionu a varoval, že Ankara nebude, jak tvrdí, tolerovat porušování svých práv.
1: Další zpráva hovoří zase o Erdoganovi, který se snaží balancovat mezi NATO, Ruskem a Čínou, a Erdogan zvažuje vstup do euroasijského bloku a do jaderné spolupráce s Moskvou. A takže Ankara na jedné straně prohlubuje jaderné vztahy s Ruskem a zvažuje tedy plné členství v té organizaci, v Šangajské organizaci pro spolupráci, či v ŠOS, přičemž však zůstává členem NATO. A ta Erdoganova strategie vícestrannosti zahrnuje také rozšiřující se tureckou agendu a výsledkem je choulosti ve vyvažování geopolitické mezi Západem, Eurozí a vlastními regionálními ambicemi Turecka. Víte, on se v tom zhlédl i arménský premiér, azerbajdžánský a tak dál. A myslím si, že si budou víceméně takhle mezi těmi, budou poposílat z jedné židle na druhé a ze všech budou čerpat nějaké výhody. Z Ruska tam jim to zarazí a ze západu tam nedostanou ty teda, které zatím brali a ze západu nedostanou žádné, ale nad tím to ještě jako nepochopili prostě. Navíc jako ty Azerbajdžán anebo Arménie není stát o velikosti Turecka, nejsou ani tak vyzbrojeni. Takže pojďme dále asi.
0: No, aby jsme se dostali ještě i na to tematické
1: No,
0: okénko. Turci přesunou S-400 protiraketové systémy a dají je do pohotovosti. Otázka je prý, kam je posunou. V poslední době vypukla intenzivní mobilita a horlivé diskuze, protože rostou otázky ohledně prvního překvapivého přesunu tureckých S-400 systémů z Ankary. Obě perutě systému jsou zde umístěny. Otázkou tedy je, kam je vlastně Turci přestěhují. Na jih nebo spíše na jihovýchod, případně k Egejskému moři. Protože instalace tohoto systému na vrcholu může také určovat další turecké kroky. Mají 4 baterie, což jsou 2 pluky, stálo je to 2,5 miliardy dolarů a způsobilo rozkol z USA, což předtím vedlo k jeho vyloučení z programu nákupu stíhaček F-35. Tak to si můžou dvakrát Turci gratulovat. Mají ruské systémy a nemají americké padací rakve lítající.
1: No, další článek se týká úmrtí generála Radko Mladiče a jeho pohřbu. Tam vlastně ta vzpomínka, jak se na to úmrtí, ta se vlastně konala dneska ve 12 hodin v Srbském domě ozbrojených sil v Bělohradě. Pohřeb má být zítra pondělí v 7 hodin na hřbitově Topčider, jak řekl jeho syn Darko Mladič, který vlastně byl ještě za života generála pověřen jako vyřizování jeho záležitostí. Z jejich pohledu, oni říkají, postoj rodiny je takový, že jeho otec byl zabit v Hágu tribunálem spravedlivým zacházením a tvrdí, že mu záměrně dávali příliš silné opiáty, které vedly k jeho smrti a navíc. Říká, když neměříte něčí krevní tlak denně a je kardiologickým pacientem, neprovádíte laboratorní testy ne denně, ale aspoň jednou za pár dní a dostává toxické léky, vylučované ledvinami, ale nesledujete funkci ledvin. I když při chronickém sedhání ledvin, tak je to de facto vražda. Takže ty se na to dívají tímto způsobem a navíc jako Mladiče v jednom okamžiku byl zrušen lék na cukrovku a ve zdravotnickém dokumentaci viděl, že Mladič dostává fentanyl a tvrdí, že lék v kombinaci s jeho zdravotním stavem mohl způsobit zhoršení funkce ledvin. Tam minister spravedlnosti Vujić, říká, udělali jsme maximum, aby ho propustili na léčení do Srbska, protože byl vážně nemocen, tak aby aspoň nějak v souvislosti s tou očekávanou smrtí ani to jako prostě povoleno nebylo, takže nechali zemřít ve věznici v Hágu. Takže tolik teda k této záležitosti.
0: Co tu máme ještě? Burhem selhal, Británii čeká velký rozpad, píše o tom The Telegraph. Království je britské království, že ano, Spojená království Velké Británie. Je na pokraji rozsáhlé finanční krize, potřebuje drasticky snížit výdaje a zvýšit daně. Premiér však britskému lidu slíbil pravý opak. Teď si Burhem vybírá mezi politickou sebevraždou a konfliktem se svým okolím celým. Podle autora Británie vstupuje do éry velkého rozpadu. Veřejný dluh představuje 94% hrubého domácího produktu a Londýn si plánuje jen na tento rok půjčit dalších 252 miliard liber. Situaci zhoršuje ztráta důvěry trhů ve finanční stabilitu království a další zvyšování úrokových sazeb. Tak, prosperita bez EU.
1: Vzhledem k tomu času, tak už asi dneska to tematické okénko asi nestihneme, nevím, kolik máme času. Tady už dotáhneme jedno izraelské zničení kanalizačního systému Gazy, vyvolalo rozkvět řas a odstavilo izraelské ocelovací závody. A z těch 6 ocelovacích závodů, které zásobuje více než 80% Izraelců pitnou vodou, tak je 5 je mimo provoz díky tady tomu, což si vlastně vynutilo přídělový systém vody v celé zemi. Takže k těm problémům, které mají, tak si ještě vlastně také přidělají další. Pojďme dále. Tam ještě máme, tam už je poslední zpráva jenom. To je sedmička. Máme? Halo, halo. Halo.
0: Aha, já, pardon, já měl vypnutý mikrofon. Můj průšvih, tak jo. To přečtěte vy.
1: Takže poslední zpráva je od nás domová a tady se vlastně zabývá teda prostě nemožností získat tedy složku s údaji ohledně kauzy Dozimetr, kterou si teda žádala tedy sněmovní komise k šetření, taky to vlastně soudy nechtějí vydat, čili tady se doktor Reichl tím zaobírá, s tím, že teda vlastně, že se tady vlastně kryjí teda to i soudci, někteří tedy, takže se přes další soudy, takže se chce dostat teda ke spisu Dozimetr. Je to zimně hrozné, protože zabývá se tím, že prezident jako tady k těmto závažným věcem mlčí a že se stará u ústavního soudu o to, jestli dostane zadarmo večeři v Turecku a bude sedět u stolu. No, v každém případě vrchní státní zastupitelství odmítlo té sněmovní komisi poskytnout vyšetřovací spis, který je pro další postup pro tu komisi naprosto zásadní, jak říká doktor Reichl. Takže se to dá budou domáhat přes další soudy, takže se uvidí, jaký bude další vývoj. My jsme ten čas dneska vyčerpali, prakticky nám zbývá minuta poslední, takže už asi si to necháme na příště, teda, protože ten shodou okolností, to tematické okénko je také delší, takže to by bylo na skutečně jako opravdu pár minut.
0: Dobře, dobře.
1: Já bych chtěl využít tady této příležitosti pozvat vás, vážení posluchači a diváci, na zítřek, na pořad Kompas. A potom další pořad nebude v úterý, bude ve čtvrtek. A tam budeme mít další pořad opět z oblasti geopolitiky a pod názvem Naše země v novém uspořádání Evropy. A opět to bude ve spolupráci s panem Jindrou Pavlisem. A to znamená s kterým jsem na téma geopolitiky diskutoval minule. Takže vás tímto zvu, bude to ve čtvrtek ve 20 hodin. Takže vám děkuji dneska za pozornost, panu kolegovi za spolupráci a budu se těšit zase příště naslyšenou.
0: Taktéž, pane inženýre, děkuji za vyčerpávající 2 hodinky. Dozimetr si načtete sami, já vám ještě řeknu, kde to bylo, počkejte, ty to tady uvidíte. Autor Petr Pokorný a najdete to na skrytapravda.cz. Je to důležité se na to kouknout a nezapomínat, hlavně toho Kašpara, kterýho tady vytlemenýho Vikulínka vidíte, tedy Víta Ropušánka. Nuž, pane inženýre, děkuji, dámy a pánové, vám
1: Díky.
0: taktéž děkuji a my se jdeme kouknout tedy na další pořad, ať to sviští. Hezký večer, pane inženýre.
1: Hezký večer vám i vám, diváci. Vážení.
0: Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob.

0: se vracím 5 let zpátky, nebo 6-7, kdy jsme ještě vysílali. To jsi ještě nebyl politik, to byla sranda, viď? To, vzpomínáš na to rád?
1: Já na to vzpomínám moc rád. Musím říct, že ta doba, byť byla těžká a jako velmi vypjatá, tak o pár lidí jsem v té době covidový přišel, že když jsme chodili po ulici neočkovaný, tak přecházeli na druhou stranu tady v Troji. Ale zase jako díky tomu jsem poznal naprosto úžasný lidi, jako je Jana Zvěrte-Gamplová, jako je Jirka Beran, lidi prostě ze Smíš, lidi z Pro Libertáte, Honzu Tománka, kterýho si jako nesmírně vážím a tak dále a tak dále. No a konec konců potom postupně i Vojtu Vajíčka, my se známe hrozně dlouho, jo, s Vojtou Němcem, to ještě jako nebyl taková hvězda, jako je dneska, ale my jsme se vlastně potkávali už v době, kdy začínalo Pro v roce 2022 a on potom začal vysílat a stal se naprosto po právu jako velkou hvězdou YouTube, protože dělá ty zprávy svoje naprosto výborně a ty svoje komentáře, kež by to takhle uměli mainstreamu. Takže já vlastně tu dobu hodnotím tak, že zaprvé moje filozofie je, že co se má stát, to se stane a mělo se stát. A za druhý, že mi to dalo jako do života neuvěřitelnou skupinu fantastických lidí, takže za to jsem vlastně rád.
0: My se o tom budeme povídat. Milí diváci, kritici, vítejte v tomto vysílání na vaši žádost. Hosty nominujete vy ve skupině, nemáme žádné noty zprava zleva, takže nominujte, pokud se vám někdo líbí i nelíbí, jsem za to moc rád. Dnešek po dlouhé době s Jindřichem Reichlem jsou politici, u kterých předem víte, co řeknou, a pak je tu Jindřich Reichl. Muž, který dokáže během jedné věty, tak jak to sleduju, Jindro, část Česka nadchnout a druhou vytočit. Dnes ale nechci slyšet další politický projev. Jindro, my spolu vysíláme už nějaký čas. Budu se ho ptát na to, co zajímá vás, diváci, a budeme chtít konkrétní odpovědi. Co by skutečně udělal, Jindro, to by mě zajímalo, kdybys měl moc změnit Českou republiku. Možná i to vyplyne z toho dnešního rozhovoru, diváci, proto sledujte. Budu se i ptát na to, kde se podle Jindry Petr Pavel zásadně mýlí. Položím mu i otázku, která může být nepříjemná. Co když se v některých zásadních věcech mýlíš třeba i ty, Jindro? O tom se taky můžeme povídat. Bez předem domluvených odpovědí, bez zbytečné omáčky, milí diváci, vítejte, děkujeme vám za sledování. Budu rád za to, když budete sdílet rozhovor, aby se další lidé zapojili, když to uvidí jinak než mý hosté. Děkuju za vaše komentáře. Jinak Jindra Reichl není potřeba dlouho představovat, právník, politik a aktivista politický by se ještě dalo říci. Jindro, vítej moc v tomto rozhovoru a děkuji za to, že jsi udělal po nějakém časovém rozestupu znovu prostor na tento rozhovor.
1: Tomíku, moc děkuji za pozvání a samozřejmě k tobě kdykoliv pískneš, tak jsem tady a moc zdravím všechny diváky a doufám, že se nebudou nudit u toho našeho rozhovoru.
0: Já myslím, že určitě ne. Diváci, dejte nám vědět, co třeba na Jindřichovi Reichlovi obdivujete. Co naopak třeba zase vám jde proti srsti. Napište své komentáře. Jak jsem říkal, děkuju za sdílení. Odkazy na Jindru najdete dole pod tímto videem. Sledujte. V tuto chvíli jsou i před námi senátní volby. Máte tam kandidáty ze strany Pro. Podívejte se na to, pokud by vás to zajímalo. Vím, že se ptáte, máte to tam všechno sepsané. Pokud byste chtěli na chvilku naopak vypadnout z České republiky, odpočinout si od Evropy, mrkněte, je tam Sahara, kterou dělám 4. rokem společně se Sandrou na 7 nocí. Můžete udělat něco pro svoje zdraví. Je to totální detox od mobilu, pokud pracujete s lidma, odpočinek, prostě nádhera, Exuperyho poušť. A nebo příštím roce Indie, mrkněte. Je to dobrodružství Himalaje, 7 let v Tibetu. Jindro, já začnu
1: Já bych rád, ale nemůžu.
0: Já vím, že to říkáš vždycky v každém vysílání téměř. Věřím to, že třeba jednou pojedeš, ale uděláme to tak, aby tam nakonec nejelo s tebou 150 tisíc lidí, protože myslím si, že spoustu tvých fanoušků by se připojilo. Ale diváci, možná by nás zajímalo, co vy na Jindrovi sledujete v rámci let. Protože Jindro, já jsem to tady zmiňoval na začátku, my spolu vysíláme opravdu, to je třeba 7 let, co tento YouTube vznikl. On vznikl tak, že tenkrát smazali Facebook v době covidovej, to byla ta Bidenova cenzura, která byla neoficiální, dneska už o ní víme. Takže můj Facebook z 220 tisíci fanoušky padl a takhle vznikl YouTube. Já jsem ho nechtěl dělat. A Jindro, ty jsi byl jeden z prvních hostů, který chodil. Diváci, vy co sledujete další čas, napište, jak vy sledujete vývoj Jindřicha, co se vám právě, jak jsem zmiňoval, líbí, co třeba naopak zase vás trochu překvapuje. A Jindro, já mám první otázku pro tebe. Jak to spíš vidíš ty? V čem jste se za posledních 5 let zásadně mýlil a v čem naopak ty vnímáš, Jindro, že jsi měl zásadní pravdu?
1: No, já začnu tím jednodušším, to je ta pravda, to si myslím, že opravdu ta, když jsme tady vzpomínali tu dobu ty covidové totality, tak já jsem prostě přesvědčený, že všechno, co jsme tehdy říkali, tak byla fakticky pravda, že reagovat na tu danou situaci hystericky pod tím tlakem mediálního strašení, tím, že prostě si navlíkneme náhubky, zavřeme se doma na tři západy, nebudeme chodit ven, všichni se naočkujeme a tak dále, vlastně úplně zahodíme veškerý zdravý selský rozum a prostě poslechneme přesně to, tu propagandu a ten mediální tlak, který oni na nás vyvíjeli, tak to si myslím, že prostě byla obrovská chyba a že nás to strašně poškodilo, nejvíc teda děti, samozřejmě ten rok doma mimo školu, to je nevratný a dneska sledujeme, sklízíme ty plody toho a bohužel teda přesto, že se to vnímání ty doby hodně posunulo a změnilo, tak pořád je tady spousta lidí, která vlastně nemá tu sebereflexi. A já to chápu třeba u těch lidí, kteří byli jako strůjci toho, jo, že se nepoučejí. Já když jsem teď viděl rozhovor s Romanem Primulou a tam padly některé věci, on tam jako sice se na oko omluvil, jo, ale za naprosto nepodstatné záležitosti a za ty podstatné prostě ne a pořád na nich trval. A v momentě, kdy on tam řekne, že na otázku, jestli vlastně nebyla chyba to rozdělení té společnosti, ta absolutní separace na dvě skupiny, tak on na to odpověděl, no to je chyba vždycky obou dvou stran. Já ti nevím, jestli je chyba nás, že prostě nás nepouštěli do restaurace, že nás nepouštěli na pohřby, že jsme byli občané druhé kategorie, my neočkovaní. To jako nevím, čím jsme si to úplně zasloužili, to rozpolcení. Takže za ten covid si myslím, že jsme měli pravdu jednoznačně a myslím si, že vlastně jsem měl pravdu a že hodně dochází na moje slova i teď v rámci té Ukrajiny, kdy vlastně já jsem od začátku říkal, že ten konflikt nemá vojenské řešení, že to není o tom, komu fandím. Jo? Já sleduju vlastně přístup mnoha politiků, který je založený na tom, že já to nazývám jako fotbalový fandění, jo? Že prostě si vezmu šálu a teď za každou cenu budu skandovat pro ten svůj tým a nebudu vlastně schopen jakýhokoliv objektivního pohledu. Jo? Když jsou prostě fanoušci na fotbale, Sparta, Slávě a teď prostě je ve vápně zákrok, tak jedni řvou simuluje a druhý řvou penalta. A vlastně nikdo není schopný jako říci reálně, tak byl to faul, nebyl to faul. Že prostě to fanouškovství ti úplně zatmí jakýkoliv objektivní pohled na tu věc. A prostě v momentě, kdy jsem to říkal objektivně, že namísto toho, abychom válčili a přicházeli o tisíce, desetitisíce lidí denně, takže je daleko lepší si sednout k tomu stolu a udělat i špatnou dohodu. I špatná dohoda je lepší než válka. Jeden můj známý má krásný krédo, říká, válka je disciplína blbců. A z mýho pohledu prostě se to všechno vlastně ukázalo pravdou a ty nálepky, které jsem dostával, že jsem nějaký tady jako Putinův sluha, člověk, který tady jako se snaží prosazovat nějaký ruský narrativy, tak se ukázali úplně směšný, trapný. Oni to dodneška používají mnozí, ale myslím si, že ty normální lidi už jako chápou, že to byl jenom střízlivý, realistický pohled na tu věc. No a čem jsem se mýlil? No asi v některých lidech. A já sám samozřejmě nejsem neomylný, některé věci bych asi neřekl možná tak tvrdě a jednoznačně, ale jako v těch klíčových věcech, to, co jsem říkal, tak já si vlastně jako stojím za tím, co jsem říkal, že bych se vyloženě někde, určitě v těch detailech jsem se spletl mnohokrát a milionkrát a není to asi nic, jako za co by se člověk měl stydět, ale myslím si, že v těch zásadních věcech, že prostě to, co jsem tvrdil ohledně i ty vývoje ekonomiky, vývoje Evropské unie, toho, co bude s Petrem Pavlem, když ho prostě mnozí volili a tak dále, tak tam myslím, že jsem fakt jako se příliš neminul.
0: Díky, Indro, za ten úvod. Diváci, napište, jak to vidíte vy. Jinak já tady pro pobavení v rychlosti takový obrázek, který mě teda dneska rozesmál. Vy, co to sledujete v Americe, tak víte, o co se jedná. Vy, co jste zaseknutý na pomluvách Sony Pekové, tak jako někteří youtubeři na českém trhu, tak to asi nevíte, co se děje, ale teďka probíhá Fauciho grilování. Tady ten obrázek. Důvěřujte vědě na začátku, na konci. Věda odmítá vypovídat na konci v obrázku, tak možná vás to pobavilo. Vy, co to sledujete, napište, jaký z toho máte pocit, z toho prošetřování covidu, jestli to je dostatečný, ať už v USA nebo u nás, syndromy se k tomu taky dostaneme tady v tomto rozhovoru. Nicméně to, co zajímá diváky nejvíc, jsou tvoje vztahy plus dozimetr. Ale první, kdybyste se rozešel s Tomiem Okamurou, kdo z vás politicky přežije?
1: To je zajímavá otázka. Já myslím, že bychom asi přežili oba. Že v podstatě Tomio Okamura je člověk, který a si zaslouží absolutní respekt za to, kam až to dotáhnu. Prostě když se podíváš na ten jeho životní příběh, že opravdu začínal z dětského domova, že byl šikanovaný, že prostě opravdu to vůbec neměl v životě jednoduchý. A dneska je předsedou poslanecké sněmovny. Tak jako ať si myslí každý, kdo chce, co chce, tak tohle si zaslouží neuvěřitelný respekt. A myslím si, že by to v Americe, tak o tom jako natočí film, jo, protože ten příběh je neuvěřitelně silný. Plný různých zvratů, když vlastně se tehdy založil Úsvit a teď se to vlastně rozštěpilo a vypadalo to, že je konec, že najednou si založil znova SPD a znova ho dostal do sněmovny a tak dále a tak dále. Takže jako pro mě je to člověk, který toho dokázal na té vlastenecké scéně zatím jednoznačně nejvíc, to je potřeba si jasně říct a ten jeho příběh je neuvěřitelně inspirativní. Jo. To prostě je ono, když máš tu startovní čáru úplně někde jinde, než mají ostatní, když máš prostě rodinný zázemí, jo, dobrý školy a teď tě prostě ty rodiče někam vedou a vlastně máš perfektní start do toho života, tak se ti z toho daleko líp dělá nějaký výsledek, než když prostě začínáš s kilometrovou ztrátou. A to jako je za mě prostě absolutně neuvěřitelný. Takže já myslím, že dneska už bychom přežili oba, ale jako můj cíl není se rozmotřovat a rozcházet. Můj cíl je naopak co nejvíc ty naše síly konsolidovat, protože když se podíváš třeba do Německa nebo do Rakouska nebo i do Francie, tak ten úspěch vlastně těch národně konzervativních stran je postavený na tom, že je tam jediná prostě síla. Jo. Ať už je to v Německu AFD, ve Francii Le Penovci, v Rakousku FPE, tak prostě ta jedna jediná síla má ten výtlak a má tu obrovskou možnost tam ty věci skutečně reálně měnit. A my přesto, že musím říct, že tak, jak sedím v tom klubu se 14 dalšími kolegy, je nás 15 z toho klubu SPD, přičemž tam je samozřejmě Libor Vondráček ze Svobodných, Zuzka Majerová z Trikolory, Mirek Ševčík jako nezávislý, tak jako já jsem fakt přesvědčený, že všichni ty lidi mají obrovskou chuť něco změnit a dělat pro naše občany tu nejlepší možnou práci, ale je nás tam 15, jo, a to je prostě málo. Takže za mě tím, že je to pořád rozštěpený do několika různých stran a straniček, tak to není dobře a bych byl velmi rád, aby jsme naopak ty síly konsolidovali a nikoliv se rozcházeli. Ale na otázku myslím si, že bychom přežili oba.
0: To vidíte, vy diváci, napište nám, děkujeme za sdílení. Jindro, tobě díky za odpovědi. Co jste o dozimetru zjistil, co vás osobně nejvíc překvapilo? To jsem si všiml, že diváci i komentovali pod touhletou otázkou. Je to, zdá se, žhavý téma, Jindro.
1: No tak my jsme si, nebo respektive já jsem prosadil to založení sněmovní vyšetřovací komise Dozimetr. Není to vůbec jednoduchý, tu komisi už jenom založit bylo strašně složitý, protože tam byly velké obstrukce ze strany opozice, neustále se to prodlužovalo, aby ta komise nebyla navolená a tak dále. Teď ty obstrukce pokračují ze stran zase různých jiných orgánů a pro mě nejvíc překvapující jsou asi dvě věci. Za prvé, jak neuvěřitelně byl ten systém rozlezlý. A ono, my vlastně jako se to snažíme dát do nějaký krabičky s názvem Dozimetr, ale to je prostě celý systém. Celý systém, který měl chapadla přes celou republiku do všech možných oblastí, a fakticky byl založen na tom klientelismu ve stylu, my si tam dosadíme svoje vlastní lidi a oni nám budou přihrávat zakázky. A řekl bych, že ten rozsah ještě zdaleka není rozkrytý A druhá věc, která mě překvapila, je vlastně taková neochota jak orgánů činných v trestním řízení, tak i médií se do toho případu jako víc ponořit. Protože my neustále čteme tady, a teď je tady soud, a tady prostě vypovídá Augustín, a tady vypovídá Kos, a tady prostě Zakaria Nemrach a tak dále, a tak dále. Ale fakticky jako nejdeme dál. Jo. Kde je přece otázka, první otázka těch médií, měla být jako, jak by se tam dostali na ty svoje místa těch manažerů bez toho politického krytí, bez toho politického prosazování. A kdo je teda prosazoval? A proč, když říkají, že tady 50% inkasovalo TOP 09 z těch provizí a 30% STAN, no tak jak to, že není v téhle věci vedený nějaký jako trestní řízení? Jo? Podívej se, tam je v podstatě jakoby pět hlavních osob. Z toho jeden vypověděl proti bývalému poslanci Markovi Schneiderovi, že se na tom podílel, a ten Marek Schneider okamžitě byl stíhaný tou policií. Další vypověděl, myslím, že to byl právě Matěj Augustín proti Martinovi Dvořákovi, bývalému řediteli dopravního podniku hlavního města Prahy, a řekl, že měl vyřídit požadavek na zaplacení 5 milionového úplatku. A Martin Dvořák už je taky dneska stíhaný. A najednou pět lidí, takže jeden člověk obvinil jednoho, okamžitě je stíhaný. Druhý ten člověk obvinil druhýho, okamžitě je stíhaný. A všech pět lidí řeklo, že prostě ty peníze končily u STANu a TOP 09. A nic. A nic. Tak jak je to možný? Proč ty novináři se neptají? Přece to je tak naprosto zásadní věc, která by prokazovala, pokud by se to skutečně dovyšetřilo až do konce, že vlastně v těch nejvyšších politických patrech sedí strany, které se podílely na organizovaném zločinu a které dokonce byly ty hlavní zosnovatelé toho organizovaného zločinu. Protože pokud teda je platí to, co je tam řečeno, že 50% dostávalo TOP 09 a 30% STAN, tak to je 80%. Jo? To není provize, to je zisk pro hlavního organizátora, 80%. 20% je ta provize pro ty bílý koně. A vlastně nikdo nechce jít jako do hloubky a pořádně tu celou věc rozkrýt. A podobně je to v té bitcoinové kauze, která je teď aktuálnější, kde to samý, prostě já jsem teď dělal v neděli na to živý vysílání, v pondělí jsem o tom psal, že třeba tam je úloha znalce Jiřího Bergera, který prostě seděl s tím Ticem a s tím Jiříkovským a seznámili je prostě se směnárníkem, domlouvali tam převod těch špinavých bitcoinů, moc dobře věděl, odkud ty bitcoiny pocházejí a jakým způsobem vlastně byly nabitý, a ten není. Jo. Přitom on byl na výslechu u policie a odmítl vypovídat s tím, že by si mohl způsobit nebezpečí trestního stíhání. A nikdo prostě to neřeší, no proč ne? No protože to byl spolužák Zbyňka Stanjury a byl to poradce Zbyňka Stanjury. Jeho společnost E-Fractal dostala od našeho státu od roku 2022 přes 10 milionů korun na různých zakázkách. To znamená, to propojení na toho Stanjuru je tam naprosto jako zřejmý, evidentní. To je pupeční šňůra. Všichni věděli, že prostě Berger se Stanjurou jsou jedna ruka. Tak jako proč tohleto není daleko víc řešený a vlastně vždycky zůstaneme někde na půl cesty a chytneme někde nějakého Rédla a Hlubučka a prostě nějaký další bílý koně a vlastně nejdeme po těch, který byli ty hlavní organizátoři, ty hlavní strůjci tohoto celého schématu. Prostě představa, že tohle vymyslel Rédlo, no, je naprosto směšná. Proč se ta kauza jmenuje Dozimetr? Proč? Protože Věslav Michalík, bývalý vlastně klíčový muž hnutí STAN, člověk, který to reálně šéfoval, byť nebyl předseda, ale on byl šéfem, on na to scháněl peníze, on to zakládal, tak Věslav Michalík, že vlastně studoval tyhle ty věci týkající se radistiky radiologie a proto se to jmenovalo dozimetr, že jo, prostě měřící přístroj na radioaktivitu. To znamená, to se jmenovalo po Věslavu Michalíkovi, ta kauza dozimetr má název po Věslavu Michalíkovi, což byl hlavní člověk STANu, který prostě určoval ty věci, které se měly stát a který to řídil. To znamená, není možný, aby se STAN na tom nepodílil v momentě, kdy hlavní vlastně terč toho vyšetřování byl Věslav Michalík, což byl prostě člověk, který ten STAN reálně řídil. A to, že zemřel dva dny před zásahem, než ho měli zatknout a než měl vypovídat, To je blbá náhoda, jo, ale já na tyhle ty blbý náhody moc nevěřím. Takže z tohoto pohledu prostě nejvíc mě překvapuje to, že vlastně nemáme tu chuť, a hlavně média nemají tu chuť rozpitvat tu kauzu až do těch úplně dalších detailů, protože ty otázky, které by si museli položit, tak by je logicky dovedly k tomu, že to prostě bez součinnosti špiček stanu, ne žádného hlubučka, ale těch nejvyšších špiček stanu prostě nebylo možné zrealizovat.
0: Zajímavý chvalec, Jindro. Co si o tom myslíte, ne, diváci?
1: Poslední věta k tomu, pokud o tom věděl Michalík, Věslav Michalík, jo, který prostě podle toho se ta kauza jmenuje, to znamená, na něj to vyšetřování směřovalo, on měl být zatčen a měl být vystýchán. Pokud o tom věděl Michalík, tak o tom věděl Rakušan a věděli o tom celá špička stanu. To jsem přesvědčený. Prostě není možný, aby o tom věděl Michalík a nevěděli o tom jako další lidi. Stejně tak jako ještě je tam jedna věc, a to byla ta schůzka špiček stanu, kdy Vít Rakušan podle toho přepisu, který někdo pořídil, tam sděloval, že se chystá 6 až 8 sdělovaček. To nikomu jako nevzrušuje nebo nerozčiluje, že ministr vnitra evidentně měl informace z živého policejního spisu, že mu to někdo musel vyníst, protože on se vymlouvá na to, že už o tom psala Sabina Slonková, ale Sabina Slonková psala o jednom jediným trestním stíhání. No? To znamená, že se to řítí na to hlubučka, ale o žádných 6 až 8 sdělovačkách nikdo nepsal. Jo? To nikdo netušil, že tohle to proběhne. A Vít Rakušan to věděl evidentně, na té schůzce to řešil a jako novinářům je to jedno, že ministr vnitra měl informace ze živého policejního spisu, který se evidentně týkaly jeho samotného a jeho politického subjektu. A je to jako všem jedno. Tak jsme to napsali, že to tak bylo a jdeme dál. No. To je pro mě nepochopitelné, naprosto.
0: Než opustíme tohle

její podpora bude neustále klesat, protože Martin Kupka, Eva Dekroa, v ODSC nejsou úplně lidi, který bych jako, se kterými bych se nedovedl bavit. Jo? To prostě jsou tam lidi, kteří jsou docela normální a pro příklad prostě Karel Haas, Vojtěch Munzar, to jsou lidi, se kterými sice mají jiný pohled na svět, v těch debatách se neshodneme, ale ta debata je věcná, ty lidi vlastně jako mají nějakou jako znalosti a jsou schopní věcní argumentace. Ale prostě pokud ODSku vedou lidi jako Martin Kupka, Eva Rekroa, Petr Fiala, tak to je prostě ta strana nemá vůbec šanci dlouhodobě fungovat a jakýmkoliv způsobem růst, naopak jde dolů vodou. A bohužel, ale to znamená to, že čím dál tím víc posiluje ten stan, který z mýho pohledu je daleko nebezpečnější pro naši zemi, protože oni jsou opravdu jako a ty jedna stranou, která vznikla za tím dozimetrickým účelem, a AD2 dneska prosazují jako extrémně nebezpečnou politiku pro Českou republiku a totální vlastně jako eurounizaci naší země. Oni prosazují prostě přijetí eura, přijetí všech těch bruselských nesmyslů. Rakušan odsouhlasil migrační pakt jako jediný politik z V4. Polsko-Maďarsko bylo proti a Slovensko dokonce ještě za Odorovy vlády, to ještě tam nebyl Fico, se zdrželo. Jediný jsme z V4 hlasovali pro rukou Víta Rakušana a mohl bych pokračovat, takže ta jejich agenda je opravdu nesmírně, nesmírně nebezpečná a je jako extrémně navíc zaměřená na vyprovokovávání konfliktů, nesnášenlivosti, namísto toho, aby jsme prostě se vzdalovali od války, tak oni pořád mají tu retoriku, jakože musíme se připravit na válku, a musíme odstrašit Rusko a tak dále a tak dále. A já to považuji za extrémně nebezpečnou věc, která ohrožuje bezpečnost naší země, protože čím víc jako budeme se snažit jako cenit ty zuby a být, jako ukazovat svaly, jak jsme strašně dobrý a vlastně vyprovokovávat a snažit se neustále jak si opravdu vyvolávat tu vzájemnou nenávist, jo? Protože prostě ono je to vždycky dvoustranný. Já když jsem byl teď v televizní debatě, myslím, že jsem to byl s Janem Bartoškem, tak on říká, no v Rusku vznikají plány na to, plány, jak zničit NATO. A já říkám, no a v NATO vznikají plány, jak zničit Rusko. Jo? A čím dál tím víc prostě ty plány se budou sofistikovat a vyvíjet, tím blíž jsme té válce. A já když si prostě přečtu tady článek, že bychom měli se připravit na o konflikt, včera to vyšlo, konflikt vysoké intenzity se zapojením civilního obyvatelstva, no tak to mi jde fakt jako husí kůže. To mi jde opravdu husí kůže, protože já si myslím, že snad nikdo normální si nemůže tu válku přát. A v momentě, kdy prostě neustále o té válce mluvíš, jo, Kennedy mluvil o míru, jo, hned po té karibské krizi, kdy prostě pochopil, že jediná cesta je dohoda, tak vlastně do té doby, což bohužel byl jenom rok, než zemřel, tak vlastně mluvil neustále o tom, že je potřeba jako dojednávat mír a najít si cestu i k lidem, ke kterým třeba nerozumíme, nebo které považujeme za nepřátele, ale vždycky je lepší se bavit, než si vyhrožovat. A prostě politika stanuje vyhrožování. Neustále vyhrožování, odstrašování, zastrašování a tak dále. A když se podíváš jenom do novodobé historie, tak Evropa zažila nejmírovější období od 70. do let do konce století, minulého století, 20. století. A čím se vyznačovalo to období? Demilitarizací. Tehdy byly uzavírány smlouvy jako SALT 2, START, a to bylo vlastně snižování počtu jaderných hlavic, snižování odpalovacích ram, neustále vzdalování se těch taktických zbraní od sebe. A v tu dobu prostě padla berlínská zeď, v tu dobu prostě jsme dokázali zbořit železnou oponu a měli jsme obrovskou šanci vlastně překonat tu zbytečnou bipolaritu toho světa, navázat nějaký kontakt, nějaký rozumný dialog. A místo toho se to zase znova zvrhlo prostě v totální studenou válku. My dneska jsme vlastně znova ve studené válce. Pojďme si to říct naprosto otevřeně. Tohle je studená válka 2 a ta studená válka vždycky, i když byla ta studená válka 1, tak jsme byli prostě velmi blízko jaderného konfliktu v roce 62 na Kubě při té karibské krizi. A jakmile je studená válka, tak vždycky hrozí to nebezpečí, že přeroste v tu žavou fázi. Takže
tohle jsou prostě pro mě velmi nebezpečné věci, které by ten stan jako

0: zavedl Českou republiku do totálního marazmu.
1: Diváci, jak to vnímáte vy? A je podle vás Vít Rakušan takovým nebezpečím, nebo ne? Jak to vnímáte vy, co třeba jste voličové STAN? Napište své důvody, proč ne, ať vznikne zajímavá debata. Jindro, otázka, ona navazuje na dozimetr. Pokud dozimetr povede k vašim politickým spojencům, půjdete i proti ním?
0: Samozřejmě, já jsem opravdu zastáncem toho principu padni komu padni. Podle mého názoru by v politice měli sedět lidi, kteří nemají jakoukoliv spojitost s organizovaným zločinem. To je absolutně nemožný. Takže pro mě, kdyby tam byla jakákoliv indicie, tak bych to vůbec neváhal. Ale zatím, jako co vidím, tak je to opravdu STAN, TOP 09, a částečně možná ODS někde na tom středočeském kraji a tak dále a tak dále. Ale zatím, že by to jako vedlo, nebo abych jako úplně upřímně říkám, že by to vedlo prostě k ANO nebo k motoristům nebo k SPD, tak to jsem jako neviděl. A samozřejmě pro v tu dobu ještě neexistovalo, takže u nás to je jako jednoznačně daný. Ale myslím, za mě určitě, já jsem prostě fakt zastáncem principu padni komu padni, protože naprosto klíčová věc, aby ten stát mohl fungovat, je to, že funguje právo, že prostě ta spravedlnost nakonec si najde každého bez rozdílu toho, jakou má politickou příslušnost nebo kolik má peněz. Proto ta spravedlnost má být slepá, že? On se říká slepá spravedlnost, ale spravedlnost má být slepá. Že? To, ta soška, která má převázaný oči, to znamená, že vlastně ona nevidí, ona není schopná posuzovat, kdo je bohatý, kdo je chudý, kdo je mocný, kdo je nemocný. A fakticky měří všem stejně, proto má ty oči převázané. A já bych si jako velmi přál, aby to tady fungovalo. Bohužel, byť se o to snažím ze všech sil, tak zatím nemám úplně pocit, že to tady takhle funguje. Speciálně právě v těch klíčových kauzách, jako je COVID, jako je Ukrajina, kdy jedné straně projde absolutně všechno. Já jsem včera viděl video, kde prostě Petros Michopoulos říká, že by si přál, aby Rusko zautočilo na členský stát NATO, že tím by se všechno vyřešilo. To kdyby řekl někdo od nás, tak to je úplně konec, že okamžitě bude trestně stíhána. Já jsem vlastně teď zase ukazoval demonstroval ten dvojí metr, kdy na Radim Panenka napsal nějaký příspěvek Radko Mladičovi, což byl srbský generál, který byl odsouzen Mezinárodním tribunálem v Hágu za genocidy v Srebrenici a v Sarajevu. A okamžitě policie jakože už jako to prověřuje a zjišťuje a tak dále a tak dále. A když prostě druhá strana prosto v klidu zpochybňuje jiný věci, kdy například jiný novinář, pan Palata v deníku CZ napsal, že údajná genocida ve Volyni rozděluje Poláky a Ukrajince. A jaká údajná? To není zpochybňování ty genocidy, to není přece údajná, jako v té Volyni zemřelo přes 100 000 lidí naprosto brutálním způsobem. A tady prostě dneska si Zelensky pojmenuje svoje jednotky hrdinové UPA, což byly právě ty jednotky, které měly na svědomí UPA, ten masakr ve Volyni, kdy zabíjeli těhotné ženy, malé děti, přibíjeli je na strom, něco strašidelného. Tak jako, když tady jako někdo přijde a mává černo-červenou vlajkou UPA, tak se jako neděje nic. Jo. A tohle je prostě věc, která si myslím, že je obrovsky problematická, že by měla být ještě jaksi narovnána. Já bych si strašně moc přál zažít to, co zažili v Americe teď s tím výslechem toho Fauciho. Strašně moc bych si to přál, aby jsme tady udělali takovouhle komisi parlamentní a opravdu si tam pozvali toho Primulu, Chlípka a všechny ty lidi, kteří na tom profitovali, kteří prostě na tom vydělali miliony obrovský peníze a vlastně podrobili je úplně stejným otázkám, jako podrobili senátoři toho Fauciho, by teda on neodpověděl ani na jednu.
1: To jsem tady zmiňoval, že jsem fascinován tím, jak se ten mainstream pořád ujíždí na doktorce Pekové. Ačkoliv ona, co si vzpomínám, ty první rozhovory, ona říkala to, co dneska je na stránkách Ministerstva zdravotnictví USA, to, že to teda vzniklo v Číně, že to je zřejmě laboratorní. Ale Faučím se mně připadá, že se nezabývá moc mainstream.
0: Máš naprostou pravdu, já třeba se Seznamem vedu spor na tohleto, protože já jsem dělal v lednu covidový seminář ve sněmovně, kde Sonja vystupovala. A paní Ciroková, to je taková ta fanatická novinářka, která to prosazuje pořád ty staré narrativy, tak ona vlastně napsala článek, že jsem během 15 minut uvedl 9 lží a proruských dezinformací. A ona to, že virus vznikl v Číně, v té laboratoři ve Wuhanu, že byl uměle vytvořen, tak označila za proruskou dezinformaci. A normálně se mě ptala, proč to šíříte? Proč tím pomáháte Rusku? A já říkám, prosím vás pěkně, nechme teď na stranu, vy máte právo si myslet, že to vzniklo z netopíra, že tam nějaký netopír na někoho skočil a přenesl na něj ten virus. A já teda si myslím, že to tak není, že by byla sakra náhoda, když jediný místo na světě, kde probíhá gain of function research, kde prostě na virus SARS se montuje netopíří protein, takže zrovna na tom jediném místě na světě, kde ten výzkum probíhá, je nějaký nakrýlený netopíř tím samým virem. To je opravdu excelentní. Ale říkám, máte na to právo, ale řekněte mi prosím vás, v čem to pomáhá Rusku? Jako, já to nechápu. Jako, v čem tvrzení, že virus vznikl v laboratoři prostě ve Wuhanu, pomáhá Rusku? A ona na to normálně řekla, protože to podrývá důvěru v naše instituce a rozděluje to naši společnost. Já říkám, tyjo, to je úplně bolševická retorika. Prostě, jako, takže já říkám, takže když pravda bude v rozporu s tvrzením našich institucí a bude rozdělovat naši společnost, tak nebudeme říkat pravdu, tak budeme radši lhát. Prostě to je už úplně zoufalý. A musím říct, že ta situace v Americe, to vnímání v Americe je daleko dál toho covidu, byli tam schopni mnohem širší sebereflexe než u nás. U nás se prostě pořád drží ty lži a ty nesmysly, které se tady říkali v tom roce 2020 až 2022.
1: Jenom diváci pro kontext, abyste pochopili, oni obě dvě ty verze jsou ve hře. Jo, ať už, jak někteří říkají, paní Peková říká ze strany netopír vojel krávu a vznikl z toho covid. Prostě ta přírodní cesta je taky ve hře, i ta, že to uniklo z laborky. Obě dvě ty verze jsou tady na místě a věci se pořád do dneška hádají, která z nich je oficiálnější, opravdivější. Donald Trump má
0: přesně tak. A já říkám, obě dvě ty strany mají právo na svůj názor. Jo? Naprosto. Já to nikomu neupírám. Ale označit jeden z těch názorů za proruskou dezinformaci, tak to prostě, to se musela ta novinářka zbláznit. Takže já jsem zažaloval Seznam Zprávy a jsem zvědav, jak to dopadne, protože prostě jdeme k soudu. Já vlastně to chci, pro mě nejde o peníze, jo? Já chci jako omluvu, protože aby tady pořád se nálepkovala jakákoliv odlišný názor, aby se nálepkoval tím, že to je proruský názor. Jo? Tady prostě ty máš jiný názor na Evropskou unii a jsi proruský. Jiný názor na to, jak řešit konflikt na Ukrajině a jsi proruský. Jiný názor na covid a jsi proruský. Takže vlastně oni kdykoliv vlastně dojdou argumenty, nemají už jako co říct, tak vytáhnou to, že ti dají nálepku proruského dezinformátora. Minulý týden jsem byl taky, nebo předminulý na Primě a tam byl Matěj Ondřej Havel a já jsem vlastně říkal, že nakupovat zbraně v tuhletu chvíli je naprostý nesmysl, protože ta cena je nejvýš. Jo? Teď v tuhletu dobu je nejvyšší poptávka, logicky. Máme tady dva ozbrojené konflikty, všichni chtějí prostě patrioty, všichni chtějí zbraně, zbrojaři nestíhají vyrábět, takže logicky to prodávají za ceny, které jsou desetinásobně vyšší, někdy i víc, než by se to prodávalo v období míru. Takže prostě já říkám, to není prostě o tom nekupovat, ale nekupovat to teď, protože prostě to kupujeme v době největší drahoty. Jo. A ten Matěj Ondřej Havel, jediný způsob, jak na to reaguje, bylo, no určitě vám po vysílání přijde pochvalná SMS-ka z Kremlu. Prostě to si říkáš, jako, že ty lidi opravdu už úplně definitivně ztratili rozum.
1: No. No diváci, co si o tom myslíte vy? Napište nám, ať už souhlasíte nebo ne. Děkujeme za sdílení. My se posuneme k otázkám od Martina Cejnara. Co pro vás znamená jméno Thomas Paukner?
0: Hledač pravdy. Já ho sleduju, rád to čtu. Podle mého názoru on dělá práci, kterou by měli dělat mainstreamoví novináři. Oni ji nedělají. Thomas Paukner vznikl proto, že mainstreamoví novináři nedělají poctivě svoji práci. Jo? Kdyby to, co on čerpá, co jsem vždycky viděl, tak čerpá z otevřených zdrojů, z veřejných zdrojů. To jsou jenom smlouvy, které už někde jsou publikované, které někde existují. A on z toho dokáže to zanalyzovat a vytvořit prostě nějaký článek. A Upřímně, zaprvé, mně je úplně jedno, kdo to je. Jo? Jako, já hodnotím to, jestli říká pravdu nebo neříká pravdu. A v dnešní době, v momentě, když se pouští do kauz, který jsou jako extrémně politicky citlivý, tak já se ani nedivím, jako, že tu identitu nechce zveřejnit, protože ten tlak na něj nebo na jeho rodinu by okamžitě jako se zmnohonásobil. A bez přehánění by mu šlo jako o zdraví nebo o život. To není fakt sranda, to, co on rozkrývá ty věci. Takže mimochodem je zajímavý, že ty samý lidi, kteří prosazují ochranu whistleblowerů, jo, že když vlastně seš člověk, který má nějakou informaci a seš ochotený odhalit a vlastně přispět k rozkrytí nějaký závažný trestné činnosti, tak by měla být ochráněna tvoje identita, abys prostě nečelil nějaký pomstě nebo jakýmukoliv jinému tlaku, tak ta ochrana whistlebloweru je naprosto téma, který rezonuje dneska celým světem, ale v momentě, kdy vlastně tady někdo rozkrývá kauzy, který se nelíbí tomu mainstreamu, tak najednou všichni říkají, no bez toho, že známe jeho identitu, se tím vůbec nebudeme zabývat, vůbec to nebudeme řešit. Seznam po něm napsal poprvé, až když na něj podali trestní oznámení, což mu udělal teda dokonalou reklamu. Ale za mě hledač pravdy, člověk, který prostě se snaží rozkrývat ty věci, měří všem stejně, co jsem viděl, tak tam jako se pustil do všech politických stran a mně se takováhle investigativa líbí, já mu držím palce.
1: Ještě doplňující, to se stalo nedávno, že jeho profil na Facebooku, který byl velmi sledovaný, byl smazán. A co si myslíš ty, Jindro? Protože Thomas Paukner uvedl naposled, co jsem zaznamenal, že označil teda za příčinu nebo za ty hlavní viníky svého smazání, a myslím, že Petra Ludviga plus Štít demokracie, myslím, že takhle se to jmenovalo, že oni konstruovali jeho likvidaci na sociálních sítích, včetně teda Unik, webové stránky, které teda oficiálně nebyly pod ním, za což byl vděčný. Ale vidíš, Petr Ludvík, co jsem zaznamenal, to vyloučil, že to je nesmysl, že to tak není. Jak tom ty čteš? Jak je možný, tak my to známe z těch dob covidu, kdy se ty profily mazaly. Já sám jsem to tady říkal na začátku, 220 tisíc fanoušků, rozhovor se zdravotní sestrou z Izraele, která byla pochybovačná ohledně vakcín. Bum, čiš, jo, a bylo tam víc takových jako bodíků. Ale v této době, kde se to bere? Vidíš tam nějaký nitky na nějaký politiky? Jako je možný, že tam nějaký politik, protože často tam třeba i on označoval STAN, že nějaký politik zavolá Facebooku, řekne, hele, ten nás sere, smažte ho, prostě zničte mu Facebook. Jak se to stane, jak tom ty čteš, jak zatím v těch informacích, které jsem ti dal?
0: Já si to úplně takhle nemyslím, že by nějaký politik jako dokázal zavolat Facebooku a řekl, aby se něco smazalo, ale právě tyhle skupinky, a teď jako nevím, jestli Ludvík nebo někdo prostě jiný ze Štítu demokracie a další, tak oni vlastně tyhle ty nahlašovací kampaně dělají, jo. A podle toho, co jsem četl u Thomase Pauknera, tak prostě on tam byl nahlašován pro, já nevím, prodej drog a zbraní a dětskou prostituci, prostě naprostý nesmysl. Ty lidi vlastně za účelem toho, aby dosáhli smazání toho profilu, tak masivně nahlašují nějakou věc a spolehají na to, že ten algoritmus Facebooku to vyhodnotí tak, že skutečně prostě k nějakému porušování dojde, protože vlastně prvotní kontrola je ten automatický algoritmus. Jo? Takže ty třeba k poměru k tvým počtu sledujících, když dojde k nějakému jako vysokému počtu nahlášení, který překročí určitý procento tvých sledujících, tak ten automatický algoritmus vyhodnotí, že tady něco není v pořádku a tu stránku zablokuje nebo třeba sníží dosah nějakého příspěvku a tak dále, udělá shadow ban a podobné věci. A většinou tam máš možnost nějakého odvolání, ale když ti prostě tu stránku natvrdo smažou, tak se ani jako nemáš moc jako dolat, jo, protože tam prostě není, tam se nikam neproklikáš a bohužel vlastně ty manuální kontroloři, který a teď na toho mají tolik, že nemají šanci to stíhat a do dva sedí někde v Jihoafrické republice nebo kde, takže vůbec jako nerozumějí kontextu, tak ty to jako taky nevyřešili. Takže v podstatě pokud někdo udělá jako run na tvoji facebookovou stránku, tak se tomu extrémně těžko čelí. A teď se musíme ptát, proč někdo ten run jako dělá. Jo? Proč někdo chce tady umlčet člověka, který odhaluje tyhle ty kauzy. No to logicky musí být někdo, kdo samozřejmě se snaží ochránit tu stranu těch pravdoláskařů, jo, celou tu partu a zorganizovat takovýhle nálet není jako jednoduchý. To už musí být jako tisíce lidí. Jo? Takže z tohoto pohledu prostě já to vidím tak, že že nějaká organizovaná skupina zatím musí stát, to je podle mého názoru docela jednoznačný. A to, co je ještě jako další podívení, je, že okamžitě, když vlastně Pauknerovi smažou stránku, tak on si založil Thomas Paukner záložní, jo, a někdo si založil Thomas Paukner a vlastně začal tam psát lidem, tohle je moje nová stránka a tady já to budu publikovat a vlastně snaží se mu to ukrást. Jako, no, kdo tohle dělá? To přece neudělá člověk jen tak z plezíru. Jo. To jsou prostě lidi, kteří celá evidentně pracují s těmahle těma technikama, kdy se tě snaží umlčet, jo, a za každou cenu prostě zničit a následně vlastně ještě vytvořit fejkovou stránku na tvoje jméno a zmást ty lidi, aby sledovali úplně něco jiného než toho skutečného původního autora. Tak já vždycky říkám, že štít demokracie si špatně vyložil to Voltaireovo heslo, byť on teda asi neřekl Voltaire, ale je mu připisován, že nesouhlasím s tím, co říkáte, ale až do smrti budu bránit vaše právo to říkat. Tak štít demokracie to má, nesouhlasím s tím, co říkáte, a až do smrti budu bránit vám to říkat, jo. Abyste to nemohli říkat. Tak oni si to poupravili, to heslo, a vlastně z demokracie udělali totalitu, protože snažit se umlčet, zničit, zlikvidovat každýho, kdo říká něco, co se mi nelíbí, to je prostě hlavní znak totality. To je klíčový znak, definující znak totality.
1: Co si o tom myslíte vy, diváci, vy co to sledujete, napište nám, děkujeme. Jak vy vnímáte Thomase Pauknera, taky nám napište, děkujeme za sdílení. Jindro, tobě díky za odpovědi, otázka od Ivy. Mluví se ve sněmovně o Pauknerovi, zase jsme u toho, v jakém duchu, tak jenom ve stručnosti. Mluví se o něm ve sněmovně?
0: Já myslím, že o Pauknerovi se mluví v tuhle tu chvíli všude, že všichni jako spekulují, kdo by to mohl být, co by zatím mohlo stát, ale samozřejmě si rozebírají ty kauzy, které on otvírá, protože prostě to tady fakt dlouho chybělo. Jo. Takovýhle jako analytik, který se dokáže prohrabat těma stohama těch smluv, jo. To jsou prostě stovky a tisíce stránek a dokáže z nich vlastně vysát ty informace, které jsou jako zásadní pro to, aby to postavil do nějakého jako logického konstruktu. To je ta pravá investigativa. Jo. To, co dělají ty současní rádoby investigativci, tak to nemá s investigativou nic společného. Oni vlastně dělají to, že jsou někde domluvený s policajtama nebo se státníma zástupcema, že jim vynášejí informace ze živých spisů, pak to napíšou a řeknou, podívejte se, co my máme za převratné informace. Ale to není žádná investigativa, to je podle mě prostě notabene porušování zákona a další věcí. A tohle prostě taková investigativa, proto on je tak populární. To jako nevzniklo samo o sobě. Vždycky, když jako ti takhle roste organicky popularita, tak musíš mít dobrý produkt. Bez toho nemá šanci to udělat, bez toho nemá šanci ty lidi na svou stránku přilákat. Takovýhle stránek, kde se někdo jako něco snažil podobného, vznikly tisíce. Proč zrovna uspěl ten Paukner a nikdo jiný? No, protože prostě píše věci, které jsou pro ty lidi extrémně zajímavé a atraktivní. Takže pro mě skvělá práce, mluví se o něm všude, je to téma, je dobře, že se o něm mluví. Prostě tak říkám znovu, takovýhle člověk tady strašně chyběl.
1: Díky za tu odpověď. Jindro, otázka od Pavla. Proč jste před volbami deklaroval z Evropské unie a NATO?
0: No, já vlastně jakoby dlouhodobě jsem v téhle situaci naprosto, nebo v tomhle postoji naprosto konzistentní. Vysvětloval jsem to už stokrát, ale rád to vysvětlím po 101. Budu se snažit být stručný. Představ si, že členství v NATO nebo v Evropské unii teda zejména, to NATO má obrovský rozdíl podle toho, jako kdo vládne v USA, jo. Jestli tam vládne Trump nebo Biden, by teda Trump podle mého názoru tím iránským dobrodružstvím udělal obrovskou chybu, která jako za níž bude teď platit i v těch volbách. Ale NATO má ještě jednu výhodu, která je naprosto zásadní, a to je jednomyslnost hlasování. To znamená, jakýkoliv stát, členský stát NATO, může fakticky vetovat spoustu věcí tím, že řekne ne. Jo? Když se bude rozšiřovat NATO, já třeba považuji za obrovský nebezpečí pro bezpečnost našich občanů, pro bezpečnost České republiky, vstup Ukrajiny do NATO, případný vstup Ukrajiny do NATO. To je podle mého názoru naprosto jako zásadní věc. A my, jako Česká republika, máme možnost to vetovat a zabránit tomu. Kdybychom byli mimo NATO, neuděláme s tím nic. Ale já se jako primárně nebráním diskuzi o neutralitě, prostě pro mě státy jako Rakousko, Švýcarsko, Irsko, které jsou neutrální, tak z mého pohledu prostě nejsou nebezpečnější než dneska Česká republika. Jo, určitě bych řekl, že ta bezpečnost je srovnatelná, možná ještě vyšší z hlediska nějakého rizika zapojení do vojenského konfliktu. Ale je to prostě o tom, že zaprvé na to musíme být připraveni, což v současné době nejsme, a chce to prostě čas. A tohle platí stonásobně ve vztahu k Evropské unii. Já vždycky říkám, že sedět v Evropské unii je stejný jako sedět ve vlaku, který jede špatným směrem. A ty to víš, že jedeš na opačnou stranu, než bys chtěl. Ale nemůžeš z toho vlaku vyskočit, když jede 200 km za hodinu, protože se zabiješ. Jo? Ty musíš prostě nejdřív začít brzdit, pomalu ten vlak, nebo ideálně co nejrychleji ten vlak dobrzdit, a pak se otočit a jet zase na druhou stranu. A za situace, kdy tady všechny banky jsou vlastněný, nebo všechny velké banky jsou vlastněný nadnárodníma korporacema, velkýma bankovníma domama z Evropské unie, za situace, kdy většina firem tady v České republice je vlastněná těch větších nadnárodními korporacemi, že nemáme vlastní čerpací stanici, nemáme vlastní přístup k energiím, všechno, jako my jsme se odpojili od Ruska, dneska ta roura vede prostě k nám z Německa, jo, což prostě zase jsme energeticky závislí z hlediska plynu na Německu. Tak to jsou věci, které nejdřív, a to nemluvím o exportní závislosti, kdy 80% našeho exportu jde do Evropské unie, tak nejdřív je potřeba se na to připravit. Jo. Když jdeš do ringu, tak nejdřív musíš natrénovat. Pokud tam vlezeš jako bez tréninku, tak dostaneš pár facek a skončíš pod houranách. A já říkám, že dlouhodobě je správně se připravovat na rozpad Evropské unie, protože z mýho pohledu ten rozpad přijde dřív než jakýkoliv exit. Ta Evropská unie stojí na extrémně vratkých nohách. A já jsem přesvědčen, že pokud v Německu uspěje AfD, tak jenom otázka času, než Evropská unie skončí, protože vlastně hlavním jednotícím prvkem, faktorem Evropské unie je Německo. A pokud tam vyhraje strana, která vlastně protiunijní a chce zrušit Schengen a chce zrušit eurozónu, tak je to jenom začátek konce Evropské unie. Žádný nadnárodní celek tady nevydržel v Evropě věčně, žádný, svatá říše římská, a nevydrží ani Evropská unie. Evropa tady byla před Evropskou unií a bude tady i po ní. A já za sebe říkám, pojďme se připravovat jako Česká republika právě diverzifikací exportu, aby jsme se dostali na asijský trhy, africký trhy, aby my politici jsme otevřeli ty brány pro naše podnikatele, abychom byli finančně nezávislí, to znamená, měli tady vlastní banku, jo? Nespolíhali se prostě jenom na ty západní banky, to je naprosto klíčová záležitost, to je krev té ekonomiky, ten bankovní subjekt. Abychom prostě byli energeticky soběstační z hlediska nejenom výroby, co se týče třeba elektřiny, ale i dovozu. Jakmile prostě jsme se odpojili od těch ruských trubek v tuhletu chvíli a jsme napojeni, co se týče ropy i plynu na západ, tak jako to není pro nás výhodný. Jo. A nemůžeme najednou říct, tak my odcházíme. Takže zcela jistě prostě já jsem příznivcem toho, že Evropská unie se musí rozpadnout a rozpadne se. A my bychom namísto toho, abychom tady dělali referendum, a já bych se nebránil referendu, jo, klidně, udělejme ho, ale podle mého názoru bychom ho prohráli, protože ta antikampaň pro to, abychom se trvali v Evropské unii, by byla neuvěřitelně masivní a lidi by byli zastrašovaní nepravdivýma, velhanýma argumentama a propagandou. Takže podle mého názoru by to referendum nedopadlo a o to větší voda na mlýn by to byla pro ty zastánce toho setrvání v Evropské unii. Jakmile bys prohrál referendum, tak máš dalších 10 let vyřešeno a nemáš vůbec možnost se o tom tématu bavit, protože ti všichni řeknou, občané už promluvili. Takže pro mě, byť se referendum vůbec nebráním, tak pro mě daleko důležitější je připravovat se a zjišťovat vlastní soběstačnost České republiky, tak abychom na ten okamžik, kdy ta Evropská unie se rozpadne, byli nachystaní.
1: Diváci, vidíte to stejně jako Jindra? Když vyhraje AfD v Německu, Evropská unie končí, napište nám své názory. Vím, že to je teďka tématem i u politologů a dalších. Jindro, díky za tvoje odpovědi. Otázka další, která je od Jolany. Kdo by podle vás mohl být ideální kandidát na prezidenta, který by měl šanci Pavla porazit?
0: No, tak to je takový jako Česko hledá superstar, jo? Že se teď budeme bavit, jako kdo je ta největší hvězda. A já prostě ani nechci zmiňovat konkrétní jména, byť já prostě 6 let říkám konzistentně, že nejlepším prezidentem České republiky by byl pan profesor Beran. Jo. A jsem o tom absolutně přesvědčený, protože on má naprosto jedinečnou kombinaci intelektu, charisma, pokory, skromnosti. A je to...
1: Promiň, že ti do toho skáču, Jindro. A není jenom přece tenhle kandidát třeba právě z toho důvodu, že je nepolitický. Není to špatná volba, protože nemá žádné politické zkušenosti a mnozí říkají, že pro dobrou funkci prezidenta ta politická praxe je důležitá, klíčová. Nebyla by to jeho handicap? Třeba i těch dalších kandidátů, který teďka lidi po nich volají, třeba Marek Vašut, po něm na sociálních sítích pořád ho lidi označují. Rozumíš, kam tím mířím?
0: Já myslím, že chápu naprosto tu otázku. Já myslím, že Marek Vašut by do toho jako nikdy nešel. Já jsem měl tu příležitost s ním několikrát jako mluvit a on podle mě se bude snažit od politiky držet co nejdál. A já mu dokonce rozumím, že chápu, že si nechce ničit život. Ale z mýho pohledu máš jakoby 2 pohledy na tu věc. Za prvé, kdo má šanci vyhrát? Já jsem přesvědčený, že nikdo z aktivních politiků, kdo je v současné době ve sněmovně nebo v senátu, nevyhraje, protože bude polarizovat, jo, ty lidi. Ty potřebuješ člověka, který vlastně osloví co nejširší spektrum voličů. A jakmile to bude člen ANO, člen SPD nebo motoristů, tak podle mého názoru ta opozice prostě a priori, jo, na první dobrou bude volit proti němu. Ani nebude prostě o tom uvažovat, hned bude proti němu. To znamená, Petr Pavel taky vyhrál z toho, že vlastně byl mimo politiku fakticky a díky tomu vlastně ty tábory neštěpil, protože mnoho lidí jako netušilo, co od něj může čekat a myslím si, že jsou teď někteří hodně nepříjemně překvapení. Takže já si myslím, že by to měl být člověk stojící mimo politiku a ten druhý úhel pohledu je to, co vlastně očekáváme od prezidenta. Jestli chceme prezidenta, který se bude tady procpávat za každou cenu na summit NATO, který bude prostě kritizovat vládu v zahraničí, slibovat na Ukrajině L-159, říkat, že bychom měli přijmout euro a měli založit Spojený státy evropský a zrušit právo veta a pomáhat Lichtensteinu obejít Benešovy dekrety. A nebo jestli chceme prezidenta spíš apolitického, spíš člověka, který nás bude oslovovat nějakýma myšlenkama, hlubokýma myšlenkama, bude se snažit sjednocovat tu společnost a posouvat ji dopředu. Bude apelovat prostě na soucit, na soudržnost, na toleranci a bude prostě takovým jako morálním lídrem. Jo? To znamená, je to naprosto legitimní otázka, co od toho prezidenta vlastně chceme. A já tím, že žijeme v parlamentní demokracii a ten politický střet se odehrává v té poslanecké sněmovně, tak já bych si skutečně prostě představoval prezidenta jako toho, Američani tomu říkají cheerleader, jo? Prostě člověk, který nese tu vlajku té České republiky a nevstupuje aktivně do toho politického procesu, ať si to vyřídějí prostě koalice s opozicí. Jo? Proč on jim to má pískat, nebo být tam nějaký arbitr, to prostě není jeho role, podle mého názoru. Jo? Takže já bych právě proto viděl jako vhodného kandidáta někoho, kdo by byl schopen vnést trošku víc klidu, trošku víc soudržnosti do té společnosti, než Petr Pavel, který tu společnost jako evidentně rozděluje na 2 tábory, úplně polarizuje na jeho totální zastánce, který jsou schopní tady jako se zabarikádovat před hradem, aby odtamtud neodešel, a na radikální odpůrce, který jako mu nemůžou přijít na jméno a vidějí ho jako obrovský zlo pro naši společnost, pro naši budoucnost. Takže já si nemyslím, že by tam měl být takovýhle člověk, který by ingeroval do politiky, podával ústavní žaloby, když se nemůže zrovna jako dostat do Ankary a podobně. Já si takhle prezidenta nepředstavuju. A pro mě, jak říkám, tohle je člověk, i profesor Beran, který by tohle z mého pohledu splňoval, protože ta jeho klidná síla je neuvěřitelná. Ale co se týče jako vhodnosti kandidáta, který by mohl porazit Petra Pavla, což byla ta otázka, tak by to musel být podle mého názoru někdo, na kom se shodne celá koalice, že ho bude podporovat. Nebude to ani vlastně jakoby člen ani jedný z těch stran té koalice. A bude to člověk, který bude schopen zaujmout vlastně i voliče z té druhé strany, protože spousta voličů není vyhraněná. Jo. Spousta voličů je v takovém středu a vlastně rozmýšlí se, koho kde bude volit. To jsou ty lidi, kteří vlastně každý ty 4 roky přelívají to na jednu nebo na druhou stranu. A ten kandidát by měl být schopen vlastně toho, co byl schopen Petr Pavel v roce 2023, to znamená zaujmout oba dva tábory. A to myslím, že nikdo vlastně z aktivních politiků koalice nebude. A takže za mě takhle, a já skutečně bych viděl prostě prezidenta jako člověka, který nám nebude v novoročním projevu vyprávět o tom, že máme přijmout euro, zdát se práva veta, ale člověka, který nás osloví hlubokýma myšlenkama, na kterýma se třeba budeme nuceni zamyslet a bude nás to posouvat jako společnost i nějak jako kupředu z hlediska morálky, mravnosti, z hlediska vůbec přemýšlení o tom, kam směřujeme, co je naší úlohou, kam by Česká republika měla cílit, kde by měla být v roce 2035 a podobně. Takže to je podle mě daleko jako lepší role toho prezidenta, než to, co sledujeme v současnosti.
1: Diváci, taky děkujeme vám za váš názor. Koho byste vy si přáli jako prezidenta? Napište nám, jestli máte svého kandidáta, tak se o to podělte. Jindro, díky za tvoje odpovědi. Otázka od Jana. Neprospěl by naopak státnímu rozpočtu, kdyby stát vydělečné podniky kupoval?
0: No zcela jistě, tak my to máme v našem programu. My jsme přesvědčeni o tom, že by to bylo naopak velmi vhodný a to, co jsem tady říkal, stát by měl mít podle mě svoji vlastní komerční banku, která by poskytovala zvýhodněné úvěry, půjčky, novomanželské půjčky, půjčky lidem, kteří se ocitli v nějaké jako životní tísni a tak dále. Financovala by třeba strategické projekty vlády. Já jsem velkým zastáncem financování investic, masivních investic České republiky, ať už to je stavba dálnic, železnic, stavba jaderných elektráren, prostřednictvím dluhopisů. Ten problém je, že v současné době my, když si půjčujeme, tak si půjčujeme u zahraničních bank a ty peníze, které za to platíme, což je ta takzvaná obsluha státního dluhu, ve finále především úroky, je nějakých 120 miliard ročně, ale ty peníze zmizí v těch zahraničních bankách. Kdybychom to financovali, tyhle dluhy, dluhopisy našich občanů, našich firem, tak těch 120 miliard by skončilo v jejich kapsách. A oni by to zase tady utratili. Ty peníze by zůstaly tady. Jo? Stát by je vyplatil, tak jako tak, těch 120 miliard, ale zůstaly by tady. Neodešly by do zahraničí. Jeden z nejvíce zadlužených států na světě je Japonsko. Japonsko má dluh přes 200% svého HDP. Přes 200%, jo? Ne přes 100, přes 200. My jsme někde kolem 40, oni mají 200. Ale nikdo nemá problém s tím, že vlastně by mělo Japonsko nižší rating nebo něco podobného, protože drtivá většina toho státního dluhu je financovaná právě dluhopisy, které drží Japonci a japonské firmy. A já jsem přesvědčen třeba o tom, že stát by si měl založit vlastní potravinový řetězec. Jo, něco jako byla jednota vykupovat od zemědělců a potravinářů české produkty a nabízet lidem, aby lidi věděli, když půjdete do jednoty, tak si koupíte český zboží, český produkty a nikoli prostě někde brambory z Egypta, kde se tam někde prostě na poušti pěstují v písku, což samozřejmě ta nutriční hodnota ty brambory je nula. Takže stát by měl investovat. Já jsem to velkým příznivcem, jsem moc za tuhle otázku rád a nikoli prostě neustále prodávat a zbavovat se majetku vždycky, když nevíme, kde zalepit jakou díru ve státním rozpočtu, tak něco prodáme. Jo. To je prostě strašně krátkozraký, přece naopak. Všichni, kdo chtějí rozvíjet, ať už to jsou soukromí subjekty nebo i státní subjekty, tak nakupují, investují. A já jsem přesvědčen, že prostě třeba v oblasti výroby elektřiny a v oblasti distribuce plynu by stát měl vlastnit od výrobce přes distributora až po konečného prodejce úplně celý ten řetěz. Díky tomu může jakoby kontrolovat tu cenu. Jakmile tam jeden ten čelániček vypadne, tak už se tam někdo nahodí marži a už je to prostě vyřízený. Takže jak v oblasti elektřiny od výroby až po prodej, tak v oblasti plynu od nákupu až po prodej, tam by měl být státní obchodník s plynem, tak by měl prostě to vlastnit stát. Podívej se, Polsko má do dneška Orlen, Maďarsko má MOL. My jsme si tady teď koupili Robin Oil, ale to prostě nemáme ty rafinerie patří prostě, který jsou v Kralupech a v Litvínově, tak patří Orlenu, tudíž patří i Polákům. A to zbavení se toho majetku, který měl nějakou hodnotu, je za mě obrovská chyba A já jsem přesvědčen, že stát jako nemusí být špatný hospodář, jak se vždycky říká. Stát je špatný hospodář, pokud ho spravují politici, kteří si z toho dělají dojnou krávu a dosazují si tam svoje kamarádičky na manažerské posty, kteří buď to vůbec netuší, o čem to je a nejsou schopni ten podnik reálně řídit, anebo jsou to lidi, kteří tam jdou prostě přihrávat malé domů a zadávat zakázky jako kamarádičku. Pokud by ten stát byl řízen lidmi, kteří opravdu chtějí tu republiku někam rozvíjet, tak jsem přesvědčený naprosto jednoznačně, že by v těch klíčových strategických odvětvích si vedl dobře, ať už je to bankovnictví, ať už jsou to potravinové řetězce, ať už je to právě třeba výroba elektřiny až po její distribuci a prodej, nebo nákup plynu až po distribuci a prodej.
1: Dělat si taky, znovu napište nám, jak to vidíte. Jindro, tebe díky, mám pro tebe mega výzvu, ale když to dáš, tak jsi dobrý, tak ti dáme všichni palec nahoru u tohletoho videa, protože zbývá nám, Jindro, 12 otázek a zároveň nám zbývá 20 minut do konce tohohle vysílání. Tak jo, takže na každou otázku jednu větu.
0: Rychlo palba.
1: Tak jdeme na to, jo. Ale otázka od Emy. Jde zajistit, aby ČT byla vyvážená a objektivní? Jestli tam jdou peníze z Bruselu, proč je neodstřihnete?
0: No a tak podle mého názoru to lze udělat jednoduchou změnou, kterou já navrhuji opakovaně, a to jsou dobrovolné koncesionářské poplatky. Kdyby byly na bázi nikoli v povinnosti, ale dobrovolnosti, tak ta Česká televize musí začít bojovat o svého diváka a musí začít nabízet vyvážený obsah, který zaujme všechny ty lidi. Takhle si může vysílat jenom pro jednu půlku těch lidí a ví, že ta druhá to musí platit, i když nechce, i když se na to nedívá. A najednou by třeba jednu nedělní debatu moderoval teda ten Řezníček, ale druhou třeba Pavel Štrunc, jo, nebo Xaver, nebo prostě někdo, kdo to umí, ale kdo zase jako názorově trošku jinak posunutý. V reportéry by třeba jednu reportáž dělal pan Moláček, kterou by tam dělal dnes, ale druhou třeba Markéta Dobiášová. Jo. A ta Česká televize by v tu chvíli musela být mnohem vyváženější, objektivnější, aby zaujala všechny, aby všichni měli důvod si ji předplatit. A já musím říct, že kdybych jako nedělní debatu moderoval Pavel Štrunc, investigativu tam dělal Tomas Paukner a Markéta Dobiášová, tak já bych si tu televizi rád zaplatil. Byl bych první, kdo by si ten koncesionářský poplatek zaplatil.
1: Kdo jste na tom stejně diváci, dejte palec nahoru, Jindro, díky. Pokračujeme. Zatahuje nás Německo do války? Co si myslíte o jeho aktuálním směru? Tak Jindro, výzva, pojď.
0: Já si myslím, že to není Německo. Já si myslím, že to jsou vlastně lidé stojící za zbrojařskými korporacemi a za bankami, které na válce vždycky vydělávají. A to není o tom státě, to je prostě ty politici velmi často jsou fakticky dosazeni, protože dostanou peníze a dostanou mediální podporu od těchto vlivných lidí, kteří vlastně nejenom ty banky a zbrojařské korporace, ale většinou i média, díky tomu se dostanou vlastně do vedení toho státu a pak prosazují tu politiku, která se hodí těm majitelům těchto prostě firem a korporátů, které na válce vydělávají. Takže to není Německo, to není Amerika, to není stát, to jsou ty lidi, kteří prostě na válce vydělávají. Ty nás vedou, ty nás táhnou do války.
1: Jenom to je stručná odpověď, Jindro. Teďka, kdyby vyhrálo AFD, tak z AFD vychází hlas, že první, co by udělali měsíc pod pozvolení, by bylo, že by uzavřeli hranice. Deportovali by nelegální migranty, že by se zaměřili na tohleto téma, sklidilo to určité ohlasy i kritiku. Je to dobrá cesta nebo špatná?
0: Tak já myslím, že to je samozřejmě správná cesta, protože Německo nemůže pokračovat dál, to je sebedestrukce, co předvádějí v současné době, ať už je to migrace nebo Green Deal, to znamená, oni by museli první kroky, které by museli učinit, je ukončení Green Dealu a znova zavedení ochrany hranic a faktická remigrace, všichni ilegální migranti pryč. To je jako základ něco podobného, co vlastně dělal v Americe Trump, tak by musela udělat tady Alice Weidel, a bylo by to jenom správně. Takže za mě správně. Já se sleduju Alici Weidel, já jsem se s ní potkal a Alice Weidel vlastně říká dokonce, že by první letěla na návštěvu do USA a hned potom do Ruska, kde by obnovila dodávky levného ruského plynu. Jo. Prostě AFD je strana zdravého rozumu, která se snaží právě tenhle element, který dlouho politice chyběl, do toho Německa vrátit. Proto jim držím palce. Byť nemáme na všechno stejný názor a možná bychom se i střetli v oblasti právě třeba Benešových dekretů a podobně, ale jako mě nevadí s někým souhlasit a zároveň se o nějakou věc prostě přijít a určitě bych ní neustoupil ani o centimetr. Ale prostě pro Německo, pro Evropu, pro Českou republiku by bylo dobře, kdyby AFD v Německu vyhrál.
1: Souhlasíte, diváci, palec nahoru, pokud to vidíte jinak, napište. Jindro, díky za tvoji stručnost. Otázka od Zdeňka. Proč má návrh vašeho státního rozpočtu deficit 389 miliard?
0: No, za mě je to samozřejmě dědictví po Stanjurovi, kde oni nám zanechali neuvěřitelný miny, jo, že si půjčili třeba na výstavbu silnici půjčili 60 miliard a my to teď splácíme, jo, takže to do toho rozpočtu prostě musíš dát. Takže oni si na spoustu věcí napůjčovali, které my teď musíme splácet a bohužel nedělali žádný strukturální změny, které by umožňovaly ten deficit jakýmkoliv způsobem snížit. A dneska vlastně mandatorní výdaje tvoří asi 95% příjmové stránky státního rozpočtu. To znamená, ty reálně rozhoduješ jenom o 5%. To ostatní jsou prostě mandatorní výdaje, které jsou daný zákonem, který platit musíš. Jo? Kdyby se neplatil, tak to každý vysoudí po tobě. Ale na druhou stranu, já říkám férově, že já bych byl velmi proto, aby ten deficit byl nižší. Podle mě jsou tam prostory, kde škrtat. Já to budu zcela jistě prosazovat, protože to není definitivní, to je jenom návrh toho státního rozpočtu. A za sebe jasně říkám, že jsem přesvědčený, že ad jedna je kde škrtat. Já jsem příznivcem ad jedna plošných škrtů, co se týče jednotlivých ministerstev, to znamená každý 5 až 10% ministerstvo ber kde ber, o toho tam ty ministři jsou. Jednoznačně bych škrtnul všechny peníze politickým neziskovkám, bavíme se o desítkách miliard korun, zcela jistě, který bychom dokázali ušetřit, ani korunu bych jim nedal. Zcela jistě bych utnul veškeré dotace těm ekologickým a zeleným různým subjektům, jednoznačně a jistě bez váhání. A rozhodně bych vlastně i zrušil ETS 1 a ETS 2, což je sice odvážný krok, ale české ekonomice by to obrovsky prospělo, protože přímý negativní dopad na naše HDP je 100 miliard korun, nepřímý stovky miliard korun. Ale zároveň bych se soustředil na příjmovou stránku a já nejsem proto zvedat daně lidem. Prostě tam už není prostor, ty lidi nemají kde dál brát z těch peněženek. Já jsem proto zavést nové sektorové daně na zbrojaře, banky a na velké technologické giganty. Zbrojaři díky té situaci současné vydělali 1000%. Takže 1% z obratu máš desítky miliard ve státním rozpočtu. Banky vydělali stovky procent. 1% z objemu aktiv máme to spočítáno na 80 miliard do státního rozpočtu. 80 miliard ročně. Hodně peněz. Jo. A ta digitální a dorovnávací daň u Google, Twitteru a dalších by nám přinesla nějakých 10 miliard. To znamená, jenom na příjmech bychom byli schopni získat třeba 150 miliard a na těch škrtech nějakých 150-200 škrtnout. A byl bys na vyrovnaném rozpočtu. Takže tohle já budu prosazovat, mně se ten deficit vůbec nelíbí a byl bych rád, abychom ho dokázali ještě snížit.
1: Díky, Jindro. Otázka od Jula. Podpoříte v prezidentských volbách občanského kandidáta a proč? O tom už jsi mluvil. Asi bych šel
0: dál. Mluvil. Uvidíme, jak dopadne ta dohoda, ale samozřejmě znova říkám, pokud by kandidoval někdo jako pan profesor Beran, tak bych neváhal, protože to je prostě takovýho prezidenta bychom si zasloužili. Opravdu.
1: To by byl majstrštěk, kdyby se ti povedlo Jirku přesvědčit. To bych opravdu koukal. Diváci, myslím si, že vy taky, že? Stanislav Domanský se ptá, jak vidíte vývoj vaší strany pro? Není na místě fúze s SPD, kde byste byl jistě silnou figurou?
0: Já už jsem to tady taky zmiňoval, já jsem jednoznačně pro konsolidaci a teď je otázka, jestli fúze nebo nějaký prostě spojení pod novou značkou, cokoliv, to je všechno ve hře, jo. Ale to klíčové je, že bychom prostě neměli tady mít 4 různý subjekty, protože fakticky, když se dneska na to podíváš, tak máme na 99,9% na všechno stejný názory. Jo. Tak nemusí tady být jako 4 předsedové a myslím, a 4 různý strany, které soupeřejí o přízeň voličů. Myslím si, že to, ta konsolidace ty národně konzervativní scény by nám slušela a že vytvoření něčeho jako je AFD nebo prostě FPE v českých podmínkách by nám strašně pomohlo. Takže jednoznačně pro konsolidaci těch sil jsem.
1: Jste taky proto, nebo by vám to vadilo, protože třeba vidíte ty odlišnosti mezi těmito politickými stranami, napište nám, díky za sdílení. Iveta Grušková, proč se nemluví o doktorce Pekové, ptá se tě.
0: Já myslím, že se o paní doktorce Pekové mluví hodně, že je neustálým tématem vlastně ve všech možných konverzacích. A co se týče teď vlastně toho aktuálního, ty snahy odebrat to znalecké razítko, tak ono už to přišlo na podzim. Tehdy vlastně se psalo o tom, že podal ten Sálaj podnět a vlastně já jsem tehdy volal Soničce a říkal jsem mi, Soničko, prosím, já jsem připravený ti pomoct, bezplatně, nechci za to ani korunu, ale je potřeba se bránit, je potřeba tam napsat vyjádření a jakmile napíšeme vyjádření, tak to dobře dopadne, protože já jsem přesvědčený, že prostě jako máš pravdu a že to není jako správný krok ti to razítko odebrat. Jo. A teď, když vlastně padlo to rozhodnutí, tak jsem znova Soničce psal a říkám jim, Soni, pojď mi prosím dát tu plnou moc, vyhrajeme to, uvidíš jako to. A ona, ty ji znáš dobře, takže Soně říká, to je politika, tím já se jako nebudu špinit. Jo. Takže ona má to vnímání toho světa vlastně postavený na jiných pilířích, než ho máme my. A vlastně přesto, že jako jsem přesvědčený, že bychom vyhráli, tak prostě ona vlastně jako pro ní je to příliš nízko, než aby se tím vůbec jako zabývala. A jako z mýho pohledu je to škoda, protože jsem přesvědčený, že bychom to v rámci toho rozkladu vyhráli. Že kdybych podal rozklad, tak to vyhráme.
1: Vidíte to, diváci, tak máte odpověď přímo od Jindry. Díky, Jindro. Roman, kdy už konečně zaklapnou některému z největších zločinců bývalé vlády želízka na rukou?
0: Tak ono nezaklapla želízka, ale byla podána obžaloba v té bitcoinové kauze na vlastně Pavla Blažka, což byl ministr, tak to jako určitě byla vysoce postavená figura, ale souhlasím s tím, že celá řada dalších věcí ještě nepotrestána. Já jsem znám tím, že v té bitcoinové kauze jsem přesvědčen, že by měl být stíhán Zbyněk Stanjura, možná i Petr Fiala, zcela jistě Eva Dekroa, to prostě tvrdím a tvrdit budu. A musel by se vrátit k tomu, co jsem říkal na začátku, co jsem tady dlouze rozebíral, že nechápu, a právě proto i vznikla ta vyšetřovací komise Dozimetru, to je její hlavní cíl, že nechápu, proč prostě zůstaneme na půl cesty a nesnažíme se odhalit ty konstruktéry celých těch zločineckých kauz, protože prostě zejména v tom Dozimetru jsme zůstali v půlce cesty a v bitcoinové kauze jsme taky jako to usekli, tam, kde to useknuté být nemělo. A že prostě lidi v momentě, kdy vidí, že tady ta spravedlnost nedopadá na ty nejvyšší figury, tak se logicky cítí naštvaní, frustrovaní z toho, že se tady neměří všem stejně. A já bych si velmi přál, aby se to změnilo. Snažím se proto dělat maximum, ale nejsem ministr vnitra. No. To je složitá věc ani spravedlnosti. Byť teda musím říct, že za mě Jeroným Tejc jako dělá dobrou práci. A co jsem s ním mluvil, tak on sám jako nebyl vůbec šťastný, třeba z té Soni Pekový, takže to tam prostě udělal úřad, aniž by mu to řekl a myslím si, že on jako na tom nenese sebe menší vinu. Takže, ale říkám, jako já jsem znám tím, že já jsem prostě radikálnější v těch věcech a určitě bych udělal kroky, které by velmi rychle přinesly nápravu nejenom ve stíhání těch lidí, kteří tady se dopustili těchto korupčních kauz, ale zároveň v nestíhání lidí, kteří se provinili jenom tím, že říkají jiný názor, než je ten jediný oficiálně správný, protože to mě štve strašně moc a já do dneška jezdím po těch soudech a tyhle lidi obhajuju, kteří jsou neustále stíhaní jenom za to, že říkají něco, co se někomu nelíbí. Naposledy jsem byl v Chebu, kde byl obviněný člověk za to, že napsal na Facebook sláva Rusku, popel Ukrajině a skončil před trestním soudem, navrhovali mu podmínku, naštěstí jsem to vyhrál a státní zástupkyně se odvolala teda. A já jsem říkal, podívejte se, kdyby to mělo být trestný, tak to musí být trestný obráceně. To znamená, že by někdo řekl sláva Ukrajině, popel Rusku. Jo, protože politika se do práva nemá montovat. Stíhali byste někoho takového, kdo by napsal sláva Ukrajině, popel Rusku? Asi ne. Tak proč stíháte tohohle toho člověka? To je prostě jasně politická kauza. A jsem rád, že teda včera soud rozhodnul o tom, že zprostil SPD obžaloby za ten plakát migrační, protože to je naprosto správný rozhodnutí a krok správným směrem.
1: Bylo velký téma. Diváci, vnímáte to taky takhle pozitivně, nebo jinak? Napište nám a díky za sdílení. Jindro, jedeš, jak turbína, to se mi líbí. Mauti King, jaký názor máte na ruské teroristické útoky v Evropě? Ptá se.
0: Já jsem vždycky prostě na tohleto jako obrovsky skeptický. Mě v momentě, kdy já si pamatuju, jak dneska, když dopadly ty rakety v tom Převodově, a říkalo se, že to byly dvě ruské rakety. Dneska si to pamatuju. A dokonce tam bouchnul nějaký traktor, zemřel tam nějaký Polák. Všichni prostě ruský rakety, Putin zautočil, je to útok. V Polsku se svolávala bezpečnostní rada státu, aktivoval se tady pomalu jako článek 5 NATO, prostě obrovská hysterie. Jo. Jana Černochová psala na Twitter, že bychom měli tvrdě odpovědět Rusku, jinými slovy fakticky zahájit třetí světovou válku, úplně nesmysl. A nakonec vlastně jako za druhý den přišel Biden a řekl, a no ona to nebyly dvě ruské rakety, ale jedna ukrajinská. Zbloudila. A tím to vlastně celý zastavil, protože v Americe v tu chvíli jako nebyla vůle eskalovat ten konflikt. Ale co je vtipný? Já to jenom dokončím, protože to je hrozně důležitý, pak určitě se doptej na cokoliv chceš. Ale ten vtip je v tom, že nad Ukrajinou operovalo letadlo AVAX se systémem AVAX, který umí detekovat odpálení a dráhu rakety prostě během jako v řádech desítek vteřin. A oni věděli, že odkud ta raketa vzlítla, že to nebylo z Ruska, že to bylo z Ukrajiny. Oni to věděli. A přesto nám lhali. Jo, naprosto bezskrupulózně. A potom vlastně v loni vyšel rozhovor s bývalým polským prezidentem Dudou, který normálně v podcastu řekl, no my jsme věděli hned, že to není ruská raketa, že to je ukrajinská raketa. A tam normálně se zeptal a volal vám Zelensky, abyste se domluvili, že to hodíte na Rusko. A on říká, ano, Zelensky mi volal a žádal mě, ať to hodíme na Rusko. Jako, to přiznal polský prezident Duda bývalý, jo, že prostě Zelensky, který tvrdil všem do kamery, že to byla ruská raketa, že rozhodně nebyla ukrajinská, tak najednou prostě se ukázalo, že Duda potvrdil, že mu Zelensky volal a přemlouval ho, aby to prostě svedli na Rusko, aby měli záminku na vtažení. Dokonce to nám řekl ten Duda, že to bylo za účelem záminky vtažení západních států do konfliktu s Ruskem. No tak prostě nám tady vědomně úmyslně lhali, aby prostě vyeskalovali celý ten konflikt. Takže já tomhle těm věcem jsem obrovsky skeptický a říkám, ukažte mi důkazy. Ukažte mi důkazy a ne prostě jenom to, že to někdo jako napíše. Já jsem právník, já chci vidět tvrdý důkazy, že tomu tak bylo, protože prostě už jsem velmi, velmi poučený z toho, co jsme tady zažili, kdy prostě nám naprosto bezskrupulózně lhali do očí jenom proto, aby si vyvnutili nějakou reakci veřejnosti, která by byla prostě zdrcující pro Evropu.
1: Ty jsi v podstatě zodpověděl, takže nemusím se ptát, díky Jindro za tu odpověď. Diváci, taky napište nám, jak vy v tom čtete. Máte obavy z ruských teroristických útoků, sledujete to, nebo naopak, jak to máte to nastavené, tak jako tady Jindra. Napište nám, děkujeme za sdílení. Co si myslíte o spolku Svatopluk a jejich myšlenkách na takzvanou změnu režimu, Jindro?
0: Já se Svatoplukem velmi úzce spolupracuju, konec konců šéf ústecké větve Svatopluku Honza Skalický za nás kandiduje do Senátu v Děčíně, takže mám tam velmi blízký vztah s Michalem Semínem, s Petrem Drulákem, s Ilonou Švihlíkou, Tomáš Doležal, vlastně poslanec SPD je členem Svatopluku, takže z mýho pohledu a je to velmi jaksi potřebná organizace, která se snaží právě jednotit tu naši národní scénu odprava doleva, což je jenom dobře, že to je prostě platforma, kde vedle sebe sedí lidi z SPD a zároveň se stačilo, to je, jako myslím si, že minimálně bavit bychom se spolu jako měli. Ta změna režimu, já jsem vystupoval na několika přednáškách, takže je to velmi složitý téma, obrovský komplexní téma, my jsme diskutovali vlastně všechny ty možnosti toho, co by se muselo udělat, ale teoreticky je to super a já to jako podporuju, mnohý změny by třeba ne úplně v dílčím souhlasím se vším, ale na druhou stranu je tam jeden obrovský problém a to je, že v současné jako společnosti a společenským nastavení je to nerealizovatelné. Lidi se bojí velkých změn, lidi nechtějí prostě prudký pohyby a dokud mají jako svůj dům, svoje auto, můžou je dvakrát ročně na dovolenou, tak prostě žádný prudký pohyby nebudou. A já jsem měl možnost mluvit v Maďarsku s Javierem Millejem, s prezidentem Argentiny. A to je právě takový jako podobně člověk nastavený jako já. A on říkal, hele, já jsem byl taky jako totální dezolát, mě všichni nesnášeli, měl jsem minimální podporu, nebrali mě do televize persona non grata. No a v momentě, kdy Argentina začala mít inflaci 200% a některý měsíce dokonce 40% za měsíc, tak říká, tak v tu chvíli najednou všichni řekli, hele, kde je ten Milej, toho potřebujeme, ten je jediný, kdo to tady může dát dohromady. Takže ono občas, aby vlastně nastala ta klíčová změna, tak si ta společnost musí hrábnout na dno. A tady u nás to vlastně ještě nenastalo. V Německu právě proto AfD už je u moci, protože tam už se tak spálili s tím Green Dealem a s tou migrací. Jo? U nás pořád, když jako my varujeme před tou migrací, tak ty pravdoláskaři říkají, vy strašíte. V Německu už to nikdo říct nemůže, protože tam už to prostě dnes a denně zažívají.
1: Jindro, My jsme na konci, poslední otázka, závěrečná. Milí diváci, nestihli jsme všechny. Vybral jsem otázky, které měly nejvíce hlasů v anketě, tak věřím tomu, že to pochopíte a že jste zároveň svoji odpověď dostali, protože Jindra opravdu velkoplošně odpovídal na mnoho témat tady, Jindro, to, což patří tvoje, za což ti patří velké poděkování. A k závěru, nestáváte se dnes nakonec tím establishmentem, proti kterému jste bojoval? Jak to vnímáš, Jindro, s odstupem let? Ta tvoje cesta se vyvíjí, já sám i sleduju to, jakým způsobem ty retoricky zvládáš situace, jak se stavíš k různým tématům. Seš více tím establishmentem? Cítíš to někdy na sobě? Vnímáš to, že už někdy mluvíš až příliš jako podle škatulky? Nebo
0: já si to nemyslím. Já si myslím, Tome, že já mluvím furt stejně. Jako

0: Francii, tak prostě nikdy nedosáhli toho, že dneska mají většinou podporu obyvatel, nebo jsou, co se týče preferencí, naprosto dominantní, jak ve Francii, tak v Německu. To znamená, ono to nejde změnit zvenku. Ono to nejde změnit zvenku. Ale já vlastně ty změny, které jsem hlásal, které mám v programu, který je napsaný od roku 2022 na stranapro.cz, tak je pořád stejný. Já jsem tam prostě nezměnil, nebo my, jako doplnili jsme ho o nějaké detaily, ale z hlediska těch základních principů jsme nezměnili ani čárku. Je to suverénní Česká republika, bezpečná Česká republika, bez migrace, bez adorování Bruselu a poklonkování Bruselu a Ukrajině, bez poklonkování komukoliv. Sebevědomá Česká republika s jasným ekonomickým plánem, který nebude postavený na tom, že budeme neustále odírat naše lidi a nechat je platit nekřesťanské ceny za energii, za potraviny, za všechny další věci, ale že vlastně vystříhneme nový moderní stát, který bude mít daleko nižší náklady z hlediska prostě všech možných nesmyslných agent byrokratických, které jsou zbytečný, který bych zrušil druhý den, který bude prostě spravedlivý a který bude státem taky svobodným. Jo. Ale všechno začíná u té ekonomiky a my máme skvělý plán na to, jak prostě fouknout do plachet české ekonomice, českým podnikatelům a zároveň vlastně neublížit zaměstnancům a důchodcům. Jo. Není to prostě řez na důchodech, ale na tom, že musí začít platit svůj férový podíl na provozu tohoto státu, musí začít platit velké firmy. To je, tam nám ty peníze utíkají, utíká nám bilion korun do zahraničí každý jeden rok a velké firmy prostě neplatí férový díl na nákladech tohoto státu. Ten základní princip je přestat sahat do kapsy lidem a začít prostě se bavit s těma velkýma korporacema a nastavit tady takové podmínky, aby platili prostě férový podíl. A klíč je prostě ozdravit podnikatelské prostředí, protože tady v současné době kdokoliv je OSVČ nebo má firmu, tak by zasloužil jako nějaký řád za odvahu. Ta legislativa je tak složitá, přebujelá, daňový předpisy totálně nerozumí. Jo. Já zavolám na finanční úřad a říkám, prosím vás, jak máme účtovat tohle? A oni mě řeknou, to my nevíme. A říkám, aha, a kdo to má vědět? No to nevím, to neví nikdo. A říkám, aha,
1: to má vědět Jindra Reichl.
0: No a říkám, a když to bude pak blbě, tak oni řeknou, tak vám dáme pokutu. A říkám, tak děkuju za pomoc, to jste mě udělali radost. Jo. Takže zrušit byrokracii, snížit daně. Naopak, já bych snižoval daně. Jo? Irsko, můj vzor, Irsko má korporátní daň 12,5%, hospodářský růst 12,2% a má přebytkový rozpočet. Ne, že deficit 389 miliard, přebytkový rozpočet. Na obranu dává 0,2% a není nebezpečnou zemí, který by jako neměla žádnou obranu. Takže prostě tohle je ten cíl, že v momentě, kdy budeš zvyšovat daně, tak tu ekonomiku jenom uškrtíš. My musíme ty daně snížit a naopak zavést nový sektorový daně od těch firm, které tady vydělali tisíce procent a budou vydělávat tisíce procent. A je to v pořádku, že vydělávají tisíce procent. Ale musí se prostě podílet větším dílem na nákladové stránce nebo respektive příjmové stránce státního rozpočtu.
1: Je to závěrem i velký téma asi do debaty, protože jsou tady zástupci nebo zastánci tohoto řešení, o kterém mluvíš, a zároveň velký kritici. Zase se tím dostáváme k tomu řízení ekonomiky.
0: Komu ale možná poslední větu, Tome, ať nevymýšlíme kolo. Jo. Bylo v Evropské unii bylo 5 zemí, které mělo obrovský ekonomický problémy. Jo. Vysoký zadlužení, fakt jako, že na hranici bankrotu. Těm státům se říkalo PIX, jo, s dvěma I. Portugalsko, Irsko, Itálie, Řecko, Greece a Španělsko, Spain. Jo. 4 ty státy šly cestou zvyšování daní a snažili se prostě vybrat víc. Jediný to Irsko šlo proti a řeklo, my ty daně snížíme. Jo. Dneska je Irsko parník především a ty ostatní státy jsou pořád v obrovských ekonomických problémech, akorát se o tom nemluví, přestalo se mluvit. To není, že řecký problém zmizel. Ono se o něm přestalo mluvit, aby prostě se německé banky, které dluží obrovské množství prostě řeckého dluhu, nedostali do problémů. Takže prostě jenom jsme to téma vymazali. Ale prostě tady to máme, přímo před očima. 5 států, 4 šli cestou zvyšování daní, 1 šel cestou snižování daní. Jednoznačně vyhrál a uspěl. Jo. Pojďme to zopakovat, nevymyšlejme kolo.
1: Konec konců moje máma tam je v té zemi a je tam velmi spokojená, tak diváci možná to posuďte sami podle svých zkušeností. Jindro, o tomhle by se dalo ještě povídat dlouho.
0: No, hodiny.
1: Vím, že máš nabito, vím, že tě to téma baví, tak třeba zase příště, diváci. Pokud byste si přáli pokračování, dejte vědět, já jsem teďka v Malajzii zhruba do listopadu, protože pak odjíždím na poušť, když tak mrkněte, kdo byste chtěl letět s námi, nebo jet se mnou se Sandrou, chvilku se odpojit, odpočinout, zažít

0: Perryho poušť, Duny, tak pojďte případně Indie. Jindro, důležitý pro tebe. Zmiňoval si to párkrát, senátní volby, máte své kandidáty v pročku, dal jsem vám odkazy dolů, diváci, koukněte na web, prostudujte si to, pokud vás někdo zaujme, víte, koho volit, tady Jindra by ještě o nich mluvil, akorát Jindro, krátí se nám čas, tak já to trochu urychlím, protože mám ještě...
1: Úplně jednoduše, Milan Loprajs, Ostravsko, obvod 72, fantastický kluk, všichni ho možná znáte z hovoru z Radhoště, neuvěřitelně čestný, poctivý kluk, ruku do ohně za něj. Honza Skalický, Děčín, člověk, který dělá dlouhodobě vodu, je právě ve Svatopluku a člověk neuvěřitelně pracovitý. Hinek Beran, Trutnovsko, to je člověk, který ho určitě znáte i tady od Tomáše, člověk, který je hlavní tváří boje proti výstavbě větrných elektráren, proti které se snaží bojovat celá naše strana pro, považujeme to za naprostý zlo a já osobně bych okamžitě udělal embargo na výstavbu větrných elektráren v České republice kompletně, jako má Francie. A pan doktor Šorna na Příbramsku, který není tak celorepublikově známý, ale je tam jako velmi, velmi váženým lékařem, člověkem, který tam desítky let léčí svoje pacienty, učí na školách, trénuje fotbalisty, obrovský poctivý kluk. Za všechny ty čtyři lidi dávám ruku do ohně a máme i zajímavý kandidáty v komunálu, v Havířově Martin Gara, v Liberci Lenka Tarabová a tak dále, a tak dále. Takže pojďte nás podpořit, já vám můžu garantovat, že lidi, kteří jsou v pro, tak dělají politiku srdcem, ne zjištně, protože to by byli v jiné straně, kdyby to chtěli dělat zjištně. A opravdu jako za ně ručím, svůj vlastní hlavu.
0: Tak diváci, rozhodnete vy, dejte nám vědět, jak se vám rozhovor líbil, co si odnášíte z rozhovoru, co vás inspirovalo, s čím souhlasíte s Jindrou, co zase vidíte naopak jinak. Děkujeme vám především za sdílení, díky tomu se další lidé zapojují a říkají nám své názory a to nás baví. Mě to baví vždycky číst a sledovat tu debatu. Děkuju vám za to, Jindro, tobě velké poděkování za tvůj čas, přes tvůj nabitý diář. Musím říci a potvrdit, že pokaždé, když se s tebou spojíme, tak opravdu dáváš prostor alternativním médiím, což je úžasný. Nestalo se nám, že by se s tebou nedalo domluvit, což nemůžu říct o všech politicích. Některé politiky jsme tady měli často předtím, než byli zvolený. Už je tady dneska nevidíte, my je zveme. Tak abyste jenom věděli, toho si velmi cením, Jindro, na tvým přístupu, že je opravdu konzistentní. Přeju ti všechno dobrý, pokračuj dál, ať se ti daří v tvojí práci a diváci, opatrujme se a jdeme. Těším se na vás zase v dalších relacích. Jindro, vše dobré.
1: Já moc děkuji za pozvání, Tome, a samozřejmě k tobě kdykoliv rád přijdu. Já jsem to slíbil už tenkrát, že až jednou ty mainstreamové média povolí a budou mě muset brát, takže nezanevřu na ty, kteří mě dávali příležitost od začátku a ty jsi byl jeden z úplně prvních, takže k tobě kdykoliv si budeš jenom přát. Moc děkuji za pozvání, vážím si toho a přeju všem divákům co nejvíc zdraví a štěstí, protože všechno ostatní už si dokážeme zařídit sami. Mějte se hezky.

absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás

a stal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny, budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardy. Vítejte na Midgardy. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí.

0: Jo, tak vás všechny vítám. Vítám vás u úterního pořadu Pokřivených zrcadel, tady z Midgardu, vítá vás Petr Václav, no a se mnou pochopitelně vás také za chvilku přivítá můj host, protože Míša už se víceméně připravila. Takže Míšo, zdravím tě, vítám tě, ahoj.
1: Ahoj Petře, zdravím všechny naše posluchače.
0: Všechny naše posluchače, všechny?
1: Všechny naše, všechny. Všechny.
0: Jo, ty co poslouchají, ne?
1: No, tak všichni poslouchají, ale všichni taky třeba nemusí poslouchat. Někdo poslouchá, přitom neposlouchá.
0: To je pravda. To je pravda, no, někdo být. Dělá, že poslouchá a vůbec ano. Neposlouchá.
1: A někdo dělá, že neposlouchá a přitom poslouchá.
0: Jo, jo, to jsou oni, takový taky sám. Některý dokonce to mají jako, jak bych to řekl, jsou za to placený, že dělají, že neslyší, jak v tom poslouchají.
1: Jo, jo, jo, ano, ano, ano.
0: Víš?
1: Někteří to mají jako víceméně povolání, ano. Že musí dělat, že neposlouchají. A ještě u toho můžou třeba dělat ty zápisky, víš. A
0: výtah.
1: Jako výtah, ano, jako výtah. Hele, já bych teda nechtěla být náš výtah, to teda nevím. Být v jejich pozici, takhle to asi řeknu, no.
0: No, tak my si tady za chvilku něco přečtem. Tak, no, doufám, že jsi se, bych to řekl, měla dobře za ten týden, co jsme se neslyšeli, že jsi zrelaxovala, protože zase se šušká po Luhačovicích, že tam prostě byli nějací divocí pražáci a že tam ovládli parket a nějaký výtržnosti, tak já to s tím nesouvisí, jo, ale...
1: Ne, vůbec ne, ani trošku. Já jsem vždycky po 7. hodině už doma v posteli, přikrytá až po uši peřinou a prostě jako tvrdě odpočívám a žádný takový dva. Hele, tam je pražáků, který dělají výtržnosti. Ty brďo.
0: No právě, proto o tom mluvím. Hmm? Jako to nějak nespoju s tebou, že jo?
1: Ne, vůbec, jako ani náhodou.
0: To nesouvisí.
1: Hele, to ani... navíc...
0: Ale nemůže souviset, že jo?
1: Na výtržnosti jsou tam jiní experti. Jedna paní si tam šlápla na kalhoty, myslím venku, nevím, co dělala, a bylo jí lehce přes 70 a složila se tam jako šraňky. Tam ty její kolegyňky, co tam s ní byly někde, tak se tam k ní zbíhaly a odřešili, jako jak se jí to stalo, místo, aby jí ošetřili, jo, nebo aby s ní něco udělali. No. No dobrý, no, prostě.
0: A myslíš si, že jako, říkali, ježiš, holka, ty jsi umazala šaty, místo,
1: Maruško,
0: aby
1: nezlomila si skrček. Jak se, a teď bude ležela na té zemi, že jo, jo, teď to... prostě jako je, a jak se ti to stalo, a jak, proč jsi upadla, to... Já jsem si říká, bože, holky, tak jí snad jako nejdřív musíte zkontrolovat a pak řešte, co se jí stalo, jo.
0: No a bylo jí něco.
1: Ne, byla, podle mě byla trošku ovíněná a zakopla fakt o ty svoje dlouhý kalhoty a letěla, no. Tak, ale tam bohužel jsou všude skoro kosky, takže holka asi to měla trošku potlučený, no. Tak,
0: to muselo
1: bolet. To.
0: No já jsem byl pro karavan, byl jsem pro karavan, jo, vlastně ještě s Eliškou. Někdy to bylo koncem asi ve čtvrtek, ve středu ve čtvrtek, minulý týden. No a jdeme, kde byli jsme u Sobečka, tam byly dva volné stoly, na jeden svítilo sluníčko a jeden byl, jakože tam nesvítilo sluníčko. No tak tam, co nesvítilo sluníčko, tak já jsem položil telefon na stůl. A říkám, Alice, tak si tady sedni k tomu telefonu a já jdu objednat jídlo, ať nám se nikdo nesedne. No a Eliška prostě mi chtěla něco říct, tak vyběhla za mnou a ten telefon tam nechala ležet na tom stole. Jo.
1: Aj, tak kraj.
0: No počkej, a přišly tři postavy. Jeden asi tak 630-letý muž Čína. Pak všechny postavy byly v černým, tě upozorňuji, jo. Mm-hmm. Měl svoji nějakou partnerku, která ale vypadala tak o 10 let starší jak on. Mm-hmm. Měla takový rty, jako když tebe bodla ta včela.
1: Ježišmarja.
0: No a bylo vidět spousta jízev jakoby po nějakých plastikách. A pak byla jeho maminka, což byla taková, já to nerad používám, ale opravdu nepěkná bytost, jako jo, prostě nehezká, taková děsně zmalovaná.
1: Jasný.
0: No a teď ta jeho nějaká partnerka, nebo co to bylo, ještě navíc tak jako žvatlala, že ne úplně česky dobře, taková jako honorativní trojice. No a sedli si a ten telefon tam je před nima, že jo. No a myslíš si, že se obtěžovali jako zaobírat se tím, proč tam je ten telefon? Ne. No já jsem prostě přišel, jak jsem si ten telefon, jak já nebudu se s takovýma opičákama tady jako dohadovat.
1: Jako vůbec, no.
0: Tak jsem si sedl vedle k tomu stolu, ten telefon si takhle jako provokativně vzal a oni ani se neomluvili nic, jako spíš to bylo takový, tak vem si to a vypadni, jako. A oni se pak zvedli a šli se objednávat a říkám, no teď by to chtělo prostě ten jejich telefon dát k tomu stolu, co nám zbyl a sednout si zase zpátky tam k tomu stolu. Nedošel k tomu. No a Eliška si tam hrála, no, tak já jsem tam popíjel pivko a sedím tam. No a oni se teda jako najedli a ty takový ty keci, jo, tak, takový, ale já jsem říkal, to je úroveň. Jo. Prostě začalo to tím, že se bavili o různých věcech, jako o tom Sumečkovi, jak kde mají ještě lepší kapří, jaký hranolky. A že tam musí jet. A že ta maminka je ráda, že oni je vzali sebou na ten výlet. A že to pro ně jako málo kdo by udělal. A jak ona je za to miluje. Teď se ubezpečil, jak se milujou navzájem. U toho urazili asi 2x 2 deci bílýho. Maminka už začala mít těžce v kouli a začínala větu. No, mě do toho nic není, ať si každý žije, jak chce, ale ona, představte si to a blablabla. A zase, to je každýho věc, jak si žije, ale blablabla. Probrali celou ulici. Nevím, odkud byli. No, potom,
1: to jsme zjistil při tom hovoru.
0: Potom, no ne, ale to byly tak odporný plky, jako to nemělo ani hlavu, ani patu.
1: Ani patu.
0: Víš, jak přivoždalí vedou takovou tu konverzaci, jsou přivoždalí ještě hloupí, jo. Ale když jsou přivoždalí ještě hloupí a ještě voškliví, to už je jako závan, jo. A pak začali chválit jako toho dotyčného, jak je hodné a jak ona ho vychovávala, jaký ternou a to. No a pak jeli teda na ty kapří hranolky a my jsme se Liškou odcházeli a oni tam nahoře zaparkovali, protože už se vrátili z těch hranolek, asi je neměli. No a teď se tam motali po té ulici, v obě ožrali jak motyky, hele. Já jsem si říkal, no tak to je úroveň, tyjo. Fakt, to je, no, víš, jako hráli se na honorace a pak se ožrali po pár deci vína.
1: Tohle kotali nesmysle. Jo, tak takový lidi jsou, no, to je jako, víš co to? Ale takových, Mišo, je plno okolo nás.
0: Mišo, ať si každý žije, jak chce, jo. Ať si každý dělá, no, co chce, jo. Mně do toho nic není. Ale blablabla.
1: Jo, tohle já znám.
0: Jo. No jo, no, tak to víš. No a takže ty jsi teda jako chodila brzy spát, přikryvala se až po uši, no a co ještě?
1: No, prosím tě, co ještě? No, měla jsem takový super skvělý zážitek, to je faktem, a no, takový velmi zajímavý, protože jsme v neděli Ne, v sobotu. Bylo to v sobotu a už jsme asi byli tak jako unavený celým tím létem a vším a tak, tak jsme odmítli jakýkoliv všechno. Vlastně odmítli jsme všichni tři úplně, jako jsme tak nějak odmítli cokoliv dělat, tak jsme jako fakt po snídaní tak nějak jsme se dívali s Tomíkem na nějaký seriál a to, a teda jako trošičku tam začal být hlad.
0: Začalo být.
1: Takže no, vyrazili jsme hlad.
0: Hlad.
1: No a no, tak jako ono, když se nasnídáš třeba v 10, tak v jednu už máš hlad, nebo co? Ne chlad, ale hlad. No
0: Jo.
1: a nakonec celého koupání nebylo koupání, ale byl nějaký sandwich někde v nějakém bistru na kopci, který se nám líbil. Byl tam nádherný výhled na Bojkovický zámek a tak jsme se tam ještě prošli. Všechno bylo takový nečekaný a já říkám, no tak když už nejdem na to koupaliště, tak můžeme zkusit kousek, tam je takový biotop, nějaký zvláštní, vybudovaný z retenční vodní požární nádrže. No a prosím tě pěkně, tak jsme tam dojeli, vypadalo to hezky, bylo to teda studený, to je faktem. Nicméně tam ležela dáma u toho biotopu.
0: Ne.
1: A ano, dáma, musím říci dáma,
0: No.
1: protože i když ležela, byla to dáma. No a my jsme se jako pozdravili, jestli se tam můžeme vykoupat. A ona říkala, že ano. A Martin tak na ní furt koukal, koukal. A teď jí
0: A dostal
1: říká,
0: facku.
1: ne, ne, ne, já vás znám. Vy jste prostě, já to jako nechci úplně říkat do éteru, ale to je jedno. Vy jste Osůbka z Luhačovic a tak dále. A ona, ano, a já vás znám, vy jste ke mně jezdili. A teďka slovo dalo slovo a my jsme se po asi 5, možná 7 letech, jako pěti, 6 letech poznali a byla to osůbka, která mě svým způsobem přivedla k homeopatii, k takovým těm věcem okolo zdraví dětí bez léků, bez očkování, bez všeho. A normálně jsme tam teda 2 hodiny strávili úplně úžasným rozhovorem. A úplně jako takhle jsem se tam vrátila tou voklikou jako zpátky. A bylo to jako fakt hrozně příjemný, nebo hrozně, bylo to velmi příjemný, byl to takový zážitek prostě, který asi kdybych to naplánovala, tak z 10 milionů lidí potkám zrovna tuhle osůbku, tak je to takový zvláštní, no.
0: A z toho plyne poučení, že pokud v Luhačovicích děláš nějaký pronájmy, tak můžeš maximálně k biotopu. Ne?
1: Jaký pronájmy.
0: Já
1: To
0: jsem říkal,
1: nebyla paní.
0: že jsi k ní jezdila.
1: No, ale to nebyla paní, která nám něco pronajímala.
0: Jo, takhle.
1: To, no, to byla prostě osobka, která se zabývá zdravím dětí, tak asi tak bych to uvedla na pravou míru.
0: To směla říct, to vypadalo, že jste se u ní
1: Jo, jakože
0: ubytovávali.
1: se. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Ale bylo to velmi milé, no. Velmi
0: No, to
1: milé
0: někdy, hele, někdy
1: setkání
0: narazíš
1: a
0: na lidi.
1: jo.
0: Já jsem nějaký takový překvapení, vlastně já jsem v kempu, jdu na záchod, to je poutavá historka, že jo, pochopitelně.
1: To už samo o sobě jako je
0: No tak to
1: zajímavý,
0: už samo o
1: prosím tě.
0: sobě začíná být dobrodružný, ne? Prostě tam to funguje tak, že si jako ve okýnku, ve výčepu půjčíš klíč a tam jako si dojdeš. No a teď jdu zpátky. Jo, a ještě vedle u stolu předtím přišli nějací mladí lidé a kouřili jednu cigaretu za druhou.
1: To je taky strašný. Jo.
0: Měli psa. No. Ten pes byl něco ten mezi...
1: Ten taky kouřil.
0: Měli psa a ten pes vypadal jako maxi pes fík. Úplně přesně podle něj, kdyby tak... Měl takový krásný oči, takovou... Jako velikost medvěda, jo? A ten pes mě takhle jako v nějakou chvíli oblažoval ocasem, mě tam jako tak jako... No a tak já jsem zachoval jako dekorum a ta paní říkala, promiňte, jako... No a já jsem šel na tu toaletu, že jo? Teď to teprve přijde, jako jo? Tam to byla předehra, jako abych... No a teďko jdu a najednou slyším, Petře, neznámý hlas, jo. Říkám, to asi koukám,
1: to
0: na
1: asi
0: koho kdo
1: volá, na
0: jo.
1: Mě.
0: Na koho kdo volá. A ten borec, co seděl vedle u stolu s tím psem, zase Petře, já, no, a teď koukám na tu jeho paní a říkám, tyjo, teď ona mi povědomá. To nevymyslíš. Normálně...
1: Kdo to byl?
0: Od mý první švagrový dcera.
1: No vidíš to, od tvý první švagrový dcera.
0: Viděl jsem, viděl jsem jí, když jí bylo asi 7 let.
1: No a ona...
0: Ona mě poznala. Nebo ten pes, já nevím, někdy někdo z nich mě poznal prostě.
1: Počkej, od tvý první švagrový dcera, to by mohla být tvoje neteř, ne?
0: Jo, jo.
1: Že jo?
0: Od první manželky neteř. Jo?
1: No, tak neteř. A ona tě poznala.
0: No, jasně, poznala. Viděla strýčka, ne? To si vzpomněla, jak strýček byl hodný, když nosil ty čokoládové bombony.
1: A... No, vidíš.
0: No a tak jako jsme začali povídat, takový, on ten její přítel byl na jednu stranu působil takovým jednodušším dojmem, ale měl to docela srovnaný v hlavě, co se týká jako nějakých životních priorit a tak. Tak jsem ho schválně tak jako chvílema poslouchal, jak uvažují tyhle ty lidi o některých věcech. No zajímavý, šikovný, pracovitý, ale hulili teda jednu za druhou, to bylo strašné.
1: To je hrozný, to je hrozný.
0: Já jsem jim to nechtěl říkat, že umřou na rakovinu brzy, ale to, že to mají na krabičce napsaný, tak...
1: A to je každýho věc, veď.
0: To je jasně. Hele, uměj číst, uměj, je to tam napsaný, To, že tomu nevěřej, to je druhá věc. No a tak jako, to bys to taky, nevymyslela bys to, jo? Vidíš?
1: No, tak
0: tomu se říká to setkání třetího druhu.
1: Mm-hmm. Jo.
0: No a pak jsem se potkal ještě s jedním člověkem, ani nebudu říkat, kde pracuje, jenom řeknu, že má nejvyšší prověrku v této zemi, bezpečnostní, je držitelem nejvyšší prověrky v této zemi. No a tak jsme si jako povídali o nějakých věcech a jsme se shodli na tom, jak je to s tím Putinem, jak je to s tím Ruskem a tak. Pak říkám, já jsem policajt. Já mám nejvyšší prověrku ve státě. No a tak jsem se taky jako, jsem si říkal, no tak je zvláštní, že takový lidi tam jsou a taky musí
1: no,
0: nějak
1: vidíš
0: pracovat.
1: Tam. No tak jako buď pracovat, nebo je odpočívat, že jo, no, tak jako těžko říct, no.
0: Myslím, jako tam nahoře, jako.
1: Aha,
0: že nejenom my povl máme takové názory, ale že i tam ty lidi, co jsou jako
1: možná
0: v bezpečnostních složkách státu, takže mají taky jako názory našeho typu, že jo.
1: Jo, věřím tomu, že jich je víc takovej.
0: No a zase bavili o tom, no to není podstatný. Takže půjdeme k pořadu. Můžu?
1: Jo.
0: Jo, ještě se neutekám, dobře.
1: Ne, kam bych utíkala, já nemám dneska jako v úmyslu nikam utíkat.
0: Už aby se utíkala. Boženka Blanka nás vyzásobila. 1. září den vědění a den smutku. To vypadá jako, že když víš, tak seš z toho smutná.
1: Jo,
0: v roce, asi tak. V roce 2004 teroristé zajali v Breslanu více než 1000 rukojmích v první škole. 3 dny hrůzy a bolesti. Tato tragédie si vyžádala 334 životů, z nich 186 bylo dětí. Stovky lidí byly zraněny. Od 1. do 3. září v severní Osetii probíhají dny památky. V tělocvičně školy stále leží hračky a lahve s vodou jako připomínka těch strašných dnů. Město andělů uchovává památku obětí a 3. září u památníku zazní školní zvonek jako připomínka přerušených lekcí. Pamatujeme, smutníme. No je to, víš co, to... Já jsem jako četl nějaký článek jako na Novinkách, jo. Ty to je jmen, fakt, pardon, na Poblití, jo. Tam třeba titulek. Putin. Putin říká. Vím, že mě oběsí.
1: Ano, ano, to je skvělý. No.
0: Další titulek. Nebo někde jsem čet, jak ty Rusové, jo. Jak páchají ty zvěrstva na tom civilním obyvatelstvu, jo. Ale to normálně nechápeš, kde ty hovada berou tyhle ty jako náměty, jo. No nic, jo. Tak přehled, no.
1: No ne, tady třeba jako je Zacharová hrozí Pobaltí zničující odvetou. Taky další takový super jako titulek, jo. To je jako...
0: Teď ho strašil tím, že Rusové použijou jaderné zbraně.
1: Ano. Já už tomu věřím.
0: Rusové použijou jaderné zbraně, když mají kinžály a hypersonický. No.
1: Ale tak víš co, protože pod pojmem kinžál a hypersonická zbraň si nikdo nic asi relativně z těch civálků nedokáže představit. Atomovou zbraň si dokážou představit, když si přehrajou Hirošimu a Nagasaki, tak jak to bylo prezentované. Jo? Tak to asi jako si každý řekne, aha, tak to asi ta atomová zbraň. Ale kinžál, když si řekneš kinžál, no, tak jako spoustě to třeba nic neřekne, nebo nevím, jo. To je můj názor. Jo?
0: Ještě to řeknu jinak, jo. No to může být tak, že pochopitelně až nějaká taková, kdyby taková jaderná někde vybuchla, tak mi pochopitelně budou říkat, že to byly Rusové, že jo?
1: No.
0: Protože oni nemají ty hypersonický, takže spíš jako si nahrávají sami sobě, no. Tak, přehled krátkých agenturních zpráv. Tečka. Ruská nákladní loď Omsk 107, na kterou zaútočili ukrajinské drony u sakra, mi se to tady tak blbě rozbaluje.
1: No se to v poslední době strašně blbě rozbaluje.
0: Tady to je úplně blbý v tom víš, malým okýnku, to musím dát do velkýho tady.
1: A když tak ti tam přesto lezou reklamy.
0: Ruská nákladní loď Omsk 107, na kterou zaútočili ukrajinské drony u Novorosijska, narazila do mělké vody nedaleko Istanbulu, informovala agentura DHA. Irán vypálil rakety směrem k americkým lodím v Hormuzském průlivu, oznámila televizní stanice Press TV. Irán zaútočil na americké síly v Jordánsku, tvrdí novinář stanice Fox News Trey Ext. A skupina KSIP oznámila zničení základen stíhaček amerických sil v Jordánsku, informovala agentura Tasnim. Systémy protivzdušné obrany Jordánska zachytily všechny rakety a drony, které vypustil Irán, informovala televizní stanice Al-Hadad. Administrace USA má v úmyslu týdně zavádět sankce, aby vyvinula tlak na Irán, uvedl Scott Bessent. Ty, Víš, jak se rozcházejí ty informace?
1: Jo, jo. Jo.
0: Ukrajina nebude v říjnu schopna platit armádě, pokud nenajde dalších 6,75 miliardy dolarů. Vyplývá to z údajů ministerstva financí země. Ty člověče, to je bezedná díra na prachy. Oni dostali teď 90 miliard euro a už zase nemají peníze. Tyjo.
1: Tak víš, jako, co ten Zelenský potřebuje? Teď si buduje někde nějaký sídlo, až ho odpravějí, nebo až ho někam posunou, tak potřebuje někde bydlet, viď? Mít nahrabáno, víš, co je tam těch, co potřebují penízky?
0: Přesuneme se do Nepálu. Počet obětí povodí na severu Nepálu přesáhl 900, informovali záchranné složky. Supertanker narazil na miny, když se pokoušel využít neschválenou trasu v jižní části Hormuzského průlivu, uvedla agentura FARS. Evropská unie nevidí riziko údajného útoku Ruska na země Unie, uvádí Politico s odvoláním na zdroj. Tak proč zbrojíme, ty? To nechápu. No. Plány Kyjeva ohledně mobilizace naznačují, že Ukrajina lže ohledně ztrát na frontě, píše T. Telegraph. To na to přišli až teď?
1: Víš, co mě tam naskočilo?
0: No.
1: Plány Kyjeva zhatí naši ve přibou
0: belačí. No jo, to
1: je. To mě tam fakt naskočilo. Já se omlouvám.
0: Ano, plány nacistického Kyjeva zhatí naši ve přibou belačí. Západ se v plném rozsahu připravuje na volby v Rusku. To je dobrý. Západ se v plném rozsahu připravuje na volby v Rusku. Evropská unie realizuje rozsáhlou strategii destabilizace situace v zemi. Informuje služba zahraniční rozvědky CVR Rusko. Zástupci evropských zpravodajských služeb během návštěv na Ukrajině diskutovali o plánech organizace kybernetických útoků na infrastrukturu voleb v Rusku, informuje CVR Ruska. Hele, teď to mě úplně přijde, co jim je co do toho, jako oni jsou úplně šílený, jako v tom Rusku ty volby nějak udělat, aby ten Vladimír nebyl zvolený, nebo já nevím.
1: Jo, jako oni si myslí, že tomu jako oni jako
0: na to
1: pomůže.
0: Právo, nebo
1: jo,
0: co?
1: Jo.
0: Zástupci z 80 zemí potvrdili svou účast na východním ekonomickém fóru. Informovala tisková služba fondu Roskongres. Pro Rusko je až to desátá věc v pořadí. Zda jsou její volby uznávány v Evropě nebo ne, uvedl Peskov.
1: To je... Já nevím, půjde... jako to je...
0: No ne, tak co jim řek, jako? Nám je úplně jedno ukradli, jestli vy uznáte volby nebo ne, jako. Chápeš?
1: No jasně.
0: Oni už tu Evropskou unii berou jako nepodstatnou.
1: Ale rozumíš, všichni se připravují na ruský volby. No, jako co je...
0: No asi půjdou je... volit, ne? Co blbneš?
1: Na ambasádu. Přijdou na všechny ambasády a budou volit.
0: Putin dorazil do Biškeku.
1: Kam?
0: Biškeku. Prezident Ruska se 31. srpna až 1. září zúčastní akcí Organizace pro spolupráci Šangaj. A má naplánováno 9 bilaterálních setkání. Já jsem viděl, jak Vladimír jel. Musím napít.
1: Jen se radši napít.
0: Normálně zastavil. Teď oni, okolo ní ta ochranka, tam byly děti, tak mezi ty děti, než se tam s nimi začal vítat a děti byly nadšený. Ochranka to byla úplně na palici. No ale dobrý. Tak zatímco jsem viděl takovou fotku, jak ten skvoter z Hradčanská 1 na začátku měl malou ochranku, protože nebyl tak oblíbený. A teď, jak mu vzrostla ta oblíbenost, tak má mnohem větší ochranku než předtím.
1: No to musí mít. Protože to by jinak...
0: Roste obliba.
1: No jasně. Bez toho to nejde. Ale je otázka, jaká obliba mu roste.
0: Novak nařídil ministerstvu energetiky a federální antimonopolní služby, aby zpřísnili kontrolu cen na čerpacích stanicích, oznámila vláda, ale nevíme čí, asi ruská. Musk zakázal Kyjevu používat Starlink k útokům na Rusko bez souhlasu Bílého domu, informuje Financial Times. To znamená, že Musk si meje ruce.
1: No, ten jako chce mít.
0: A pokud
1: jako...
0: to budou používat, tak je evidentní, že v tom je namočený Bílej dům, že?
1: Mhm.
0: Spolupráce mezi Ruskem a Čínou se úspěšně rozvíjí ve všech oblastech, prohlásil Putin na setkání s tím Pinem. Pokusy o zasahování do vnitřních záležitostí Ruska vždy existovaly, existují a budou existovat. To je zřejmé, uvedl Peskov. V Evropské unii informovali o zadržení tankeru, který údajně převážel ropu z Ruska. Loď plula pod vlajkou Kamerunu, uvedla Kaja Kalas. No jo, představ si, uvezl ruskou ropu, ideologicky závadnou. Teď každý, kdo by si ji natankoval, tak by změnil názor. V Polsku vypukl požár na výrobě společnosti VB Electronics, která je největším výrobcem dronů, informovala policie svatokřížského vojvodství. Švýcarská média zahájila lov čarodejnic proti lidem, kteří projevují přátelské vztahy k Rusku, uvádí se v prohlášení ruské ambasády v Bernu.
1: Pane bože,
0: no?
1: To snad přehánějí.
0: Proč? Tak to je normální, ne? Tak to je zakázané slovo. Osmkrát držitel, nebo osminásobný držitel ocenění Zlatý míč, Lionel Messi, ukončil svou kariéru v argentinské reprezentaci. A Putin na setkání informoval Modiho o průběhu speciální vojenské operace, oznámil mluvčí Peskov. Já jsem četl tomu článek,
1: ano,
0: že Modi vyzval Vladimíra Vladimiroviče, aby ukončil válku.
1: Nastolil mír.
0: Ano. Hned z toho udělali tady toto. No.
1: To bylo na Seznamu, to máš pravdu. A já jsem ten článek nečetla, protože to už jsem nestíhala, ale takže to zase bylo, zase to bylo překroucený, že jo?
0: Nejsi sebemrskačský typ?
1: Někdy jo. Ale víš co?
0: To byl masakr.
1: Nepřítelé musíš poslouchat, nebo číst, nebo sledovat, protože jakmile bys ho nesledoval, nečet a neposlouchal, tak víš co, jeden nikdy neví, jo. A čert nikdy nespí. Takže jako... Takže občas čtu jenom ty titulky, protože to mi stačí.
0: Viděl jsem na Facebooku takový strašidlo tlustý. Vyloženě, jak bych to řekl, bylo vidět, že má takový ty ramena typ sešlapaný rejč. A kritizoval tam zahraniční politiku České republiky, jo.
1: Mhm. To je dobrý, jako.
0: tak jsem mu tam napsal nějaký komentář. A že by nám mohl radši prozradit, kam zmizely ty peníze za to Japonsko, ne? No a někdo se tam jako dotazoval, jaký peníze za Japonsko. Tak já bych tady k tomu měl. Abych tady k tomu něco měl, když dovolíte, prosím vás. No, tak si to pustíme. Doufám, že nám to bude hrát. Mě igraje.
1: Mě slušaju.
0: A...
1: Jenom se připojím ještě k jedné věci pak, jo. No. Jak Iša říkala, že slyší jenom část té písničky, nebo ty jakože třeba slyší slova, neslyší hudbu, tak já se k ní připojuju, já to mám s písničkama taky tak.
0: No a proč to neříkáš, minule jsem se tě ptala, ty jsi říkala, že to slyší dobře?
1: Minule to nebylo, to nebylo vůbec písnička, jednou to bylo dobře, ale dneska ta znělka zase byla špatně.
0: Tak jsem blázen, ty, nebo co?
1: Já už jsem na to zvyklá, už to neřeš. To už nemá smysl, ale jenom,
0: Jak
1: že teda
0: nežeš, jako...
1: si to Iša nevymýšlí, jo? Že to fakt jako nejde, nebylo slyšet. A o jednu chvíli už
0: Bože,
1: to
0: no
1: vypadalo
0: tak...
1: dobře.
0: Člověk se tady snaží, dá jim první, poslední a pak musí poslouchat
1: Oni
0: takové
1: jsou
0: řeči, jako...
1: nevděční. Oni jsou nevděční, obě dvě. No. Tak to je jasný.
0: To je, jak bych to vyjádřil, jako...
1: No to řekni na plnou hubu.
0: No ne, no tak... To je
1: Víš
0: prostě
1: co,
0: bordel.
1: To je, je to bordel, protože
0: to
1: já jsem dnes...
0: Nechce mi to i grát tady.
1: Nevím, jak seš na tom s aktualizacema ty, ale já jsem během 5 nebo 7 dnů je dělala 3x, bylo to dost jako blbý. A dneska mi to sežralo i profilový i jakoby obrázek na ploše, jo. Tak hele, jako to už začíná být tak vážné s těma aktualizacema, že...
0: No jo, to není sranda.
1: Ne, to není. Až pak přišel Tomík a jak jsem byla už jako asi na pokraji svých sil, tak no já mami ukaž, já ti to udělám, a ti ten obrázek najdu. Pak ho našel.
0: No, vidíš to, my jsme to...
1: A máš to tam?
0: No, ale prosím tě, tak já to asi zrestartuju. Nevím, no tak počkej, já to tady ještě zkontroluju. Jde mi to sluchátka. Sluchátka, děťátka. Otevřete vrátka. Vaše maminka přišla, mléčko vám přinesla.
1: Poslouchejte všichni hezky.
0: No jo. Já to vypnu a pak to se zapnu. Tak to nevadí, tak si popovídáme zatím, než se mi to tady... No, tak v Osace byla ta výstava, že jo? To víš?
1: Japonská, v japonské Osace byla výstava.
0: V 2025 byla v Osace výstava. Mm-hmm.
1: Ano, ano. Jo,
0: a nějak tam zahučilo
1: ano.
0: Asi 120... No počkej, to ne. To ještě víc... Okolo 200 milionů tam zahučilo, 250 miliard.
1: No.
0: A tak nějak nezbylo, nezbyly peníze na demontáž pavilonu České republiky.
1: Jo, toho
0: takže
1: stánku.
0: Takže jediný
1: nebo...
0: tento pavilon tam ještě zůstal. Jako, jo. No a teď se okolo toho nějaký arbitráže. Takže se to ještě prodraží, protože odstranit to musíme. No a tyhle ty ksindlové, pirátský a různě přebíhavší, který mají na palici máslo, mají ho tam tuny, tak budou prostě něco kritizovat. Já nechápu, kde berou tu drzost a nerozumím tomu, proč v tom prostoru se nenajde aspoň někdo soudnej, aby řekl, jako, proč se vůbec k něčemu někdo vyjadřuje z těch, kteří tady podělali, co můžou. Teď to mi tady vykřikujou, že ta vláda, že zadlužila naše vnuky. No tak vláda,
1: jo, jo.
0: Která za 4 roky udělala díru do zadlužení republiky 1200 miliard, bude někoho kritizovat za to, že musel vyhovět rozpočtovým zásadám, který oni schválili? A když se zeptali toho tupce na tý Hradčanský 1, tak on říkal, že on věděl, že to nejde sestavit, ale tak to podepsal. Tak to je spolupachatel, tak proč ani nepodej na všechny trestní oznámení a nazdar tvá Máňa? Jako?
1: Tohle je divný, no, že prostě furt se s nima prostě mažou jak s máslem a furt prostě...
0: Ne, mažou se s tím jako, řekni to...
1: Řekni to.
0: Prostě, chápeš
1: jako
0: to normálního, ty tady prostě vychováváš třeba děti, k něčemu je vedeš, jo. Lidi, co chodí do práce, mají nějaký zodpovědnosti. Řidič kamionu má odpovědnost za zboží, za kamion, za sebe, musí dodržovat mraky nějakých pravidel. Dneska ty kamionáci jezdí Takže oni ho naložejí, on dostane koordináty, přijede někde před nějaký tamhle přes půl Evropy, před nějaký ten skladovací komplex, tam mu naběhnou nějaký prostě QR kódy nebo něco, on si to tam načte, toho pustí dovnitř. Všecko je sledované, oni musí vyhovět obrovskému množství nějakých věcí. A tyhle ty hajzlové, který podvádějí, nebo podváděli, kradou, loupějí, lžou, mají tady obrovský jakoby za sebou kauzy, kde není to jenom o majetku, ale kde umírají lidi, tak jsou jako v klidu, jako nikdo jim není schopný říct tak a dost, jako pojď a teď nám tady, no pojď a ty, pojď, ty pustej, brejlatej lipánku, pojď a teď nám tady řekni, jak to bylo s tou Osakou. No řekni nám to. Jak je možný, že tam dneska máme takovouhle díru finanční? Z čeho to zaplatíš, chlapečku? No. A normálně bych jim dal osobní hmotný odpovědnosti.
1: A kdo to teda schválil, že se to tam může jako postavit, nebo?
0: To tam všechno bylo dobrý, to jako bylo vyplánovaný. Akorát, jo. A vím si, že ODSka, že jo, Saša Vondra tenkrát prošustroval 120 milionů na Expo. To bylo hrozně happy. Byl tam i trestňák, no a on byl několikrát zvaný k výslechu, tak říkal, že ho bolí záda, tak k tomu výslechu nešel. A nikdo to do dneška nedošetřil, je to odložený prostě, protože jeho bolely zádíčka. 120 Sašenka milionů tam ukradli tenkrát. No v Osace na tomhletom už je to pochopitelně jednou tolik, jo. A to je čevuda dál, jako. Já bych byl rád, aby hlavně prostě na ně byly podávány ty trestňáky.
1: To by někdo musel jako zařídit, že jo?
0: No někdo, tak máme tady dost právníků, ne?
1: No, tak ať se někdo ukáže, že jo?
0: Reichl. A další tam jich je celá řada, že? No. Ale to vidíš, to přesně odpovídá. Podívej se na Američany. Američan si myslí, že na co ukáže, to je jeho. Proč?
1: Jo, ano.
0: Proč? No protože takhle, když přijeli do té Ameriky, tak si vzali, co chtěli. Na tom vyrostli. To je kulturní odkaz toho národa, když bych to vzal jako národ, to je kulturní odkaz a toto je v genetice těch lidí. A to se nebavme o tom, že to jsou bývalí Atlantané a tak dále. Někteří. Takže jejich kultura stojí na vraždách, loupení, vykrádání, ponižování, aroganci. A ty to vidíš prostě. Oni se tak chovají celý generace. Žádná generace z nich se nezměnila.
1: Vždyť i tam jsou bývalí trestanci, že jo, a takovýhle věci, jo.
0: A když se podíváš na ODSku, z čeho vznikla ODSka? No. ODSka vznikla, než to byli vexláci, potom ty vexláci začali jet v různých chobotnicích, v mafiích a tak dál. A když už to bylo neudržitelné, no tak si vzali obleky a šli do politiky. A oni se chovají pořád stejně, ta ODSka. Pořád stejně. Pořád jsou to ty mafiáni a lupiči, který se neštítějí vůbec ničeho. Tak co od nich můžeš očekávat?
1: Já už od nich nečekám vůbec nic. Jediný, aby zmizeli.
0: Jako aby zmizeli, jakože mávneš proutkem?
1: Jo. Jakože teda mávnu proutkem a bude hotovo.
0: Já nechci, aby zmizeli, já chci, aby byli potrestani, aby se zodpovídali. Tady rozkradli obrovské množství peněz, že jo? Ty nezaplatíš pár peněz na daních a oni jsou schopni tě prostě poslat do tepláků. A tady oni kradou v miliardách a všechno je dobrý, jako všechno je pohoda, jako jazz, jako nic se neděje, všechno jede dál. Kde je nějaká takhle, kde ta společnost vymahá nějakou, řeknu, zodpovědnost od těch, od kterých to je nutné, aby ji poskytovali. Proč ta společnost, myslím teď ti, kteří platí tu politickou scénu, jsou tam za naše peníze, proč se od nich za ty peníze, které jim platíme, nevymáhá to, že spravujou zemi, jak spravujou, to je nahoru dolu. Ale aspoň, aby nerozkrádali ty peníze, s kterými hospodaří. Jo.
1: Protože 90% lidí tady v té republice je to asi jedno, jenom buď nadávají, nebo mlčí, nebo souhlasí, nebo já nevím.
0: Jestli on za to možná nemůže Putin.
1: No, tak hele, ten jako podle mě může úplně za všechno. Jako.
0: To je právě to. Jo? My tady hledáme kořen a třeba tím kořenem je Vladimír Vladimirovič.
1: To už jsme opravdu jako, už jsme paranoidní, ale to už jsem tady minule říkala, ne, že ty migranty do Cekuty v tom Španělsku vlastně zorganizoval Putin, že jo, takže ten názor jsem slyšela.
0: No je to, no.
1: Já, tak jako prostě, co?
0: Káblík sem, káblík tam, káblík sem, káblík tam. To fungovalo, teď už to nefachčí. Ukaž, kdo jsi zač. Sluchátka. Connection. Vydá.
1: Něco nemáš v konektivitě.
0: No. Jestli si to děláš srandu, to je vážná věc, počkej.
1: Ale já si z toho to, vůbec nedělám.
0: To nemůžeš takhle jako říct. Ping, ping, ping. Pim, pili, pim, pim.
1: Já si z toho vůbec nedělám legraci.
0: No, mi to tam... A vůbec mi to tam neleze.
1: Tak to je hodně divný.
0: To je ale překvapení. No, tak jsme dohráli. Nazdar, babi.
1: A o čem to mělo být?
0: To mělo být o Lipánkovi, to je ministr zahraničních věcí, právě hovořil o té osadce, o té sekeře. No, tak, hulo, kulo, brďo. Tam to máme, tam nám to leze. Jo. Ale pak už ne. Ping, ping. Měra botajet.
1: Tak to je blbý, no.
0: No, jsme si mohli pustit

0: Nahradit něčím jiným, to si budeme muset
1: Nahradíme to
0: vymyslet
1: slovem.
0: nějakým náhradní témata.
1: Čekej. No jo. No prostě nám to nehraje.
0: Uh-huh.
1: Včera to hraje, dneska to nehraje.
0: A včera ti tam hra? Včera si při čtení synu.
1: No.
0: Hrál tě tomu. Prosím tě, představ si, že kvůli sabotáži...
2: Se týká jednoho šokujícího příběhu, který je tady začíná být takovým bohužel evergreen.
1: Já začíná být geniální. Dobrý, ne?
0: No.
1: Tak si to pustíme. Se mi to povidlo. Tak jo. Tak, Masinka.
2: Schválila, je, se týká jednoho šokujícího příběhu, který je tady začíná být takovým bohužel evergreenem a který se jmenuje Expo 2025 v Osace. Já jsem tady tento příběh zdědil po nástupu na ministerstvo. Myslel jsem si, že prostě to bude nějaký jako úspěšný příběh, i když vidím, že to je prostě odfláknutý státní projekt za stovky milionů korun, který prostě se nám trošku mění v takové peklo. Říkám, když jsem převzal úřad, tak jsem si myslel, že je to v závěrečné fázi a že už budeme řešit jenom nějaké poslední technické detaily, ale místo toho dneska stojí v Osace v podstatě nechtěný, osamocený pavilon, takový jako opuštěný kostlivec, bez připravené demontáže, bez plánu odvozu, bez kupce a hlavně bez jakékoliv odpovědnosti. Ten bývalý generální komisař, pan Soška, celou dobu vlastně až do posledních vteřin svého mandátu sliboval a mluvil o tom, že určitě dojde k nějakému výhodnému prodeji toho pavilonu a tak dále, ale když jsme prozkoumávali ten koncept, se kterým on zvítězil ve výběrovém řízení, tak v tom konceptu není ani slovo, ani písmenko o vypořádání. To znamená, není tam nic zmíněno o tom, jestli bude odvezen, nebo tak nejsou tam vůbec vyčísleny ani v rozpočtu žádné náklady, prostě nic. Myslím, že i předchozí komisaři nebo úředníci říkali, že oni by s takovýmto konceptem do výběrového řízení rozhodně nešli. Takže já jenom zrekapituluji. Původní rozpočet pavilonu Expo 2025 počítal s částkou 290 milionů korun s tím, že bývalý generální komisař Soška se zavázal k tomu, že sežene dalších asi 170 milionů od sponzorů. Měl tyto prostředky zajistit, nezajistil, prostě sehnal skoro nic. To znamená, že státního rozpočtu ještě bývalá vláda musela přidat dalších asi 120 milionů korun, aby ten projekt nezhavaroval ještě před začátkem. Zároveň také jsme zjistili, že došlo k přesměrování 90 milionů korun, které byly určeny na rekonstrukci zastupitelského úřadu v Berlíně, které také šly na pokrytí problému zvaného Expo. My jsme teď v situaci zároveň, kdy musíme žádat o další prostředky, abychom to vypořádali, protože, jak už jsem říkal v minulosti, jsou tam soudní spory, jsou tam předžalobní výzvy, jsou tam pohledávky po splatnosti ve výši mnoha desítek milionů korun. To znamená, když jsme to spočítali, tak jsme v tuto chvíli zjistili, že celý projekt Expo 2025 místo původně schválených 290 milionů korun přijde českého daňového poplatníka na více než 600 milionů korun. To znamená více než dvojnásobně překročený rozpočet. To je, myslím, vizitka špatného řízení, špatné kontroly, špatných rozhodnutí minulé vlády a minulého ministra zahraničních věcí. My samozřejmě jsme teď v situaci, že to musíme nutně vyřešit, protože nám běží čas. Podle smlouvy s japonskou stranou musíme uvést pozemek do původního stavu do 31. července 2026, což je nereálné v tuto chvíli, ale nám se podařilo vyjednat nějaký neoficiální odklad až do září, ale pokud to nestihneme, tak pak už budeme platit penále. My jsme zvažovali všechny možnosti, jak s tím

0: dále naložit. Řešili jsme demontovat ho, transportovat ho do České republiky, nebo nějaké relokace v Japonsku, nebo prodej. Do poslední chvíle jsme vyjednávali s nějakými potenciály, schválila.
1: Tak to už nám byl druhý kolo. Chápeš, rozumíš? A tenhle ten dobytek zabrejličkovaný, zamindrákovaný blbeček, který si neuměl ani nasadit neprůstřelnou vestu, je tak drzej, že bude něco kritizovat na způsobu fungování této vlády Babišovi.
2: To jsem teda zvědavá, co s tím Stánkem udělají.
1: No, to je zásadní problém. Tam se šrotujou, že jo, nakonec asi podle mýho. Zase to budou nějaký peníze. Místo 290 milionů přes 600. Tam to nebylo na Expo, tam to bylo, když bylo předsednictví České republiky. Tak Saša Vondra tam udělal 120 milionů, že jo, prokazatelně ukradli.
2: Jo.
1: A dobrý, ne?
2: Kolik se tam přiživilo lidí, veď? Jako, Bůh ví, kam ty peníze roztekly, že?
1: A dobrý, jako nic se neděje.
2: Pohodička.
1: Tak takhle si tu žijem. No, když už jsme u těch hezkých věcí.
2: No.
1: Teď začali chodit některým lidem, začaly chodit nějaké nedoplatky za poplatky za televizi a Český rozhlas, jo.
2: Mm-hmm.
1: Jakože nezaplatili. Jakože nezaplatili, no, třeba dohledali, že neplatili 3 roky, nebo poslední rok, že neplatili a tak.
2: Aha. Že by dělali inventuru?
1: Se nám tady rozmohl takový nešvar. A tady mám komunikaci jedné rodiny s Českou televizí.
2: Ano.
1: Nechť je to návodem pro někoho dalšího. Takže pokud vám také přišly takovéto nesmysly, tak vážený pane Petře, s ohledem na zaprodanost a nenažranost České televize, vám pro zajímavost a pobavení zasíláme text naší odpovědi na výzvu pracovníka České televize, pověřeného výběrem výpalného, který nás oslovil. Odpověď jsme příslušnému oddělení České televize zaslali doporučené poštou, abychom vyloučili jakékoliv následné manipulace, pokud bychom odpovídali e-mailem. Do dnešního dne, a to je již zhruba čtvrt roku, nepřišla žádná odpověď. Zvláštní. Tak, nevážená Česká televize. Reaguji na vaši neskonalou drzost a způsob, jakým se domáháte výpalného za vaše údajné služby pod odborným vedením té nejubožejší politické verbeže, které nemají s kulturou a objektivitou naprosto nic společného. Protože vašich služeb z principu nevyužívám a chovám k vám jako k subjektu neskutečnou averzi, přecházející až v alergické reakce, stejně jako k Českému rozhlasu. A nemám ani v budoucnu v úmyslu vaši tendenční zaujatou a pochybnou produkci sledovat a nechávat si vymývat mozek vašimi objektivními v uvozovkách zpravodajskými manipulacemi, nevidím jediný důvod k tomu, proč bych měla přispívat na váš blahobyt a rozežranost. Je až zarážející a nutící k odplivnutí, když nejvilhanější subjekty v Evropě mají v názvu zakomponován název země, ve které beztrestně páchají zlo a službu temné straně. Způsob podnikání, kdy jsou vydíráni lidé, kteří o vaše pochybné služby nestojí, mi přijde skandální a sprostý. Nejsem si vědoma, že by mezi mnou a vámi existovala jakákoliv obchodní smlouva, která by mne zavazovala k tomu, abych vám poukazovala nějaké finanční prostředky a zároveň opravňovala vás požadovat po mojí osobě příspěvky na vaše podnikatelské aktivity. Máte-li takovou smlouvu k dispozici, pak s radostí uvítám předložení jejího originálu. Pokud takovou obchodní smlouvou nedisponujete a přesto si nárokujete nějaké úhrady z titulu zaprodanců politického ksindlu, který na občany této země ušil boudu v podobě jakýchsi povinných poplatků, desátků, pak vám sděluji následující. Čestně prohlašuji, že nevlastním žádný přístroj ani zařízení, který by mi nutil a podsouval vaše pořady, programy, politicky pochybné zpravodajství a jiné nesmysly, které vytváříte, nutíte lidem a naprosto nechutným a nestoudným způsobem ovlivňujete jejich názory a způsoby myšlení. A i kdybych snad nějaké z těchto zařízení měla, je to čistě moje soukromá věc a vám do toho není ani zbla. Leda, že byste rozšířili portfolio svých podnikatelských aktivit o fízlování a šmírování lidí, co už se zdá, že nepřímým nebo skrytým způsobem vesele probíhá pod rozvinutou zástavou zločinecké Evropské unie. Stejně tak prohlašuji, že vaše produkce má přímý neblahý vliv na můj fyzický a duševní stav a způsobuje mi traumata a celkové psychické vyčerpání s dlouhodobými negativními účinky. Proto se vaší produkci, vašim službám a vašemu negativnímu vlivu vyhýbám obloukem a nemám nejmenší zájem si je pouštět do života a vědomě si tak škodit. Naopak mám neřešitelný problém a traumata v případech, kdy se vyskytnu proti svojí vůli v situaci, kdy je ve veřejných prostorách vaše produkce šířena. Restaurace, čekárny lékařů, nákupní centra a tak dál. A jsem s ní nechtěně konfrontována. Zvažuji, že by bylo záhodno, aby z vaší strany došlo k vyplácení odškodného za psychickou újmu a traumata způsobená touto formou nepovoleného šíření vysílání, kdy se člověk nemá šanci na veřejných místech bránit a účinně se vyhnout vaší produkci a s tím spojeným negativním vlivům. Odstěhovala jsem se do lokality v příhraniční oblasti v naději, že budu mít konečně pokoj od těch vašich neblahých a negativních vlivů a pochybné produkci. Ale ouha, vy si nedáte pokoj nikdy. Neuvěřitelné. Budu ráda, když mě do budoucna již nebudete kontaktovat a obtěžovat. Domnívám se, že mnou uvedené důvody jsou dostatečně pádné a vypovídající o mém vřelém vztahu k vašemu subjektu. Vyjměte si mne laskavě z tohoto vašeho seznamu poplatníků neboli oveček určených ke škubání. Opravdu nemám zájem vás jakkoliv podporovat. Zároveň vám vracím vámi zaslané formuláře. Nevidím nejmenší důvod k tomu je vyplňovat. Neexistuje mezi námi žádný právní ani smluvní vztah. Vaše služby jsem si neobjednala, nevyužívám jich a nikdy jich využívat nebudu. Díky Bohu s pozdravem. Světu mír, čistou mysl a krásných milion chvílek bez ČT a ČRO. PS. Těžce se mi ekluje platit poštovní poplatek za doručení mého vyjádření vám, kteří na rozdíl ode mne disponujete miliardami. Pevně doufám, že to jsou skutečně poslední vynaložené prostředky z mojí strany ve prospěch vaší firmy. Tak uvidíme, s čím se ta pakáž a nenažraná verbež vytasí. Není jim cizího vůbec nic, již jsme s nimi měli bohužel v minulosti špatnou zkušenost. Se srdečnými pozdravy a tak dál, tak dál. No?
2: Krásná práce.
1: No ale tak mi řekni, jako by mě zajímalo.
2: Ano.
1: Já vím, že to dali zákonem, jo? Ale to pak vlastně se stalo daní, že?
2: No, je to jako daň, ano.
1: A teď si představ, že tady se najdou idioti, kteří jdou a skandují a podporují to, že prostě by tady to nemělo být, tak jak to chce tato vláda, že občané si mají platit ty poplatky a mají to platit, protože přeci, když je nebudou platit, tak nebude to slovo, už nebude tak svobodné. Ta demokracie dostane jako záhul.
2: Na frak.
1: Na frak, jo.
2: Počkej, ale tomu úplně nerozumím, když to bude placený ze státního rozpočtu. Tak jak, co má, jako co ty informace mají, jako budou jiný, nebo proč nebudou svobodný, když to bude placený jako ze státního?
1: No, musíme se vrátit třeba u České televize, se musíme vrátit do období Jany Bobošíkové, když
2: ano.
1: Probíhala spacáková revoluce, tak Ruml a další, to byla ta kavárenská povaličská verbež, která se zmocnila České televize. Dneska, když se podíváš, tak některé neziskovky, jako třeba Člověk v plísni a další, navíc je to organizace napojená na Mossad, tak mají tam přímo jakoby svoje pořady.
2: Aha,
1: a to vypovídá
2: to
1: o té nezávislosti, že jo? Tady jsem to v jednom pořadu čet, jak to tam je, prostě jak to je propojený a jak oni si v podstatě tam řešejí svoje věci. O spoustě věcí se vůbec nedozvíš, jo. To, že ukrajinská armáda de facto vítězí na každém kousku fronty, to slyšíme pořád.
2: Jo, to jsem tak nějak zaregistrovala, no.
1: To, že teďko dostal Kyjev jako obrovský záhul,
2: to nevidíš,
1: že v podstatě jim zničili de facto týlový celý zabezpečení, zásobovací trasy, zásobovací sklady, výrobní kapacity jim rozbily. No, prostě se do toho Rusové už konečně obuli, tak o tom se tak jako dozvíš, ale tak okrajově, jakože v podstatě, co to je za hajzly, že oni útočí na takovýhle jako infrastrukturní body, jo.
2: No, oni hlavně pořád jako se vyjadřují, že útočí na civilisty, víš. Pořád jako omílejí civilisty.
1: No. A do toho pochopitelně je to spolčený, ta média jsou spolčená s umělcema, s hercema. Ne se všema. Máme herce, kteří pochopitelně buď se nevyjadřujou, nebo se vyjadřujou normálně, tak jak věci jsou. Řekl bych, že mají v tom jasno, ale většina herců se nevyjadřuje prostě z nějakého důvodu, protože je to ošidné a vždycky je to dvojsečné, dřív nebo později, protože většina herců má delší kariéru než politici. Z toho by ty hňupové měly vycházet, jo? Jenomže oni ne, oni prostě chtějí těžit z té momentální situace a protože jsou jako herci emočně jako jitřeni a puzeni svým nitrem, které je jiné než u nás normálních blbů. Protože herec... Co?
2: Si představila, jaký o toho herce nebo herku a tak jsem se jako snažila si to srovnat v té hlavě.
1: Já jsem se potkal s člověkem, který mi úplně převrátil názor na pana Donutila. Říkal, že byli někde, jestli na dovolený nebo kde. No a přivolali si výtah ve třetím patře a že jedou dolů jako na jídlo. No, zastavil výtah a v něm stojí Donutil. A povídá: pánové, já jsem pan Donutil a já pojedu dolů sám. Já si nepřeju, aby se mnou někdo další jel výtahem. No tak to dopadlo, jak to dopadnout mohlo, že jo. Ten jeden z těchto chlapů ho vzal za rameno, vyhodil ho z toho výtahu. Oni se tam vlesli a jeli do třetího bez něj. Teda jeli z třetího patra bez něj. To je právě bohužel ta arogance, která s nima celou má, stejně jako s Bohdalovou, že jo. Oni, Bohdalová, ta je zvyklá, kam přijde, tam neplatí. jakože všichni jsou nadržený, aby ji mohli pohostit zadarmo, protože ona je paní Bohdalová, jo. Vždycky takhle uvědomuji. Já jsem paní Bohdalová, jo, a já nemusím toto a tamto. No, tak když jsme u těch herců, tak si pustíme něco ze Slovenska, jo.
2: Tak jsem s tím.
1: To bude taky zajímavý.
3: Milí priatelia, už dlho jsem se tak dobře nenasmial. Herec Maroš Kramár sa najnovšie rozhodol vysloviť niekoľko nesmierne hlbokých a zásadných myšlienok o slovenskej vláde a osobitne o mne a Peťovi Kotlárovi. Po niekoľkoročnom štúdiu odbornej literatúry a ťažkej analýze dostal k záveru, že sme všetci hlúpi, hlúpi, hlúpi. A ešte aj naši voliči sú vraj podľa neho hlúpi. A aj v Amerike sa dostali moci hlúpi. A všetci sú hlúpi, len tu nás súdruh Kramár je nový Sokrates. Prosím pekne, toto nám odkazuje mozgový titán Maroš.
4: Hlúpi, hlúpi sa dostali k moci. Týmto tejto dnešnej situácii celej politickej ja absolútne nerozumiem. Podľa mňa je to postavené na hlavu a k moci sa dostali hlúpi ľudia, absolútne hlúpi, bývalí komunisti a podvodníci. Takto by som to dal do jedného sáčika, podobne ako Amerika. No. Tam je to tiež tak teraz momentálne. Hlúpi, hlúpi sa dostali k moci. Veľmi hlúpi ľudia aj tu. A keď sa už postavím na tribúnu za, ja neviem, s ľuďmi ako je Kotlár alebo Blaha, tak proste, akože som ich súčasťou, tak som absolútne, ja neviem, čo som. To je neskutočná hlúposť, tupost, neviem, no.
3: Prosím, povedzte mi, prečo práve slovenskí herci musia byť takto intelektuálne podvýživení? Čest výnimkám, ale keď počúvam vrieskať Paviana Stankeho, alebo tetku Vášariovú, ako nadáva strahy na Slovákov, alebo slovutného profesora Pročka, odborníka na kotúľ vpred a kotúľ vzad, hovorím si, či existuje niečo mozgovo menej obdarené ako títo cirkusanti. A bum, Kramár. Ja samozrejme nebudem riešiť Kramárovo vzdelanie. To, že vyštudoval len strednú a aj to herecku, to nič neznamená. Áno, predseda vlády Robert Fico je docent práva. Peťo Kotlár je vyštudovaný doktor a ja mám za sebou dve vysoké školy, doktorát a tucet odborných kníh. Ale toto nie je dôležité. Poznám stovky ľudí, ktorí nemajú vysokú školu a majú viac rozumu ako všelijakí vysokoškolskí mudrlanti, ktorí na fakultách vymýšľajú 76 pohlaví a podobné nezmysly. Len prosím, pán Kramár, trochu pokory. Neviem, ako ste došli na to, že môžete z pozície herca hodnotiť ďaleko múdrejších a sčítanejších ľudí. A ešte aj urážať našich voličov. Trochu arogantne, že? Ale ja vám nebudem nadávať. Ja mám totiž pre vás slabosť. Veď vy ste môj súdruh. Ja viem, po roku 89 ste prezliekli kabát, podobne ako signatárka Anticharty Vášariová a ďalší kriklúni. Predtým ste boli veľkí komunisti a potom odrazu veľkotonážni liberáli. Zo dňa na deň proste charaktery. Napriek tomu som presvedčený, súdruh Kramár, že vo svojom srdci ste stále ostali zapálený marxista-leninista, tak ako v roku 1987, keď ste s plameným prejavom obhajovali sovietský socializmus na zjazde Socialistického zväzu mládeže. To boli časy, súdruh Kramár. Ešte aj do ústredného výboru vás nominovali. Aká podsta? Mne sa takéto niečo nikdy nepošťastilo. Ja som pred rokom 89 nebol v komunistickej strane. Mal som 9 rokov. Ale som rád, že pochodeň svetového proletariátu niesli takí veľkí súdruhovia ako práve vy. Ja viem, po roku 89 ste sa trošku opustili, ale vnútri je to srdiečko stále červené, že? Len vás poprosím, keď budete na budúce zase všetkým nadávať, že sú hlúpi, hlúpi, hlúpi a bývali komunisti a neviem čo všetko, trošku sa prosím pozrite do zrkadla. Nič viac nechcem, len si nájdite nejaké zrkadlo a urobte do ňoho kúk. Čest vašej statočnej práci, súdruh Kramár. Lence Remus.
1: To je další, jako. Tak on je bývalý svazák z ústředního výboru. A o těle těch říká, že jsou to bývalí komunisti. No, tak to mají ty lidi jako v hlavě co?
2: No, tak už tak buď, to mají úplně guláš, no.
1: No, to je jako kdybych já na ně nadával, jo? No. Taky jako člověk by měl zdržet nějakou, jak bych to řekl, kontinuitu v názorech.
2: Linku,
1: no, kontinuitu.
2: Nějakou linku, no. Těžko, no, tak,
1: V české kotlině toho máme jako dost, jako...
2: Graduje.
1: Co stojí za zmínku a co vůbec, jako... Tady máme kauzičky a kauzy a je to čím dál tím lepší, jako... Opravdu se nemusíme... Nenudíme se, tak bych to řekl. Nenudíme se,
2: protože... Já si myslím, že se nenudíme, no.
1: Protože máme tady množství lidí, zejména z ODS, ale je to i ze STANu. Hele, o ODS se mluvil. Jo. ODSka to jsou vlastně zločinci, kteří, Američani jsou zločinci, kteří se stali národem, jo, fúzovka zvláštním způsobem, ale dejme tomu. ODSka jsou zločinci, kteří byli vždycky na hraně zákona, anebo už šli za, napojený na podsvětí většinou, no a to jim zůstalo. No a STAN, to je hodně zvláštní útvar, ty už jako když kandidovali, nebo když už jako v těch volbách uspěli, tak už tam byla kriminální činnost, přeci to byly ty kyperské fondy.
2: Ano,
1: peníze z toho Kypru. To se taky nějak jako zapomnělo, ne? Nějak jako to vyšumělo.
2: Nevím, to
1: přece
2: úplně
1: vypadalo,
2: prostě
1: vypadalo, že
2: ano.
1: Je vyloučej vůbec, jako že je vyloučej z toho dodatečně z těch voleb, protože to bylo financované přes ten Kypr. Hele, najednou udělali si ministra vnitra, no, a najednou to zmizelo, ne?
2: Jo, máš pravdu, na to si teďka jako jsem si vzpomněla. Ano, a prostě, a ještě by se dalo říct, že hodně lidí, no ty starostové a ty nezávislí, oni jsou prostě takový jako poctiví, takový dobrý, kdy ty starostové se starají o ty obce. No, tak jo, no.
1: Starostové se starají, a tyhle ty kradou, jako straky.
2: No, no, to víš, no.
1: Nechaj si platit za kanceláře, že jo, jiný sadby. Ono to na ně leze v podstatě pořád. Pak byl dozimetr,
2: no, jako
1: že...
2: leze to a nic, jako. No.
1: Daj mi tomu čas, pochopitelně, jo? Nebuďme nervózní, ale musí to tam dospět. No, pojďme se zamyslet nad bitcoinama.
5: Co se teď dozvídáme o bitcoinech? To jsou historky z posvětí. Já říkám, Tarantino by záviděl. Jestli to k němu někdo donese a přeloží mu to, tak vám říkám, že bude Pulp Fiction 2. A Viktora Čističe, který ho hrál v jedničce Harvey Keitel, tak bude hrát Hynek Čermák. Úplně ho tam vidím. Nějakou roli bych určitě dal Petru Fialovi, to je fantastický. No a mám další adepty na to. Ale vidíte to? Navzdory tomu, co se dozvídáme, tak ptá se na to někdo ODSáku, prosím vás, tohleto je důsledek nebo výsledek čtyřletky vaší hodnotové vlády. Váš největší mecenáš Jiříkovský sedí ve vazbě a žalobkyně pro něj chce 20 let plus ještě další trest, takže dohromady 29 let. Don Pablo, bývalý ministr spravedlnosti váš, Pavel Blažek, 6,5 roku. Teď ty odposlechy do toho, policie prostě i žalobkyně pracují s tím, že to bylo celý moc dobře připravený a že všichni aktéři toho věděli moc dobře, o co jde. Nebyla to úplně historka humorná, ale vidíte, že by taková Zdíša Pokorná, omlouvám se, že ji říkám Zdíša, ale je to legenda a je to legenda jménem Zdíša, tak já jí vlastně prokazuju službu a kompliment, že by teď někam lítala za Martinem Kupkou, za Petrem Fialou a říkala, no počkejte, tohleto to musíte vysvětlit. Vy jste říkal ještě před rokem tohle, že by šla za Evou de Croix. Ne, takže my normální lidi samozřejmě víme, i díky tomuhle, kdo nám vládnul, v podstatě fakt Krymy podbřišek brněnskej, ale oni nic. V médiích to projde jenom jako zpráva, komentáře o tom žádný. Rozhovory o tom a otázky žádný, nic. Takže takhle to bude.
1: No zajímavý je, že Česká televize třeba k tomu nedělá nějaký, že jo, pořady.
2: No, ale
1: že by
2: počkej.
1: Třeba nějaký investigativní reportéři se vydali po stopách bitcoinové kauzy.
2: A
1: teď se nechal
2: Jiříkovský,
1: se nechal slyšet, že jo, když ho telefonoval s manželkou snad, že jestli promluví, tak celá ODSka je po smrti.
2: No počkej, ale ještě je ještě dneska další Jiříkovský, ten dar chce vrátit.
1: Co, on ho chce vrátit?
2: Ano, on ho chce vrátit. On prostě řekl, že... Já jsem to jenom tak jako někde za... Počkej, já to najdu. Je, mě to jako...
1: Že byl vynucený ten dar?
2: To ne, ale že s ním nenaložili tak, jak to mělo být.
1: Jo, takhle.
2: Počkej, já to najdu. Já se omlouvám, přátelé. Je to složitější, ale určitě to někde najdeme. No, počkej, Jiříkovský, já si to takhle dám. Jiříkovský, vrátit, dar, uvidíme. Jestli nám to něco...
1: Když to najdeš?
2: Tak, ano, už to mám.
1: Máš?
2: Jiříkovský stáhl bitcoinový dar ministerstvu pro nevděk. Tomáš Jiříkovský odvolal svůj miliardový dar. Já jsem si říkal, tě rozesměju. Odvolal svůj miliardový dar ministerstvu spravedlnosti. Jako důvod uvedl nevděk. Ministerstvo se o jeho rozhodnutí dozvědělo v půlce srpna. Šéf rezortu Jeroným Tejc za ANO to označil za další riziko bitcoinové aféry. Považuji za povinnost ministerstva chránit zájmy státu a být připraven i na scénáře, které mohou vést k soudnímu sporu nebo k finančním škodám. Reagoval tak na informaci a to už bylo 14. srpna, podívej se, kolikátýho je dneska, rezort dozvěděl, že se Tomáš Jiříkovský rozhodl odvolat svůj bitcoinový dar. Jako důvod svého rozhodnutí uvedl nevděk. Ministerstvo o tom informovalo v úterní tiskové zprávě, ve které vrácení daru označilo za jedno z možných rizik bitcoinové aféry. No to se pořád jako opakuje. Tady je teďka, jak to bylo dál a tak dále. Žádost o navrácení daru v tuto chvíli nemá žádné právní následky. Podstatná bude až odpověď obdarovaného státu na ní. Z toho mála, co bylo ze žádosti zveřejněno, se zdá, že jde o reakci dárce na chování represivních orgánů obdarovaného státu k němu a jeho rodině. Mhm. Tak to je dobrý. Teď no. Tady píšou, že mu hrozí těch 20 let, že Blažkovi jenom 6,5 a tak
1: no
2: dále.
1: No ne, to si myslím, no. Že už je řízená linka.
2: Tohle už je...
1: Protože tohle to, když on jakoby napsal, tak teď to vznáší otázku. A jaké jste očekával chování? Já jsem očekával podle toho, co mi bylo slíbeno, že blá, blá, blá, blá. Chápeš?
2: Já tomu rozumím.
1: To je nahrávka.
2: Já to chápu.
1: To znamená, že to je rozpracování směrem k té ODSC. Jo? To znamená, oni teďko pochopně se potřebují dozvědět, když ten Jiříkovský dal ten dár, tak jestli za to něco dostal slíbeno, jestli za to něco očekával.
2: Já samozřejmě, že určitě za to něco dostal slíbeno.
1: Protože zatím by to bylo jako pochybení, dejme tomu, ale oni teď potřebují, že to bylo vyloženě, že to byl kšeft. Jo? Takže já si myslím, že tohleto už je řízená záležitost směrem k dosažení potrestání těchto. Já ti tak tady něco pustím. Jsi našel takový hezký článek. Tak.
6: Vy se zmůžete akorát tak na urážky. Jednou jsem rozbitá kalkulačka, jednou jsem dlužena, teď jste říkal, včera jsem nějaký bankovní lupič. No od vaší strany to opravdu sedí. Všichni čteme ty headliny, všichni čteme o bitcoinech, o tom, že pan Jiříkovský, kdyby promluvil, tak je konec ODSky. To jsme včera četli všichni a od vás to teda sedí. Argumenty ale chybí. Argumenty chybí. Vy jste...
1: To byla Alena Schillerová, která reagovala ve sněmovně na nějaký hejty ohledně její osoby.
2: Mm-hmm. No, od ODSky. Oni pořád jí označil různýma názvama. No, to je...
1: No, teďko to nebude...
2: Jo, tohle bude dobrá kauza.
1: Teď se trošku tady mrkneme na něco jiného. Tak je to z české Gotliny.
2: Hele, my tady toho máme, viď?
1: Tak máme materiálu jako dost, to nemusíme se bát. Že,
2: ne,
1: že
2: nemusíme.
1: Že bychom neměli... Chodit.
2: Ani za hranice všedních dní nemusíme chodit.
1: Pojďme si říct, proč Filip Turek jim leží tolik v žaludku. Můžeme si o něm myslet, co chceme, prostě je třeba specifický nebo něco, ale to, proč po něm tak jako startujou, jo, na to nám vlastně odpoví on sám v tomhletom svém vystoupení.
7: Pamatujete si na to, jak média upozorňovala a informovala o tom, že jsem údajně měl říci, že jsou všichni úředníci a státní úředníci, že jsou parazité. Byla to velká lež, bylo to vyjádření k nějakým konkrétním případům. Jeden z těch případů byl člověk, který dával klimatickou žalobu na stát a fakturoval asi 70 tisíc korun měsíčně za to, že nepracoval, anebo za to, že pracoval proti státu a ještě ho žaloval. Tento člověk a jemu podobní byli kryti organizací podřízenou ministerstvu životního prostředí, fakturovali obrovské peníze a já jsem začal odhalovat tady tyto zelené struktury kolem neziskovek, kolem čerpání zelených peněz, dokonce s týmem profesionálů a stalo se to, že jsme samozřejmě odhalili nejenom zaměstnance, kteří čerpali peníze a fakturovali peníze za něco, co nedělali, nebo dokonce pracovali proti zadání státu, proti zadání ministerstva, ale i obrovský střet zájmu.
8: Že si dávali zakázky sami mezi sebou někteří z nich.
7: Záleží mi na lidech, kteří tvrdě pracují, kteří tvoří ekonomiku a páteř naší země. Je mi špatně z toho, že existují lidé, kteří na nich parazitují a parazitují na veřejných penězích. Ještě víc špatně mi z toho, že o tom nepravdivě dlouhodobě informují média a vlastně kryjí tyto zelené struktury a bůh ví, s jakým účelem se snaží hájit ten postup, že není normální. Normální pracovat, tvořit hodnoty, ale normální čerpat, anebo pracovat za peníze nás všech proti nám všem. I přes šílené mediální kampaně proti mé osobě vám všem děkuji za podporu a nebojte se, budu za vás dál bojovat.
1: A zase jsme okruhem, jsme se vrátili zpátky a uzavřel se nám kruh, to se týká České televize, Českého rozhlasu. Slyšeli jsme v České televizi o nějaké kauze rozkrádání peněz? Ne. No, protože oni tam mají svý lidi. Oni tam mají, oni to tam všecko de facto si řídějí. To je prolobovaný a Česká televize vytváří jakousi auru toho, jak vlastně to tady vypadá. Když je nějaká kauza nepříjemná, tak to zaobalí tak, aby to vypadalo všechno. Jak, čili já bych tam spatřoval nejenom to, že se jim ty peníze skrouhnou a že některý lidi tam teď budou muset odejít. Hlavně ty navázaný na ty penězovody, ale měli by se také zodpovídat z rozkrádání těch peněz, z manipulace s veřejným míněním, ze šířením lží a poplašných zpráv a tak dále, tak dále, tak dále. Ono by se našlo, kdyby se hledalo, jo. Takže očistit tu společnost od takových parazitů bude určitě potřeba. Pojď se vyjádřit.
2: No já s tím jedině souhlasím. Já bych jako je vzala jedním šmahem. Bych s nima udělala krátkej proces. Jo? Tadyhle prostě jako si chodí po svobodě kampelička, dozimetr, kolik lidí je mrtvejch. Prostě vyzbývalej šéf České pošty, že jo? Toho já jsem znala. Jo? Prostě všem jsou nepohodlní ty lidi.
1: Tak ještě si dáme něco ke squatterovi Hradčanská jedna, jo?
2: Hradčanská jedna, ano. Hradčanská
9: tak je to zpráva z Hradu, 2% nejsou dost.
10: No, já budu naprosto upřímný. Mě v podstatě ten názor Petra Pavla příliš nezajímá. Pro mě je irelevantní, protože on není naším nadřízeným. On nekandidoval do voleb s tím, že bude navyšovat výdaje na obranu. S tím jsme kandidovali naopak, nebo respektive s opačným trendem jsme kandidovali my. V říjnu 2025 tady byly sněmovní volby a jediným nadřízeným, který tady pro nás je, jsou občané této země. A občané se vyjádřili jasně. Kdyby chtěli vyšší výdaje na obranu než 2%, tak volili tady ODS, případně další strany celé té pěti skupiny, které jsou v podstatě všechny stejné, ale oni se rozhodli pro jiné priority, protože my jsme jim ty jiné priority nabízeli. My nechceme investovat už do železa, podle mého názoru je to až ta 2%, až zbytečně moc. My chceme investovat do lidí, protože prostě vidíme, že tady jsou daleko důležitější věci, které jsou nezbytné k tomu, aby se zlepšila kvalita každého člověka v téhle zemi.
1: No, o prioritách. Proč, ale se to zase neřekne celý, jo? To mě mrzí. Proč se to neřekne, že tam sedí lobista zbrojních zbrojařů a přímo člověk z vedení, což je shodou okolností i prezident, který sedí ve vedení Globceku, který obchoduje se zbraněma. Proč se to neřekne celý? Proč Hrad má zájem na navyšování? No, protože mu z toho tečou peníze. Ono už nestačí, jakože vydudlal 100 tisíc ošatnýho, jako když na opici navěsíš jakýkoliv hadr, tak furt to bude opice prostě. Takže nemá smysl si tady něco nalhávat. Jo. To je nevratný proces, takže má peněz jako želez. To je zase... Nikdo z prezidentů nedudlal tu kasu tak, jako tenhle ten expert. Jako. To vidíš, ale proč, jo? Miloše Zemana tady kdekdo jako hanil.
2: Jo.
1: Ale nikdo nevidí, kolik Miloš Zeman kam dával peněz. Jako.
2: Ano, ano, to je to samý. Jo, no, když
1: a nechtěl pro svoji mladší manželku nějaký ošatný a takový věci. Bohužel. Ale u lidí je zafixovaný jako ožrala, jo. A já nevím, to nejhorší, co může být.
2: Sprosták. Ožrala. Čínský posluhovač Číny, posluhovač bohuji komu ještě, ježišmarja, takových věcí tam bylo. Ale určitě nikomu nechtěl, pro nikoho nechtěl žádný peníze na oblečení a podobné věci. No. Ano, to víš.
1: Jo. A o tom to je.
2: Když to, prostě největší hlava státu, vrcholný představitel našeho státu je představitel prostě vojensko-průmyslového komplexu a lobuje za to, aby prostě vojensko-průmyslový komplex se rozvíjel ve velkým, protože prostě to nese obrovský prachy a ty prachy prostě kapou. Těžko říct, no, co s tím.
1: No, prostě... tak si pustíme ještě SPD, konkrétně ekonoma Ševčíka.
11: Nyní vystoupí poslanec Miroslav Ševčík k rozpočtu na příští rok a k zákonu o doplňkovém penzijním spoření.
12: Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte, abych zdůvodnil, proč jdeme s cestou, že chceme přehlasovat Pávkovo, teda Petra Pavla Pávka, veto. Musíme si uvědomit, že my jsme přišli k vládě a sestavujeme první vlastní rozpočet. Ten rozpočet pro letošní rok byl sestavován na základě falešných údajů, na základě nedostatků, kde chyběly na jednotlivých ministerstvech až 100 miliard korun a kdy chyběly peníze Státním fondu dopravní infrastruktury přes 38 miliard. My si uvědomujeme, že nelze změnit ty rozpočty z roku na rok. Je tam potřeba udělat řadu legislativních změn. Nechceme měnit sociální mandatorní výdaje, ale chceme, aby byly adresné a směřovaly těm, kteří je opravdu potřebují. Chceme ale změnit takzvané kvazimandatorní výdaje, to znamená, hledáme další úspory v těchto finančních prostředcích, což se podařilo vlastně už i v tomto rozpočtu ve výši téměř 12 miliard. Velmi často slyšíme kritiku ze strany současné opozice. Ale to, co tady pro nás zanechali, tak to opravdu nelze změnit hned. A já bych použil název českého filmu, který asi mnozí znáte, s Bolkem Polívkou, Dědictví aneb ku Hoši guten Tag, takže jsem neřekl to sprosté slovo, které je v tom názvu, ale je potřeba, aby se probrali, aby si přiznali to, co nám tady nechali. Já bych chtěl zdůraznit to, že po covidové hysterii...
1: No, takže... Co k tomu dodat? Jenom to, že ty výkřiky a to všechno, co se tady odehrává, jakože ta vláda měla nějaký sliby a že to nedělá, je potřeba opravdu, aby lidé věděli a chápali, že byl porušený zákon. Na porušení zákona o rozpočtu se podílel i prezident, který to podepsal. Má svý poradce ekonomický, zajímavý je, že se s nima obhajuje, proč to nepodepsal, ale zrovna tak se mohl na ně obrátit a položit si otázku, proč to předtím podepsal. Tomu neřekli, že tam nesedějí součty, tomu neřekli, že tam chybějí prostě miliardy, jako. Jo, rozumíš, každý má hafo poradců, každý má, ale použije jenom někdy. Takže jeho poradce je Kolář, když jde o SMSky od Macinky.
2: Jo.
1: Když jde o nějaké jiné věci,
2: přečíst.
1: Jako třeba, že on nemá žádnou prověrku, ten divný patron, jeho, tak je to jenom kamarád. Jako. Otázka zní, jak je možné, že je trpěno, aby nějaký kamarád, přítel po boku, zasahoval do věcí řízení státu. Tak, jak to prokazatelně Kolář dělá. Jak to, že nezasedá Rada bezpečnosti státu a neptá se prezidenta, co to má znamenat? Jak je možné, že agent CIA, napojený na kubánskou mafii, jak je možné, že takovýhle patron je jeho kamarád po boku, který mu se vším radí, pohybuje se vůbec a přichází do styku s řadou dokumentů na Hradě bez jakékoliv prověrky. Ono není na všechno čas, pochopitelně. No ale na některé věci by čas měl být, že?
2: No, to je jako, prostě on si myslí, že může všechno, no. Že prostě kamarád, jednou je to kamarád, jednou je to prostě přítel po boku, jednou je to poradce, prověrku nepotřebuje. Vyberte si z toho, kdo co chcete, jo, jako je to na vás. No, jak to budeme, jako, jak ho budeme nazývat. Ale ještě se vrátím k těm poradcům. Vem si to, každý má několik poradců. Ale oni třeba někdy radí, někdy ne. Ale plata si berou pořád, viď?
1: No tak hlavně se neví, za co beru ten plat.
2: No. Za to, že někdy radí a někdy ne. Je otázkou, co radí, že jo, to je.
1: V čí prospěch radí?
2: V čí prospěch radí, ano. No.
1: No. My se ještě jednou podíváme. Na Slovensku tam to taky nemá jednoduchý, pochopitelně. Je to jako přes kopírák. To znamená, že zanechali prázdnou kasu, rozvrácenou zemi, vraždy některých nepohodlných lidí a tak dál. A jako no a opozice, ale jako opozice jsou strašně chytrý a všemu rozumějí a do všeho by chtěli kecat, jo? Měli je, a to je to, kdyby je pozavírali, tak mají od nich klid, jenomže to pak by oni řvali, že oni jako opozici nejsou schopni je ustát, jo? Tak, ale přeci odsaď až podsaď, jestli někdo způsobil národohospodářský škody, tak za to nese odpovědnost. Tak pojďme, co se řešilo ve Slovenské národní radě.
13: Ste mali zodpovedať, je, kedy konečne odídete z postu premiéra.
14: Nech sa páči, pán premiér, čas na vašu odpoveď.
15: Pani poslankyňa, čakal som, že mi niečo poviete, kde sú tie podobnosti, pretože vy ste hrubo zaútočili na stranu Smer a ste nás obvinili z prania špinavých peňazí. Povedali ste, že táto súkromná obchodná spoločnosť agentúra Smer je pračka na pranie špinavých peňazí. Ale takú istú agentúru máte aj vy. Máte takú istú spoločnosť s ručením obmedzeným, zriadenú podľa zákona, ako má strana Smer, Slovenská sociálna demokracia. Skúste nás konečne poraziť vo voľbách. Ja vás o to chcem poprosiť. Pretože už ma vyháňate od politiky, alebo z politiky od prvého dňa, ako som sa v nej objavil. Už od roku 1992, keď som bol zvolený v júni, už v septembri som počul, že Fico, choď preč z politiky. Za vaše vlády, pani poslankyňa, keď bol premiérom pán Odor. Vy ste mali premiéra pána Odora, vy to zatajujete, ale vy ste ho tam reálne mali. Ste pokračovali v represáliách. Viete si predstaviť, pani poslankyňa, že ako opozičný politik, opozičný líder som bol 4-krát obvinený za 3 roky z neekonomickej trestnej činnosti? Viete si predstaviť, že by sme vašeho predsedu 5 minút pred začiatkom nejakého protestného zhromaždenia dali do auta, odviezli na policajnú stanicu a ho zadržali? To sa mne stalo. Viete si predstaviť, že by ste boli predmetom hlasovania o väzbe za tlačovú konferenciu, ktorú som urobil, na ktorej som nakoniec povedal pravdu, pretože pán Kiska je daňový podvodník a je to pravoplatne určené. Viete si predstaviť, že by vaši kolegovia skončili tak, ako Tibor Gašpar, pokiaľ ide o zaobchádzanie s ním? Ja vám teda odporúčam. Sadnite si do dodávky tu v Bratislave. Ja vám dám medveďa, ak viete, čo to je. Vidím, že ste poučená, ste sa o to asi zaujímali. Tak vám teda priviažeme ruky od toho medveďa, vám zviažeme nohy, dáme vám na hlavu slúchadla a čiernu kapucňu. Pustím vám nahlas muziku a takto vás odvezem do Prešova. Rovno odpadnete a 4-krát zvraciate. Potom prídete, lenže ten človek neurobil nič také, čo by zasluhovalo takéto zaobcházenie. Potom buďte na Vianoce vo väzbe, a my vám budeme zastavovať listy od rodinných príslušníkov. Ale budeme vám posielať listy od väzňov z vedľajších ciel, ktoré vám píšu, alebo ktorí vám píšu, obes sa, daj si mašu. Alebo si požiadate o lieky a vám umyselne prinesú iné lieky. A potom zrazu príde rozhodnutie a niekto povie, všetko to bolo vymyslené, nezákonné a neférové. Nevyšlo, tak vaši ľudia, to je opozičný aktivista, ma chcel zastreliť. Ako ďaleko chcete ísť? Povedzte, tu máte kauzu ako hrom. Vy kradnete ako straky, pokiaľ ide o fondy európske a domáce, a vy obviníte legitímnu agentúru Smer, ktorá normálne funguje podľa zákona, a snažíte sa verejnosti povedať, že to je presne ten istý prípad. Čoho ste pre Boha schopní? Ste schopní klamať. Ste schopní nás bez dôkazov zatvárať.
16: ste schopní a pripúšťate mučenie. To, čo robili Tiborovi Gašparovi, to bolo normálne mučenie. Pamätáte sa na to, ako zomrel advokát Krivočenko? Kde máte tú slávnu pani ministerku Kolníkovú? Veď to bol ombudsman, ktorý skonštatoval, že advokát Krivočenko zomrel preto, lebo mu nebola poskytnutá základná zdravotná starostlivosť vo výkone väzby. Čo ste urobili? Všetci ste boli ticho. Nikto z vás nikdy nič nepovedal, lebo sa vám to rátalo, sa vám to páčilo. Presne tak jednoducho ste to chceli. Ja mám obavy, keď vás počúvam, čo ste všetko schopní vy porozprávať a povymýšľať, čoho ste preboha schopní po tých parlamentných voľbách v roku 2027. Ale my sa vašimi klamstvami nenecháme v žiadnom prípade zastrašiť a preto znovu zopakujem. Máte problém, lebo ste chceli byť transparentnou stranou. A dnes ste v očiach verejnosti stranou, kde predseda a jeho rodina rozkrádali zdroje verejného charakteru. Či už na úrovni štátu, alebo na úrovni Európskej únie. Toto je váš hriech a s týmto hriechom musíte žiť vy.
1: Myslím si, že takováto diskuze je nutná a prostě odesílat je tam, kam patřej. A ještě jako pochopitelně je učinit zodpovědnými za ty kroky, jo, o kterých se tady mluví. Mm-hmm. Ale jak odevřou hubu a začnou lhát a drze se domáhat nějakých rádoby odpovědí na něco, šířej lži a nepravdy, aby nebylo vidět to, jak oni kradou. No to je prostě potřeba okamžitě je kosit, jo, šmejdy. To zlo je potřeba vykořenit. No, když se bavíme o tom zlu, tak jenom tak zabrousím. Vypršelo ultimátum, které dostala Británie. Teď pochopitelně, co se málo jakoby říká, tak spousta lidí z vedení Ruské federace byla přemístěna do bezpečí, čili mimo Moskvu, směrem na Sibiř.
2: Uh-huh.
1: Vypovídá to asi o tom, že budou udělány kroky, které budou účtovat s Británií a se všemi, kteří se podílejí na devastaci Ruské federace, na válce proti Ruské federaci. Zajímavé bylo, že Amerika pořádala sedánek G7, jestli jsi o tom neslyšela.
2: Nebyla to G20.
1: Pardon, G20, kecám, děkuju.
2: No,
1: tak to jsem rád, že jsem to slyšela.
2: Ano. Jsem ve střehu.
1: Ano, jsi ve střehu. To je dobře, že jsi ve střehu. Tak. Znepokojivý signál. Na setkání G20 do USA dorazil ruský ministr financí. Ruský ministr financí Anton Siluanov v pondělí dorazil na setkání skupiny G20 v Asheville v Severní Karolíně, kam ho pozvala administrativa prezidenta Donalda Trumpa. Informoval o tom deník The New York Times, podle něho šlo o překvapení, protože Washington veřejně neřekl, že dorazí. Německý vicekancléř a ministr financí Lars Klingbeil jeho účast označil za znepokojivý signál a novinářům sdělil, že evropští politici hrozili bojkotem skupinové fotky, pokud by na ní měl být i Siluanov.
2: Mm-hmm.
1: Nechtěli se s tím fotit. Asi byl větší než oni. Spojené státy v letošním roce skupině G20 předsedají. V pondělí se konalo setkání ministru financí a také guvernéru centrálních bank v americkém horském městě Asheville, kam dorazil nečekaný host, ruský ministr Siluanov, který na takové setkání přijel vůbec poprvé od začátku ruské války na Ukrajině v roce 2022. Podle amerického deníku jde o významný vývoj v mezinárodních vztazích, který evropské zástupce dostal do nepříjemné situace. Zpravodaj americké stanice Fox News Edward Lawrence na síti X uvedl, že se Siulanov setkal se svým americkým protějškem Scottem Bessentem, který na setkání podle tohoto novináře měl prosazovat Trumpův mírový plán na ukončení ruské války na Ukrajině.

0: plnil. Podle Klingbeila evropští představitelé jednomyslně požadovali, aby Siluanov nebyl na skupinové fotografii a hrozili bojkotem, pokud by na snímku měl být. Ruský ministr nakonec vycouval a na fotce podle deníku není. Já si myslím, že si řekl, že s takovou pakáží a verbežení se nechce
1: takovou,
0: fotit.
1: Jo, že se s takovýma fotit nechce.
0: New York Times k situaci uvedl, že Bílý dům veřejně neavizoval, že ruský ministr přijede do Spojených států. Mnoho evropských zástupců naopak rozhořčilo, že Trumpova administrativa nepozvala zástupce Jihoafrické republiky, dlouholetého člena skupiny G20 a největší africké ekonomiky. Prezident Trump však již dříve řekl, že Jihoafrická republika pozvání nedostane. Tvrdí, že bílí Jihoafričané jsou v zemi zabíjeni a že je jim zabavována půda. No. Oni jsou úplně posedli tou rusofobií. A oni nechápou...
1: Jo, oni už jsou úplně nemocní z toho.
0: Oni nechápou, že diplomacie je něco jiného, než to, že se s někým nebudu bavit. Protože to, že se s někým nebudu bavit, je jednoznačně vedoucí k tomu, že po sobě začneme střílet prostě. To je jasný.
1: Jo, když se budeme bavit, tak pořád je to jednodušší, že jo?
0: A, no jasně, a diplomaté přesně jsou tady od toho, aby se pokud možno nestřílelo. Aspoň to je důvod vzniku diplomacie, jo. Takže oni jsou úplně mimo mísu, jsou úplně nechápající, ale jsem rád, že tam ten dojel a že je naštval. Za to jsem rád.
1: Jo, pěkně jim to tam jako
0: tak mi to teda rozčetlo. Nandej.
1: Tak mi to teda nandej, baby.
0: Nandej, baby, jo. No a čas se naplnil, člověče.
1: Já na to koukám, no.
0: No jo.
1: No, nabírá to obrátky, čas nám začíná rychleji utíkat. No ty báho, jako, to je teda velkým.
0: No.
1: Tak uvidíme, no. Co přinese následujících dalších 7 dní? Kam se to pohne?
0: No to jo.
1: Uvidíme, no.
0: Uvidíme. Tak pojď se rozloučit, děvče zlaté.
1: No tak jo, přátelé, tak dnešním dnem skončila dětem zábava. Začaly jim povinnosti.
0: No, tak Eliška šla do školy, tak...
1: No jo, to já vím. Viděla jsem i fotky, moc si to slušelo.
0: No, ale víš co, to prostě... Byly tam děti, které brečely.
1: Tomu asi rozumím taky.
0: No, jako, fakt to pro ně bylo těžký, jo. Třeba ty prvňáči si fakt plakali některý. A Eliška byla taková jako nedočkavá, víš, jako už by se, ona už se chce učit. Oni tenhle jeden se budou aklimatizovat a ona se chce učit už.
1: Ona už by chtěla jako tu tabuli a psát a křídu a už tam
0: jo,
1: měla ty
0: jasně,
1: části.
0: Už bych chtěla vynikat.
1: Do toho sešitu. Jo, já to chápu. Já jí naprosto rozumím. To tak je, no. Náš Tomík je teda trochu smutný, nicméně všechno, co jsme očekávali, se naplnilo, mají nového třídního učitele, čili je to chlap, který trošku jako, že oni jsou víceméně více kluků, méně holek, takže a ty kluci byli takový dost divoký a neúplně zvládnutelný. Pak mají novýho češtináře, opět chlapa, tak doufám, že ta čeština, že až zjistí, co neumí, tak to možná bude trošku masakr. No a tak uvidíme, co bude dál. No, tak,
0: no,
1: on
0: tak
1: už je
0: se kousek dál, my začínáme, že? Tak...
1: My jsme ale také v první třídě v podstatě, víš? My jsme v první třídě na střední škole.
0: Jo, tak... No.
1: Jo. Ne, tak už to brali jako jinak, ty prázdniny mi utekly rychle a teď na konci prázdniny, nebo v podstatě ten srpen jako trávil víceméně hodně s náma, tak si na to tak zvyk a tak zase se musí trošku přizpůsobit takovému tomu běžnému režimu. No, tak asi tak. No nic, přátelé, takže se vrátím zpátky k tomu rozloučení. Mějte se všichni moc krásně, sledujte ty zprávy tak nějak s nadhledem, pokud náhodou budete někdo tak jako sebemrskačskej, jak to říká Petr, jako já, tak čtěte jenom titulky, úplně se do těch vnitřku těch

0: článku moc nepouštějte. Budeme si držet palce, jede to docela rychle, jede to z kopce, uvidíme, co bude zase za týden. Přeji vám krásnou dobrou noc, krásné dny a těším se zase na příští týden. Tak. Ahoj.
1: Děkuji ti za účast, děkuji ti za názory, děkuji ti za to, že jsi s náma byla. Děkuji všem, kteří nás poslouchají a poslouchat budou. Všem, co šli do školy, tak přeji, ať se jim daří. Všem, kterým šli do školy, přeji, ať to s nima dávají. Nenechte je v tom, ty děti nás potřebují, takže ať to je první ročník jakékoliv školy nebo jiný ročník, tak ta podpora tam je nutná. Takže přejme si, ať se to všechno pěkně zadaří. No a já bych teďko se rozloučil písničkou právě o tom jednom, který udělal tu díru přes 290 milionů. Tak zahrajeme si písničku, která přesně na něj sedí. Mějte se krásně, od mikrofonu společně s Míšou se loučí, jak jinak než Petr Václav.

0: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Vítku VK, vítejte a je to vaše.
2: Ahoj Martine, ahoj, já tě zdravím, zdravím samozřejmě všechny naše posluchače Svobodného vysílače Aeronet News. Jsme tu v prvním zářijovém týdnu, takže začíná pro některé, pro většinu z nás ne, a ty, pro které začíná škola, tak nás neposlouchají, ale přece jenom je to takové trošku, řekněme, nostalgické 1. září. Takže zdravím všechny, přeju krásný páteční večer, zdravím hlavně tebe VK, ahoj.
3: No, ahoj Vítku, ahoj Martine, já vás zdravím oba dva, no a hlavně samozřejmě naše posluchače, ti se těšili určitě celý týden zase, aby se dozvěděli něco nového, včetně přesahu, takže určitě se dozví. Já vám přeju krásný poslech, no, bude to dneska asi hodně zase vydatný, možná zabrousíme i do českého rybníka, že jo, do kotliny, co se děje všechno, a doufám, že se dostaneme do té 21. hodiny, no a potom se pustíme do telefonických dotazů. A vy budete pokládat krásné dotazy, jednoduché, abychom to všechno stihli, takže já vám přeji krásný poslech.
2: A my právě ten symbolický, metaforický, symptomatický šutrák hodíme právě do prostřed hladiny rybníku, aby se ta kola hezky rozprostírala po celé té hladině, uprostřed nebo od prostředka, to znamená právě od naší domoviny, od České republiky, protože právě tam teď začneme, ale začneme samozřejmě trošku ze široka, ale obloukem se k tomu vrátíme. Evropa si umyla ruce od míru a připravuje obyvatelstvo na válku s Ruskem. Lipský dron se stal záminkou k likvidaci posledních diplomatických mostů a k obhajově astronomického zbrojení. A proč Macinka pálí poslední mosty s Ruskem a dělá z naší republiky terč s nálepkou neonacistického hnízda? To máme, panečku, vlasteneckou vládu VK, že?
3: No, no, samozřejmě, protože to musí jít ve stylu, že jo, stylovka. Pan Macinka jezdí do Izraele a o ostatních státech sousedících s Izraelem říká, že jsou to kanibalové, nebo v tom vtipu, v tom příměru, že jsou to necivilizované státy plné kanibalů, a nemusíme zůstat jenom u pana ministra zahraničí, můžeme se podívat třeba i na pana ministra obrany, který při své první tiskové konferenci řekl, že samozřejmě on jako minister podporuje Ukrajinu a její vyzbrojování, a potom to pan Fiala, tedy Radim Fiala, jako místopředseda strany musel prostě potom žehlit v těch naučných videích, které potom vysílali svým voličům na kanálu. No, chápete, znovu, už jsme spolu hovořili před začátkem tohoto pořadu. Vláda Andreje Babiše v podstatě dělá svoji politiku, kterou dělala před více než 4 roky nebo 5 lety, když končila tehdy, že? A samozřejmě tehdy běžela covidová krize a tehdy ta vláda dělala zkrátka kroky, které byly přesně podle mustru Evropské unie. A dneska to vypadá, jako kdyby v podstatě se to jenom zopakovalo, jakési zvláštní jakoby repete, a znovu se vracíme do starých vod. Sice ministrem zahraničí je teď někdo jiný, ale říká úplně to samé, co říkal tehdejší ministr zahraničí. A jestli si pamatujete na kauzu Vrbětice, kde bylo obviněno Rusko a Čuk a Gek o tom, že vyhodili v roce 2014 do vzduchu dva sklady ve Vrběticích. Teď pro změnu se to opakuje a ministr zahraničí obvinuje Rusko, že může za to, že někdo prostě položil na letiště v Lipsku dron, a ten dron byl jako označený, že je ruský, nebyl proto daný žádný důkaz, a Macinka, ministr zahraničí, prohlásil pro média, česká média, že prý disponuje informacemi z Německa, říká, což já předpokládám, tedy, že myslel informace od BND, jenže BND je samozřejmě řízena britskou MI6 od roku 1947. To je BND, německá BND, pobočkou MI6, a pokud pan Macinka přebírá tyhle ty padělky a podvrhy od MI6, já opravdu nevím, co tam dělá. On přece nemůže tyhle ty dezinformační informace od britské tajné služby, oni to posunou, že jo, sem, a Berlín to potom posune k vám do Prahy. Nemůže to brát jako za nějakou bernou minci a zavolat si a volat si ruskou velvyslankyni, která jako velvyslankyně o tom nemá naprosto žádné informace, o tom, kde jsou nějaké někde drony. Chápete? A ten dron, celý ten příběh byl vykreslený tak, že zaměstnanec Lipského letiště viděl na zemi spadlý dron, který byl nedaleko ukrajinského letadla Antonov. Protože na tom letišti v Lipsku mají Ukrajinci od roku 2022 zaparkované a schované nákladní Antonovy, aby je na Ukrajině nezničili ruské údery. Takže tam jako ten dron jako prý ležel na zemi a našli ho tam a měl na sobě 600 gramů nějaké prostě výbušniny a informace poskytnuty německým médiím nebyly žádné. Všechny důkazy jsou vedené v tajném režimu a v tom tajném režimu bylo zjištěno, že zatím stojí Rusko. Ale je to v tajném režimu. A tohle to rozeslali do všech zemí, včetně Prahy a včetně panu Macinkovi to poslali. Jsou to celkem 4 stránky. 4 stránky a tam je tvrzeno, že drony byly dodány na Rusko napojenou obchodní firmou, přivezeny v kontejneru v polském kamionu v přeshraničním styku z Turecka. Tyhle ty podrobnosti a tak dále a tak dále. To znamená, na tomhle základě pan Macinka prohlásil tedy, jako, že obvinuje Rusko a řekl to ruské velvyslankyni o tom, jakože oficiálně Česká republika obvinuje Rusko z toho pokusu nějakou sabotáž na letišti v Lipsku. No a co z toho vyplývá pro Českou republiku? No, Česká republika pouze pokračuje v tom protiruském etosu, ve kterém fungovala už první Babišova vláda, ve kterém potom pokračovala celé 4 roky Fialova vláda, no a teď znovu Babišova vláda v tom protiruském tažení pokračuje. Proto i hned poté včera ruské ministerstvo zahraničí zařadilo Polsko společně s Českou republikou na seznam neonacistických států a neonacistických proto, že dlouhodobě a trvale na území České republiky od roku 2014 dochází k odstraňování pomníků sovětské rudé armády, že dlouhodobě je vykreslováno Rusko jako nepřátelský stát, dlouhodobě je šířená rusofobie v médiích, hlavně v takzvaných médiích hlavního proudu. Dlouhodobě dochází ke snahám útočit proti ruskému diplomatickému sboru a zavírat diplomatická zastoupení Ruské federace. A samozřejmě, že s tím se pojí i benevolence a podpora odkazů bývalých nacistů, především na Ukrajině, banderovského hnutí, jako je Melnik, Konovalcev a Bandera, kdy západní státy de facto s tímto souhlasí, nějak proti tomu neprotestují. Zkrátka obnova nacismu v Evropě a proto ten seznam byl vytvořený. Znamená Česká republika, Polsko, jakožto neonacistické státy, které podporují a pracují na protiruských aktivitách. Když se podíváte na to, co předvedl pan Macinka, jako by vlastenecká vláda, že si předvolá ruskou velvyslankyni a řekne, my jsme dostali zprávu od německé BND, můžete za to vy a my vás z toho obvinujeme, no a co? Tohle to řekl Merz a teď to musí říkat úplně všichni. Merz prohlásil v polovině týdne nebo na začátku, že uzavírá tedy de facto poslední konzulát, ruský konzulát tady v Německu, úplně poslední. No a Macenka se pouze po několika dnech, po třech dnech se k tomu připojil a de facto teď budou nějaké kroky proti ruské ambasádě v České republice, to budou už nějaké podrobnosti, zatím ještě o tom není rozhodnuto, ale jenom se ukazuje, že zkrátka ta vláda plní jakési staronové zadání, to zadání, které bylo stanoveno už v roce 2014 po převratu na Majdanu. To znamená, voliči volili nějakým způsobem minimálně alternativní. Volili motoristy, volili SPD. A politika té vlády se v ničem neliší. Mluvíme, pokud mluvíme o zahraniční politice. Domácí politika je trošku prostě něco jiného, rozpočtová politika také něco jiného, ale mluvíme o zahraniční politice. Pokud jde o zahraniční politiku, politika Babišovy vlády se prakticky neliší od zahraniční politiky vlády Petra Fialy. Zbrojní iniciativa dále pokračuje, protiruská aktivita ministerstva zahraničí stále pokračuje, dříve tu aktivitu řídil pan Lipovský, teď to řídí pan Macenka. Žádný rozdíl v tom není. To je realita. A teď, co s tím udělá volič? Konceptuální volič. To je ten, co chodí s tím papírem jednou za 4 roky k té spalovací urně, do které vhodí svůj lístek a tam to zasyčí, zabzučí a ten lístek schoří v plamenech. V plamenech konceptuální tuposti. Že jo, metaforicky, obrazně řečeno. Takhle si to můžete představit. Proč? Proč lidé neustále volí dokola tupé, jako tupě volí pořád dokola tyhle ty na Londýn napojené prosionistické izraelské partaje. Pořád dokola. Proč nevolí skutečnou alternativu? Mimo parlamentní. Zdůrazňuji, mimo parlamentní. No, je to kvůli tomu, že ta společnost de facto vychází z jakéhosi obrazu, který sama utváří. A tento utvářený obraz vrhá světlo každé 4 roky zpátky na tu volební urnu a tvoří ty nové spaskřivené elektoráty. To znamená, je to fyzikální jev. No, víte, jestliže si postavíte chatu a postavíte ji na kopě hnoje, tak ten zápach z toho hnoje do té chaty jde, i když tu chatu se snažíte mít jako úplně výstavní. Jo, ale nemůžete stavět na schnilých hnojových základech. Žádný stát vlastenecký. Nemůžete. A pro absolutně to vyloučené. Jenom debil by si stavěl na hromadě hnoje víkendovou chatu. Ale národ takhle staví svůj stát již od roku 89. Co to je za debily? Co to je za nesmysl? Proč to ty lidi dělají? Ty lidi se přece poučili. Smrdí to. Ta politika smrdí každé 4 roky. Smrdí způsobem, že se to nedá dýchat. A podívejte se, uplynou 4 roky a oni znova jdou k té spalovací urně, znovu to tam hodí a znovu si předplatí další 4 roky v tom kumbálu postaveném na hromadě hnoje. To je realita. A někdo by řekl, co chcete řešit. No, podívejte se. Nebudeme takto příkří, protože člověk není nějaký dokonalý stroj. Člověk není umělá inteligence, není ani pán Bůh a není to ani někdo. Prostě, že průměrný člověk je utvářený dvěma hlavními prvky. Jedno je rodinná výchova, a druhý výchovný prvek je eugenické záření, takzvaný eugenický vektor, který tvoří zhruba 70% toho, čím jsme. 30% je rodinná výchova. Tohle to musím rozebrat, protože to je samozřejmě přesahovka zase pro konceptuální vzdělávání, ale jenom velice rychle. Už jsem o tom několikrát hovořil, ale je to třeba zopakovat. Eugenické záření, eugenický vektor je změna genomu člověka v závislosti na prostředí, ve kterém žije. Když člověk bude dlouhodobě žít v prostoru, kde je zima, tak mu narostou chlupy po celém těle. Není to třeba za 2 roky, ale je to třeba za 40 let. Najednou za 40 let zjistí, že je ochlupený jako yeti. Je to reakce těla na prostředí, ve kterém žije. A když se udělá genetický rozbor, tak zjistíte, že DNA toho člověka po 40 letech se změnilo. Změnilo se. Jak je to možné, že se změnilo DNA? No, eugenický vektor. To znamená, prostředí, ve kterém žijeme, mění náš genom. A pozor, platí to nejenom na počasí. Platí to i na konceptuální procesy a na procesy výchovy. Když budete lidi vychovávat v prostředí nacismu, z lidí vyrostou nacisté. Geneticky se změní. Když budete je vychovávat k nenávisti, budou z nich opravdu lidé, kteří budou nenávidět takzvaný programovaný cíl, proti komu je ta nenávist v podstatě mířena. A od roku 2014 je eugenický vektor celého kolektivního západu namířen na přeprogramování všech národů, aby nenáviděli Rusko a následně, aby bylo snadné všechny národy západního světa vehnat do velké války, do třetí světové války s Ruskem. To je ten koncept na roku 2030. Jak je nastavený? Globalisté tím usilují o likvidaci západní civilizace, takzvaného křesťanského Edomu. Hovořil jsem o tom několikrát, znovu to opakuju, je to proces takzvané komplementární války mezi domem Sion a domem Chabad. Likvidace západní populace tím, že bílá civilizace bude vržena do zničující války proti Rusku. A tenhle ten proces de facto vychází právě z onoho prostředí, ve kterém žijeme. A proč není možné se na lidi úplně rozčilovat? Protože ti lidé a my všichni samozřejmě žijeme v prostoru, kde na nás působí prostředí, ve kterém žijeme, znamená působí na nás eugenický vektor. A těm lidem nelze úplně jako říkat, kdyby si nevolil ty strany, které tam jsou, tak by to bylo jinak, protože ti lidé jsou ovlivnění a jsou genově pozměnění, to znamená hodnotově, oni najednou se na to dívají úplně jinak. Oni nerozumí nám na alternativě. Vůbec nám nerozumí. Nerozumí konceptu národního státu. Nerozumí konceptu vlastenectví. Ti lidé nerozumí vůbec o tom, o čem jako mluvíme. Oni to nechápou. A je to kvůli tomu, že eugenický vektor prostředí nebo takzvané sociální bubliny nebo takzvaného sociálního balónu, pokud se mluví o populaci jako celku. Jednotlivé skupiny jsou takzvané bubliny a celá populace v národě je takzvaný balón. A ten sociální balón zkrátka má nějaký charakter a je nějak pozměněný tím prostředím, ve kterém se nachází po nějakou delší dobu. A tohleto je vlastně jenom důsledek toho, že volby vlastně vůbec nic nemění, protože ti lidé, tak jak jsou eugenicky pozměnění, tak volí u těch voleb pořád jenom a ty samé, a ty samé, a ty samé, pořád dokola, a proto neustále budují tu chatu na té hromadě hnoje. Protože to neumí jinak. A když něco neumíte jinak, tak to děláte pořád dokola. A je to lidská přirozenost. S tím se nedá v podstatě nic dělat. Kromě jedné jediné věci, nebo dvou. Přeprogramování a převychování národa na první prioritě světonázorově vzdělávací, což je běh na 2 generace, přibližně na 40 let, ale v podstatě je skoro hotovo již po 20 letech, ale po těch 2 letech, po těch 2 generacích, a to se blíží, víte, že už za, jestli to dobře počítám, za tři roky, že jo, 89, 2029, 40 let to bude, že? 2029 listopad. Takže budou to přesně dvě generace. A po dvou generacích je na první prioritě hotovo. Konec konců o tom hovořili Pjakin před mnoha lety, že dvě generace jsou dostatečné na to, aby prostě společnost se úplně změnila. Nemusí to být 100%, stačí dvě generace. Takže když by byla ukotvena vlastenecká vláda, tak co je důležité? Po ukotvení vlastenecké vlády by ta vláda musela zajistit, že bude vyrůstající generace bude vlastenecky ukotvená v procesech vzdělávání od útlého dětství až do dospělosti v rámci národních vlasteneckých vzdělávacích procesů na základním, středním a vysokém školství. Ten výsledek by se dostavil až zhruba po 40 letech, ale první výsledky by byly už zhruba po 20 letech. To je dlouhodobý proces. Dlouhodobý. A během těch 40 let by globální sionistický nepřítel se snažil sabotovat vlastenecký stát, uvalovat na něj sankce, posílat do toho státu rozvraceče, vnitřního nepřítele. Na to se musí každý připravit. Takže to je jedna varianta. Druhá varianta je řízení na opačné straně prioritního spektra, to znamená na šesté prioritě, a to je válka. To jsme viděli v roce 1945, když přijela sovětská vojska do Prahy. To je druhá možnost, druhá varianta. Na té válečné prioritě, totiž to, co by trvalo 40 let, se udělá během válečné operace. Ti, kteří zastávali starý proces řízení, se buď to vženou do války a v té válce zahynou, a nebo po válce se takzvaně denacifikují. To znamená, donutí se, aby přijali nový systém řízení. Všichni ti liberálové a rozvraceči státu by se museli přizpůsobit vlasteneckému, novému, ukotvenému vlasteneckému konceptu. To znamená, jsou v podstatě jenom dvě možnosti, dvě varianty a obě dvě jsou velice komplikované, jsou velice složité a mají svoje háčky, z nichž ani jeden není úplně ideální. A z tohoto důvodu tedy jsme teď svědky toho, co probíhá v celé Evropě. Namísto, aby se dohadoval mír, tak se hledají záminky, jak vykreslit Rusko jako ještě většího agresora, než jak byl vykreslený od roku 2014, aby celá populace v Evropě souhlasila s obrovskými výdaji do zbrojení v rámci programu Readiness 2030, což navrhla, že jo, nebo Rearm 2030, což navrhla Evropská unie ve spojení se Severoatlantickou aliancí. Nasypání 800 miliard eur na zbrojení do roku 2030 a tyhle ty peníze musí nasypat jednotlivé státy do toho fondu, musí uvolnit a k tomu musí vydat souhlas voliči jednotlivých zemí, jednotlivých států. A to se udělá tak, že musí být Rusko vykresleno jako agresor, protože jedině tak veřejnost s tím bude souhlasit. Proto dělají to, co dělají. Proto i Macinka dělá to, co dělá, vykresluje Rusko jako arci nepřítele, předvolává se velvyslankyni, ona chudák, tam jako se snaží mu něco prostě vysvětlovat a on jako s tím ušklepkem prostě říká, já mám prostě papíry od BND. Člověku je stydno za toho člověka. Opravdu. A tohleto zkrátka lidé volí. Takhle to funguje. Proto znovu, ta konceptualita, tedy vědomí toho, kdo rozhoduje v procesech řízení tohoto světa, je opravdu brutální v tom, že my jako národy, které jsme uprostřed této komplementární války mezi Londýnem hlavní sídlo je samozřejmě v Izraeli, to znamená mezi západním Jeruzalémem, tak Londýn a Jeruzalém, přičemž mají velké detašované pracoviště v Moskvě, ale ve skutečnosti ta válka není vedena mezi Londýnem a Moskvou, ale mezi Londýnem a Jeruzalémem. A už z toho by vám mělo vyplynout, že se jedná o komplementární válku, to znamená válku, ve které obě dvě strany se doplňují, protože by bylo asi naivní si myslet, že Židé a Židé proti sobě vedou skutečnou válku. Ne, proti sobě vedou komplementární válku. Válku, kde obě strany se vzájemně doplňují na likvidaci toho, kdo stojí uprostřed mezi nimi, a to jsou národy Edomu, to jsou křesťanské národy západního světa. To je realita. Takhle to funguje. Proto i Macinka dělá to, co dělá. Proto i Lipavský v minulé vládě dělal to, co dělal. Proto všichni ministři, kteří byli u moci, dělali vždycky to, co jenom dělali, nic jiného nebylo dovoleno. Takhle je to nastavené. A znovu se zamyslete nad tím konceptem té víkendové chaty postavené na hromadě hnoje. Jestliže víme, že každé volby a jejich výsledky smrdí, jejich výsledek smrdí, proč lidé po 4 letech znovu jdou a znovu vkládají naděje do té samé chaty postavené na hromadě hnoje? Proč ten národ nenabere konceptualitu a nezačne budovat úplně nový dům? Někde jinde bez hnoje. Bez toho marazmu postaveného na centrálních bankách Londýna. Že? To je součást toho hnojiště globalizačního. Proč? Protože to hnojiště je velice přitažlivé pro všechnu tu drůbež, pro voliče. Protože ty slepice i ti kohouti na tom hnojiště hrabou. A to hnojiště je jejich živnou půdou. No a je to lidská přirozenost. Tam, kde je živná půda, tam si postavíte své bydliště, i když to tam smrdí. Hlavně, že tam je zdroj příjmu. Já mluvím samozřejmě v příměrech a v přirovnáních, ale je důležité se nad tím zamyslet, že přesně takhle ten koncept funguje. To znamená, všichni vědí, že ten systém, který byl nastavený po roce 89, je neživotaschopný, pokud jde o přežití národních zájmů, rovná se národního státu, rovná se vlasteneckých tezí. Je neživotaschopný. A přesto lidé nejsou schopni ten barák postavit, barák demokracie postavit na jiných čistých základech, které nebudou páchnout, kde lidé budou v podstatě fungovat takovým způsobem, že vláda bude pracovat pro lid dané země a život lidí v té zemi se bude od každých voleb zlepšovat a zlepšovat a zlepšovat. Život bude lepší, bude snazší, rozvoj společnosti bude větší, snadnost práce a výdělky se budou zvyšovat a bude růst populace s tím, jak rodiny budou bohatší a budou si moci dovolit ne jedno, ale 2 děti a 3 děti. A takto postupně bude veřejnost v daném státě, národním státě prosperovat. A víte, někdo řekne, no dobře, ale to zní tak trochu utopicky, protože kde jste viděli pro Boha takovou vládu, která by tohleto svým vlastním národům jako vláda poskytovala? Že? Bum. Obrovská rána. Spadly teď hodiny ze zdi. Protože jsme narazili na jádro problému. Žádný národ, žádný stát, který má centrální banku, ve skutečnosti není svobodný. Každý stát, který má centrální banku, má svůj dům, národní stát postavený na hromadě hnoje. Ten hnoj, to jsou úvěry, to jsou půjčky, nesplatitelné úvěry od centrálního sionistického systému. A vedle stojí další hromada hnoje a na ní další baráček. To je sousední stát. A naproti další hnojiště a na něm podobný baráček a znova na hromadě hnojiště. A jednotlivé státy si uvědomují, že kdyby chtěli stavět a čerpají z toho hnoje veškeré živiny, tak kdyby stavěli znova, tak by museli stavět v podstatě jakoby od nuly a mají obavy a mají strach, že by nebylo z čeho čerpat, že by zdroje nebyly, protože státy kolektivního západu se naučily čerpat zdroje pouze z hnojiště, které je dostatečně saturované, úvěry, dluhy a nekonečnými deficity, které jsou takzvaně sanovány a garantovány centrálními bankami, kontrolovanými domem Sion. A taková společnost nemůže nikdy vygenerovat vlastenecký objekt. Takový stát bude vždycky postavený pouze na hromadě hnoje. Nikdy nebude stát na krásném pozemku, kde svobodní lidé budou řídit své zájmy skrze své volené zástupce a ti zástupci budou následně stát spravovat ve prospěch svého elektorátu, ve prospěch svého lidu, který je k moci dosadil. A proto dneska není možné najít nějaký stát, o kterém byste řekli, ta jeho vláda dělá kroky jenom a čistě pro zájem svého lidu. Možná byste se trošku zastavili u Iránu, možná byste se trošku zastavili u Severní Koreje a možná trochu u Venezuely ještě nedávno, ale problém je v tom, že ve všech těchto třech jmenovaných zemích se žije strašně špatně obyčejnému lidu. Protože všechny tyto státy, které se snaží razit nezávislý národní stát postavený mimo dosah domu Sion na čisté rovné půdě, jsou na ně uvaleny tak obrovské zničující sankce, že život těch lidí je tam velice nedobrý. Ne, že by tam trpěli hladem, nebo že by tam neměli elektřinu, ale zkrátka není to tak úplně ideální místo k životu, jak bychom si představovali, a nikoho to určitě neláká tam žít za takových podmínek. A třeba říct, že přesně tak by dopadly všechny vlastenecké státy, které by se o to pokusily. Byly by na ně uvaleny sankce, byly by likvidováni zevnitř mnoha způsoby, byly by terčem nasunování takzvaného vnitřního nepřítele na rozval, podobně jako to zažila Arménie v posledních letech, kdy vnitřní nepřítel převrátil Arménii a rozvrátil Arménii ze státu, který je zcela závislý na ruské podpoře, na Rusku nepřátelský, de facto nepřátelský stát. Je to typický příklad toho, jak se to dělá zevnitř. Proto, jak říkám, to, co dělají lidé, je jenom důsledek toho, že naše státy jsou vybudovány na základech, kdy i v obyčejní lidé, když chtějí bydlet, musí si vzít úvěr, který musí splácet 30 let. A to je součást toho hnojiště. Protože ty úvěry poskytuje právě ono zmíněné hnojiště domu Sion. Proto ti lidé jsou přeprogramování a eugenický vektor je překoduje takovým způsobem, že oni ten systém drží u moci. A každé 4 roky ten systém drží u moci v podobě stran, které volí k moci. Proto tam není žádná skutečná alternativní opoziční strana. Ti lidé jsou přeprogramováni na úrovni eugeniky. To je bohužel realita. Takže jsme se dostali od událostí v Praze, od Macinky až k takovému velkému přesahu. Já myslím, že je to zásadní uvědomit si vlastně, čemu alternativa v podstatě vlastenecké teze čelí, jakému obrovskému mocnému nepříteli, protože ten nepřítel v podstatě přeprogramoval naše národy a ty národy jsou závislé na sionistickém projektu, na službách, které ten projekt poskytuje. Bez toho nedokážou si představit jakékoliv žití. No, takže tohle to bylo první téma. Vítku, dali bychom si jednu písničku, pokud tam Martin najde, dali bychom si přestávečku a potom bychom se pustili do druhého tématu.
2: Dobrá, uděláme to tak, dáme si potom druhé kratší téma, protože máme 35 minut po 20. hodině, takže do té 9. zbývá necelých 35 minut, zhruba 20 minut, až úplně písnička, takže to bude kratší téma, ale rozhodně se podíváme taktéž na Ukrajinu. Martine, zahrajeme se.
1: Jdeme na to, traktor a soudný den. Ano, můžeme.
2: Tak, paráda, tak jedeme na druhé téma. Zelenský pohrozil světovým aerolinkám, že ruské nebe zaplní ukrajinské drony a proto civilní letecká přeprava v Rusku prý už není bezpečná. Putin to vyhodnotil jako státní terorismus, zatímco v Kyjevě se střílelo mezi důstojníky SBU a GUR kvůli unesenému zástupci RDK. Sláva kokainy. Co se v té Ukrajině vlastně odehrálo? Já vím, že si to psal VK, ale ve zkratce pro ty, kteří to třeba nečetli nebo se číst teprve třeba chystají. Co se tam vlastně odehrálo v rámci toho střílení?
3: Součástí v podstatě RDK, to znamená Ruského dobrovolnického korpusu nebo sboru, který bojuje na straně Ukrajiny proti své vlastní zemi, že, proti Rusku, tak zástupce šéfa v posledních dnech byl unesen. No a on samozřejmě šéfuje takzvanému telefonickému centru, které spravují ukrajinské tajné služby. Určitě jste někteří z vás to zaregistrovali, nevyžádaný telefonát, a na straně druhé se ozval jakýsi operátor, který mluvil špatnou němčinou, nebo mluvil špatnou češtinou, nebo špatnou slovenštinou. Zkrátka nějaká informace a teď nějaký pokus o to vytáhnout z vás peníze. Buď se představil jako nějaký policista, nebo jako pracovník vaší banky, váš účet byl ohrožený, musíte okamžitě jednat a převést peníze na jiný účet. A tady tím způsobem tahle ta skupina vyvádí peníze od občanů Evropské unie na speciální účty a ty účty jsou napojené na takzvané kryptografické peněženky. A tento zástupce RDK v podstatě funguje jako šéf celé té organizace a disponuje kryptografickými klíči. Zaměstnanci SBU ho unesli a chtěli získat přístup. Jenže RDK je pod kontrolou ukrajinské GUR. To jsou jejich lidi. A začala přestřelka právě kvůli tomu, aby získali do kontroly zpátky tohoto zástupce, který byl zadržený v budově. To znamená, jedná se o vyřizování účtu mezi dvěma tajnými službami. A jenom se ukazuje, jakým způsobem Ukrajina de facto systémově se úplně hroutí. Ale co je zásadní, a já nebudu opakovat článek, to nemá smysl ho opakovat, ale já ho rozvinu. Dneska se zaregistrovali, že Jared Kushner a Steve Witkoff jsou podle informací na cestě do Kremlu. Budou jednat s Kim. No, samozřejmě dá se říct, že tam bude Ušakov, budou tam všichni a bude tam určitě i Vladimir Putin, budou s nimi o něčem jednat a potom mají letět zpátky za Zelenským do Kyjeva, budou o něčem jednat. O čem se bude jednat? Z největší pravděpodobností budou jednat samozřejmě o Iránu. Nebude se jednat o Ukrajině vůbec, ale bude se jednat o Iránu, protože Američané chtějí ten iránský konflikt nějakým způsobem ukončit a ono se ukazuje, že to nebude zadarmo, že to bude něco za něco a my se můžeme dočkat nějaké nabídky. Jestli se vůbec o ní dozvíme, co Američané nabídnou Putinovi za to, aby takzvaně přestal pomáhat Iránu. Minimálně technologicky a protivzdušně a dalšími systémy, které tam Rusko jako pomáhá. Není to příliš aktivní podpora, ale bude tam zřejmě i snaha nějak diplomaticky, aby Kreml zatlačil na Teherán, to znamená snaha o nějakou nabídku. A teď co za to nabídnou? To znamená, co americký systém může nabídnout Kremlu za to, aby jim v něčem pomohl. No, bude to nějaká žádost o něco na Ukrajině. Co to bude na Ukrajině? No, různé věci, to se třeba teprve dozvíme, ale každopádně to, co vyhlásil Zelenský, to znamená, že nemají lítat prostě letadla v Rusku a vyhrožování, všechny tyhle ty věci, to je pouze kolaps systému řízení na Ukrajině. Celá Ukrajina de facto je jakousi prodlouženou rukou Londýna, prodlouženou rukou Bruselu a ta válka se samozřejmě blíží nějakým způsobem ke konci. Ale minimálně se mluví o konci z té ukrajinské strany, ale nemluví se o konci ze strany Evropské unie. A mluvil o tom dneska šéf SVR, Sergej Naryškin, měl povídání a řekl, že hrozí, varoval, že hrozí, že Ukrajině dojdou vojáci a na jejich místo nastoupí Evropská unie. Dneska, já k tomu ještě chystám večer článek, je to zásadní. A to je samozřejmě něco, co Naryškin oznámil teď a já jsem o tom psal už před 2 roky. Že ve chvíli, kdy dojdou Ukrajinci, nastoupí Evropská unie. To není něco nového, ale teprve teď je to oficiálně vypuštěné z Kremlu. Naryškin předtím dneska v rozhovoru varoval, že všechny informace, kterými disponuje rozvědka ruská, ukazuje, že Ukrajině dojdou do několika týdnů vojáci na frontě. A co se bude dít potom? Proto znovu, to, co já se k tomu vrátím, ten velký přesah. Všichni tihle politici, co jsou u moci, Merz, Babiš, Macinka, všichni tihleti,

nejenom tady odsud z Německa, ale kdekoliv v Evropě, budou přicházet informace o tom, že Rusové zase zaútočili nějakýma zápalnýma lahvema na nějaký podnik, který vyrábí drony. Víte, že minulý týden bylo to samé. Na východním Slovensku v Prešově tam, že jo, nějaký ten útok na výrobní podnik. Uběhl jeden týden a tenhle ten týden tady v Německu byly dva útoky na výrobní podnik. Takové divné, podivné, že někdo vhodil dvě flašky zápalný a dneska přišla informace, že zadrželi dva Bulhary. Dva Bulhaři na Rode and Schwarz, že jo, hodili tyhle ty zápalný láhve, že jo. A že co Bulhaři dělali? Co dělali Bulhaři? Byli naverbovaní ruskou že jo, GRU, nebo jenom tak šli a se jim nelíbí prostě podnik a hodili lahve zápalný. Ne, ne, ne, takhle to nefunguje. Celé je to nastavené způsobem, že když budou každý týden přicházet informace o tom, že Rusové útočí, anebo lidé pracující pro Rusko útočí na podniky a zapalují je a šíří sabotáže každý týden, tak ta společnost se přeprogramuje. Rusové útočí, Rusové útočí, Rusové útočí, Rusové útočí, Rusové útočí. K čemu? K čemu? No, k tomu, že Evropská unie vyhlásí válečný stav na území Evropské unie. A jakmile bude vyhlášený válečný stav, anebo nemusí to být válečný stav, ale jenom stav ohrožení, to je jedno, protože ty pravomoce oni budou mít úplně stejný, tak v tom okamžiku se začne mluvit o tom, jakým způsobem vyslat na Ukrajinu vojáky. A bude se říkat, ne kvůli tomu, že Ukrajině došli vojáci. Ne, ne, ne, ne, ne. Ten narrativ se přemaluje jinak. Bude se říkat, my tam musíme poslat ty vojáky, abychom zastavili Rusy, že nevtrhnou do Evropy. Už to nebude o pomoci Ukrajině, které došli vojáci. Zrovna. Ne, ne, ne. Bude to o tom, že my musíme zabránit postupu Rusů. Protože vidíte, Rusové už nám útočí na naše podniky, už tady to hoří, tamhle to bouchá, dvakrát do týdne to bouchne tady, tamhle, tamhle. Útočí po celé Evropě, jsme ve válce, jsme ve válce, jsme ve válce, musíme je zastavit Rusy a musíme je zastavit na Ukrajině. A v tom okamžiku se začnou formovat kontingenty. To znamená, nikdo nepošle, a teď dobře poslouchejte, nikdo z politiků se neodváží předstoupit před své voliče a říct, Ukrajincům došli vojáci ve válce s Ruskem, musíme je nahradit my. Tak tohle to neřekne žádný politik. Takhle to nikdy neřekne. Ale co řekne? Musíme zastavit Rusko, protože útočí na naše výrobní podniky po celé Evropské unii. Musíme ty Rusy zastavit ještě na Ukrajině, než úplně postoupí až do Evropy. A na to už voliči uslyší. Protože to už je jiný narrativ. A musíte si uvědomit, že to není náhoda, že zrovna Maczynka si předvolává zrovna v této chvíli ruskou velvyslankyni a pálí mosty s Ruskem. Ne, ne, ne, ne, ne. Tohle to všechno oni už mají připravené. Jedou v tom úplně všichni. Úplně všichni v tom jedou. A oni hovoří o přípravě do roku 2030. Že budou připraveni na velký konflikt. A lidé říkají, no, to je ještě spousta času, 4 roky. Ale pozor, tady si nerozumíme. Oni mohou ty vojáky poslat, evropské vojáky poslat na Ukrajinu už teď. To neznamená, že teď hned musí být ostrá válka s Ruskem. Oni je tam mohou poslat už teď, aby takzvaně bránili tomu ruskému postupu, protože v Evropě už bouchají výrobní závody. Řekne se, Putin má svoje lidi, má svoje zaplacené sabotéry a oni nám útočí na naše výrobní podniky v zázemí v naší EU. Jsme ve válce. Proto se to děje, dámy a pánové.
Proto se takhle objeví

0: dvojice tady těch lidí, dvojice, trojice tamhle těch, někde položí nějaký dron, řekne se, byli to Rusové. Tady někdo hodí nějaké dvě flašky, zapálí plot, řekne se, to byly Rusové. Někdo hodí nějakou zápalnou lahev na dvůr nějakého dalšího závodu, řekne se, to byly Rusové. Zkrátka, takhle se vytváří model útočícího Ruska, samozřejmě zinscenovaný, ale ten model funguje. Stejně jako fungovaly glivice v roce 1939 na vyvolání druhé světové války. Že? Protože ten útok na glivice byl samozřejmě zinscenovaný od začátku do konce, že útok Poláků, že jo, na německou posádku, to bylo zinscenované a Německo obvinilo Polsko z útoku na vysílač a vypukla druhá světová válka. Víte, ty modely, je-li válka připravená, tak model jejího spuštění je otázkou záminky. Casus belli, záminka pro válku, záminka pro boj. A to, co předvádí Merz, a bohužel způsob, jakým mu sekunduje český ministr zahraničí, z toho doslova jednomu zatrne. Protože vidíme to před sebou, máme to před sebou, oni opravdu si tu válku chtějí střihnout, ale pozor, ne oni, ale do té války pošlou nejprve profesionální vojáky. Stejně jako Ukrajina v roce 2022 poslala vojáky v aktivní službě, které měla v té době v ukrajinské armádě. Ti vydrželi v té válce, Sibiga o tom mluvil, vydrželi tenkrát 2 měsíce. A potom začala mobilizace, ta velká. Tam se ještě jako podařilo jako vybrat jako hodně lidí, jako tam bylo velké nadšení, že jo, ale oficiální armáda ukrajinská vydržela 2 měsíce v té válce. 2 měsíce. A měla tenkrát ta armáda 1,2 milionu mužů v aktivní službě. Vydrželi 2 měsíce ve válce. A to je, kam zmizeli, nikdo neví. Ukrajina říká, že za celou dobu války přišla o 35 tisíc vojáků, tvrdí Zelenský. Samozřejmě není pravda. Ale když teď Ukrajina říká, že potřebuje mobilizovat i 20-leté lidi, nemá chytá důchodce a zdravotně postižené lidi po ulicích a odesílá je na frontu, tak to znamená, že je to hodně špatný, tak potom se ptáme, kde teda potom jsou ti vojáci, tam ta obrovská milionová armáda, kam zmizela. No, je to jednoduché, už není, neexistuje. Byla uništožena, byla zničena. Byla zničena ve válce na Ukrajině a ve válce v Kurské oblasti. A tenhle ten vyhlazovací proces de facto má nějakou svou mezní hraniční limitu. Ta limita podle Narešky se naplňuje. Ve chvíli, kdy nebudou ukrajinští vojáci, budou je muset zaplnit Evropané. A Merz s tím géniem z Českého ministerstva zahraničí vytváří casus belli pro vytvoření takzvané civilní objednávky, aby veřejnost souhlasila s válkou proti Rusku. Minimálně s první operací na zastavení Rusů. Na začátku se nebude mluvit o válce s Ruskem, ale na zastavení Rusů, to znamená vyslání nějakých kontingentů na Ukrajinu. Bude se říkat, chceme zastavit Rusy. Ve skutečnosti v závorce musíme nahradit ukrajinské vojáky. Ten systém je takhle nastavený. To znamená, kdykoliv Evropa si chce střihnout další válku, kdykoliv, tak se hledá záminka pro tu válku. První světová válka byla rozpoutána záminkou na zastřelení následníka trůnu v Sarajevu, Ferdinanda d'Este, a To byla záminka pro první světovou válku. Druhá záminka, vysílač v Glivicích, druhá světová válka. A dneska to může být dron v Lipsku. Naprosto nepřeháním. A rozumíte, to, co bude Evropa potřebovat pro jakékoliv vojenské operace, nebudou ani zbraně. Ale stejně jako v dobách Třetí říše, obrovská propaganda, protiruská propaganda, která bude držet společnost pohromadě, pospolu, do války proti Rusku až do úplného konce. A není vyloučeno, že opravdu, jak jsem mluvil o těch dvou prioritách, o první a šesté, že nakonec se Evropa opravdu znovu dočká repete a dočká se zakončení té války na šesté prioritě v Berlíně, v Praze, v Paříži, někde. Ale ta válka už nemusí mít tu podobu, jako měla za druhé světové války, ale může to být samozřejmě jaderná výměna, mohou to být jaderné údery, které zkrátka Evropa nerozdýchá. A podívejte se i, co se děje s počasím v celé Evropě, v České republice neprší, protože samozřejmě, že jo, klimatické zbraně byly spuštěny, jedou naplno. Však Iránci, když zničili Američanům radary v Kuvajtu a v Saudské Arábii, tak v Iránu začalo pršet úplně normálně, poprvé od počátku 70. let. A je jasné, že krize, která de facto má dohnat Evropu k souhlasu s válkou, je řízená na více prioritách. Jestliže bude špatná úroda, bude nedostatek vody, bude nedostatek potravin, které budou se zvyšovat na ceně, samozřejmě, když je nedostatek úrody, nedostatek váhy, všechno to povede k podpoře války. Nedostatek zdrojů, nedostatek surovin, nedostatek potravin, drahota, drahota bydlení, drahota surovin, drahota zdrojů, všechno tohleto je takzvanými faktory, které podporují souhlas občanů do války s Ruskem. Protože proč? Jako Goebbelsova propaganda to tady tenkrát říkala Němcům. Rusové mají největší zásoby železné rudy na světě, že? Rusové mají největší zásoby orné půdy na světě. Rusové mají největší zásoby uhlí na světě. Rusové mají největší zásoby ropy a tehdy se říkalo, protože ještě nebyly tehdy znalosti o tom, že někde na Blízkém východě, to bylo až v 50. 60. letech, takže tehdy bylo Rusko považováno za zemi s největšími palivovými energetickými zdroji. To znamená, ty leitmotivy zůstávají stejné. Jako pro vypuknutí druhé světové války, dneska zůstávají úplně stejné leitmotivy. To znamená, čím se více prohlubuje ekonomická, sociální, společenská a bezpečnostní krize v Evropě, tím snadněji se Evropa posouvá do takzvaného válečného režimu proti Rusku. To vidíme úplně všude. Vidíme to v médiích a vidíme to na výrocích politiků, kteří proto dělají úplně první, poslední. Dokonce i ti, kteří se říkají vlastenci, jsou ve vlastenecké vládě nebo v rádoby vlastenecké vládě a dělají proto úplně všechno. První a poslední. To je zkrátka realita. Prostě hlava nebere, ale když lidé jdou k těm volbám a spalují tam ty hlasy, není pomoci. Není možné. Protože změna může projít a nastat pouze při probuzení těch lidí. Pokud se ti lidé neprobudí, není jim pomoci. Zůstanou součástí toho systému. Takže tohle to je úplně všechno. Máme 21.03, takže s velkými přesahy jsme to dneska dojeli až do konce. Dáme si jednu písničku na občerstvení a potom se pustíme do telefonických dotazů a Martin dopředu určitě oznámí telefonní číslo nebo WhatsApp, nebo na co se bude vlastně volat.
1: Tak, jsem to chtěl doplnit. Tak fajn, Martine, dáme si písničku a oznámí všechno důležité.
2: Tak tak, jak jste řekli, zkusíme opět WhatsApp, jestli to půjde lépe a klasicky 775 829 812, běží vám to tam nevolat na jiné číslo a pustíme si tedy tu troju, která tady s Kolem začala hrát své syny, nenechám si vzít.
0: Halo, halo?
2: Jo, super.
1: Na poslední chvíli, super.
2: Na poslední chvíli je zde. Tak, já připojím a zkusím, jestli se tedy slyšíme s volajícím.
3: Haló, počujeme se?
2: Ano, velmi slabě, ale slyšíme se. Tak, můžete položit dotaz.
3: Dobrý večer. Kolega pana Vejka, strašně se jinak počujem, tak je to trochu problém jim hovoriť. Kolega pána Veka natočil jeden zaujímavý program ohľadne banky pre medzinárodné platby. A či by mohol pán Veka bližšie objasniť vzťah medzi Svetovou bankou a bankou pre medzinárodné platby, prípadne Medzinárodným menovým fondom, či Svetová banka je kvázi na požičiavanie a poskytovanie úverov priamo vládám a tá banka pre medzinárodné platby vykonáva kontrolu nad centrálnymi bankami alebo prípadne, aké sú tam medzi nimi vzájomné vzťahy. Ďakujem, dopočutne.
2: Dobře, dobře, Svetová banka a BIS, tedy asi Bazilejská Švýcarská. Dobře, dobře, ďakujeme.
0: No jistě, no je to jednoduché. BIS je takzvaná světová nebo centrální hlavní clearingová banka systému SWIFT. Ta se stará o clearing, clearování obchodů a transferu mezi jednotlivými bankami. Kdežto Světová banka je v podstatě orgánem, který poskytuje financování jednotlivým státům světa na krytí jejich schodkových deficitních rozpočtů. To je hlavní rozdíl. Určení, systémové určení obou bank je odlišné. Světová banka je banka, která pomáhá státům v problémech a samozřejmě i rozvojovým zemím a tak dále a tak dále. A clearingová banka BIS, ta se stará o vykonávání, fyzické vykonávání jednotlivých transakcí a převodu a transferu mezi jednotlivými bankovními kanály, které probíhají samozřejmě přes systémy SWIFTové komunikace. Takže to jsou ty hlavní rozdíly. Takže pokud byl zájem jako vysvětlení, tak tohle máte teď tady. Takže to je všechno. Další dotaz nebyl, takže bychom se pustili do dalšího volajícího.
2: Tak, dobrý večer, můžete položit dotaz.
4: Dobrý večer, panu Veďka. Já bych to chtěl na pravou míru ještě rolu Spojených států, protože Spojené státy hrají s Ruskom na mačku a pred. Viac sa tu dala do popredia rola Európy, ktorá chce vojnu. No Európa to nerobí svoje vojne. Aj ten dostal kými noty z Langley alebo z Rammsteinu. Chronologicky stalo sa to hneď potom po tej Radcliffovej návšteve v Moskve, ktorá možno nebola úspešná. Aj ten Matvinka dostáva noty z Berlína. Od Mossadu, ako to predstavil vydavateľ Grey Zone v Amerike, Max Blumenthal. Že pán Veka, tá Amerika tu hraje svoju hru, ktorú ešte napísal Brzezinski o dominancii v celej Eurázii. A rukami Európy, samozrejme. Aj tie balíky peňazí, ktoré majú prísť na zbrojenie do Európy, je to z popudu Trumpa. Takže rolu USA. Samozrejme, Rusko, neviem prečo, na zodpovednosť USA nedej, ale bojí sa označiť Rusko za hlavného, za hlavnú príčinu toho všetkého. Ďakujem pekne.
2: Ďakujeme.
0: No, já děkuji za dotaz, ale slyšel jsem tak 30% z toho obsahu. Já se to snažím jako, nebo pokusím se to teda jako dešifrovat role USA na systému tedy zbrojení Evropy do války proti Rusku. Podívejte se, Spojené státy nenávidí, nebo pod Donaldem Trumpem de facto, dá se říct, ten plán je takový, že čím hůř na tom bude Evropa, tím lépe pro Spojené státy. To byla politika i Joea Bidena, to znamená oceříznout, naprosto odříznout Evropu od levných ruských zdrojů a potom na tom profitovat a prodávat Evropě předražený, skapalněný břidlicový plyn. To byl plán už Bidenovy vlády, to znamená, ta nenávist vůči Evropě je v podstatě dědičná v amerických vládách. A pokud by Evropa šla do války proti Rusku, tak Pentagon si nechal udělat bojovou studii. Je to nový článek, který dneska vyšel a v ní se ukázalo, byla to simulace války Severoatlantické aliance, války proti Rusku. Co by se stalo, kdyby Evropa šla do války proti Rusku? A ta počítačová simulace ukázala tedy, že Spojené státy by do války proti Rusku nešly a Evropa by se rozdělila na dvě části. Jedna část Evropy by šla do války proti Rusku, druhá by se toho neúčastnila, absolutně by to odmítla, tím by na závěr simulace tedy vyšlo, že celá Severoatlantická aliance po vypuknutí války s Ruskem by se rozpadla do několika měsíců. To je závěr té simulace Pentagonu. Víc bude v tom článku večer, mimochodem. A tohle to jenom ukazuje na to, že zničení Evropy, to, o čem hovoří samozřejmě rabíni v Ješivách, já jsem o tom hovořil několikrát, a zničení celé Evropy, která bude vrhnutá do války s Ruskem, s králem Severu. To znamená, oni proto dělají úplně všechno, maximálně všechno. Oba dva domy, Dům Sion i Jeruzalém, dělají naprosto všechno, aby to vyšlo. To znamená, aby opravdu Evropa byla vehnána s veškerou silou do války proti Rusku. Je to úplně vidět úplně všude. To není žádné přehánění. Dokonce i vlasteneční kádři, nebo rádoby vlasteneční, dokonce pálí mosty s Ruskem. Je to vláda, od které byste to nikdy nečekali, kdyby to udělala Fialova vláda, kdyby Lipánek pálil nějaké mosty s Ruskem, nikoho by to nepřekvapilo. Podívejte se, on to dělá zástupce motoristů. Co to má znamenat? Co to je? Co to je za klauni? To prostě to hlava nebere a věřím, že to nebere mnoha lidem prostě hlavu, ale tohle to je jenom ukázka toho, že proč oni to dělají? No, protože všichni podléhají Jeruzalému. Jenom to, co tam předváděl Macinka při návštěvě Izraele, to bylo na zvracení, ale chápete, oni slouží. Oni slouží a vedou tu Evropu společně s Mercem a s dalšími s britskými premiéry vedou tu válku vstříc konfliktu s Rusy. Je to jasné. A Amerika, no Amerika ta na to čeká, až bude Evropa zničená. A víte, co řekl Trump včera? Že uzavře mír mezi Ukrajinou a Ruskem, až válka bude ke konci u konce. Včera to řekl. Chápete? Ten Trump, to je takové tululum, výstavní, košírované tululum, že on to řekne úplně nahlas, tak, jak to dělala Amerika vždycky. Připojila se až k vítězům, jako za první světové války. Chápete? No, v podstatě dá se říct, že i za druhé světové války, ale tam to bylo trochu jinak, tam to bylo kvůli Pearl Harboru. Ale chápete, Američané v první světové válce vstoupili do války až v roce 1917, to znamená na vítěznou stranu, že jo? To znamená, že Trump jakože dohodne mír, až bude válka dokončená, že Rusové budou v Kyjevě nebo něco podobného. Vždyť to je přesně ten americký systém. To znamená, Evropa se nechá vehnat do války, Británie se o to postará, všichni pohunkové Británie, jako Merz, jako i různí Macinkové a další, pomohou tomu narrativu pomohou a následně bude Evropa zničena a těsně předtím, než bude zničena, tak Trump jako přijde a zařídí nějaký mír a že jo, Rusové řeknou, my tam nepůjdeme, protože tam to moc svítí. To byl ten vtip, že mluvil o tom Soloviev teď v takovém v tom vtipném vystoupení, řekl, že nečekejte, že půjdeme do Berlína, že znova budeme posílat naše geroje, naše vojáky. Ne, ne, ne, nikdo tam nepůjde. Víte, proč tam nikdo nepůjde? Protože až to skončíme, tak tam všude to bude moc svítit. Tam by to nebylo bezpečné pro naše vojáky. Tam všude to bude v té Evropě moc svítit. No, to je, chápete, i takhle mohou války skončit. To znamená, bude to tam moc svítit radiačně a nepřijde nikdo, protože v tom prostoru to nebude už k životu. Vybombardovaná města se dají obnovit, ale tam, kde to bude svítit a tam, kde budou radionuklidy zářit dalších 5000 let a když prostě tam prostě někde spadnou nějaké takové ty bomby, které že jo, proti nepřátelům, aby už se tam nikdy nevrátili, že jo, takzvané kobaltové bomby, tak když někdo schodí na, já nevím, v Berlíně, na Bundestag kobaltovou bombu, tak 5000 let se tam nikdo do okruhu 50 kilometrů nebude moci přiblížit. To je realita. Proto já fakt nevím, jestli ty vtipy, které zaznívají v těch pořadech na ruské televizi, jestli jsou pořád ještě vtipy, anebo jsou to prostě plánované nějaké scénáře. Já fakt nevím, asi nejsem jistý, protože ruské vtipy mají trochu takovou specifičnost, na rozdíl od západních vtipů nebo kanadských vtipů, jsou ty ruské vtipy takové hodně jako drsné a někdy ani nevíte, jestli je to jako myšleno vážně, nebo je to ještě pořád jako vtip. No každopádně, jenom v odpovědi na pána, pokud jsem to dekodoval správně, tak je jasné, že Amerika se toho nebude chtít aktivně zúčastňovat, ale ráda to bude financovat, aby k tomu došlo v Evropě. Bude to financovat, bude tomu napomáhat. To znamená, to je zásadní. A ten plán je jasný. To znamená zlikvidovat Edom, to znamená křesťanský prostor západní civilizace, minimálně v první instanci v Evropě. Součástí Edomu je samozřejmě i Severní Amerika, takzvaná západní čtvrť. Tohleto v podstatě máme teď jako scénář, který politici by měli hasit a ne ho podněcovat a ne ho rozfoukávat, jako to dělá Merz, jako to dělají různí Macinkové a různí další. Měl by se hledat mír, spolupráce, mírové urovnání, dialog. Jenže nic takového nevidíme. Vidíme jenom výkřiky a eskalaci konfliktu. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Jdeme na to už vyzváním, nebyl schopen nějaká...
3: Haló?
2: Haló, dobrý večer, můžete položit dotaz.
3: Dobrý, a ještě když můžem doplňující otázku, no a Chabad nemá nějaké svoje bankové systémy, lebo keď to správne chápem, tak máte tu banku pre medzinárodné platby, Svetovú banku, Medzinárodný menový fond. Potom v Londýne máte napríklad tú veľkú poisťovacú spoločnosť Lloyds. Potom máte burzy. Napríklad v Chicagu je burza, kde sa určuje to, za akú cenu budú Rusi predávať obilie na svetových trhoch. V Londýne máte aj ropnú burzu a tak ďalej. A to mi pripadá, ako keby boli finančné produkty, keď sa to dá tak povedať, alebo finančná infraštruktúra vybudovaná domom Sion. Na Chabad nemá nič také?
0: Já děkuju za dotaz. Dokonce i, že jo, šéfka Ruské centrální banky Nabiullina je kádrem domu Sion, mimochodem. Znovu, bankovní systém takzvaných centrálních bank je úvěrový systém a to je pod doménou domu Sion. To znamená, všechny bankovní systémy a centrální banky jsou pod kontrolou domu Sion. Ruský chabat disponuje něčím mnohem cennějším, než jsou bankovní systémy. A to jsou zdroje. Fyzické zdroje. To je mnohem cennější věc než banky, protože banky fungují na základě dluhu a dluh je vzduch. Protože všechny emitované peníze, které byly kdy centrálními bankami vydané, byly vydané s nějakým úrokem, s nějakým dluhem. A pokud by všechny peníze měly být vráceny, splaceny a vráceny centrální bance, na trhu by nezbyla ani jedna jediná bankovka, ani jedna jediná mince. To znamená, všechny vyemitované peníze, které centrální banky vyemitovaly mezi populaci na celém světě, jsou produkty dluhu a úvěru, který nikdy nemůže být splacen. Nikdy za všech okolností, za žádných okolností nemůže být splacen. Všechny vyemitované peníze představují dluh k centrální bance. Protože ta centrální banka neuvolňuje ty peníze do oběhu, jak se říká, že centrální banka uvolnila do oběhu další peníze. No to zní jako, že centrální banka vzala do tašky nějaký peníze a teď je nasypala na ulici a podnikatelé ty peníze se sbírali. Ne. Takhle to nefunguje. Centrální banka uvolňuje vždycky peníze na základě výkonu ekonomiky na bázi takzvané monetární a fiskální politiky. A uvolňování těch peněz je naproti dlužním úpisům. Buď si půjčuje peníze stát, anebo si půjčuje peníze podnikatelský sektor. A pokud chce banka uvolnit na trh větší objemy peněz, tak sníží úrokové sazby, aby si komerční banky mohly půjčovat od centrální banky větší objemy peněz za menší objemy. Tím se na trh dostává více peněz. Úroky a půjčky se stávají levnějšími, lidé více nakupují, tím se uvolňují peníze. Ale pozor, všechny ty uvolněné peníze, úplně všechny, jsou půjčené od centrální banky, úplně všechny. Když teď se podíváte do své peněženky a máte tam nějaké bankovky a podíváte se na ně a řeknete, jak vznikla tahle bankovka, tak každá bankovka i každá mince vznikla naproti dluhu, který ta bankovka i mince nese k centrální bance. To, že vy ji máte v peněžence, tak je to jenom kvůli tomu, že někdo z té banky před několika lety ji vytáhl naproti dluhu a naproti úvěru. Většinou nějaká komerční banka. To znamená, to banky slouží v podstatě k úvěrování, jako ke kontrole ekonomického systému všech států světa skrze tvorbu peněz. Respektive ještě lépe skrze tvorbu dluhu. To je přesnější. Naproti tomu Rusko disponuje historicky největšími zásobami surovin na této planetě, jakožto největší země na světě. A zatímco banky nabízejí jenom dluhy a úvěry, tak Rusko disponuje reálnými aktivy. A to je nejsilnější platební nástroj. Proto Dům Sion sice disponuje velkou silou, ale nedisponuje tím hlavním, nedisponuje zdroj, skutečnými fyzickými zdroji. Těmi disponuje Dům Chabad. A je si toho sakra vědom. To znamená, znovu, ta komplementární válka je založená na tom, že moc vyvoleného národa je rozdělena v tandemovém řízení, globálního řízení, takzvaného globálního prediktora, do dvou domů v tandemovém schématu. Dům Sion kontroluje veškerý bankovní sektor na této planetě. Dům Chabad kontroluje největší surovinové zdroje na této planetě. systém takzvaného globálního mocenského vyvažování. To jenom, abyste tomu rozuměli, jakým způsobem to funguje. Takhle bych teda na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volající.
2: A hezký večer, můžete položit tedy dotaz.
5: Hezký večer, já jsem se chtěla spýtat. Bill Gates uvereňil rozhovor, v kterém vraví, že strašně veľa lidí zemlí na nedostatek vody v roku 2027. Rozmýšlela jsem, či to bude počas nějaké natural katastrofy, alebo či to bude počas tej radiácie počas tej vojny. Keby ste mohli niečo tomu povedať, ďakujem pekne.
0: No, já děkuji za dotaz, to je zásadní, to je samozřejmě zásadní otázka. Já myslím, že určitě sledujete, co se děje v prostoru střední Evropy, zejména tedy v prostoru České republiky, ten nedostatek prostě vody, kdy klesají jezera, klesají řeky, na Orlíku dokonce klesla voda takovým způsobem, že se už vtipkuje, že se tam možná najdou sudy z 90. let, které se ještě nenašli. Takový hodně morbidní vtipy, ale opravdu je to tragické, je to úplně šílené a víte, znovu já se vrátím k tomu, co objevili ti Iránci, nebo objevili, zjistili Iránci, že když vybombardovali ty velké protiraketové radary, které byly namířeny od 70, nebo od konce 70. let, z Saudské Arábie a z Kataru do toho prostoru Iránu, že najednou, když je zničili iránské drony, tak najednou začalo po nějakých těch skoro 60 letech a podobně, nebo 50, znova prostě je v celém Iránu pršet, tak je to jenom potvrzení těch obav, co prostě už řešíme jako několik let. Vždycky, když prostě někde jsou prostě nějaké silné radary, tak ty radary ovlivňují počasí. A buď ovlivňují jedním způsobem, anebo druhým. Buď, že neprší, anebo obráceně, že prší až moc. To znamená na tvorbu srážek, anebo proti tvorbě srážek. Jedno nebo druhé. A já jsem o tom hovořil minule, že ten toto rádo na Jižní Moravě z roku 2024 prostě to byla jenom ukázka toho, jakým způsobem, nebo to bylo 23, teď fakt si nepamatuju to datum, ale to byla ukázka prostě toho, jak ty modulované vzdušné proudy jdou v podstatě z jihu na Jižní Moravu, to znamená z prostoru Rakouska, kde jsou ty velké fotovoltaické farmy, které ohřívají vzduch, ty sloupce vzduchu, a že jo, kontinentální proudění je z Atlantského oceánu, které proudí do Evropy z jihu a z západu a z prostoru jeho západu, tak vlastně tlačí ty horké sloupce nad Jižní Moravu, kde se setkávají se studnějším vzduchem a vznikají víry a vznikají tornáda. A tohleto všechno je modifikování počasí, to znamená modifikace počasí probíhá všude. A když Bill Gates mluvil o této věci, no tak to nemluvil o tom, že je to jako nějaká náhoda. Já se obávám naprosto reálně, že oni mají nějaký plán vyvolání někde nějaké, jako měli pandemickou krizi, tak vyvolají takzvanou krizi s vodou. To znamená krizi s příjmem vody. A co tím budou jako sledovat? Nebo co budou? Jako, jaký by to mělo účel? Jakože nedostatek vody. Co je tím v podstatě sledováno? No, když vezmete lidem vodu, nad tím se musíme zamyslet. Zkuste se zamyslet. Když vezmete lidem vodu, přístup k vodě, co se stane? Co se změní? No, změní se to, že ten, kdo bude mít vodu, se stane pánem planety. Pánem světa, kterému se všichni budou klanět. Kdo kontroluje vodu, kontroluje úplně všechny lidi. lépe než čímkoliv jiným. Je to o totální kontrole populace. A pokud chcete vidět, jak to vypadá v reálu, nebo jak by to vypadalo v reálu, pusťte si film Mad Max. A ten poslední z roku... kdybych já si pamatoval ty roky, že jo. 2020 nebo 2021, no ten poslední Mad Max, jak v podstatě je ta válka o kontrolu vody v té poušti. To znamená, je tam ta skála a v té skále je obrovský zdroj vody a ten gang, který tam je, tak kontroluje tu vodu a ovládá v podstatě celý region. Prostě oni tam chodí a žebrají o vodu, že jo? A ten, kdo kontroluje ten vodní zdroj, tak ten prostě vládne celé té oblasti. A vidíte, je to film, ale v reálu by to fungovalo úplně stejně. To znamená, kdokoliv plánuje vytvoření sucha, vytvoření nedostatku vody, tak bude usilovat o získání kontroly vládce vody. A to, chápete, oni normálně nemají problém modifikovat počasí, oni nemají problém do lidí píchat bojové látky a experimentální látky v rámci nějaké pandemie. A oni ani vůbec nemají problém lidem vzít vodu a kontrolovat potom její distribuci. Nemají problém na získání totální absolutní kontroly. Zkuste se nad tím zamyslet. Zkuste se zamyslet třeba nad tím, jak třeba i v Evropě probíhají různé zákony o stavbě studní. Že soukromé studně, co s nima můžete dělat, co s nima nemůžete dělat, že jo, že musíte nahlásit, že máte studnu a podobně. Chápete? Ve chvíli, kdy to začne být kritické s vodou, tak zdroje vody začnou být samozřejmě předmětem velkého zájmu státu, začnou být předmětem velkého zájmu politiku. Na to je třeba dát pozor. To znamená, tady ty výroky Billa Gatese pouze naznačují, že oni opět něco chystají. Něco opravdu zase něco podobného, jako byla pandemická krize na jaře. Koncem zimy 2020. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volejci.
2: Ne, že prej byl před pár pořady dotaz na nějaký sudičky, který chodí v mužský podobě. A že věká měl odpověď, že to neví, že si to když tak nastuduje, tak pán se ptal, jestli už to VK nastudoval. A já teda sudičky, jestli jsem tomu rozuměl, sudičky, co chodí za lidma v lidské podobě, v mužské podobě.
1: VK, víš, o co jde?
0: Já mám něco tak matně si vzpomínám něco z minulosti. Přišel nějaký takový dotaz, ale znovu prostě ty informace se tak jako přelývají různé takové dezinterpretace. Já jenom k tomu velice rychle. To bylo příměr, že když se to dítě, já jsem o tom hovořil několikrát, tak ještě jenom velice krátce, ale zase se budu opakovat. Když se vlastně v podstatě dítě narodí, tak vidí v podstatě některé entity, které by tam být neměly a které normálně nejsou vidět. To znamená, první to jsou čekatelé. Čekatelé, kteří vstupují, chtějí dokončit svůj životní pouť, anebo chtějí ukrást životní pouť. Byl jim zamezen vstup k Žehově a nebyl jim umožněn přístup do oné galerie, takzvaného lunária. Jim nebyl umožněn. Zase bychom tady strávili dlouhou dobu. Proč? Z jakého důvodu? Proč některá duše má není dovoleno, aby bylo takzvaně vyřešeno. To znamená, nemá dovoleno onoho rozhodnutí, jestli dojde ke spojení s Žehovou anebo k další reinkarnaci. Zůstane tady v našem prostoru. Jak je to možné? Jenom velice rychle. Stává se to v případě, že zemřete nějakým vlivem, který nebyl součástí vůle božího záměru. Jak k tomu může dojít? V podstatě ten hlavní církevní narrativ je, že nic se nemůže stát bez vůle Boha. To je ten hlavní princip. Ten, to znamená dokonce i činnost veškerých démonů a tak dále, a tak dále. Všechno je se souhlasem Boha, kdy Bůh může povolit nebo Bůh zakáže a tak dále, a tak dále. Ale nesmíte se to zaměňovat s tím, že například nějaký člověk v podstatě se dostal na krátký okamžik mimo ochranu svého strážného anděla, mimo ochranu, což by normálně se nemělo stávat, ale ten princip církev nebo kánon to vysvětluje tak, že přestože anděle a andělům byla udělena veškerá vědomost světa i vesmíru v okamžiku jejich stvoření, tak nemají onu moc a nedisponují onou mocí jako Bůh. Jsou pouze nositeli informací. To znamená, na rozdíl od Boha, anděle nejsou neomylní. Takhle se to vysvětluje. A pokud anděl strážný udělá chybu a způsobí vaši smrt, například nějaká strašná nehoda, vy zemřete a je to kvůli tomu, že strážný anděl nezařídil to, že vy jste se v okamžiku, kdy jste se dívali třeba, nevím, na rádio nebo na budík, vy jste se měli díkat před sebe, že tam zrovna vyjel do protisměru nějaký člověk prostě v kamionu a vy kvůli tomu jste se zabili v autě. Tak v takovém okamžiku vy nemůžete postoupit do takzvaného řešení, k takzvanému soudu, to znamená o tom, jestli splynete s Žehovou, anebo půjdete do Lunária, do takzvané galerie, si vybrat další pokračování své budoucnosti v další reinkarnaci, ale vy zůstanete v tomhletom prostoru a vy musíte zbytek života takzvaně dožít, ale v jiném náhradním těle. A tihleti jsou na porodnicích a stojí okolo těch porodních stolů a čekají, aby mohli vstoupit do nového novorozence. Proto to, a podoby těch lidí jsou trochu, jako nebo, no, víc. Víc než trochu děsivé, protože podoba lidských entit, respektive jakoby duší, je hodně, hodně taková těžko definovatelná. Není to jako nějaký fluidum nebo obláček, ale je to většinou nějaká stělesněná postava, která vzhledem k tomu, kdo se na ní dívá, tak je stvářena jeho vlastním mozkem a schopností vnímat jeho hodnotovou charakteristiku, jeho vnitřku, nikoli v jeho obrysu. Já vím, že to zase je komplikované na vysvětlování, ale představte si, že máte nějakého člověka a vy byste ho neidentifikovali podle jeho obličeje, ksichtu, ale vy byste ho identifikovali podle jeho charakterových vlastností, jestli je to dobrý člověk, závistivý člověk, láskyplný, nebo zlý, nebo nějaký úchylný člověk a podobně, tak podle toho byste ho identifikovali tvarově, podle jeho charakteru. No a protože ti lidé, kteří nemají dovoleno, aby postoupili dál, to znamená, jejich strážný anděl je neochránil tam, kde měl, a je jim třeba 45 let, nebo 50 let jim je, a oni mají žít ještě dalších třeba 30 let, tak jejich duše jsou v podstatě sformovány jejich hříchy, které mají. A ty je sformovali a deformovali. A když to malé dítě se rodí, tak cítí jejich přítomnost a vidí jejich podobu takový a tací, jací jsou. A to dítě potom řve. A řve strašně moc, protože se jich bojí. A jeden z nich do toho dítěte vstoupí. A prožívá život, dokončuje život. Ale pouze po tu dobu, o kterou přišel během autonehody. Takže pokud přišel autonehodou o 30 let, tak potom ten člověk, do kterého vstoupí tato duše, žije jenom 30 let a ve 30 letech ten člověk umírá. To samé platí, když třeba tomu člověku zbývá jenom 11 let. Vstoupí do nového těla novorozence a žije jenom v 11 letech a to dítě v 11 letech umírá. Protože to je konec procesu, konec projekce daného úkolu a v tom okamžiku se duše vrací k vyhodnocení k Žehově a nebo do Lunária. Takhle funguje světotyp, ve kterém fungujeme. Nebo něco, co se nazývá světotyp. Takhle. A proto podoba těch sudiček, že jaký kdo bude mít osud a co bude dělat a takhle podobně, tak jsou to v podstatě jakoby, nebo je to zobrazováno jako tři postavy a to jsou de facto kurátoři, kteří de facto jakoby ukazují, že jakým směrem tedy ta nová bytost půjde a určují, kdo vstoupí do toho těla. To znamená, určují, kdo vstoupí v té řadě, jak oni tam jsou seřazeni, tak oni určí, kdo vstoupí do toho těla toho novorozence. De facto jakoby porota tří, de facto by se dalo říct. A v západních jakoby zdrojích a pohádkách a fairy tales a všech tady těch jakoby příběhů jsou ty postavy vykreslovány a popisovány jako tři ženy, přičemž ten archetyp je obojaký. Někomu se jeví jako tři ženy, někomu jako tři muži a ten jejich výraz je jakoby obojaký, jakoby obojetný. Proto je to komplikované na vysvětlování a není to o tom, že by v podstatě ty přisouzení toho osudu, že by bylo v podstatě jakoby řešeno nějakými prostě imaginárními postavami, které by měly ženské pohlaví, nebo tohleto. Velice komplikované na to takhle zjednodušovat. Já jenom takhle nechci do toho zabíhat a proto jenom takhle na rychlé vysvětlení a pustili bychom se do dalšího volejcího.
2: Teď tak, svobodný vysílač, hezký večer.
4: Ešte raz všetkým, pretože v tom prvom stupe ma bolo veľmi zle počuť, zle spojenie, alebo neviem čo. Ja by som chcel pánovi VK povedať, neviem, či to postrehol včera New York Post, priniesol krátku správu, že vysokí predstavitelia chasidských ortodoxných židov navštívili na vysokej úrovni Bielý dom. Takéto spretnutie, ako hovorí New York Post, prišlo prvýkrát po 50 rokoch. Naposledy navštívili amerického prezidenta v 79. roku. No, bol to ten Peanut Man. Vypadlo mi teraz jeho meno. Že po 50 rokoch navštívili teraz vysoký chazický Trumpa a J.D. Vance'a. Ma nebolo počuť, čo by som chcel zopakovať, je, že v minulý rok vydavateľ americký Max Blumenthal v svojom časopise Grey Zone hovoril, že šéf CIA Radcliffe je len stenografom Mossadu. A nie je náhodou, že práve keď Radcliffe po jeho návšteve v Rusku, ktorá nebola veľmi úspešná, Nemecko označí Rusko pár dní po jeho návšteve, Nemecko označí Rusko za hlavného viníka toho incidentu na Lipskom letisku. Takže keď môžete to komentovať, ďakujem pekne.
1: Dobrým, že 79. byl tuším Jimmy Carter a buráky George a hlavně šáty,
0: no, oni šli
1: kvůli Iránu a tak dál. Tak
0: samozřejmě, oni šli znovu, tehdy to bylo kvůli Iránu a dneska je to znovu kvůli Iránu. Jako jo, proto oni za ním přišli, všechno to, co se děje, přišli vyspovídat Trumpa, aby zpytoval svědomí, že zatáhl, ani ne, že zatáhl do toho problému, ale že to nevyřešil, že to celé de facto spackal, proto mu přišli vyčinit přímo jeho šéfové z Chabadu. To je normální. Když generální ředitel nezvládá svoji práci, přijde k němu návštěva. Kdo přijde za ním? Za ředitelem, který nezvládá svoji práci? No přijdou za ním majitele. A řeknou, my nejsme spokojeni s tím, jak to řídíte. Výsledky nejsou. Vy nemáte výsledky. Jak to, že nejsou výsledky? No a ten ředitel a ten Trump musí být schopni na to nějak reagovat. A když na to budou reagovat špatně, tak majitele v nějaké chvíli toho ředitele vymění. Prostě skončí. To je realita. Tohle to nejsou, prosím vás, tohle to nejsou nějaké přátelské návštěvy, jakože nejvyšší zástupci Chasidu přijdou za Trumpem a dají si tam prostě kávičku anebo dietní kolu, kterou jim prostě ze sixpacku vytáhne oranžová skupová hlava. Ne, ne, ne, takhle to nefunguje. Když dojde k takovému velkému setkání, tak je to kvůli tomu, že někdo něco hoří, někde nějaký obrovský průser. A musí to řešit nejvyšší předáci Chabadu. Úplně nejvyšší. Nedá se to, že by zástupce posunul, mohl by klidně zástupce, že jo, nějakého, že jo, ne, ne, ne, musí tam přijít přímo nejvyšší vedení. Rozumíte, v jakých problémech je Trump? Trump si myslel, že když vybombarduje a zabije ajatoláha Chameneiho a jeho rodinu, takže v podstatě Irán se složí a sionističní tam napochodují jako králové a celý Irán bude pod kontrolou Izraele. No tohle to fakt si mysleli a Trump asi tomu fakt uvěřil a podívejte se, ono to tak není. Celý svět je kvůli že jo, nestabilitě z ropou rozvrácený a oni to musí nějak hasit a posílají Kushnera s Vitkovem do Ruska a za Trumpem chodí nejvyšší prostě chabadisti a snaží se vyřešit ten průser, který byl roztočený v prostoru Perského zálivu. Chápete, takhle to funguje v každém podniku s každým ředitelem. On dostane důvěru, on dostane funkci a on svoji práci nezvládne, přijde za ním návštěva a majitelé, že jo, ho sprdnou na tři doby a buď mu dají úkol to napravit do nějaké chvíle, anebo za ním přímo přijdou a řeknou mu, musíte skončit. Jedno nebo druhé. Já nevím, jestli oni už úplně jako zlámali hůl nad Trumpem, možná, že Chabad mu ještě nějakou šanci dá, to se teprve uvidí. Každopádně blíží se volby, doplňovací volby do amerického kongresu začátkem listopadu a tam se to prostě rozřízne. Tam to bude vidět, tam hotovo, vymalováno, tam se uvidí. Proto takhle třeba se na to dívat. Návštěva nebyla přátelská, nebylo to kvůli tomu, že by si tam zašli na kafičko, ne, ne, ne. Je to kvůli tomu, že je to průser s Iránem, stejně jako tehdy v 79. průser a je to třeba řešit. A tentokrát to musí řešit znovu a znovu Chabad. Takže takhle bych na to reagoval. No a pustíme se do dalšího volajícího. A bude poslední, bude poslední. A
2: další volající mi poslal odkaz, jo, je to i k tomu zálivu, ale ke všemu. Řidiče prý čeká tvrdší účet za emise. Co s tím? Benzín a nafta mohou zdražit až o 11 korun za litr, tedy že v roce 2028 by měly začít platit tedy ty ETSky dvojky, zahrnující emise ze silniční dopravy a dodavatele pohonných hmot budou muset nakupovat povolenky podle množství prodaného paliva. Takže tady výčet zase 5 až 11 korun, že by se mohl zvednout litr.
1: No. Co na to říct, dárek motoristů? No.
0: To je jednoduše dárek motoristů. Motoristé to mohli zablokovat, mohli zatlačit takzvaně, že jo, na Babiše a říct mu, tohle to odmítneš v Evropské komisi a když ne, tak vyvoláš referendum o vystoupení České republiky z NATO. To taky, ale z Evropské unie samozřejmě. A proč nezatlačí? No, protože není dovoleno. U motoristů není dovoleno. Protože proč? No, protože Izrael není dovoleno. Chápete? Výroky Macinka, že jo, v hlubokém předklonu před Bibim, že jo, když byl při návštěvě v Izraeli. Taková ostuda. To, co tam říkal, ta ostuda. A samozřejmě, že i černý puntík. Že? Černý puntík, který na příslušných místech byl zanesen, že jo, protože ortodoxní jsou na tady to velice

0: ten politik prostě sám někde vystoupí a řekne, že rezignuje a podobně. To znamená, oni tam mají ty tečky, ty puntíky, že jo, na tom seznamu a podle toho to jede. Proto ti politici se podle intenzity těch černých puntíků střídají jako na kolotoči. A jenom vysvětlení na závěr, velice zásadní. Víte, proč se to dělá? Protože když děláte sviňárny, tak můžete udělat jenom určitý počet sviňáren dříve, než by to obrovské množství, nekontrolované množství sviňáren vyhnalo lidi do ulic k povstání. Proto se počítají ty puntíky, že? A to je ta ješiva magna v New Yorku, že? Tam oni mají ten centrální seznam všech těch prohřešků. A proto takhle to funguje v politice. Nějaký politik dělá sviňárny proti lidu, sviňárny, ale po 4 letech musí odválu, protože lidé místo toho, aby provedli povstání, tak jdou k dalším volbám a jdou spalovat své volební lístky do spalovacích uren. A tím je zabráněno povstání. Přijde totiž nějaká jiná figura, nějaký jiný diletant a ten začíná s čistým štítem. Ten nemá žádný černý puntík. A jakmile začne jeho vláda fungovat, tak idiotský výrok v Izraeli, černý puntík, výrok proti Rusku, že jo, vytvoření terče z České republiky, druhý černý puntík, idiotský rozhovor s maskovaným konspirátorem nějakým a nějakým prostě provokatorem v kukle, třetí černý puntík, že jo, takhle ty puntíky se dělají, dokud jich není 11 a potom ten politik je vyměněný, je odvolaný z funkce, nebo sám podá rezignaci, nebo se mu udělá špatně a ze zdravotních důvodů odstoupí. A tak dále, a tak dále, a tak dále. To znamená, ta politika je takhle nastavená, to znamená proto i takzvané systémy jdem okrást je, že jsou nastavené vždycky jenom na 4 roky, aby nedokázali ti politici nasrat ty lidi k nepříčetnosti za ty 4 roky. To většinou tak rychle nejde a když je naštvou, tak je nám do nějaké míry, aniž by je to vyhnalo do ulic a po těch 4 letech oni zase ti lidé jdou a zvolí si někoho jiného, o kterém si myslí, že představuje změnu, ale ve skutečnosti změna žádná to není, protože začnou dělat ty samé sviňárny a znovu se jim každé z nich začnou započítávat další černé puntíky, než zase se to naplní a než zase jsou další volby. Takhle funguje nosaté chucpe. Systém řízení takzvaného demokratického světa. Demokracie nejskorumpovanější systém řízení na světě. Takže takhle bych to uzavřel. Já doufám, že dneska jste se něco dozvěděli, že něco si zase odnesete. A uslyšíme se samozřejmě za týden po 19.45. Opět přineseme nová témata z domova i ze světa. Já se tady s vámi, se všemi posluchači a čtenáři loučím a samozřejmě se loučím s Vítkem a samozřejmě s Martinem. Díky za písničky. No a pro tuto chvíli vám popřeji krásný pěkný večer a pokud jdete spát, tak samozřejmě dobrou noc.
1: Já se s tebou taky rozloučím, VK, měj se moc hezky i s tebou, Martine, i s vámi, milí posluchači. Velmi se vám omlouváme za technické potíže, tentokrát jsme se opravdu vyznamenali, já tady hovořil bez mikrofonu, respektive zapnutého mikrofonu, Martin to měl občas problémy se telefony, příště to snad bude lepší a doufejme. Tak mějte se moc hezky, dobrý večer a taky případně dobrou noc.
2: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

Tak teď jsme dotočili jedno z posledních reakčních videí, tak věřím, že vám bude bezemně líp. Máte sami sebe, jsou různý tady alternativní kruhy, kde se vůbec necítím dobře. Nikomu to neberu, ať si každý dělá, co chce, ale bezemně.

0: Je to 2 dny, co jsem se vrátil z těch příčov, no. Tak co jsem...
1: Co příčovy?
0: Hele, spousta bezvadných lidí, jo, mávám, ale plno lidí taky nevědělo, že to bude zaštítěný vlastně dnešní vládou, covidová vláda. Jenom rychle, jako my jsme teďka natočili taky video a to bych točil i bez příčov, ale tahle vláda je vlastně jako úplně největší podvod od roku 89. Proč? No protože to je totožná vláda, totožná struktura jak za covidu. A covid byl docela jakoby zajímavý, že jo? Válečný stav, všechno to, co se dělo, to nejde jen tak překročit. Víš, co se teď děje v Americe. No a když pak vidím, že tam, že třeba nadále plynou peníze do zbrojení a pak přijde Okamura, který má to ministerstvo obrany pod sebou, jo, neříká lidem pravdu prostě, neříká. Jo, zní to hezky, líbivě, ale jsou to keci, za nima jsou dost vlivní lidi týkající se dopravy. No. Takže všechno, jak má být. Věřím, že vám chybět nebudu. Rozhovory, tak jak je znáte, tak že jo, končí. To jsme si nějak, máme předtočený plno věcí, takže to půjde ven. Ale začnu dělat jiné věci. Reakce, odvysílám asi 10 nebo 15 reakcí. Některé jsou předtočený, některé se týkají covidu, aktuálních témat, nebo třeba zemědělství, Evropy, médií a tak dál. Štířín, to je třeba krásná ukázka pro tuhle vládu, jo? Pro tu totální korupci. Je to úplně jedno, jestli to covid, zbraně nebo Štířín, ale ten Štířín to hodně odhaluje. No. Takže jako, co ti mám říkat, příčovi. Jo, jinak samozřejmě plno skvělých lidí, ale když jsme se pak bavili, nebo když tam pak je z toho politický meeting skoro celý den, politiku tam bylo hodně. Na to ses taky ptal. Že? Politiku tam bylo tolik, že koncem června já mám Alici Tomkovou rád, najdete tady s ní rozhovory a tak. Nevím, jestli byla taky ona buď oblbnutá, nebo přesvědčená v něco, aby udělala, že jako racionálně, aby tam byla větší ochranka. Prostě z příčov se stala oficiální akce vlády, jo? Zaštítěná prostě předsedou parlamentu. A nikomu to není možná ani divný. No mě jo, já nemůžu popřít sám sebe všechno, co tady dělám a stát se součástí takovéhle manipulace, kde taky mimochodem, protože reálný svět je takovej, tak v tom hrajou taky ty tajné služby, to si neříkejme, že ne. A to není jenom to, že tam přijdou ty oficiální, ale taky ty neoficiální lidi. To je reálný svět, to není jenom ve filmech, to není jenom v Americe, to je i v Čechách. Takže, hele, nic není náhoda, stejně jsem plánoval nějaký změny, abych svoji energii mohl dávat do jiných věcí, vizionářské věci, jiný formy rozhovorů, další věci. Samozřejmě nic nevzdávám, nic nekončím. To vůbec ne. To naopak. Ale rozhodně se nechci bavit s politikama tímhle způsobem. Trošku mi připadá směšný, trapný, prostě divný, jak se lidi spojili s tou covidovou vládou a ještě přijímají ty argumenty těch PR-istů, jo, třeba deformace, oni to nevěděli, oni se snaží. Není to pravda tohle. Není to pravda. Jo? Ten, kdo dehonest... Zase, jenom malý příklad. Teď je... Tam jsme na zahradě natočili o Soně Pekový. No ten, kdo dehonestoval Pekovou, no to nebyla Fialová vláda. Ta taky. Ale byla to tam ta vláda, pak tam ta. A teď tadle, to vidíte, kdo ji odebral, za jaký vlády odebrali to razítko, za jaký vlády. A to máte desítky příkladů. Jenže lidi si nechtějí připustit, že ten průser nahoře v těch politických stranách, to je masakr. To jsou tak velký prachy a tak velký big data, který to ovládají, že si sama ta alternativa nechce připustit, že by ten průser mohl být tak velký. A samozřejmě, že se v jednotlivých stranách najdou fajn lidi, jenže to... Ty dřív nebo později pochopí, že jsou součástí soukolí, se kterým nemají šanci hnout. Oni už to teď vědí. A jestli to vědí, tak i oni lžou. Oni si to mají dobře, mají ten plát, můžou něco malinko někde nějak, něco malinko. Ale v tom celku toho, co se na nás řítí, to obrovské zbrojení, který má mimochodem na starosti teď SPD. Chápeš ten obrovský podvod na voliče? Jsou proti míru. Ankara, kde se národ hádá o prezidenta nebo o premiéra. A ty si řekneš, ty teď schválili obrovský prostředky na válečnou Evropu. 70 miliard, teď nevím, jestli je to euro nebo dolarů, v obojí je hodně, že jo? 70 miliard. euro na Ukrajinu, ale z pohledu české vlády to administruje ministr obrany SPD. Jo? A kritizuj teď sám sebe a řekni, jak to je. No neřeknu. To stejný, že vláda schválila, tahle vláda v roce 2026, 13.7. zákon o pobytu amerických vojsk. Fiala byl jasný, transparentní, jasná ideologie, já s ním nesouhlasím. Ale co je menší zlo? To, co je viditelný zlo, anebo to neviditelný zlo, který je ještě ve finále možná horší? Já vím, že se tohle nebude líbit, že prostě to, a co mám dělat? Co bys dělal, že? Teď víš, co se různě bavíme o věcech, no. Mimo kamery a co nám říkají lidi. Takže kdyby dopředu bylo řečeno, že to je veletrh politických stran a tak je to v pořádku, je to každýho věc. A já se pak můžu rozhodnout, jestli tam chci být nebo ne. Ale na konci června bylo řečeno, jo, oni se tam ty politici jako cpou, ale nebudou v programu. No opak byl pravdou. Politikama to začalo, pokračovalo, skončilo. A ještě oficiální vládní akce. A nějaký vysvětlení, že aby tam nebyl pšena. Ale ten konflikt někdy. Já chci mír, nekonfliktní věci. Třeba tvrdě, ale bez násilí. Ale ten konflikt je někdy čistější cesta, než tady to, než se stát součástí téhle manipulace. A to jsem třeba myslel, že ty lidi kolem roku 1989, který tomu, že už pochopili sami sebe, že pochopili tu hru, nepochopili. Nadál se toho účastní, ještě to moderujou. Já toho nechci být součástí, nemůžu. I z odpovědnosti třeba nás bude míň, třeba plno lidí se mnou teď nebudete souhlasit, odejdete, ale já vám říkám, jak ty věci jsou. Jak to cítím, co se ke mně dostává. A to přijdou třeba i bývalí spolupracovníci BIS a říkají mi informace. Já o ně ani nestojím, ani je nehledám. Soňa Peková příklad. A takhle bychom mohli dál. Štířin příklad. Takže se tam to tváří. Takhle, ještě řeknu jednu věc, co mě mrzí. Jo? Je tady spousta různých spolků, různých takových aktivit, které se tváří apoliticky. Hele, není to tak. Když to řeknu obecně, jako princip. Tomu fandí tenhle miliardář, tomu dá peníze. Tady ten spí s tamtím. Tady ten podporuje kandidáty nebo tohle. Ať si dělají, co chtějí, ale ať řeknou, že tam je ten politik. Filtrujou třeba, jo. To se nebavím, toho tam nepustím, protože já si můžu říct proč. Proč třeba s někým nechci spolupracovat? No protože je to politik a někam kandiduje a chce jenom zneužít vysílání. Třeba. Za sebe říkám. Všechny moc zdravím, věřím, že nikomu chybět nebudu, všichni se tam máte navzájem. Je to taková etapa, která je pro mě uzavřená, jsem za to rád, jsem za to vděčný. Moc si toho vážím, co jsme si společně mohli užít, zažít a tak. Ale nemůžu.
1: Půjdeš do příče příští rok?
0: Příští rok, no tak to jsem tady odpověděl. Ale plno věcí, které zažíváme ty roky mimo kamery, ví, že to se nedá, to ti lidi neuvěřej, to by ti neuvěřili. Ty lidský příběhy, ty vztahy různý a tak. Jo. A my mlčíme, já nikoho nechci poškozovat, víš co? Já vím, že tam je u mnoha lidí dobrá vůle dělat dobré věci. Ale každý si musí projít nějakou zkušeností. I já. Já jsem třeba někdy naletěl nebo to. Rozumíš? Ale nemůžu. Tohle není pro mě nic novýho. Ty lidi přemýšlej po staru, zařazují se do podobných mechanismů vlastně toho. Podobný manipulace. Jo? Ještě ty ostatní tam tomu tleskají. Chudáci vlastně kolikrát ani. Oni tam tleskají tomu Okamurovi. Vůbec chudáci netušejí, co se děje. To víš, že mi je z toho smutno. To víš, že bych tam chtěl být. Ale nebudu tam. To takový, uděláme třeba jiný akce, vznikne, někdo něco zorganizuje, nebo se potkáme v Bulharech zase, že jo, nebo něco, ale jo, nebo uděláme větší ty Bulhary, nebo já nevím, já nechci nikomu konkurovat. Já nemůžu říct na Alici třeba křivý slovo. Ale mrzí mě, že když jsem s ním mluvil v červnu, tak říká, no, oni se tam hodně tlačej, ale budem se snažit to apolitický a bude tam Svatopluk a to. A já jsem to bral. Ty vole, pak tam přijedu, je to úplně, ty vole, úplně obráceně. Pardon, on se to, ale stejně tak mluví celý národ. Jako chápeš to, že to je úplně obráceně. Já nevím, kdo na ní tlačil, kdo ji přesvědčil, ale vidím, jaký lidi má kolem sebe. Takže se můžu domnívat, pak se občas něco dozvím, pak se něco později dozvím a kolikrát řeknu, no tak ta moje intuice, to je ještě horší, než jsem cítil. No. A oni řeknou, no ale lepší je Okamura než Pšenák. Já, ty vole, ale takhle to přeci nestojí, ne? Ten Pšenák aspoň ukázal to bahno, že jo, to, já nevím, komu on slouží, že jo, vydělává peníze na to, že dělá konflikty a víš co, ale někdy je tohle jako lepší, jakoby ten přirozený konflikt, než to, že se spojím s vládou, která tady je účastná úplně všeho. A tím, že některý říkají něco jiného. Já jsem to říkal v nějakém reakčním videu. Tyhle, to je pro mě, to je v podstatě to úplně největší zlo. Protože se to nějak tváří, a ve finále to úplně něco jiného dělá. A SPD je jasný, jo. To je, tam je to jasný celou dobu. Chápu, že v té politické bídě, kdy tady není, jako je to těžký. Je to těžký. Ale oni říkají věci, které sami nemůžou docílit. Vědí, že česká legislativa, česká vláda a prezident je totálně v područí EU. Potom, když dojde na tyhle ty prachy a tak, tak oni to ani, nebo možná některý ty poslanci, to, já nemám research všech poslanců SPD třeba. Jo. Nemám, jako třeba někdo to kritizoval někde. Ale to vedení má tvrdě říct, jo, Ukrajina jede dál. V Ankaře se řeklo, že Rusko je jedinej nepřítel. Ale tahle vláda, včetně Tomio Okamury, včetně všech těch politiků, oni to vědí, oni k tomu mají přístup, oni lidem neříkají pravdu. Ještě připravují nový zákony. Ještě tvrději zákony než Fiala, co se týká té obranné smlouvy. Ty totálně lžou lidem, ale lže dobře, hezky. Jako hezky však to myslím, no. Prostě jako to uměj to. Ale tak stejně jako tohle zaved, to umí stejně Babiš, má průzkumy, tak řekne tohle, pak zase řeknu tamto, ty vole. Já nechci dělat takové, nechci tohle být součástí. Nechci. A mám vás rád, plno lidí mám rád, tam za mnou chodili skvělí lidi. A proto jsem tam jel, jsem se dozvěděl den předtím, že tam je ta, jak se to jmenuje. A diváci mě zase, že jo, přátelé, diváci, jestli to vím. Já jsem jim, co jsem jim musel říct, no, že nevím. Že to ke mně dostalo od nich. To taky je takový nefér, že jo. Možná jsem to měl někde v záplavě mail, ale já nevím, jako... vůbec. Je mi líp teď. A vím, že se vám to nebude líbit a jenom zopakuju, že vám třeba bude líbit ze mě. A já musím jít jinou cestou prostě úplně.

přátelé proti proudu, protiproudaři, nepodvolení. Jsem nesmírně rád, že opět proti všem předpokladům, abych tak řekl, se nic nestalo, ale ono se z toho stalo moc, hlavně přes víkend. My se k tomu hned dostaneme, ale těch událostí je daleko víc a vlastně jsem docela rád, že vedle laviny názorů na to, co se stalo v Sasku při volbách, přišly ještě úplně jiné dopisy. Já myslím, že to svědčí o tom, že to spektrum zájmu, který sleduje celá naše, abych tak řekl, celé tvrdé jádro nepodvolených, je mnohem, mnohem širší. Začneme samozřejmě pohledem do chatu, tam je to dneska jednodušší, víceméně přesto, že Lea Huba je první a zdraví moc všechny ve spolek, tak František Toula pokoj a mír všem lidem dobré vůle a nepodvoleným přejí Toulovi. Přeji to též opravdu každému, koho potkám, protože to je jedno z nejzajímavějších a řekl bych také nejemotivnějších přání, pokud je nevnímáme pouze formálně. Vážený pane Hajku, myslíte, že Jindra Reichl a vyšetřovací komise získá spis ke kauze Dozimetr? Děkujeme za odpověď. No, a my tam máme ještě jeden potom dopis k tomu, dokonce ze zahraničí, ale řeknu to samozřejmě rovnou. Myslím si, že to bude velmi, velmi obtížné, protože oni se tam budou ohánět nějakými drobnými či většími paragrafy. Samozřejmě, že jde o to, aby se to nedalo vyšetřovat. Je to, kdyby ten zájem o toto státní zastupitelství mělo, tak si najdou jiné paragrafy, které to umožňují samozřejmě, přestože jde o živou kauzu. Ale to, že o to státní zastupitelství zájem nemá, že je stále ještě v rukou těch předchozích, abych tak řekl, politických manipulantů, to je naprosto zjevné a v několika dopisech se k tomu také vrátíme. Prostě ještě to není ani rok od voleb, nemluvě o tom od nástupu potom vlády, což bylo daleko ještě později, ale ta doba je prostě na tyto pochody v těch institucích, kde je ta setrvačnost veliká, je prostě pořád ještě krátká, malá. Budu se snažit věřit, že ten spis získají, ale na druhou stranu mám za to, že pan doktor Reichl je tak chytrý, inteligentní člověk, že si s tím nějak poradí. Jak, to já teď nevím. Máme tady už potom hlavně se zdravíte a to je v pořádku. Dobrý podvečer všem vlastencům a slušným lidem. Není to samozřejmé a lidé, bděte, máme krásné babí léto. Souhlasím, zítra má být dokonce nějak opět klimatická změna, má se udělat docela horko. Takže já myslím, že nemusíme dál bloudit chatem a přejdeme rovnou in medias res, jak se říká česky, k vašim dopisům.

Je to vždycky pro mě velké dobrodružství, co vybrat z těch úžasností, ale já jsem tentokrát to hlavně udělal tak, že a moc děkuji za ty všechny možné dopisy, které a poznámky, které reagují na celý ten můj včerejší článek, ale já jsem pořád měl na mysli to, že přeci jenom asi teď podstatnější je reakce nějaká na to, co se stalo za našimi západními hranicemi. No, tady náš, řekl bych, téměř pravidelný komentátor, pan Stanislav G., se tím dostal na místo první. Dobrý den, ctihodný pane Hájku a tvůrčí redakce. Váš včerejší článek opět na jedničku s hvězdičkou. Důkladná analýza stávajícího stavu na politickém kolbišti. Figurky na politických funkcích ve vládě jsou pod přísnou kontrolou svých loutkovodičů. Musí držet trend a směřování, za to byli do svých funkcí jmenováni a potvrzeni. Nedělám si žádné naivní iluze, jsem tam nějaké líbivé gesto pro lidi. Je to vlastně reakce na to, co tam v tom článku říkám. Nepochybuji o tom, že to z větší části je tak, jak říkáte, ale na druhé straně existuje, je to skoro jak s tím rozpočtem. Tam je 90% jsou mandatorní výdaje a nemůže s tím vláda nic dělat. Ale zbývá jí ještě 10%, abych tak řekl, v nichž se pohybovat může a o něž se bojuje. Já bych řekl, že je to velmi podobné v tom, jak se mohou ty politické figury pohybovat i navzdory tomu, že jsou mačkáni ze všech stran, z Bruselu, z Washingtonu a z dalších a biznisových, mačkány do nějakého výsledku, tak nějaký prostor tam je. A vlastně o tento prostor vždycky povolebně hrajeme. Vy ale pokračujete. Vezměte si Macinku, ve sporu s Pápkem mu fandím, ale to, co předvedl s předvoláním ruské velvyslankyně, pěkně jste to probrali s Ivo Strejčkem ve vašem pořadu. Pan Strejček se mi líbil s tou červenou kartou pro Plagu. Plaga, podkračovatel Beka. Držím palce na rukou i na nohou Ivo Strejčkovi a Miroslavu Strejčkovi. Na něčem kolem školství pracuji, vidíte i plus Rudovlasá Zuzanka a máme 3 kandidáty na ministerstvo školství. Já musím říct, že mě vážně překvapila jednak docela veliká sledovanost toho rozhovoru s Ivo Strejčkem a hlavně ta úžasná vlna komentářů v 99% pozitivních, souhlasných, vysvětlujících. Prostě je vidět, že v nepodvoleném školství lhostejné není a že o něm intenzivně přemýšlíme. A to je opravdu pozbudivé, protože skutečně tam jde o všechno. A mně se líbilo, že na mnoha místech těch reakcí byla žádost, aby Ivo Strejček byl ministrem školství. No to já bych si také přál, ale to je naprosto vyloučené. To si drží Andrej Babiš právě s tím vědomím, jak je to podstatné. Takže tuto metu svým koaličním partnerům nenabídl. Ten Wolf Messing má asi pravdu, že ve vizi, kterou vytiskl časopis ve Hvězdách, záchrana přijde z východního Německa a FD začíná bodovat. Potom by to chtělo změny ve Francii a dále a EU se rozpadne sama. Nejsem úplně si jist, je to hezká představa, ten dominový efekt a rozpad, ale já myslím, že tam musí přijít ještě něco jiného.
Bylo by to na dlouhé povídání, ale my jsme se toho už dotkli. Tam jsou ty zájmy ještě rozvrženy jinak a jsou v tom obrovské peníze. Takže já bych spíš věřil tomu, že se pokusí obdobně, tak jako se to teď snaží už dlouho v tom Německu, vytvořit nějaké aliance takové pozbírat napříč a spolu s volebními podvody ještě nějaký čas to dosáhnout. Tam musí k tomu rozpadu musí přijít ještě úplně další impuls a ten nepochybně může přijít především ze Spojených států, respektive ze Spojených států a Ruska. Ale říkám, to by bylo na docela dlouhé asi povídání a dlouhou debatu, ale je to téma, které by za to stálo. Určitě se k němu vrátíme minimálně s panem Svatošem, až opět u nás bude, ale možná, že i s někým jiným, protože to, co se teď pohnulo kolem toho těch voleb v tom Sasku, a my se k tomu dostaneme ještě v jiných dopisech, to je opravdu mimořádná věc a někam to vede. A Stanislav Gaj ještě připomíná, jinak jestli přijde krutější zima, tak to ex-ministr životního prostředí Hladík bude mít dobré, on se přece otepluje dvakrát více. OSN přiznává krach klimatické lži, ano, napsali jsme tento článek a je to tak. Vidíte, jak ta témata se prolínají a jedno dramatičtější než druhé. Ale my asi zůstaneme teď u toho hlavního, pojďme dál. Já vidím, že ještě jsem před to Sasko předsadil jeden dopis, který reaguje na ten můj článek a myslí si něco jiného. Vážený pane Hájku, nastal čas investic, pravil pan premiér. Největším příkladem alespoň dočasně úspěšné výstavby země na dluh byla pravděpodobně Třetí říše, jenže Hitler měl k dispozici to, co Babiš nemá, armádu nezaměstnaných. Kde chce pan Babiš vzít lidi na výstavbu silnic, železnic, přehrad? Bude se o ně přetahovat se soukromou podnikatelskou sférou, která již v současnosti těžko sama lidi schání, což vede k nezdravě rychlému růstu mest, na co nebo odhodlaná zamezit další inflační vlně reaguje růstem sazeb, které znesnadňují dostupnost hypoték a úvěrů pro podnikatelskou sféru, která umí do rozvoje země investovat nejefektivněji. Ne, nenastal čas státních investic. Nastal čas šetření státu a rušení státních agent, protože dluh je otroctví nic jiného. Právě proto globalisté tolik dluh tlačí, protože to je nejlepší odrazový můstek pro válku nebo minimálně pro nějaký druh měnové reformy, teď asi nejpravděpodobněji v podobě inflace a zavedení digitálního eura. Protože strukturální změny rušení agent státu potřebuje opravdu čas, pak jako první pomoc pro státní rozpočet se nabízí využít rad dvou našich prezidentů. Jeden radí plošné škrty Václav Klaus, druhý obnovení superhrubé mzdy Miloš Zeman. To druhé je v podstatě zvýšení daní, ale pokud tento daňový výpadek cirka 150 miliard korun ročně politici nedokázali nahradit ničím jiným než dluhovými penězi, považuji to za menší zlo. S pozdravem a přáním Boží ochrany František K. Františku, já jsem ten dopis záměrně přečetl celý, protože podobných několik přišlo. Já vím, že to v tom mém článku bylo provokativní říct, že dluhy už se nebudou splácet. Nás se to netýká, soukromé dluhy se splácet budou nepochybně. Ale ono opravdu to překročilo tak únosnou mez nesplatitelnosti, jak v té
těch Spojených státech, tak v těch hlavních zemích na evropském kontinentě stále ještě pod velením Bruselu, čili Berlína, že ani matematicky to není prostě už možné splatit. Čili ty rozsáhlé dluhy se splácet na konci nebudou. Tím jsem si naprosto jist. A jenom zopakuji, co jsem říkal v tom článku, že jsou různá řešení, kterými se to obvykle řešívalo, to byly ty války, vždycky to smetly, ty dluhy, nebo v našem případě třeba ten rozpad Unie, a nebo, a to jsem již naznačil, šahnou nám na naše soukromé účty. A tam jsou opravdu biliony, jakým způsobem to udělat, těch možností mají hodně, že mezi ně samozřejmě patří i digitální euro, je nepochybné. Já bych řekl, že jestliže už ta paní Lejnová o tom začala mluvit nahlas, tak bych docela utíkal si ty peníze někam schovat. U nás víme, že to děláme opravdu mnozí úspěšně přes Firegold, pomáhají nám tím současně prostě do něčeho ty peníze dát. Když ne do nemovitostí, tak alespoň do těch, do zlata a do podobných komodit prostě. Je to, opravdu to začíná být vážné, ale to, co vy tady říkáte, kde chce vzít Babiš lidi na výstavu silnic, železnic, přehrad? No, doufejme, že ne, tím, že sem ještě přikluše dalších 100 000 Ukrajinců. Ne. To opravdu nechci žertovat, na toto téma je příliš vážné. Ale těch možností je spousta. I pokud by nebyly k dispozici tady pracovní síly, já myslím, že víceméně jsou. Ty technologie dneska už zas nepotřebují ty nekonečné spousty lidí. Tak existují možnosti například, které se tu nabízely, že to postaví třeba Číňané, či někdo jiný podobný. Číňané staví neskutečně rychle a neskutečně kvalitně. Za poměrně velmi výhodných podmínek. Je to skoro jako sem, jako kdybychom sem pozvali postavit, dostavit naše jaderky Rosatom. To by bylo obdobné. Tam jde jenom o tu politickou vůli, respektive politickou odvahu. Protože samozřejmě ten řev, který se ozve z té strany páté kolony Bruselu, ten bude obrovský. Ale řešení je. Ta řešení jsou k dispozici. Lze se z toho proinvestovat do jisté míry, alespoň tak, abychom nemuseli v těch jednotlivých platbách každoročních splácet stále víc a víc. Stejně je to tak s těmi prezidenty, které zmiňujete. Ono, jeden radí plošné škrty, Václav Klaus, druhý obnovení superhrubé mzdy, Miloš Zeman, čili v podstatě zvýšení daní. Já jsem tam naznačoval a myslím, že kdo třeba sleduje paní docentku Švihlíkovou, tak mi asi dá za pravdu, těch cest je v té daňové oblasti mnohem víc. Tam není třeba zvedat daně jednotlivým občanům. Ty sektorové daně zbrojovkám, bankám a všem, kteří tak neslýchaně vydělávali a vydělávají stále ještě na válce Západu proti Rusku na Ukrajině. 1% z obratu, jak tady říkal Jindřich Reichl. A jsme z toho. Opět jenom politická odvaha, protože tam ty zájmy, o kterých jsme mluvili před chvílí, tam jsou napřeženy tedy naprosto. To, jestliže od nás vyvádí ty jednotlivé matky těch zde zavedených například bank, 300 miliard ročně, 300 miliard ročně vyvedou jen oni.
tak si představme, že kdyby to byla polovina a od těch zbrojovek minimálně druhá, no tak vlastně na všechno to další je. Chci tím říci, nemyslím, že je čas plošných škrtů, na rozdíl od toho, že pan prezident Klaus je opravdu erudovaný ekonom, ale myslím si, že on uvažuje o standardních situacích a časech. My žijeme v naprosto nestandardní situaci, v naprosto nestandardním prostředí, které se hroutí, ale hraje si na to, že se ještě nehroutí. A je nutno nasadit naprosto nestandardní, bez ideologických brýlí, jakýchkoliv nestandardní kroky. Myslím, že ty korporátní daně by nespůsobily úprk investorů z naší země. Naopak, tady se jim žije tak v bavlnce, že by raději zaplatili nějakou tu kačku, aby mohli zůstat. Nevidím to tak, že nastal čas šetření a rušení agent, protože dluh je otroctví, s tím souhlasím. Ale ty dluhy už jsou jiného typu. My nemáme ani úplně ty naše dluhy, my máme také část těch bruselských a tak dále. Opět by to bylo na dlouhou debatu, ale v tomto případě s tím nesouhlasím. Já si opravdu myslím, a říkám to jako člověk, který se cítí spíše napravo, tak si opravdu myslím, že v současné situaci je nesmysl, aby požadovali ty malé strany po Andreji Babišovi škrty, protože budou stejně legrační, budou kosmetické. Já bych to naopak, kdyby byli chytří všichni, tak řeknou, ne, naopak to je málo, ještě to nakopněme víc a proinvestujme se z toho. To by byl řev. Ale něco by se začalo opravdu dít. Něco by se začalo stavět. Jenom ty přehrady, které kdyby se postavily vzhledem k tomu, jak si nám hrají občas tady s počasím a tak dále. Pojďme dál. V těch reakcích na ten výsledek saských voleb v Sasku přišla spousta věcí. Já jsem tedy vybral na začátek dopis Miroslava Miklase, to říkám jeho jméno otevřeně, protože tak on funguje jako prezident představenstva Česko-Německé hospodářské komory. Bylo by tedy směšné, když o ní mluví, se tváří, že nevíme, jak se jmenuje. Ale píše o lídrovi AfD v Sachsen-Anhalt, se v Německu často kromě jiného píše, že je prý skvělý obchodník. No nevím, už několik sekund po vyhlášení grandiozního vítězství, ke kterému AfD ze srdce gratuluji, se dopustil velmi hrubé a zcela zbytečné chyby, asi v euforii. Ponížil kancléře Merce ironizující větou o tom, že to byl právě Friedrich Merz, kdo byl pro AfD pomocníkem k volebnímu vítězství. Když pominu elementární skutečnost, že slušný člověk do poraženého na zemi nekope, je zde přeci něco daleko zásadnějšího. Pokud chce AfD hrát významnou roli na celoněmecké úrovni a nikoli jen ve stále frustrovaných bývalých NDR spolkových zemích trpících takzvanou ostalgií, musí si dokázat postupně sáhnout i pro část středových voličů současných vládních stran a těm postupně dokazovat, že AfD je strana korektní, solidní, se kterou se slušný středový volič může statožnit. A to se určitě nedosáhne ironizujícím trolením jejich předsedy a kancléře na macinkovské úrovni. Obzvláště pak v zemi, která má extrémní úctu k autoritám, to ocení jenom jeho voliči, které získávat nepotřebuje, ale už nikdo jiný. Jinak by mu daleko víc slušel třeba věta
že děkuje všem voličům, včetně voličů vládních stran, protože nejdůležitější je přece demokracie, sjednocující spolupráce a společná snaha o blaho Německa. S úctou píše Thomas Maria Miklas. Pane Miklasi, opět s vámi musím asi nesouhlasit, a to dost zásadně, jakkoliv si vás v mnoha ohledech vážím. Já jenom připomenu, že ta vaše obchodní česko-německá komora není ta česko-německá průmyslová, ta obrovská komora, tohle je menší taková komůrka, ale ne nepodstatná zase. A já si vás trošku pamatuju z toho roku 2015, kdy jste jako takové zvláštní gesto udělali, že jste vezli kamion piva tady do Prahy 3 pro projíždějící americké armády. Já vím, že chcete to bratrství na všech úrovních a přátelství, ale to, co vy píšete, to, co vy byste radil tomu panu Zikmundovi, tomu šéfovi té sasko-anhaltské AFD, který tak drtivě vyhrál, by znamenalo, že by už nikdy nic nevyhrál. On totiž právě nechce říkat ty fráze, že děkuje všem voličům, včetně voličů vládních stran, protože nejdůležitější je přece demokracie. Ne. To jsou ty žvásty, kterých mají lidé absolutně plné zuby. Nejen v Německu. Ten právě to, že se dotkl kancléře Merce, který dnes má teda popularitu asi 12% v Německu. Takže není to kopání do úplné mrtvoly, ale polomrtvoly, je naprosto správné a přesné. Prostě tady přichází strana, která říká, my už s vámi ty hry hrát nemíníme, a ti lidé na to slyší obrovsky. A nejen proto, jak vy tady říkáte, že jsou v bývalých NDR spolkových zemích trpící ostalky. To je, zaprvé bych řekl, že tohle je urážlivé vůči východoněmeckým občanům ze Saska a Anhaltska. Ale za druhé, v tom přeci ten problém není, ta frustrace je celoněmecká, na celoněmecké úrovni. AFD roste obrovským způsobem a dnes vede před na celoněmecké úrovni před těmi křesťanskými demokraty, místními lidovci, abych tak řekl. Já myslím, že jste cosi nepochopil. A myslím, že jste nepochopil totéž, co nepochopili oni. Právě proto, že AFD vykročila úplně jinam a jinak, na ní lidé slyší. Takže to, co máte za dětskou naivní chybu, já mám za naprosto geniální plán autenticity, pravdivosti a otevřenosti, s kterou nepřichází jenom AFD, ale i ve Francii Marine Le Penová, ostatně i u nás. Věřím tomu, že lidé jako pan Reichl a další poslanci za SPD mají nebo jsou rozhodnutí jít úplně podobnou cestou. Pojďme dál. A ještě jedno kritické. Já jsem si záměrně tyhle kritické dopisy z těch opravdu mnoha, které jsou nadšeny tím vítězstvím AFD, vybral ty dva, které mají ten kritický tón. Protože na nich si cosi objasníme. Doufám. Pane Hajku, už vás slyším, jak při té vaší večerní poradě s nepodvolenými jásáte nad vítězstvím AFD. Já se tedy mezi nepodvolené taky počítám, ale zrovna nejásám. Jsem totiž moravský vlastenec. Ale nemyslete hned, že chci nějaké odtržení Moravy od Čech. To chtějí jenom někteří hodně radikální Moravani.
právě takový, jako je ta německá alternativa. Co chci říct? Než začnete s tím jásáním, zkuste se zamyslet nad tím jejich programem, hlavně pokud jde o Benešovy dekrety. Ty jsou jinak pro všechny Němce v Německu tabu, jen AfD o nich mluví. Jakože by měly být zrušeny a vůbec mají takové nahnědlé názory na německou minulost. Jde z toho strach. Vím, že tenhle dopis večer nepřečtete, ale ocenil bych, kdybyste odpověděl alespoň mně. Už protože vás jinak ohromně uznávám, jste pro mě jeden z mála lidí na té naší alternativě, kdo těm zákulisním věcem v dnešním světě opravdu rozumí a umí to navíc přehledně říct nebo napsat. Vys váš včerejší článek. Jsem také čtenářem Akademie, která je pro mě ohromně důležitým zdrojem vědomostí. Za to všechno vám opravdu děkuji a zůstanu pravidelným přispěvatelem, i pokud mi neodpovíte, ale to by mě u vás překvapilo. Díky za to, co všechno pro nás nepodvolené děláte a že dáváte veřejně najevo lásku ke Kristu a Panně Marii. To je dneska důkaz skutečné odvahy a víry. Tomáš K. P. Brno. No, Tomáši, srovnávání AfD s moravskými stranami, které bych rádi třeba odtržením, které jsou opravdu marginální, myslím úplně jednak nesedí, ale to teď není podstatné. To, o čem hovoříte, to podstatné je. AfD skutečně v některých svých částech nebo v některých projevech některých svých členů i významnějších o tom hovoří. Jestli, Tomáši, dovolíte, pro mě je nekonečně lepší a příznivější, když o tom na německé straně někdo konečně otevřeně mluví, protože jinak jsou tady sudeťácké landsmanšafty, které se tváří, že už tyto nároky nemají, přestože je dále mají a scházejí se pod touto záminkou v Brně, aby tady jednali na svém sudetoněmeckém sjezdu. Ti to tají, všichni ti, ale s nimi i ti politici křesťanských demokratů, kteří je v tom Bavorsku absolutně podporují. Ti to tají, ale lžou jako vždycky ve všem. Jestliže přichází strana, která to říká otevřeně, tak je s ní o tom možné vést souboj. Oni se totiž to téma těch Benešových dekretů bylo optimální, kdyby se otevřelo mezi Českou republikou a Německem. Optimální. A ne, aby to ty posltové hnali přes Brusel a k nám se to vrátilo jako nějaké rozhodnutí. V tom je rozdíl mezi těmi poslty a Merci a další tou podivnou sebrankou, která v té takzvané semaforové koalici dnes ještě v Německu vládne. A alternativou pro Německo, která některé takovéto věci říká otevřeně. K té minulosti, to já myslím, že je naprosto správné, co dělají. Oni říkají kromě jiného, že ořežou okamžitě, jakmile budou v té zemi vládnout, spolkové, okamžitě ořežou neziskovky, okamžitě jim vemou všechny peníze, což mimochodem v Německu lze, tam mají na to ty jednotlivé zemské vlády právo. U nás představte si, že by to někdo udělal v kraji nějakém, jo? A mezi tím dál vládl třeba Fiala, který je tady všechny buduje. To je vyloučeno. Tam to lze. Oni říkají, že se ta historie učí špatně. Mají pravdu. Historie se Němcům zatajuje. Prostě je to přeci jenom už
pěkných pár desetiletí od té války a oni jim všichni dokola pořád jenom říkají koncentrační tábory a tak dále. Ti mladí, kteří se do tohohle už dávno narodili, jim vůbec nerozumějí a neberou to vážně a z toho vznikne radikální postoj. Zatímco AfD říká, pojďme se věnovat té historii trošku jinak. Řekněme, o 20% méně Hitlera ve vyučování historie a o 20% více Bismarcka. Čili oni říkají, pojďme se podívat, co je to Německo doopravdy dneska ještě zač. Celý tento otevřený postoj je mi vrcholně sympatický, ač s ním nemusím ve všem souhlasit. Je mi vrcholně sympatický to otevřeností, protože teprve s ním se dá diskutovat, hádat se, přijít se a k něčemu dojít. Když to udělají ti Mercové přes a Posseltové přes Brusel, jak už jsem řekl, tak se nám to nepodaří. Takhle se o tom bavit je možné. Nehledě na to, že to je méně podstatná část jejich programu. Oni mají hlavně ekonomický program a tak dále. A to, že ty enderáky, abych tak řekl, o nich se pan Miklas vyjadřuje docela vlastně opovržlivě. Já vám řeknu, já je docela mám rád. Já je poznám tady na ulici, když ještě dnes, když vidím jít Němce, tak hned vím, který je západní a který je z toho východu, protože s nimi máme opravdu docela dlouhou společnou historickou zkušenost, ne vždy zrovna jednoznačně báječnou, prostě ten režim byl, jaký byl, ale z těch lidí se stali úplně normální lidé. To velkoněmectví se z nich opravdu vytratilo. A ty takové úvahy vlastně o tom, že by nebylo tak úplně vyloučeno obnovit NDR, to se nestane sice, ale je to dobrá myšlenka. Je to myšlenka na hrdost na to, čím žili, co vytvářeli, a oni v rámci toho bloku byli docela významní a docela, jako vždycky Němci si uměli poradit technologicky, zajímaví byli. Já dodnes je na ně koukám se zájmem. A možná, že právě to, že to začíná tady na východě, u nás, v tom Německu, je vlastně také jistý vzkaz pro nás, abychom i my byli trochu víc hrdí na tu dobu před převratem, kterou nám ti manipulátoři, historičtí a všichni ostatní chtějí vytřískat z hlavy, a hlavně těm mladým. I to je pro mě docela dobrá inspirace z těch proběhlých voleb, bez ohledu na to, jak to dopadne. Když jsme ještě u toho, je nesmírně zajímavé, co ten pan Zikmund, co on vlastně říká. On říká, protože teď nastala situace, že kdo ví, jak to mimochodem bylo, ale zrovna o těch pár desetinek se nedostali k té absolutní většině. A on říká, to vůbec nevadí. Na návrhy paní Wagenknechtové, to je ta malá strana levicová, co se dostala tam asi těmi 5,6% a bude mít pět míst v tom německém, v tom saském parlamentu, tak říká, jako ona navrhuje, že třeba při třetí volbě odejdou ze sálu a on bude zvolen a tak dále. On říká, to teda nevím, to mně se zrovna tohle nezdá moc jako pevná situace, v níž bychom chtěli vládnout. Uvažují tam někteří členové křesťanských demokratů, že k něm přejdou a tak dále. A on říká, on se nikam nežene, on nedělá tu chybu, kterou tady udělali všichni ti, kteří se tak narychlo tam třeba dostali
jako Piráti, že jo, hned obsadili všechno a skončili, jak skončili. Teď bohužel třeba i motoristé udělali možná tutéž chybu. Oni se neženou za těmi funkcemi. On říká, pro nás je důležitější celý etos, který přinášíme. No to je něco, co v české politice nevidíme. A ten člověk je prostě pro mě mimořádně důvěryhodný. My o těch volbách a jejich dozvucích budeme jistě ještě dlouho mluvit. Já se pokusím dostat k nám s takovým týdenním odstupem, až všechno už se usadí a bude o čem mluvit. Někoho opravdu zajímavého uvidíme, jak to dopadne. Ale v každém případě ne já sám, jak píše Tomáš, ale jsem ohromen tím, jakým způsobem ti představitelé AFD s tím ohromujícím vítězstvím, které bude mít absolutně tvrdý dosah na ty další volby v Berlíně a v Durínsku, jak s tím zacházejí, jak dospěle, jak politicky. Pojďme dál. Dobrý den, pane Hajku, naprosto se stotožňuji s vašimi názory, jako byste mluvil za mě a rozhovory vedete velmi profesionálně, s mnoha hosty je to v klidu, ale co u vás obdivuji, jak to zvládáte s panem Svatošem, kterého si mimochodem velmi vážím, ale ukočírovat toho geniálního pána, to je opravdu těžký úkol. Někdy trošku je, ale on to pan Svatoš ví a my jsme už docela sehraní, takže

určitě přibude taky ten Ládí Květvička mezi ně. Teď někdy v polovině září se tady na to máme sejít. Stanice Hvězda roste a je zajímavá. Já zvlášť chci poděkovat v této chvíli opravdu několika z vás, kteří začínají posílat i zvláštní příspěvky na Hvězdu. Já jsem skoro měl chuť to tady teď udělat, takže aspoň u těch zvlášť významných zkusím něco takového jako tohle křestní jméno a to. Radši si to ještě nerisknu, musím si to rozmyslet. Řekněme, že to jsou tam případy několika men, za nimiž je jednička, ku podivu, jo. A jsou to pánové i paní. Jsme za to vděční, že jste opravdu pochopili, jak je významné přidat něco té Hvězdě, protože nás to stojí hodně peněz a ona roste. A vy to vnímáte a já z toho mám obrovskou radost. Mimochodem, abych na to nezapomněl, dnes začne další četba na pokračování a bude to Záhada hlavolamu, Jaroslav Foglar, čte to David Matásek. Další Foglarovka, myslím, že od 21 hodin mají všichni co dělat. Je to vlastně první díl té trilogie o Stínadlech a Klubu rychlých šípů, ale to asi všichni, skoro všichni budete vědět. Tak vám přeju krásný zážitek a dočtu dopis. Popravdě hned jsem jí moc nebral, Hvězdu, ale propadal jsem jí postupně. Dnes jí poslouchám nejvíce. Přesně jak to mám se Hvězdou, vystihla ta paní moderátorka, myslí se. Na Hvězdě hrají písničky, kterýma jsem pohrdal, když mi bylo 14 let, a je Relaxík a Magneťák a západní hudba a teprve dnes objevuji, jak jsou české písně krásné a ty hlasy a texty úžasné, jakože jsem to jako mladý tak nevnímal, to už asi nikdy nepochopím. Děkuji za to moc. Nejhorší, ale v dobrém, je, že se nikdy nemohu od Hvězdy odtrhnout na úkor pořadu mluveného slova, které chci sledovat zejména k večeru. Chtělo by to nějaké zprávy, ale chápu, že to chce čas. Zprávy, tam míříme dostat se k nim. Zprávy jsou nejsložitější a nejdražší věc, která se dá udělat. My máme na ně model připraven. Jakmile budou na stanici Hvězda zprávy, tak jsem přesvědčen, že už dokážeme i najít investora na vstup do terestriálu, do toho, aby se to dalo poslouchat vzduchem, jako nejen na internetu. My máme ten model připraven na rádio se zprávami a se vším formátem dalším. Ale opravdu je to je opravdu věc peněz a já možná už příště vám řeknu o jednom modelu, který nás napadl, nejen v této souvislosti a týkal se vlastně jednoho modelu Míčka a možná, že tam se trošku začneme k tomu pohybovat, uvidíme. Ale jsem šťasten, že to takhle mnozí z vás cítí a že vás ta Hvězda čím dál víc baví. Mě teda také. Děkuji moc za vaši práci, hodně štěstí. Marian H. Karviná. Mariane, moc děkuju. Já se budu snažit to urychlit, abychom stihli samozřejmě dnes také večerníčka. Tak pojďme dál. Tady nám poslal Miroslav R. ze Skotska, naše protiproudní tykadlo, jak si říká, člen té reformní strany Farážovi dnes už. Nám poslal jeden zajímavý dopis po trošku pár dnech, kde se opět to týká toho, jak nevydalo státní zastupitelství zatím ten spis o dozimetru
vyšetřovací

0: komisi, kterou vede pan doktor Reichl. On to srovnává s tím, že si právě přečetl o těch zločineckých korupčních strukturách v Kyjevě, kde už ten generální prokurátor už je také zatčen snad. A říká, kdy konečně k tomu dojde také u nás k něčemu takovému, protože vidí za tím nevydáním čistou korupci. No, k tomu, abychom se dostali takhle hluboko, myslím, ještě zdaleka nejsme. On o tom hovoří dopis pana Kellnera, kterého také čtu vždycky jménem, protože to už je standard. Vážený pane Hajku, poslední sobotu, jak byla demonstrace na Staroměstském náměstí proti majdanizaci včer, tak tam policie odvedla jednoho vlastence opět za zet. Na odivu k výslechu. Odvedli ho podle sdělení policie na pokyn státního zástupce na Bartolomějskou. Večer ho propustili, ale věc se bude zřejmě dále trestně řešit. Takže metoda zastrašování vlastenců zavedená za Fialovy vlády pokračuje i za ministra Tejce, protože to rozhodnutí o zadržení padlo na státním zastupitelství a to spadá pod ministerstvo spravedlnosti. Bude tedy nezbytné se začít bránit, a to nejen policie, ale i takzvané spravedlnosti. Já s vámi hluboce souhlasím, že to je skandální. Ale vy pokračujete a tam se to úplně pointuje. Poslal jsem před rokem na obvodní státní zastupitelství Praha 10 jako podnět k přešetření, zda nejde o propagaci fašistických symbolů, když se jeden občan nabízel na svém Facebooku k prodeji trojkombinace vlajek českou, ukrajinskou a vlajku ukrajinské povstalecké armády UPA. Viz příloha, ten dotyčný občan České republiky zde při své prodejní nabídce dává do souvislosti českou vlajku s vlajkou zločinecké organizace ukrajinské povstalecké armády. A přišla mi z toho státního zastupitelství na Praze 10 kopie dopisu od policie, kam to oni dali prověřit, že prý na té propagaci není nic špatného, nic nestoudného. Takže vlajka UPA na rukávě společně s českou vlajkou, to je OK. A písmeno Z bez jakýchkoliv dalších odkazů, to je zločin. Tak to pracuje České státní zastupitelství. Ještě pořád, píše Miroslav Kellner. Ano, Miroslave Kellnere, je to skandální, ale pracuje. Já jsem to už naznačil na začátku, no prostě tam sedí titíž lidé. Přece tím, že se změnila vláda, tak oni se nezměnili. Některé pohyby se tam začínají dít, na těch, zvláště tam v Olomouci a tak dále. Ale sedí tam paní Bradáčová, sedí tam všichni, nejvyšší státní zástupkyně, nejvyšší prokurátorka. Tohle bude opravdu proces, který bude ještě trvat nějakou dobu a opravdu není asi možné myslet si, že je lusknutím prstu možné spustit ty procesy podobné, jako dneska se dějí třeba v tom Kyjevě. Protože tam to mají v rukou Američané, kteří chtějí tyhle postavy vyměnit, aby mohli se dostat na Zelenského. Blíží se to k němu také. Já myslím, že my na žádné Američany čekat nebudeme a že si to nakonec dokážeme tady plus minus vyřídit sami, ale musíme si uvědomit. To, že jsme pod bruselským protektorátem, znamená, že jakmile na ně začneme šahat, na tyhle ty jejich koně, na tu jejich pátou kolonu, tak se začne dít to, co v tom Polsku se dělo za doby, když prezident Kaczyński se začal dotýkat té páté kolony v Polsku. A šup, už si tam dostali Tuska, a ten má dnes problém, on se jim nepodařilo dostatečně připravit ten volební podvod prezidentský. Uvidíme, jak to bude u nás. Ale já myslím, že než spolehnout na nějaké takovéhle takováhle dramata, je lepší to trošku promyslet a chvíli se ptát, intenzivně ptát svých zástupců, například v SPD nebo motoristů, ale možná, že mezi našimi nepodvolenými jsou také spousty voličů Babišových, čili ano, tak se ptejte těch svých zástupců, jak jsou tyhle případy možné. Ten malý tlak je nejúčinnější. To je jako když ta kapka kape na to jedno místo, hurikán se přežene a nic a ten důlek se tam začne tvořit. Pojďme zatím touto cestou. Ta radikální, ta je ještě poměrně daleko před námi. Pojďme dál. Ne. Jenom kratince snad, spoustu dopisů zase nemůžu číst. Jeden se týká opravdu investigativní žurnalistiky, necháme si to na příště, víc si o tom pokusím zjistit. Vážený pane Hájku, srdečně vás zdravím a děkuji za vaše porady a komentování aktuálních událostí. Včera jsem se dočetla, že svatovický poklad byl opět vyvezen do zahraničí, tentokrát do Spojených států, kde má být vystaven s židovskými artefakty. Tento svatovický poklad s korunovačním křížem už byl prvé vyvezen do Německa v den výročí okupace naší země německou armádou. Na mě to působí jako oficiální vazalství naší země. Bylo by prosím možné požádat o nějaký komentář k této situaci. Moc děkuji a přeji vám hodně zdaru vaší záslužné práci Jana O. Jano, samozřejmě, že jsme to začali i hned zjišťovat. Podle našich zjištění tomu tak není. Myslím, že mohlo jít dokonce o nějakou provokaci, nevím, vy nepíšete zdroj, ze kterého jste to vyčetla, ale v současné době podle našich informací nic takového není a snad se ani zatím nechystá. Takže jsem chtěl jenom uklidnit. Ono to téma těch korunovačních klenotů souvisí s tím tématem duchovním, protože ty korunovační klenoty a České království od Václava přes Karla IV. A k dalším našim králům, panovníkům a významným postavám, o nich se opravdu snažíme intenzivně psát neznámé věci v akademii. A jsem šťasten, že tolik lidí začíná psát, jak jim to pomáhá v těch věcech. Je to obrovský složitá práce, ale tam míří protiproud. Tam chceme, abychom byli vybaveni znalostmi v bitvách o naší státnost a suverenitu, které máme před sebou. Tak ono to s tím duchovním zakotvením úzce souvisí. A já musím říci, že mluvil jsem před chvílí o tom a děkoval, nebo málo možná děkoval, ale oceňoval všechny vás, kteří nám dál přispíváte a dokonce s tím, jak rozšiřujeme ty naše pokusy, aniž se snažíme dělat kotrmelce, aby nás ekonomicky něco podpořilo. Nechceme a nepožádáme nikdy o žádnou dotaci, o nic. I kdyby nám někdo nabízil, jaký nevezmeme. Ne, my jsme proti proud. A vy to víte a proto nám pomáháte. Ale vy nám pomáháte kromě toho i něčím úžasným. A nechci snižovat ty fantastické vaše příspěvky, možná, že je i kombinují mnozí. Ale jedny z nejnádhernějších příspěvků nám poslal pan Štefan H. z Holešova. Vážený pane Hájku, opět jsme v neděli zavítali s manželkou na svatý hostin, kde jsme se pomodlili za vás a za protiproud. Posílám vám z toho místa i dvě fotografie z amatérského fotoaparátu, tak se omlouvám za slabší kvalitu snímku. S požehnaným pozdravem Štefan H. Holešov. Štefane a všichni ostatní, kteří nám píšete, že se za nás modlíte. Významná část našich spolu, jak to říci, spolu autorů této porady, nebo ne autorů, no spolubojovníků na této poradě, tomu nebude rozumět, ale my tomu fakt rozumíme. My víme, co to znamená. Je to něco fascinujícího. Děkujeme za to z celého srdce a vracíme požehnání vám a všem, kteří se obracejí ke Stvořiteli a prosí i za nás. My prosíme za vás určitě. S našimi modlitbami jste neustále konfrontováni, abych tak řekl, snad je mnozí i cítí. Protože jenom s tímto požehnáním my vlastně můžeme existovat. Je to zázrak, že ještě protiproud existuje. Těch tlaků ze všech stran je nepředstavitelné množství. My se o nich už ani nezmiňujeme. Ale máme pevnou víru, že to, co děláme, vede k srdci a srdce vede k Bohu. Tak kéž vás všechny bez ohledu na to, zda s Pánem Bohem jste v kontaktu nebo ne, ochraňuje náš Pán a Panna Maria do příštího pondělí, kdy se na vás budu opět těšit.
1: Když nás půjdou miliony, všichni proti větru, proti proudu postoupíme o 100 kilometrů.

0: Krásný, příjemný, dobrý večer vám všem, přátelé, kteří jste dorazili na dnešní sváteční pondělní stream s panem profesorem Petrem Staňkem. Dneska to bude jízda. Krásný večer, pane profesore, vítejte.
1: Dobrý večer, dobrý večer.
0: Tak já se
1: a jdeme na to.
0: Trošku zesílím a jdeme na to. Pane profesore, s čím začneme nejdřív? Mezinárodní situací a nebo tím, co se děje s počasím a s naší planetou Zemí?
1: No, zkusme tu planetu Zemí. Tak. To bude takové zajímavé antré.
0: Dobře, takže nejdřív vezmeme přírodu a pak co na to lidi.
1: Jo.
0: Tak prosím, je to vaše, pane profesor.
1: No, teď největším hitem je 6. teplotní kopule nad evropským kontinentem. Opět nám hrozí 32-35 stupňů. V Řecku, ve Francii, v Španělsku 40 stupňů a podobně. Všichni žasnou nad 6 teplotními kopulemi a všichni říkají, kurně, to tady nikdy nebylo. No, jenomže některý zvídaví lidé se kouknou na takzvané hladové kameny v Rýnu nebo hladové kameny v Labi v Drážďanech a najednou zjišťují podivnou věc. 1814, 1827, 1854, 1907, 1947, ještě větší sucha, ještě větší pokles hladiny těchto řek. A ty hladové kameny to přímo potvrzují. Totež máte na hladových kamenech v České republice, v Labi. No a najednou si položíte otázku, kurně, tak je to něco výjimečného, nikdo to tady nebyl. Jak prohlásí meteorologové, no za dobu sledování od roku 1900, to nikdy nebylo. No ale přece ty hladové kameny mluví jasnou řečí. Druhá zvláštnost, která se objevuje. Problém není jenom extrémní teplota, ale především výrazný pokles vzdušné vlhkosti a pak ještě druhá věc, obrovský nárůst sucha ve velké části evropského kontinentu. Zajímavé, že před 30 lety se konstatovalo, že ve východní Španělsku, Pireneje, i v západní Francii se objevily oblasti, kde se nedalo existovat, protože zmizla voda, nebylo možné pěstovat nic, nebylo možné nic schovat, lidé se odtud vystěhovali, ale o tom se nemluvilo. Objevilo se jenom několik speciálních zpráv, ale nemluvilo se o tom. A najednou zjišťujeme, že ten problém s tím suchem se týká velké části evropského kontinentu, nejenom těch podzemních vod a povrchových vod, ale především výrazného snížení vlhkosti vo vzduchu. Pak se objevily meteorologické prognozy, které například říkají, že do roku 2050 nebo 40 možná, například Bratislava bude mít klima jako Atény, s jedním drobným rozdílem. Nemáme moře. No a pak najednou zjišťujeme, že ten Dunaj kurně, on nemusí mít tak nízký průtok jenom proto, jak je to teď, ale prostě proto, že alpské ledovce nám jaksi mýznou. A protože alpské ledovce a sněhové náklady vždycky způsobovaly dostatečné zvýšení průtokovosti Dunaje nebo Rýnu, tak pak najednou zjišťujeme, že ty řeky opravdu můžou mít velice nízkou hladinu vodních toků. No a pak se tady objevily další a další úvahy o tom, co se vlastně děje. No a najednou několik perliček. Poprvé, zlikvidovali jsme mangrové pralesy na pobřeží Afriky, jihovýchodní Asie a podobně. A najednou zjišťujeme, že ta matka příroda ty mangrové pralesy objevila, obnovila ještě ve větším rozsahu, jak byly původně. Další významné studie ukázaly, že nárůst teploty, odpařování vodních par a nárůst CO2 způsobil zvýšení zezelenění planety za posledních 30 let o více jako 17%. Kurňa, kde jsou klima alarmisté s jejich vyhrožováním z CO2? No a pak zjišťujete další a další zvláštnosti. Kontinentální kryh, například východoatlantická nebo západopacifická, se nezasouvají pod severoamerickou kontinentální desku, ale drobí se. To drobení těchto kontinentálních desek uvolňuje průchod jednak vodním masám a jednak láve. A obrovským způsobem se aktivují podmořské sopky. Máme 16 000 podmořských sopek, 14 000 je aktivních. Pak tedy máte nejnovější hit. Malý Krakatau nám vybuchl a 160 000 lidí zůstalo uvězněno ve všech okolitých zemích, protože žádná letecká doprava a podobně. No, někteří prohlásili, že to byl větší výbuch jako původní výbuch v roce 1858 Krakatau, ovšem nebyl to ani zdaleka tak silný výbuch, i když to vypadá efektně současná. No a pak tady máme další a další zvláštnosti. Na jedné straně obrovská sucha a na druhé straně obrovské srážkové procesy, kdy například na jaře jste viděli ledové řeky v Saúdské Arábii na poušti. No, objevují se nám diskuze o tom, že dochází ke změně golfského proudu, ale najednou se zjistilo, a to byl velký výzkum kanadsko-americký, že on ten golfský proud pravidelně cykluje. Někdy je silnější, někdy je pomalší. Nedochází k riziku zastavení golfského proudu, ale spíše dochází k diverzitě jeho jižní větvy směřující do Guinejského zálivu v Africe nebo směřující k severní Evropě. A najednou zjišťujeme, kolik toho o té planetě nevíme. Nejnovější objevy. V hloubce 2900 km pod povrchem planety najednou objevujeme speciální druhy minerálu a látek, které, o kterých jsme neměli ani ponětí. Mezitím australští a kanadští a japonští vědci zjistili, že pod kůrou planety existují další mezivrstvy, které mají úplně jiné vlastnosti a po kterých jednotlivé kontinenty driftují. No, a to ještě nemluvíme o objevech Ringwooditu v hloubkách 550 až 660 kilometrů, kdy Ringwoodit jako speciální hornina váže obrovské množství vody třikrát větší ve světových oceánech. To byl jeden poznatek, ale závažnější poznatek byl v tom, že ten Ringwoodit pravidelně každých 12 000 let uvolňuje vodní masy na povrch planety. A tyhle ty vodní masy vytvářejí obrovské tsunami, prohánějící se nejenom světovými oceány, ale zasahujícími kontinenty. No, máme obrovské vědecké štěstí, 12-tisíciletý cyklus právě skončil. A teď si k tomu přidejme některé další skutečnosti. Na mořském dně dochází k sesuvům obrovských mas sedimentů o objemech 500 až 700 km kubických. Množství takzvaných obřích vln, o kterých se původně myslelo, že to je výmysl námořníků opitých rumem, vodní stěny vysoké 60, 80 a 100 metrů, pohybující se po Tichém a Indickém oceánu, najednou zjistuje NASA při obrovském dlouhodobém sledování družicemi, že opravdu tyhle ty obrovské mořské vlny se pohybují po oceánech. Když dorazí k pobřeží, mají 1 metr, ale na oceánu mají 60, 80, 100 metrů. A jejich 60 až 80 ročně, to bylo v minulé dekádě, a nyní satelitní snímky ukazují, že je kolem 120 ročně. Co se to vlastně děje s tou planetou? Nebo se ta planeta naštvala na člověka a říká si, tak člověk vykládá, že on tady ovládá, poručí větru, dešti a všechno bude řídit. No tak já mu to ukážu, jak to bude řídit. Zkuste zastavit ten Lahaur, který v Nepálu zabil stovky lidí, jak vládnete té přírodě. No a tohleto všechno ještě je podmíněno další věcí. Prohlásilo se, to byl velký výzkum japonské, americké, kanadské a čínské. Tento rok je rokem zemětřesení. Extrémně mnoho zemětřesení. Jenomže najednou statistické vyhodnocování zemětřesení ukázalo, že to není obvykle veliké množství, neobvykle velké množství. Ale je to obvyklý počet zemětřesení, jenom předtím většina zemětřesení byla v méně obývaných oblastech nebo neobydlených oblastech, jen takže lidem to bylo, jak se říká, putna. Najednou tahle ta zemětřesení na Kamčatce, v Japonsku, v Indonésii, na Balkánu, v Jižní Americe, dosahují hodnot 7-8 stupňů. Ale největší problém je v jiném. Většina zemětřesení doteď měla aktivní centra v hloubkách 60-80 kilometrů, čili pod povrchem kontinentálních platní. Drvivá většina zemětřesení v roce 2026 má centrum v hloubkách 8 až 14 kilometrů, čili jde o pnutí v kontinentálních deskách. Jako kdyby něco ze spoda tlačilo na tyhle ty kontinentální desky. Najednou zjistíte, že geologové a hydrologové konstatují, že Afrika se nám rozpadá. Už to není jenom oddělování afrického rohu, ale v podstatě tektonické rozdělení afrického kontinentu sahá až téměř k Jižní Africe, k mysu dobré naděje. A co to znamená? Vzniká nám nové vnitrozemské moře? Nebo co se tam děje vlastně? Jakým způsobem dochází k roztržení africké desky? No a aby toho nebylo málo, tak najednou zjišťujeme několik zásadních objevů. Vysoké atmosférické řeky, obrovské přesuny vodních mas páry ve výškách 15 až 30 kilometrů, protože skutečným skleníkovým plynem planety není CO2, ale vodní pára. A protože teplota oceánu je mimořádně vysoká, například Středozemní moře od Sicílie po Gibraltar mělo teplotu 30 stupňů, teď je to 25 stupňů, Tiché oceán je o 5 stupňů víc teplejší než obvykle, tak dochází k mohutnému odparování vodních mas. Ale zároveň došlo paradoxně ke změně pasátu, které přenáší tuhletu vlhkost do jiných oblastí. Takže na poušti Atacama prší, prší v jižní Kalifornii v suchých oblastech, ale na druhé straně, jak si v Evropě se toho deště a těch srážek nedostává. No a chudáci meteorologové neustále prohlašují, no tak příštích 10 dnů bude charakteristický přívalovými dešti a obrovskými srážkami a povodněmi. No a pak najednou potichonku prohlásí, no promiňte, ona se ta situace změnila a ty studené fronty nás jaksi přeskočily. Nejnovější teze zní, jo, bylo strašné sucho, ale v říjnu budou obrovské přívalové deště na velké části evropského kontinentu, včetně střední Evropy, a budou kompenzovat to dlouhé sucho, které existovalo v tomhletom roce. No a my jsme tak geniální jako lidé, takže my se nebudeme zabývat nějakými důsledky nedostatku vody nebo zavlažování a podobně, ale budeme řešit investice do zbraní. Protože zbraně jsou přece nesmírně důležité. Je to nesmírně slušný pacifický nástroj. Čím více lidí zabijí, tím lépe, tím splníme proces depopulace. No a v tomto ohledu najednou zjišťujeme další zvláštnost. Jsou oblasti, ve kterých skutečně maximálně prší, například na Slovensku je to Nízké Tatry a část východoslovenské nížiny, a jsou oblasti, kde je dlouhodobě sucho a nepršelo několik měsíců. Čili dochází jako kdyby k lokalizaci jednotlivých přírodních procesů na povrchu planety z hlediska vodních, hydrologických poměrů a podobně. Najednou zjišťujeme, že naše devastace půdního mikrobiomu způsobuje nejenom skutečnost, že ta půda absorbuje podstatně méně vody než doteď. Takže ta voda stéká rychle a odplavuje dokonce i spráž i ostatní části zemského povrchu. Ale dokonce paradox, výzkum Japonců, bakterie, které se vyskytují ve vysušené půdě, se stávají agresivnějšími a co je nejzajímavější, stávají se podstatně rezistentnějšími vůči antibiotikům. Zajímavý závěr, že jo? No a k tomu všemu ještě přistupuje několik dalších paradoxů a zvláštností. Badáme, že jaksi se nám aktivuje nejenom ohnivý kruh, ale aktivují se nám i další vulkány. Aktivují se nám supervulkány, jako jsou Flegelská pole, ale taky supervulkán Masiny na dně Tyrenského moře. A najednou všichni zjišťují, že kurňa, něco se děje s těmi tektonickými zlomy. Všichni mají oči zaměřený na San Andreas v Kalifornii. Ale ti američtí geologové, ti korektní, říkají, ale prosím vás, tohle to je drobnost. Největší problém Severní Ameriky je neomadrický zlom, který se táhne podél celých skalistých hor až po kanadské hranice. A jestliže se bude aktivovat, a my víme, že se aktivuje, tak dojde ke katastrofálním událostem geologického typu na celém severoamerickém kontinentu a jde o třídu 10, kde je rovina, budou kopce a kde jsou kopce, bude rovina. Když se ptali od prezidenta Trumpa, kdy k tomu dojde, vyděšení, no tak odpověď geologů byla úplně korektní. No může to být příští rok, může to být za 100 let, ale v každém případě k tomu dojde. A ti přemýšlející si vzpomenou, že před 3 lety se publikovala velká mezinárodní studie, která nasledovala hluboké ticho a která konstatovala, že v příštích 10 letech 40 až 42% povrchu planety dnes vhodných pro život bude nevhodnými pro život a vznikne 20 až 21% nových území, které budou vhodné pro život. Bohužel, to asi bude vyžadovat přemístění přibližně 2,5 až 3 miliard lidí. Nemluvě o tom, že prosím vás, uvědomme si základní skutečnost. Před 14 tisíci lety při konci poslední doby ledové hladina oceánu byla o 120 metrů níž. Druhá skutečnost. Černé moře vzniklo před 6800 lety prasknutím žilového prahu v Bosporech a Dardanelách a za 80 let vzniklo to, čemu dneska říkáme Černé moře. Amazonský prales před 7000 lety neexistoval, byla tam savinerty a území a strategické snímkování pomocí radaru LIDAR odhaluje civilizace, které tam existovaly a zavlažovaly pole. Na to se ještě nebavíme o Lamanském průlivu, který před 6800 lety neexistoval a bylo tam obývané území zvané Doggerland, žádná splendid isolation pro Velkou Británii. Čili můžeme konstatovat, že mnohé geologické změny na povrchu planety probíhají podle geologů v reálném čase. Teď to vidíme na tom obrovské puklině v africkém kontinentu. No a toto všechno nás mělo by vést k zajímavému poznatku. Jedna věc, kolik toho neznáme z hlediska geologie, hydrologie, klimatologie, glaciologie. Druhá věc. Musíme se dívat na planetu holisticky. Nemůžeme mluvit o přesunu vodní páry z ohřívaných oceánů, ale nezvažovat tryskové proudění, atlantickou cirkulaci, zvažovat další a další věci, jako je bazén arktického vzduchu nad severním pólem nebo změna geologických poměrů v Jižní Americe. A musíme si uvědomit jednu základní věc. Všechny tyhle ty aspekty, půda, vzduch, voda, jsou propojeny, fungují v dynamické rovnováze. A právě proto jeden z klíčových poznatků hydrologie zní, množství vody na planetě je konstantní, ale mění se poměr skupenství v rámci vody a povrchu planety. A druhá věc je, mění se poměr souše a vody. Představte si planetu na základě těch družicových snímků, kdy vytvořila NASA skvělý pohled na planetu i na dno oceánu. A představte si, že před těmi 14 000 lety všechno to, co se nazývá kontinentální šelf a představuje hloubku 70 až 100 metrů, bylo nad hladinou. Moře to nezalévalo. No a pak je tady ještě poslední poznámka. Objevují se diskuze o tom, že to způsobuje harp, a že to způsobuje geoinženýrství. Jako důkaz se uvádí skutečnost, že zničení amerických silných radarů na Blízkém východě, Iránci, vedlo k tomu, že se objevily deště, které nebyly v Iránu 10 let. Proč říkám, může být na tom stéblo pravdy, ale není to skutečný hýbatel z pragmatického důvodu. Kdybychom teď přiznali, že vývoj přírodních podmínek na planetě vůbec nedokážeme ovlivnit a že to je příroda sama, která vládne planetě, tak kde byly ty hrdé řeči o tom, že žijeme v antropocénu a my ovlivňujeme vývoj na celé planetě? Tak zkuste se postavit vedle kráteru toho malého Krakatau a říct, prosím tě, nevybuchuj, já ti to nařizuji. Tak to jenom, abychom si uvědomili, co znamená skutečný vztah člověka a přírodního prostředí. A to, co vidíme teď, je například poznačeno více jak 38 tisíc úmrtí v důsledku extrémních teplot v Evropské unii, tak je jeden z malých důsledků. O mnoho většími důsledky je skutečnost, jak se mění hydrologické poměry, jak se mění flora a fauna, jak je možné, že například v Chorvatsku se vám u pobřeží objevují čtyřhranky, objevují se vám tam žraloci velký bílý a objevují se tam chaluhy, které rostou z hloubky dna 40 metrů a značným způsobem mění přírodní pobřežní pásmo. A to samozřejmě ještě nevluvíme o dalších a dalších změnách, invazivních druzích, hemizu, různých druhů živočichů a podobně, které se promíchávají jednotlivými teritorii. No a tohleto všechno vytváří potřebu holistického uchopení změn na planetě. Poslední poznámka. Mnohé výzkumy v oblasti vědných disciplín, které jsem uvedl, vedly k zajímavému závěru. Drtivá většina procesů probíhá v cyklech. Ty cykly mají různé časové období. 12 let, 61 let, 160 let, 2500 let a podobně. Ale jsou i období, kdy všechny cykly dosahují vrchol. Jeden z takových vrcholů byl před 42 tisíci lety. Další byl před 14 500 lety a způsobil konec doby ledové. Máme nepředstavitelné vědecké štěstí. Současnost je opět typická dosahováním extrémních vrcholů většiny procesů na planetě Země. No, pro vědce by to mělo být výzvou k úplně novému pohledu na planetu a všechny její dimenze a nutnost přístupu holistického řešení. No a pro obyčejné smrtelníky je to výzva k tomu, aby dodržovali pitný režim, byli ve stínu a nenechali se zničit těmi 50 stupni na slunci.
0: Děkuju, pane profesore, za dost vyčerpávající úvod. Tady... tak, Helena tady píše, vážený pán profesor, děkujeme za vašu studnici moudrosti a všetky informace, které nám poskytujete. Na základě architektury souvislostí zaujímá ma, či máte alebo plánujete vyškolit svojho následovatele?
1: Odpověď je prostá. Třikrát jsem se pokoušel vyškolit své následníky. Vždycky to skončilo tím, že jakonáhle měli pocit, že toho umí už hodně, tak se pokusili podrazit mě samotného. Takže můj závěr nyní je, já už neškolím žádné následovníky, dávám lidem informace k jejich vlastnímu zamýšlení a když jsou to velice blízcí přátelé, tak jim navrhnu, co bych já dělal na jejich místě. Ale promiňte, už neškolím žádného svého následovníka. A konec konců uchopení holistické těch procesů kolem nás máte obsaženo v mých knížkách. Takže když je čtete s otevřenou myslí, tak máte návod, jak pochopit mnoho procesů ve světě, který je kolem vás.
0: Děkuju. Já jenom dodám, že mnohé ty knížky najdete na webu petrbureštv.cz v sekci e-shop, takže tam jich máme přehršel. A určitě doporučím všechny, protože posunou vaše poznání o kus dál. A jdeme na další. Tady mám... No a tady to už jste na kous, ale já to vemu tady přesně, Marians. Marian, spolujezdec, mám otázku na pana profesora, aký má názor na sucho na Slovensku ohledom ovplyvňování počasia georadarmi HARP umístěné na Slovensku. Děkujem.
1: No poprvé na Slovensku HARP nemáme, to je první věc. Druhá věc, dodnes se vedou spory, jaký je skutečný dosah HARPu na vývoj zemětřesení, vývoj atmosférických procesů a podobně. Třetí věc, my můžeme prohlásit jedinou věc, my nepotřebujeme HARP. Stačí nám lidská blbost, protože to, co děláme se zalesněním, to, jak jsme upravili vodní toky, jak jsme zničili meandrovité toky řek a potoků, které jsme si neuvědomili, že příroda neměla smysl pro to, aby všechno bylo vybetonováno a rychle odteklo, aby se ta voda zadržela v přírodě. No a samozřejmě pak je to devastace mikrobiomu v půdě, pak je to devastace celkového přírodního prostředí, vytváření dostatečné míry diverzity různých druhů flóry a fauny. My jsme prohlásili, že například ty smrkové lesy jsou perfektní, protože rychle rostou, poskytují dřevní hmotu, na té se dá vydělat, je to přímo skvělé, a pokud nepřijde nějaká výchřice nebo kůrovec. No a tím jsme dosáhli zajímavého stavu, protože ve většině zemí na planetě čerpání podzemních vod je 2 až 3x větší než přítok přirozený podzemních vod. Ve většině zemí dochází k vyčerpání nejenom povrchových toků vod, které jsou závislé na srážkách, ale i hlubinných zdrojů vody. Paradox je, a teď si prosím vás podržte, když jsme hrdině zničili Kadáfího v Líbii, tak jsme zničili největší vodárenský projekt v historii planety. Byly to stovky kilometrů gigantických potrubí, které odváděly artéskou vodu, které jsou obrovská ložiska na Saháře a v Líbii, a odváděly je do Egypta, do Izraele i jinde. Proto máte pochopení, proč Izrael klidně poskytl 3 miliardy dolarů jakožto žolt pro vojáky na záchranu Kadáfího. Dneska se o tom nemluví, ale ten gigantický vodárenský projekt, to bylo něco fantastického, které mělo zabezpečit ne ropu, ale vodu pro celou severní Afriku. No a teď se podívejte například na italské Alpy. Obrovské zdroje podzemních vod, které zabezpečují tu známou hamšíkovou vodu. Jenomže na jedné straně dochází k obrovskému nadměrnému čerpání téhleté vody a na druhé straně, jak je to vlastně s těmi ledovci? Jak je to vlastně s tím ledovým příkrovem například v Arktice? Velká významní vědecká studie konstatuje, že se urychluje topení arktického ledu. Ale zároveň týden na to vyjde další mezinárodní studie, která konstatuje, že k topení arktického ledu nedochází, naopak zůstává v průměrné tloušťce 4 metry a proto Rusové musí udržovat severní mořskou cestu velkými ledoborci, které zvládnou až 8-metrovej ledovej příkrov. Tak kurňa, jak je to? Pak se dozvíte, že největší švýcarský ledovec za posledních 30 let se zkrátil o 8 kilometrů. Pak se dozvíte, že alpské ledovce v Rakousku rychle tají, což je skutečně pravda, a při nízkých srážkách sněhu dochází k výrazným problémům s vodními zásobami jednak vodních elektráren, ale taky zásobování Dunaje a dalších významných řek, které dostávají vodní zdroje z Alp. A pak se vám míchá objektivní pohled na vývoj procesu a ideologicky upravený pohled. No a pak se, když tohleto se všechno dá dohromady, tak najednou zjišťujete, že vlastně, kurňa, jak je to s tou přírodou kolem nás? No a najednou se dozvíte, že za posledních 18 milionů let jste měli 4 doby ledové, 4 doby meziledové, 61 mezifázových období, 211 dalších období malých doby ledových alebo extrémních teplot a úplně vám uniká, že v čase mezi 7. až 11. stoletím se pěstovala pšenice v Grónsku a byly tam vikingské osady. A zároveň vikingská expanze začala právě proto, že veliké zhoršení přírodních podmínek, úroda schnila na kořeni, obrovské chlad a podobně v 6. a půli 7. století přinutil vikingy, aby hledali obživu jinde. A právě proto i Leif Erikson a Červenobradej objevil Grónsko, vytvořili se grónské osady a dokonce plavili se na Newfoundland. A tohleto všechno ukazuje jednu zásadní věc. Víte, že například skutečně v oblasti střední Evropy, a já to jenom zopakuji, před 11 miliony let bylo největší sladkovodní jezero na planetě Zem. Nazvalo se Paratetis. Před 6 miliony let začalo vysychat. Dnes máme jenom Balaton a Neziderské jezero. Ale zároveň máte oblasti, které jsou pouštěmi a ještě před 150 lety byly pouštěmi, například na Slovenském záhorí. Pak se osázely stromy a vzniklo to, co dneska vidíte, jako borové lesy a podobně. No a hlavní problém Slovenska je ve dvou směrech. První. Díky různým geniálním opatřením, i když jsme na rozvodí Evropy, velice rychle ta voda odtéká. Nezadržujeme tu vodu. Druhý problém, máte oblasti, které jsou přímo závislé na množství vody v Dunaji, takže když se sníží průtok Dunaje o 30-40%, což je prognóza, výrazným způsobem se sníží nasycenost podunajské nížiny těch štěrkových podloží. Druhý problém, východoslovenská nížina opět, na jedné straně výrazné srážky, na druhé straně sucho. A Slovensko samotné se stává zajímavým ukázkou, kdy nízké Tatry a část vysokých Tater má extrémní zrážky 50-100 mm za jeden den, ale velké části západního Slovenska, jižního Slovenska neprší 2-3 měsíce. Znamená to, že rozdílnost přírodních podmínek v jednotlivých regionech se stává klíčovou dimenzí současného přírodního stavu a přírodního prostředí. Takže když budete mluvit o vodozádržných opatřeních, například na Záhoří, tak je o tom zbytečné uvažovat, protože tady ty srážky máte a budete mít minimální. Když to obrovské srážky na středním Slovensku by měly být zadržovány a odtud voda rozváděna do jiných částí Slovenska, které mají nedostatek vody. No ovšem k tomu potřebujete distribuční systémy, potřebujete čerpadla, ta potřebují elektrickou energii, ale tu přece musíme dát na cloudová úložiště dát, protože umělá inteligence nás spasí před suchem a před extrémním vedrem. A z tohoto hlediska jedna z klíčových věcí, kterou by měly obsahovat všechny materiály o budoucnosti Slovenska zní, máte 3 faktory přežití. Energie, voda, potraviny. Zkuste se podívat na tu vizi Slovenska přes přízma těchto klíčových parametrů přežití budoucnosti. No a když vezmete ty prognózy, například skutečnost, že ta přechodová období mezi El Niněm a La Niňou, která trvala většinou 2 až 3 roky, teď najednou neexistují a přechází to do silného El La Niňe, do silného El Niňa, a to El Niňo je ještě super El Niňo, a najednou zjistíte, že máte v Atlantickém oceánu 3 hurikány za sebou. Máte 6 teplotních kupol nad evropským kontinentem. A najednou zjišťujete, že ve Skandinávii prší o mnoho více, takže tam dochází k obnově lesních porostů s jehličnatými stromy, které mají tmavé albedo a pohlcují ještě více slunečního záření. Ale my si musíme uvědomit jednu základní skutečnost. Již všechno na planetě Zemi již bylo. Dochází jedině k opakování geologických, přírodních, atmosférických a hydrologických změn. A když jsme rozumní, tak znalosti o přírodě nám umožní, abychom nestavili sídliště v undulačním území, které je pravidelně na jaře zaplavováno vodou. A musíme se opět naučit číst přírodu. No a pro mě je nesmírně zábavné, když si uvědomují, jo, ale satelitní snímky dávají tohleto a meteosatelity nám řekli tohleto a tak dále. A před 80 lety jste měli rolníka nebo člověka, který se podíval na oblohu, podíval se na oblaky a říkal, za 2 hodiny bude prutr zmračen. A ona skutečně nastala. Že by měl křištálovou kouli? Já nevím.
0: Děkuju, pane profesore. Mám tady hromadu otázek. Další Jan Ducháč píše. Dobrý večer a chci tady poděkovat Beastmasterovi moc za tvůj příspěvek a taky chci poděkovat Pavlovi Sichrovi a hned se na tebe dostanem. Tady to trošku souvisí to s tou přírodou, protože dobrý večer, pane profesore, co říkáte na 100 metrů vysokou vlnu v Nepálu. Vědci stále hledají příčinu. Nemůže to souviset s ringwooditem? Díky, přeji hodně zdraví.
1: No, první věc. Došlo k odtržení ledovce. Ledovec prý byl nahlodán tánním ledu. Jenomže ten ledovec nevysvětluje tu obrovskou masu vody, která se valila tím údolím. To, že z toho nakonec vznikl bahenní lahaur, který zdevastoval všechno daleko, široko, daleko. To je další věc. A skutečně platí, například vemte tu povodeň v Andaluzii, která byla v květnu. Nepršelo, žádné záplavy a najednou vám vznikla 10-metrová vodní vlna, která se prohnala Andaluzii. Odkud se vzala? Nebo jak je možné, že dochází k uvolňování vodních mas v oblastech, kde by jaksi tedy žádná voda být neměla, například na poušti a podobně. Skutečně máte pravdu, že to zřejmě souvisí s ringwooditem, protože ringwoodit funguje v 2 rytmech. Poprvé nejdříve mizí jezera, ta vodní masa uniká do podzemí. A pak dochází k eruptivnímu uvolňování vodních mas na povrchu a vznikají tyhle ty obrovské stěny. No, musím otevřeně říct, tak jak to přizvukují korektní oceanologové, dodnes neznáme mechanismus vzniku těch obřích vln na Tichém a Indickém oceánu. Tím, že se potvrdila jejich existence, tak alespoň je učiněn první krok. Není to tedy výmysl nějakých opilých námořníků. Ale skutečně neznáme mechanismus vzniku těchto obří vln. Možná jsou to sesuvy těch sedimentů. V každém případě víme, že to není vítr ani uragán. Ale zřejmě ten mechanismus funguje nějakým zvláštním způsobem. No a kromě jiného víte, že máte mnoho jevů na planetě přírodních, kdy voda mizí někde v podzemí, mizí řeka, nevíme kam zmizne, nikde se na povrchu neobjevuje, pořád teče, pořád někde mizí, například ve Spojených státech. No a my neznáme odpověď. Jsou to obrovské podzemní prostory. A co takhle ještě ten obrovský výzkum, který dělali Japonci, kdy seismologicky zjistili, že v hloubkách kolem 700 km pod povrchem se jim jevily obrovské prázdné prostory pod povrchem planety. A ty prostory v některých směrech měly rozměry Holandska nebo Dánska. Ale přece to není možné. Přece musí být všechno vyplněno řhavou magmou. A žádné volné prostory tam být nemohou. Nebo nemohou, protože nesmějí. Víte, Když se vrátím konspiračně k uvolněným snímkům ze Scottovy výpravy v roce 1911 na Antarktidu, tak kurňa, kde se vzaly ty obrázky zřícených staveb a kolonát a podobně? A proč se tak utajnily všechny výsledky expedicí admirála Berda v 47. a 52. Teď něco uvolnil americký kongres v rámci zákona o přístupu k informacím, ale jenom takové ty drobné střípky. No a tohleto všechno nám navozuje jednu další věc. Proč máte po planetě tak obrovské množství podzemních měst? Čína, Anatolie, Jižní Amerika. Čeho se ti lidé báli, když vytvořili tak obrovská rozsáhlá podzemní města pro 10 000 lidí? Báli se nějakých katastrofických změn na povrchu planety? Nebo báli se nějakých obrovských vodních mas, které proplachovaly jednotlivá území? A takové drobné mrazení v zádech, kdy baltský písek se našel v alpských údolích a nebyl tam donesen vodní párou ani ničím jiným. Takže byla to gigantická tsunami, která přesunula baltský písek až do alpských údolí. Jak byla vysoká? Kilometr? A proč o tom nevíme? No samozřejmě, proč o tom nevíme? Víme o tom jenom z hlediska sedimentu. Ale v každém případě tyhle ty věci by nás měly nutit k zamyšlení. Stejně tak, jako by vás mělo nutit k zamyšlení skutečnost, že velká část hloubkového dna Černého moře obsahuje extrémní množství metanu. A již se jednou stalo, že ten metan splál a všechna území kolem Černého moře byly patřičně grilovány. No a teď máte tady krásný nápad Rumunska, které prohlásilo, že bude vrtat v tomhletom kontinentálním šelfu a bude čerpat tenhle ten metán. No, až by někoho zamrazilo, že by mohlo dojít k opakování událostí před několika tisíci let. No a tu jste u základní klíčové otázky. Je skutečně to, co nám vykládají oficiálně korifejové vědy z hlediska historie, geologie, klimatologie a podobně? A nebo ve skutečnosti ten vývoj byl výrazně odlišný, jenomže korifejové vědy nechtějí připustit, že známe příliš málo o tom, abychom mohli drze prohlásit, že známe všechno o planetě Zemi a její historii?
0: Děkuju, pane profesore, zase na druhou stranu, korifium vědy by přece až tak jako neublížilo, kdyby řekli, že toho známe příliš málo. Nebo jo?
1: Ne, to máte velice jednoduchou odpověď. V Biblii máte napsáno, že příroda, zvířata a rastliny jsou to proto, aby sloužili člověku. Věda je založena na Descartově principu, může existovat jenom to, co můžeme odvážit a změřit. No, to je první věc. Druhá věc. Představte si ty tisíce vědců, kteří svou celoživotní kariéru založili na tom, že hlásali jisté teze. A teď přijde nějaký kverulant a prohlásí, že bohužel ta skutečnost byla jiná. Vy si opravdu myslíte, že tyhleti korifejové vědy přehodnotí svoji poznání a pustí se do přijetí jiných skutečností? A nebo to skončí tak, jako když Japonci přišli s lesní medicínou a začali zjišťovat, že jenom procházka po tom lese zvýší funkčnost vašeho imunitního systému o 30-40%, najednou se ozvala obrovská vlna farmaceutických firm, které prohlásili, to je nesmysl, a našli dokonce vědecké týmy z Japonska, které prohlásili, že tohle to je nesmysl, to je hloupost a tak dále, protože šlo o ohrožení zisku farmaceutických firm. A tady už jde nejenom o vaši kariéru nebo profesní postavení. Tady jde o ty peníze. A ty peníze jsou klíčové. A teď si představte, že skutečně ten enzym DTR3 může vytvářet genetické sekvence, které mění DNA vaší buňky a nepotřebujete k tomu žádnou metodu CRISPR genetického sekvenování za 10 000 dolarů. No to je přece drzost. Jak byste mohl přijít o tak velké příjmy? Takže raději prohlásíte, že to neexistuje, nebo to přejdete mlčením. I když je to publikováno v renomovaných odborných časopisech, je to karentované, je to v pohodě, jenom se to nehodí do krámu. Ale tohleto, ta prominutím lež, máte v geologii, v historii, klimatologii, glaciologii. A pak najednou zjišťujete, že dokonce i ten Darwin, který prohlásil, že vyhrávají ty nejsilnější a tak dále a evoluce je hýbatel všeho a podobně, tak se potichu zamlčuje skutečnost, že máte živočichy a rostliny, kde nevítězí nejsilnější, ale nejmoudřejší, nejflexibilnější, kdy vůbec nemusí dojít ke konkurenčnímu boji. Ale naopak, v rostlinné říši vám platí 3 základní protokoly: spolupráce, komunikace, empatie. Jak by se to srovnávalo s tvrzením o tvrdé konkurenci a konkurenčním boji mezi rostlinami, živočichy a podobně? Víte, to je problém toho, jak je postavena tahle ta společnost. A bohužel dnes skutečně souhlasím s tím významným belgickým profesorem, který napsal knihu, ve které konstatoval na faktech, že bohužel velká část dnešní vědy již nehledá pravdu, poznání, ale hledá granty, peníze a postavení.
0: No, tak. To jste mě moc nepotěšil, pane profesor.
1: No a zapomněl jste na klimatický konflikt.

0: zúčastněných, ale ještě to bude chvilku trvat. No. Každopádně já tady mám další dotaz od Beastmastera. Děkuju ti za příspěvek. Zdravím, pane profesore, v posledním vysílání jsem zaslechl, že jste zmínil pojem Edom. Jedná se o Edom z Talmudu, který předpovídá obrovskou válku mezi Edomem, křesťanská Evropa, a Gogem, král severu, Rusko.
1: Ano, přesně. No. Trafil jste, jak se říká, hřebík po hlavičce. Jsou dokonce konspirační teorie, že to, co se děje v Evropě, má být právě ukážkou likvidace Edomu. Od migrace až po ekonomický a válečný kolaps.
0: No. A teď na druhou stranu si tady řekneme, že německý kancléř Merz bubnuje do války úplně jak šílený. Teď teda malinko dostal počuní přes kvůli tomu AfD a jeho výhře v těch krajských volbách, ale máme tady evropské lídry, který prostě hlava nehlava se snaží ten konflikt vyvolat ve finále. Je to... No, proč?
1: Je to odpověď jednoduchá. Všimněte si, ty volby v Sasku-Anhaltsku jsou jenom začátkem volební šnůry. Ta volební šnůra se bude tahat přes Německo, Francii, Itálii a tak dále. A je úplně zřejmé, že lidé už mají plné zuby toho válečného bubnování, toho řvaní o tom, jak musíme se uskromnit, zrušit důchody, zrušit zdravotnictví, vzdělávání, všechno musíme dávat na zbraně a tak dále. No a to bude znamenat, že za normálních podmínek v průběhu jednoho roku v důsledku voleb smete tenhle ten volební vývoj všechny tyhle ty dnešní elity, včetně bruselské komise a všeho ostatního. Jediný způsob, jak zůstat u moci, je neustále řvát o ruském nebezpečí, o tom, jak se musíme připravit na válku, a když to nepůjde jinak, tak tu válku zahájíme. Nebudeme reflektovat na to, co teď udělali Američané a testovali předpokládaný konflikt mezi NATO, Evropským a Ruskou federací za situace, ve které Američané nepomohou Evropě. Závěr modelové situace byl jednoznačný. Do 3 týdnů je NATO poraženo. Oni budou pořád vykřikovat o tom, jak musíme jít do války s Ruskem. A obnovíme vojensko-průmyslový komplex. Ty korektní analytici konstatují, že zprovoznění a obnovení funkčnosti Evropského vojensko-průmyslového komplexu potrvá 3 až 5 let. Ale vy už chcete jít do války nejpozději v roce 29-30. Zároveň budou mluvit o milionové armádě, ale přitom nejste schopen postavit více jako 40 tisíc vojáků připravených a nasazených na frontu. Tak pro Boha, to je ta vrcholná šílenost. Vy voláte po válce, ale přitom absolutně na válku nejste připraveni. Nemluvě o tom, že já se vás zeptám, odkud chcete vzít přibližně 2 biliony euro na realizaci zbrojních programů, výzbrojení takových programů, jako je dronová stěna na východní části hranice Evropské unie, jako je vytvoření 150 miliard na obnovu tzv. Válečné Schengen, 700 miliard na obnovu válečného průmyslu a výrobu zbraní, dalších zhruba 200 miliard minimálně na zakoupení zbraní amerického původu, které stejně americké zbrojovky nedokáží vyrobit dříve než v roce 29-30. A odkud chcete vzít ty desítky bilionů? Odpověď již načetla vážená paní von Leyenová. Teď o tom bude jednat Evropská komise a pak Evropský parlament. 10 bilionů úspor evropských obyvatel nečinně leží na účtech v bankách. Musíme je aktivovat, musíme podpořit inovační a podnikatelskou sféru. Drobná douška, zbraňovou podnikatelskou sféru. No a pak ještě pro jistotu prohlásíme, no vždy to uděláme pomocí státních dluhopisů, válečných státních dluhopisů, kde budete mít výnos o 2,5% vyšší než je současná inflace. Takže vlastně zhodnotíte své úspory a pro jistotu to dáme na 5 nebo 10 let. No a až se za 10 let zeptáte, kde jsou vaše zhodnocené úspory, tak uvidíte akorát vztyčený prostředník Evropské komise, když ještě vůbec bude existovat Evropská komise a Evropská unie. A problém je totiž v jedné věci. Všimněte si, schválili 90 miliard půjčky pro Ukrajinu, ale ty evropské státy to ne.

0: nemají. Nemají ani běžné sumy ve výšce 10-12 miliard, které požaduje Zelenský. Řeči o tom, že přece jenom zlomíme belgického premiéra a přinutíme ho, aby těch 280 miliard vázaných na Euroclear uvolnil pro financování těchto těch věcí, tak bude asi veliký problém. A teď si všimněte, všichni házejí desítkami a stovkami miliard na zbraně, na drony, na opravu cest, na vybudování válečného zdravotnictví, na všechno ostatní, jenomže jak si jste zapomněli na tři věci. Veřejné finance a zadlužení jednotlivých evropských zemí je šílené. Za druhé, zadlužení obyvatelstva je ještě šílenější. A za třetí, nejsou náhodou veřejné finance jednotlivých zemí v katastrofálním stavu? A vy v téhleté situaci budete mluvit o obrovském růstu? Jo, prohlásíte, ale vždyť Polsko je skvělé ekonomicky. Tak se krůňte a podívejte na to, co tvoří ekonomický polský zázrak. Je to zbrojní výroba na dluh. Stejně tak, jako ty nákupy jihokorejských tanků K2. A najednou se začínají hádat Poláci s Jihokorejci, protože ta cena se jim zdá vysoká a ta licenční výroba těch tanků v Polsku jaksi vázne na nedostatku peněz a podobně. Nebo jste zapomněli na varování korektních polských ekonomů, kteří konstatují, že enormní zbrojní výdavky polského rozpočtu povedou do 3 let ke kolapsu státního rozpočtu Polské lidové republiky. Opravdu jsme všichni tak krátkozrací, bez dlouhé paměti, abychom si nepamatovali tahleta varování? A co ještě ty desítky a stovky miliard, které chcete vrazit do opatření na řešení sucha, budování cloudových úložišť dat, přechod Evropské unie na elektrickou energii se zrušením plynu, uhlí a všech ostatních fosilních věcí, všechno bude elektrifikováno, nebo přiletí mimozemšťané a dodají nám nějaké zlaté cihličky? A nebo si neuvědomujete, že nejistota o vztazích vede k tomu, že mnohé vlády stahují například fyzické zlato ze Spojených států, jako je Dánsko nebo Holandsko? Proč asi? Protože věří v hospodářskou prosperitu Spojených států a věří v hospodářský růst Evropské unie? Nebo jsme opravdu tak tupohlaví, abychom si nedokázali složit všechny tyhle ty barovné signály? No, že je tupohlavý Brusel, tak to nemusíme diskutovat. Ale proboha, jste všichni skutečně tak nemyslící, že si nedokážete složit tuhle tu prostou mozaiku z oficiálně publikovaných čísel. Nejde o žádné konspirační teorie. No a jedna drobná poznámka. Když jsem mluvil o dani z odježděných kilometrů před 2 lety ve vazbě na elektromobilitu, tak jsem byl označen za totálního konspirátora. Neplatí náhodou ta daň z odježděných kilometrů teď v Evropské unii? A není náhodou stejně vysoká její výnos jako výběr výnosu daně z benzínu a z nafty? Což je zase fenomén náhody. No víte, náhoda by se měla učit jako klíčový předmět na univerzitách. Abychom všichni pochopili, že všechno kolem nás je pouze náhoda. I ta teplota je náhoda.
1: Pane profesore, až by se mi chtělo říct, že vaše předpovědi poslouchají úředníci z Bruselu.
0: To by bylo nejvyšší ocenění.
1: No tak, ono nás poslouchá, poslouchají nás veliký kvanta lidí a mnozí to ani nepřiznají. A to vlastně i víme z těch reakcí těch, kteří tak strašně vehementně nesouhlasí, že no, pojďme dál. Vezmeme tady další, tady nám píše pak to píš. Milan Cígler, Milane, děkujeme ti za příspěvek. Zdravím pana profesora Staňka i vás, jako mě myslí. Díky za strukturované informace, možná mě zase napadne nějaká vtipná hláška. Super, díky Milane. A my jdeme na další otázku a to je právě váš pohled na výsledky těch německých voleb a to vítězství AFD. Dobrý den, píše Pedro Pedros 67. Dobrý den, pane profesore Staňku, a i vám, pane Bureši, díky. Chcem se spýtať vás, čo hovorí pán Staněk na volby v Německu, keď vyhrál AFD. Je to len další lůdka migrácia, všetko bude pokračovat jako doposovat. S pozdravom, pozdravuje z Kysuc. Tak.
0: No, první otázka je, že jsou to první zemské volby v Sasku a Anhaltsku. Budou pokračovat další volby v Durinsku a tak dále. A zajímavé je, že jsou to především volby ve východních spolkových zemích v bývalém území NDR. Paradoxně, největší volební základnu má AFD právě v bývalých spolkových zemích NDR. Jako kdyby ti lidi v NDR měli méně vymité mozky než západoněmecké spolkové země. Nechci nad tím spekulovat, ale skutečně mnoho věcí vypadá značně odlišně. A to dělení na osy a vesy zůstává v německé společnosti stále otevřené, jako otevřená rána. Stejně tak, jako takzvaná daň sjednocení ve výšci 2,8 bilionu euro, které západní spolkové země zaplatili v prospěch transformace východních spolkových zemí. Jenomže ta transformace se nějak nepovedla. Zkuste se projít po Lipsku, Drážďanech a podobně. No, pak je tady druhá věc. Ukazuje se velmi jasně, že sice AfD vyhrála ty volby 42-44%, ale ten německý volební systém a sestavení vlády vyžaduje většinu. AfD nebude moct sestavit i místního premiéra, když nebude mít podporu strany Wagenknecht. A strana Alice Wagenknecht má v mnoha věcech společné body s AfD, ale v několika klíčových bodech se odlišují. A když nebude mít podporu téhleté menší strany, tak se klidně stane, že ten současný premiér tam zůstane. To jsou takové ty zvláštnosti počtu německého volebního systému. Druhá věc. AfD například prohlásila, že podporuje otevření Benešových dekretů. Já to můžu chápat tak, že potřebují zvýšit voličskou základnu i v Bavorsku, kde je největší počet vysídlených Němců. Tak možná proto dají tento bod otevření Benešových dekretů. Alice Wagenknecht nemá otevření Benešových dekretů. AfD ano. No a to, že chtějí obnovit dodávky ruského plynu, že chtějí zastavit konfrontační kurz s Moskvou, to je všechno vítané. A taktéž je zajímavá bude reakce německých politických kruhů na výzvu vedení AfD, aby se uskutečnili ještě do konce roku nové parlamentní volby, které by měly nahradit nynější vládu a nynějšího kancléře Merce. Ta výzva byla pronesena dnes od vedení AfD. Uvidíme, jak na to reagují stabilní německé kruhy. No, obávám se, že podniknou, když nemůžou zrušit výsledky voleb, tak jak to udělali v Rumunsku, tak alespoň budou škrtit federální prostředky, které poskytují v Sasku a Anhaltsku a které tvoří přibližně 40% příjmů Saska a Anhaltska. No víte, můžete to uškrtit ekonomicky. Jenomže na druhé straně nasratost mnoha německých voličů je již hodně velká. A úplně v tom všeobecném virvaru zaniklo jiné konstatování z ruské strany, ministr Lavrov, který konstatoval, nebudu mluvit kdy, ale konstatoval, že Německo porušilo a Západ porušil všechny dohody podmiňující sjednocení Německa. Takže mezinárodní smlouva o sjednocení Německa je právně neplatná, je nulitní. A v tomto ohledu by někdo mohl uvažovat o obnovení NDR. No, samozřejmě hned se vyrojí lidé, nebudu jmenovat jako mnohé europoslance, které budou řvát o štázi a pronásledování jinak smýšlejících v NDR a podobně. Jenomže mnoho lidí si pamatuje i jiné aspekty NDR. A tohleto všechno se začíná v tom všeobecném politickém kotli v Evropě vařit. A teď si představte, že příští rok vyhrá paní Le Penová, že vyhrá další představitel, tedy Sanchez ve Španělsku, smete všechny plány o imigraci a že ten vývoj bude pokračovat dál a že se jim nepodaří udělat to, co se stalo například v Holandsku, kdy vítězství Wildersovy strany proti imigrační bylo zlikvidováno politickými machinacemi. No a aby to bylo úplně dokonalé, tak evropské sociální model se otřásá v základech. Peníze na zdravotnictví, důchody prý nejsou. Musí být peníze na zbrojení. Každý měsíc v Německu zaniká více jako 50 tisíc pracovních míst. Co myslíte, jak dlouho potrvá, než se dosáhne stav 3,5 milionu nezaměstnaných?
1: Tak se nám přerušil hovor po hodině. Vendelinku, moc ti děkuju taky i tobě za příspěvek. Hanze Heidler, taky moc díky, přátelé. Jinak dejte si odběr, dejte si zvoneček, aby vás systém upozornil na další videa. Protože zítra jedeme od 6. Víťa Pilmajer s jedním pořadem a hned potom budou Skaldoviny od 8. Máte se na co těšit, je toho tady spousta.
0: Ano, tak, už jsme spojení. Takže dochází ke kumulaci více krizí. Důchodová krize, zdravotní krize, vzdělávací krize, ekonomická krize, imigrační krize, neschopnost elit zvládnout jakýkoliv z těch problémů. Ta absolutní dutohlavost nejenom na úrovni Bruselu, ale i národních elit. A co myslíte, jak dlouho potrvá, než vypuknou žádné sociální bouře i v tom Německu? Nebo si opravdu myslíte, že bude stále platit, že v Německu revoluce může vzniknout pouze tehdy, až bude na semaforu zelená a revolucionáři přejdou na druhou stranu ulice? A tohle to všechno teď kombinujte s tím, co se děje ve Velké Británii. Kombinujte to s tím, co se děje i v tom Švédsku. No a samozřejmě teď například z Norska nebo Finska zní pouze válečné bubny. Ale ten obrovský odpor obyvatelstva vůči tomu, ten je tiše neuváděn. Skutečnost, že pobaltští tigři dneska ekonomicky kolabují, se taktéž neuvádí. No a o tom, co se stalo s finskou ekonomikou, se ani nemusíme bavit. A tohleto všechno může pro dnešní elity na jistou dobu sloužit jakožto ký, který mávají. Rusové jdou. No ale protože co by chtěli Rusové v Evropě, prosím vás? Ta zhumplovaná Evropská unie? Ty směšné, schudobnělé střední třídy, které byly ještě před 10 lety největším lákadlem pro čínské investice, protože těch 220 milionů střední třídy bylo skvělým odbytištěm. A prosím vás, kde jsou všichni debilové, kteří tvrdí, že důchodci jenom žerou a nic netvoří. Kurňa, vy jste zapomněli na německé zkušenosti, kdy 55% nyní všech produktů a služeb koupí lidé na 65 let, takže asi ty důchody nejsou černou dírou. No ale při dementnosti velké části politických elit, poslanců a ostatních řídících struktur dnešních společností skutečně se nemůžete divit, že tohle to nechápou. No a to v konečném důsledku povede k tomu, že tyhle ty sociální bouře, o kterých mluví nejenom profesor Merzamer, profesor Jeffrey Sachs, ale mnozí evropští ekonomové, tak pak propuknou a pak až začne tenhle ten vývar, tak už bude velice těžké zastavit ten kolos, který se bude řídit k záhubě. A to nemluvím jako bulharský ministr hospodářství, který konstatuje, že Evropská unie svými kroky dneska vede Evropu k záhubě. Konec citátu.
1: Děkuju, pane profesore. Samozřejmě naše elity, jako třeba generál Pavel, ten už taky prohlásil, že máme příliš mnoho nemocnic.
0: Máme příliš mnoho generálů, včetně jeho?
1: No to ano, ale to on neřekl. On se bavil jako o těch nemocnicích, že víte, ono za jednu takovou nemocnici se dá pořídit několik tanků Leopard. A ty vydržej na té frontě někdy i 15 minut. Takže to jsou
0: no a představte si, stihne vystřelit několik granátů, zlikviduje pár desítek vojáků. No, je to skvělý. No, tak ale první, co bych zrušil, vládní nemocnici, ve které ošetřuje i pana prezidenta. To by zrušili jako první.
1: Jo, aby šel příkladem.
0: Jo, přesně no, tak.
1: Přesně, ano. A on je to charakter. I pro tu svoji manželku si vybojoval ty brachy na hadry. Dřív to ty prezidenti prej platili ze svého.
0: Tak se půjde léčit k bábě kořenářce. No, aby šel příkladem.
1: A ne, tak on je to, že on si myslím, že jo.
0: Když si bylo jedno rčení na vojně. Ano. Znáte rčení zelené mozky?
1: No. O zelených no. mozcích něco vím, no.
0: No, tak vidíte.
1: Tak jo, jdeme dál. Vendelín má 3 tady čet. Děkuju za tvoje příspěvky a jdeme na to. Tak, pane profesore, bude to trochu delší a já ano. to tady nějak překoktám. Tak, dobrý večer pro pana Bureše, nechám na vás zda to číst. Zdá se mi, že země se ohříváním uzdravuje a že až se ohřeje tak, to bude jako na mapě tureckého generála Piriho Rajse a led nebude nikde, ale ani pouště, jelikož bude voda. Pokračuju dál. Bude voda a jako pára ve vzduchu. A zdá se mi, že by bylo ještě před rokem 1770, asi kdy byl boj Velké Tartárie a Západu, i v té době měli něco jako jaderné zbraně, které prachu do atmosféry najednou města zůstaly pod bahnem. V tu dobu máme ruského mužika opilého, protože ovše přišel a zůstala jen kultura a balet a v tu píše Nová historie, jen jsem se snažil dávat si dohromady informace. No, faktem je, že různě po Evropě nebo možná je na světě, nevím, jsou různý domy, který jakoby začínají podzemí, jo, že jakoby byly kdysi, já nevím, plácnu před stolety nebo před nějakou dobou, opravdu zalitý bahnem v ty města a prostě jenom tam, kde pak už byly okna, jak udělali dveře. A tyhle fotky jsem jako vydával, ale nemám vůbec jako, neumím to zhodnotit, jako co to je. Tak jestli byla nebo nebyla takováhle katastrofická situace v minulosti, třeba v Evropě?
0: Podívejte, na Urale a v Altaji objevili megalitické stavby, megalitické zdi a kolonády a podobně, které byly postaveny před 36 tisíci lety, ale které byly zničeny gigantickou přírodní katastrofou před 36 tisíci lety. Druhá věc. Proč zakopali Göbekli Tepe v tehdejší stavitele, aby ho zachránili a vytvořili ty hliněné pahorky a podobně? Když víme, že oficiální údaj je 10 600 let pro radiokarbonové analýzy C14, ale podle nové metody stratigrafie je věk Göbekli Tepe 21 000 let. Čeho se báli ty obyvatelé? Proč v Anatolii nebo východní Číně vznikly gigantická podzemní města, kde se schovali 10 000 lidí, kde jste uchovávali potraviny, pitnou vodu, prostory, kde jste mohli existovat? Čeho si ty lidé báli na povrchu planety? No a pak tady máte další skutečnost, že opravdu pravděpodobně dochází z času na čas v jistých cyklech k uvolňování obrovských vodních mas na povrchu planety právě v důsledku toho ringuritu a velké části území jsou zality vodou, bahnem a podobně. A jedna drobná ukázka. Všichni si myslí, že Velká Morava a Mikulčice a Velehrad zanikly, protože přišli Maďaři a vyvraždili nejednotnou Velkou Moravu a podobně. A vy jste všichni zapomněli na obrovské výzkumy Českého archeologického ústavu, který zjistil, že jsou tam obrovské 7 až 10 metrové nánosy písku, kdy se Morava a Dyje rozvodnili šíleným způsobem a zaplavili velká území. No a pak přišli ty Maďaři a dorazili zbytek. Čili jako kdybychom si nechtěli uvědomit, že skutečně je množství důkazů materiálních, že probíhaly velké záplavové úseky. A ty záplavové úseky se týkaly i evropského kontinentu. A tohleto všechno by nás mělo vést k varování. Je klidně možné, že se opět budou projevovat obrovské uvolňování vodních mas v důsledku aktivity Ringuritu, i když velká část Ringuritových ložisk je v severní Číně a pod částí Severní Ameriky na přelomu mezi Kanadou a Spojenými státy. Hydrologické poměry se ale radikálním způsobem mění. A vemte do úvahy skutečnost, že samotná Evropa procházela fázemi vysoušení a zaplavování. No, my pro jistotu prohlašujeme, že řekněme v historicky známé době posledních 3000 let k tomu nedocházelo, ale mnohé výzkumy, které se orientují například na fungování Římské říše, ukazují, že i tehdy docházelo k zaplavování mnoha území a podobně. No a toto všechno by nás mělo vést k tomu, abychom si nebyli tak jistí, že nedojde k uvolňování výrazných vodních mas i na evropském teritoriu. No a kromě jiného, prosím, uvědomme si, že jsou oblasti, které jsou nasáklé vodou, například v Polsku Mazursko, a jsou oblasti, které jsou dlouhá staletí suché, například Pireneje nebo část alpských údolí a podobně. No a to všechno by nás mělo vést k základnímu zamyšlení. Voda je sice klíčovým předpokladem života, ale může být i taky významným smrticím faktorem a jak je známo, před ohněm utečete, před vodou ne. Je rychlá, je zničující. No a z tohoto hlediska si osobně myslím, že se může velice stát klidně, že po období sucha se vrátíme k období jezera Paratetis. A celá střední Evropa a velká část evropského kontinentu se ocitne pod vodní hladinou. Nebudu mluvit o tom, že existuje několik scénářů změny hydrologických poměrů v Evropě, které taky uvažují s kombinací sucha a extrémních přívalových vodních mas. No ale zatím nechme tyhle ty teorie jakoby konspirační, ale skutečnost je, že se v evropském kontinentu projevuje extrémní různost místních podmínek. Obrovské sucho a o pár desítek kilometrů dále obrovské přívalové srážky spojené s povodněmi a podobně. Tohleto by měl být takzvaný typický status evropského podnebí podle meteorologů v příštích letech. Konec konců některé prognozy říkají, že příští roky budou ještě horší z hlediska sucha než tenhle ten rok 26. No uvidíme, jestli se splní předpověď meteorologů, že ten říjen by měl být maximálně deštivý, ale bohužel pro milovníky sněhu, podle posledních prognóz, díky působení El Niña a celkového tryskového proudění, by zima měla být sice mrazivá, ale bez velkých množství sněhu, snad s výjimkou vrcholních částí Alp.
1: Tak uvidíme, samozřejmě média budou informovat o stavu sněhu a připravenosti vlekařů, jako ostatně roky každý zprávy téměř, není týden, tak tam potom budeme se dívat, kam teda jet na ty lyže nebo ne. Ale Petr Stejská se ptá a ještě předtím Jaroslava nás tady zdraví, ať posílá taky příspěvek, děkuju moc. Pozdravuji a děkuji panu profesorovi za informace. A Petr Stejská, pane profesore, podle sociologa Prokopa máme poměrně malý růst ekonomiky, jenž je dán zejména tím, že se rozšířil trh práce. Přišli uprchlíci z Ukrajiny a oni nejsou posila, jak se nám tvrdilo. Otazníkem. Tak jak to vlastně je? Tak je...
0: První věc, no, že velká část zaměstnavatelských svazů v Čechách a na Slovensku tvrdí, že nejsou lidi.

0: Tak já se teď nevím, jestli jsme se,
1: Ne, ono to je, pane Bureš, to je prosté.
0: Vypadl nám
1: musíte vytvořit dvě věci. Poprvé, že válka vlastně vypadá jak počítačová hra, to znamená, sice vás zastřelí, ale vy stlačíte reset a fungujete dál. Nic se neděje. Žádná mrtvola. Nic. A druhé přesvědčení, že v podstatě válka je něco přirozeného. Něco normálního. Něco, co je běžné. A čeho se nemusíte bát. To je druhá filozofie. A ta je právě podporovaná všemi těmi hrami počítačovými a všemi těmi zprávami a tak dále. Ještě to polechtá vaše ego, lebo protože se dozvíte, že aha, teď Izrael opět bombardoval nemocnici v jižním Libanonu a zabil tam 12 lidí. Víte, ale to je v Libanonu, ten je daleko. My si tady hovíme v poklidném prostředí a můžeme jít na pivo. A tohle to taky snižuje prach citlivosti k válce. No a samozřejmě tohle to všechno, to přesvědčování médií, přesvědčování o tom, že vlastně válka je normální, tak to snižuje ten prach citlivosti a ochoty k válce. No konec konců, když je to počítačová hra, tak proč bychom se báli nějaké války, nějakých útočných dronů a podobně. Ale tohle to všechno funguje až do jednoho okamihu, kdy vám takovej proudovej Geran 5 s 250 kg trinitotulenu bouchne nad hlavou. Pak najednou všechny ty iluze o tom, jak ta válka je přijatelná, normální a podobně, najednou zmizí. No a najednou pak je hlavní problém s očištěním oblečení od jistých produktů. A všichni ti, kteří mluví o válce, i na ČT1 a podobně, tak stačilo by udělat jediné. Poslat je na jednu jedinou hodinu na frontovou linii mezi Ruskem a Ukrajinou. Ať to zažijí na vlastní kůži. Ať zažijí to, co jsme my zažívali na vojně, kdy stačilo slyšet jeden výstřel ze 150 kanonu tankového a věděl jste, o co kráčí. A když jste viděl místo výbuchu a ten kráter, který tam vznikl, tak jste taky pochopil, oč kráčí. Ale všichni tihleti digitální maniaci a všichni tihleti idioti, kteří si myslí, že válka je počítačová hra, to nikdy nezažili a neviděli. No a problém je v tom, že to vystřízlivění pravděpodobně velké části veřejnosti přijde až tehdy, až jim začnou bouchat ty drony nad hlavou nebo přímo na nich. A pak pochopí, co znamená současná válka. No a může to být taky velice prosté. Použijete biologické zbraně a najednou všichni zemřou na velice rychlou ebolu, která vás likviduje za 36 hodin. Skvěle. No a když vemete, nechci být cynik, ale když vemete ty analýzy historiku i švédského SIPRI, tak z těch posledních 6000 let byly léta bez války, o kterých víme, pouze 112 let. Všechno ostatní byla válečná období. Samozřejmě větší nebo menší, někdy to byly světové války. A někdo například zapomněl, že první světová válka nebyla první světovou válkou, ale byla to sedmiletá válka v 18. století, která zahrňovala většinu zemí tehdejšího světa. A taky to byla světová válka. No, jenomže člověk je zřejmě nepoučitelný a když si vemete současné filmy, knížky, videohry, 90% z nich obsahuje buď válku, nebo kriminální činy. No a to není moc dobrá psychologická příprava společnosti na odpor k válce. A já se zeptám, kde jsou ty mohutné protiválečné demonstrace v 80. letech, kdy chtěli Američané rozmístit Pershingy v západní Evropě? To byly statisíce lidí. A ti politici museli reflektovat na ten masový odpor k válečným přípravám. A badáte dnes například v Německu nějaké statisícové demonstrace proti válce? Jo, teď jste viděli v Berlíně a v Lipsku demonstrace, kdy bylo několik tisíc lidí a to bylo všechno. Čili ten duch války se pustil ze řetězu toho džína války jsme pustili z láhve a nejenom, že ho nedokážeme dostat zpět, dnešní elity ani nechtějí, aby se vrátil do té láhve.
0: Pane profesore, to jsme otevřeli jedno hodně palčivý téma. Jirko Krahulíku, ještě jedno, já nevím, jestli jsi nás slyšel, tak ti chci poděkovat za tvůj příspěvek. A tady Václav Fiala taky děkuju. A no, vaši prognózu těch konfliktů, který vidíme teďka kolem nás, tak je to za A teda střední východ a to, co se děje teďka v Iránu, potažmo, tam se rýsuje taky nějaká jako koalice spolupracujících států, nebo dokonce Irán už jako přizvali mezi sebe. A vůbec jako jak prognozujete vývoj toho konfliktu na Ukrajině?
1: No, poprvé, lidově řečeno, teď vyjednávači američtí byli u prezidenta Putina, pak byli u prezidenta Zelenského. Vyměnili si informace, ruské podmínky jsou ještě tvrdší, už to není jenom vyprázdnění Donbasu, ale i další šířka takzvaného demilitarizovaného pásma a podobně. No a čím déle bude ukrajinské vedení odmítat ochotu k nějakému dohovoru, tak tím tvrdší podmínky z ruské strany budou. Ta 40-dňová strategie prezidenta Zelenského, kdy útoky na ruské civilní cíle a energetické centrály a rafinerie ukázala se jako absolutně minutá cílem. Druhá věc, Rusové pokračují v totálním ničení infrastruktury Ukrajiny, ale co je hlavní, zamezili jakémukoliv vývozu potravinářských produktů, obilí, rostlinných olejů, hutnických výrobků z Ukrajiny ven. Tyhle ty vývozy přinášely Ukrajině kolem 25-27 miliard dolarů ročně. Teď to všechno stojí, protože Oděsa, Mykolajev, Južnomorsk jsou zablokovány. Druhá věc, když nebudou mít tyhle ty peníze, tak buď budou požadovat další peníze od Evropské unie, která je nemá, nebo jde k ekonomickému kolapsu, nebudete moc financovat ani armádu, ani nic jiného. Druhá věc, vytvoření triády Turecko, Pakistan a Saudská Arábie je zvláštní právě proto, že jsou to sunité, ale přizvali Irán, který je šíjický. To znamená, jako kdyby se zapomínalo na náboženské rozdíly a vytvářeli vlastní soustavu nového bloku, který má garantovat jistotu zemí na Blízkém východě po zániku schopnosti Spojených států garantovat bezpečí těmhle arabským zemím. Třetí věc. Všimněte si, jak se námořní doprava změnila charakterově. Většina dopravovaných produktů jsou energetická média, buď LNG, buď ropa, ropní produkty a podobně. Klíčovým se staly neurologické body světové lodní sítě. Je to nejenom Hormuzský průliv, Mab al-Madab, který je bránou k Suezskému průlivu. Je to Malacký průliv v Indonésii. Je to tajvanský průliv mezi kontinentální Čínou a Tajvanem, kudy prochází 60% námořní světové dopravy. Je to Suezský průliv, Panamský průliv, který má obrovské problémy, protože vysychá a museli znížit hloubku ponoru lodí, které proplouvají Panamským průlivem. A k tomu přistupuje další klíčová věc. Budování pozemních dopravních tras, například propojení mezi Iránem a Čínou po pevnině. To všechno vede k tomu, že jelikož energie se stává základním faktorem, krevním oběhem současné moderné společnosti, tak ovládnutí energetických toků, buď dopravních nebo jiných transportních, se stává klíčovým nástrojem geopolitického tlaku. No a jelikož prezident Trump uvázl v slepé ulici v Iránu, a rychle musí něco dosáhnout, tak sílí i v jeho administrativě názory na použití taktických jaderných zbraní. Ale všimněte si, o taktických jaderných zbraních mluví i NATO ve vazbě na Ruskou federaci, ale mluví i Rusko ve vazbě na útoky a reakci na útoky NATO. Nemluvíme o použití 1 nebo 10 megatonových trojfázových kobaltových bomb, které zničí 1200 km čtverečních. Ale mluvíme o taktických zbraních, které zničí čtverec 5x5 nebo 10x10 kilometrů. a tím se ten práh citlivosti k použití jaderných zbraní výrazně znižuje. No a samozřejmě použití jaderných zbraní, i když taktických, je otevřením pandořiny skřínky, kterou už pak nedokážete zavřít. A jednoznačně vývoj ukazuje i teď ta Šangajská organizace pro spolupráci, která měla v Biškeku ten svůj summit, kde se ukázalo velmi jednoznačně, že je to nejenom otázka přechodu od dolaru na národní měny, že je to nejenom otázka vybudování nové rozvojové banky s podstatně větším kapitálem, než má banka BRICS, tam byl 1 bilion dolarů. Tady se mluví o 2 až 3 bilionech dolarů. Ale je to taky obrovský rozvoj energetických sítí, dopravních sítí a podobně, který podporuje i Čína, i Rusko, i další členské země šangajské skupiny. A uvědomme si jednu věc. Indie je takový lavírující stát. Modi byl na tom závěrečném summitu a podepsal prohlášení a podobně. Ale Modi sám manévruje mezi Američany, Západem a asijskými zeměmi. V každém případě Šangajská skupina pro obnovu a rozvoj představuje zhruba 43% světové populace, 28% světového HDP a představuje klíčové předpoklady pro multipolární svět. A proto i ten summit v Biškeku, jeho hlavní přínos spočívá v tom, že jasně vytyčil teorii multipolárního světa. Západ ovšem zůstává ukotven ve představě o vlastní dominantní roli ve světě a o tom, že nadále bude diktovat svět podle pravidel. Bohužel nechce si uvědomit, a osobitně to platí pro západoevropské elity, včetně anglických elit, že doba jejich dominance již dávno skončila. A v tomhletom ohledu buď se přizpůsobí realitě světa, anebo narazí na další problémy. Klasická ukázka. Evropské zemědělci mají pryč, protože v rámci Green Dealu produkují metán a podobně. Jejich produkci měly nahradit smlouva s Mercosurem o dovozu pšenice, soji, bobu z Brazílie a masa z Argentiny. Jenomže ouha, sucho postihlo taky Brazílii. A produkce je o 30% nižší. A v Argentině mají problém se zásobováním vodou stát. No a když půjde o to, jak se říká, blížší košile než kabát, tak budou se starat o vlastní obyvatelstvo a ne o dovoz potravin do Evropské unie. Na druhé straně máte absurdnost dneška, kdy absence umělých hnojiv se projeví příštím roce a už se mluví o hrozbě ohrožení potravin pro 600 milionů na planetě. Ale přitom se úplně klidně zapomíná, že podle FAO, a to já to uvádím rád, se ročně zničí 1,3 až 1,6 miliardy tun potravin. Zničí, neprodá, nerozdá. Takže prosím vás, o jaké potravinové krizi mluvíte? Ale nedostatek energií, nedostatek vody, nedostatek potravin má vzbudit strach. Na druhé straně extrémně má zvýšit akcie obchodované na burzách. A já u vody připomenu jednu drobnost. Mezinárodní měnový fond, ale hlavně Světové ekonomické fórum prohlásilo, že voda a nárok na vodu není přirozeným lidským právem. Voda je obchodovatelná komodita. Mezitím dokončili financializaci přírodního prostředí, včetně vody. A od roku 2028 by se voda měla obchodovat přes kapitálové trhy na základě ponuky a dopytu a ve vazbě na akcionářské procesy. No a teď si vemte do úvahy ty diskuze o nedostatku vody. Takže to vyžené ceny vody do stratosférické výše a jelikož bez vody nevydržíte déle než několik dní, tak voda se stane základním faktorem obchodování důležitějším než ropa nebo plyn. No a tohleto všechno se nám rozvíjí přímo před očima, ale převážná většina populace se tváří, že to nevidí. A trošičku to viděli například ve Spojených státech, Massachusetts nebo některých dalších státech, kde budovali kladová ložiště dat, která bylo třeba chladit vodou a zjistilo se, že voda pro tyhle ty kladová ložiště odčerpá vodu pro obyvatelstvo. Tak vznikly zuživé bouře proti budování těchto kladových ložisk dat. No a v Evropě je to další zvláštnost energetická. Buď máte chladící věže, jako máte v Temelínu, nebo v Jaslavské Bohnici, nebo v Mochovcích, kde chladíte vodu a znova ji recyklujete, takže potřebujete maximálně 5 až 7% nových zdrojů vody pro chlazení jaderných reaktorů. A nebo to máte tak, jako v maďarském Pakči, nebo v Rumunsku, alebo v Bulharsku, kde vodu chladíte průběžně čerpání vody z řeky a vypouštěním vody zpátky do řeky. A najednou zjišťujete, proč ti Američané přišli s nápadem rychle rozvíjet malé modulární reaktory, které používají na chlazení tekuté olovo, a nebo další typy jaderných reaktorů, které používají jako chladící médium ne vodu. To je toriový reaktor v Číně a podobně. No a takhle se vlastně ta otázka vody promítá do všech dimenzí. Zemědělství, obyvatelstvo, průmysl, energetika a všude je voda klíčová. No a ten, kdo bude vlastnit vodu, tak bude klíčovým parametrem, který udržuje a bude určovat podnikatelské prostředí. A paradoxní je, že jestliže například ve slovenské vizi, která byla vypracovávána akademie v letech 2008 až 2010, hlavním parametrem byla odhadnutelnost změn podnikatelského prostředí, což mimochodem požadují podnikatelské svazy i dnes vůči nové vizi, tak přibude k tomu nejenom daně a odvodové zatížení, ale i cena dopravy, cena energie a cena vody. A tohleto všechno bude novým zajímavým parametrem pro podnikatelské prostředí do budoucna. Ale nebuďme úplně pesimisti, Evropská unie přijde s geniálním nápadem, místo toaletního papíru budete používat bidet, který prapodivně používá na oplachování zadní části vašeho těla vodu. Zřejmě proto, že té vody je dost.
0: Pane profesore, já jsem si vzpomněl právě na román France Kapky, kde vlastně, pokud si to dobře pamatuju, tak tam v té Americe, potom jak se tam přestěhoval ten mladý hrdina, tak vlastně tam ten jeho tam investoval právě do vody. Jakože zatímco všichni ostatní hledali zlato, já nevím, ropu a tak dál, tak on jako ten bohatec tam investoval do té vody a vlastnil tu vodu. Takže vlastně jako se nám to tady vrací, že
1: to víte, ono je to paradoxní. Když například vezmete frakování plynu, tak natlačíte do vody, teda natlačíte do podzemí vodu s různými chemickými substancemi. A nejenom, že sice vytlačujete tu ropu na povrch, ale zároveň zásadním způsobem kontaminujete vodní zdroje, hloubkové vodní zdroje. Takže na jednu stranu díky tomuto i této technologii zvyšujete seismicitu území, což zmapovali na Oklahomě, kde se zvýšila z 2,1 na 5,4, ale taky likvidujete zdroje podzemní vody. A v čase, kdy nemáte dost vody. Takže ono to je takové, no, řekněme, velice zvláštní z hlediska logiky. No a pak tady máte další skutečnost. Jelikož ta voda rychle odtéká z profilu krajiny, protože ten mikrobiom je špatný a ta půda nezadrží tu vodu a ta voda ještě způsobuje vodní erozi. No tak pak se nemůžete divit, že vzdušná vodní eroze odfoukne z Evropské unie 1,5 až 1,6 miliardy tun sprašy ročně. No a když vám zmizí spraš, tak vám zůstane jalová půda, takže i když máte vodu, z té jalové půdy vám víc nevyroste. No a teď vemte jenom rozvoj hydroponního pěstování rostlin, kde opět jaksi, tedy že ano, potřebujete vodu, speciálně čistou vodu. A vlastně, jako kdyby si nikdo neuvědomoval, že souhrn technologií o potřebě vody a vodních zdrojích by měl být jedním ze základních předpokladů parametrů charakteru země a schopnosti jejího přežití. No ale přece vy budete spíše uvažovat o umělé inteligenci, cloudových ložištích dat, větrnících a solárních panelech a různých dalších vynálezech Green Dealu a nebudete užívat do takých stupiditách, jak jsem mluvil. Takže potěž pánbu.
0: No, ono stačí na to vypsat dotace a hned se tomu začnou všichni věnovat.
1: Zda. No na ty dotace pouze potřebujete peníze, no ale tak...
0: No. Tak natisknem. To přece
1: no, oni se nám totiž pokazili ty lisy na ty peníze. A tak jako Fed prohlásil, že už nebude tisknout žádné nekryté dolary, tak i paní Lagarderová ECBčka si uvědomuje, že již nemůžou velice tisknout nekrytou měnu, jak to udělali v letech 2008 až 2010, kdy vytiskli v Evropě 3,8 bilionu nekrytých euro. Ve Spojených státech 6,8 bilionu dolarů. Protože ta mrška inflace nám jaksi nerespektuje naše přání centrální bank a jaksi nám pořád roste.
0: No tak aspoň něčemu...
1: No a to víte, jak se počítá inflace?
0: Ne.
1: No, počítá se podle spotřebního koše. A do toho spotřebního koše zaradíte přesně ty výrobky, kterých cena se posune tak, abyste splnil inflační cíl centrální banky. Čili dáte tam například televizor, kterého cena se nezmění, nebo auta, kterých cena poklesla, ale nedáte tam základní potraviny, kterých cena vzrostla o 20, 40, 50%. Takže proto máte vysvětlení, že podivnou náhodou jsou inflační cíle centrální bank, čítání ECBčky, vždy pravidelně splněny. Takže víte, statistika je nejenom souhrn nepřesných čísel,

0: No, na to přece profesor Harari, myslím, právě myslel a řekl, že pro tyto obyvatele budou muset být dostupné drogy a hry.
1: A hry, ano, ano, no. Přesně tak. Budou to takzvaní zbyteční lidé a aby nám tady nerebelovali, tak jim dáme drogy a hry a budeme doufat, že v průběhu jednoho generačního vývoje zmizí. Což je taková slušná forma realizace depopulační politiky. No a kromě jiného, kromě depopulační politiky, máte taky depopulační politiku, kdy jste měli skvělé představitele nejmenovaných odborníků na dezinformace a podobně. No a to budete mít největší rozsah růstu zaměstnanosti, protože s nárůstem problémů budou narůstat dezinformační informace. Takže kdyby chtěl někdo příští zaměstnání, měl by se přihlásit jako lovec dezinformací a jako takzvaný aktuální dohlížitel.
0: Ano, budeme všichni se přihlašovat jako lovci dezinformací a budeme upozorňovat mainstream na to, na chyby, které dává ve svých analýzách. Ale ono dneska už to je vlastně jedno, protože já teď nevím, jestli to bylo v Holandsku nebo v Belgii, nebo kde, jak odsoudili toho poslance, že jo, tamního parlamentu, za to, že, ne za to, že říkal pravdu, ale že jí použil, že to řekl tak, ty informace o těch migrantech, že to podněcuje nenávist, tudíž...
1: Ano, ano, spáchal duševní zločin. Ano, přesně tak.
0: Takže jako...
1: Takže pozor.
0: Pravda, jestli to, či ono je pravda, vlastně nebude směrodatný. A jo. Jenom jak se to bude chápat, no. Jestli to teda nevyděsí, nebo nepodnítí, nedej Bůh, něco. Takže...
1: To... No, já bych tam navrhoval koeficient nasranosti. Od 1 do 10. A tím bychom soudům vyřešili situaci, protože pak by policejní orgán jenom doporučovali. Podle šetření způsobil koeficient nasranosti 3. Tak to je podmínka. Způsobil koeficient nasranosti 10, tak to je 5 let nepodmíněně.
0: A já by ho i linčoval.
1: To je skvělé.
0: A ti DAF
1: ne, vidí... Nebuďte tak agresivní. Stačí, když ho zlikviduje internet.
0: No to jo, tak můžeme linčovat takového konspirátora po internetu, nicméně ten DAF se vybije, že jo, na tom člověku, který jim řekl tu nepříjemnou informaci, spíš než by pak požadoval, nedej bože, nějaký řešení od elit, že jo, jako...
1: No jenom, že budete mít problém, pane Bureš. K té linčovačce potřebujete smůlu. No a jelikož se nám omezuje dovoz ropných produktů, tak budete mít smůlu, že nemáte smůlu. No a peří, to taky bude nedostatkové, protože ta hydina nám tady všechno osírá a ještě ke všemu nám šíří ptačí chřipku. Takže ji musíme zakrotit krkem. No.
0: No, tak ještě, že máme hromady plastů a tak, tak třeba do toho to zabalíme potom. Ale pojďme teďka, tady Lubomír má tentokrát, a tady Olda Baršíček, Oldo, děkuju, dotaz. Zdravím pána Staněka a Bureša, rád bych som sa opýtal, keďže niektorí ľudia vravia, že naša realita je umelo vytvorená, tak potom aj planéty, hviezdy sú len virtuálna realita? Ďakujem.
1: No, tak víte, to je ta stará teorie, že žijeme v Matrixu, akorát nemáme ty růžové pilulky. No, tak já vám na to odpovím takhle. Kdyby to byla vytvořena umělá realita, tak její tvůrci by museli být totální blbové. Protože tak debilnou realitu vytvořit, to tedy by muselo být skutečně velice komplikované. Ale na druhé straně uvědomte si jednu věc. Tahle ten svět kolem nás má jistá pravidla. Má pravidlo dynamické rovnováhy, pravidlo kvalitativních skoků, časových dimenzí, architektury souvislosti, provázanosti procesů, holistického přístupu a podobně. A tenhle ten svět je nádherný a dokonalý. Nemusíte vymýšlet Matrix. Uvědomte si, že jak je super dokonalý váš organismus.

0: je skvěle konstruován. Jak je všechno v dynamické rovnováze. Uvědomte si jenom skutečnost, že vaše organismus má 400 druhů buněk s odlišným koeficientem dožití, s odlišnou metabolickou strukturou, s odlišným fungováním mitochondrií jako energetický zdroj a podobně, ale vy jste pořád vyladěný. Všechny procesy jsou harmonizovány v čase, v prostoru, informační protokoly a tak dále. A pro jistotu vás příroda vybavila dokonalými samoopravnými mechanismy, které nejenom opravují vaše DNA, ale dokonce zastavují zkracování telomer a zabraňují stárnutí, přesně jak ukázali výzkumy v Okinavě nebo Jižním Řecku. Nebo si opravdu myslíte, že tohle to měl někdo v zámysle vytvořit jako počítačovou simulaci? A druhá věc, ten problém vesmíru, jestli existují hvězdy nebo podobně. Já si pamatuju řeči, kdy se začal mluvit o tom, že velký třesk před 13,4 miliardami let způsobil vznik vesmíru z jednoho protoatomu a vzniklo všechno, co je kolem nás. Jako doklad toho je rozpínání světa a posun subjektu a jejich vyzařování červené části spektra, což znamená, že se od vás vzdalují a vesmír se rozpíná a na to se rozvinuly všechny možné teorie a podobně. No a jak si vloudila se chybička? Protože zároveň astrofyzikové zjistili, že jestliže fotonový louč přechází vedle silného gravitačního pole, tak to gravitační pole ho ohne k červené části spektra. A vůbec se ten objekt od vás nemusí vzdalovat. A když pak přišel objev galaxií, které jsou staré 16, 18, 21 miliard let, tak se teze o velkém třesku před 13,4 miliardami let začala otřásat. Ale pro jistotu, protože se to přednáší na školách, na univerzitách, tak se koryféové vědy pořád drží velkého třesku. I když je obrovské množství empirických důkazů o tom, že je to jinak. No a to samozřejmě pak se dostáváte k dalším otázkám. A co planeta? Ale najednou zjišťujeme, a to jsou ty objevy, které se například v části vzpomenul, že ta planeta tu neznáme. Neznáme dokonce ani to, po čem chodíme. No a pak se zjistí, že neznáte ani vlastní historii. No a pak zjistíte, že neznáte ani vlastní organismus a jeho fungování. No a pak zjistíte, že váš organismus je dokonalej vyladěný vesmír, nesmírně složitý, ale poslední výzkumy ukázali další objev. Vaše buňka, jedna z těch 41 bilionů buněk vašeho těla, je super zložitý vesmír, který má vnitřní architekturu, energetické zdroje, genetickou strukturu, DNA, procesy obnovy a tak dále. A my bychom měli stát s otevřenou pusou a s úctou nad tímhletím dokonalým světem kolem vás. A zbytečně si nekomplikovat myšlení tvrzením o teorii počítačové virtuální reality a Matrixu. Protože nepotřebujete Matrix. Vy totiž neznáte ani ten svět, ve kterém žijete. Neznáte ani své tělo, neznáte ani funkci vašich buněk. A to jste se nedostali ani k tomu, abyste začal zvažovat o mikrobiomu, který používá 430 tisíc kombinací vaší chemické řeči zvané mikrobiočtina a vaše astroneurony dokáží analyzovat každou sekvenci chemického zložení tohoto jazyka a předávají informace jednotlivým procesům ve vašem těle. Takže prosím vás, nehledejte internetové zobrazení Matrixu, ale zkuste pochopit, jak fungují alespoň základní příčiny vašeho těla.
1: Pane profesore, nicméně se musím ještě provokativně zeptat, protože sám jste říkal, jak příroda je dokonalá, a jak naše těla jsou dokonalé, nebo i těla zvířat, čeho živýho, i ty stromy jsou dokonalý bytosti. Vlastně v každém tom vesmíru, v každém tom těle, v každé ty bytosti máme další a další vesmír. V podstatě, když půjdeme jakoby z toho velikého do toho malého, prostě tak tam je nesčíslně obrovské množství dalších buněk, entit,
0: informací.
1: Informací a tak dál. Až mě napadá, teď mě to fakt jako napadlo, je opravdu tak nepravděpodobné, že existovala nějaká vyšší forma,
0: řekněme, inteligence,
1: nějaký architekt, který by to jako designoval?
0: No a tu máte právě tu otázku, kdy Ruperta Sheldrakea zhovadili, zbavili ho profesory na Oxfordu, poslali ho na Skotskou Vysočinu z jeho teorií morfického pole a univerzálního pole informací vesmíru. A najednou se zjistilo, že skutečně to informační pole existuje a že váš mozek v změněném stavu vědomí je schopen se napojit na toto obrovské informační pole univerza a číst informace. No a tu jste pak u jedné základní otázky. Paralelní světy a paralelní vesmíry, jsou to jenom kopie nás samých v jiných životních situacích, nebo je to něco úplně jiného? A jakým způsobem vůbec architektura vesmíru kolem nás existuje? Co je základem tohoto? Někdo poví gravitace, někdo elektromagnetická pole, někdo hmotná podoba a podobně. Ale když si uvědomíte, že základem toho všeho kolem vás jsou informace, a ty informace vytvářejí nesmírně složitou architekturu souvislostí, tak najednou začnete si uvědomovat tu složitou strukturu. A to samozřejmě se ještě můžete dostat do nanosvěta, a když zjišťujeme věci, které neměly existovat. A oni existují a fungují. Čili vlastně to je otázka neustálého posunu poznání. A kdybych měl říct, co by mělo být základním faktorem společnosti, tak nejsou to peníze, moc, vlád, ale je to posun poznání. Abychom lépe poznali svět kolem sebe, poznali lépe sami sebe a poznali lépe společnost. Jenomže s tímhletím ruka v ruce jde další věc. A to je odpovědnost. Ale odpovědnost se dneska nenosí. Já už jsem to vzpomínal vícekrát. A teď si vemte jednoduchou skutečnost. Jestliže ten designér tohoto super zložitého světa vsadil všechno i na odpovědnost, ale ta je vázána na poznání, pak to znamená, že čím více posunete univerzální poznání superzložitého světa, tím více se stáváte odpovědným k jeho struktuře, fungování a podobně a tím více naplňujete pravděpodobně základní cíl, protokol toho všeho, posouvat se k dokonalosti. A tohleto všechno možná už nemá filozofický základ, ale základem je pochopit svou roli v tomhletom dokonalém světě. No a tam byste se dostal k tomu, co já říkám, pane Bure, že je strašně nepříjemné pro většinu lidí. Zeptejte se, jaký smysl má jejich existence. No a to byste žasl nad tím, co všechno dokážou vyplodit v odpovědi, aby se vyhli skutečné odpovědi. Ne, aby řekli otevřeně, já nevím. Nebo hledám. Ale odpověď na to, proč tady jsme, je přece jedna z klíčových odpovědí naší vlastní existence. No, jenomže ve světě digitální inteligence se nad tím nebudete zamýšlet, protože se zeptáte AI, proč tady jste, a AI vám odpoví, abyste plnil své spotřební povinnosti a posluhoval elitám. A bude tento mít vědecky zdůvodněno, budete spokojené, protože vám to řekla umělá inteligence a ta se přece nemýlí. I když podle amerických průzkumů, nejenom v Palantiru a Anthropiku, 90 až 97% odpovědí umělé inteligence je fals. Takže prosím vás, myslete. Alespoň ti, kteří máte mozek v hlavě.
1: Děkuju, pane profesore. Právě to si myslím, že je největší asi potíž jako hledat a vlastně máme na tom postavenou celou filozofii, že jo? Vlastně proč tady jsme?
0: Víte, co stalo na každé majské stéle v majských městech jako klíčová stéla? Odkud jsme přišli, kdo jsme a kam směřujeme? To byl největší šok pro archeologii, protože tahle ta formulace se objevuje v Tikalu, v Palenke, Chichen Itza, Uxmalu a dalších majských městech. Tak kurně, tak ty Majové si tuhle tu otázku kladli A my, vybavení umělou inteligencí, jadernými pumami, raketami dlouhého doletu a podobně, si ji nepoložíme? Nezdá se vám to absurdní?
1: No ne, tak pane profesor, zase například, že v hollywoodském trháku stopařova průvodce po galaxii si tenkrát myši položili za úkol najít odpověď na otázku života vesmíru a vůbec. A proto vybrali ze svého středu nejlepší programátory, že? A ty sestrojili tehdy nejlepší počítač, takže umělou inteligenci, kterou nazvali hlubina myšlení, který nakonec měl vypočítat ten výsledek a počítač jim ho skutečně po 7,5 milionu letech dal, že jo, jednoduchou odpověď na otázku života vesmíru a vůbec. A bylo to číslo 42.
0: No a víte, kdo vymyslel stopažu v průvodce po galaxii? Kdo je autorem téhleté idei? Víte, kdo to byl? Stanislav Lem.
1: No.
0: Ten hlavní autor sci-fi polské literatury, který napsal první sci-fi román Astronauti v roce 1949. No, takže to je jenom taková drobná přesmíčka. Podobně jako kdo si pamatuje, že v roce 1963 napsal Ray Bradbury známý román 451 stupňů Fahrenheita, který popisuje svět, ve kterém lidé pouze sledují digitální hry, nepřemýšlejí nad ničím a požárníci jsou proto, aby likvidovali knihy a předměty, které vás odvádějí od digitálního světa. 63. A to nemluvíme o dalších knihách Briana Aldise, Bratří Strugackých a tak dále. Čili ano, tihleti autoři sci-fi jako kdyby předstihli dobu nebo byli v stroji času a viděli budoucnost. No a samozřejmě máte taky u tvůrců Star Treku a podobně, kdy někdy se skutečně zamýšlíte, jak ve filmech ze 70. nebo 80. let se objevily vynálezy, které se objevily za 40-50 let. Měli stroj času? Nebo přemýšleli futurologicky? Nebo jak se vlastně dostali k těm poznatkům?
1: No a...
0: Víte, a to je na nám námět na samostatnou velkou diskuzi, nakolik fantastika předvídá příští vývoj.
1: To je pravda. Další věc je ale zase, že můžeme to otočit. Ty nástupnické generace inženýrů a tak dál, pro ně to přece byla inspirace, jakože ať Jules Verne, že jo, vystřelit člověka na měsíc, že jo, a to bylo 19. století, že jo, pokud to dobře říkám, tak inspiroval vlastně celý další generace lidí, kteří se pokoušeli, ačkoliv tenkrát byl vědecký konsenzus, že předměty těžší než vzduch nemohou létat, že? Byť teda tenkrát...
0: Bylo to vědecky dokázáno.
1: Ano, ano. A akorát ty ptáci to pořád nehle pochopit.
0: Ale... No oni nečetli tu vědeckou studii, to je prosté, pane Bureš.
1: Tak se prostě nějaký lajci, kteří nevěděli, že to nejde, prostě pokoušeli nějakýma podezřelýma strojema, který zapomněli ty vědci jim včas zničit, tak odlepit od země a ono se jim to povedlo. A takže je to...
0: Víte, v které knize je poprvé popsán vrtulník? Ve Vernově románu.
1: Aha.
0: Volá se to Dobrodružství Barsakovy výpravy. Byla to výprava do jižní Afriky a tam se poprvé potkali se strojem, který přesně odpovídá vrtulníku dnešní doby. Taký paradox.
1: No, tak je to... je to spousta takových zajímavých věcí. Bohužel, pane profesore, čas nám utek. Jak splašená kobyla. 2 hodiny dávno pryč. A,
0: tak se omlouvám.
1: Žádnej, no to vůbec. Naši milí diváci, doufám, vážení přátelé, že jste byli spokojeni s dnešním večerem. A ještě než půjdete, vy, kteří jste nedali like, tak ho samozřejmě dejte tam paleček nahoru, aby i systém věděl, že tohle video stojí za to. Napište nám do komentářů vaše postřehy, náměty a taky o čem byste si chtěli popovídat příště. My to vezmeme v potaz s panem profesorem do té první části. Jinak děkuju každému z vás, který přispěl na fungování tohoto kanálu. Bez vás by to prostě nešlo. to asi víte. Jinak pokud byste to chtěli přes, pokud byste chtěli vyzkoušet QR kód, tady je. A děkuju předem za vaši pomoc. A přátelé, zítra v 6 hodin Vítě Billmayer, 8 Skaldoviny. Vy, kteří budete v Rakovníku, v divadle od 5 hodin, tak tam se uvidíme ještě a máme toho spoustu. Děkujeme moc, přejeme vám krásnou dobrou noc. Já ještě naposledy vytočím pana profesora. Doufám, že nebude moc vytočený. A jste skvělí, jste úžasní a díky, že vás tady bylo tolik. A chci vám za všechno moc poděkovat. Bez vás by to nemělo žádný význam. Tak.
0: Ano, prosím, už jsme tady.
1: Pane profesore, jenom se pojďte krátce rozloučit s našimi milými diváky.
0: Děkuji velice pěkně všem posluchačům a divákům a přeji jim krásnou, hezkou, ještě zatím letně jesenní noc. Ať vám slunce svítí a kolem vás je pouze kvítí.
1: A až nás budou miliony, tak se budou dít věci. Dejte si odběr, dejte si zvoneček, já už jsem to asi říkal, ale lepší dvakrát než vůbec. Tak ahoj, dobrou.

Vážení posluchači, vítejte u kalendária číslo 174, které věnujeme začátku školního roku. Kostrou, kterou aktualizujeme a jaksi obživneme, je opět pořad, který jsme před lety nahráli pro stanici Vltava. Od mikrofonu se hlásí Michal Kyselka.

0: My jsme začátek školního roku pozdravili písní Another Brick in the Wall v podání Alice in Chains společně s Rage Against the Machine.
1: We don't need no education. Nepotřebujeme vzdělání, tam zpívali ty děti. Tož nechoďme kolem horké kaše. Je pro naši nastupující generaci škola dobrá, nezbytná, a nebo je to jenom první stupeň, jak z nich udělat roboty? Názor na to má i kapela Urban Robot.

O tom, jak slastně může znít jinak nepříjemný zvuk zvonku, který oznamuje konec hodiny, zpívají v písničce Rock'n'Roll High School Drummonds.

co nás učí ve škole? Že prezident nikdy nelže. Vojáci umírají jenom zřídka. Každý je svobodný. Učitel má vždycky pravdu a policisté jsou našimi přáteli. Zpívá Pete Seeger.

0: Na intelektuálské debaty ve školní kantýně v písni Art School Canteen teď zavzpomínají Kevin Gardley a Lol Cream, bývalí členové skupiny 10cc.
1: Když se mi přestává líbit hudba Franka Zappy, to znamená, že jsem zralý na buddhismus.

Vzpomínám si v roce 1977, kdy na gymnáziu Libeňském z ničeho nic s posledním zvoněním najednou zazněla písnička od Elise Coopera School's Out. To byl opravdový šok. A na téhle desce Billion Dollar Babies jsem pak našel ještě jednu o škole od Elise Coopera a překvapila mě, jak byla smutná, lirická, vlastně sentimentální, pro Elise Coopera vlastně netypická. A my se s ní též rozloučíme s kalendářem číslo 174. Naslyšenou se těší Michal Kyselka. Rain.

0: obsahu slov člověk nenajde odpověď a radu. Na takovou situaci, které jsme, ale stala se věc podivná. Já dostávám dopisy. A jeden ten dopis byl velice tlustý. A protože jsem člověk zvědavý, tak jsem tu tlustou oválku otevřel první a tam byla tahle knížka. A poslal mi kdosi, koho ani osobně neznám, z Hradce Králové. A já jsem ji otevřel, tu knížku, a začal jsem číst a najednou mě napadlo, že tohle je vlastně vzkaz. To je vzkaz od jednoho velikého vlastence, který svému vlastenectví obětoval život. Já bych ten vzkaz rád vyřídil. A začnu číst třeba tady. To máte tak, píše. Ono je dobře, že jsou mezi národy sloni a poníci. A je dobře, když ti mrňousi dostanou čas od času trošku na frak, když zapomenou třeba, že musí do houfu. Jenže přitom nikdy nesmí zařvat žádný z těch malých, jak se lidově říká. Protože mrňousové mají zrovna tak nesmrtelnou duši jako ti velcí. S tatou jsme často mluvili o malých národech. S tatou, pane Škučino, víte, kdo to byl tata?
1: Pan prezident Masaryk.
0: Ano, TGM. A toto říká jeho vtipný syn Jan. S tatou jsme často mluvili o malých národech. Já byl ovšem skeptik ve familii, ale starý pán nikdy nepřestal věřit, že mrňousové mají na světě zrovna tak své poslání jako ti velcí. A když někdo hodil flintu do šita jenom proto, že se narodil jako Čech nebo Slovák a ne jako Rus nebo Američan, tata se vždycky rozčílil. Takovým lidem říkal vůl. On rozlišoval mezi vůl s kroužkem a vůl bez kroužku. Ti bez kroužku podle něj byli nebezpečnější. Ale v jedné věci jsme se neshodli. On věřil, že malé národy, jako třeba my Češi, by měly být mosty mezi těmi velkými. Mně se tato myšlenka nikdy moc nezamlouvala. Po mostech se šlape. Ale v tom jsem souhlasil se starým pánem, že člověk může být zrovna tak hrdý na to, že se narodil v Praze anebo v Bratislavě, jako kdyby se byl býval narodil v Moskvě anebo ve Washingtonu. A taky jsem souhlasil s tím, že máme ve světě na trh nosit výsledky našeho politického myšlení a vyložit je pěkně vedle zboží z Washingtonu, z Paříže, z Londýna nebo z Moskvy. A že se sice mrňousové mohou moc věcem naučit o těch velkých, ale taky je můžou leccemu naučit. No to se ví, že se máme učit o těch velkých. Ale ne se po nich opičit a papouškovat. Národ, ať je malý anebo velký, nesmí nikdy ztratit svou původnost, jinak by přestal být národem. S Karlem Čapkem jsme si taky mockrát povídali o malých národech a o těch velkých, veliký básních a veliký zahradník před hospodinem, Karel Čapek. A jednou, když jsme zase takhle mluvili, on povídá, podívej se tamhle na ten strom, jsou na něm veliké větve a malé větve. A ty velké podpírají ty malé. A jde z nich míza do těch malých. A neberou těm malým větvím mízu. Takhle by se měli chovat velmoce k malým národům, povídal ještě Čapek. No. Člověk může věřit buď na násilí, anebo na ideu. Ale když věříte, že člověk je opravdu, jak nás učili ve škole, homo sapiens, a že velikost se nesmí měřit podle toho, kolik kdo má tanku a kanónu, ale podle toho, jak původně a jak hluboce umí myslet, tak vám můžu dát 1000 příkladů, které dokazují, že se velké myšlenky můžou narodit zrovna tak dobře v poslední české nebo slovenské vesnici, jako v nějaké té metropoli s miliony obyvatel. A on pak říká dál, vy víte, že jsem neroztrhal moc podrážek cestou do kostela a kalhoty nemám na kolenou moc prošoupané od klečení. Ale na jedno jsem vždycky věřil, že nás Pán Bůh udělal všechny stejné. Jeden je bílý a druhý černý, jeden je krásný, jako vy a já, a nebo poďobaný od Neštovic. Ale všem je nám zima, když venku mrzne. A všichni se potíme, když praží slunce. A všichni musíme dýchat, abychom se neudusili. A všechny nás nakonec odvezou. No, jinými slovy, všichni jsme smrtelní. I nesmrtelní. Ale protohle nesmíme jeden z druhého dělat otroka. Protohle každý, ať jeho táta byl prezident, anebo dráteník, musí mít stejnou příležitost žít plný život. Nikdo si nikdy nesmí myslet, že je něco víc nebo lepšího než ten druhý. Možná, že toho má víc makovici, možná, že nosí lepší košily, možná, že má fortelnější ruce, možná, že má větší bicepsy. Ale tohle všechno ho jenom zavazuje, aby toho udělal tím víc, pro ty s menšími bicepsy a s horší košily. Jenže tomuhle můžou věřit jenom a rozumět jenom ti lidi, kteří mají rádi lidi. Mít rád lidi a milovat lidi, to je to celé tajemství a jediný recept na štěstí. A to platí pro všechny. Pro mě, pro vás, pro Stalina, pro Trumana, pro celý svět. Já nevím, snad by se dala dodat ještě tadyhle jedna zajímavá myšlenka. Někdy si myslím, že jsme udělali velikou chybu, když jsme nechali o svobodě mluvit jenom básníky a táborové řečníky. Básníci nedefinují věci moc přesně. A už vůbec nedefinují věci jasně táboroví řečníci. O svobodě jsme měli nechat mluvit učitele. Děti se měly učit o svobodě ve škole, docela vědecky, tak jako se učí číst a psát a počítat. A měl to být povinný předmět. Náramně povinný, každý den. A měli jsme je učit, že svoboda není jenom takové to láska, páska a vlast, masť. Že to není jenom to básnické volání po křídlech. Měli jsme je učit, jaký je rozdíl mezi skutečnou svobodou a anarchií. Jak svobodu je třeba vždycky spojit s kázní. Jak každý může dělat, co chce, jen pokud přitom nešlape sousedovi na kuří oko. Jenže s lidma je těžko. Dovedou si věci vážit plně jenom, když je na chvilku ztratili. To platí o svobodě zrovna tak, jako o všem ostatním. Dokud vám někdo nestojí za zády a nepoloží vám revolver mezi lopatky a nediktuje vám, co máte psát a říkat a učit, nevíte opravdu, jaká je to veliká věc, když smíte psát a říkat a učit, čemu sám věříte. A to je ten vzkaz.
1: Tak vám děkuji za tento vzkaz a za tuto lekci svobody.

Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?

Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.

0: Já vás všechny zdravím a vítám vás u dnešního pořadu rozhovoru s Išou. Jsem rád, že dneska je mi Iša obzvlášť blízká, musím říct, protože se tady u mě blízká přímo, vedle mě se tady blízká, takže mám ji tady přímo po své pravé ruce. Takže jsme naživo oba, byť máme sluchadla, tak jsme tady naživo oba. Tak Išo, pojď se pozdravit, ahoj.
1: Ahoj, krásné odpoledne pro všechny naše posluchače.
0: Aj, to tě budu muset zase vyladit tady nahoru někam. Budeš muset mluvit trochu víc nahlas, budeš se muset trochu víc snažit, pane správče, tak... Já doufám, že to všechno půjde, ještě někdy s tím hlasem to jako nepřitlačí úplně. Tak, no dneska slaví svůj svátek, je 17.02, 37. týden, úterý, a pozor, dneska je 8.9., 8. září. Dneska slaví Mariany. Dívky, ženy, slečny a paní, které nesou jméno Mariana. Což je skvostné jméno pro ušlechtilou ženu, se zde píše. Ženu jménem Mariana ctí vznešený původ, význam jména související s Bohem, příjemným vystupováním a krásou kapky mořské vody. To je, jo, to je hustý. Jméno Mariana náleží k alergické. alegorické postavě, která stělesňuje Francouzskou republiku. Mariane symbolizuje základní hodnoty republikánské Francie. Volnost, rovnost, bratrství. Nositelkou jména byla například švédská spisovatelka Marianne Fredriksson.

0: Jacksonu. Dnes jméno nosí anglická zpěvačka Marianne Faithfull nebo slovenská moderátorka Mariana Ďurianová. První manželka oblíbeného českého moderátora Libora Boučka. Jméno Mariana dala své dceři herečka Dana Batulková. Mladá Mariana Batulková je také herečkou, stejně jako její matka nebo otec, jako Prachař, tedy starší bych řekl. Nositelkou jména je i Mariana Veselý, zpěvačka kapely Prague Conspiracy, původem z Afriky. No, ženské křestní jméno Mariana může být ženskou alternativou jména Marián. Mělo by pak zřejmě latinský původ a překládalo by se jako patřící k rodu Máriů. Jméno by pocházelo z římského slova Marianus, respektive Marius, což by rodové jméno patričíského římského rodu. Další výkladová teorie spojuje jméno Mariana se jménem Marie. Mariana mohla vzniknout sloučením jmen Marie a Anna. Stejně jako Marie by se pak jméno překládalo jako milovaná Bohem, krásná hořka nebo kapka moře. Dle jména Anna by se pak výklad ještě spojoval s významem milá či líbezná. Tady už opravdu chybí, že voněla po hořkých mandlích a za každým uchem měla pár třešní. No nic, no. Mariana, toto jméno nosí 154 dívek, žen a paní. Je to 618. nejčastěji používaná varianta jména podle jména statistiky. Tak, milých všech 154 Marian, já vám právě teď přeji pevné zdraví společně s Išou. Obdarování, promořování, pěknou oslavu, hlavně pevné zdraví, prosím vás. No a spoustu elánu do života, tady píšou, že až z Afriky, tady máme zpěvačku třeba. Tak a vy, kteří znáte nějakou Marianu, tak ji nezapomeňte popřát, bo ji tím nadělíte zdraví. A tím zdravím ji nastartujete tedy imunitní systém a prodloužíte jí život. Tak, krom toho, že slaví Mariana, tedy Mariany, tak máme Mezinárodní den gramotnosti. Před chvilkou zrovna četče. Lipavský interpeluje Andreje Babiše, protože Filip Turek řekl, že tam někde na té Šumavě z těch sudů může unikat i perit. Tak to si zaslouží interpelaci, protože Lipánek možná neví, co je to iperit, možná, že si myslí, že to je nějaký něco sladkého k jídlu. Nevím, ale od takového debila lze čekat úplně všechno. Mezinárodní den gramotnosti je velmi důležitým dnem. Jedná se o připomínku toho, jak důležité je pro nás v dnešní době čtení, psaní, počítání. Gramotnost je jedním ze základních stavebních kamenů inteligence národa a jedná se o velice důležité aspekty našeho života. Já když koukám na tu opoziční skvadru, jo, na ty nemehla, na ty...
1: Jak to říct slušně?
0: No právě, já hledám nějaký adekvátní slovo, které by se dalo použít na tu vrbež. Tak já když to vidím, tak to je samej vysokoškolský, tedy graduovaný člověk, vysokoškolsky vzdělaný. A tam se ukazuje, že to asi inteligence se vzděláním nemá tolik společného, jo? Že inteligence a vzdělávání je sakra velký rozdíl, a že většina těch převzdělanců je úplně tupá, omezená, hloupá, až primitivní. No ale to si lidé musí prostě, že jo, přebrat, koho vlastně chcou volit a koho budou volit a koho nebudou volit a tak dále, tak dále. No nic. Hele, Išo, my to asi nevymyslíme, ne? Tak my se vrhneme na otázku typu, co jsi dělala uplynulý týden, děvčico?
1: Co bych asi tak dělala? Balila jsem, přijela jsem k tobě. Byl jsi u mě na návštěvě s Eliškou, takže jsme se navštěvovali. Pak jsem se tedy dobalila a dovalila jsem se sem k tobě. Tak jsem tady. Ale ještě předtím jsme pracovali s Vandou, protože Vanda je pilná včelička, informací chodí pořád dost a dost. Takže zase kývání, klasika, takový ty domácí práce, na nic dalšího už nezbyl čas. Takže nic extra, nic mimořádného, až na to, že jsme se teda přesouvali sem k tobě na Moravu, tak jinak pořád všechno tak, jak to vypadá každý den, každý týden v té mojí domácnosti, tak taková zajímavá záležitost tam žádná se nevyskytuje, nic mimořádného. No ale u tebe, co pak u tebe?
0: No to bys neuhodla, normálně u mě, hele, mrak zajímavostí, třeba jel jsem pro tebe, jo? Ne, tak podstatná věc je ta, že teda Eliška začala chodit do školy, že se jí tam moc líbí a že se v tom jako nachází, že se chce učit a spousta nových podnětů, která jí nějak tak činí radost a ona je takový ten zvídavý badatelský typ, takže ona jako všecko nové přijímá, tak jako, že to nasává jako houba. Takže v pondělí jsem ji vezl do školy ráno a bylo tam nějaké dítě, bylo za 10:08 a nějaké dítě prostě zarytý nohy v asfaltu. Nechtělo do školy, plakalo, brečelo, bránilo se, křičelo, že nechce do školy. Takže některé děti to hold prostě nedávají, no, je to asi složitý pro některé děti. Já teda musím říct a musím zaklepat, že energeticky jak tu školu, tak tu paní učitelku, co má Eliška, tak i paní ředitelku třeba, i toho asistenta, navnímávám dobře, že to jsou lidé, tak moc takových těch, je to škola víceméně spádová, vesnická, čili krásná, velká, teď jim tam dostavujou pro první, druhý třídy, jim tam dostavujou areál úplně novej, kde budou mít i klimatizaci a skvělý topení na zimu, spoustu protipožárních jako kdyby řešení. Jsem třeba i v té škole stávající mají prostě takový různý protipožární zábrany, který stahujou, kdyby prostě někde začalo hořet, tak aby, jak to bývá v těch školách, že dole jsou ty šatny a je tam průvan, že jo, a pak ten oheň se rychle šíří prostě po celé velké budově, tak tady jsou právě ty protipožární zábrany, aby necirkuloval ten vzduch takovýmhle způsobem, tak asi šikovný starosta bych řekl, tak se to tak všechno potkalo, tak nechodí do žádné přiblblý městské školy, kde prostě ty děti jsou zdivočelí. Tak snad to bude všechno dobrý. No, úterý minulý týden, to jsme byli poprvé na ten úvodní ceremoniál. A já jsem si tím myslel, jak jsem moderní rodič, víš. A tak jsem Elišce obstaral ten kornout a do ty sladkosti. A z jejich celý třídy to měla jenom Eliška a nějaký Cedric, kamarád, to měl. Jinak ostatní děti neměli vůbec žádný kornout.
1: Ono už to asi není moderní, tak jako dřív.
0: No, ale to je moderní, když před 30 lety, tak to bylo strašně moderní, jako kdo neměl kornout, byl outsider, jako
2: Teď to vypadalo, že kdo má korno, tak je divnej.
1: Kdo nemá korno, nebo takhle, kdo neměl korno, byl socká, dneska je to naopak. Kdo má korno, tak je divnej.
0: Prostě svět očividně se vyvíjí, jo?
1: K dobrému. Samé lepší věci.
0: Ale já bych tomu rád věřil, jako víš, tak budeme si to myslet, no. Dobře. Vyzvali jsme naše posluchače, aby nám psali otázky. Jsem rád a děkuju, že posluchači psali otázky. Některé jsou hodně zajímavé, některé jsou pro mě teda méně. A doufám, že pro všechny, co budou poslouchat, nebo co posloucháte, tak že to bude také pro vás inspirující, protože se budeme snažit s Išou opravdu na to nějak odpovídat. Tak já bych asi, Išo, začal nejmladší otázkou, která nám přišla dneska.
1: Ano.
0: No, píše nám Klárka. Ahoj, Peťo. Mám, prosím, dotaz do pořadu s Išou. Na Instagramu se mi zobrazuje víc a víc ukázek, možná reklam, tohoto typu, tady mi nahoře posílá z Instagramu nějakou něco. A třeba i víc lidí si klade otázku nad tím, co a proč to je. Nevím, co to je přesně za techniku. Instruktor vytváří pohyby rukama a předpokládám, že klientovi hýbe s energetickým systémem. Bylo by prosím možné se tomuto tématu pověnovat. Jak je vůbec možné praktikovat tyto techniky u lidí v úzovkách bez duší? Děkuji předem za vysvětlení. Hezký den přeji. No, hele, to je asi tak. CIA zveřejnila dokument, ve kterém před 50 lety se konstatuje, že lidské fyzické tělo je záležitost energií a frekvencí, tedy to, co my říkáme, že je to pouze shluk energií, které jsou nějak uspořádané, byly jim dány vlastnosti, forma a tvar. Musím říct, že u někoho lepší tvary, u někoho horší tvary, ale jsou to prostě jenom energie. To s duší nemá nic společného, jako jestli ten člověk má anebo nemá, jak my říkáme, duši je jedno, protože já to nesleduju, tyhle ty věci, nějak mi to nepřitahuje. A to, co popisuješ a říkáš, že nějaký tam instruktor nad někým hýbe rukama a co si tam provádí, tak ovlivňuje vibrace a ovlivňuje pochopitelně nějaké energetické záležitosti toho fyzického těla. Když tady byli filipínští lékaři tenkrát, a dělali ty operace, kdy sáhli do toho pacienta a s něčím mu tam pomohli, tak to je přesně ten samý případ. Prostě jenom se vnořili, dokázali se vnořit do té husté energie, kterou někdo nahmatává jako dotykově, pocitově jako tělo. No ale oni se nořili do toho energetického zhluku, tam prostě něco řešili, takže je potřeba si neplést pojmy z dojmy i fyzické tělo, ať je to kopie, ať je to hologram, ať je to cokoliv, pořád je to jenom energetická záležitost, je to zhluk energií, který někdo nějak vytvořil, protože k tomu měl oprávnění, měl k tomu klíče, měl k tomu metodiku. Takže všechno okolo nás, celá realita je jenom o energiích prostě. Takže proč by nemohl někdo pracovat s tím energetickým polem, které se jmenuje člověk? To je třeba i záležitost mnoha léčebných technologií. různé postele, které léčí, různé přístroje, které vibračně opravují funkčnost některých orgánů. Bohužel tyhle ty metody technologického typu selhávají na diagnostice. To znamená, že vše je založeno na tom, že tomu člověku se na čas uleví, ale může být, že se zpátky vrátí s těmi obtížemi, protože ty obtíže jsou, mají někde kořen a ten kořen se neodstraní. Tak. Takže já tyhle věci nebudu hodnotit, jakoby, jestli ta metoda, kterou jsi mi tam poslala, je taková nebo maková. Nemám na to čas se tomu věnovat, sledovat to. Ani nemám Instagram, takže jsem si to ani nemohl pustit. Ale obecně a z obecného hlediska jsem se to snažil takto vysvětlit a proč by ne, jako pokud někdo bude mít schopnosti tvůrce, tak může ten stůl, který je taky z nějakých energií nějak naprogramovaných, no tak ho může přetvořit na něco jiného. Pro řadu lidí to je možná nepředstavitelné, ale je to tak. Čili bavíme se o tom fyzickém těle, které je ale také tvořeno právě s hlukem těch energií, které jsou organizovány podle nějaké předlohy, podle nějakého zadání. No a otázka duše, pomlčka vědomí nebo bytosti, to je zase věc úplně jiná a ta už má spoustu ochran, zatímco třeba fyzické tělo těch ochran moc nemá, než ty základní prvotní, ale ta duše, pochopitelně, to vědomí má spoustu jak opravných, tak i ochranných receptorů. Nakonec i fyzické tělo má spoustu naprogramovaných opravných funkcí, akorát, že nedostatek energie, sluneční zastíňování slunce těma spreje, s tím sprejováním, chemizací potravy a vibračně spuštěnými 5G sítěmi a jinými sítěmi, které na nás působí tím svým smogem elektromagnetickým, no tak to všechno oslabuje ty naše prvotní funkce, jinak bychom nikoho takového, kdo by nad námi máchal rukama a pomáhal nám se uzdravit, my jsme nepotřebovali. Tak, Išo, co ty na to?
1: Co já na to? Jednak jsem vůbec netuším, o co se jedná, protože jsem žádný obrázky neviděla. Mám s tím problém. Já z toho mýho pohledu v tyhle věci, když jsou zvlášť teda takhle na těch sociálních sítích, tak považuji za dravčí záležitosti většinou nějakých šarlatánů a podobně, kteří se vydávají za nějaké léčitele, protože pořád přetrvává různé množství těch rádoby léčebných technik, které platily v té minulosti, které platily v tom harmonickém univerzu 1. Hodně lidí se toho pořád ještě drží, ještě pracují z reiki a podobně. Tak já vzhledem k tomu, že vím, že ty věci jsou úplně jinak, že jsme v podstatě prošli vzestupem, že mnozí z těch, kteří se tady mezi námi pohybují, jsou víceméně bytosti, které nevzestoupily. To znamená, že nejsou součástí naší reality, ve které se nachází vzestupující lidé. A protože jsme v tom procesu toho vytváření nového realitního prostoru, jsme vlastně v prostoru, který připravuje spuštění té nové evoluce, tak určitě si nemyslím, že by tyto věci fungovaly. Prostě nefungují, protože jsou z jiného prostoru, jsou jiných vibrací, většinou těch nízkovibračních záležitostí, a tudíž v tomhle prostoru si jenom tak nějak může někdo jaksi předvádět, že něčeho dosahuje, nějakého léčení nebo práce s těmi energiemi, s těmi energetickými poli. Víme, že i yoga, tak tyhle ty techniky, které jsou hodně rozšířené, podstatě kristovskému člověku nedělají dobře. A pokud je někdo používá, pokud se jimi někdo v současné době jako hodně zabývá, tak si poškozuje svoji vlastní genetiku. Tak já vůbec nezdílím zájem, bo mě to ani nepřitáhne, jo. Mě to vůbec jako nezaujme, když se někde objeví nějaká upoutávka na to, že nová metoda, nová technika, teď jsou tady lidé, kteří údajně tady mají nějaké nadání, nějaké schopnosti. A prostě v současné době, v době změn, kdy jedni jsou vlastně takovými těmi dožívajícími, nevzestupujícími bytostmi, kopiemi, případně nějakými i třeba iluzorními záležitostmi. Druzí jsou vzestupující s úplně jiným typem vibrací, s jiným typem kódování, místo programování. Teď probíhá bioregenerace, protože i ten prostor, do kterého vstupujeme, je jiný, než ze kterého vycházíme. To znamená, že to nemůže fungovat, pokud si někdo myslí, že jo. No a pokud to někdo chce praktikovat, tak pak s tím vědomím, že pravděpodobně bude poškozovat to, co teď pracně vlastně v té současné době to vzestupující prostředí, jak si s těma lidma provádí, to znamená bioregenerace, kódování, příprava na to, že tedy někdo jde do dvojky, někdo do trojky, někdo do čtyřky, přijímání různých takových těch záležitostí, jako že si musíme ještě pročišťovat, kontrolovat a řešit všechny svoje záznamy, všechny svoje položky, jestli máme plány v pořádku. To jsou prostě věci, které jsou absolutně neslučitelné s tím minulým. Tak kdo se tím bude zabývat s tou minulostí, tak sám sobě škodí a stahuje se vibračně do nižších úrovní. Já víc k tomu já asi nemám co říct, protože je to na každém, kdo si zváží logiku toho, jestli když tam nade mnou někdo bude tady rozkládat rukama, jestli mi to k něčemu bude. Teď vlastně nevíme, co to je za člověka, nevíme, jaké má úmysly, co těmi technikama myslí. A do toho vlastně dvojí prostor, jeden končící, druhý se rozvíjející. Nevíme, nebo víceméně máme možnost si ověřit, z kterého prostoru to pochází. No a je to na sociálních sítích, no tak to je všecko kombinace. Pro mě naprosto nedůvěryhodný, pro mě prostě, řekla bych i nebezpečný, protože prostě nevíme, co je účelem toho. A omlouvám se, protože já jsem tady ty techniky vůbec, nejsem s nima vůbec známena, takže jako jiný komentář k tomu, jak si podat, nemůžu, protože si myslím, že jak to všecko záleží to ještě toho jiného, toho starého padlého světa, no tak vůbec bych se tím nezabývala, protože jsou jiné věci, které máme řešit. Máme si řešit svoje položky, máme si řešit svoje rozvojové plány a ne se zabývat něčím, co je z minulosti a co mě škodí. Tak se nad tím, Klárko, zamyslete. Jestli tomu máte věnovat pozornost, nebo jestli se na to máte úplně vykašlat a snažit se sobě sama udělat pro sebe to nejlepší, co můžete, překontrolovat si všechny ty položky, které už jsme spolu opakovaně řešili, tak to je asi lepší pro ten rozvoj té duše v uvozovkách, než sledovat nějaké prapodivné techniky na internetu. Takže zkuste přesunout svou pozornost tady tím směrem, budete vědět, že vám vůbec nic chybět nebude. Takže to je asi tak jako můj proslov na toto téma, protože, jak říkám, ta doba se láme a nemůžeme se tady zabývat něčím, co je jednak nejasné a jednak z minulosti.
0: Jenom zareaguju na takovou věc. Klárka tam píše, že v poslední době to na ní pořád vyskakuje. No, na mě to nevyskakuje. Nikde. Nikde to na mě nevyskakuje, jo? Počkej, tě musím zapnout, jestli chceš něco říct. No, povídej.
1: Ne, já jsem jenom chtěla říct, že když se někdo na to, na tyhle ty technické věci nějakým způsobem zahledí, tak to jsou systémy, které reagují na pozornost toho daného člověka.
0: To jsem chtěl jako vysvětlit.
1: A v tu chvíli na něj vyskakují, takže jestli to teda vysvětlíš blíž, já tomu moc nerozumím, ale vím, že to tak je, že okamžitě začnou chodit reklamy a nabídky.
0: Na sociálních sítích to funguje tak, že stačí, když se o něčem bavíte v blízkosti telefonu, nebo si občas kliknete na nějakou takovou v úvozovkách zajímavost, tak si to vytváří o každém účastníkovi těch sítí, si to vytváří prostě, vytváří to profil toho člověka, co ho zajímá, jak uvažuje, a podle toho vás to provází tím prostorem toho internetu. Takže mě tam pořád skáčou motorky, motocross a takové věci, to mě zajímá. Technická řešení různých věcí. Toho tam mám pořád nabídky, takže to vím, že takhle si to mě načetlo a to mě zajímá. Občas nějaké politické věci, protože na některé reaguju, ale žádná taková metoda se ke mně ještě nedostala, protože já se jíma nezaobírám. Pro mě to je pod rozlišovací úrovní nějakou, protože my s Išou jsme udělali x seminářů a pořád vám vysvětlujeme, že pokud si chcete něco řešit na svém fyzickém těle nebo na svém vědomí, tak je potřeba pracovat s kývadlem, protože pracujete skrze vaše vyšší já, s vyšším já dotyčného jiného člověka, nebo vaše vyšší já vám chodí pro informace do informačních polí. Je to bezpečné, je to nějak vyvinuté tak, aby to nikomu nemohlo poškozovat. Proto, kdyby na vás vyskakovala neustále nějaká metoda práce s kývadlem, tak bych byl spokojenější, tam musím říct. Ale protože na vás vyskakují takové věci, tak asi jim příliš věnujete pozornost. Takže je potřeba, jak říkala Iša, zamyslet se nad tím, čemu vlastně v tom prostoru, kyberprostoru vlastně věnujete pozornost, jak dlouho si čtete, jak dlouho pozorujete ten daný příspěvek. A to je třeba důvod, proč ani já, když se mi to nepovedlo otevřít na poprvé, tak už o to dál neusiluju, protože by mi pak takové věci začaly líst do toho mýho kyberprostoru. Jo. A já to nechci, protože to považuji za něco, co není ani pokotníky ve srovnání práce s kývadlem. Ale to je pochopitelně můj osobní názor, osvědčený praxí, dejme tomu nějakých 16 let. Chápu, že někdo třeba může mít na to jiný názor a jiné zkušenosti. Išo, my si dáme písničku, bo jsem tady nějakou připravil. Takže dneska si ji poslechneš celou, víš? Tady dneska máš sluchadla tady. Takže dneska si to poslechneš i

0: ještě, tak dobrý, ne?
1: Aha, krásný.
0: Krásný, no tak já jsem rád, že jsme obdrželi dneska asi 4 otázky, tak se pustíme do druhé. Jsem rád, že jste vyslyšeli naši žádost, abyste psali, jinak, že nemáme o čem vysílat, protože jsme naplnili misi informační, která nás přiměla v podstatě jako začít vysílat. No a mám tady dotaz z Rakouska, slovensky psaný. Dobrý deň, Petře a Išo. Petře.
2: Napsala
0: dobře, ne? Petře, to je Petře a Išo.
2: To je zo Slovenska.
0: No jasně, tak jako už se v tom Rakousku naučili říkat i ř, ty Slováci. Velmi se těším, že po letě opět vysielate. Chcela bych vás pěkně poprosit, či byste mohli ještě raz, tohle to není z Rakouska, pardon, to je ze Slovenska, pěkně poprosit, či byste mohli ještě raz vysvětlit, ako je to s originálmi našich vědomí. Já mám originál vědomia v harmonickém univerze 4. Znamená to teda, že originál mojho vědomia stojí před bránou harmonického univerza 4, kde se bude vyvíjet můj nový evoluční plán a kde teda budem žít svoju realitu. Alebo sa mýlim. Vzpomínám si totiž, keď ste vo vysielaní vzpomínali, že ak máme rodičov z Harmonického univerza 4, pôjdeme do Harmonického univerza 3. Čiže naša evolúcia pokračuje o jednu harmonickou úroveň nižšie. Ako to prosím je? Ďakujem. S pozdravom, Lucia. Lucia, tady se nám to nějak pomotalo několik informací a máme z toho bramboračku. Takže ano, je to pravda. Pokud byste měla rodiče, a ty rodiče byly v Harmonickém univerzu 4, pak si vyšle ty svoje děti realizovat se do Harmonického univerza 3, čili bydlí v Harmonickém univerzu 3. Jenomže to s tím, co píšete předtím, nemá nic společného. To jsou dvě rozdílné věci. Takže, nechme stranou ty rodiče a nechme stranou tu realizaci těch potomků o jednu úroveň níž. Spíš tedy si myslím, že vám teď jde o to Harmonické univerzum 4, o kterém píšete. Vy můžete být z různých úrovní, to si můžete vykejvat pochopitelně, kde jste se narodila jako, myslím, jako bytost, jako vědomí, kde jste se narodila jako vědomí. A pak je podstatné, kam se to vaše vědomí rozhodlo jít realizovat. To je třeba otázka, která je rozdílná u misionářů, tedy u bytostí, které přišly z vyšších úrovní a budou třeba pomáhat s činností, fungováním a naplňováním evolučních plánů v Harmonickém univerzu 3 nebo 4. A je to něco jiného a rozdílného oproti právě těm, já říkám, organicky vzestupujícím, kteří se poskládali z těch duší třeba v ty duchy a pak ještě se stihli třeba poskládat v avatary a podobně. Čili tam jsou trošku jiné podmínky, proč, kde, kdo stojí. Pokud vám ale vyšlo, že se budete realizovat v novém světě, v nové realitě, v Harmonickém univerzu 4, tak to opravdu znamená, že vaše vědomí, ne vaše fyzické tělo, vaše vědomí, bytost, stojí před tou branou do Harmonického univerza 4 a čeká tam na ten start a ve chvíli manifestace vstoupí to vaše vědomí do předloh pro fyzické tělo v Harmonickém univerzu 4, zmanifestuje si fyzické tělo podle těchto předloh, no a bude realizovat ten připravený evoluční vývojový plán, který je vyladěný a naladěný a zapadá do toho soukolí v harmonickém univerzu 4 se všemi dotčenými bytostmi, se kterými má v tom plánu přijít do kontaktu, do styku a mají v nějaké spolupráci, kooperaci, interakci, jedno jak to řekneme, spolu naplňovat ten velký plán té reality, ten velký plán té planety a tak dále. Čili všechno je se vším sladěné. To je asi, když máte originál vědomí v Harmonickém univerzu 4, bude realizovat. To znamená, vaše originál vědomí v tuto dobu tam ještě asi nebude, anebo by muselo operovat bez těla z nějakého důvodu, to bych teď nechal úplně stranou. Spíš bych to viděl tak, jak jsem vám to řekl. Čekáte na tu manifestaci, protože ve chvíli, kdy se bude manifestovat celá ta realita, tak jsme si říkali, že vlastně ta vědomí si vezmou ta těla, která tam mají připravené v těch předlohách, mají tam připravená, ta se mi zmanifestují a vlastně vstoupí do té reality. Tak, já dám jako slovo Iše, která k tomu určitě bude mít nějaký pohled a nějak srozumitelně vám to také vysvětlí.
1: Tak já v zásadě s tebou souhlasím, samozřejmě, jenom to trošku rozšířím. Ono je důležité vědět právě to, o co ty jsi mluvil, jestli paní je vzestupující, nebo jestli paní přišla na misi, protože na misi přichází vyšší bytosti a protože víme, že hmotná těla máme do harmonického univerza 4, tak samozřejmě v těchto prostorech 2, 3 a 4 podle svých kontraktů ty misionáři operují, přičemž jejich úroveň vědomí může být mnohem vyšší, než je ta úroveň harmonického univerza 4. A pokud je to tedy vzestupující bytost, tak realizace samozřejmě v tom harmonickém univerzu 4 fyzicky lze, ale teď je třeba vědět, do jaké úrovně dosahuje, dalo by se říct, úroveň vašeho vědomí. Protože Petr řekl, že vědomí z vyšších úrovní, vzhledem k tomu, že tedy je potřeba záležitosti řešit na fyzické úrovni, protože ve fyzickém světě vlastně probíhá ten hlavní evoluční vývoj, protože tam je možné se vlastně realizovat, tak některá vědomí z vyšších úrovní právě budou v tom harmonickém univerzu 4 dohlížet a pracovat na ty, kteří vzestoupili tím poskládáním, teda nebo tím procesem toho vytvoření napřed duše, že, která se sloučí do ducha a duch potom může, když vytvoří těch 14 duchů, tak se může sloučit do toho avatara v tom harmonickém univerzu 4. K tomu všemu slouží to, čemu tady posledního, já nevím, čtvrt roku, 4 měsíců, k čemu pořád nabádáme, to znamená řešit, čistit svoje položky. Vaše vyšší já, pokud kýváte kyvadlem, vás při této příležitosti vlastně provází, dalo by se říci zpětně, prostorama nebo etapama toho evolučního vývoje všude tam, kde se vaše vědomí realizovalo, kde zanechalo svoje záznamy, který pořád kompletujeme. Cokoliv, kde vyřešíte, vyčistíte, tak neustále aktualizují vaše záznamy, vaši bříšku, azur, krystal, genetiku a tak dále. Takže to jsou věci, které jsou v současné době takovým tím stěžejní náplní toho, co vlastně pro ten svůj vývoj může každý dělat. Buď tedy požádáte mentálně, pokud nekýváte, pokud kýváte kyvadlem, tak si to všechno můžete prověřit pročistit, požádat o aktualizaci a podobně. Takže tam potom na vás může vyskočit několikero typů toho prostoru, ve kterém se to vaše vědomí pohybuje, protože tam je potřeba třeba doplňovat už třeba jenom záznamy. Ale bez těch doplněných záznamů pak se nedá přesně určit, do jaké úrovně vlastně jste se dopracovala. Protože to nám vlastně vykla, když bychom to porovnali nebo dali takový ten příměr, já říkám, že je to ta škola, jo. Takže budete například kývadlem si vykýváte, že jste ve čtvrté třídě, ale vaše znalosti, schopnosti a dovednosti díky tomu procesu toho vývoje, toho pobytu v různých úrovních, v různých etapách toho minulého bytí. Vlastně můžete dosahovat vlastně úrovně až třeba deváté třídy. Ale vy jste pořád ve čtyřce, jak je to možné? No, protože se může stát, že jste si nesprávně vykývala ty položky jako takové, nebo někteří si myslí, že ty položky už jako není třeba čistit, že stačí jednou pročistit a teď to máme na pořád a navždycky. Ale my pořád říkáme, a vy to víte, že tedy všecko platí teď a tady. Protože právě tím, že se zpracovává ještě mnoho témat, mnoho lidí pořád vlastně ještě procvičuje, prochází nějakými lekcemi, prochází nějakými procesy, tak pořád a pořád ještě ty své záznamy doplňují, někde je potřeba něco opravit, někde je potřeba něco ještě třeba vyřešit, pochopit a tak dále. Takže vlastně pořád platí jít tou cestou, kde se nachází moje vědomí, kde je teď a tady, když to všechno překontrolujete, zaktualizujete, zase se ptáte, jestli jste pořád tam, kde máte být, nebo kde jste byli doteďka, nebo kam se přesouváte, je potřeba to všechno si dokývat, protože vám to potom bude chybět a pak mnozí třeba patří již do vyšší úrovně, ale bohužel tím, že nemají zpracováno, nemají pročištěno, nemají zaktualizováno, pak zůstávají třeba vlastně v tom harmonickém univerzu 3, místo aby se tím svým pročištěním dokompletovali do úrovně harmonického univerza 4, do té pozice avatara. Takže důležité je vědět, není to automaticky, že když teda mi vychází 4, že jsem ve 4, ale je dobré si zjistit, do jaké úrovně se dostalo moje vědomí, které bude operovat té 4, do jaké úrovně vlastně už se dopracovalo, co se týká toho evolučního vývoje a vibrací. Protože když přichází s tou plnou výbavou vědomostí, tak v tom harmonickém univerzu 4 vlastně může hodně a hodně pomáhat těm, kteří na sobě začínají pracovat, kteří jsou třeba čerstvě poskládaní, nebo ti, kteří vlastně dosáhli teprve té úrovně toho harmonického univerza 4. Když tam potom přijdou vědomí, která jsou z daleko vyšších úrovní, protože se tam tak dopracovali, tak jsou velmi, velmi potřební a platní těm, kteří budou potřebovat pomoc s tím vedením na té vývojové cestě evoluční. Takže tím, že jste ve čtvrtém harmonickém univerzu, nemáte automaticky úroveň toho pátého harmonického univerza, kde vlastně byste tedy měla mít svoji předlohu, protože jsme říkali, předloha, to je vlastně úroveň, ve které jste, dalo by se říct, narozená. Můžete být vlastně vzdělaná už ve mnoha vyšších úrovních. Teď záleží na tom, co a jak jste si pročistila, co a jak jste si nakývala. Takže ono, to harmonické univerzum 4 vlastně vypovídá o tom, že se budete vyvíjet v té, dalo by se říct v uvozovkách, nejvyšší hmotné oblasti nebo v nejvyšším hmotném prostoru, ale to ještě tak úplně nevypovídá nic o tom, do jaké úrovně vlastně vaše vědomí se vypracovalo díky vibračním záležitostem, díky tomu pročištění, zaktualizování všech vašich záznamů. Takže přestože vám říká kyvadlo, že jste ve čtyřce, tak vaše vibrační úroveň může být mnohem vyšší. Jo, takže přijdete de facto jako velmi vzdělané vědomí, které potom může pomáhat a být užitečné v mnoha směrech, v mnoha dalším. Teprve dalo by se říct začátečníkům, kteří se třeba poskládali, jak jsem říkala, nově a teprve začínají. Takže je to zase práce s tím, že to není všechno tak jednoznačné. Musíte si to překývat přes vyšší a vykomunikovat, jak to teda vlastně s vámi je. Není to tak, že prostě automaticky se jenom o úroveň výš. Bavíme se o tom, že doba, ve které jsme tyto věci říkali a řešili, byla tak nastavená, byla to doba těch temných světů, byla to doba plná reverzů, doba, kdy opravdu ta duše byla ještě rozdělena na dalších ke všemu ne 14, ale 12 částí. Ten systém byl úplně jiný, takže ty záležitosti, které tam probíhaly v úplně jiném, dalo by se říct, jak bych to řekla, provedení, než se ty věci dějí teďkon. Všechno je jinak, všechno platí jinak, takže některé věci jsou poplatné, ale jenom třeba částečně. Takže nespolehejte, neodvolávejte se, prosím, na to, co jsme si říkali kdysi, když jsme začínali. To byl úplně jiný svět, jiný prostor, jiné předlohy, dalo by se říct. Teďkon právě začínáme s těmi opravenými, s těmi nově vytvořenými, místo programovanými, tak kódovanými záležitostmi. A tam se tyhle ty věci, tím, že byly zpřístupněny, tím, že si hodně vědomí mohl zkompletovat celou svou duchovní rodinu, tak se samozřejmě můžou realizovat i v těch nižších hmotných světech, přestože jsou třeba z vyšších úrovní, nemusí nutně pracovat v těch úrovních, do kterých dosáhli. Takže tak snad jsem vám trošku taky napověděla. Zkuste si to vytestovat a uvidíte, co vám vyjde. Možná budete překvapená.
0: Když trošku na tom hlase, víš, jako neuvadat, protože už to teď ke konci skoro neotevřelo ani mikrofon.
1: Já mám pocit, že ztrácím hlas, tak si sice snažím přidat, ale já nějak v poslední době, jestli jsi se všimnul, tak chraptím.
0: No jo. Tak, nevadí. Já jenom trošku je dobrý, pusťte si některé naše pořady, a vlastně my jsme dělali reprízy, celý prázdniny, tam vlastně Iša dělala celý výčet těch základních parametrů, základních věcí, které je dobré jednou až dvakrát denně si zkontrolovat, a cokoliv uděláte, třeba při práci s kyvadlem, to znamená, že doplníte si informace, doplníte si záznamy, pak vám víte, že máte ještě někde něco udělat a znova musíte jít zase překontrolovat ty položky. Úplnost záznamu, jestli máte 100%, jestli máte 100% v pořádku krystalovou mřížku, jestli máte 100% v pořádku azur krystal, kolik máte DNA vláken, kolik z toho máte aktivovaných, propojených, no a kolik máte čaker, no a taky genetiku, z kolika procent máte v pořádku, a to jsou položky, které vlastně děláme pořád dokola. A vždycky, když to necháte opravit a dotáhnete to na 100%, požádáte jenom o doplnění třeba záznamu, ovšem máte 100%, tak potom je potřeba to zase celé zharmonizovat. Čili K tomu pak máte nějaké vibrace, které máte mít, když se necítíte úplně dobře, můžete si zkontrolovat i vibrace, jestli máte tolik vibrací, nebo máte tak vysokou úroveň vibrací, jak máte mít tady a teď. Jo, takže to jsou činnosti, kterými ti, kdož pracují s kivadlem, tak se dnes a denně zaobírají. A dá se říct, že pokaždý, když někdo volá, že není v pořádku, že mu je zlé, že má depky nebo cokoliv, nebo že se cítí tak nějak jako neukotveně, vždycky, když se to pak řeší, tak procházíme tyhle položky a vždycky jsou tam potíže. Čili když to není kompletní, tak vás to nepustí. Když nemáte 100% kompletní záznamy, tak nemůžete, dokud si je nedoplníte, nemůžete se posouvat dál. Jak říkala Iša, prostě je to zpětným chodem. Vlastně všechno, jakým způsobem se na nás podepisovali temňáci, aby nám zabránili ve vzestupu, aby nám zabránili v tom růstu úrovně, všechno se vlastně zpětně prochází, aby to bylo odstraněno, aby byly doplněné informace, položky a tak dále. Aby to, co máte mít v záznamech, v informačních polích, ať jsou to pole jaksi kristovských lidí, ať jsou to pole vaše rodová, ať jsou to vaše osobní pole a tak dále. To všecko je potřeba, abyste tam promítli a zase naopak, abyste si zaktualizovali. Tím, jak jste procházeli jednotlivými prostory, místy, chcete-li regionama, při své dosavadní cestě, všude můžete něco mít. Pozitivně i negativně. Pozitivně znamená, že nedoplněno, že nemáte

0: Jsme si zahráli. Jak si to ještě líbilo?
1: No, hezký. To je písnička, která nás provází od zhruba roku 2008.
0: No, to určitě. To už má jaksi historii. Tak. Já se tady začtu do dalšího dotazu, do další otázky. To musím tentokrát na e-mail, protože to máme, to dorazilo do e-mailu. Tak. Dáme dotaz od Moniky. Zdravím Išu a Petře. Ráda bych se zeptala na vědomí lidské, planetární a planetárně lidské. Rozumím lidské.

0: Témou to se týká nových lidí, bytostí a planetární je spojeno s planetou, ale co to planetárně lidské? Mohli byste k tomu říct trošku víc? Zřejmě jsem nebyla ve škole, když se to probíralo. Díky moc. Vám přeji hodně optimismu a energie do dalšího vysílání, píše Monika. Děkujeme. Jak za otázku, tak za přání. Tak víme, že planeta je bytost, víme, že člověk, kristovský člověk je bytost, myšleno v tom ohledu, že to je tělo s duší, respektive s vědomím, tedy s bytostí. Takže všechno, co je kristovské, je jaksi zrozeno a patří do světa s krystalovou mřížkou, čili všechno má a všechno je podle této mřížky uspořádáno. Ano, správně, jak tady Monika píše, lidské vědomí, tedy je vědomí bytost, která reprezentuje člověka, v našem případě kristovského člověka, podle této mřížky. A v různých úrovních se různými způsoby manifestuje podle své úrovně. A pokud se bavíme o tom, že teď momentálně pracujeme ve hmotě, to znamená harmonická univerza 2, 3 a 4, tak v těchto úrovních tedy se učí to vědomí, ta bytost, to vědomí, ne toto fyzické tělo jako nosič, ale to vědomí dělá svoji evoluci a učí se rozhodovat v různých situacích na principu neporušování konů, to znamená v souladu s kony. Znamená to, že pokud se bavíme o prostoru ve hmotě, tak v těchto harmonických univerzech 2 až 4 rozpoznáváme a bavíme se o prostoru a času, to znamená bavíme se o, řeknu, pomalých verzích rozhodování, kde máme, můžete se pamatovat takovou nemotechnickou pomůckou, máme na to čas. Tedy můžeme uvažovat, můžeme se zamýšlet, můžeme o tom svém konečném, o té své konečné variantě rozhodnutí, můžeme daleko sáhle přemýšlet. Byť nás třeba k tomu tlačí okolnosti nebo čas, ale máme relativně spoustu času na to posoudit naše varianty řešení, které chceme přijmout, posoudit ho, do jaké míry to je, či není v souladu s kony jednoty. To znamená, my se to učíme v té hmotě pomalým způsobem, přemýšlejícím způsobem proto, aby jsme se podle toho naučili žít tak, aby jsme už o tom nemuseli přemýšlet, aby jsme si to zažili a měli to opravdu pod kůží, jak se říká. Protože ve vyšších harmonických univerzech už není hmota tak, jak ji známe tady, odtud, a není tam čas. Vše se děje rychlostí myšlenky, naše rozhodování musí být stejně rychlé, ale vždy v souladu s kony. Pokud pochybíme, pochopitelně neseme plnou odpovědnost, máme svobodnou vůli, kterou využíváme, ale zase všemu jsou nadřazené kony, to znamená vždycky budou platit kony, vždycky platí kony a vždycky jsou kony nadřazené všemu, o čem si můžeme myslet, že je důležité třeba. No a úplně stejným způsobem se vyvíjí všechna další vědomí, to znamená třeba vědomí planety. Od začátku si říkáme, když se bavíme o vzestupu, tak se bavíme o tom, že to není tak, že lidé se zvednou v tom vzestupném období, v tom výstupním okně, vezmou se za ruce a odejdou z té planety pryč, protože povýšili svoji evoluční úroveň. Vše, co se vyvíjí na planetě, se vyvíjí v interakci a v souladu s vývojem, s evolučním vývojem planety. Proto planetární evoluční plány vývojové, partnerské vývojové plány evoluční, evoluční vývojové plány bytostí jakéhokoliv typu, jsou vždycky sladěny v rámci toho celého vývoje. Když řeknu, že když evolučně rostou lidé žijící na planetě, tak evolučně rostou ve vzájemné součinnosti a ve vzájemné interakci s evolučním růstem planety. A v podstatě to je tak, že vzestupuje nejenom to lidstvo třeba na té planetě, ale vzestupuje společně s tím vědomím té planety. To znamená, že stále jsou v fúzovkách spolu a společně evolučně rostou. To, že tady z Midgardu a z těchto anomálií, které se odehrávaly v harmonickém univerzu 1 třeba, jsme se dotkli něčeho, co bylo naprosto špatně, jinak, ale bylo to v rámci zachování nějakých vůbec šancí na vzestup. To byly anomální záležitosti. My se teď bavíme o tom, že vše se vrací zpátky do toho systému, který je normální, budeme říkat organický třeba, čili tak, jak to od jak těživa vždycky bylo. To znamená, že planeta má svoje vědomí. No, jenomže planeta musí některé ty svoje věci právě promítat mezi ty lidi. To znamená, pro vzájemnou komunikaci těch dvou typů vědomí, když se budu bavit, jako, že to je vědomí planety a vědomí těch lidí, tak pro vzájemné propojení těch souvislostí a vzájemností, to, co propojuje tu evoluci planety s tou evolucí lidí, je právě to planetárně lidské vědomí, které vlastně operuje prostřednictvím své manifestace v lidských tělech, aspoň takhle to chápu já, mezi tím lidstvem jako takovým. To znamená, že planeta si promítá svoje zájmy v tom kolektivu manifestovaných lidí tím, že to vědomí operuje mezi lidmi. Takhle je to pro mě srozumitelné, abych to pochopil. My jsme to s Išou nikdy nechtěli moc pitvat, aby jsme vám nezamotali hlavy, takže pro Moniku nechyběla si ve škole. Ve škole se to prostě neprobíralo. Detailně. Pouze to bylo zmíněno. No a protože tuhle tu věc má hodně ošefovanou Iša, tak já jí dám teďko slovo. Išo, je to tvoje.
1: No tak ty si mnohé už řekl, jo, takže jako já jenom tak jako budu doplňovat. Víme, že tedy jsou vyčleněné planety, na kterých se vyvíjí evolučně lidé, lidstvo jako takové. Takže každý člověk, který tedy je vybaven tím lidským vědomím, říkali jsme si v minulosti, jakou nadstandardní výbavu má vlastně lidské vědomí, tak tento člověk nebo tito lidé jsou na seznamu obyvatel určité planety. Planety, která je určená k tomu, aby se evolučně člověk na této planetě vyvíjel. Ta vědomí s tím člověkem, vědomí planety a vědomí člověka jsou propojený, protože v zájmu obou je takový vyvážený evoluční růst. Za pomoci lidí pomáhají planetě, planeta pomáhá lidem, tak navzájem spolu vlastně komunikují. a nějakým způsobem můžou ovlivňovat, urychlovat, případně brzdit evoluční růst jedné, dalo by se říct, složky, tedy planetární složky a složky lidstva. No, na to, aby tedy ta planeta s těmi lidmi mohla nějakým způsobem komunikovat, korespondovat, na to existují právě ne všichni, ale jenom někteří, kteří vlastně zastupují, většinou je to vždycky pár, který je takovou, jak bych to řekla, mezi stupněm nebo spojkou mezi člověkem a planetou. Je to vlastně vědomí planety, které je inkarnované v člověku, takže je to člověk, který nese vědomí jedna člověka, protože je člověkem, člověčí vědomí, a k tomu má ještě přidané připojené vědomí té planety, proto lidsko-planetární nebo planetárně lidské vědomí, ale je to vlastně jeden člověk, který zastupuje jednu planetu, tu určitou planetu, na které se vyvíjí, nemají to všichni. Nicméně víme, že člověk jako takový, který se evolučně má vyvíjet na planetě, má kromě své sady, genetiky, genetické sady, genetické výbavy, má také ve své genetice sadu své planety. Takže tam je velice úzká vazba mezi tím vývojem. Tam potom vlastně ta vědomí si můžou navzájem určitým způsobem korigovat ten svůj vývoj, ale takovým tím mluvčím a tou spojkou mezi planetou a tím, co lidstvo potřebuje nebo nepotřebuje, je právě vždycky ten zástupce té určité planety, který vlastně nese lidskou podobu. Takže je to člověk, který nese genetiku člověka, co je nutné, protože ta říká, jak má vlastně vypadat, ale přitom je to vlastně jako dominantní vědomí, je tam vědomí právě té planety, která skrze tohoto člověka může do té lidské společnosti vnášet jednak informace, jednak své požadavky. Totéž zase z tohoto člověka můžou zase jako vlastně ten člověk je zástupcem lidstva nebo lidí, který směřuje ty požadavky nebo nějaké názory, nějaké projevy směrem k té planetě. Takže je to takovej ten propojovací článek, nemá to každý. To planetární vědomí má planeta, planetárně lidské vědomí má ta spojka na to lidstvo a lidé jako takový mají svoje vlastní vědomí, nicméně jsou vybaveni tou sadou té planetární genetiky. Není to z důvodu nějaké komunikace nebo z nějakého důvodu toho, že by tedy byli přímými zástupci té planety, ale je to záležitost toho, že planeta zase ve své genetice nese otisky genetik všech lidí, kteří nebo všech bytostí, které se na jejím povrchu vyvíjejí. A aby tedy mohli na planetu vstoupit, je k tomu potřeba té svolení té určité planety jako takové. Takže seznam obyvatelstva má planeta ve svých záznamech, to znamená od každého člověka je otisk jeho genetiky. A naopak člověk má zase ve svých záznamech otisk své planety, dalo by se říct rodné planety, se kterou se potom společně vyvíjí. Takže je to takové poznávací znamení, když se začíná, nebo kdyby se třeba někdo ztratil v uvozovkách, nebo chtěl se někdo nějakým způsobem vymknout tomu vývoji a chtěl by si třeba odejít na jinou planetu, tak zaprvé tato planeta ho musí vyškrtnout ze svého morfogenetického pole. A za druhé musí ta planeta, na kterou chce odejít, s tím souhlasit, že ho přijme. Musí pořád vlastně ten člověk nebo ta bytost být někde evidován, jakože se pohybuje. Podle toho se potom může zase vystopovat jeho pobyt, jeho chování a tak dále. To jsou všechno záležitosti, které jsou teď v této době velice důležité. Takže je zmapováno, že na určité které planetě vlastně se lidé podle určitého seznamu musí jaksi s tou planetou dá dohromady, musí si navzájem vyhovět. A pokud ta planeta nebude chtít, aby se ten člověk vlastně účastnil třeba vývoje na jejím povrchu, protože jí škodí, tak ji může vyloučit ze své morfogenetiky a pak se může stát, že bude posunut někam jinam do jiného prostoru, kde tedy bude muset setrvat a nějakým způsobem napravit svoje chyby. Že to je ta propojenost mezi jednotlivými prostory. Zároveň to slouží, bych to, nebo takhle přirovnala bych to takové evidenci toho, co kde na které planetě jako se vyvíjí, kdo tam bydlí, kdo odchází, kdo přichází. A z minulosti víme, že na té Taře právě došlo k tomu, že dravci, kteří tam začali se tam hrnout a začali osídlovat, tam dělali neplechu, planetu poškozovali, odsávali jí energii, snažili se tam určitým způsobem reverzovat. Takže planeta je odmítala, planeta je nechtěla přijmout do svého morfogenetického pole, no a tak začali vést válku, až tu planetu zničili jako takovou. To je ta záležitost té Tary, o čem jsme si na semináři povídali. Takže planeta rozhoduje o tom, kdo na jejím povrchu bude nebo nebude bydlet. Je to všude ne, vlastně geneticky ošetřené, no a mezi těmi planetami, mezi tou planetou a člověkem existuje ta lidská spojka, která vlastně má možnost komunikovat s oběma stranama plnohodnotně. Ne jako, že člověk má vlastně dominantní lidské vědomí, planeta má dominantní planetární vědomí a ten vyslanec, ta spojka, ten, kdo je jakoby mluvčím, tak propojuje lidské i planetární vědomí skrze sebe jako člověka, jako takového. Tak tom je ten rozdíl.
0: Mě napadá taková otázka, jo? Nebo takhle chci říct, to znamená, že třeba vyšší bytosti, které navštěvují různé planety za nějakým účelem, řeknu na pracovní, z pracovních důvodů třeba, a tak na všech planetách musí být zapsaný, to znamená, mají ten cestovní pas v úvozovkách, mají tam razítka, mají tam...
1: Nesou kódy s tím, kde je napsáno, kam všude mají přístup.
0: Na ty planety musí mít přístup a ty planety pochopitelně potom bez problému jim umožňují, aby tam byly. Co tak, kdyby jsme chtěli uvěřit tomu, že Američani proletěli těmi různými zónami, které a tak dál, tak by je přeci měsíc, jako takový, pokud jsme si chtěli bavit, že měsíc je třeba jako kdyby planeta, tak přeci ten měsíc by je taky nepřijal, že jo? To, jako jestli si někdo myslí, že sedne do rakety a poletí si na nějakou planetu, to by asi nefungovalo, nebo jak se v tomhle zorientovat?
1: Prosím tě, já to ještě doplním. Jo. Bytosti, které se pohybují v různém rozsahu přístupu. Některé bytosti mají třeba přístup jenom do harmonických univerzech, třeba 1.4 nebo 2.4. Některé bytosti se mohou pohybovat po celém vesmíru, některé se mohou pohybovat po celém kosmu. Na to existují kódy. Každá planeta je informovaná o tom, že ta určitá bytost nese kód ke vstupu. Jo, přesto prochází nějakýma koridorama, prochází nějakýma kontrolama, ty kódy je opravňují. To jsou ty klíče, kterými oni si můžou ty průchody a ty koridory a ty vstupní brány otevřít. To jsou ty kódové znaky. No a planeta v tu chvíli je informována, takže ona ví, že je oprávněný někdo vstoupit za nějakým účelem. Jo, to jsou záležitosti, jak ty říkáš, takových těch vstupenek, těch permanentek, které jsou zase odlišné úroveň od úrovně. Ale pokud se budeme vracet do té minulosti, tak nejsme ve staré realitě. Ve staré realitě tohle neplatilo, protože ty planety, o kterých my se teď tady bavíme, ať je to Mars, ať je to Luna, byly planety, které byly mrtvé. To byly planety, kterým byly rozbity katarambříšky, to znamená, že to byly ty planety, které, nebo bytosti, kterým vlastně byla zničena mříška těmi elektroenergetickými výboji. Takže to byly které planety, které sice existovaly, dejme tomu, a stejně jako Midgard, která spěla taky k tomu, že teda bude mít zničenou mřížku, tak tyhle ty už tu mřížku zničenou měly víceméně, to byla jenom taková, dalo by se říct, neživá koule visící v prostoru. To, že by tam Američani letěli, nepřipadá v úvahu, víme, jaký radiační pásy a podobně vůbec jenom kolem té planety Midgard vlastně byly. Takže to jsou všechno ty nesmyslný takový ty projevy toho, že jak už se tam procházejí a že už tam byly, to je fantazie. Zase nějaké záležitosti, které vypadaly jako iluze, byly vytvořeny. Víme, že jsme si říkali, že to bylo natočeno jako film, pak to pouštěli.
0: Já jsem to bral jako iluzorní záležitost, že teda teďko v novém pojetí, kdyby řeknu se sebrali nějací astronauté a chtěli přistát na nějaké planetě, tak v podstatě to ani není možné, protože ta planeta by určitě udělala všechno pro to, aby měli nějakou nehodu, aby tam prostě nepřistáli, protože by neměli kódy. Prosím?
1: Ta planeta neexistuje, neexistuje realita, ve které by to bylo realizované. Realita, ve které by bylo realizovaná cesta na Měsíc, na Mars a podobně, to je ta padlá realita, která v podstatě neexistuje. Takže oni můžou jakoby prohlašovat cokoliv. Neumím si představit, že by...
0: Na to jsem chtěl upozornit, že vlastně jeden z těch znaků, že to nemohlo být reálné, je prostě to, že tam nemají ani přístup. Ti dotyční, tak v podstatě na tu návštěvu by museli mít nějaké povolení v úzovkách. Za normálních okolností by ta planeta se postarala o to, že by tam rozhodně přistát nemohli. Chápu to správně?
1: No, proto tu planetu zlikvidovali a v úvozovkách umlčeli.
0: Ano.
1: Rozbitím té mřížky.
0: Tak, to je na takovou lehkou vysvětlenou, jak to potom v praxi případně by fungovalo. Je tedy jasné, že k tomu, aby se mezi kristovské lidi mohli začít aby tam se mohli vloudit nekristovští, tak už ta planeta musela být těžce opracovaná, jakoby poškozená a tak dál, protože za normálních okolností by to nešlo. Ona by je nechala zapsat do morfogenetického pole, takže oni k tomu používali různých úskoků nejdřív a pak si myslím, že už ta planeta už ani tohleto neřešila, řešili to Kumarové. Víceméně Kumarové rozhodovali, kdo na tu planetu bude moct přijít a kdo ne. Takže to jenom, že se vracíme v úvahách k něčemu, co máme možná načtené nebo o čem jsme se tady bavili. Jak vlastně došlo k zreverzování celého toho prostoru? Taky jsme si tady říkali, že vlastně oni, to Harmonické univerzum 1, ten prostor planety, takže převedli z toho 14-kového systému na 12-kový, prezentovali to jako restrukturalizaci a opravu něčeho, co bylo špatně, že jo. Takže postarali se de facto o to, aby získali kontrolu i nad tím rozhodnutím té planety, koho vypíše a koho nevypíše do toho svého morfogenetického pole, komu dá a komu nedá přístup na svůj povrch, když to takhle řeknu.
1: No tak o tom rozhodovali Kumarové.
0: Nějakým čase...
1: Ta planeta už se k tomu nevyjadřovala.
0: Do toho docílit. To znamená, tu planetu museli natolik znásilnit a opracovat, že už potom o tom rozhodovali oni.
1: No, energeticky okradli.
0: Tak. No, máme 18:29. Já to vidím na písničku. Pojďme si zahrát. Zahrajeme si ze Slovenska.

0: jo, jo, Eláni, to jo, to může být. A když ještě zpívá Jožo Ráš takhle, tak to je evidentní, že to může dobře dopadnout. Tak, máme tady poslední otázku právě z toho Rakouska. Konečně se k ní dostáváme. Milí Peťo a paní Iša, prázdniny utěkly jako voda a keďže jste v minulom vysílání vzpomenuli, že chodí málo dotazů, rozhodla jsem se s vámi podělit o svoje zkušenosti z posledních měsíců. V prvom radě se chcem vám obom srdečně poděkovat za dlhoročnou podporu a sprevádzanie počas celého vzostupného období, za všetky užitočné informace a semináře a neúnavné odpovědi na naše otázky, čistění a pomoc, keď jsme nevěděli, jako ďalej. Bez této úžasné podpory by jsme se určitě neboli schopni posunout se tam, kde právě stojíme. Tímto by som chcela dať zpětnou vazbu aj paní Iši v souvislosti s mojou pracou. V polovici júna jsem se na ňu obrátila s otázkou, ako ďalej s pracou a že zmena majitelů priniesla značnou zmenu energie a praca pre nich stala čím ďalej tým viac energie a prestávala so mnou rezonovať. Odpoveď zněla, zmena práce, ano. Odvtedy všetko nabralo rychlý spad a koncom júla tu bola už aj výpoveď. Nie preto, že by som sa niečím previnila alebo dala firme na to dôvod, ale preto, že to tak bolo zhruba od januára z dôvodu racionalizácie naplánované a bola som len jedna z mnohých, ktorým sa za ich dlhoročnú pracu takto poďakovali. Priznám sa, že sa mi odchodom veľmi uľavilo a po rokoch som si mohla dopriať konečne viac času na seba a na rodinu a striac do seba nahromadený pretlak a stres. Ale hlavne som získala konečne priestor na venovanie sa práci s kývadlom. Takže týmto ešte raz ďakujem aj pani Iši za jej podporu. Podarilo sa mi získať niekoľko informácií o novom pláne novej bytosti a jednotlivých položkách tohto plánu. Sú to okrem iných učiť sa tvoriť v novej realite a vedomá práca s materiou v súlade s konmi, ne s koňmi, ale s konmi, spoznávanie nového vesmíru a iných bytostí, nový spôsob komunikácie, spoznávanie plamenného partnera, zdieľanie informácií o padlej realite s novými bytostiami a tak ďalej. Moja otázka sa však týka skôr súčasného dočasného obdobia a energií okolo nás. Ako sa co najlepšie vyladiť a ustať tie husté energie okolo nás? Komunikácia s ľuďmi vonku je čím ďalej tým problematičtejšia a cítim, že dlhší pobyt v ich priestore je energeticky náročný. Máte pre nás nejakú radu? Podobne je to aj s jedlom. Všimla som si, že mi vôbec nechutí jesť niečo, co som si sama neuvarila. Okrem toho má varenie jedla vôbec má varené jedlá vôbec nezasytia. Rozhodne nie tak, ako to bolo v minulosti. Máte podobné skúsenosti s rozdielmi v energiami vo vašom okolí a ich vplyvom na fyzické telo? Skutočná úľava a dobitie batérií je pre mňa možná až vo vlastnom priestore a byte. Oboch vás pozdravujem a teším sa ako vždy na vaše rady a názory. Zdraví Martina. Kde začít? No, jo, Martino, dobrý. To jsme rádi, že na tom jsme stejně blbě všichni. Protože my tady s Išou a s dalšími to tak hodnotíme, že už fakt maleme z posledního a že to je opravdu náročné. Tak vemte si, že lidé, kteří pracují, nepracují pouze třeba ve dne s kývadlem, ale většinou jsou to bytosti, které mají různý typ kontraktu. Ten kontrakt zahrnuje pochopitelně jak tu práci v nové realitě po jejím manifestování, tak ale spoustu přípravných činností a spoustu přípravné práce ještě před manifestováním té nové reality. No a to se všechno odehrává v noci. To znamená, že couráme po nocích, pracujeme po nocích, ráno se zbudíte, máte pocit, že jste unavený stejně nebo ještě víc než večer, když jste šli spát. Byť na malou chvíli třeba se cítíte jakože dobrý, nemůžete už ležet, protože něco vás vyhání z postele. No, pak vezmete do ruky kývadlo, něco uděláte a zjistíte, že jste tak akorát zralí se chvilku natáhnout nebo zavřít oko aspoň v sedě. Přísun energie, takže to je výdej. Znamená, že výdej energie je složitý, protože, nebo takhle je náročný, protože když chodíte v noci do prostoru, který je vysokovibrační, tak to není o tom, že na noc se vám extrémně zvýší vibrace a přes den máte vibrace, které jsou přiměřené té doznívající realitě. Jo. Tady se jedná o to, že v podstatě ten rozdíl mezi vibracemi lidí, kteří pracují, a prostředím, ve kterém se nalézáme, je značný a to je obrovsky vyčerpávající. Značně vyčerpávající, protože ten deficit musíte vyrovnávat energií, kterou udržujete ty vibrace na vysoké úrovni, zatímco prostor vám je se snaží srazit. A teď ještě vyjdete do toho prostoru tam někam mezi ty lidi, byť jsou to kopie všechno, tak ale žijí si ten svůj smradlavý život, když to takhle nazvu smradlavý, protože to je pekelnický nebo cinklej peklem, takže jejich vibrace jsou ještě nižší než vibrace toho prostředí. Jsou to oni, kteří brzdí jakoby navyšování těch vibrací a je to proces, při kterém my se jich v podstatě zbavujeme. Oni odchází z té přechodné reality, z toho přechodného prostoru. Různými způsoby odchází z našeho prostoru. Každý, kdo odejde, tak pomůže tomu, aby se ty vibrace vlastně navýšily. Každý, kdo ve vašem okolí pracuje, tak pomáhá navyšovat ty vibrace. Takže ten rozdíl mezi vibrační úrovní toho prostoru, když vlezete do supermarketu, když vlezete do nějakého obchodního centra, když vlezete do autobusu, tak to cítíte, prostě to je facka jako blázen. Takže to všecko nás stojí obrovskou energii, protože prostředí vám ty vibrace tlačí dolů a vy energeticky si se nutíte ty vibrace držet v nějaké přijatelné úrovni. No a slunce, pokud jste viděli včera, co provedli, tak ta sluneční energie je čím dál tím méně k nám dostupná. To za prvé, takže krásně se můžete dobíjet přímo na sluníčku, nemažte se ničím. No a pokud nejste na slunci, no tak pochopitelně to je složité. Takže já říkám, tu energii těžko užerete, to se nedá ujíst, protože ty potraviny jsou takové, jaké jsou. Zaplať pánbůh, když máte nějaké vajíčko od někoho, zeleninu ze zahrádky a podobně, tak to si smrsneme, že jo? Tam to cítíte, ten potenciál toho slunce a těch energií. Ale kdo to má, že jo, k dispozici? Ne, každý to takto má. Takže to je na vysvětlenou toho, co vlastně psala Martina. Svět se proměňuje velmi dramaticky a rychle. Ty změny jsou pochopitelně dynamicky obrovsky rychlé a není to vůbec jednoduché. Je to turbulentní prostor, ve kterém balancujeme a vyvažujeme si to tak, aby jsme v tom prostoru za A mohli dožít, když takhle řeknu blbě, ale zároveň řada z nás a vás, tak zároveň chodíte pracovat, nebo aspoň jenom vibracema držíte ten prostor. Obojí je náročné a obojí je zatěžující. Tak, to bylo ode mě. Co na to řekne Iša?
1: No, já víceméně už jenom doplním, protože ty si všechno stihnu zase říct, jako vždycky. Takže pravda, nestíháme doplnit energetický výdej. Vibrace, které navyšujeme, jsou energeticky náročné, abychom je udrželi. V noci pracujeme, takže jsme neustále unavení. No a když k tomu připočítáme, že prostor, ve kterém se nacházíme, je zhruba z 90% naplněn očkovanými, nevzestupujícími, nízkovibračními bytostmi, tak kromě toho, že nám jaksi snižují naše vibrace, tak nás ještě ovlivňují těmi jejich spike proteinama, tadyhle s těma věcma, který z nich vyzařujou do toho prostoru, protože velká většina lidí je očkovaných, nemocných tím pádem, takže to je všechno, co vlastně vyčerpává naše tělo fyzické, které už vlastně jde, jak se říká, na takový nějaký, na nějakou rezervu, ty baterky už jsou skoro vybitý a u mnohých jaksi už je nejvyšší čas na to, aby nějakým způsobem jsme došli k tomu přepnutí toho vědomí na čerstvé síly, ale zatím ještě k tomu nenastaly úplně všechny podmínky, tak jak je to dáno. Takže musíme vydržet. Potraviny jsou bez energie, bez výživy, bez nějaké záležitosti, která by povzbudila nebo která by navýšila nebo vlastně doplnila tu energii, kterou potřebujeme. Je to všechno geneticky upravené, je to náročné. Takže nic, co by pro nás bylo pozitivní. Ať se kouknem, kam se kouknem, tak všude na nás útočí ty dravčí nástrahy a my těch sil nemáme tolik. Takže to je ta únava, to je ta vyčerpanost, to je to, že nám nic nechutná, protože navíc ještě u těch, kteří mají fyzickou kopii, budou se přesouvat do fyzického těla nového, originálního, probíhá bioregenerace. Takže to je další energetická náročnost, kdy ještě ke všemu, k těm všem, dalo by se říct, překážkám a potížím, musíme měnit svoji podstatu tak, aby i bytostně jsme vlastně byli schopni se přesunout a byli jsme v rovnováze, byli jsme v harmonii s tou novou fyzickou kopií, která je vlastně postavena na nové bázi. Tak další náročnost, která vlastně vyčerpává. A ne všichni jsou již jaksi bioregeneračně připraveni na ten přesun jako takový. Víte, že jsme sledovali, když jsme odcházeli z té jedničky, jsme sledovali úroveň bioregenerace, kterou jsme absolvovali. Teď zase sledujeme další úroveň bioregenerace a to všechno vlastně nám bere síly. Takže nemáme z čeho doplňovat, dochází nám síly a v noci pracujeme. Takže když to potom člověk sečte, tak vlastně je div, že vlastně ještě fungujeme, když navíc ještě nám tlumí sluníčko tím, že tedy nasprejují a my nemáme ty fotony, které jsme kůží nebo očima zvyklí sbírat, nebo které alespoň občas nějakým způsobem oživily to naše maximální nebo ty obrovské energetické výdaje, které nám potom chybí. Takže to je tak jako jenom na doplnění toho, co jsi říkal. protože musíme prostě vydržet.
0: No, Martina se tam ještě dotazuje jako nějakou radu, co dělat, tak já řeknu. Pokud možno nějakou potravu, kterou konzumujete, tak se snažte z nějakých zdrojů od zemědělce ze zahrádky, čili vypěstovanou opravdu jakoby maso, který vyrostlo, ne který narostlo, ale který vyrostlo na dvorku. Snažte se bez slunečních brýlí sluníčko navnímávat, protože tam berete fotonovou energii. Já sleduju, že prostě spousta lidí bez slunečních brýlí nevyleze. To je problém, to by tak nemělo být. Další problém je, že pokud můžete, obnažte si rybníček vzadu, takže opalujte se, pokud ještě budou teplé dny, prostě vzadu, jak vám začíná nebo končí kasička mezi půlkama, tak tam nad tím máte rybníček, že jo, fotonovej, jsme si říkali, takže tam můžete čerpat. U těch vysokovibrujících to tak je, mě bylo na sluníčku teda extrémně dobře. No, nezlobte se na ty, kteří prostě v noci odejdou, nechají tady hibernovat svoje tělo, které pak vydává různé zvuky, protože to je schrána, kterou tady oni nechávají, protože jejich vědomí prostě odchází pryč pracovat pro ostatní, takže buďte v tomhle ohledu jako řeknu velkorysí. Tak. No Išo, my se pomalu chýlíme ke konci, ty máš určitě tak ještě nějaké, dejme tomu, doplnění. Jo, a pochopně pracovat, že jo? Pracovat na sobě, čistit položky, doplňovat si záznamy, tak jak tady říkáme pořád dokola. Protože všechno, co uděláte, když se vezmete kyvadlo, doplníte si, víte, že máte třeba jenom na 50% doplněné záznamy a vy je doplníte, tak jste splnili nějakou část něčeho a zase vám bude dáno k dispozici další, co je k řešení. Čím víc lidí bude řešit tyhle ty záležitosti, tím rychleji se budou ty věci posouvat dopředu. Takže to je velice důležité, Išo.
1: V podstatě si zase všechno řekl, říkám biopotraviny, čistá zdravá voda, většinou má ten, kdo se o tyto věci zajímá, úpravnu vody, takže tu vodu má svým způsobem obohacenou i o takové ty duchovní složky. Víme, že ji programuješ, že tam jsou ty krystaly, které tu vodu určitým způsobem připraví. Sluníčko asi ne tak někde tak 40-stupňový, ale i pod deštníkem je vlastně možnost se opálit, ale tady jde o to, ty fotony, které jsou v tom prostoru. Bez těch tmavých brýlí většinou ty tmavé brýle zadržují možnost vstupu těch fotonů skrze oči. No a tak nevím, no, tak to asi všechno si řekl. Potraviny kyvadýlkem můžeme pročišťovat, vyřešit nějaké věci, které by nás mohly zatěžovat energeticky nebo blokací některých záležitostí. No, nějaký, ani snad nebudu říkat pohyb, jo, odpočinek, protože potřebujete sbírat síly a nějakým způsobem se nepřetěžovat, protože to vyčerpává a vlastně nám to ubírá tomu možnost těch udržení těch vibrací na určité výši tak, jak nám narůstají. Takže to je asi tak všechno, do toho těch věcí moc člověk dělat nemůže danou chvíli v tom daném prostoru.
0: No jo, no a protože se nám ten čas nějak tak naplňuje, tak chci jenom říct, pište nám zase svoje další otázky a dotazy do pořadu za týden, ať se může Iša na ně připravit. Napište nám i svoje zkušenosti třeba, jak kýváte, co vám vychází, nad čím jste se museli pozastavit, nebo na čem jste se zakousli. Můžete napsat, tak jak psala Martina, prostě, že co se odehrálo ve vašem okolí. Pravda je, že pokud chcete něco změnit, nečekejte na příhodnou chvíli, prostě vytvořte si v sobě plán, udělejte odhodlání, udělejte rozhodnutí, že tu věc uděláte, teprve až vykročíte tím směrem, že tu změnu, tu záležitost řešíte a podobně, teprve potom vám bude pomoženo. Záruky dopředu, že se něco stane, když prostě nefungují. Pokud někdo řekne, až to ucítím, tak tomu budu věřit, to nefunguje, protože pokud se proto nezačne dělat, pokud nezačnete žít tím způsobem, tak to prostě samo jen tak dopředu nepřijde, aby vás to motivovalo. Čili tady tím motivačním prvkem jste vy. Išo, pojď se rozloučit.
1: Tak já se budu těšit na příští týden. Doufám, že nám pošlete zase nějaké dotazy, abychom měli o čem povídat, abychom vlastně věděli, co vám úplně není jasné. Já se budu v 21 hodin těšit na Míšu a příští úterý zase na vás, na naše posluchače. Mějte se moc hezky, hezký večer a nashledanou.
0: Tak já ti ještě děkuju za tvoji účast, za poznatky a řeknu novinky, které si vnesla do dnešního vysílání. Vám všem, kteří jste poslali otázky, také děkuji. Pokud jsme vám na některé odpověděli možná příkře nebo třeba přísně, já nevím, jak to vyhodnotil, neberte to osobně, neberte to tak, že to je něco proti vám. Je to prostě z toho, jak ty věci se vyvíjí, jak se to všechno hrne kupředu. Je to překotné a je to velice turbulentní, čili nemá smysl řešit všechno. Je potřeba řešit to důležité, to podstatné a my se snažíme vás k tomu podstatnému prostě dovést. Takže díky, že jste byli s námi a za týden s Išou opět naživo. Se budu těšit, no a v 21 hodin, jak už bylo řečeno, se budu těšit s Míšou. Mějte se krásně od mikrofonu společně s Išou, tady, která sedí vedle mě, se loučí jak jinak než Petr Václav.

0: Tak moc krásný podvečer, vážení posluchači, já vás vítám u jednoho z posledních horkých dnů. Dnes vystoupala teplota až 32 stupňů a zítra už to zase bude kolem 20. Včera to taky nebyla žádná sláva, je to zajímavý, takové skoky. No, nicméně, kvůli tomu tedy nejsme, ale jsme tu opět u pořadu s Miluškou Čechů. Milušku, já tě velmi vítám ve vysílání.
1: Já tě zdravím, Pavle.
0: A samozřejmě jako vždycky se
1: já
0: to
1: bude... Já děkuju za tvoje pozvání.
0: Jasně. Jak říkám, samozřejmě se to bude opět točit kolem Benešových dekretů, ale budou tam i jiné zajímavé věci. A na začátek bych tam jako vždy dal něco, co se nám velmi hodí do krámu, jak se říká. A to je to, co pronesla naše ministryně financí, nějaká Alenka Schillerová. Takže ta, co řekla o Benešových dekretech, koukněte se na to, jo? Tady to je i s titulkama. Sakra, tady jsou nějaký, do toho nějaký reklamy blbě, ale to nevadí, já to zkusím pustit, jestli to bude hrát.
2: Benešovy dekrety jsem nezmínila záměrně, když se mě paní rektorko jako první ptala, protože pro mě to je... Není žádné téma, ty jsou nezrušitelné Benešovy dekrety, proto jsem je nezmiňovala, protože aby vůbec nezaznívalo, abych je nedávala do toho veřejného prostoru, nezrušitelné, tečka. A to říkáte, Benešovy dekrety jsem nezmínila.
0: Ano, se to zopáklo. No, jak jistě jste dobře slyšeli, tak je nezmínila, aby je nedávala do veřejného prostoru. Patrně asi ani ona neví, kolik jich je a co v nich je, protože, nebo nevím, ale je to opravdu velmi zvláštní toto. No, neví, o co jde určitě. Takže, Miluško, co ty k tomu, tady k tomu začátku hned, než se pustíme do těch vlastních dekretů?
1: No, já bych dokonce řekla, že je to dokonce z mýho pohledu gol do vlastní branky, protože dneska zrovna tady máme dekret, který se totiž týká celního práva. Je to jednostránkový dekret, který teda spadá teda pod ministerstvo financí. A asi by nám měla Alena Schillerová, jakožto ministrně financí České republiky, vysvětlit, že tento dekret platí pro Československé, no, pro území Československé republiky. Takže ten má území prostě platnost, takže by nám měla vysvětlit, když teda jsou ty dekrety platný, tak jak je možný, že se jim neřídí.
0: No, přesně, to je on. Říkám, asi neví, o co jde vůbec, jinak by takhle nemluvila. No a o toho jsme tady právě my, abyste vy všichni, kteří to chcete slyšet, abyste pochopili, že ty dekrety, i když já jsem s tím trošku tak trochu otravoval na tom setkání, co bylo teď na Paloučku v sobotu a v neděli, vlastně i v pátek, bylo tam dost lidí, bylo to zajímavé, hezky jsme si o tom popovídali. A já jsem tak trochu říkal, že je trochu problém s tím, že něco jakoby na tom seznamu, já to tam pustím, Miloško, doufám, se nebudeš zlobit. Na tom seznam takzvaných
1: Benešových dekretů,
0: ano, na stránkách totalita.cz, ano, je něco, co tam prostě jsou pořadí těch dekretů, je tam asi 100 tady v tom případě, on jich ještě o něco víc, ale tady je jich 100 rovných.
1: Je jich 100, je pouze vydaných 33 vyhlášek, pozor na to. Aha. Těch dekretů je pouze, je opravdu jenom je 100.
0: Jenom 100.
1: Je
0: tak,
1: to
0: super.
1: Možný ověřit i na stránkách poslanecké sněmovny.
0: Tak a tady vidíme právě na konci, hned za tebou na fotce vidíme, že některé byly ukončení platnosti. Tak a my jsme se o tom bavili třeba hned ten první ústavní dekret prezidenta o nové organizaci vlády a ministerstva v době přechodné. Tam bych to celkem jako docela bral, že to ukončili, ovšem v roce 71, to už dávno bylo po přechodu, jak se říká, že asi do přechodu. No nicméně...
1: Že to je dost diskutabilní. Tady je to hodně diskutabilní, protože z jednoho prostého důvodu. Tady potřeba si uvědomit, co se nám tady skutečně historicky událo, protože Když si opravdu vezmeme rok 1948, respektive únor 1948, kdy nám tady komunisti udělali puč a ty komunisti si dokonce do svojí ústavy dali to, že komunisti se, když to řeknu svýma slovama, ujali vlády na území Československa jakožto jediná politická strana, tak je to prakticky ukradení politické moci a vlastně tím pádem sebrali tu moc toho národa. Oni odstavili ten národ od toho rozhodování. A právě že za mě, právě už tímhle tím krokem, oni ty dekrety porušili. A proto vůbec není jako z mýho pohledu, nemůžu brát vážně to, že některé ty dekrety jsou takzvaně už dneska neplatné. Z jednoho prostě několika důvodů. Za prvý, není anulovaná a není možný, aby byla anulovaná postupimská konference, respektive postupimská dohoda a protokol z ní. To je naprosto nereálný. To by je museli zrušit právě ti, kteří u této dohody byli. To je jedna věc, to znamená tehdejší vítězné mocnosti. A za další, jak je možný, že teda si dekrety prezidenta republiky, takzvané Benešovy dekrety, dávají dnes, nebo si dali do ústavy Slováci. Jo, takže na tohle to bylo patrná, protože jestliže tady v roce 1948 došlo k puči, protože když se podíváte opravdu na ústavu z roku 1948, kdy v té době byl ještě úřadujícím prezidentem Eduard Beneš, tak se tam místo prezidenta republiky podepsal sám Klement Gottwald. Protože mu to právě odmítl Eduard Beneš podepsat, protože odmítl to, aby se tady toho ujeli právě ty komunisti. On věděl, co tím proto to nepodepsal. A tím pádem jakýkoliv kroky, už vlastně i ty právní kroky od toho roku 1948 nejsou tím pátný, protože už tenkrát Klement Gottwald tohleto porušil. Protože tady došlo k tomhletomu puči a to bylo něco, je to právě něco, co je tady vytýkáno i právě třeba ze strany současných politiků Eduardu Benešovi, ale ono je těžko soudit, když jsme u toho nebyli, to je jedna věc a za další v té době už Eduard Beneš byl poměrně dost nemocný člověk a měl za sebou několik mrtvic, takže není možný soudit opravdu prakticky člověka, který je vážně nemocný. Jo, to je jedna věc. Prostě taky dělal, co mohl, co bylo v jeho silách. Jo, a právě proto je potřeba si uvědomit, že právě rok 48, vlastně komunisti, tady odstartovali prakticky to, co tady máme dnes. Protože tehdejší vlastně, protože do té komunistické strany, co si budeme nalhávat, utekli prakticky fašisti. Fašisti, kteří tady zůstali, byli to lidi, kteří třeba byli i vlastně v součástí gestapa a podobně. A prakticky nám tahle ta doba se nám tady zopakovala v roce 89, kdy najednou z velkých komunistů se najednou stali obrovský demokrati. A podívejme se dneska, co se potom z toho 90. letech z komunistů, nejenže se nám stali demokrati, ale najednou velký kapitalisti. Mm-hmm. Jo, takže a jak vidíme dneska, že se prakticky vracíme zpátky do toho fašismu. Že tady pro mě, jestli ty dekrety jsou některý zrušený nebo nezrušený, je pro mě velice diskutabilní, protože tady potřeba si opravdu uvědomovat i ty historické souvislosti. Protože jestliže my dovolíme, aby jsme tady splatnili prakticky už i třeba ústavu z roku 1948, tak tím pádem přiznáváme, že tady může být i ze strany politiků prakticky děláno cokoliv, jakákoliv nelegální činnost, včetně zasahování práv vlastně toho národa, protože Eduard Beneš, jeho záměr těch dekretů bylo to, aby národ spravoval svoji vlastní zemi, proto tam byly ty národní výbory. A tohleto právě Klement Gottwald v čele vlastně v komunistické strany právě že porušil. Protože oni se sice, když to řeknu hnusně teďkon, měli pracujícího lidu plnou hubu, ale prakticky šli proti tomu národu. Jo? Oháněli se tím lidem, kudy chodili, ale ve skutečnosti šli proti němu a výsledek tady máme dneska.
0: Ano. Ano, ano, ano. Vždycky ty převlékači kabátu, jak se říkalo, ty, který vždycky se rychle překabátili, tak to byly vždycky ty nejhorší. Já říkám, Já ty komunisty už znávám, ale ty, kteří tam zůstali, ty, kteří jsou pořád u nich, a ne ty, kteří takhle přišli a praštili s tou knížkou a řekli, no a teď už nejsme komunistí, teď už můžeme jít do Občanského fora, jak to tenkrát bylo, asi na to moc dobře vzpomínám, v roce 89, bylo mi asi kolik, 32 nebo 33 let, takže už docela vím, o co jde. A byla to docela síla, neuvědomil jsem si to, ale skutečně to tak bylo. A říkám, od té doby, ano, ty, kteří tam zůstali, kteří pořád říkali, jsme věrni odkazu komunistů, tak ty ne, pozor, ty jako tam opravdu, ty, kteří tam zůstali u těch komunistů, tak to jsou velice slušní lidi. Opravdu jo, ale ty, kteří utekli, ty, kteří se překabátili, a těch byla samozřejmě většina, tak to jsou lumpové největší. No a to jsou přesně ty, kteří to udělali v tom 45., 48. a vždycky tady ty překabátí v co ví. No, dobře. Tak jo, takže to je toto. No, já pořád jako mám trochu, ty to víš dobře, obavy z toho, aby neřekli někdy, tohle to už je dávno zrušený a není. Je třeba obhájit to, že to teda zrušený být
1: nemůže. Pozor na tohle, to je bacha.
0: No.
1: Za prvý tohleto být nemůže, protože když se opravdu některé ty dekrety přečteš opravdu pozorně, tak tam máš třeba uvedenou, jako máš třeba v roce, tak vlastně je to dekret pod číslem 80, částka 80, je to právě, že o zrušení letního času. A Kohout mi to teď tady potvrzuje. Jo, takže a je to je tam napsáno, že se vrací po dnech nesvobody zpátky k původnímu zimnímu takzvanému středoevropskému času. Takže na tohle to opravdu pozor, protože za mě je potřeba si uvědomit, že pokud my připustíme, že nám tady zrušili dekrety, jak ty říkáš, že se jedná o právě dekrety, kde se píše o dnech nesvobody, tak my připouštíme, že to můžou klidně zrušit. Bacha na to, rád bych na to byla velice opatrná. A sám si slyšel Olenu Schillerovou. Dekrety jsou nezrušitelné. Ano. Takže zrušený prostě nejsou a prostě jsou pro mě, a je potřeba si to uvědomit, kdo měl mandát, ptejme se, kdo měl ten mandát zrušit. Vůbec rozhodnout, který dekret zruší nebo nezruší. Jo? A nebo prostě to rušil někdo proto, že se mu to prostě zrovna hodilo do krámu. A proč ty dekrety, a je potřeba se dotazovat, proč to bylo rušený? No protože lidi nevěděli nic o jejich obsahu. Lidi věděli, že tady nějaký dekrety prostě jsou. Že tady prostě něco je, ale už jaksi nevěděli to, že co je prostě obsahem. A to právě bylo taky důvodem toho rušení. Jo, takže jediný, kdo to mohlo zrušit, tak jsou zase ti, kteří ty dekrety vytvářeli. A nebyl to jenom Eduard Beneš, protože ty dekrety, ty jsou prakticky v vícero zemí naší vlastně Evropy, kde ta německá menšina a maďarská menšina prostě působila. Proto ty dekrety, to byl hlavně jeden z hlavních důvodů těch dekretů. Protože ty menšiny, protože právo na sebe určení těch menšin, a to nám právě ta druhá světová válka krásně ukázala, je obrovský průšvih, protože potom to právě vede k té genocidě, potom toho třeba dovonorýho obyvatelstva, protože je potřeba si uvědomit jednu věc a teď jsme to dokonce prožili i u covidu. Jo, proto říkám opatrně na to, jestliže my připustíme, že některé ty dekrety jsou zrušeny, tak se dostáváme sami sebe do pasti. Na tohoto opravdu bych dala opravdu pozor, protože za druhý světový, nebo vlastně začátkem druhé světové války, tady v pohraničí začínalo vraždění českého národa, jakmile prostě vyběhl Henlein. Jo? Začaly tady persekuce českých lidí v pohraničí. Jo, na Moravě to probíhalo úplně stejně. Ten, kdo prostě měl čest, který se hlásil k Čechům, ke Slovákům, byl persekuovaný. Jo, střílel se tady opravdu, a to ještě nebyla vyhlášená válka, nic. Prostě ještě bylo to po vítězství toho Henleina. A tady opravdu stříleli do lidí. A podívejme se, co se nám tady stalo právě že během covidu. Oni si udělali normálně už jenom to, že uzavřeli ty okresy. Někde to bylo uzavření, někde to uzavření nebylo. Tady prostě na severu, ten severozápad byl prostě uzavřený, to byly ty okresy a tak dále. Ale tady je potřeba si uvědomit, že oni už nepotřebují nějaký tadyhle koncentráky, jako je stavěli vlastně během druhé světové války v Polsku a v Německu. Jo, potom měli nějaký koncentrační tábory i v Čechách, jako byl Terezín a tak dále. Jo, ale tady je potřeba si uvědomit, že dneska jsou lidi schopní sami sobě vytvořit kriminál. Oni už to nepotřebují. Aby, jo, protože lidi dokonce dneska jeden kontroluje druhýho a jeden napráší druhýho jenom proto, že má někdo jiný názor. Tady se lidi dokonce naučili cenzurovat sami sebe. Kam jsme se to pro boha dostali. Jo, takže to je potřeba si uvědět, proto říkám, bacha na to. Jestliže my připustím, že je byť jeden nějaký dekret zrušený, tak my si přiznáváme, že ty dekrety jsou prostě neplatné. Opatrně na tyhle ty slova.
0: Rozumím.
1: Takže opravdu bacha na to.
0: Rozumím.
1: Jo, takže za mě jsou platné všechny bez ohledu na jakýkoliv seznam.
0: Dobře, samozřejmě to může být tvůj pohled na věc, ale někdo jiný to bude brát jinak, ten kdo má, jak říkám, tu moc. Ale to je jedno. Máme tu posluchače. Takže já vezmu do vysílání Martina, ahoj.
3: Zdravíčko.
0: Musím kejchnout. No,
3: taky kdo jiný, že? Když nepočítám PKčkem, tak už vám tam nevolá vůbec nikdo. Ale no, tak mám otázku, kolikátý už je to pořad, co rozebírá Benešmej, tak asi pátý, nebo šestý, nebo sedmý?
0: Asi pátý, ale on se vždycky rozebírá jiný, víš? On se vždycky vemou nějaký...
3: No jasně, já vím, no akorát, že tematiku Benešových dekretů, to se dá v pohodě probrat během 2-3 hodin. Já jsem se, Pavlíko, chtěl jsem se tě zeptat, bude tam ještě někdy někdo z Vigresu třeba?
0: To nevím.
3: Nevíš. Mě by totiž velice zajímalo, jak to vypadá s tím týpkem, se kterým tam tehdy byl ten rozhovor,
0: který byl
3: v péči těch ekvádorských šamanů, jako, protože k tomu bych teda měl hodně co říct, jako no. Jinak ubezpečuju veškeranstvo, že Benešovy dekrety nikoho nezajímají. Zítra tam zase bude Taubinger, takže to zase milionkrát budou stejné keci do kolečka roku a to vůbec neposlouchám. Jo, Pavlíku, prosím tě, a hlavně zas někdy udělej interakci tak, aby o tom nikdo nevěděl, jo? To je úplně luxusní styl. Pokračujte s činností, zdar předtím nám.
0: Čau, ahoj, super. No, tak vidíš, no, a jsme u toho, no. Tak co na to povíš?
1: No, hele, tohle to je jenom čistě jeho věc, to je jeho věc, a protože víme sami, že máme prostě určitý svůj okruh lidí, prostě tohle to není jeho téma a že to prostě potřebuje říct takhle nahlas, že to nezajímá, tak to nemusí absolutně vůbec poslouchat. Pokud jeho to nezajímá, tak je to jenom jeho čistě jeho vlastní problém. Pokud si pán myslí, že do krety se dají probrat během 2-3 hodin, tak je vidět, že ani nečet. Takže to už je opravdu jeho čistě vlastní, je to jeho názor. Nic o tom prakticky neví. Ano. Já teď těm bych se ani nezavejlo.
0: Ne, já bych řekl na obhajubu tvou, a možná i mou, mě opravdu, dokud jsem nevěděl, že jich existuje tolik, tak mě prakticky nezajímali, to je pravda. Koho to zajímá? Opravdu to, jo, skoro nikoho nezajímá.
1: To je právě to, kdo se nezajímá, nic neví.
0: Ano, přesně tak, tak ho to potom nezajímá.
1: Kdo se nezajímá, nic neví.
0: Ano, Martine, pokud posloucháš, tak opravdu, já jsem byl na tom úplně stejně, ale když si to tak probírám a když vím, jaký možnosti z toho vyplývají, tak asi už by to mělo dost lidí zajímat, který chtí opravdu hnout tady s tím, co tady je. Opravdu oficiálně právně hnout s tím, co se tady děje. A v tu chvilku je to velmi zajímavý téma. Opravdu velmi zajímavý téma. Tak, jedeme dál.
1: Jo, ještě co k tomu chci říct. Ty dekrety totiž opravdu chrání naší zemi, chrání náš národ, chrání náš jazyk, dokonce chrání naši měnu. A pokud my si tohleto nedokážeme obhájet, tak si můžeme být jistý, že nám opravdu sem nakráčí někdo z toho západu a nám to tady opravdu všecko a vystěhu nás prostě od cesty ty naší země. To je potřeba si opravdu uvědomit. Není to vůbec žádná sranda. A tentokrát, jestli se někdo myslí, že nás zase bude jenom jen tak někdo zachraňovat, jako to bylo předtím, ne. Tentokrát Češi musí sami za sebe ukázat, že si dokáží obhájit svoje vlastní území. Takže už to nebude takový to, že nás tady bude se někdo stahat tady z toho jen tak z východu bez našeho vlastního přičinění. Jo, takže ty dekrety jsou skutečně velice důležité a je to základní kostra. Je to momentálně, opravdu je to základní kostra k právních předpisů. Je to základ, od kterého my se opravdu můžeme odpíchnout a skutečně tady vytvořit něco nového. Takže vůbec bych tohleto nepodceňoval. Pokud to má někdo potřebu podceňovat, tak je to jenom čistě jeho vlastní věc, ale potom ať se nediví. Jo, takže já bych to ukončila a normálně bych se podívala teď právě na ten, jak jsem řekla, ten první dekret. Je to částka 25 a je to právě dekret celního práva, ne zákona, ale celního práva.
0: Aha, tady jsem to zkusil.
1: To je právě proto, jsem říkala, že...
0: Ne.
1: Jo, takže je to dekret.
0: Ono se mi to tady trošku souplo, tak to dekret... já to jenom takhle přejedu trochu, aby to tam bylo všechno. Takhle, tak. A už to můžeme se na to mrknout. Takže přečti to, prosím.
1: Takže jde o dekret. Takže je to dekret prezidenta republiky ze dne 23. června 1945 o sjednocení celního práva na území republiky Československé. Takže když teda máme platné dekrety, tak proč teda, jako, jak je to teda s tím rozdělení vlastně Československé? Jo, ale to jsou prostě další otázky, které by se měly opravdu lidi pokládat. Tak, návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuje. Paragraf 1. Pro československé celní území platí výhradně celní právo platné ze dne 29. září 1938, zejména celní zákon ze dne 14. července 1927, částka 114 sbírky o všeobecný celní sazebník pro československé území. A teď paragraf 2 na dobu do 31. prosince 1945 se zruší všeobecná cla stanovená celním sazebníkem na dovoz zboží, výjímají cla na kávu, čaj, koření, ananas, mandle, a tabák a tabákové výrobky, kteréžto zboží podléhá všeobecným clům platným dne 29. září 1938. Tento dekret nabývá účinnosti dnem vyhlášení, provede její ministr financí po dohodě se zúčastněnými ministry. Že když teda jsou dekrety platné, tak by tím pádem měl být platný i ten dekret. Protože tady právě jedna taková věc, protože tady chci, proč o tom mluvím, jak je to vlastně teda s rozdělením toho Československa. A to je právě to spojení po dohodě se Slovenskou národní radou, možná, že už jsem tady o tom mluvila, netuším, protože my jsme měli Českou národní radu. A Česká národní rada nemůže být vlastně Slovenská národní rada, protože ta Česká národní rada totiž měla zastupovat právě že národ, kdežto Slovenská národní rada zastupovala republiku, protože oni se tenkrát vlastně trhli vlastně v tom roce 39 právě k těm Němcům, těm fašistům, Slováci, nebo slovenští politici konkrétně. No a tím pádem, proto je tam vlastně tato věc uvedena. A právě, že jsem se ptala, dohledávala právě proč vlastně Česká národní rada, tak tam právě mi vyběhlo, že Česká republika nikdy neexistovala jako samostatný stát. A proto my opravdu od roku 1993 jsme zpátky v protektorátu, protože buď byla vlastně druhá republika, to znamená, že nám sebrali to pohraničí, anebo v tom roce vlastně 38, anebo potom protektorát Čechy a Morava, když nás vlastně Hitler zabral úplně celý území. Takže proto je potřeba se ptát, jak to teda opravdu je s tím rozdělením Československa, nehledě na to, že zase vyplouvají další skutečnosti, a to je právě podpis mezi Mečiarem a Klausem ve Vile Tutenhat, protože to byla dohoda, vyloženě politická dohoda pouze mezi těmito dvěma politiky. Jo, a tak dále, a tak dále. Takže opravdu, když si to vezmu, mně to tak přijde, že právě proto ty politici se nechtějí zabývat s těma dekretama prezidenta republiky z jednoho prostého důvodu. A prakticky mně s tím přijde totožný ten telefonát, teďkon tady hnedka na začátku z jednoho prostého důvodu. Aby takhle náhodou nevyplavalo na povrch něco mnohem závažnějšího, protože co si budeme nalhávat, díky tomu, že tady byly dekrety prezidenta republiky obejty právě 90 letech. Tak díky tomu máme tady rozkradené hospodářství, prakticky těžký průmysl, textilní průmysl, zemědělství a tak dále, jo, prostě absolutně všechno, a to nemluvím o státní pokladně, jo, takže to jsou další a další věci a proto je potřeba se opravdu těmito věcmi zabývat, ať se nám to ať se to někomu líbí nebo ne. Tak, jdeme na další dekret, pokud tomu, Pavle, nic nemáš.
0: Moment, já jsem si vypnul mikrofon, já jsem chtěl něco říci. Tady ten dekret ale má už v tom textu přímo omezenou tu platnost, jo? Takže na dobu do 31. prosince 45 se zrušují cla, pak už o tom nic není, takže tady si myslím, že zrovna asi tady na to se odvolávat nějak nemůžem, nebo myslíš, že ano, nějakým způsobem?
1: Počkej. Se zruší všeobecná cla, ale tady máš výjímajíc cla na kávu, čaj, takže oni tady jsou výjimutý ty cla nějaký, takže tady právě, že tady pouze nějaký, tady prostě tady je nějaký teda všeobecný sazevník, ten je tady prostě danej, ale nějaký dovoz prostě byl zachován, nějaký cla na nějaký konkrétní dovoz tady byl zachován, jako právě ta káva, koření, ananás, asman, tabák a tak dále, ale to prostě to si potom, dejme tomu, buď to určili právě buď to určili právě třeba vláda po dohodě právě s ministerstvem financí.
0: Dobře.
1: Co prostě bude podléhat a co ne. A tady právě v tom, tady právě proto, tady je to i napsaný. Jo, jenom prostě některý, jako všeobecný cla, ale prostě na některé věci ty cla byly prostě, nebo respektive v tomto případě spíš pochutiny a ovoce právě a tabák, tak tam to clo zůstalo zachovaný.
0: Dobře, takže jdeme dál. Další jdeme dekret. Dál.
1: Tak, tenhle ten dekret je takovej, je to týká se to zákona z roku 1934. A je to dekret prezidenta republiky ze dne 9. července 1945. A je, ještě jsem zapomněl to částka 26, o zrušení zákona ze dne 4. července 1934, částka 165, o překládání soudců do výslužby podle věku. K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovují zákon ze dne 4. července 1934, 1965, překládání soudců do výslužby podle věku se zrušuje. Tento dekret nabývá účinnost dnem vyhlášení, jeho provedením se pověřují předseda vlády a ministr spravedlnosti. V tomhletom zákoně, jak jsem si dočetla, tak tam hlavně, dokonce tam byly do té výslužby posíláni soudci, který prošli nějakým kárným řízením. To znamená, pokud na ně bylo něco odhaleno, něco, co prakticky bylo nelegální, tak prostě byli odejiti. A za mě pravděpodobně ten dekret byl ustanovený právě pro to, co se tady odehrávalo, protože potřebovali prostě mít soudce, za prvý vlastně ve službách, protože tady byly potom zaskládány tyhle ty lidový, mimořádný lidový soudy. To je jedna věc. A za další, co když to taky znamenalo, že soudce, který třeba by v té inkriminované době v tom roce 40 vlastně odešel do toho důchodu, co když by tím pádem nebyl trestně stíhán, pokud právě, že třeba spolupracoval právě, že s protektorátní vládou, potažmo s gestapem a podobně. Jo? Tady právě třeba tam není konkrétně uvedeno v tomhletom dekretu, proč tomu tak je, proč z jakého důvodu tenhle ten zákon právě že zrušili, ale mně to tak přijde, že aby prostě si něco posichrovali u těch soudců, aby si možná na ně buď mohli došlápnout, nebo naopak, aby mohli právě ty soudce prostě ty zkušený, protože tam je to prostě i podle věku. To znamená, ty lidi prostě potřebovali mít právě, že při těch soudech a je tady taky další věc a to jsou takzvané kmecké soudy, o kterých jsme se bavili předtím. Takže asi tak je to nějaký 2 nebo 3 vysílání zpátky. Mm-hmm. Jo, takže to jsou ty soudy, kde vlastně neexistoval žádný samosoudce a senát byl prostě složený ze 3 nebo 5 soudců, kteří prostě dozorovali a eventuálně tam si vlastně tam fungovali jakýsi stařešinové. Jo, a tím pádem mohli i těm soudcům, těm mladším prostě radit. A navíc tam byl prostě dohled nad tím, že tam neprobíhá korupce a tak dále. Jo, takže Těžko říct, proč konkrétně tenhle ten dekret byl udělán. Rozhodně určitě měl svůj důvod. A jak říká, můžeme se pouze dohadovat. Jo, z jakého důvodu. Jak právě ten zákon z toho roku 1934 je opravdu velice krátký, má prostě 7 paragrafů a je to opravdu odejítí do té výslužby, pokud teda za prvý ten člověk dostal, nebo ten soudce dosáhl nějakého konkrétního věku, tak prostě byl vlastně přeložen do té výslužby. A potom asi takzvaně do důchodu bychom dneska řekli, no a nebo když teda ten soudce, když to řeknu lidově, nebo po našem, když řeknu, selhal. Mm-hmm. Jo, takže bychom určitě jeli dál.
0: Tady je teď opravdu zajímavý, jestli teda ten zákon platí, ten z toho roku 34, nebo podle toho dekretu byl zrušený. Teda. To je fakt zajímavý, protože tady není nic napsaný o tom, že by byl nějaký zrušený nebo ne. To je celkem tady na internetu. Nevidím, že by tady něco bylo, že byl zrušený.
1: No, je zajímavé, já jsem tam našla odkaz, že skutečně byl zrušen. Mně se to tam, je to tam i vyběhlo, že tenhle zákon byl zrušen právě tímto dekretem.
0: Aha,
1: to je tohletou tou srovnatkou.
0: Takže v tom případě Benešovy dekrety platí, v tom případě ano, když se to hodí asi, že? No, červí. No, to je jedno.
1: Ano, přesně tak. Přesně tak. Třeba pardon, to je 26, ne 27. 27 je až ten další dekret. Tak, a tohle ten dekret je hodně zajímavý. A já bych řekla, že tohle to dokonce by měla být otázka na ministra vnitra. Ale nejenom na ministra vnitra, ale taky na ministra financí a na ministra třeba pro místní rozvoj. Protože se jedná o dekret částka 27, dekret prezidenta republiky z dne 17. července 1945 o jednotném řízení vnitřního osídlení. A tento dekret prakticky pojednává o osídlení vystěhovaných oblastí po odsunutých takzvaných sudeckých Němců a Maďarech, kteří prakticky tady opravdu dělali opravdu zlé. A díky nim, který vlastně byla vyvolána i druhá světová válka tady v Evropě. Jdeme to. Takže k návrhu vlády po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuje z paragraf 1. Vnitřní osídlení se rozumí soubor všech opatření, kterými se podle zvláštních předpisů o tom vydaných má dosáhnouti navrácení všech oblastí Československé republiky původnímu slovanskému živlu.
0: A to živlu je zajímavý, to živlu je zajímavý, ano. Co? Zajímavý název.
1: Ano, přesně tak. Jo, nejsme.
0: Co si nějaká rasa,
1: ale my jsme živel.
0: Co si po tím představuješ, slovanský živel? Co to je, člověk?
1: No, živel je něco, co je živýho, něco, co je temperamentního, co je prostě, co je živý. Mm-hmm. Jo, co se nedá je tak zkrotit. Jo, co je prakticky, co umí tvořit. Jo, protože Slovani jsou tvůrčí, to jsou tvůrčí národy. Germáni, to jsou naopak, to je destrukce. Jo, ty, aby si spíš poprvé na ty ruce seděli, radši nic nedělali, tak by fakt udělali líp, protože opravdu, když se podíváte na západ, tak tam opravdu ty Němci, ty nic neumějí. Tam můj muž tam mluví víc rusky, jak německy. On tam potká, tam se potkává s Kazachstáncema, Polákama, Slovákama, Maďarama, potkává se tam s Ukrajincema, s Rusema, se vším možným. Uzbekistán se tam potkal. Ale Němci se tam tam ty nepracují, nemákají rukama. Jo, vlastně. Taky proto taky nic neumějí. To je děs a běs, to, co mi jako, a i Němci to o sobě říkají, že to je katastrofa. Jo, takže opravdu my jsme živel, jako Slovaně fakt jsou živel, dokážeme být temperamentní, hlavně my jsme tvrdohlaví, navíc Češi jako takový, jsou to takový rebelové. Jo, a mně to přijde, že dokonce se trošičku začíná zase to rebelství i objevovat, což je dobře. Protože Češi byli vždycky rebelové, vždycky si dokázali najít cestu, jak přežít prostě, jo. Ať se dělo cokoliv, ale vždycky dokázali přežít. Takže to je další prostě věc, jo. Takže proto živel, jo. My jsme prostě, Slovani jsou fakt živel.
0: Tak
1: paragraf 2. Jo, takže opravdu jsou tak nezajímavý ty dekrety? Já si myslím, že opravdu nejsou. Někdo se jich bojí. Mně to přijde, že takhle opravdu vypadá spíš strach. Takže paragraf 2, odstavec 1. Jednotnému řízení a usměrňování vnitřního osídlení se zřizují osidlovací úřad se sídlem v Praze pro oblast zemí České a Moravskoslezské a osidlovací úřad se sídlem v Bratislavě pro Slovensko. Tyto úřady vykonávají svou působnost za ústředního vedení ústřední komise pro vnitřní osídlení, dále jen ústřední komise. Za druhé, věcná působnost jednotlivých ministerstvech a jejich ústředních úřadů v oboru vnitřního osídlení stanovená zvláštními předpisy zůstává nedotčena. Vykonává se však v souladu se směrnicemi ústřední komise a osidlovacích úřadů. Paragraf 3. Odstavec 1. V čele každého osidlovacího úřadu je předseda, který jmenuje na návrh vlády prezident republiky. Takže všecko to bylo tak nějak opravdu hodně pod kontrolou. Předsedové osidlovacích úřadů se zúčastňují schůzí ústřední komise s hlasovacím zasem poradním. Zajímavý hlas poradní. To dneska máme, to znamená, ty lidi se skutečně radili. Neexistovalo, jo, prostě tady opravdu je to opravdu kontrolní mechanismus, ty dekrety. Za druhé, složení organizace a součinnost osidlovacích úřadů upraví podrobněji statut, který vydán k návrhu ústřední komise vláda ministra vnitra vyhlásí jej ve sbírce zákonů a nařízení. Paragraf 4, odstavec 1. Komise se zřizuje při ministerstvu vnitra. Jejím předsedou je ministr vnitra, který se může dát zastupovat některým úředníkem svého rezortu. Jinými členy jsou zástupcové úřadu předsednictva vlády a ministerstva národní obrany, průmyslu, zemědělství, vnitřního obchodu, bacha na to, ochrany práce a sociální péče, financí a spravedlnosti a dva zástupcové Slovenské národní rady. Ústřední komise zvolí ze svého středu náměstka předsedy komise, je-li předsedou Čech, jest jeho náměstkem Slovák a naopak generálním tajemníkem ústřední komise je zástupce úřadu předsednictva vlády. Jeho úkolem je postarat se o to, aby ústřední komise dbala též zájmu těch složek vlády a rezortu, jež nemají přímého zastoupení v ústřední komisi. Odstavec 2. Ústřední komise vypracuje svůj jednací řád, který schvaluje vláda pro dobu, než tak nastane. Vydá zatímní jednací řád ministr vnitra. Třetí předsedající může povolat k jednání ústřední komise podle potřeby zástupce dalších ministerstev nebo jiné osoby jeho odborné poradce, zejména navrhne-li to generální tajemník, paragraf 5, na návrh ústřední komise, může vláda přenést provádění některých úkolů osidlovacích úřadů na jiné veřejné úřady nebo orgány nebo zřídit se k tomu účelu zvláštní jejich úřadovny nebo orgány. Za druhé, všechny veřejné úřady a orgány jsou povinny na dožádání spolupůsobiti s ústřední komisí a s osidlovacími úřady a účinně se je podporovat je při výkonu jejich úkonu. Paragraf 6. Tento dekret nabývá účinnosti dne vyhlášení a platí pro území celého státu. Provedou jej všichni členové vlády. Tak, a proč je tohle ten dekret za mě velice důležitý? Mě by totiž zajímalo, jak je možný a kdo dovolil migraci přes naší zemi. A dokonce, když je to teda vnitřní, jako je to sice třeba, někdo řekne, že je to třeba slovanský živel. A jak je možný, že nám tady prostě dneska migrujou, prostě Ukrajinci, jo? Že nám máme tady díky nim vzrostlou kriminalitu. Prakticky mě to dokonce přijde, že Ukrajinci tady mají obrovský privilegia, Takže mě by docela zajímal jejich skutečný původ. A to nemluvím o té migraci, která tady jde tady z muslimských zemí, která je tady prosazovaná Evropskou unii. Takže dokonce i sama dokonce členové Evropské unie a členové Evropského parlamentu, který pochází, jsou tam dosazeny z Čech a Slovenska, porušují tento dekret. Jo, a tam právě je to má, by to měli mít na starost i právě že ministr práce a sociálních věcí dneska, předtím to byla sociální péče, potom teda ministr obchodu, tehdy dokonce byl vnitřní obchod a byl tam i zahraniční obchod za první republiku, nebo vlastně, potom roce 45 ustanoven a tak dále. Takže jak je možný, že se nám tady děje to, co se tady děje, v rozporu s dekrety prezidenta republiky. Takže proto i říká, ty dekrety jsou skutečně důležitý a proto je důležitý znát jejich obsah. Protože jestliže někdo tady záměrně ty dekrety poruše, veme si Bernda Posselta. Bernd Posselt, který prostě si tady chce nárokovat majetky, vlastně potomci sudeckých Němců, nevím, co jim nasliboval, jo, proto tady taky byl letos na sjezd v Brně, ten sjezd sudetoněmecký Landsmannschaft v tu Brně a na příští rok by měl být přichystaný snad Liberci, jo, nebo za dva roky, nevím přesně, jo, to se dovíme, to se všechno dovíme, jo, takže opravdu je důležitý se o to skutečně zajímat, protože to, co se teď bude podle mě i odehrávat v budoucnu, to nebude žádná sranda. Ale na druhé straně, po dnešním telefonátu, netka tady na začátku, je to prostě člověk, který ještě hod potřebuje opravdu projít nějakou hodně velkou zkušeností, aby pochopil, o čem se tady opravdu bavíme. Že opravdu to není žádná legrace. Takže my vlastně na dnešní našem území by tady měl být výhradně vlastně český živel, nebo respektive slovanský živel, ale je potřeba si uvědomit další věc. Jak je možný, že tady máme dneska propagovanou LGBT komunitu, která je absolutně v rozporu s dekretama prezidenta republiky? Jak je možný, že je tady podporovaný opět fašismus ze strany vlády, Brněl Chvilek a dalších neziskovek? Jo? Bez pardonu. A za další, jak je možný, že tady dneska třeba máme muslimskou menšinu, která dneska paradoxně sídlí opět v Brně. Jo, to je taková další věc. A jeden čas, to bylo před covidem, docela dost velká komunita byla i v Teplicích. Nevím, jestli se tam vrátili. Myslím si, že už se tam nevrátili, což je jenom dobře. A opravdu se tam docela dost i roztahovali. Na můj vkus teda docela hodně, na to, že tam byli prakticky na návštěvě. Takže je potřeba si uvědomit, že jakýkoliv dovolení na našem území jakýmukoliv jinému náboženství nebo komukoliv, tak je právě v rozporu s tímhletím dekretem. To znamená, ať je to prakticky, co je v rozporu s naší, když to řeknu, našima tradicema. Jo? To dneska, když se podívejme se, co se dneska děje v Německu. Dělají tam všecko prakticky proto, aby zrušili velikonoční trhy, vánoční trhy. Proč? No, protože tam dneska už ta prakticky muslimská menšina už je tam tak rozrostlá, že už je jim to proti srsti tyhle takzvané církevní svátky. A je otázkou času a všimněte si, jak nám Evropská unie, ale jak nám Evropská unie zasahuje do našich věcí, domácí zabíjačky, do našeho rumu, vůbec do názvu našich potravin, zrušili nám vlastně naše normy. Jsou zrušený, takže dneska jsou tady dětem prakticky legálně prodávané drogy a jedy. Je to naprosto legální obchod. Takže opravdu si potřeba uvědomit, co tady všecko je porušovaný. A co, jako ten, jak moc je tady útok na nás, jako na Slovany, ale zároveň dokonce na slovanské děti, zejména na ně. Jo, takže opravdu to není žádná legrace a není to, jako vůbec bych to nebagatelizovala a je potřeba si opravdu ty věci uvědomit, protože to, co mi dneska poslal můj muž na TikTok, že dneska dokonce ty takzvané ty vapovací cigarety, ty vapirezy, jak se to jmenuje, tak prakticky dneska už to nabízejí i dětem. A je to velice nebezpečné. Je to chemie, je to opravdu chemie. A když se jim to nepodařilo přes COVID, tak prostě hold těm dětem do toho těla, hold zpravějí ty jedy jinak. Jo, takže opravdu na to fakt bacha, jako je tady velký útok na nás, na prakticky na původní obyvatelstvo. Podívejme se, co se děje v západní Evropě. Budiš nám opravdu západní Evropa opravdu ostrašujícím příkladem. Jedeme dál, pokud tomu nemáš co dodat.
0: No, možná bych jenom dodal teď ten výsledek toho AfD v tom východě Německu. Co si o tom myslíš? Nehledě na to, že prý tí taky zrušit také si ty Benešovy dekrety, což se asi nemůže podařit, protože platí, jak jsi říkal, ten postupinský
1: protokol.
0: Takže by se jim to nemělo podařit. Ale co se týče toho ostatního, o čem jsi mluvila, co si myslíš to AfD, že tam něco s tím udělá a pak se to přenese sem, nebo co myslíš? Jen tak.
1: No, je to jednoduchá věc. Vzhledem k tomu, že se jedná o východní Německo a východní Němci opravdu nás nemají lásce. Jo, je to, že si řekne proč, je to z jednoho prostého důvodu, protože východní Němci nikdy nebyli zruční. Proto říkám, germánský živel je prakticky destruktivní. Jo, je opravdu destruktivní, je to vždycky sasíci, vždycky byli ti, kteří neustále byli výpady na naše území a vždycky to tady chtěli obsadit. A dokonce, když si vezmu i dneska jsou i studie, nebo dokonce jsou tady lidi, kteří chodí po těch německých archivech, čují, že tam třeba jsou naše české artefakty, ale prostě oni, tomu je napsáno, že to je prostě něco, co pochází původně z Německa, protože oni už dneska o nás tvrdí, že my jsme je německá kolonie. Že my jsme, protože i o nás hodně mluví o tom, že Češi jsou vlastně už dneska poněmčený. Není to pravda, protože Češi vždycky byli zruční, ale když to ty východní Němci, ty moc nikdy moc zruční nebyly. A právě proto, a ono hlavně, upřímně řečeno, to AfD, který má právě v programu zrušení dekretu prezidenta republiky, je to z jednoduchého důvodu. Ono je velice jednoduchý se nakýblovat k sousedům. Místo toho, aby si hezky udělali doma pořádek a hezky vysmejčili si ten chlív, který si tam nanesli, to znamená, aby tam tuď vyhnali ty muslimy, tak je přece velice jednoduchý vystěhovat souseda svýho někam jinam a nakýblovat se na jeho vlastní území. A tohle to prakticky, mně to přijde, že se ještě pořád Němci nepoučili, protože teď sami zažívají, jaký to je, když je někdo okupuje. Jsou sami teď vlastně okupovaní na svým vlastním území. A ono je na druhé straně, za mě je to další prase o vedení pozornosti těm Němcům, říct, no teď my vlastně tady můžeme nechat zrušit ty dekrety a my se tady můžeme prostě jo, nakýblovat a tak dále, ale ono taky se ta situace klidně může ještě otočit, jo, to ještě může být taky hodně zajímavý, i pro ty Němce, ale i pro nás. Ale myslím tím, jako, abych to upřesnila, že se to může všechno obrátit náš prospěch, protože je potřeba si uvědomit jednu věc. Němci nám doteďka neuhradili korunu reparací, válečných reparací, nějaký prostě zlomek uhradili na ministerstvo zahraničí, na Česko-Německý fond budoucnosti, ale my jako národ jsme z toho nikdy nic neměli. No proč? Protože by to bylo dneska už dávno rozkradený ty peníze. A když si vezmu, že tady proběhla malá a velká privatizace v rozporu s dekrety prezidenta republiky, to znamená, že tady byl rozkradený národní majetek a Němci se nám sem nakýblovali od roku 1993, tak právě Němci, kteří tady jsou hojně zastoupení na našem trhu, tak by nám měli zaplatit veškeré škody od roku 1993. Protože nejvíc investic z těch našich podniků, ať to byly textilky, ať to byly prostě Škodovka Mladá Boleslav, Škodovka Plzeň, obrovský prostě průmyslový prostě bloky, fabriky, tak prakticky tam všude tohleto odešlo do Německa. Tak tohleto by měli od ty Němci od toho roku 1993 všecko vrátit. Všecko do koruny vrátit. Jo? To už jsou dneska biliony dluhů, který Němci vůči nám mají. To znamená, že prakticky, co se týká ohledně těch dekretů, my si opravdu můžeme nárokovat nejenom reparace z těhováční období od roku 39, nebo respektive od roku 38 až od roku 45, ale zároveň můžeme klidně uplatnit i tyhle ty škody od roku 1993, protože tohle to všechno bylo udělané protiprávně. Je to spousta peněz, je to spousta, to jsou fakt biliony. Jo, takže aby potom ve finále se ta situace opravdu neotočila proti ním. Hmm. Jo, z naší strany opravdu proti ním. A to chce opravdu zabrat, protože aby právě, a když to tak řeknu, opravdu ty Němce fakt opravdu praštit pořádným klackem přes prsty.
0: Hmm. Dobře. Dobře, tak jo, takže to je k tomu. Jedeme na další dekret, nebo něco jiného, nebo tam pustíme nějakou písničku?
1: Určitě.
0: Dobře, tak jo.
1: Tak můžeme dát klidně pauzu.
0: Můžeme dát klidně pauzu. Počkej, tak já si musím kouknout. Co tam dáme za písničku, co myslíš? Navrhuješ něco?
1: No, já nevím, co tam máš, já ti do toho archivu nevám taky, co máš v playlistu.
0: Jasně, tak on se nechá dneska sehnat lecos. Napadlo mi, že bych tam mohl dát. A víš co, jde ještě nejdřív ten jeden ten dekret, anebo počkej, už jsem tady našel.
1: Už jsi něco našel.
0: Našel jsem Ortela. Tak nevím, co si o něm myslíš, nebo jestli se ti líbí, nebo ne. Ale
1: jo, Ortel je hodně dobrý. Taková defenestrace si myslím, že vůbec není špatná.
0: Jo, písnička, ano. Jo. Vlastně ono to je celá...
1: Ano.
0: Tadyhle, takhle. Ono to je, no já to tady mám úplně jinak. Na to jsem se nepřipravil, ale já to rychle udělám. Sakra. Hele, dáme ještě jeden ten dekret, já mezi tím toto, jo? Tady všechno připravím a dám tam nějakou tu písničku od Ortela. Tak jo, takže máme tu další.
1: Yes. Takže dáme teda další dekret. Takže je to dekret částka 28. Je to ze dne 20. července 1945 o osídlení zemědělské půdy Němců, Maďarů a jiných nepřátel státu českými, slovenskými a jinými slovanskými zemědělci. Mm-hmm. Jo, takže tady opravdu šlo o to, opravdu to zpátky osídlit těm původním, právě že původním slovanským obyvatelstvem. A já nevím proč, co když náhodou Beneš něco věděl o Velký Tartárii. Jo? Můžeme se pouze domnívat, že mu o tohleto šlo opravdu ty menšiny prostě odstranit, prostě opravdu odsaď vyhnat, aby tady nedělali tu neplechu. A zase tady byl ten tvůrčí slovanský živel. Tak, jdeme na paragraf 1. Mm-hmm. Zemědělský majetek zkonfiskovaný podle dekretu prezidenta republiky z 21. června 1945 částka 12 o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa a náležící do Národního pozemkového fondu osídlí se, pokud se nerozdělí ve smyslu dekretu o konfiskaci předělením půdy oprávněným uchazečům paragraf 2 z krajů, ve kterých je nedostatek půdy anebo které jsou pro zemědělství nepříznivé podmínky. To jsou třeba horské oblasti, kde je spíš výhodný mít nějaké pastviny a podobně. Jako jsou Krkonoše, Krušní hory, tam je opravdu hodně lesů a prakticky prostě hlavně počasí, jo, protože tam je hodně krátký léto. Takže paragraf 2, odstavec 1. O příděl půdy v rámci osídlení může žádat i příslušník českého, slovenského nebo jiného slovenského národa, státně a národnostně spolehlivý. Což je hodně důležitý. To znamená, že opravdu by ty lidi měli být soudržní a smilení s tím národem. Podívejme se dneska na naši společnost, jak jsme rozstříštěný, jak tady opravdu lidi se cenzurujou, kontrolují jeden druhého, kam jsme se to pro boha dostali. Jo? Takže za A. deputátník a zemědělský dělník, za B zemědělec s dosavadní výměrou zemědělské půdy do 13 hektarů, pokud tuto půdu s příslušnými budovami odezdá Národnímu pozemkovému fondu s ostatním majetkem, může naložit je volně. členové rodiny, za C, členové rodiny zemědělce, podle písmena B, pokud jsou výkonnými zemědělci a dosáhli věku 18 let. Je to ta úplně první strana. Prakticky, když se to tak vezmu, tak to

0: z oprávněných žadatelů uvedených pod písmenem A, B nebo C. Takže tady máme první náznak zemědělských družstev.
1: Mm-hmm.
0: Takže ne komunisti, ale tímto dekretem prezidenta republiky byly zakládaná právě zemědělská družstva. Protože, aby právě těm zemědělcům se skutečně ta práce usnadnila. Takže je to znamenalo, že opravdu čím víc těch lidí bylo na větší počet hektarů, tak tím snazší pro ně bylo potom i tu půdu obhospodařovat, protože měli potom možnost získat různé stroje právě podle těch různých žádostí a tak dále. Jo, takže ne komunisti, že zakládali jednotná zemědělská družstva, ale opět je to dekret prezidenta republiky. Je to tohle ten dekret 28.
1: Mm-hmm.
0: Takže zase nám tady někdo v roce 1990 hal, jo, že zemědělské družstva tady zakládali komunisti. Takže za E, obce, okresy a stát pro veřejné účely, za F, jiní než podpísané A, uvedení dělníci, veřejní a soukromí zemědělci, maloživnostníci, sociálně slabí příslušníci svobodných povolání pro stavbu vlastního domu a nebo na zřízení zahrady pro výměr půl hektaru. To znamená, že ty lidi dokonce dostali, kdo neměl vůbec nic, tak prostě dostal půl hektaru na to, aby mohl vlastně uživit svoji vlastní rodinu. Jo, takže ty lidi opravdu, myslím, můj názor je ten, že tenhle ten dekret dával docela těm lidem docela slušnou šanci potom na život. Za druhé,
1: to je zajímavý,
0: jestli
1: by to dělali podle územního plánu taky, sakra, protože dneska je to velký problém, co? A nebo jestli to platí, tak co územní plány?
0: No jo, jenže kdo to tady, když se podíváš na ten zákon o územním plánu, tak kdo má zájem, když se na to opravdu podíváš, tak tam máš dokonce toho, ten stavební zákon, nevím teď pod jakým je číslem, tak tam máš právě, že umožňuje i vyvlastnění. To znamená, mm-hmm, oni už tady novodobě počítají s vyvlastňováním půdy na svoje vlastní zájmy. To znamená, že ten zákon je vytvořený na, prakticky to tak přijde, na žádost nějakých lobbystů. Mm-hmm. Teď se podívejme, co se teď tady děje ohledně větrných a fotovoltaických elektrárn. A tadyhle bych se právě v tomto směru zaměřila na tenhle ten dekret. Protože jak je možný, že na zemědělský půdě dneska chtějí stavět větrníky a solární elektrárny. Tohle to je absolutně v rozporu s tímhletím dekretem, protože především je potřeba nasytit ten národ. A tady je vidět, že prostě oni už s tím národem nepočítají. Jo, tady to krásně ukazují, protože co mám i třeba v zprávě pod Marcely Ondráčkový, tak právě jak ona odkrývá postupně tu mafii, která tady opravdu funguje, ta justiční mafie a vlastně policejní mafie, že to potřeba opravdu takhle nazývat opravdu natvrdo, jak prakticky a ty zemědělce se s tím skutečně začínají potýkat, že prostě ani neobeznámí, ale prostě rovnou přijde oznámení, že na jejich prostě, na tam, kde mají třeba pastviny, teď nedávno jsem viděla i příspěvek jednoho zemědělce od Omlomouce, že prostě mu přišlo oznámení, že na jeho prostě pastvinách vyroste solární elektrárna. A teď, když si vzpomenu na toho pitomce Bursíka ze Stranu zelených, který tady byl, já nevím, jestli někde v roce 2004 až 2008, nevím teď přesně v jaký době tady byl u moci, byl ve vládě, tak právě ta fotovoltaika na těch polích je jeho práce. Protože tenkrát se chtěl zasadit, taky mluvil o tom, že fotovoltaika by měla být přístupná ke každému rodinnému domu a tak dále. Ve finále se toho chopili nějaký lobbysti opět a najednou na zemědělské půdě nám tady vyrostly tyhle ty solární elektrárny.
1: Ano,
0: a teďko chtějí stavět další.
1: Ano, který byly do dneška to platíme, obnovitelné zdroje, že? Do dneška to platíme, ano. Protože tenkrát jen dal takový pravomoci, že do roku 2030, myslím, že budou jim garantovat ty ceny a oni do dneška z toho berou 13 korun za kilowattu dostávají. 13 korun. Nevím, jestli to náhodou nezměnili na mín, ale ještě donedávna bylo 13 korun za kilowattu, dostávali jako výkupní cenu. Neuvěřitelný. A to jim garantoval tenkrát právě ten, tadyhle asi ten Bursík, nebo tenkrát ta vláda,

0: Třeba to Polanko nebo která vláda. A to je teda opravdu síla, protože jak je možný, že se s tím nic nenechá udělat? Oni už několikrát to chtěli jako zrušit, ale odvolali se k nějakému mezinárodnímu soudu nebo ke všemu, nebo ke Krýmu soudu. A ten řekl, že když to zruší, takže budou hrozný pokuty za to a podobně. No hejte, někdy to jde, někdy to nejde. Je to opravdu velmi a velmi zajímavý. Takže máš pravdu, tohleto. Tyko jsou to ty akcelerační zóny, že? Co říkají o těch větrníkách. No a taky se proti tomu většina lidí velmi, velmi bouří. Já, abych pravdu řekl, tak nevím, kolik lidí je, kteří se tak bouří a kolik ne, ale je to asi dost velká většina. A vím, že to asi není nic dobrýho, protože mi to jde takzvaně zaprdelý ten obrovský větrník, který má mít až 254 kilometrů na výšku. To asi bude docela síla, jo? To asi nebude nic příjemného kolem sebe. A nehledě na ty ostatní vedlejší efekty, které to má a které vlastně nejsou nic dobrého. Ano, oni stačí prý 5G vysílače a takovýhle pitomosti a taky to není nic dobrýho. Hodně lidí si stěžuje. Nevím, co je na tom pravdy, jako nemůžu soudit, opravdu ne, ale vím, že se to mnoha lidem nelíbí. No nic, to je jenom tak moje taková poznámka. Takže můžeš tomu ještě něco říct, nebo pokračovat dál.
1: No, já ještě akorát uzavřu ty solární elektrárny, protože je potřeba si uvědomit, že ty současné solární elektrárny, které jsou postaveny, tak prakticky jim dneska už končí životnost. A největší průšvih těchto fotovoltaických elektráren je ten, že se to nedá ekologicky ani zlikvidovat. To je nerecyklovatelný. No tak přeci
0: jako
1: je mnohem jednodušší, než tohleto.
0: Stejně přesně jako tak, no.
1: Takže přeci jednodušší. Problém. Ano. Jo, to se nedá recyklovat. Tady mají všichni plnou hubu Green Dealu, ale přitom dělají přesně pravý opak. A je, bohužel je smutný, že spousta mladých lidí se tímhle tím nechalo opravdu zmanipulovat a věří tomu, že to je opravdu ta správná ekologie. Teď je to absolutní holej nesmysl. Jo, když něco nemůže zrecyklovat, tak a jediný, co to může vyřešit, je opravdu spalovna. Tak to asi není úplně dvakrát ekologicky, když to nemůžu nechat rozložit na původní komponenty. Jo, na původní, na ty prvopočáteční komponenty a udělat to znova, když to nebo nejme tomu to využít úplně zase někde jinde. Jo, takže úplně to asi ekologický není, to je jedna věc. A za druhý, než demontovat staré elektrárny, které dneska už jsou postavené, no tak je přece pro ně mnohem výhodnější postavit někde jinou a zabrat jinou zase zemědělskou půdu. Takže zase nám zmizí další zemědělská půda. Jo, takže a to jsem teda opravdu zvědavá, jako tímhletím, jako kdo sleduje. Jo? Protože ty větrníky, tohle to není, jestli se někdo myslí, že to opravdu vyrábí proud, už můžou být lidi v klidu, nevyrábí to proud a dokonce dneska už jasně i říkají odborníci na elektriku, že vlastně to, co vyrobí atomová elektrárna, tak vlastně ani fotovoltaická elektrárna, ani větrná nevyrobí ani z třetiny to, co vyrobí atomová, ani z třetiny, protože za prvý větrníky tím pádem jsou závislí na větru, za těch větrných dní tady zase tolik není, nejsme u moře, to je jedna věc a za další prakticky my jsme poměrně dost malá země a 250 metrů. Tam bych se spíš zamýšlela, jestli takhle náhodou ty větrníky spíš nejsou právě pro usměrnování počasí, protože 250 metrů a šířka těch vrtulí a teď, když si vezmu, když opravdu jsou postaveny nějaký řadák za sebou, tak tohle to už se sakramensky zasáhne do proudění vzduchu. Takže za mě tady vůbec nejde o žádnou ekologii a spíš bych sledovala právě proudění vzduchu a v jakých koridorech právě ty větrní elektrárny jsou postaveny. Protože ten, kdo pozoruje a umí pozorovat proudění vzduchu, tak potom si potom dokáže tyhle ty věci dát do souvislosti s takhle náhodou. To právě není to proudění vzduchu právě že narušovat. Jo, nebo dokonce usměrňovat. Jo? A prakticky, co udělá fotovoltaická elektrárna, je to větší plocha, tím pádem vlastně vytvoří suchý vzduch, suchý horký vzduch a je to prakticky uměle vlastně vytvořená poušť. Stačí se podívat na to, co dokáže udělat horko s městem. Je to beton a asfalt. A to vytváří vlastní počasí a pak se třeba ty lidi diví v těch městech, že jim tam neprší. No veď by tam pršelo, když je to počasí, tam vlastně nad tím městem je tak horký a rozpálený vzduch, že tam není ani šance. Protože jak já vždycky bylo pravidlo, že voda táhne vodu, to znamená, vodu především vždycky přitahovaly lesy a řeky. Jo, a řeky, to prostě to bylo pravidlo. A to pravidlo je tady už narušovaný prostě XY let. Jo, takže je to od té doby prakticky, co nám tady lítají těma letadlama, jo, který jsou prakticky spadají pod OSN. Jo, takže, teda pardon, pod NATO. Ne pod OSN, ale pod NATO. Takže je to potřeba si opravdu uvědomit, co se nám tady skutečně odehrává a hlavně, co nám se tady snaží nabulíkovat. Jo? Takže ať nám tady nevěšejí bulíky prostě na nos, celá slavná vláda i předchozí, že tady myslí na ekologii, na nás. Jo, protože jak já říkám, jakmile někdo myslí na můj prospěch, tak je mi jasný, že na můj prospěch rozhodně nemyslí, ale naopak přemýšlí, jak mě okrást a eventuálně jak zneužít prostě moji energii a tak dále. To je opravdu si potřeba uvědomit, protože politici už dávno nedodržují to, co slíbili, ani náhodou, jo. To jsou opravdu jenom slibotechny. Nic, jedeme dál,
0: takže další.
1: Takže jedeme dál. Takže příděl půdy v rámci osídlení, o přídělu půdy v rámci osídlení mohou žádat i osoby mající bydliště v místě konfiskovaného majetku, vyhovují-li podmínkám uvedených v odstavci 1 a zaváží-li se k provedení případného scelování pozemku. No to prostě znamená, že tam třeba je nějaký někdo tam prostě zůstal, bylo mu prokázáno, že prostě byl, když to řeknu, státně a národnostně spolehlivý, takže mu prostě tam něco potom vlastně přidělili a tím pádem mohl vlastně i scelovat prakticky nějaký ty pozemky. A je potřeba si ještě uvědomit jednu věc. Všecko bylo zapisováno do pozemkových knih. Neexistoval žádný digitál, nic, co je dneska jakovýho nepřehledného. Tak paragraf 3. Přednostní právo na příděl půdy podle tohoto dekretu mají oprávnění uchazeči, kteří se vyznamenali a zasloužili národnostně osvobozovacím boji, zejména vojáci a partizáni, bývalí političní vězňové a deportovaní, jejich rodinní příslušníci a zákonní dědicové, jakož i rolníci poškození válkou. Předpoklady přednostního práva na příděl jest řádně prokázati. Paragraf 4. Oprávnění uchazeči podají žádost o přídělu u místní rolní komise k příslušné okresní rolnické komisi. Za druhé, okresní rolnická komise přezkoumá došlé žádosti o příděl půdy k osídlení a postoupí je urychleně pozemskému národnímu výboru, který žádosti se svým dobrozdáním bezokladně předloží ministerstvu zemědělství. Takže opět jsme zase tady u toho, co se týká prakticky Rodovalde, Rode, Kýnských a dalších. Tady je potřeba se opět doptávat, na jakým základě jim byly navráceny majetky po roce 1990. Tak, paragraf, teda odstavec 3. Ministerstvo zemědělství usměrňuje ústředně osidlování v rámci předpisu dekretu prezidenta republiky ze dne 17. července 1945, částka 27, o jednotném řízení vnitřního osídlení a přiděluje, přihlížejíc o okolnostech uvedených v žádosti za součinnosti okresních rolnických komisí a příslušných okresních národních výborů podle potřeby a možnosti oprávněným uchazečům půdy ve výměře. A teď koně tady od 8 až hektarů až orné půdy až 12 hektarů zemědělské půdy podle bonity za B, mnohočleté rodině, nejméně 3 děti, až do 10 hektarů orné půdy, anebo až 13 hektarů zemědělské půdy podle její bonety a tak dále. Odstavec 4. Velké hospodářské budovy, strojní zařízení a podobně budeš všude tam, kde je možné přidělovány za účelem vhodnějšího využití do vlastnictví družstev utvořených z přídělců. Potom za páté ministerstvo zemědělství a zemské národní výbory vysílají k okresní komisi, rolnickým komisí pomocné orgány, které pomáhají při technických pracích přídělových. Paragraf 5. Přídělce je povinen ujmout se držby toho dne, kterým bude ustanoven v rozhodnutí o přídělu půdy. Za druhé, přidělená půda připadá dnem převzetí držby do vlastnictví přídělce. Přídělce je povinen na přidělené půdě osobně hospodařiti. Smí ji zciziti, dáti do nájmu, pachtu nebo do jiného užívání jen výjimečně ve zvláštně odůvodněných případech a jen se souhlasem Národního pozemkového fondu. Přidělená půda nesmí být zatížena bez svolení Národního pozemkového fondu, který může zatížením povolit jen v případech vhodných zvláštního žadatele. Paragraf 4. V krajích, kde dosavadní způsob zemědělské výroby je. Prosím?
0: Ne zvláštního žadatele, ale zvláštního zřetele. Tak, tam je tam to mělo význam. Poslední dvě slova paragrafu 5. Tam si řekla žadatele.
1: Slyšíme se? A už se slyšíme.
0: Jo, jo, slyšíme se, no. Slyšíme se.
1: Jo, zvláštního žadatele, protože to na chvilku vypadlo. Jo, už se slyšíme.
0: Ano.
1: Takže paragraf 6 v krajích, kde dosavadní způsob zemědělské výroby je nerentabilní a kde aktivní podmínky vyžadují nutné při orientování zemědělské výroby, horské kraje a podobně, zůstává zabraná půda ve správě Národního pozemkového fondu až do rozhodnutí a při orientování zemědělské výroby a tak dále a tak dále. Jo, tady už bych to dál nerozebírala, protože to je zase, je to právě o těchto, je tam i o převzetí, je tam prakticky, že tam je nutné to prostě převzít do roka, 12 měsíců. A tady právě potom třeba, akorát se zastavím třeba u paragrafu 9, protože tadyhle třeba úhrad zaplacených přidělci Národnímu pozemkového fondu, paragraf 7, použije tento fond na zaplacení dluhů a závazků váznoucí na skonfiskovaných majetcích, pokud tyto dluhy, závazky budou Národním pozemkovým fondem uznány a převzaty, dále na zmírnění válečných škod a škod způsobení na majetku zemědělcům perzekovaným s respektovaným v době okupace a důvodů nárokovaných politických nebo rasových zvelebení zemědělské výroby a na vnitřní osidlování. Přebytky Národního pozemkového fondu připadají do státní pokladny. Takže prostě tady je tady opravdu potom, bylo opravdu podle tohoto dekretu bylo myšleno na to, aby opravdu ten národ začal znova, opravdu, aby budoval zpátky na těch troskách, který tady prakticky vznikly. Ten dekret je prostě další, tak aby jsme to tady jenom nečetli. Jo, opravdu kdo bude chtít, ať se to opravdu prostuduje. Je to opravdu hodně důležitý, protože tady je krásně vidět, že ten národ měl prostě opravdu se začít spravovat svoji zemi. Takhle tento dekret opravdu byl míněn. Tak jako právě ta konfiskace, tak aby opravdu ten národ prostě si vzal zpátky to, co mu prostě patřilo. A bohužel to tady bylo porušeno právě po roce 1990. Malou velkou...
0: Aha.
1: To nám to vypadlo.
0: Už je to asi dobrý, už to asi nevypadlo, už to jede.
1: Halo, slyšíme se?
0: Už jo.
1: Halo.
0: Já už tě slyším. Tak nevím, jestli slyšíš ty mě. No, tak nevím.
1: Už je to dobrý, už se zase slyšíme. Takže opravdu je potřeba, už se slyšíme. Takže opravdu je potřeba, aby... Jo. Já tě slyším taky, slyšíme se.
0: Ono to má zpoždění, takže proto tak. Dobrý. Ale já tě slyším dobře.
1: Jo, takže se slyšíme. Takže asi tam možná nějaké zpoždění.
0: Ano.
1: Jo, takže opravdu je to o tom, je to opravdu o tom, že, ty, že ten národ měl spravovat svoji vlastní zemi, jo, bez pochyby. A tuto možnost právě bohužel, a to je právě to, co říkám, už porušili komunisti v roce 1948. A bohužel tím, že ukradli, si vlastně oni usurpovali tu svoji politickou moc, tak to bohužel tady zůstalo zakotveno. A bohužel je to dokonce zakotveno i v současné vlastně ústavě. To znamená, že tam v článku 10 je napsáno, že tady máme vlastně, máme tady politickou soutěž a pozor, máme tady taky parlamentní demokracii, ne lidovou. A to je právě ten rozdíl. Je tady takzvaná parlamentní demokracie, to znamená, že lidi, kteří opravdu chodí k volbám, tak tady opravdu podporují obrovský podvod, protože je to pouze parlamentní demokracie a opravdu ty poslanci si tam opravdu můžou dělat, co chtějí a podle toho to tady taky tak vypadá. A to bez pardonu. Jo? A právě, když si vezmu, že my jsme právě posledně jsme najeli i na tu chartu OSN, tak já jsem se schválně podívala i do Všeobecné listiny do Všeobecné deklarace lidských práv.
0: Nechal bych to až po písnice. Teď bych tam dal tu písničku, tu deklaraci, jak jsi chtěla, otvrtala. A pak teda změníme téma trošičku, nebo téma. Dostaneme se jinam a to bude k tomu OSN a podobně, jo? Máme ještě přes půl hodiny čas, tak to zvládneme. Tak jo, super. Jdeme na písničku.
1: Úplně perfektně. Super.

0: Tak jo, takže to byla písnička krásná, dokonce i video. Znal jsi to video vůbec, Miluško, kolo toho, nebo ne?
1: Znám tohleto video.
0: Je to video. Dobře, tak.
1: To je tam spousta prav v tomhleto, v této písnice. Víš, jak jsi to opravdu hodně.
0: Je, no, i když já s tímto trošku takovým to formou se mi to nelíbí, ale budeš, to je každýho věc. Dobře.
1: No to totiž ani jinak nedopadne.
0: Dobře. To by muselo být celosvětově, protože nejde to udělat v jedné zemi, když je to všechno jedna banda. No, dobře. Tak jo, a my se dáme dál, budeme pokračovat. Ano, Všeobecná deklarace lidských práv, já už to tady mám připravený, tak to tam šoupnem a ty k tomu určitě něco povíš.
1: No, protože je potřeba si uvědomit, že za prvý, ta Všeobecná deklarace vznikla právě v roce 1948, to znamená krátce po válce. A když se na něj člověk opravdu podívá, tak když si vezmu, jak ty dekrety prezidenta republiky, tak Všeobecnou listinu, vlastně bo teda Všeobecnou deklaraci lidských práv a k tomu i chartu OSN, tak mně to dokonce přijde, jako kdyby ty listiny na sebe navazovaly. Protože když se podíváme netka na ten úvod, A teďkon uvědomí tohoto, že uznívá přirozené důstojnosti, nebo uznání všeobecné důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv všech členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě. Jo? A teďkon si, když si vezmu, co se děje dneska,
0: tak já jenom tak jako chci říct, to opravdu je kontrast, protože to bylo sepsáno v New Yorku 10. prosince, čili v Americe 48. Když vidíme, co dneska dělá ta Amerika, nehledě na různé charty OSN a podobně, tak to opravdu je vidět, že na to na všechno totálně kašlou a dělají si opravdu, co chtí. A co to je? No, to je fašismus. Samozřejmě něco jiného to je tohleto. Kam se dostáváme? Ano. Do korporátního fašismu. Protože nic z toho, co tady bylo hned první větě řečeno, oni nedodržují. Tak jo, tak pokračuj dál.
1: Tak, že neuznání lidských práv a pohrdání jimi vedlo k barbarským činům a urážením svědomí lidstva, a že vybudování světa, ve kterém lidé zbaveni strachu a nouze budou se těšit svobodě projevu a v přesvědčení, bylo prohlášeno za nejvyšší cíl lidu.
0: Neuvěřitelný.
1: A podívejme se dneska.
0: Co se děje?
1: Teď tady máme cenzuru. Teď tady máme tvrdou cenzuru. A můžu říct, že dneska, jak říkám, my už jsme dospěli tak daleko, že tady se lidi bojí cokoliv napsat, protože už dneska opravdu cenzuruje jeden druhýho, ale dokonce lidi dokážou cenzurovat sami sebe. Sami sebe, aby takhle náhodou je někdo z něčeho neosočil, aby na ně nepodal trestní oznámení. Teď pro boha, kam jsme se to dostali? Teď tady opravdu prostě jde bratr proti bratru nebo sestře, nebo naopak. A prostě dcera jde proti matce a dokonce je to prakticky o tomhleto zpíval i Kryl. I Karel Kryl o tomhleto zpíval, že prostě bratr bratru škodí a prakticky otec jde proti synovi a naopak. My jsme se dostali zpátky do téhletý doby.
0: To jen tak teďko tady vyšlo, teďko nevím, jestli to je ze současné doby nebo ne, ale tady třeba vyšlo na novinkách a je to tady 8.9., takže to by to mělo být. Až 3 roky vězení hrozí muži, který přišel na sobotní demonstraci KSČM na Malostrovském náměstí v Praze v oblečení se symbolem Z. Neuvěřitelný. To je svoboda. O co tady jde? Symbol Z je spojovaný s podporou ruské invaze na Ukrajinu. Ano. Policie a kriminalisté ho následně sdělili podezření mu, že za schvalování a ospravedlňování genocidia, za což mu hrozí až 3 roky vězení. Tak já nevím teda. Já nevím, jestli to je svoboda slova, nebo jestli to je opravdu tak dokonalý zákon, že by to ospravedlnilo, nebo že by to rušilo, nebo že by to propagovalo tu genocidu, nebo co to tady je, genocidia. Já tomu fakt nerozumím. Co to je vlastně? No nic.
1: Jenom, to jen tak bylo. To je právě to, co...
0: To jen tak, abyste viděli, o co tady jde. Tak, jedeme dál, tady jsou ty.
1: Tak, že je nutné, aby lidská práva byla chráněna zákonem, nemá-li být člověk donucen uchylovat se, když vše ostatní selhalo, k odboji proti tyranii a útlaku. Přesně v tomhle bodě.
0: Je to tady.
1: My jsme se dostali přesně do tohohle toho bodu.
0: Ano.
1: Jo? My máme dneska, opravdu tady dneska tyranii, teror, útlak. Ano. Dokonce dneska, tam bych ještě přidala, zastrašování, vyhrožování a nátlak. Jo, podívejme se, co se dneska děje. Děje právě, že na úrovni úřadu a soudu v dnešní době, kam jsme se to pro boha dostali. Jo, takže opravdu tady není dodržováno absolutně vůbec nic. A teďkon, že lid Spojených národů zdůraznil v chartě znovu svou víru v základní lidská práva a důstojnosti, hodnotu lidské osobnosti a rovná práva mužů i žen a rozhodl se podporovat sociální pokrok a vytvořit lepší životní podmínky ve větší svobodě. Teď pro boha dneska my tady máme LGBT komunitu, která potlačuje přesně ty práva mužů a žen a dokonce se snaží roztříštit a zlikvidovat ten prvopočátek toho státu, což je rodina. Jo, to znamená rod, rodinu jako takovou, teď je to útok vyložený na rodinu, na přirozený vlastně, na, dokonce na přirozený práva. Jo, protože tady jsou prvotně dvě pohlaví, prostě muž a žena, kteří můžou dát prostě život, prostě nový život. Může vzniknout nový pokolení. Ale LGBT komunita nemůže přivést vůbec nic. Ani náhodou. Jo, takže mně to opravdu přijde, že tady opravdu, kam jsme se to skutečně dostali. Jo, opravdu přemýšlíme nad tím. Jo, takže potom další, že je nutné podporovat rozvoj přátelských vztahů mezi národy. Osobně sama si začínám připadat jako na divokém západě. To je absolutní výsměch, přesně tak. Protože mně to přijde, já se dneska totiž připadám, jako indiáni vlastně v Americe, když to tam začali osadníci kolonizovat a začali tam ty indiány prostě vraždit. Podívejme se, co se tady dneska děje. Tenkrát vlastně těm indiánům vraždili ty bizony, ty jejich původní stáda, který tam kdysi lovili. A dostali tak daleko, že dneska jsou ty indiáni rádi, že tam vůbec žijou v nějakých rezervacích, jak prostě nějaký zvířata, jak nějaký exotický zvířata. Je to katastrofa. A podívejme se, co se děje dneska tady u nás. Začínají vybíjet naše chovy a už tady ty stáda, ty chovní stáda, naše zvířata, ať to byly prasečáky, ať to jsou kravíny, dneska to jsou potom ještě drůbežárny, tak tyhle ty hejna a tyhle ty chovní stáda všecko vybíjejí. Je to úplně ten samý postup a je to prakticky, záminka je jakýsi virus, který nikdy nebyl izolovaný. Jo, nikdy nebyl izolován. Takže my jsme prakticky dneska ve stejné situaci, prakticky jako vlastně opravdu ty indiáni tenkrát v té Americe, když to tam začali kolonizovat ty běloši právě z toho západu. Jo, úplně stejný.
0: Jestli byl izolovaný nebyl ten nepostatný, ale jestliže napadne, já nevím, tačí chřipka, virus, jestliže napadne ten chov, no tak co se stane? No tak ať to nechají bejt, ne? Jestliže teda to mají ochránit, tak ať se to ochrání samo, anebo ne. Vždyť je to jedno, buď to teda pochcípá všechno samo, ale proč to předem ještě likvidovat, když to pochcípá stejně samo podle nich. I když to zdaleka není pravda, protože víme podle dřívejších svědků, nebo co já vím, podle dřívejších praktik, když se něco takového stalo a není to první případ, tak vlastně pár těch slepic, nebo já nevím, nebo těch ptáků, tak opravdu chcíplo, ale 80% minimálně jich přežilo a už byli prostě imunní proti tomu. Takže
1: ano, přesně jako, tak.
0: Jako, co to má za význam všechno to vyhubit? To opravdu vypadá jako, že to je fakt jenom za toho důvodu, aby se to tady všechno zničilo. Jo? Když to má vyhubit, tak to vyhubí samo. Proč to vyhubujou předem? No, čemu to je dobrý? Jako, jo? Takže ty chovy jsou přísně izolovaný, že jo, daleko od sebe, takže druhý to napadnout prakticky nemůže. No a nevím, no opravdu to nemá absolutně žádný význam. No nic, pokračuj dál.
1: No, když to jenom ukončím, jo, uvědomme si, že venku nám tady lítají síkorky, vrabčáce, pěnkavy a jenom co všecko, hrdličky, kachny, husy divoký, jo, všechno možný, všecko je to zdravý, úplně v pohodě to všecko přežívá, ale izolovaný chov je napadený, tačí chřipku mu někaj zvenčí. Je to holej prostě nesmysl a je opravdu... Ano, to je prostě takhle nesmysl, prostě uhyny byly vždycky a je to naprosto normální jako u lidí, přirozeně prostě slabýho člověka, prostě ta chřipka, prostě ten člověk odejde, ale u zvířat je to úplně to samý. Jo? Takže opravdu je potřeba skutečně používat zdravý selský rozum a skutečně kritický myšlení, co se tady opravdu odehrává. Jo? A když si vezmu, že taková, ať si spousta lidí opravdu uvědomí, když se tady třeba zabývalý vlády, taková Pekarová nechala dovážet stejky až z Ameriky, jo, z Argentiny, a tady lidem se doporučovala svetry a brouky, tak to je nějaký divný, ne? To je nějaký divný. Takže jak to teda ve skutečnosti je s těma starama a tak dále. Opravdu používejme skutečně kritické myšlení. Tak a teď pojedeme dál, že členské státy převzaly závazek zajistit ve spolupráci s Organizací spojených národů všeobecné uznání a zachování lidských práv a základních svobod a je stejně chápání těchto práv a svobod má nesmírný význam pro dokonalé splnění tohoto závazku. Jo, tady je krásně vidět, že tady, když už dokonce musí být zákony vydaný na to, aby lidi měli, že opravdu mají nějaký práva, tak to už jsme opravdu na tom sakramentsky špatně. Jo, a když se podíváte opravdu na občanský zákon nebo jakýkoliv jiný zákony, tak ty vůbec lidský práva vůbec nechrání. Je to obyčejný prach zprostý, prostě už soukromý právo dneska. A opravdu všecko je to tady, všecko dělaný na kšeft, vyloženě na kšeft. Ze zdravotnicí se stal kšeft, z potravinářství se stal kšeft, z justice se stal kšeft. Všecko je to opravdu o penězích. Všecko je tady přepočítávání na prachy, opravdu na peníze a lidská důstojnost, protože když se podíváte, tak ze společnosti nám skutečně zmizelo lidství. Lidskost jako taková. Jo, takže tady opravdu je potřeba se skutečně zamyslet, kam jsme skutečně dospěli. A je potřeba si uvědomit, že to, co tady dneska je nastolené, tak přesně to chtěli, aby ty lidi se izolovali, aby se atomizovala ta společnost, aby právě, protože tímhle právě potom můžou líp takzvaně kontrolovat to stádo. Protože lidi, kteří mají kritické myšlení a třeba je právě ten Ortel, to znamená tam ta první věta, ta je naprosto krásná, jo, tam je on vlastně tam zpívá v té písni, že jeho strach ztrácí sílu. To znamená, je to o tom, že až ty lidi opravdu konečně se zbaví toho strachu a přesto se skutečně bát, tak jsou skutečně schopní něco dělat, protože právě ten strach ty lidi ovládá. Ovládá je natolik, že se bojí prostě vzepřít, ale ve finále, když ty lidi opravdu přijdou úplně o všechno, tak teprve pak budou schopní tomhle tomu všemu, co se tady skutečně děje, čelit. Dřív to nepůjde, ale je skutečně důležitý, aby si tohleto lidi uvědomili, že oni dneska ty lidi jsou opravdu ovládaný strachem a o tom je šlo. Přitom není potřeba mít z toho strach, protože my jsme od dětství, od toho školství, od té školky opravdu vychovávaný strachem. My máme strach z trestu. Jo, dostaneš, něco uděláš ve škole špatně, dostaneš špatnou známku, protože jsi prostě něco udělal prostě blbě. Jo, takže opravdu tady je vnesen mezi nás ten strach. A proto ty lidi jsou takhle i tím strachem ovládáni. Ale v momentě, kdy ten strach těch lidí začne ztrácet tu sílu, tak konečně budou schopni něco s tím udělat. Opravdu pohnout hlavně sami se sebou, protože většinou ten strach mají hlavně sami ze sebe. Jo, a tak dále, a tak dále. Tak, pojedeme dál. V té všeobecné deklaraci. A teďkon, Valné shromáždění vyhlašuje tuto všeobecnou deklaraci lidských práv. jakožto společný cíl pro všechny národy a všechny státy za tím účelem, aby každý jednotlivec a každý orgán společnosti maje tuto deklaraci stále na mysli, snažil vyučováním a výchovou rozšířit úctu k těmto právům a svobodám a zajistit postupnými opatřeními vnitrostátními i mezinárodními jejich všeobecné a účinné a uznávání zachování jak mezi lidem členských států samých, tak i mezi lidem území, jež jsou bez jejich pravomoci.
0: Pod jejich pravomocí.
1: Bez jejich pravomocí. Protože je to opravdu o tom, aby ty lidi se skutečně chovali k sobě jako lidi. A my tady máme regulární otroctví a policie, justice, ta tomu ještě hezky napomáhá, úředníci na tom nejsou o nic líp. Všichni na to perfektně úplně napomáhají.
0: Aby měli, prostě, aby se snažili vyučováním a výchovou rozšířit úctu k těmto právům.
1: No.
0: Vyučováním a výchovou. No je neuvěřitelný, jak dneska ty různé neziskovky chodí do těch škol a jak vyučováním a výchovou tam vysvětlují tím dětem, jak je to LGBT super. A jak je třeba, aby se rychle identifikovali, jak se cítí a tak dále a tak dále. A no. Určitě, když budou potřebovat nějak s tím pomoci, takže jim s tím různí ti lékaři a podobně samozřejmě pomůžou zdarma, protože to je velmi důležité, takže pro nějaký lidi nejsou léky, ale tady jsou schopní prostě udělat jakousi chemickou kastraci dětem a pomalu na to ani vliv rodiče nemají. Nevím, jestli kecám, ale myslím si, že něco takového už tady padlo, že to tak lidi může být a že to je placený úkon. Jo? To myslím, že jsem někde slyšel. 100% to říct nemůžu, ale věřím, že ano. Co myslíš, víš o tom něco?
1: Už jsem slyšela spoustu výpovědí právě lidí, kteří bohužel prodělali tuhletu vlastně kastraci, nejenom tu chemickou, ale dokonce i vyloženě tu lékařskou kastraci. To znamená, že opravdu došlo k té operaci, té tranzici. A potom většina bohužel těch si uvědomila, těch mladých lidí, co to pro boha udělali. Jo, prostě potom zjistili, že udělali obrovskou chybu.
0: Ale
1: že do té doby, než do tohohle toho šli, tak bylo všecko v pořádku. A bohužel tohoto všeho se účastní i právě zdravotní pojišťovné.
0: Ano, přesně tak.
1: Takže a teďko se vemte, kolik doktorů se tohle toho účastní naprosto dobrovolně. Další spolupachatelé jsou i psychologové, kteří právě toto podporují a ještě ty děti utrzují v tom, že vlastně, když u ty děti udělají tu tranzici, potom tu reálnou, tu fyzickou, tak prostě se vyřeší všechny jejich problémy. Nevyřeší, naopak to dopadne ještě hůř. Jo, a bohužel tyhle ty lidi, bohužel kolikrát, nevím, jak je to u nás, ale u té Americe, tam potom ty lidi třeba i potom opravdu skutečně páchají sebevraždy. Jo, takže je to prostě obrovský průšvih. A tady je krásně vidět, že místo toho, aby ty děti byly vychovávaný tak, aby vlastně holky měly ten ženský vzor, jak mají ty ženský potom do budoucna, aby byly vychovávaný jako, aby to byly prostě budoucí ženy, aby se chovaly jako ženy, to samý i chlapci, aby měli ty mužský vzory, aby prostě jednou z těch chlapců poprvé potom byly chlapy a muži, jo, a ve svých prostě každý ve své síle, jo, a tady právě to je právě ten průšvih, že dneska už ta škola se stává, ale i ty školky se stávají místem, které jsou pro ty děti opravdu nebezpečné. A tady by měli právě zasáhnout sami rodiče. Je to test samotných rodičů, zdali tohle to nechají takhle dojít daleko, že právě si s jejich dětma potom může dělat kdokoliv, cokoliv chce. Je to samý, jako když právě ty děti nepotějí tam třeba v té 7. 8. třídě, potom jim tam tenkrát to byl nějaký dotazník, taky jak se cítěj a podobně. Vím, že tenkrát to byl obrovský poprask a dokonce některý učitelé měli naštěstí tolik zdravýho selského rozumu, že dokonce ten test nedovolili těm dětem
0: to
1: prostě
0: vyplnit. To není tak dávno, co se to udílo tleto.
1: Ano, je to pár měsíců, je to asi čtvrt roku nebo čtyři měsíce. Vím, že tenkrát to byl obrovský poprask a že spoustu učitelů se tohleto taky nelíbilo. Bohužel je škoda, že tito učitelé nedokázali zasáhnout ani během covidu a byli tak tupě poslušní právě v tom testování. Ale díky aspoň za to, že spousta učitelů se tady nebo dokonce i ředitelů škol si uvědomili, co je tady opravdu špatně. A tady už vidíme, tady vidíme, jak ty práva těch dětí jsou narušovaný. A tady je vidět, že dneska už to školství už není tím školstvím. To znamená, že ty děti tam už nejsou v bezpečí. Opravdu jsou vystaveny tomhle tomu prakticky, když to řeknu, naprosto bezuzdnému řádění. Je jim nabourovaná prakticky psychika a je jim i kradený dětství. Děti, kterým je 5-6 let, jim je vysvětlováno, jestli se mají cítit jako chlapeček, holčička, nebo pejsek, nebo kočička, nebo jako lednička. Jo? Je to něco děsivého. Je to opravdu něco děsivého, protože tam je neuvěřitelně mrzačená ta dětská duše v tom nejcitlivějším věku. Jo? Takže právě proto, já sama za sebe, byť teda děti nemám, ale vnímám dneska školství, tak jak je teď nastavený, myslím tak zejména to státní školství, tak nevím, jak to chodí na soukromých školách, jestli tam probíhá něco podobného, ale vnímám tohleto jako velké ohrožení naší budoucnosti, protože děti jsou vždycky budoucnost. A pokud se někdo chce zničit budoucnost národa, tak je taky právě zničí tím, že převezme kontrolu nad tím školstvím. Protože pokud, a tohleto se tady děje od nepaměti, když se někdo pustíte Temno, film Temno, který je natočený podle Alize Jiráska, tak tam je to taky krásně ukázané, jak ty děti vychovávali ty jezuiti právě k tomu, aby pálili ty, ať je to Bible Kralická, ať to jsou Husovy texty, Amos Komenský a tak dále. Tak prakticky tohleto se tady tahne od té doby, co se to tady chopili jezuiti na našem území. A právě tam je krásně ukázáno právě ty 5-6 letý děti nebo 7 letý, kteří chodili do těch škol, jak byli povinně učeni prostě zpívat tu píseň, jo, aby byli podporováni k tomu právě, aby práskali vlastní rodiče už tenkrát. Jestli takhle náhodou doma nemají ty knihy, po kterých ty jezuiti šli, aby vymazali tu paměť toho národa. Takže prakticky dneska my tady máme úplně to samý. Máme úplně to samý.
0: Mnohem sofistikovanější.
1: Takže my tady máme... Ano, přesně tak. Jo? Takže proto se nám tady děje to, co se nám tady děje. A když si to vezmu, tak když si vezmu, co se tady opravdu odehrávalo během covidu, jak tady lidi, kteří projevili svoji vlastní vůli, jak na ně tady bylo útočeno, a oni tady dneska chtějí vlastně odškodňovat lidi, kteří mají následky po očkování, tak kdo odškodní dneska ty lidi, kteří byli perzekovaní za to, že se postavili? Že se po nich válili policajti, že je zadržovali? Jo? Kde bude odškodnit těch lidí, kteří si zachovali právě tu rovnou páteř? Zachovali vlastní tvář. Jo? Takže to tady nikdo neřeší, ale budou odškodňovat ty, kteří mají následky po vakcíně COVID-19. Super. Bezvo.
0: Ano. Jo? Ano. Ano. Budíš, no, ale to je opravdu síla tohle. Nicméně, tady je, jestli chceš jít dál, tak si myslím, že prostě co článek, tak to se porušuje, to vůbec není pravda už, co se děje. Já každý třeba tadyhle, článek 15, každý má právo na státní příslušnost, no tak ano, jistě máme právo. No tak jistě, no ale tak to tě vnutí a pak na ní máš právo, nebo co? Tak jo, ať se koukneš kamkoliv, tak... Nikdo nesmí být svévolně... No, nikdo nesmí být svévolně zbaven svého majetku, no taky, no. Každý má právo vlastnit majetek jak sám, tak spolu s jinými. No tak ať se koukneš na cokoliv, tak ničemu. Čili celý OSN je prostě v dnešní době naprosto vyšumělý a je to k ničemu. Deklarace lidských práv už dávno nefunguje. Takže nemáš odvolání, nic. Nemá smysl se dál o tom bavit, ať si to každý najde sám.
1: Hele, já ti to řeknu takhle. A co když je to právě to, aby jsme se skutečně začali zajímat o to, jaký práva tady ty lidi mají? A co když je právě tohle, to by mělo být podnět pro rodiče, aby začaly ty děti aspoň doma, když už ne ve škole. tak o těchto těch věcech tady s těma dětma mluvit, dokovat to je možný. Ozvlášť hlavně s těma dětma, který opravdu tu mysl mají třeba otevřenou, protože ne všechny děti jsou natolik hloupí, aby se takhle nechali zmanipulovat. Jsou děti, kteří si opravdu uvědomují, že je tady sakramentsky něco špatně. A tadyhle třeba ten článek 15, ten právě poukazuje na ten dopis, který jsem ti poslala, je to kopie toho dopisu. Mm-hmm. Co mi přišlo právě z toho, od toho Ústeckého soudu. No, to je úplně poslední, máš to na Telegramu nazdílený.
0: Já to tam
1: protože
0: zkusím.
1: Já jsem ti, ano, protože ano, mě zkus to tam dát, protože mě nejde tebe. Skener, protože musel si koupit nový kabel, tak je to jenom ofocený.
0: Ano,
1: a mně se tam právě líbí.
0: Já to tady mám na dvakrát, protože ano, je tady hlavička Krajského soudu, že Ústí nad Labem. Ano,
1: ano,
0: jste to tady viděli.
1: Teď
0: tu druhou část tam dám, aby to bylo vidět, takže tam dám druhou část, kde ji mám, tadyhle, druhou část, kde už je napsáno, teda, co tě tam, to prkna, kapo mi to asi zmizelo. Aha, hejde.
1: No, já jsem, abych řekla, o co se jedná, jsem se totiž doptávala, jak to ve skutečnosti, tady. Aby mi doložili, vlastně vyvrátili to, že vlastně nemám československý státní občanství, kde hlášení narození dítěte. A právě, že k vašemu, a teďkon, co odpověděla právě předsedkyně tohoto soudu, k vašemu podání sděluji, že předseda krajského soudu není podle právních předpisů příslušný rozhodovat ani zaujímat stanoviska ve věcech státního občanství České republiky. Otázky nabývání, pozbývání, prokazování a zjišťování státního občanství upravuje zákon částka 186/2013 sbírky o státní občanství České republiky. Takže oni si udělali schválně na to i zákon. Mm-hmm. Je zajímavý, že to není zákon z roku 1992 nebo 1993. Přitom jasně je v ústavě taky napsáno článku 12, že nikdo nesmí být vlastně proti své vůli, nesmí být zbaven, nebo nemůže být zbaven státního občanství. Mm-hmm. A právě, že tato odpověď přesně je napasovaná na ten článek 15 Všeobecné deklarace lidských práv. Mm-hmm. A teď konsivem, že tady je to takhle porušováno a tato odpověď krásně potvrzuje jednu věc. Ti soudci to vědí. Oni to vědí. To znamená, že prakticky tady nějaké rozhodování jménem republiky, České republiky, absolutně neplatný. Notabene, když ten soud se dneska, oni se dneska opravdu bojí podepisovat, oni se bojí dávat razítka, protože opravdu z toho mají strach, protože dneska ty úředníci se prostě bojí toho, komu to opravdu na tu hlavu spadne. Jo, tenhle ten obrovský průšvih s tímhletím podvodem od toho roku 1993. Takže tady tohleta odpověď to opravdu potvrzuje. Jo, oni to opravdu vědí to všichni, že tady žijeme v jednom obrovském podvodu. A tady je krásně i vidět, a tady právě to je, že tím, že na té základní škole, v té takzvané občanské výuce, o těch právech není absolutně vůbec žádná zmínka. Aby ty děti měly aspoň nějaký právní povědomí, že tady něco takového existuje. Já ani sama si nepamatuju, že by jsme byli vyučovaný právě o nějaký všeobecný deklaraci. Tenkrát jsme se učili akorát o nějaký, teda že tady existuje nějaká ústava. Ale už nebyl sdělen obsah té ústavy. To už tam prostě nebylo. Jo? Takže a to je právě ta chyba, to je ten pruser toho školství, že ani školství, že z tohleta věc, ten základ je vymazaný. To znamená, že ty děti nevědí ani jak se bránit. A je tady další úskalí. Proč tomu tak je? A to jsou právě tyhle ty zvěrstva, které teď pomaločku jsou odhalované vlastně prostřednictvím kauzy Epstein. A to je právě ta pedofilie. My nevíme, kolik dětí právě zneužíváno ve sportovních klubech, pěveckých klubech, na táborech. Jo? My nevíme, kolik dětí právě bylo uneseno a dokonce ani nenalezeno. Jo? Právě že v oblasti právě, ať je to vlastně dětský porno a tak dále. A proč? Proč se tohleto děje? Protože ty děti nemají tohleto právní povědomí, protože nevědí, že tohleto existuje, že se dokonce můžou bránit. Jo? A podívejme se, co se dokonce děje i vlastně v takzvaném tom, v tom, co se týká té oblasti, co se týká péče, ne, péče o děti, ale co se týká těchto těch práv těch rodičů a dětí, když ty rodiče se rozvádějí. Jo, nějaký ten pečovatelský systém, nebo jak se to jmenuje. A podívejte se, jak tam jsou porušovány práva dětí, protože ty děti opět nemají právní povědomí, že se můžou dokonce bránit. Jo, dokonce ty děti třeba od těch 12 let si třeba můžou určit, co a jak chtějí, ale nikdo na to nereflektuje. Jo? A zase je to o tom, že ty děti taky nemají prostě tyhle ty věci, nemají, nevědí o tom, protože nikdo o tom neřekl. Jo, to je prostě dost veliký průšvih a je to za mě, je to průšvih nejenom to první těch toho školství, ale zároveň je to i problém těch rodičů, protože sami tyhle ty rodiče tyhle ty věci neznají. A bohužel kolikrát i ty děti sami zneužívají jakož to zbraň právě rodič proti rodiči. Je to bohužel smutný, ale tohle to je realita.
0: No dobře, nám se čas nachýlil, Miluško, takže my bychom měli na závěr, no to OSN do organizace, to už tam zase nevešlo, tak příště.
1: To už se nestihneme.
0: No, to je prostě to je další věc, která už vůbec neplatí. No, my bychom měli posluchačům...
1: Neplatí, anebo není prosazovaná?
0: No, tak platí, ale samozřejmě není prosazovaná, to je jasné. My bychom měli teda posluchačům a divákům sdělit, že bude další setkání na Palučku ohledně těchto všech témat. A to, Miluško, kdy je poslední víkend v září, já nevím, jestli to je něco kolem 25.
1: Je to poslední září.
0: Poslední víkend.
1: 25, 26, 27 víkend, leten ano. Víkend. A už jsme se konečně na posledním setkání dohodli na konkrétních krocích, což je naprosto super. A už tyhle ty věci opravdu budeme dolaďovat. Takže opravdu jste srdečně zváni všichni. Kdo tady opravdu něco chcete skutečně změnit a chcete z toho opravdu účastnit, protože je to hodně důležitý. A jsem velice potěšená, že se našlo prakticky už první 10 lidí, kteří do toho chtějí opravdu jít. A budeme rádi, když se k nám přidají další, kdo opravdu chtějí tady opravdu něco měnit. Jo? Jinak to opravdu nepůjde bez nás. My to prostě potřebujeme dát do pohybu, protože tentokrát se skutečně potřebujeme pomoct sami. A pokud si vlastně začneme pomáhat sami, tak ta pomoc do toho zvenčí opravdu skutečně přijde. Ale bez naší dneska bez naší vlastní aktivity to opravdu nepůjde.
0: Mm-hmm. Takže ještě jednou na Palučku kolem 25, 26, nebo to ten poslední víkend, prostě v září. No a opravdu, kdo má zájem, tak musíte přijet. Nedá se nic dělat, jinak to nejde dělat, abychom se na tom domluvili. Kdo si myslíte, že to nemá žádnou cenu, no tak asi nejezděte, nebo co, já nevím.
1: To ani nejezděte, nejezděte tak.
0: Ale když si myslíte, že oni budou následně taky ty volby, tak když si myslíte, že něco pomůžou volby, tak nejezděte na Palouček a jděte k volbám. Určitě vám to pomůže, nejenom vám, ale především těm politikům to pomůže dobře. Takže asi tak to bude. Ano, máme těch 21 hodin. Já ještě upozorním na zítřejší pořad s Petrem Taubingrem, Zeitgeist. To je taky něco podobného, trochu takové filozofičtější rovině, ale je tam hodně dobrých myšlenek také. No, nevím, je třeba opravdu studovat, aby jsme fakt věděli. Protože jak je vidět, lidé čím míň toho ví, tak tím víc jsou takový agresivní a podporují to, co v současné době se děje. Oni to berou jako, že to je naprosto v pohodě, normální, ale právě proto, že o ničem takovým, jako jsou třeba Benešovy dekrety, pomalu OSN, základní lidská práva, vůbec o tom nic neví a myslí si, že asi to bude se praktikovat samo, že když oni si budou dělat, ne, prostě tohle to nemá smysl se o to.

0: poslechnout na ten balíček toho 25. 26. co se nabízí i z jiné strany. A pak teda, když si řekneš, že to je k ničemu, no tak hold, a jde volit, že jo, a jde volit, když už tady proběhlo několik desítek voleb a uvědomte si, že to všechno opravdu fakt se to vždycky změnilo k lepšímu po těch volbách. Opravdu jako, to musíte jistě vidět.
1: Jak pro koho?
0: To, přesně tak. To musíte jistě vidět, to musíte pochopit. To je jasné. Tak jo, děkuji tě, Miloško, děkuji moc a zůstaňme tu ještě, až přepojím, abychom si domluvili další vysílání. Tak, a vy se mějte moc krásně, já jsem říkal, že vás zítra pozvu, nebo že vás zvu na toho Petra Toubingera, Zeitgeist, od 21 hodin, no a následovat už bude Petr v pořadu, a teď nevím ani, jak se to je, nějaký pokřivený zrcadla nebo co, takže taky povídání hezký, mějte se moc a moc krásně a poslouchejte Svobodný vysílač. Ahoj, ahoj.
1: Ahoj, mějte se krásně.

absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás?

Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardě. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty.

0: Jo, tak vítejte po 2 hodinách, co jsme se tady prostřídali s Plzní a s Pavlem, tak jsme tady zpátky s Midgardním vysíláním. Přehodil jsem, nebo změnil jsem skladbu svých hostí, neboť jsem tady usoudil, že bude dobré, když si Iša odpočine a Išu vystřídá Míša. No a protože Míša je někde na Thunderbále nebo co, někde na nějaké diskotéce, tak bohužel dneska zatím se budu muset spokojit s Míšou. Tak Míšo, vítám tě, ahoj.
1: Ahoj Petře, zdravím všechny naše posluchače, všechny, úplně všechny. Nejsem na Thunderbále, jsem tady a vysílám s tebou.
0: Že jsi nacamrená. Hele,
1: no nacamrená už vůbec ne, prosím tě, měla jsem jednu matonku.
0: Já jsem rád, že i přes ten, řeknu, lázeňský pobyt, tak namahavý, tak úporný a tak těžký, takže jsi udělala čas, no, že tě mám na drátě aspoň. Išu jsem měl vedle sebe, tebe mám na drátě. Nevadí ti, že jsi na drátku? Jako.
1: Mně to nevadí, že jsem na drátě. Já jsem takhle, v tomhle módu jsem ráda na drátě.
0: Na drátě a na drátku a na perku a tak.
1: Ale hlavně nejsem nadrátovaná. Jo.
0: To by byla jiná kategorie.
1: Jo.
0: Jak je v Luhačovicích? Dneska bylo krásně, ne?
1: Dneska bylo 29 stupňů a zítra bude dokonce 31, jo. Ale zítra bude ten zlomový den, no, tak uvidíme, no.
0: Říkají.
1: Uvidíme, neříkáme hop, dokud nepřeskočíme. Nicméně je tady fakt krásně. A ještě teď, 4 hodiny před vysíláním, jsem šla tady dole podél potoka a musím říct, že jsem šla v letních šatech a vůbec mi nebyla zima.
0: 23,6 stupňů je venku teď.
1: No, tak to tak jako odpovídá tady taky, no.
0: Kolik dnů v létě bylo takhle teplo venku večer?
1: To nevím, já se upřímně přiznám, že tady jsem zažila asi 3 takhle teplý za tu dovolenou, co jsme tady byli, a jinak v Praze se úplně nevybavím, protože jsem dost času trávila v té své kanceláři. Tak... No a tam je stabilních 21 stupňů.
0: No vidíš, tam to je, no, se odkládá takový to, no, do sklepa vždycky dáváš něco, co má dlouho vydržet, že jo?
1: No, tak právě, no, tak Martin si mě hezky uložil do sklepa. Hele, on to vlastně myslel úplně dobře.
0: On no, myslel to dobře, poslouchá. Myslel to, no, naložil si tě do sklepa.
1: Ano.
0: Teďko tě vypustil do teritoria lázní.
1: No, neboj. Kontrolujou mě. Neustále.
0: Ty bydlíš
1: mě
0: pořád tam v té vile?
1: Ne, já bydlím tentokrát i jinde. Aha. Já bydlím v lázeňském domě, kde je komplet celá lázeňská péče. Včetně stravy a tak, jako. Aha. A musím říct, že je to jedna z těch Jurkovičových staveb a je to úžasný. Je to starý, dřevěný, krásný, má to super energii, prostě musím říct, že fakt jako bezva.
0: Aha.
1: Jo, samozřejmě, že tady třeba jako o 2:30 ráno lupne nějaký dřevo, protože to je fakt dřevo.
0: No,
1: tak to se třeba leknu, jo, to je fakt, jo. Ale je to moc hezký.
0: Takže ty vlastně vysíláš po večerce?
1: No, tady je večerka v 10. A když se ti náhodou zadaří, že jako přijdeš pozdě, což se mně podařilo jenom jeden den zatím.
0: No a co, byl trest?
1: Ne, musíš zazvonit, říct číslo pokoje, svoje jméno a paní recepční teda jako s takovým tím protáhlým obličejem přijde a pustí tě dovnitř a říká, už je opravdu pozdě, že jo? A bylo za 5:55, jo. Ale dobrý, jo. Jako díl bych si snad asi ani netroufla přijít.
0: Je to výchovný, víš, to protáhlý ksicht, jak to na tebe působí výchovný.
1: Jo, jo, jo, okamžitě jsem prostě jako druhý den na ní byla milá a prohodila jsem pár slov a tak, jako.
0: Prohodila jsem pár slov a co jsi řekla? No ty máš dlouhou držku.
1: Ne, to ne. Tady musím říct, že ku podivu jsou tady opravdu milí, i ten personál takový jako vstřícný ve všem. Já teda nejsem náročná, tak jako úplně nic jako zásadního nevyžaduju. Byla úžasná paní uklízečka, která mě viděla, když jsem přijela, tak jsem si sem stěhovala ty svý krámy, tu svoji kanceláři a tak na mě hleděla a říkala, já teda nevím, ale jak vy se do toho malého pokojíčku vejdete, to fakt nevím. Jo. No a nicméně druhý den jsme se potkali na chodbě a ona říká, já teda čumím, vy jste si to tam teda tak udělala, že tam možná ještě můžete i tancovat, že jo? A já říkám, jo, tak kdyby náhodou, tak tam hodíme mazurku, že jo, nebo něco. A ona se tak pak na mě podívala dlouze a říkala, já jsem měla takový strach, že budete bordelářka. Nevím, z čeho to usoudila, jo.
0: Asi z toho, co jsi tam všechno kvartírovala, ne?
1: Ale jako jo, tak prostě takže dobrý, no.
0: Tím jsme nenápadně sdělili, čemu se zvěnovala ten týden.
1: Mm-hmm. Ano, tím jsme sdělili úplně, hele, bylo to všechno. Bylo to od lázeňského pobytu po pracovní povinnosti, včetně informací od svých kamarádek, který tady mám a tak, takže bylo to úplně všechno.
0: Ty vlastně máš malý pokoj a mnoho věcí, z čehož vyplývá, že tam vlastně musíš, i kdybys nechtěla být sama.
1: No samozřejmě, to jako by nešlo.
0: Tam už se nikdo nevejde prostě.
1: Ne, vůbec.
0: Dobrá, tak se pustíme se tady do toho, co nám poslala všechno naše kamarádka Božena Blanka. Tak, co se vztahuje k 8. září všechno? Roku 1604 poprvé byla pozorována Keplerova supernova. 1893 na Královských Vinohradech v Praze byla dokončena stavba kostela svaté Ludmily, architekta Josefa Mokera. Dále na sjezdu mladočeských důvěrníků v Pardubicích informuje Adolf Stránský o svém úmyslu vydávat v Brně deník, který by se stal moravskou obdobou Národních listů. To je k tomu roku 1893. Roku 1941 v protektorátním Česku Česko asi nebylo, no to je jedno. Byla zakázána organizace Sokol. Nacisté pozatýkali více než 1500 členů Sokola. V roce 1950, 8. září, československý hokejový tým byl odsouzen ve vykonstruovaném dvoudenním procesu za plánovanou imigraci. Bohuslav Modrý a Augustin Bubník dostali 14 let, ostatní míň. 8. září 1989 občany východního Německa žádají v Praze o vycestování do západního Německa. V budově velvyslanství SRN bylo již 4000 lidí a mrak zaparkovaných trabantů, já dodávám. 1999 pivovary Prazdroj a Radegast koupil jihoafrický koncern Sub-Miller. A Klausova ODS poprvé prohlašuje, že nastal čas ke změně vlády a mluví o konci opoziční smlouvy s ČSSD. 2008 Pavel Vrba se stal trenérem fotbalové Viktorie Plzeň. 2012 policie v kauze nákupu obrněných vozidel typu Pandur zadržela Marka Dalíka, ale soudce ho odmítl vzít do vazby. 2016 skončily volby do krajských zastupitelstev, které skončily vítězstvím hnutí ANO, 2011 9 krajů nad dosud dominující ČSSD. Jako ze světa. 8. září 451 zahájen Chaldeanský koncil, konec a skončil 1. listopadu. V roce 876, jestli si to pamatuješ, jo, ale východofranský král Ludvík III. Mladší porazil v bitvě u Andernachu západofranského krále Karla II. Holého.
1: Roku pamatuju, měl holou lebku, no.
0: Jo. A svítil už z dálky.
1: Ano.
0: 1600 byla přijata psaná ústava San Marina. V roce 1809 hrabě Metternich byl jmenován ministrem zahraničních věcí Rakouska. V této funkci výrazně ovlivňoval dějiny Evropy až do roku 1848. 1906 kadeřník Karel Ludwig Nessler představil veřejnosti v Londýně přístroj pro trvalou ondulaci vlasů. 1906. 1912 Černá Hora vyhlásila válku Osmanské říši, čím začala první balkánská válka. V roce 1939 druhá světová válka Třetí říše přímo anektovala západní Polsko a ve zbytku vytvořila takzvanou generální guvernement. Roku 1941 druhá světová válka na východní frontě němečtí vojáci dorazili k Azovskému moři a dobili přístav Mariupol. 1945 Percy Spencer v USA patentoval mikrovlnnou troubu. 1952 došlo ke srážce tří vlaků v Harrow, zemřelo 112 lidí. 1967 vůdce levicové gerily Ernesto Che Guevara byl se svými muži zajat v Bolívii a nazítří bez soudu popraven. 1991 chorvatský parlament přetrhal poslední pouta s Jugoslávií. 2005 během zemětřesení v Kašmíru přišlo o život kolem 75 tisíc lidí. 8. září 1380 bitva na Kulikovu poli. V tento den se na Kulikovu poli ruské vojsko pod vedením velkého knížete Dmitrie Ivanoviče střetlo s ordou Mamaje. Nebyla to jen další bitva. Byl to moment, kdy se roztříštěná knížectví poprvé skutečně postavila bok po boku proti společnému nepříteli. Dmitrij nečekal, až orda přijde za Daněmi. Vede vojsko za Don, čímž si sám zablokoval cestu k ústupu. V ranní mlze zaútočil zálohový oddíl a průběh bitvy se změnil. Mamaj uprchl a Dmitrij se navždy zapsal do historie jako Donský. Toto vítězství okamžitě neskončilo s nadvládou ordy, ale ukázalo to nejdůležitější. Ordu lze porazit. Rusko získalo víru ve vlastní síly a Moskva právo stát se centrem sjednocování zemí. Připomínáme si nejen hrdinství válečníků. Připomínáme si, že jednota byla vždy silnější než jakákoliv vnější hrozba. A že nejdůležitější bitvy se nevyhrávají počtem, ale duchem. Tak a teď krátké agenturní zprávy. 5 lidí zahynulo při incidentu s nákladním letadlem Boeing 767 Miami, oznámila šerifka okresu Miami Dade. Tam letadlo nějak se nepodařilo vzlétnout a jelo tam někde na parkoviště, mezi auta hořelo a tak dále. Nový torpédoborec Kan Gon byl zařazen do výzbroje námořnictva KLDR. Bude součástí systému jaderného odstrašení, oznámila agentura KCNA. Alternativa pro Německo zvítězila v parlamentních volbách v Sasku-Anhaltsku a získala 43,8% hlasů. Ukrajina od začátku letošního roku zaplatila 4,81 miliardy dolarů za úroky a splátky státního dluhu. Ceny na ruských online tržištích se po útocích na logistickou infrastrukturu nezvyšují a v poslední době se dokonce snižují, sdělil prezident Asociace digitálních platform Oras Dudijev. Celková nálada v Kyjevě se zhoršila a prezident Zelenský má více problémů v souvislosti s návštěvou americké delegace v Kyjevě, řekl expert na východní Evropu Ben Aris. Norsko rozmístilo dělostřeleckou jednotku, která se skládá ze 4 samohybných houfnic K9 s dostřelem až 40 km. V blízkosti hranice s Ruskem informoval velvyslanec Ruska v Osle Nikolaj Korčunov. Automobilový most na hranici mezi Ruskem a KLDR byl otevřen, informuje korespondent agentury TASS. Ten si nově vystavěný. Vitkov a Kušner po návštěvě Kyjeva odletěli z Polska z mezinárodního letiště v Rešově, odkud startoval letoun s vyjednavači, informoval TASS. Osud štěstí horolezců, kteří byli zasypáni lavinou v údolí Bezenži v republice Karačejsko-Čerkeské, je neznámý. Zachranáři je stále hledají, informuje Ministerstvo pro mimořádné situace. Obranný průmysl Evropské unie nestíhá uspokojit potřeby Ukrajiny, píše Euroaktiv. Chceme, aby se naše vztahy s Ruskem opět zlepšily. Strana Alternativa pro Německo po vítězství ve volbách v Sasku-Anhaltsku hodlá usilovat o obnovení vztahu s Ruskem, oznámil spolupředseda strany Tino Chrupala. Rusko vnímá rozmístění amerických raket středního a kratšího doletu v Norsku jako další krok NATO, které výrazně destabilizují situaci, uvádí se v prohlášení Marie Zacharovové. V případě eskalace napětí v oblasti Blízkého východu se ceny ropy mohou vyšplhat až na $120 za barel, uvádí agentura Bloomberg. Záporožská jaderná elektrárna už 19 dní funguje na dieselových generátorech bez externího přívodu energie. Situace je pod kontrolou, informovala ředitelka pro komunikaci Evgenia Šina. Prezident Vietnamu Tho Lam přijel s oficiální návštěvou do Ruska v rámci mezinárodního turné, informuje vietnamská agentura. Fico doufá, že úřady Německa nezačnou válku s Ruskem, snaží se odvádět pozornost od vítězství strany Alternativa pro Německo. Rusko stahuje souhlas s fungováním generálního konzulátu Německa v Petrohradě, který musí ukončit svou činnost nejpozději 18. září, oznámilo ministerstvo zahraničí. Všichni zaměstnanci německé konzulární ambasády v Petrohradě musí opustit Rusko nejpozději do 18. září, oznámilo ministerstvo zahraničí Ruska. Zaměstnancům německých GTO-vých center působících v Rusku bylo nařízeno opustit zemi nejpozději do 13. září 2026, oznámilo ministerstvo zahraničí Ruska. Odpovědnost za důsledky dalšího stupňování napětí ve vztazích mezi Ruskem a Německem plně leží na Berlíně, uvedlo ministerstvo zahraničí. Rusko odvolává souhlas s činností generálního konzulátu Německa v Petrohradě, uvedlo ministerstvo zahraničí. Radko Mladič byl pohřben na hřbitově Točider v Bělehradu. Na pohřbu se sešly tisíce lidí, informuje zpravodaj agentury TASS. Evropská komise nepotvrdila možnost, že by Arménie mohla v roce 2029 získat bezvízový styk s Evropskou unií. Vedoucí tiskové služby EK Paula Piňu uvedla, že je ještě příliš brzy o tom hovořit. Obvinění proti Rusku v souvislosti s incidentem s bezpilotním letounem v Lipsku jsou začátkem skutečné války, řekl Sergej Lavrov. Další prohlášení ministra zahraničních věcí Ruska. Německé úřady oznámily uzavření generálního konzulátu Ruska v Bonnu a také zrušení smlouvy týkající se činnosti ruského domu v Berlíně. Před začátkem velké vlastenecké války Němci také uzavírali své diplomatické mise. Výzvy ruských velvyslanců na ministerstva vnitra západních zemí jsou vysvětlovány vnějším efektem. Některé západní politiky, které díky náhodě zastávají své pozice, brzy zmizí z tohoto vrcholu. Když hovoříme o německém kancléři Friedrichu Merzovi, Lavrov poznamenal, že jeho prohlášení o militarizaci Německa se naplňují. Prezident ruské Vladimír Putin a předseda Čínské lidové republiky Xi Jinping se dobře znají, nepotřebují žádné předmluvy a proto se na nadcházejícím setkání okamžitě zaměří na podstatu otázky. Tady jde teďko myška. Au.
1: Kousla tě myška.
0: Grabotet. Už je. Lavrov zdůraznil, že program jednání není etické zveřejňovat 5 minut před setkáním lídrů. A také poznamenal, že vše závisí na nich. Tak. To vsi jo? To vsi jo slučilo.
1: No pane, jo, to se toho stalo.
0: No jo, stalo se to hodně, a ještě se toho stane, počkej.
1: Jo.
0: To přinde.
1: Já jsem na to připravená. Já jako čekám.
0: Ty čekáš, tak já doufám, že
1: já čekám.
0: Myška fungovat, jak má.
1: Aha, já tak se... já myslím, že tě kousla myška, víš, tak to by se jako klidně
0: ona
1: mohlo stát.
0: Ona se kousla.
1: To je lumpice, teda, že se kousla. Hm.
0: Lumpice z naší ulice. To zpívá Landa.
1: Jo, to ani nevím.
0: Neznáš tu písničku? Zombice z naší ulice. No, to je...
1: Já moc v Landovi nejedu, takže
0: to
1: jako...
0: Je, pozor, to je 30 let starý.
1: No, tak to jako asi... O to možná hůř, protože já jako některý, já snad od něj znám 2 písničky. Nevím, já jsem nějak nikdy s ním úplně nesouznila, ač jako zpívá asi hezky a má to asi dobrý náboj všechno, ale nevím, prostě nebyl to můj šálek kávy, tak asi tak.
0: Tak byl nějaký dron, byl na tom letišti, že jo?
1: No, prý myslím, ruskej, že byly 2.
0: Byl ruskej.
1: No, byl ruskej.
0: Z čehož vyplývá, opravdu? Že ho tam dali Rusové.
1: Ano.
0: Že Rusové chtěli zničit celé letiště. Takže Rusové jsou teroristi.
1: A mě by zajímalo, co na civilním letišti dělalo ukrajinské letadlo plný jako munice. Jo? To je zase jako jiná stránka věci. No, ale
0: to
1: dobře.
0: To je ono, ale poslanec Pospíšil, víš, který to je?
1: Jo.
0: Takový
1: vím.
0: Ten, vím. On tam někde z té Plzně je teplej takový.
1: Vím. Já ho tuhle viděla naživo. Byla jsem s nějakou známou, jsem šla do Verichovy vily, protože to chtěla vidět a tak. A
0: no ale poslouchej logiku věci.
1: Hrůza.
0: Poslouchej, jak tyhle ty lidi uvažujou.
1: No.
0: Takže nalezáme se v situaci, kdy pochopitelně takováhle věc může být chápána jako dost velká eskalace napětí. A může to vést opravdu k nějakým odvetným záležitostem, až to může vyeskalovat do 3. světové války. A to může být otázka pár dnů, jo. Takovouhle závažnou věc, která může být roznětkou pro velký konflikt, tenhle ten magor, že to se nedá jinak říct, on jich je víc, on není sám, pochopitelně. Tak jak uvažuju, on říká, je to jednoznačně Rusko. Ale nějaký soud a důkazy by neměly smysl, protože by to vůbec k Rusku nemuselo vést.
1: Cože?
0: Tak ještě, tady píše k tomu ten člověk, postupující demence nebo poporodní schizofrenie. Tak ještě jednou.
1: Poporodní schizofrenie, ano.
0: Ještě jednou, co uvedl, jo. Je to jednoznačně Rusko. Ale nějaký soud a důkazy by neměly smysl, protože by to vůbec k Rusku nemuselo vést.
1: Tak já nevím.
0: No ne, tak je to přeložím. Vidím, že s tím bojuješ prostě.
1: No bojuju, já
0: takže tím on zápasím. Jako tady říká, jednoznačně to udělalo Rusko. A kdyby jako mělo dojít na nějaké vyšetřování, a kdyby to mělo jít k soudu, tak by se ještě mohlo ukázat, že to Rusko nebylo.
1: Pane bože. No dobrá, no. Tak jo, no.
0: Přijde ti to divný?
1: Ne, mě už v tomhletom současném světě
0: moc divných věcí nepřijde.
1: Realitě mně už nepřijde vůbec nic divný. Ne, já už se ani nedivím. Já už to jenom přijímám, jako jak to tak přijde, tak se k tomu jako, já už se k tomu ani nestavím. Komentuju.
0: No, je potřeba říct, že borci mají rádi symboliku. Jo,
1: jo, jo borci, jo, jo, to máš pravdu. No.
0: Takže satanisti, nacisti mají rádi symboliku.
1: Uh-huh.
0: V rámci této symboliky si teda připomeňme, že v roce 1939 Němci fingovali přepadení svého vysílače v Glivicích.
1: Ano, ano, přesně tak.
0: A kdy to bylo?
1: To bylo nějaký to září, já se upřímně přiznám, že nevím, kolikátý jako.
0: Tak 31. srpna 1939 jo. Němci fingovali přepadení svého vysílače v Glivicích. Útok provedli Němci v polských uniformách. Německo obvinilo Polsko a druhý den, 1. září 1939, začalo Německo druhou světovou válku. Na letišti v Halle v Lipsku bylo v srpnu 2026 nalezeno několik výbušných zařízení. Jedno mělo vadnou rozbušku, takže se dochovalo nepoškozené. Dne 1. září 2026 Německo obvinilo Ruskou federaci z útoků v Německu a vyhlásilo odvetné kroky.
1: Vyhlásilo třetí světovou válku.
0: No jo.
1: No teď oni teďka přeci uzavřeli ty, vyhostili ty velvyslance.
0: No to jsem taky čet.
1: No, no.
0: No, ale počkej, to je potřeba říct. Ty getovi a ten dům, jo, jakoby...
1: Ten dům, no, ano.
0: Ten ruský dům a ty getovi, jak se to jmenuje?
1: Institut, Getov Institut.
0: Getov Institut. Jsou v tom Berlíně z titulu toho, že když se uzavírala dohoda 2+4 o sjednocení Německa, tak toto bylo jednou z těch podmínek, že tam bude ten Goethův institut a že tam bude ruský dům v Berlíně. Jinými slovy.
1: A Goethův institut je v Moskvě, že jo? Tak nějak to je, ne? Není jo. To tak?
0: No. Jo, ale to už je jenom odvetný, že jo?
1: Uh-huh.
0: No a tyhle ty věci jsou dalším porušením, protože oni uzavřeli ten ruský dům a následně uzavřeli i ten, ze své strany, uzavřeli ten Goethův institut.
1: Uh-huh.
0: Němci. To znamená, že Němci porušili opět zase dohodu 2+4.
1: No, to za chvilku nebude vůbec platná.
0: No jo, dvě dávky.
1: Ne, tak jako já jsem jenom zvědavá, já jsem jako čekala, že to bude, jakoby, že budou víc tlačit na pilu, když to bylo okolo toho výročí té druhé světové války, tak jsem si říkala, jestli nebudou víc jako tlačit na pilu, aby to opravdu rozjeli. Nevím.
0: To jako, počkej, to není ze dne na den, víš, to oni se
1: snaží. Já už bych chtěla moc, viď.
0: To oni se snaží, neboj. Takže Vladimír Putin a Maria Zacharová odpověděli Německu na obvinění z hybridních útoků. Ruský prezident prohlásil, že obvinění Berlína vůči Moskvě nesouvisí tolik s ruskými činy, jako spíše s vnitřními problémy samotného Německa. Podle Putina má německý kancléř potíže v domácí politice, protože nezastupuje zájmy německých občanů. A kde jsou důkazy? Reagoval Putin na obvinění proti Rusku. Připomněl také dřívější německá tvrzení o výbuchu plynovodu Nord Stream a označil verze o ruské účasti za absurdní, protože je přece v zájmu Ruska obchodovat s Evropou. Putin zdůraznil, že Rusko je i nadále připraveno dodávat plyn do Evropy i do Německa, ale jim, v úzovkách, chybí odvaha na to přistoupit. Ruské ministerstvo zahraničí mezi tím oznámilo protiopatření vůči Německu. Odpověď bude tvrdá. Oficiální mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová prohlásila, že Moskva připravuje tvrdou odpověď na německé rozhodnutí o uzavření ruského domu v Berlíně a ruského generálního konzulátu v Bonnu. Zacharovová uvedla, jak ruský dům, tak i náš generální konzulát v Bonnu jsou vládnoucí elitě již dlouho trnem v oku. Nyní si vymysleli záminku. Nože dostanou důstojnou odpověď pod zcela smyšlenou a vykonstruovanou záminkou, Berlín opět zhoršil bilaterální vztahy, dodala. Jako obvykle nebyly předloženy žádné přesvědčivé ani seriózní důkazy. Prostě neexistují a ani existovat nemohou. Německé ministerstvo zahraničí odůvodnilo svá opatření výsledky vyšetřování útoku dronem na letiště Lipskohále ze 4. srpna a za incident označilo GRU. Na svém kanálu na Telegramu se Zacharovová zeptala. Zajímá mě jen jedno. Když Berlín vydává protiruská prohlášení právě 1. září, možná na to nemysleli a opět prokázali hloupost a nevzdělanost, nebo tím doslova deklarují návrat ke kořenům a rituálně demonstrují své záměry? Mluvčí ruského ministerstva zahraničí připomněla 1. září 1939 Německo rozpoutalo druhou světovou válku a společně se zeměmi Hitlerovy osy zabilo 70 milionů lidí, z nichž 27 milionů byli naši krajané. Tak uvidíme, co Německo, to respektive co Rusko, odpoví Německu na tady ty kroky.
1: Německo má konzulát v Moskvě, že jo?
0: No, měli v Bonnu, tak nevím, jestli asi
1: tak Němci asi ne, já myslím, jestli mají ještě, že jestli Němci mají konzulát v Moskvě, to určitě mají.
0: To musí mít, protože se tam přestěhovává spousta rodin, že jo, německých.
1: Ne, tak.
0: Někam jít musí.
1: Jo. No tak jaká může být tvrdá odpověď, no? Tak to je různý.
0: Tak já si myslím, že to bylo myšleno trochu jinak. Já když jsem viděl ty diskuze, kde okamžitě nastoupili a zase jaksi mluvili o Vrběticích, jo? Jako Rusko nám vyhodilo ty Vrbětice.
1: Ty jsou tady za rohem, ty jsou kousek. Já dokonce jednou, když jsme někam jeli na nějakou tady slavnosti podzimní, si před pár lety, tak jsme přes Vrbětice jeli. Tak. Vím. No, tak uvidíme, co se z toho vyklube. Jestli to symbolicky taky jako posunou.
0: Když se nad tím zamyslíš, jak tancujou na tenkým ledě, jo?
1: No. Ne, já jsem zrovna ti teď chtěla položit otázku, jestli si myslíš, že by mohli jako ty Rusové fakt jako jim tam něco jako trošku jako zajiskřit. Jak bych to řekla tak decentně, víš, jako.
0: No. To se uvidí.
1: Tak víš co, oni ho budou toho medvěda tak dlouho provokovat, budou tak dlouho prostě šťourat do toho brlochu, až prostě opravdu jim jako někomu šáhne.
0: Hele, nezapomeň,
1: nohu.
0: Nezapomeň, že Evropa neustále ždíme z občanů peníze na, uh-huh, na zbrojení. Uh-huh. Do toho si začnou Američani vyjednávat mír na Ukrajině.
1: No, mimo Evropu úplně.
0: Ignorují u toho Evropu, zejména Německo, který do toho sype strašné peníze. Takže ono jako vyeskalovat a vydráždit a způsobit nějaký problém by se jim docela hodilo. Jo. Tady mám sobotní 3-hodinový maraton rozhovoru v Kremlu mezi Vladimírem Putinem a zvláštními vyslanci amerického prezidenta představoval nejintenzivnější pokus za posledních 6 měsíců o oživení pozastaveného mírového dialogu. Rusko dobrovolně upustilo od raketových a bezpilotních útoků na Kyjev. Kyjevský režim však pokračoval v útocích na ruské regiony, od Doněcké lidové republiky po Bělogorodskou oblast. Ministerstvo obrany oznámilo, že v noci zachytilo 53 bezpilotních letadel. A na tom je, podle americké publikace Axios, trvala jednání v Kremlu přes 3 hodiny. Ruskou stranu zastupoval prezidentský asistent Jurij Ušakov a zvláštní prezidentský vyslanec Kiril Dmitrijev, šéf Ruského fondu přímých investic RDIF, kteří americkou delegaci na letišti přivítali. Celková atmosféra setkání byla velmi důvěryhodná. Vladimír Putin při zahájení jednání vyjádřil plnou důvěru v americké zprostředkování mezi Ruskem a Ukrajinou a požádal, aby Donaldu Trumpovi byla předána jeho nejlepší přání. Steven Witkoff zase označil svůj rozhovor s ruským vůdcem za jeden z nejpamátnějších příběhů a vyjádřil osobní vděčnost rodiny bývalého amerického mariňáka Roberta Gilmana za jeho propuštění. Po schůzce, která proběhla za zavřenými dveřmi, Jurij Ušakov popsal jednání jako obsažná, mimořádně upřímná a důvěryhodná. Server Axios uvádí, že američtí zástupci přivezli do Moskvy dobře promyšlený soubor úvah a konkrétní představu o ukončení bojů. Co přesně tato představa obnáší, ale zůstává nejasné. Americké diplomatické zdroje alespoň zatím mlčí. Je docela možné, že nadále prosazují myšlenku vytvoření svobodné ekonomické zóny v Donbasu pod kontrolou třetí strany, ačkoliv Rusko tuto myšlenku dříve odmítlo. Během rozhovoru Putin kladl zvláštní důraz na nutnost úplného odstranění základních příčin krize a vyjádřil důvěru v dosažení cílů centrálního vojenského okruhu vzhledem ke skutečným úspěchům ruských ozbrojených sil na frontě. Witkoff a Kushner se zavázali, že během následných kontaktů v Kyjevě předají postoje a hodnocení, která obdrželi v Kremlu. Trumpovi zvláštní vyslanci dorazí do hlavního města kyjevského režimu dnes. Dojeli tam vlakem teda. Toto je první návštěva vysokých amerických představitelů na Ukrajině od nástupu Donalda Trumpa do úřadu. Navíc to bude první přímý mezinárodní let na Ukrajinu od února 2022. Kolem této záležitosti panuje mnoho záhad. Údajně Witkoff vlaky nenáviděl. Letištní infrastruktura v Kyjevě na stejném letišti Žuljany se však s největší pravděpodobností dostala do stavu, který ji neumožňuje odbavit příletový let. Vzhledem k tomu, že hosté odletěli z Moskvy do polského Rešova, je velmi pravděpodobné, že američtí vyslanci zbytek cesty do Kyjeva podniknou vrtulníkem. Nejhmatatelnějším praktickým výsledkem jednání byla dohoda o lokalizovaném 3-denním moratoriu na údery proti hlavním městům. Podle agentury Associated Press potrvá do 8. září. Žádost o ukončení úderu proti Kyjevu byla podána oficiálními americkými kanály, aby byla zajištěna bezpečnost vyjednavačů. Hodnocení mezinárodních analytiků, na které cituje agentura Bloomberg, ohledně skutečných vyhlídek mise Witkoffa a Kushnera se výrazně rozcházela. Samuel Charab, vedoucí politolog společnosti Rand Corporation, označil návštěvu amerických vyslanců za pravou a poznamenal, že současná eskalace rychle nabírá na obrátkách a zdá se, že obě strany ponechány sami sobě budou i nadále zvyšovat sázky. Zástupci EU mezi tím otevřeně vyjadřují zdrženlivost. Velvyslankyně EU ve Washingtonu Jovita Neliupšené V rozhovoru pro Bloomberg This Weekend zpochybnila logiku cesty amerických vyslanců, kteří nejprve navštívili Moskvu a teprve poté zamířili do Kyjeva. Navzdory vnějšímu zdání konstruktivního tónu zůstávají základní rozdíly mezi stranami nezměněny, píše agentury Bloomberg a Axios. Rusko trvá na úplném stažení okupačních ukrajinských ozbrojených sil z území Donbasu v rámci jeho administrativních hranic a uznání nových realit, což kyjevský režim kategoricky odmítá. Rusko a kyjevský režim se také neshodují v otázce poskytování bezpečnostních záruk a nasazení mírových sil v Donbasu. Existují další sporné otázky od osudu Záporožské jaderné elektrárny až po budoucnost ukrajinských ozbrojených sil. Já jenom k tomu dodám, že to bylo bez Evropy, bylo to s tím, že Evropa, byly tam ještě jiné věci, že Evropa má zaplatit 100 miliard eur na obnovu Ukrajiny, že se Evropa má postarat o spoustu věcí. No, ale nějak se na to Evropy moc nikdo neptal.
1: Evropy se nikdo neptal, Evropu přehlídli a prostě jedou si to po svém, no a teď jako Evropa co? A ještě navíc Trump přeci prohlásil, že za doby Bidenovy administrativy tak bude chtít ty peníze, které Biden nasypal do Ukrajiny, tak je bude chtít po Evropě zpátky za to zbrojení.
0: No, by to se hodně peněz. Takže
1: co? No to bude ale pěkná hromada.
0: Amerika chce to, co jim Zelenský prodal.
1: Tak to chce.
0: Tak to chce. A ty no, pozor, jako poslední zpráva, jo?
1: No. Ty to tam taháš, teda poslední jak zpráva. Klobouku.
0: No nevím, jako poslední, jako že poslední, ale jedna z posledních zpráv.
1: Jako nejnovější, takhle.
0: Důležitých, ano. Ta hovoří sama za sebe, tedy, pokud se mi tady otevřelo to správné, to se mi otevřít mělo. Tam teda. Jestli to bude Gavrit Moskva.
1: Jo, Moskva.
0: Sie kanály rabotajut. Nemyslí to. Co to zvučí?
1: Já poslouchám. Já slušel.
0: A, to jsi mi to.
1: Tam se ti to kuslo někde?
0: Není.
1: Máš tam
0: Takže já ti to přečtu. Trump vyzývá Ursulu von der Leyenovou k rezignaci. Brusel reaguje rázně v dramatickém střetu USA a Evropské unie. Uprostřed mimořádně napjaté diplomatické situace měl Donald Trump vyzvat šéfku EU Ursulu von der Leyenovou k rezignaci kvůli politickým neshodám. Tento krok měl otřást Washingtonem i mezinárodní veřejností. Představitelé a spojenci Evropské unie reagovali rychle, důrazně odmítli tento tlak a hájili suverenitu i politickou a hospodářskou spolupráci celého bloku. Tato bezprecedentní výměna vyjádření vyvolává mezi analytiky intenzivní debaty o hranicích moci, politickém vlivu a budoucí stabilitě vztahů mezi Spojenými státy a Evropskou unií.
1: No, tak oni si toto, oni už si to jako vůbec nebudou jako brát servítky. Američani si pojedou po svým, domluví se s Rusama, no, seberou si na Ukrajině, co potřebujou a nazdar. No a Evropa co udělá? Spláče nad výdělkem, utře nos, zbydou jí jenom dluhy. Jo, to jsem zvědavá, jestli ho Uršula poslechne.
0: No ne. To je potřeba si říct, o čem že to vlastně vypovídá. za, že bych to řekl, Amerika nebude brát žádné ohledy a servítky si, protože se příliš zvykli na to, že ukážou a je to jejich. Jo? To je...
1: Jo.
0: Evropa, tý se to hodilo, když se to hodilo, neměli s tím problém, dokud se to nezačalo dotýkat přímo vedení Evropské unie. No
1: a hlavně prostě Evropská unie, tam šlo jenom o to, zdolat ty občany, obrat ty o prachy, prostě nasypat ty prachy z těch státních rozpočtů v uvozovkách jakoby do té Ukrajiny, protože jsem přesvědčená o tom, že spousta těch nul zůstalo prostě v kapsách úplně jiných lidí. Přerozdělilo se to, jo. A teď jako najednou tohle, aby mělo skončit, no to je špatný, ne? V uvozovkách.
0: Tak je z toho biznis, to říkal ten polský politik.
1: Ano.
0: Jsem popisil včera.
1: Ano, to jsem poslouchala.
0: Nezapomeňme, že prostě spousta vlivných lidí a politiků je namočená do obrovských korupčních skandálů, které souvisí právě s toky peněz díky tomu, co se děje na Ukrajině. No a když to tady odevřela, tak já jenom přečtu. Trump a Putin si telefonovali. Prezidenti Ruska a Spojených států Donald Trump a Vladimir Putin si v úterý telefonovali, to je dneska, o skončené misi amerických vyjednavačů, kteří se snaží zprostředkovat mírové řešení války na Ukrajině. Jenom řekneme, že jakmile odjela ta delegace z Kyjeva, tak to tam zase Rusové začali válcovat. Oznámil to Kreml, podle kterého oba státníci hovořili o možné výměně vězňů, napsala agentura Reuters. Putin podle svého poradce sliboval USA výhody, pokud obě země obnoví vztahy. Putin také podle Kremlu seznámil Trumpa s děním na bojišti a americkému prezidentovi řekl, že Rusko nespřádá vůči Evropě žádné nepřátelské plány. Putin Trumpovi řekl, že spekulace o ruské hrozbě jsou pro Evropskou unii zástěrkou, aby zvýšila svou podporu Kyjeva a jeho vojenské výdaje, napsala agentura TASS s odvoláním na poradce ruského prezidenta Jurie Ušakova. Ten označil telefonát za konstruktivní a velmi otevřený. Šéf Kremlu podle něj americkému prezidentovi řekl, že obnovení vztahu mezi Ruskem a USA přinese výhody. Ruský prezident podle Ušakova během telefonátu objektivně analyzoval situaci v zóně speciální vojenské operace a vyhlídky na splnění jejich cílů. Napsal TASS s odkazem na ruský eufemismus pro invazi na Ukrajinu. Mimochodem zaznělo také, co by Američané mohli reálně udělat pro co nejrychlejší ukončení vojenských operací, uvedl mnohoznačně Ušakov. To je všechno.
1: Vidíš to, no. Jako já si myslím, že to pojede ve velkém, no. Uvidíme. No. Se to nemůžou nechat líbit, jako.
0: Já si myslím, že Rusko je v pozici, kdy bude s Amerikou jednat, bude jednat s kdekým, ale už se nenechá opít rohlíkem. Uh-huh. O tom hodně mluví Sergej Lavrov. Jednat musí. A řeknu tak, jo, že kdyby nejednali, tak pochopitelně to je za A špatně, za B by si zavřeli úplně jako vrátka, za další, když nejednáš, tak jenom už pak válčíš. No, takže bych řekl, že Podle toho, že se Putin baví s Donaldem, to ještě neznamená, že někdo bude ukončovat nějaké boje a podobně. Jo. Takže na to bych nesázel. Rus je takový, že bude úslužný, že bude se bavit jakoby velmi slušně, velmi lidsky, ale potom, jak se prezentovala jak Anglie, tak USA, co se týká zneužití jakýchkoliv dohod, Sergej Lavrov to řekl jednoznačně, prostě Západu věřit nebudeme, nechceme mu ani věřit, protože vždycky šlo jenom o zradu. Nemáme důvod si myslet, že tentokrát by šlo o něco jiného. Čili budou jednat, ale dokončí si to svoje. Jo, bylo to evidentní i z toho, že nepovolili ty urputné ostřelování a urputné ničení všeho, co potřebuje Ukrajina k tomu, aby mohla převážet, být to, co dostane, skladovat nějaké náhradní díly, vyrobené drony a podobně. Takže mají smůlu, mají peška. Tohle to není ani ohloupený Stalin nebo Stalin s nějakým menším mandátem. Vladimír Putin je v pozici, kdy nemusí s nikým se mazat.
1: Dohadovat. Přesně kamarádi, tak. Bratříčkovat. Tak asi.
0: Nakonec.
1: No, protože... No.
0: Povídej, já si tady otevřu.
1: Ne, že to jako prostě oni by si třeba mohli myslet, že by to mohlo být jako za druhý světový války, že by se z nich najednou... Jo, rozumíš, jo? To kdo ví? Historie by se mohla pořád opakovat, jo?
0: Lavrov poslal evropskému státu ostrý odkaz. Toto je začátek skutečné vojny. Uh-huh. Sergej Lavrov označil obvinění a Moskvy v souvislosti s incidentem na letisku Lipsko-Hále za mimořádně vážný krok. Německo připisuje augustový hybridní útok Rusku. Moskva však zodpovědnost odmítá. Napětí zprovázejí i diplomatické opatrně Berlína a připravovaná odpověď ruské strany. Ruský minister navyše ostro zaútočil na německého kancléra Friedricha Merca a jeho plány v oblasti obrany. Sergej Lavrov vystoupil s mimořádně ostrými vyjadřeními na adresu Německa v čase rostoucího napětí mezi Berlínem a Moskvou. V centru nejnovšího sporu je augustový incident na východu německém letisku Lipsko-Hále. Německá vláda událost označuje za hybridní útok a zodpovědnost připisuje Rusku. Moskva však také to obvinění odmítá. Případ vyvolal i konkrétní diplomatické kroky ze strany Německa. Ruská strana už avizovala, že neplánuje reagovat vlastními opatřeními. Lavrov přitom nezostal iba při hodnotění samotného incidentu, ale svoje výhrady spojil i s politikou německého kancléra Friedricha Merca. Jeho výroky obsahovaly dokonce historické paralely a varování před dalším vývojem. Proč Sergej Lavrov tvrdí, že kroky Německa se přibližují k začátku skutečné vojny? Tak tady máš přesku.

0: Dost odmětal Lavrov zároveň zpochybnil způsob, jakým byla podle něho vina připísaná Moskve. Prostě se o tom dohodli. Našli nějaký dron. Tvrdili, že se jednalo o ruský dron. Ale nikdo se to neobtěžoval vyšetřit. To je v podstatě začátek skutečné vojny, povedal Sergej Lavrov podle agentury Interfax v rozhovore pro ruské média. Jeho vyjádření tak posouvá spor daleko za hranice samotného bezpečnostního incidentu. Ruský minister použil v souvislosti s postupem Německa pojem skutečná vojna.
1: No.
0: Dál si to můžeme přečíst, když zaplatíme nějaké koruny.
1: Jo, to mám nejradši, to miluju.
0: Tak jsme si toho řekli docela dost.
1: Já myslím, že tohle stačilo. Jako.
0: Viď, no.
1: Uvidíme, no. Uvidíme, kam se to prostě posune, no.
0: Takže vyhrálo ale... AfD v Německu.
1: Ano, to je.
0: Někteří jako Fiala z toho mají hlavu v pejru.
1: No třeba Merz, ten to totálně odmítl, ten řekl, že to je jenom ve špatném vysvětlování a ve špatném pochopení toho, co on říká. A že bude zapotřebí to více vysvětlovat. To jsem zvědavá, jak to těm Němcům vysvětlí, že jim po ulici běhají migranti, který znásilňují jejich holky a ubližují dětem a ve školách, že v ramadánu nesmí děti jíst a podobně. To jsem na něj zvědavá, jak tohle všechno bude vysvětlovat.
0: Takže teď máme proruskýho Fica, teď máme proruský Německo částečně.
1: No. Částečně, no.
0: Teď máme částečně pro Ruskou Českou republiku, protože SPD má podobný názor jako AfD.
1: Jo.
0: Ale jo, co s tím budou dělat?
1: Já jsem na ně zvědavá na chlapečky, no, co chtějí jako vymyslet.
0: Viděl jsem rozhovor s Elonem Muskem, sice z jiných důvodů, ale dospívá úplně ke stejným závěrům jako Marx. Takže vlastně se dá říct, že Amerika spěje k vyspělému rozvinutému komunismu.
1: Protože... A ty, opravdu jo? To no jsem jo, neviděla.
0: Tak, no, on má stejný pohledy na vývoj situace jako do budoucna. Jaký sformuloval Marx vlastně ve svém díle. Teď tady Alice Vidlová. Evropa bude prosperovat pouze s Ruskem. Ukrajina válku již prohrála. Šéfka AfD Alice Vidlová v rozhovoru s Rogerem Keppelem zdůrazňuje, že bezpečnost Evropy lze zaručit pouze s Ruskem. Varuje před iluzemi západních politiků, jako jsou Macron a Merz. Evropa musí jednat samostatně a integrovat Rusko do bezpečnostního řádu jako nepostradatelného partnera. V rozhovoru se švýcarským novinářem Rogerem Keppelem pro Wildwoch šéfka parlamentní skupiny AfD Alice Weidlová zdůraznila roli Ruska v evropské bezpečnostní politice. Vysvětlila, že Německo a Evropa mohou mít stabilní budoucnost pouze ve spolupráci s Moskvou. Německo a Evropa budou prosperovat pouze s Ruskem a ne bez Ruska, řekla Vídelová. Zdůraznila, že se nejedná o sympatie ani osobní hodnocení, ale spíše o střízlivou strategickou analýzu. Rusko, ať si o Rusku myslíte cokoliv, musíte o tom přemýšlet z hlediska bezpečnostní politiky. Rusko musí být integrováno do evropské bezpečnostní a obranné architektury, protože bez Ruska nebude existovat. Co si o tom myslíme my? Co si o tom myslí oni, jako Macron nebo Friedrich Merz? Vídelová tedy kritizovala zejména evropské politiky, jako jsou Emmanuel Macron a Friedrich Merz, kteří podle jejího názoru ignorují realitu, bezpečnostní politiky. Šéfka AfD se staví proti agresivnímu postoji vůči Moskvě, který dominuje v Berlíně a Bruselu. Namísto odstrašování a sankcí se spolehá na pragmatickou spolupráci. Evropa se musí stát nezávislejší.

0: a USA a realisticky spolupracovat s Ruskem, aby zajistila stabilitu a prosperitu, postoj, který rezonuje s velkými částmi populace. To mimochodem potvrzují průzkumy volebních preferencí zejména v bývalých zemích NDR, Sasku a Anhaltsku. Má AfD rok před zemskými volbami v roce 2026 jasný náskok před CDU-CSU. Současné průzkumy agentury Infratest DMAP ukazují, že AfD s dosud nevídanými 39% výrazně překonává CDU 27%, jak uvádí NTV a další. AfD si hodlá v Magdeburku zajistit absolutní většinu. CDU prý nikdo nepotřebuje, říká hlavní kandidát Ulrich Siegmund. Takže Německo se nám tak jako trochu proměňuje, protože lidi už tam toho mají dost, té kriminality a toho všeho, co se tam vlastně odehrává. Děje. Momentálně se tam odehrává. Tak se nelze divit. A ta radikalizace společnosti, která vždycky přichází po tom vyčerpání bez naděje, to může být velice nebezpečný aspekt.
1: No. Jo, já jako s tím plně souhlasím. Žádná
0: sranda. Teď si dáme silnější kávičku?
1: Jo, takhle skoro o 22. hodině si budem dávat silnou kávu. No tak, dobrá, no.
0: Dáme si. Teď si dáme novinky. CZ.
1: Jako novinky? CZ? No, tak jo.
0: Hlavní žalobce Ukrajiny zapleten do korupčního skandálu. To už je jak u nás, viď?
1: Jo.
0: Ukrajinský národní protikorupční úřad NABU, tady je potřeba říct, že to NABU vzniklo pod tlakem USA a specializovaná protikorupční prokuratura SAPO v rámci operace Kartágo odhalili zločineckou organizaci, která působila na ukrajinské generální prokuratuře. Cílem operace bylo zastavit podvodná call centra. V její síti uvázlo několik lidí. Podezřelý je podle listu Ukrajinská pravda i ukrajinský generální prokurátor Ruslan Kravčenko.
1: A ten odstoupil.
0: Co?
1: No, dneska myslím, že odstoupil. Složil mandát.
0: Jo. Krytí podvodných call center vynášelo lidem, kteří jsou do něj zapleteni desítky milionů, jež legalizovali prostřednictvím nejrůznějších podvodných mechanismů, včetně nákupu nemovitostí, drahých automobilů a šperků. V rámci operace Kartágo byl v pátek podle listu Ukrajinská pravda zatčen Sergej Kropiva, vedoucí kybernetického oddělení úřadu generálního prokurátora Ukrajiny. V odposleších, které má NABU k dispozici, je označován krycí jménem kancléř. Ten podlehá někomu, komu se říká šéf. Podle NABU není přímo jmenován, ale hovoří se o něm jako o Andrejevičovi, což je patronymikum, jméno odvozené z křestního jména otce užívané v ukrajinském, ruském a běloruském prostředí. Právě ukrajinského hlavního žalobce Kravčenka. Rozjeli se domovní prohlídky. Na nahrávkách se také hovoří o náčelníkovi, Můze a Impériu a o úplacích policistů. Podle zdrojů ukrajinské pravdy NABU a SAPO provádějí nebo již provedli domovní prohlídky u Kravčenka, jeho zástupkyně Marii Vdovičenkové a šéfa oděské oblastní správy Olega Kypera. Sám generální prokurátor je již více než 12 hodin nezvěstný. Uvedl v sobotu odpoledne list. Ve hře je podle ukrajinské stanice NV přinejmenším 22 milionů hřiven, což je asi 10,25 milionů korun. Majetek za více než 12 milionů hřiven, 5,6 milionů korun, včetně nemovitostí v oblíbeném bytovém komplexu nedaleko ukrajinských Karpat. Kancléř legalizoval přeregistrací majetku na třetí strany. Dalších zhruba 10 milionů hřiven přes 4,65 milionů korun Členové skupiny chránící podvodná call centra vložili na bankovní účty svých příbuzných jako legální příjmy, které vznikaly službami pro prokuraturu. Ve skutečnosti ale šlo o systematické přijímání úplatků za to, že příslušné orgány nebránily činnosti call center, která se dopouštěla podvodů nejen na Ukrajině, ale i v zahraničí, včetně České republiky. Úřad ukrajinské generální prokuratury již v pátek uvedl, že bude spolupracovat s vyšetřovateli. Poskytneme jim veškerou součinnost, doplnil. Tady je trezůrek a v tom trezůrku je hafo peněz. Tak.
1: No vidíš to, no, tak jsou to prostě jako... Jsou super, no, tak to je. Ale myslím si, že dneska ten Kravčenko odstoupil.
0: Jo. Teď už tam zbývá jenom jeden.
1: Hlavní, viď?
0: Hlavní jo. Korupčník. No.
1: Tak oni ho chtějí přinutit k těm volbám, že jo?
0: No ne, tak jinak tam lidi stávkují, chtějí volby, že jo? A druhá, kým začaly mizet ty, co odvádějí ty lidi na tu frontu. Ty nějak začaly mizet, nikdo neví kam.
1: To je taky dobrý.
0: To znamená,
1: no,
0: že...
1: No tak víš co, jo, on...
0: Začaly vznikat občanské takové hlídky, které, když někoho...
1: Chytají tyhle ty hlídky.
0: Tak jim je kradou. Ty ulovený. Tak je to všechno biznes, že jo? Jsou to prachy. Za každého mají peníze.
1: A teď si představ, že vlastně jako nebudou už mít koho jako lovit, protože budou mizet tyhle hlídky, tak když si 50 chlapů počká na nějakou jednu dodávku, já myslím, že oni jezdí ve 4 nebo maximálně v 6, že jo, asi nevím, když chytají ty rekruty, no tak takových 50 chlapů si počká na dodávku z banka je, odvedou je někam, zavřou je do sklepa, no udělají to takhle, já nevím, v 10-20 případech, no tak jako nazdar. A už tam nebude mít kdo bojovat, že jo, na ty Ukrajiny.
0: No já jsem, já nevím, jestli to bylo s tebou, asi spolu, ne? Nebo zjistili jsme se dopracovali vlastně k tomu, že uskupení BRICS.
1: Jo, tak to asi zjistím, to asi se mnou nebyl.
0: Uskupení BRICS připravuje takovou vojenskou koalici nebo takovou organizaci vojenskou, ve které by byla Rusko, Čína, Irán, KLDR a asi Bělorusko, bych řekl. Jo? Zaprvé to cítím, jako, že to bude to budou ti budoucí vítězné mocnosti, které vyčistí svět od satanistů, nacistů. Ale trošku jsem říkal, určitě to má nějaké důvody. Jo? Nejenom to, že to chtějí už konečně dotáhnout, protože má to být protiváha NATO. Ale čeče, zajímavá informace přišla. V Kazachstánu se dokončuje nejnebezpečnější vojensko-biologický objekt Pentagonu pro vedení ofenzivní biologické války proti Rusku, Číně a Iránu. Vzhledem k přiznáním šéfky americké národní rozvědky Tulsi Gabbardové, že na území Ukrajiny probíhaly výzkumy dvojího užití ve vojensko-biologických laboratořích, které fungovaly na objednávku Pentagonu, je moje interview o tom, že Američané připravovali v Kazachstánu odrazový most pro vedení ofenzivní biologické války proti Rusku a Číně aktuální. Zvláště s ohledem na to, že koncem roku 2022 po začátku SVO bylo prostřednictvím britských společností dováženo nové vybavení pod záminkou modernizace objektů na území Kazachstánu. Podle odborníků se však ve skutečnosti jednalo o vybavení a projekty, které dříve fungovaly na území Ukrajiny. Část vybavení z nezávislé země byla převezena do Arménie spolu s odborníky. Hrozba se zesiluje tím, že v kurdajském okrese Žambilské oblasti přímo na hranici s Kyrgyzstánem americké společnosti pracující na objednávku agentury DTRA amerického ministerstva obrany dokončují další nejnebezpečnější objekt na postsovětském prostoru BSL-4, laboratoř nejvyššího stupně ohrožení s podzemním skladováním nejškodlivějších patogenů z celého světa, proti kterým neexistují účinné metody ochrany a léčby. To znamená, že na hranici Ferghanského údolí se pro podkopání celé střední Asie na území Kazachstánu buduje biologická bomba namířená proti místním národům, stejně jako proti národům Ruska, Číny a Iránu. Uhum. Já jsem tady ještě kousek, to je potřeba přečíst. To znamená, že na hraně, tak mám tam. A její použití prostřednictvím úniku může proběhnout i nyní po připojení Astany k Abelovým dohodám. No. To jsou věcičky. No. Zase máme jednu jaksi konspirační teorii na svědomí, že se stala.
1: Jo, že to je pravda, no. Jo, hlavně, že budou říkat všichni, že to jsme si to vymysleli, že to není pravda. No, a je to.
0: Ty si představ, že tomu Borcoj, jak ho zadrželi, ten který to krát. Všichni, ale...
1: No, kradou všichni,
0: Kravčenko.
1: Počkej.
0: To je... Ten Kravčenko, jo.
1: Jo, tohle ten, jo.
0: Víš, co měl v trezoru? Počkej, víš, co měl v trezoru?
1: Ne.
0: Ukrajinský protikorupční úřad NABU a speciální prokuratura odhalili zločineckou organizaci pod vedením vysokého úředníka generální prokuratury. Skupina systematicky kryla nezákonné call centra výměnou za úplatky. Získané miliony legalizovali nákupem nemovitostí a šperků. Část prostředků byla přepsána na třetí osoby či uložena na účtech blízkých osob. Aktuálně je vyšetřováno 5 členů organizace, přičemž policie pokračuje v odhalování dalších účastníků.
1: Tak oni, co měl v tom
0: trezoru? To ještě k tomu. Pozor. Moldavské rezervy nalezeny v úřadu ukrajinského prokurátora. Moldavské měnové rezervy se našly v kanceláři generálního prokurátora Ukrajiny.
1: Moldavské měnové rezervy?
0: Jasně. Moldavské měnové rezervy měl tenhle ten psychopat v trezoru. Toho moc neměli, viď?
1: Jak se k tomu dostal?
0: To se mě neptej. Se zeptej jeho.
1: No tak to jsou věci. A to by mě zajímalo, když odstoupil, jestli si ty věci nechal, nebo je tam nechal.
0: To mu zabavili. Při tam prohlídce.
1: No dobře.
0: No, když jsme u té korupce, tak jak se ti líbí taková ta situace, kdy ti, kdo škradli, nehospodařili, žrali a mlaskali, teďko ječej po současné vládě a pořád si jim něco nelíbí.
1: Ty nebyl spokojený nikdy, prosím tě, jako.
0: Pořád kritizují, oni vědí, jak bys to mělo dělat jinak. Jo.
1: No samozřejmě, protože oni to 4 roky vedli úplně v pořádku, ne?
0: Ale
1: já nevím, že to jsme
0: rozpočet
1: nepochopili.
0: Je jejich víceméně, ne?
1: No jo, no, ale to víš,
0: to je jejich
1: jako...
0: zákon, který jim podepsal to... prezident, podle kterého se to spočítalo nakonec, jak se to spočítalo.
1: Ale... to umíme pochopit my dva, naši posluchači. Ale 90%, no, dobře, 80, ať nežeru. 80% lidí to nepochopí. Řekne, no ale ten Babiš sliboval a podívej se, co tam udělal za díru.
0: Teď ječej furt, o tom Agrofertu, ne zase.
1: Jo.
0: A kolikrát jsi to řekl nejlíp, jako jo, v debatě. On prostě říká, všechno fungovalo. Evropská komise neměla žádný problémy vyplácet ty dotace České republice. Ve chvíli, kdy opozičce vládní to nabonzovala, tak oni to stopli a začali šetřit. Začali prošetřovat, co a jak. Takže oni se to snaží překlopit, jakože Česká republika o to přichází, protože o to přichází Agrofert, jo. O ty dotace, o ty peníze. Představ si, jak oni už jsou ochotní daleko.
1: Ne, oni už jsou úplně postižený.
0: Blahobyt Agrofertu považují za blahobyt občanů.
1: A teď si vem tu Noru Fridrichovou. Já nevím, jestli určitě posluchači to viděli.
0: Já jsem to pouštěl
1: video.
0: Včera.
1: No, ty jsi to pouštěl včera. No prostě, to já už se mu nedivím, že jí řekl, že je nemocná, ať se jde léčit. Jo, protože to je prostě, jsou posedlí Babišem. Úplně prostě... A teď všude, já nevím,
0: teď
1: jestli
0: červený
1: to bylo...
0: hatr na ně, Babiš.
1: Jo. A dneska a včera, tak dokonce na tadyhle těch různých mainstreamových médiích vylejzalo, jak Babiš prohlásil, že Rusko je bezpečnostní hrozba. Jo, že se snaží i jako takhle už ho jako dehodně jde proti tomu Rusku, že i on řekne, jo. To jsem viděla asi 2 nebo 3 případy, jak se to tam od včerejška objevovalo, no, tak.
0: No,
1: ne, ty kdyby
0: a
1: mohli...
0: chci řeknout, nikdy to nebude dobře.
1: No, jasně.
0: Hele, Němci
1: ty
0: nemají
1: ho,
0: peníze.
1: Ty by ho rozstupovali.
0: Němci nemají
1: no,
0: peníze.
1: Nemají dlouho.
0: Kasa je vykradená, no. Ekonomika větely.
1: No.
0: Německo schválilo dodávku zbraní a vojenského vybavení do Izraele v hodnotě 930 milionů dolarů. V době genocidy v Gaze. Skoro za miliardu dolarů Německo dodá Izraeli zbraně. To je hrozný. Německá vláda schválila prodej zbraní a vojenského vybavení v hodnotě stovek milionů dolarů izraelskému režimu v době, kdy Izrael pokračuje ve své genocidní válce proti Palestincům v pásmu Gazy. Tak ti řekni, jestli ten merc jako je úplně normální.
1: Já jsem přesvědčená, že ne. Že mně prostě to připadá jako, kdyby oni někde hledali, vyhledávali, aby prostě, jo, že ho našli takovejhle, takovýho typa, aby prostě fakt to Německo dovedl do ty třetí světové války, nebo, ale teď si musí být jistý, nebo ne jistý, ale vědomí, že prostě v Evropě by tam nikdo do té války nechtěl jít. Co
0: no tak,
1: to chtějí dělat,
0: tak
1: jako poslouchej, na Ukrajině?
0: Tak poslouchej.
1: Jako povinně.
0: Poslouchej, Německo připravuje rozsáhlý plán odplaty proti Rusku a může začít předávat Ukrajině souřadnice cílů na území Ruska, informuje Der Spiegel. Již v září plánuje Berlín dodat Kyjevu 1000 útočných bezpilotních letounů a protiletecké rakety IRIS-T. Úřady také zvažují posílení spolupráce mezi německými a ukrajinskými zpravodajskými službami, včetně pomoci při získávání souřadnic cílů pro útoky. Tak oni budou tak dlouho dráždit toho medvěda,
1: jo, až veme packu a pořádně jim namele hubu.
0: No.
1: No ne, no tak jako dneska už by to nebylo o 27 milionech jako mrtvých vojáků, že jo. To jako si myslím, že už by ten Putin se cakr jako tohle nechtěl zopakovat. Dneska by to bylo jednoduchý, no. Tak by nám tady zbyla spálená země.
0: No to asi jo.
1: No, jsou všichni chytrý jak rádio. Já vůbec nechápu, že si tohleto nikdo z nich, ať je to Velká Británie, Francie, Německo, že si to jako neuvědomujou, jako tak, co na tom chtějí vydělat? Co, jo, když budou takhle do toho medvěda šít, on vezme packu, udělá plác, tak co tady z toho zbyde? To si to, jako kam utečou? Chci to vidět, jako, kam by chtěli utéct.
0: Mně se myslí, že to bude na pohodu. Kyjev hoří.
1: Jo, že to bude na pohodu.
0: Kyjev hoří a bude brzy hořet Berlín, bude brzy hořet v Británii, pochopitelně Londýn.
1: Petře, ale vid, to je děsivý, jako jo. To prostě jsou normální, jako. Vždyť jak se jim může usínat. No já vím, ano, normální máš pravdu. Nejsou. Normální nejsou, ano.
0: Co by si od nich chtěla, že jsou normální?
1: No já už od nich nechci nic, ale prostě měli by si uvědomit, že tady prostě mají pod sebou, nebo za sebou, nebo vedle sebe, nebo před sebou, to už je jedno, si to každý pojme, jak chce, ale rozhodujou za miliony lidí, který prostě jsou v tom naprosto nevinně, že jo? Jo.
0: Tak třetí říše se chovala úplně stejně.
1: Já vím, to je prostě, opakuje se to jako přes kopírák, jo? Já tyhle dějiny jsem taky nikdy nechápala, mě to nikdy nebylo jasné, nebo abych jako tady neříkala, že nechápu dějiny, ale nebylo mi to jasný, jak ty lidi prostě mohli být takovýhlemu režimu oddaní. A teď to tady máme, že jo? Teď bože, se pohybujeme oba dva mezi různýma lidma a víš, co z nich padá za nesmysly. No,
0: no to jako rozhodně padá, no ale... Ale,
1: ale no, dobrá. No, tak vidíme, jak to dlouho bude trvat.
0: Vidím si něco z našich českých luhů a hájů.
1: Hájů. Mm-hmm.
0: Tak já ti něco najdu. A to je hodně materiálu.
1: Jsme mohli vysílat celou noc, viď?
0: No to jo, my se mrkneme na Slovensko.
1: Mm-hmm, no takovou, to já mám tady kousek.
0: Hodně rozjetou debatu,
1: mm-hmm,
0: kde rovnají Šimečku. Jo. Je tam Kaliňák, že tam je. Mladý Šimečka je, to je ta rodina jejich, co kradla, že jo?
1: Jo, jo, já
0: kradla
1: vím.
0: Ty peníze z Evropské unie bezostyšně. Dneska chcou někoho poučovat a jsou hustý, jakože oni by něco zvládli. Tak jsem to nachystal.
2: Povedal pán Šimečka, Rusi chcú vojnu, Rusi chcú ďalej postupovať. Dobre, fajn, tak vychádzame z toho, že toto, čo hovoríte, je pravda. Dobre?
3: Je pravda.
2: Tak čo proti tomu urobíte?
3: No treba pomôcť Ukrajine, aby sa ubránila a treba tlačiť na mierovú dohodu, treba tlačiť na mierovú dohodu, s ktorou bude musieť súhlasiť aj Vladimír Putin.
2: A jak je to slovičko musieť? Povedzte mi to slovičko musieť. Tak mi ukážte jeden nástroj, ako k niečomu donútite. Donútili ste ho sa nejakou
4: sankcie.
2: Sekundičky, skrachovalo snad Rusko, alebo je už na kolenách, alebo nepokračuje
4: vysoké,
2: bojovej.
4: Vysoké
2: to, čo tvrdí pán Šimečka, to tvrdil teraz. Urobme sankcie, nebudú mať rakety, nebudú vedieť bojovať, nebudú vedieť vyrábať, nebudú mať nič. Rusko totiž to nie je izolované. To je ten obrovský omyl, ktorý títo, by som povedal, mimovládkari, ako je pán Šimečka, majú. Nie je izolované, to sa nikdy nepodarilo. Európa je sama dnes. Pretože už ani Spojené štáty ju v tomto názore tak veľmi nepodporujú. Rusku stoja v rade Čína a mnohé ďalšie štáty, ktoré rade zafinancujú, keď sa Rusku nebude dariť, pretože má toľko zdrojov, či už vzácnych zemín, zlata, čo chcete, oleja alebo plynu, že radi budú financovať tú ruskú vojnu. Pretože sa nikdy nepodarilo oddeliť Čínu, Indiu od Ruska. To sa proste nepodarilo. Takže sa na to pozerajme trošku realisticky.
3: Záujem je, aby sa Ukrajina ubránila, aby to neskolabovalo ako štát, teda ukrajinský štát.
2: Toto vlastne to predstavenie, ktoré vidíte v Bruseli. Hej. Toto je presne vzorka, klon bruselského úradníka. Tak to presne vyzerá. Väčšina európskych štátov jasne povedala, že ona už nie je schopná financovať Ukrajinu a jej fungovanie ako také. Nehovoriac o tých škandáloch, kde tie vlastne miliardy idú do vrecie konkrétnych ľudí na Ukrajine. Európska únia už teraz používa výnosy zmrazených aktív. Viete, keď máte peniaze v banke, sú k tomu nejaké úroky viazané. To sa už dnes na pomoc Ukrajine používa. To sa ukázalo ako málo, pretože Ukrajina si stále žiada viac. Ručiť za ne by muselo Slovensko, navyše by to muselo aj zaplatiť, bo je jasné, že tá Ukrajina to nevráti. Čiže to, čo hovorí pán Šimečka, je, že on chce, aby 1,5 miliardy minimálne, teda tak by to zhruba asi vychádzalo, aby zaplatil slovenský občan Ukrajine. A to je samozrejme neprijateľné.
3: Rusko Ukrajinu napadlo a ju ničí. A to si každý asi vie uvedomiť, aj z histórie to poznáme, že je morálne správne, aby Rusko v istej chvíli platilo Ukrajine reparácie.
2: Predstava, že reparácie budú súčasťou mierovej dohody, no tak to by ste museli súhlasiť predovšetkým Rusi. A tu je ten základný problém v tom vašom akože nerealistickom pohľadom na svet. My nadiktujeme čokoľvek, čo majú Rusi robiť a oni potom prestanú bojovať. Tak aby Rusi mohli prestať bojovať, tak musíte vyvolať nejaký kompromis, ktorý bude seriózny. Príde návrh zo strany Spojených štátov a ten Európa presvedčí Zelenského, aby ho odmietol. Pretože to v žiadnom prípade nešlo o kapituláciu. Pretože máte tam išlo vlastne len o opustenie územia na Donbase. To znamená posledných 10%. Ja by som vás poprosil, obidvoch vás poprosím. Posledných 10% na Donbase. To bola celé, čo vlastne mali urobiť v rámci toho mierového plánu zásadnejším spôsobom. Nič viac. Všetko ostatné bude súčasťou mierovej tak či onak. Vy na to totiž to nemáte riešenie. Vy máte len zbožné želania, ktoré hovoríte, ktoré častokrát hovoríte, Rusom už dojdu rakety. Už do 10 dní, ešte v lete roku 22, do 10 dní mali dôjsť rakety. Mali im dôjsť čipy, lebo ich začali kradnúť z pračiek. Mali vlastne utrpeť obrovskú porážku. Už teraz ekonomicky skolabuje Rusko. A zatiaľ vidíme, že ekonomicky skolabovala Ukrajina, samozrejme, ktorú vlastne už stovkami miliard dotuje Európska únia. A keď prídu Spojené štáty, tak proste presne takýto by som povedal vojnový štváči, lepšie to povedať neviem, sa rozhodnú, že nie, vojna musí pokračovať. Vojna musí pokračovať do definitívneho víťazstva Ukrajiny. No fajn, tak to má jediné riešenie, ktoré to môže byť. A to je, že tam vyšlete vojakov, pán Šimečka. Nijako inak. Pretože Ukrajina nemá vojakov. Pán
3: Kaliňák, nezavádzajte, neklamte.
2: Ukrajina nemá vojakov. Ja vás pekne poprosím, nebuďte nervózni.
3: No tak neklamte.
2: Má Ukrajina vojakov? Klamem, že nemá vojakov?
3: Chceme
2: nepýtam sa vás, to je rečnická otázka.
3: Tak neklamte.
2: Nemá
3: ja vojakov. Vás nebudem prerušovať, ale
2: Ukrajina
3: neklamte.
2: Ukrajina nemá vojakov.
3: Nezavádzajte.
2: Ja, pán Šimečka, ja naozaj nechcem nejakým spôsobom sa vás dotýkať osobne, čiže si to odpustím. Ale jednoducho, Ukrajina nemá vojakov a neviem, v čom je to na zavádzaní, keď aj posledná zostava odborníkov, ktorí prišli sa učiť na servis, utiekla polovička z nich, dezertovala. Teraz platí, že buď Rusi postupne budú meter po metri za tisícky strát, to je svetá pravda, tá vojna stojí obrovské množstvo ľudí na obidvoch stranách, a bratovražedné vraždenie Slovanov naďalej pokračuje, postupí a dobije ten Donbas, ktorý chce na tú zmluvu, alebo teraz Ukrajina ustúpi a takisto ušetrí tie životy. Ja hovorím, jediná šanca, pretože tak, ako sme povedali, pred troma rokmi a dneska, toto nemá vojenské riešenie a preto jediná šanca, ktorú vy hovoríte, je, že tam nakoniec bude musieť Európa poslať nejakou vojakou, pretože ináč tie Rusy postupovať budú ďalej.
0: Dobrá analýza, ne?
1: Jo, teď je to v pořádku. Jakože prostě bez toho tam nepůjde. Ježišmarja, teď oni fakt nemají už ty vojáky. Tak já
0: nemají
1: nevím.
0: Nemají fakt nic.
1: Tak oni nemají nic, nemají zbraně.
0: Oni to přesunuli do soukromých, jak se těch, do soukromých držení. Takže oni si z toho udělali svůj buzines.
1: Oni si z toho udělali buzinec. Oni si udělali buzinec ze zbraní, oni si udělali buzinec prostě z lidí, oni si udělali buzinec z orgánů, který odebírají. Slyšela jsem nějaký video, nebo jsem to četla, teď úplně nevím, jak prostě dělají i lid, nevím, nepouštěl jsi to dokonce ty, o těch lidských konzervách. No prostě jako, že...
0: Ten polský politik, mm-hmm. jak živé konzervy, které vozí orgány přímo v lidech, tam je pak rozeberou, že jo. Jak v tom filmu Kandidáti života a smrti.
1: No, to jako prostě úplně. Úplně špatně. Úplně špatně. A to by měl být náš vzor. Jo, my to všichni jasně, budeme milovat.
0: No, to vychováváme. No tak... strůjce jaksi po 7 letech vyšetření, ne která absolvoval on, ale 7 let, kdy BISKA a vojenská rozvědka konečně došetřili ty Vrbětice, tak agent vyznamenaný cizí mocností, což je Koudelka, tak odchází z vedení BISKY.
1: Mm-hmm. Ano.
0: Takže když skončí agent vyznamenaný za práci pro cizí mocnost, tak by se ještě to mohlo trošku vyčistit na Hradě a mohl by být klid, konečně by, ten, by nad Prahou ten smrad se rozpustil.
1: No člověče, no. No nemohli už by to stihnout třeba do neděle, jako než se vrátím.
0: To asi ne, člověče, to ti nebudu slibovat.
1: Já vím, no. Bych chtěla moc.
0: To ti slibovat nebudu, ale máme tady normálně jednoho borca a ten je super výkonej, ale super výkonej, protože on je schopen řešit sedm funkcí, sedm zaměstnání.
1: No neblbni.
0: No jo. On je hrozně obětavej.
1: Sedm, jo.
0: No jo, sedm, dvě dávky.
1: A co dělá, prosím tě?
0: To řeknu, když to chceš tolik vědět.
1: No, to víš, znáš mi.
0: Tak, že ty jsi hrozně zvědavá.
1: Jo, jo.
0: Tak si to poslechni. Já to připravím. Rád.
1: Jo. Se nemůžu dočkat.
4: Jan Grolich totiž není jen jeden politik. To je sedm funkcí v jednom saku. Pane hejtmane Grolichu, pane kandidáte do Senátu Grolichu, pane předsedo KDU-ČSL Grolichu, pane zastupiteli obce Velanice Grolichu, pane předsedo finančního výboru Grolichu, pane předsedo komise asociace krajů pro digitalizaci Grolichu a pane člene komise pro zdravotnictví Grolichu. Tak jste to dnes všechno stihl? Den má pořád jen 24 hodin. Kolik z nich vám vlastně zbylo na jeho mrtvé?
0: Já bych to viděl asi tak, že to je něco jako Chuck Norris v politice.
1: Jo, ano, Chuck Norris v politice.
0: Pokud někdo je schopen dojednat mír na Ukrajině, tak tady je kandidát.
1: Vidíš to, proč už to dávno neudělal? To je
0: sedm funkcí zastává. On je hrozně výkonný.
1: Vidíš to, a já jsem se rozčilovala, když Černochová byla ministryně tanků a zároveň byla i na ředitelku školského odboru u nás na Praze 2. A já jsem se strašlivě za to rozčilovala, jak může ta baba mít dva posty a sedět jednou prdkou na dvou posvíceních, jo. No a podívej se, tenhle, ten to rozjel ještě ve větším.
0: To je ve velkým. Ten, jenže on by si to vyjednávání toho míru klidně jako vzal jako vedlejšák ještě.
1: No, vidíš to.
0: To je bombardér.
1: Bohu, co měla Černochová jako vedlejšák. Radši nechce ani přemýšlet. No ty brďo, no. Ale hele jo, jako to bychom mohli poradit Babišovi. Že by mohl na tyhle ty jako takovýhle panáčky jaký něco vymyslet, ne? Jaký omezení funkcí nebo něco takového. To jako to neznamená, že když i já funguju jako sama sobě vedoucím a ředitelem a ještě podřízeným, tak jako, že se on bude po mně opičit. To musím trošku odlehčit, víš. Je to strašný.
0: No, mně se líbí tady vyjádření Andreje Babiše. Protože
1: oni ho furt tepou.
0: Tepou ho pořád prostě, jo. Tak doufám, že tady budu mít všechno to, co bych od něho rád tady slyšel. Nora Fridrichová, jo.
1: No jo,
0: tak. Ona jde po ním jak slepice po flusu.
1: Člověče, ona není do ní náhodou takhle jako třeba tajně zamilovaná, jako, nebo něco takového, že tak po něm jde?
0: Nevím.
1: Ne, jo, tak mě to tak napadlo.
0: Ona si hraje na investigativní novinářku, víš?
1: Jo, ona si hraje na...
3: To si to říkajte, co chcete, já vím, že to natáčíte, je to úplně jedno.
5: No, teď jasně, proto tady jsem. No. Ale jde mi o to, jestli nějakým způsobem ošetříte to, aby ten Agrofert na tom nevydělal přednostně před ostatními, protože je prostě největší
3: maktýřem.
5: A když je největším paktýřem země.
3: Vy nerozumíte tomu, že všichni mají to právo, každý český
5: zemědělec? Ano, ale vy jste největším paktýřem v té zemi. Jaké? O to jde.
3: A kdo vám
5: pardon, to Agrofert, ne, no jo, tak když to se dá dohledat.
3: Já vám říkám, že jste nemocná, léčte
6: se. Děkuji,
5: nashledanou.
0: No, dvě dávky.
1: To je boží. To je prostě boží, no.
0: No ne, tak oni někteří jsou jako vosy a oni něco chcou slyšet a když se jim to nedostane do ucha, tak prostě otravujou.
1: Jo. Jsou úplně neví, co by ještě jako vymysleli nějakou větší bejkárnu, že jo. Ne, ale kdyby se fakt kdyby jako spíš jako přemýšleli, co ten Blažek, co ty bitcoiny, co ta kampelička, co těch x mrtvejch okolo toho, jo, to je úplně zase ticho po pěšině, jo, tady dva Jiříkovský vrátil ten dar, teda blbnu Jiříkovský odvolal ten dar, to by mě zajímalo, jak to chtějí udělat, jestli mu to budou vracet, nebo to se taky nevysvětluje.
0: No.
1: A v český kotlině, ticho po pěšině, všichni kotlině. Spokojení. Jo.
0: Jo, no, to jsou věcičky. Asi ještě budeme mít šanci si to pustit, jo. Tak to je hodně zajímavé. oni by ho rádi, že by ho rádi pořád jako grilovali. Až by ho ugrilovali. No.
1: To by se jim líbilo jako.
0: No, tak.
1: By si z té republiky pak udělali trhací kalendář. Jsme viděli, jak to bylo. Furt mu předhazujou všechno možný i nemožný. A...
0: Ale líbí se mi, jak se vyjádřil premiér Babiš o zbytečně utracených 170 milionech. za Foltýna.
1: Jo, to byla taky nějaká kauza, že Foltýn, když se vyjadřoval o těch sviních, tak to nebyly
0: si,
1: lidi.
0: Jo, to si poslechni, hele.
6: Nezvažujete, pane premiére, že i v této situaci, kdy i šéf BIS říká, Rusko je největší hrozbou, je tady hybridní válka, kyberútoky, zřídit odbor strategické komunikace, se to dříve jmenovalo, nějaký aparát státu, který za toto bude zodpovídat, protože to není jenom přece práce.
7: Ale já zodpovídám za vládu. A služby mají dělat svoji práci. A tahle jako nějaká akce, která byla na webu našeho velvyslance v polštině, tak on měl být první, který měl zavolat. A neudělal to. A UZI to měla nahlásit. Takže já jsem si to tam srovnal na té radě a samozřejmě i ohledně koordinace NÚKIBu. Takže jsou tam velké rezervy a na to máme služby, aby to řešili, a ne nějakého Magora Foltýna, nebo jak se jmenoval, kteří tady nám, teda lidem, dokonce je nazýval svině, dával nějakou komunikační kartu a stál na 170 milionů. Nikoho takového nepotřebujeme.
6: Jenom pro úplnost, on tak nemluvil o lidech, ten výrok měl širší kontext, kdo chce, tak si ho může dohledat.
7: Je to divný člověk, nepotřebuje nikoho takového.
6: Můžete, pane premiére...
1: Je to divný člověk. Jo. Já to pořád říkám, že Babiš se nezdá, je zapotřebí u Babiše číst mezi řádky. Já mám furt na tu svoji teorii úplně jasnou. No. Je zapotřebí číst mezi řádky.
0: Zdechovský, jo.
1: Bože, to je ale odporný člověk.
0: No, to jsou černoprdelníci, že jo? To jsou ty, ten jak je, se to rozpouští, to lásku, ne?
1: Hele, já občas mám tak jako na tom Facebooku, jak ti tam lítají různé ty věci, tak on tam má nějaký různý statuci. A to, když čtu, tak si vždycky říkám, bože, už to příště nečti, protože jednak se ti z toho dělá špatně, jednak se s tím zdržuješ a jednak je to úplně ztracená energie, jo. To je opravdu, to už ani není člověk, jo. To je tragédie.
0: No a on je hrozně sprostý, jako jo.
1: No, ano. A sprostý, prolhanej, nepříjemnej a takovej jako vlezlej.
0: A vypadá řekla. Jako prase. Hele.
1: No vypadá strašně, no ale
0: no, tak poslouchej.
8: Vy jste ten největší odpad společnost a vy byste neměla chodit na žádný demonstrace. Vy byste tam měla sedět s tím sudetem Landsmannschaftem a měla byste prosit o to odpuštění českého národa za to, co jste tady dělali a co děláte.
9: Já vás poslouchám. Víme, že Tomáš Zdechovský je usvědčený lhář, ale že velmi často, ale to, co tady předvedl, je čirá ideologie, demagogie. A tak jenom fakta. Komunisté byli první, kteří byli odváděni do koncentračních táborů. Byla to právě katolická církev a Vatikán, který nacisty dlouhodobě podporoval, schovával a kryl i po válce. Takže za prvé. Za druhé, pane kolego, vy jste odhlasovali ve středu. A pojďme teda do aktuálních věcí. Jasnou rezoluci Evropského parlamentu o Slovensku, kde opět chcete revizi Benešových dekretů, proto jste vy zvedli ruku. Bylo to zcela zbytečné a když tady teď kážete, jak už se o tom nemáme bavit a jak vlastně sudečtí Němci jsou andílci, tak já se ptám, proč do roku 2015 měli ve svých stanovách jasně napsáno, že chtějí revizi Benešových dekretů a proč to dodnes mají ve svém politickém programu. Takže nebavíme se o tom, že tady přijedou sudetští Němci, kteří tady budou pobíhat v krojích a tváři a poslouchat českou dechovku. My se bavíme o organizaci, která evidentně napadá ústavnost České republiky. A vy to ještě v Evropském parlamentu podporujete. Vy jste dokonce dával pozměňující návrhy, které zcela jasně říkali a vaši lidé z vaší frakce, které zcela jasně říkali, že Benešovy dekrety máme zapomenout, že mají být revidovány, že se nestydíte. Vždyť vy jste ostuda českého národa, vy jste zrádci českého národa, protože my všichni ostatní chceme jediné, aby se tady ctili dekrety prezidenta Beneše, ústavy České republiky a zákony, které tady byly přijímány. Takže to, co jste tady teď předvedl, byl jenom váš ideologický lhavý výšblek a vlastně nemá smysl se dál s vámi bavit, protože vy už vlastně nevíte, kdy říkáte pravdu a kdy lež.
0: Hezky mu to nadala, ne?
1: Jo, pěkně mu to nastepala.
0: To je ta verbež, jo, která všechno kritizuje, na všechno má jasný názor. A přitom tady nadělali dluhy, rozkradli, co mohli. Jedna kauza vedle druhé. Já jsem dneska koukal na tiskovku Stanu, jo?
1: Mm-hmm.
0: Stan, který by měl zalíst prostě do kanálu a nevystrkovat růžky. ODSka, další tiskovka. Rozkradli, co mohli, je tady po nich prostě díra v rozpočtu a oni kritizujou, že ten rozpočet je takový, jaký je. Přitom byl ten rozpočet vypracovaný závazně podle toho, co oni předložili prezidentovi, ten to podepsal jako zákon. Oni nemohli postavit přece, neexistoval jiný zákon, oni museli ctít to a to, že oni zapomněli, jak si to krytí těch jejich, toho jejich rozpočtu nějak tak zapomněli, jako, že má dát i dál. V jejich případě nefunguje. Oni prostě ze vzduchu to chtěli vařit. Oni by vždycky na to nějaký peníze našli. Jako, jo.
1: Oni by si je natiskli.
0: To se ti chce normálně zvracet z nich.
1: Jo. To s tebou naprosto souhlasím.
0: Jeden magor vedle druhýho, ale těžký.
1: A ještě si o sobě myslí, že jsou prostě úplně jako boží, že jo? Že bez nich by to nešlo.
0: Je to těžké.
1: No.
0: Co neděláš? Hele, 2 hodiny zase utekly. To je co? Se pustili Roberta Fica.
1: Jo, normálně to... To je úplně skutečné.
0: Ale na závěr si dáme přes jenom jednou, aby jsme si trošku nalili okolo toho rozpočtu, aby se trošku informovali.
1: Uh-huh.
0: Protože Karel Havlíček to tady tak zajímavě zhrnul, tak se pojďme podívat na to, co za gaunery, verbež a další svoloč tady vládlo a rozkrádalo veřejné finance. Jo. Jsou ty, kteří teď kritizují, že Babišova vláda udělala veliký schodek. Tak já to jenom tady musím trošku vyladit. Tak. Pasitost. Tak, já myslím, že můžeme na to.
1: Poslouchám.
0: Na rozloučenou.
10: Počítali s tím, že zdědíme ministerstvo průmyslu s nejvyššími cenami energií. Počítali jsme s tím, že zdědíme ministerstvo pro místní rozvoj s tím, že je tam rozdrbaný stavební zákon a velký problém. Ale popravdě řečeno, čekali jsme, že převezmeme ministerstvo dopravy s tím, že tam jsou rozestavěné stavby, které byly za nás zahájené, tato vláda přestřihla pásky a předá nám zase další rozestavěné. Takže jsme to nějak extra nekritizovali, určitě jste si toho všimli. Leč naše současná situace na ministerstvu dopravy je opravdu tragická. Něco takového tady historicky nikdy nebylo. Horší je to o to, že pan ministr Kupka říká, budeme mít rekordní rozpočet. To je přesně to, co říkám, budeme mít toho Mercedesa. Já se logicky ptám, ten rekordní rozpočet 189 miliard korun, který vypadá impozantně, tak tedy na to bychom měli mít krytí. A to krytí není nikoliv o miliardy, to bychom pochopili. Ono není o desítky miliard. Je to 14 dní, co jsem říkal po Státním fondu dopravní infrastruktury, kde jsem členem dozorčí rady, že chybí 38 miliard plus dalších 10 miliard, že je vylhaných, protože jdou přes takzvaný evropský fondy, ale na to chybí spolufinancování. Zaokrouhleně řečeno, že to je necelých 50 miliard korun. Načež ministr Kupka řekl, buďte klidní všichni, do konce měsíce ještě zbývá pár dní a já zajistím těch 50 miliard. Nebo alespoň těch 38 miliard a těch 10 miliard, co jsme zašvindlovali, to se tam nějak ztratí v té příští vládě. Takže nezajistilo se vůbec nic a ta situace je taková, a zatím si stojím kategoricky, že se skutečně stavby, které se chystají, nemohou v tuto chvíli zasmluvňovat. A pochopitelně po volbách to vidíme už daleko jasněji, nejenom z toho úhlu pohledu Státního fondu pro infrastruktury, ale teď už vidíme do detailu, čili logicky se ozývá ředitelství silnic a dálnic, ozývá se správa železnic, která je naprosto frustrovaná a všichni tvrdí, co máme dělat. Takže máme od rána do večera telefonáty, máme to podepsat, nemáme to podepsat, oni to nemohou podepsat, protože když to nemají krytý, tak se nenechají logicky zavřít. A kde jsou peníze? Ministr řekne, no, příští vláda je nějak vyřeší. Kdy příští vláda? V lednu nebo v únoru? A co do té doby budeme dělat? To není tak, že podepíšu a můžu začít stavět. A to je zase několik měsíců. Takže v tuhle tu chvíli se nemohou stavět úseky, respektive připravovat úseky, které se měly podepsat, což je v nádraží v Hradci Králové, stejně tak Ruzyně Kladno, to je vlastně ta rychlodráha. Dále je to naprosto klíčový úsek čtvrtého koridoru do Českých Budějovic, na který čeká česká veřejnost, a ten konec vlastně z Nemanic do Ševětína. Ale pozor, nemůže se v současné době pokračovat ve vrtkách. Tak pan ministr Kupka chodí a říká vrtky, vysokorychlostní tratě, to je moje vizitka. No tak jenom konstatuji, že pozastavená soutěž na dokumentaci pro povolení projektu. Co se týká silnic a dálnic, tak jenom konstatuji, že se nemůže pokračovat tuto chvíli na D11, další úsek nemůže se pokračovat v dalším úseku na D35 a nemůžou se vykupovat pozemky v rámci Pražského okruhu. No, aby toho nebylo málo, proto já říkám, že jaksi ten stav ne, že je tristní, ale že to je v dezolátním stavu, finance na dopravě, tak chybí finance na další výdaje spojené s kapitolou dopravy. A to jako naprosto zásadní, prosím, teď vůbec nechci říkat výdaje, které jsou v řádu desítek milionů korun. To bych vůbec tady neříkal. Chybí peníze, dobře poslouchejme, na základní dopravní obslužnost na dálkovou dopravu. To se prostě musí vynaložit, že ten stát to objednává, tu dálkovou dopravu a musí to financovat. Není tam nula, není tam na to nic. Chybí peníze na stávající slevy na jízdné. Podotýkám na stávající slevy. Vůbec nehovořím o těch, které třeba chceme zavádět my, to bych rozuměl, že tam nejsou ty peníze. Stávající slevy jsou nekryté na příští rok. Je tam čistá nula na kraje. To jsou silnice druhých a třetích tříd, kam se od roku 2015 dávalo 2 až 4 miliardy korun. A v zásadě i tahle ta vláda ty první tři roky tam dávala přibližně tu částku, o které jsem hovořil. Což znamená, že na těch krajích se jedná o desítky velmi důležitých klíčových projektů v rámci České republiky. Proč to celé říkám? Já bych pochopil to, kdyby ta vláda přišla v rámci rozpočtu a řekla, my ty peníze nemáme, tyhle stavby se nemohou stavět. Ano, je to nepříjemné, musí toho sdělit všem, ale protože bylo před volbami, tak ta vláda řekla, ne, ty stavby se budou stavět, ale nedala na to peníze. A nebo teda měla přijít s jiným řešením a říct, dobře, ty stavby se nakonec budou realizovat, my to slibujeme, protože se musí pokračovat, ale poté si musíme říct, že ten schodek máme přibližně o 40 až 50 miliard korun vyšší, já říkám správně to 50 miliard. To si myslím, že je fér a to mělo nastat. Nic takového nenastalo. A já říkám, že to bylo cílené. A říkám to s plnou odpovědností. Vůbec se nejedná o náhodu, vůbec se nejedná o to, že jak si to nějak vyplynulo z posledních dnů. Naprosto brutálně před volbami všechny obelhali s tím, že tam chybí 50 miliard korun a nepřiznalo se tam. A to je trestuhodné. Opakuji, nejedná se o jednotky miliard korun, to bychom asi pochopili. Ale 50 miliard korun není fakt jednoduchá věc. Děkuji. Tak.
0: Ještě z doby, kdy se na to teprve přišlo, k tomu přibyly další a další a další a další. A
1: no,
0: tu nastraženou past, pochopitelně, se k ní dneska nikdo nehlásí, že jo? Tak já bych na ně dal trestní oznámení, aby to někdo prošetřil, do jaké míry porušili zákon. Když to tady Fialová vláda takhle navrhla a neměla na to krytí, no a hnal bych je k odpovědnosti, ne politické, ale materiální.
1: Materiální, no.
0: Hmotná odpovědnost na všech pracovištích i tedy, a to je ideální, aby byla i tady. Míšo, a to je všechno. Více nám sem opravdu už nevejde?
1: Ne, už se nám tam nevejde, už máme, už... No nic, no tak zase za týden to probereme, uvidíme, kam se nám
0: oni
1: to posune.
0: Oni nám to zase dost připravějí.
1: Veď, oni nám to naservírujou, my to takhle naschromáždíme.
0: Pojď se rozloučit.
1: Uvidíme. No tak jo, přátelé, tak vidíte, začíná se nám to pěkně rozjíždět, uvidíme, co bude dál. Já myslím, že je zapotřebí se na to dívat s nadhledem. Asi není potřeba se úplně bát, takže budeme to sledovat a uvidíme. Mějte se všichni moc krásně, užívejte si teplého září. Má se nám to trošku na víkend zkazit, ale uvidíme. Dívala jsem se, že teploty budou pak ještě docela příjemné. Užijte si

0: vás budu předávat do péče Jarouška. Takže pětek mi začne fungovat myška, ve který jsem nedávno vyměnil tu baterku, baterii, tak si to zahrajeme a ono mi to nejde a ono se mi to nechce přesouvat.
1: Myška zlob.
0: No jo, myška. Takže rád bych se jako tady rozloučil, ale pozor.
1: Už.
0: No to víš, že ne.
1: No to je teda ale.
0: To je, viď? To je situace. To je situace. A co teď? Takže co? Rozdělat, nerozdělat.
1: Jinou písničku.
0: Loupit, neloupit. Chápeš? Loudat, neloudat. Úplně zamrzla, člověče.
1: Úplně zamrzla.
0: Úplně debocná myška, úplně odebocnila. Úplně
1: a ty nemáš myšku na drátku?
0: Ne.
1: Ty máš myšku na baterku? Na aha,
0: já mám myšku
1: na drátku.
0: Mám myšku a v té myšce sice to svítí, ale nechce mi fachčit už. Ne. Chvilku jde a chvilku nejde. Chce mi fachčit baterka. No, dobrý, ne? To odejde ve správnou chvíli.
1: Tak budeš muset asi spát. Víš co, Péťo, tak budeš muset asi zpívat.
0: Budu muset zpívat. A nejhorší je, že mám baterii.
1: Vidíš to, tak já bych s tím doběhla
0: Šo,
1: tady.
0: Můžu tě, prosím tě, poprosit, tady v horním šuplíčku jsou baterky, můžeš mi je podat. Teď musím normálně využít toho, že nejsem tu dneska sám. Takže
1: to je
0: pro mě
1: máš tam
0: velká
1: krásnou,
0: čest.
1: Milou návštěvu, ano,
0: ty menší,
1: to já
0: jo,
1: vím.
0: Ty menší. No, to je vyměnění baterii a bude, viď? Ta půjde.
1: Ale já bych, děkuji, když tak doběhla tady nahoru přes lavku za Charliem a on by třeba jako něco pustil, víš?
0: Jakože by pustil chlup?
1: Ne, písničku.
0: A čím by byla nejhůř? Písnička v Luhačovici, my potřebujeme písničku tady, no, děvčice.
1: Já vím, no.
0: Tak, vše je napraveno. Můžeme končit, takže teď už opravdu společně s mým hostem Smíšou se s vámi loučí a brzy zase naslyšenou se těší, jak jinak než Petr Václav.

0: Krásný, příjemný, dobrý večer vám všem, přátelé, kteří jste dorazili na dnešní sváteční pondělní stream s panem profesorem Petrem Staňkem. Dneska to bude jízda. Krásný večer, pane profesore, vítejte.
1: Dobrý večer, dobrý večer.
0: Tak, já se
1: a jdeme na to.
0: Trošku zesílím a jdeme na to. Pane profesore, s čím začneme nejdřív? Mezinárodní situací a nebo tím, co se děje s počasím a s naší planetou Zemí?
1: No, zkusme tu planetu Zemí. Tak. To bude takové zajímavé. Antré.
0: Dobře, takže nejdřív vezmeme přírodu a pak co na to lidi.
1: Jo.
0: Tak prosím, je to vaše, pane profesor.
1: No, teď největším hitem je šestá teplotní kopule nad evropským kontinentem. Opět nám hrozí 32, 35 stupňů. V Řecku, ve Francii, v Španělsku 40 stupňů a podobně. Všichni žasnou nad šestý teplotními kopulemi a všichni říkají, kurně, to tady nikdy nebylo. No, jenomže některý zvídaví lidé se kouknou na takzvané hladové kameny v Rýnu nebo hladové kameny v Labi v Drážďanech a najednou zjišťují podivnou věc. 1814, 1827, 1854, 1907, 1947, ještě větší sucha, ještě větší pokles hladiny těchto řek. A ty hladové kameny to přímo potvrzují. Totež máte na hladových kamenech v České republice, v Labi. No a najednou si položíte otázku, kurně, tak je to něco výjimečného, nikdo to tady nebyl, jak prohlásí meteorologové. No, za dobu sledování od roku 1900 to nikdy nebylo. No, ale přece ty hladové kameny mluví jasnou řečí. Druhá zvláštnost, která se objevuje. Problém není jenom extrémní teplota, ale především výrazný pokles vzdušné vlhkosti. A pak ještě druhá věc, obrovský nárůst sucha ve velké části evropského kontinentu. Zajímavé, že před 30 lety se konstatovalo, že ve východní Španělsku, Pireneje, i v západní Francii se objevily oblasti, kde se nedalo existovat, protože zmizla voda, nebylo možné pěstovat nic, nebylo možné nic schovat, lidé se odtud vystěhovali, ale o tom se nemluvilo. Objevilo se jenom několik speciálních zpráv, ale nemluvilo se o tom. A najednou zjišťujeme, že ten problém s tím suchem se týká velké části evropského kontinentu. Nejenom těch podzemních vod a povrchových vod, ale především výrazného snížení vlhkosti v ovzduší. Pak se objevily meteorologické prognozy, které například říkají, že do roku 2050 nebo 40 možná, například Bratislava bude mít klima jako Atény. S jedním drobným rozdílem. Nemáme moře. No a pak najednou zjišťujeme, že ten Dunaj kurně, on nemusí mít tak nízký průtok jenom proto, jak je to teď, ale prostě proto, že alpské ledovce nám jaksi mýznou. A protože alpské ledovce a sněhové náklady vždycky způsobovaly dostatečné zvýšení průtokovosti Dunaje nebo Rýnu, tak pak najednou zjišťujeme, že ty řeky opravdu můžou mít velice nízkou hladinu vodních toků. No a pak se tady objevily další a další úvahy o tom, co se vlastně děje. No a najednou několik perliček. Poprvé, zlikvidovali jsme mangrové pralesy na pobřeží Afriky, jihovýchodní Asie a podobně. A najednou zjišťujeme, že ta matka příroda ty mangrové pralesy objevila, obnovila ještě ve větším rozsahu, jak byly původně. Další významné studie ukázaly, že nárůst teploty, odpařování vodních par a nárůst CO2 způsobil zvýšení zezelenění planety za posledních 30 let o více jako 17%. Kurňa, kde jsou klimaalarmisté s jejich vyhrožováním z CO2? No a pak zjišťujete další a další zvláštnosti. Kontinentální kry, například východoatlantická nebo západopacifická, se nezasouvají pod severoamerickou kontinentální desku, ale drobí se. To drobení těchto kontinentálních desek uvolňuje průchod jednak vodním masám a jednak láve. A obrovským způsobem se aktivují podmořské sopky. Máme 16 000 podmořských sopek, 14 000 je aktivních. Pak tedy máte nejnovější hit. Malý Krakatau nám vybuchl a 160 000 lidí zůstal uvězněno ve všech okolitých zemích, protože žádná letecká doprava a podobně. No, někteří prohlásili, že to byl větší výbuch jako původní výbuch v roce 1858 Krakatau, ovšem nebyl to ani zdaleka tak silný výbuch, i když to vypadá efektně současná. No a pak tady máme další a další zvláštnosti. Na jedné straně obrovská sucha a na druhé straně obrovské srážkové procesy, kdy například na jaře jste viděli ledové řeky v Saudské Arabii na poušti. No, objevují se nám diskuze o tom, že dochází ke změně golfského proudu, ale najednou se zjistilo, a to byl velký výzkum kanadsko-americký, že on ten golfský proud pravidelně cykluje. Někdy je silnější, někdy je pomalší. Nedochází k riziku zastavení golfského proudu, ale spíše dochází k diverzitě jeho jižní větví směřující k do Guinejského zálivu v Africe nebo směřující k severní Evropě. A najednou zjišťujeme, kolik toho o té planetě nevíme. Nejnovější objevy. V hloubce 2900 km pod povrchem planety najednou objevujeme speciální druhy minerálu a látek, o kterých jsme neměli ani ponětí. Mezitím australští a kanadští a japonští vědci zjistili, že pod kůrou planety existují další mezivrstvy, které mají úplně jiné vlastnosti a po kterých jednotlivé kontinenty driftují. No, a to ještě nemluvíme o objevech Ringwooditu v hloubkách 550 až 660 km, kdy Ringwoodit jako speciální hornina váže obrovské množství vody třikrát větší ve světových oceánech. To byl jeden poznatek, ale závažnější poznatek byl v tom, že ten Ringwoodit pravidelně každých 12 000 let uvolňuje vodní masy na povrch planety. A tyhle ty vodní masy vytvářejí obrovské tsunami, prohánějící se nejenom světovými oceány, ale zasahujícími kontinenty. No, máme obrovské vědecké štěstí, 12 tisíciletý cyklus právě skončil. A teď si k tomu přidejme některé další skutečnosti. Na mořském dně dochází k sesuvům obrovských mas sedimentů o objemech 500 až 700 km kubických. Množství takzvaných obřích vln, o kterých se původně myslelo, že to je výmysl námořníků opitých rumem, vodní stěny vysoké 60, 80 a 100 metrů, pohybující se po Tichém a Indickém oceánu, najednou zjistuje NASA při obrovském dlouhodobém sledování družicemi, že opravdu tyhle ty obrovské mořské vlny se pohybují po oceánech. Když dorazí k pobřeží, mají 1 metr, ale na oceánu mají 60, 80, 100 metrů. A jejich 60 až 80 ročně, to bylo v minulé dekádě, a nyní satelitní snímky ukazují, že je kolem 120 ročně. Co se to vlastně děje s tou planetou? Nebo se ta planeta naštvala na člověka a říká si, tak člověk vykládá, že on tady ovládá, poručí větru, dešti a všechno bude řídit. No tak já mu to ukážu, jak to bude řídit. Zkuste zastavit ten Lahaur, který v Nepálu zabil stovky lidí, jak vládnete té přírodě. No a tohle to všechno ještě je podmíněno další věcí. Prohlásilo se, to byl velký výzkum japonské, americké, kanadské a čínské. Tento rok je rokem zemětřesení. Extrémně mnoho zemětřesení. Jenomže najednou statistické vyhodnocování zemětřesení ukázalo, že to není obvykle veliké množství, neobvykle velké množství. Ale je to obvyklý počet zemětřesení, jenom předtím většina zemětřesení byla v méně obývaných oblastech nebo neobydlených oblastech, jen takže lidem to bylo, jak se říká, putna. Najednou tahle ta zemětřesení na Kamčatce, v Japonsku, v Indonésii, na Balkánu, v Jižní Americe, dosahují hodnot 7-8 stupňů. Ale největší problém je v jiném. Většina zemětřesení doteď měla aktivní centra v hloubkách 60-80 km, čili pod povrchem kontinentálních platní. Drtivá většina zemětřesení v roce 2026 má centrum v hloubkách 8 až 14 kilometrů, čili jde o pnutí v kontinentálních deskách. Jako kdyby něco ze spoda tlačilo na tyhle ty kontinentální desky. Najednou zjistíte, že geologové a hydrologové konstatují, že Afrika se nám rozpadá. Už to není jenom oddělování afrického rohu, ale v podstatě tektonické rozdělení afrického kontinentu sahá až téměř k jižní Africe. K mysu dobré naděje. A co to znamená? Vzniká nám nové vnitrozemské moře? Nebo co se tam děje vlastně? Jakým způsobem dochází k roztržení africké desky? No a aby toho nebylo málo, tak najednou zjišťujeme několik zásadních objevů. vysoké atmosférické řeky, obrovské přesuny vodních mas páry ve výškách 15 až 30 km, protože skutečným skleníkovým plynem planety není CO2, ale vodní pára. A protože teplota oceánu je mimořádně vysoká, například Středozemní moře od Sicílie pod Gibraltar mělo teplotu 30 stupňů, teď je to 25 stupňů, Tiché oceán je o 5 stupňů teplejší než obvykle, tak dochází k mohutnému odparování vodních mas. Ale zároveň došlo k paradoxně ke změně pasátů, které přenáší tuhletu vlhkost do jiných oblastí. Takže na poušti Atacama prší, a prší v jižní Kalifornii v suchých oblastech, ale na druhé straně, jak si v Evropě se toho dešťatých srážek nedostává. No a chudáci meteorologové neustále prohlašují, no tak příštích 10 dnů bude charakteristický přívalovými dešti a obrovskými srážkami a povodněmi. No a pak najednou potichonku prohlásí, no promiňte, ona se ta situace změnila a ty studené fronty nás jaksi přeskočily. Nejnovější teze zní, jo, bylo strašné sucho, ale v říjnu budou obrovské přívalové deště na velké části evropského kontinentu, včetně střední Evropy, a budou kompenzovat to dlouhé sucho, které existovalo v tomhletom roce. No a my jsme tak geniální jako lidé, takže my se nebudeme zabývat nějakými důsledky nedostatku vody nebo zavlažování a podobně, ale budeme řešit investice do zbraní. Protože zbraně jsou přece nesmírně důležité. Je to nesmírně slušný pacifický nástroj. Čím více lidí zabijí, tím lépe, tím splníme proces depopulace. No a v tomto ohledu najednou zjišťujeme další zvláštnost. Jsou oblasti, ve kterých skutečně maximálně prší, například na Slovensku je to Nízké Tatry a část východoslovenské nížiny, a jsou oblasti, kde je dlouhodobě sucho a nepršelo několik měsíců. Čili dochází jako kdyby k lokalizaci jednotlivých přírodních procesů na povrchu planety z hlediska vodních, hydrologických poměrů a podobně. Najednou zjišťujeme, že naše devastace půdního mikrobiomu způsobuje nejenom skutečnost, že ta půda absorbuje podstatně méně vody než doteď. Takže ta voda stéká rychle a odplavuje dokonce i spráš i ostatní části zemského povrchu. Ale dokonce paradox, výzkum Japonců, bakterie, které se vyskytují ve vysušené půdě, se stávají agresivnějšími a co je nejzajímavější, stávají se podstatně rezistentnějšími vůči antibiotikům. Zajímavý závěr, že jo? No a k tomu všemu ještě přistupuje několik dalších paradoxů a zvláštností. Badáme, že jaksi se nám aktivuje nejenom ohnivý kruh, ale aktivují se nám i další vulkány. Aktivují se nám supervulkány, jako jsou Phlegetské pole, ale taky supervulkán Masiny na dně Tyrenského moře. A najednou všichni zjišťují, že kurňa, něco se děje s těmi tektonickými zlomy. Všichni mají oči zaměřený na San Andreas v Kalifornii. Ale ti američtí geologové, ti korektní, říkají, ale prosím vás, tohle to je drobnost. Největší problém Severní Ameriky je neomadrický zlom, který se táhne podél celý skalistých hor až po kanadské hranice. A jestliže se bude aktivovat, a my víme, že se aktivuje, tak dojde ke katastrofálním událostem geologického typu na celém severoamerickém kontinentu a jde o třídu 10, kde je rovina, budou kopce, a kde jsou kopce, bude rovina. Když se ptali od prezidenta Trumpa, kdy k tomu dojde, vyděšení, no tak odpověď geologů byla úplně korektní. No může to být příští rok, může to být za 100 let, ale v každém případě k tomu dojde. A ti přemýšlející si vzpomenou, že před 3 lety se publikovala velká mezinárodní studie, která nasledovala hluboké ticho a která konstatovala, že v příštích 10 letech 40 až 42% povrchu planety dnes vhodných pro život bude nevhodnými pro život a vznikne 20 až 21% nových území, které budou vhodné pro život. Bohužel, to asi bude vyžadovat přemístění přibližně 2,5 až 3 miliard lidí. Nemluvě o tom, že prosím vás, uvědomme si základní skutečnost. Před 14 tisíci lety při konci poslední doby ledové hladina oceánu byla o 120 metrů níž. Druhá skutečnost. Černé moře vzniklo před 6800 lety prasknutím žilového prahu v Bosporech a Dardanelách a za 80 let vzniklo to, čemu dneska říkáme Černé moře. Amazonský prales před 7000 lety neexistoval, byla tam savinovitá území a strategické snímkování pomocí radaru LIDAR odhaluje civilizace, které tam existovaly a zavlažovaly pole. Na to se ještě nebavíme o Lamanském průlivu, který před 6800 lety neexistoval a bylo tam obývané území zvané Doggerland, žádná Splendid Isolation pro Velkou Británii. Čili můžeme konstatovat, že mnohé geologické změny na povrchu planety probíhají podle geologů v reálném čase. Teď to vidíme na tom obrovské puklině v africkém kontinentu. No a toto všechno nás mělo by vést k zajímavému poznatku. Jedna věc, kolik toho neznáme z hlediska geologie, hydrologie, klimatologie, glaciologie. Druhá věc, musíme se dívat na planetu holisticky. Nemůžeme mluvit o přesunu vodní páry z ohřívaných oceánů, ale nezvažovat tryskové proudění, atlantickou cirkulaci, zvažovat další a další věci, jako je bazén arktického vzduchu nad severním pólem nebo změna geologických poměrů v Jižní Americe. A musíme si uvědomit jednu základní věc. Všechny tyhle ty aspekty, půda, vzduch, voda, jsou propojeny, fungují v dynamické rovnováze. A právě proto jeden z klíčových poznatků hydrologie zní, množství vody na planetě je konstantní, ale mění se poměr skupenství v rámci vody a povrchu planety a druhá věc je, mění se poměr souše a vody. Představte si planetu na základě těch družicových snímků, kdy vytvořila NASA skvělej pohled na planetu i na dno oceánu, a představte si, že před těmi 14 000 lety všechno to, co se nazývá kontinentální šelf a představuje hloubku 70 až 100 metrů, bylo nad hladinou. Moře to nezalévalo. No a pak je tady ještě poslední poznámka. Objevují se diskuze o tom, že to způsobuje harp, a že to způsobuje geoinženýrství. Jako důkaz se uvádí skutečnost, že zničení amerických silných radarů na Blízkém východě, Iránci, vedlo k tomu, že se objevily deště, které nebyly v Iránu 10 let. Proč říkám, může být na tom stéblo pravdy, ale není to skutečný hýbatel z pragmatického důvodu. Kdybychom teď přiznali, že vývoj přírodních podmínek na planetě vůbec nedokážeme ovlivnit a že to je příroda sama, která vládne planetě, tak kde byly ty hrdé řeči o tom, že žijeme v antropocénu a my ovlivňujeme vývoj na celé planetě? A zkuste se postavit vedle kráteru toho malého Krakatau a říct, prosím tě, nevybuchuj, já ti to nařizuji. Tak to jenom, abychom si uvědomili, co znamená skutečný vztah člověka a přírodního prostředí. A to, co vidíme teď, je například poznačeno více jak 38 tisíci úmrtí v důsledku extrémních teplot v Evropské unii, tak je jeden z malých důsledků. O mnoho většími důsledky je skutečnost, jak se mění hydrologické poměry, jak se mění flora a fauna, jak je možné, že například v Chorvatsku se vám u pobřeží objevují čtyřhranky, objevují se vám tam žraloci velký bílý a objevují se tam chaluhy, které rostou z hloubky dna 40 metrů a značným způsobem mění přírodní pobřežní pásmo. A to samozřejmě ještě nemluvíme o dalších a dalších změnách, invazivních druzích, hmyzu, různých druhů živočichů a podobně, které se promíchávají jednotlivými teritorii. No a tohleto všechno vytváří potřebu holistického uchopení změn na planetě. Poslední poznámka. Mnohé výzkumy v oblasti vědných disciplín, které jsem uvedl, vedly k zajímavému závěru. Drtivá většina procesů probíhá v cyklech. Ty cykly mají různé časové období. 12 let, 61 let, 160 let, 2500 let a podobně. Ale jsou i období, kdy všechny cykly dosahují vrchol. Jeden z takových vrcholů byl před 42 000 lety. Další byl před 14 500 lety a způsobil konec doby ledové. Máme nepředstavitelné vědecké štěstí. Současnost je opět typická dosahováním extrémních vrcholů většiny procesů na planetě Země. No, pro vědce by to mělo být výzvou k úplně novému pohledu na planetu a všechny její dimenze a nutnost přístupu holistického řešení. No a pro obyčejné smrtelníky je to výzva k tomu, aby dodržovali pitný režim, byli ve stínu a nenechali se zničit těmi 50 stupni na slunci.
0: Děkuju, pane profesore, za dost vyčerpávající úvod. Tady... tak Helena tady píše, vážený pán profesor, děkujeme za vašu studnici moudrosti a všetky informace, které nám poskytujete. Na základě architektury souvislostí zaujímá ma, či máte alebo plánujete vyškolit svojho následovatele.
1: Odpověď je prostá. Třikrát jsem se pokoušel vyškolit své následníky. Vždycky to skončilo tím, že jakonáhle měli pocit, že toho umí už hodně, tak se pokusili podrazit mě samotného. Takže můj závěr nyní je, já už neškolím žádné následovníky, dávám lidem informace k jejich vlastnímu zamýšlení a když jsou to velice blízcí přátelé, tak jim navrhnu, co bych já dělal na jejich místě. Ale promiňte, už neškolím žádného svého následovníka. A konec konců uchopení holistické těch procesů kolem nás máte obsaženo v mých knížkách. Takže když je čtete s otevřenou myslí, tak máte návod, jak pochopit mnoho procesů ve světě, který je kolem vás.
0: Děkuju. Já jenom dodám, že mnohé ty knížky najdete na webu petrbureštv.cz v sekci e-shop, takže tam jich máme přehršel. Určitě doporučím všechny, protože posunou vaše poznání o kus dál. A jdeme na další. Tady mám... No a tady to už jste na kous, ale já to vemu tady přesně, Marians. Marian spolujezdec, mám otázku na pana profesora, jaký má názor na sucho na Slovensku ohledom ovplyvňování počasí a georadarmi HARP umístěné na Slovensku. Děkujem.
1: No poprvé na Slovensku HARP nemáme, to je první věc. Druhá věc, dodnes se vedou spory, jaký je skutečný dosah HARPu na vývoj zemětřesení, vývoj atmosférických procesů a podobně. Třetí věc, my můžeme prohlásit jedinou věc, my nepotřebujeme HARP, stačí nám lidská blbost, protože to, co děláme se zalesněním, to, jak jsme upravili vodní toky, jak jsme zničili meandrovité toky řek a potoků, které jsme si neuvědomili, že příroda neměla smysl pro to, aby všechno bylo vybetonováno a rychle oteklo, aby se ta voda zadržela v přírodě. No a samozřejmě pak je to devastace mikrobiomu v půdě, pak je to devastace celkového přírodního prostředí, vytváření dostatečné míry diverzity různých druhů flóry a fauny. My jsme prohlásili, že například ty smrkové lesy jsou perfektní, protože rychle rostou, poskytují dřevní hmotu, na té se dá vydělat, je to přímo skvělé. A pokud nepřijde nějaká výchřice nebo kůrovec. No a tím jsme dosáhli zajímavého stavu. Protože ve většině zemí na planetě čerpání podzemních vod je 2 až 3x větší než přítok přirozený podzemních vod. Ve většině zemí dochází k vyčerpání nejenom povrchových toků vod, které jsou závislé na srážkách, ale i hlubinných zdrojů vody. Paradox je, a teď si prosím vás podržte, když jsme hrdině zničili Kadáfiho v Líbii, tak jsme zničili největší vodárenský projekt v historii planety. Byly to stovky kilometrů gigantických potrubí, které odváděly artéskou vodu, které jsou obrovská ložiska na Saháře a v Líbii, a odváděly je do Egypta, do Izraele i jinde. Proto máte pochopení, proč Izrael klidně poskytl 3 miliardy dolarů jakožto žolt pro vojáky na záchranu Kadáfího. Dneska se o tom nemluví, ale ten gigantický vodárenský projekt, to bylo něco fantastického, které mělo zabezpečit ne ropu, ale vodu pro celou severní Afriku. No a teď se podívejte například na italské Alpy. Obrovské zdroje podzemních vod, které zabezpečují i tu známou Hamšíkovou vodu. Jenomže na jedné straně dochází k obrovskému nadměrnému čerpání téhleté vody a na druhé straně, jak je to vlastně s těmi ledovci? Jak je to vlastně s tím ledovým příkrovem například v Arktice? Velká významní vědecká studie konstatuje, že se urychluje topení arktického ledu. Ale zároveň týden na to vyjde další mezinárodní studie, která konstatuje, že k topení arktického ledu nedochází, naopak zůstává v průměrné tloušťce 4 metry a proto Rusové musí udržovat severní mořskou cestu velkými ledoborci, které zvládnou až 8-metrový ledový příkrov. Tak kurňa, jak je to? Pak se dozvíte, že největší švýcarský ledovec za posledních 30 let se zkrátil o 8 kilometrů. Pak se dozvíte, že alpské ledovce v Rakousku rychle tají, což je skutečně pravda, a při nízkých srážkách sněhu dochází k výrazným problémům s vodními zásobami jednak vodních elektráren, ale taky zásobování Dunaje a dalších významných řek, které dostávají vodní zdroje z Alp. A pak se vám míchá objektivní pohled na vývoj procesu a ideologicky upravený pohled. No a pak se, když tohleto se všechno dá dohromady, tak najednou zjišťujete, že vlastně, kurňa, jak je to s tou přírodou kolem nás? No a najednou se dozvíte, že za posledních 18 milionů let jste měli 4 doby ledové, 4 doby meziledové, 61 mezifázových období, 211 dalších období malých doby ledových alebo extrémních teplot a úplně vám uniká, že v čase mezi 7. až 11. stoletím se pěstovala pšenice v Grónsku a byly tam vikingské osady. A zároveň vikingská expanze začala právě proto, že veliké zhoršení přírodních podmínek, úroda schnila na kořeni, obrovské chlad a podobně v 6. a půli 7. století přinutil vikingy, aby hledali obživu jinde. A právě proto i Leif Erikson a Červenobradej objevil Grónsko, vytvořili se grónské osady a dokonce plavili se na Newfoundland. A tohleto všechno ukazuje jednu zásadní věc. Víte, že například skutečně v oblasti střední Evropy, a já to jenom zopakuji, před 11 miliony let bylo největší sladkovodní jezero na planetě Zem. Nazvalo se Paratetis. Před 6 miliony let začalo vysychat. Dnes máme jenom Balaton a Neziderské jezero. Ale zároveň máte oblasti, které jsou pouštěmi a ještě před 150 lety byly pouštěmi, například na slovenském Záhorí. Pak se osázely stromy a vzniklo to, co dneska vidíte, jako borové lesy a podobně. No a hlavní problém Slovenska je ve dvou směrech. První. Díky různým geniálním opatřením, i když jsme na rozvodí Evropy, velice rychle ta voda odtéká. Nezadržujeme tu vodu. Druhý problém, máte oblasti, které jsou přímo závislé na množství vody v Dunaji, takže když se sníží průtok Dunaje o 30-40%, což je prognóza, výrazným způsobem se sníží nasycenost podunajské nížiny těch štěrkových podloží. Druhý problém, východoslovenská nížina opět, na jedné straně výrazné srážky, na druhé straně sucho. A Slovensko samotné se stává zajímavým ukázkou, kdy nízké Tatry, jak část vysokých Tater, má extrémní zrážky 50-100 mm za jeden den, ale velké části západního Slovenska, jižního Slovenska neprší 2-3 měsíce. Znamená to, že rozdílnost přírodních podmínek v jednotlivých regionech se stává klíčovou dimenzí současného přírodního stavu a přírodního prostředí. Takže když budete mluvit o vodozádržných opatřeních, například na Záhorí, tak je o tom zbytečné uvažovat, protože tady ty srážky máte a budete mít minimální. Kdežto obrovské srážky na středním Slovensku by měly být zadržovány a odtud voda rozváděna do jiných částí Slovenska, které mají nedostatek vody. No ovšem k tomu potřebujete distribuční systémy, potřebujete čerpadla, ta potřebují elektrickou energii, ale tu přece musíme dát na cloudová úložiště dát, protože umělá inteligence nás spasí před suchem a před extrémním vedrem. A z tohoto hlediska jedna z klíčových věcí, kterou by měly obsahovat všechny materiály o budoucnosti Slovenska zní, máte 3 faktory přežití. Energie, voda, potraviny. Zkuste se podívat na tu vizi Slovenska přes přízma těchto klíčových parametrů přežití budoucnosti. No a když vezmete ty prognózy, například skutečnost, že ta přechodová období mezi El Niněm a La Niňou, která trvala většinou 2 až 3 roky, teď najednou neexistují a přechází to do silného El La Niňe, do silného El Niňa, a to El Niňo je ještě super El Niňo, a najednou zjistíte, že máte v Atlantickém oceánu 3 hurikány za sebou. Máte 6 teplotních kupol nad evropským kontinentem. A najednou zjišťujete, že ve Skandinávii prší o mnoho více, takže tam dochází k obnově lesních porostů s jehličnatými stromy, které mají tmavé albedo a pohlcují ještě více slunečního záření. Ale my si musíme uvědomit jednu základní skutečnost. Již všechno na planetě Zemi již bylo. Dochází jedině k opakování geologických, přírodních, atmosférických a hydrologických změn. A když jsme rozumní, tak znalosti o přírodě nám umožní, abychom nestavili sídliště v undulačním území, které je pravidelně na jaře zaplavováno vodou, a musíme se opět naučit číst přírodu. No a pro mě je nesmírně zábavné, když si uvědomují, jo, ale satelitní snímky dávají tohleto a meteosatelity nám řekli tohleto a tak dále. A před 80 lety jste měli rolníka nebo člověka, který se podíval na oblohu, podíval se na oblaky a říkal, za 2 hodiny bude průtr zmračen. A ona skutečně nastala. Že by měl křištálovou kouli? Já nevím.
0: Děkuju, pane profesore. Mám tady hromadu otázek. Další Jan Ducháč píše. Dobrý večer a chci tady poděkovat Beastmasterovi moc za tvůj příspěvek a taky chci poděkovat Pavlovi Sichrovi a hned se na tebe dostanem. Tady to trošku souvisí to s tou přírodou, protože dobrý večer, pane profesore, co říkáte na 100 metrů vysokou vlnu v Nepálu. Vědci stále hledají příčinu. Nemůže to souviset s ringwooditem? Díky, přeji hodně zdraví.
1: No, první věc. Došlo k odtržení ledovce. Ledovec prý byl nahlodán tápáním ledu. Jenomže ten ledovec nevysvětluje tu obrovskou masu vody, která se valila tím údolím. To, že z toho nakonec vznikl bahenní lahaur, který zdevastoval všechno daleko, široko, daleko. To je další věc. A skutečně platí, například vemte tu povodeň v Andaluzii, která byla v květnu. Nepršelo, žádné záplavy a najednou vám vznikla 10-metrová vodní vlna, která se prohnala Andaluzii. Odkud se vzala? Nebo jak je možné, že dochází k uvolňování vodních mas v oblastech, kde by jaksi tedy žádná voda být neměla, například na poušti a podobně. Skutečně máte pravdu, že to zřejmě souvisí s ringwooditem, protože ringwoodit funguje v dvou rytmech. Poprvé nejdříve mizí jezera, ta vodní masa uniká do podzemí. A pak dochází k eruptivnímu uvolňování vodních mas na povrchu a vznikají tyhle ty obrovské stěny. No, musím otevřeně říct, tak jak to přizvukují korektní oceanologové, dodnes neznáme mechanismus vzniku těch obřích vln na Tichém a Indickém oceánu. Tím, že se potvrdila jejich existence, tak alespoň je učiněn první krok. Není to tedy výmysl nějakých opilých námořníků. Ale skutečně neznáme mechanismus vzniku těchto obřích vln. Možná jsou to sesuvy těch sedimentů. V každém případě víme, že to není vítr ani uragán. Ale zřejmě ten mechanismus funguje nějakým zvláštním způsobem. No a kromě jiného víte, že máte mnoho jevů na planetě přírodních, kdy voda mizí někde v podzemí, mizí řeka, nevíme, kam zmizne, nikde se na povrchu neobjevuje, pořád teče, pořád někde mizí, například ve Spojených státech. No a my neznáme odpověď. Jsou to obrovské podzemní prostory. A co takhle ještě ten obrovský výzkum, který dělali Japonci, kdy seismologicky zjistili, že v hloubkách kolem 700 km pod povrchem se jim jevily obrovské prázdné prostory pod povrchem planety. A ty prostory v některých směrech měly rozměry Holandska nebo Dánska. Ale přece to není možné. Přece musí být všechno vyplněno řhavou magmou. A žádné volné prostory tam být nemohou. Nebo nemohou, protože nesmějí. Víte, Když se vrátím konspiračně k uvolněným snímkům ze Scottovy výpravy v roce 1911 na Antarktidu, tak kurňa, kde se vzaly ty obrázky zřícených staveb a kolonát a podobně? A proč se tak utajnily všechny výsledky expedicí admirála Berda v 47. a 52. Teď něco uvolnil americký kongres v rámci zákona o přístupu k informacím, ale jenom takové ty drobné střípky. No a tohleto všechno nám navozuje jednu další věc. Proč máte po planetě tak obrovské množství podzemních měst? Čína, Anatolie, Jižní Amerika. Čeho se ti lidé báli, když vytvořili tak obrovská rozsáhlá podzemní města pro 10 000 lidí? Báli se nějakých katastrofických změn na povrchu planety? Nebo báli se nějakých obrovských vodních mas, které proplachovaly jednotlivá území? A takové drobné mrazení v zádech, kdy baltský písek se našel v alpských údolích a nebyl tam donesen vodní párou ani ničím jiným. Takže byla to gigantická tsunami, která přesunula baltský písek až do alpských údolí. Jak byla vysoká? Kilometr? A proč o tom nevíme? No samozřejmě, proč o tom nevíme? Víme o tom jenom z hlediska sedimentu. Ale v každém případě tyhle ty věci by nás měly nutit k zamyšlení. Stejně tak, jako by vás mělo nutit k zamyšlení skutečnost, že velká část hloubkového dna Černého moře obsahuje extrémní množství metanu. A již se jednou stalo, že ten metan splál a všechna území kolem Černého moře byly patřičně grilovány. No a teď máte tady krásný nápad Rumunska, které prohlásilo, že bude vrtat v tomhletom kontinentální šelfu a bude čerpat tenhle ten metán. No, až by někoho zamrazilo, že by mohlo dojít k opakování událostí před několika tisíci let. No a tu jste u základní klíčové otázky. Je skutečně to, co nám vykládají oficiálně korifejové vědy z hlediska historie, geologie, klimatologie a podobně? A nebo ve skutečnosti ten vývoj byl výrazně odlišný, jenomže korifejové vědy nechtějí připustit, že známe příliš málo o tom, abychom mohli drze prohlásit, že známe všechno o planetě Zemi a její historii?
0: Děkuju. Pane profesore, zase na druhou stranu, korifeum vědy by přece až tak jako neublížilo, kdyby řekli, že toho známe příliš málo. Nebo jo?
1: Ne, to máte velice jednoduchou odpověď. V Biblii máte napsáno, že příroda, zvířata a rastliny jsou to proto, aby sloužili člověku. Věda je založena na Descartově principu, může existovat jenom to, co můžeme odvážit a změřit. No, to je první věc. Druhá věc. Představte si ty tisíce vědců, kteří svou celoživotní kariéru založili na tom, že hlásali jisté teze. A teď přijde nějaký kverulant a prohlásí, že bohužel ta skutečnost byla jiná. Vy si opravdu myslíte, že tyhleti korifejové vědy přehodnotí svoji poznání a pustí se do přijetí jiných skutečností? A nebo to skončí tak, jako když Japonci přišli s lesní medicínou a začali zjišťovat, že jenom procházka po tom lese zvýší funkčnost vašeho imunitního systému o 30-40%, najednou se ozvala obrovská vlna farmaceutických firm, které prohlásili, to je nesmysl, a našli dokonce vědecké týmy z Japonska, které prohlásili, že tohle to je nesmysl, to je hloupost a tak dále, protože šlo o ohrožení zisku farmaceutických firm. A tady už jde nejenom o vaši kariéru nebo profesní postavení. Tady jde o ty peníze. A ty peníze jsou klíčové. A teď si představte, že skutečně ten enzym DTR3 může vytvářet genetické sekvence, které mění DNA vaší buňky a nepotřebujete k tomu žádnou metodu CRISPR genetického sekvenování za 10 000 dolarů. No to je přece drzost. Jak byste mohl přijít o tak velké příjmy? Takže raději prohlásíte, že to neexistuje, nebo to přejdete mlčením. I když je to publikováno v renomovaných odborných časopisech, je to karentované, je to v pohodě, jenom se to nehodí do krámu. Ale tohleto, ta prominutím lež, máte v geologii, v historii, klimatologii, glaciologii. A pak najednou zjišťujete, že dokonce i ten Darwin, který prohlásil, že vyhrávají ty nejsilnější a tak dále a evoluce je hýbatel všeho a podobně, tak se potichu zamlčuje skutečnost, že máte živočichy a rostliny, kde nevítězí nejsilnější, ale nejmoudřejší, nejflexibilnější, kdy vůbec nemusí dojít ke konkurenčnímu boji. Ale naopak, v rostlinné říši vám platí 3 základní protokoly: spolupráce, komunikace, empatie. Jak by se to srovnávalo s tvrzením o tvrdé konkurenci a konkurenčním boji mezi rostlinami, živočichy a podobně? Víte, to je problém toho, jak je postavena tahleta společnost. A bohužel dnes skutečně souhlasím s tím významným belgickým profesorem, který napsal knihu, ve které konstatoval na faktech, že bohužel velká část dnešní vědy již nehledá pravdu, poznání, ale hledá granty, peníze a postavení.
0: No, tak. To jste mě moc nepotěšil, pane profesor.
1: No a zapomněl jste na klimatický konsenzus 2300 vědců, který prohlásili, že tvoří 97% klimatologů a je jasné, že CO2 a lidská činnost zvyšuje teplotu na planetě, a těch 12 000 lidí a vědců, kteří měli jiný názor a důkazy, byli prostě smeteni se stolu jako konspirátoři. Zapomněli jste na to?
0: Máte
1: pravdu. A to se nebavíme o covidu.
0: No, to je vůbec téma ještě zasloužící dalšího zkoumání a spousta dalších informací, o kterých vlastně nevíme, ale něco už konečně třeba v tom americkém kongresu leze ven,
1: jo,
0: k nechuti teda zúčastněných, ale ještě to bude chvilku trvat. No. Každopádně já tady mám další dotaz,
1: ano,
0: od Beastmastera. Děkuju ti za příspěvek. Zdravím, pane profesore, v posledním vysílání jsem zaslechl, že jste zmínil pojem Edom. Jedná se o Edom z Talmudu, který předpovídá obrovskou válku mezi Edomem, křesťanská Evropa, a Gogem, král severu, Rusko.
1: Ano, přesně. No. Trafil jste, jak se říká, hřebík po hlavičce. Jsou dokonce konspirační teorie, že to, co se děje v Evropě, má být právě ukážkou likvidace Edomu. Od migrace až po ekonomický a válečný kolaps.
0: No. A teď na druhou stranu si tady řekneme, že německý kancléř Merz bubnuje do války úplně jak šílený. Teď teda malinko dostal počuní přes kvůli tomu AfD a jeho výhře v těch krajských volbách, ale máme tady evropské lídry, který prostě hlava nehlava se snaží ten konflikt vyvolat ve finále. Je to... No, proč?
1: Je to odpověď jednoduchá. Všimněte si, ty volby v Sasku a Anhaltsku jsou jenom začátkem volební šnůry. Ta volební šnůra se bude tahat přes Německo, Francii, Itálii a tak dále. A je úplně zřejmé, že lidé už mají plné zuby toho válečného bubnování, toho řvaní o tom, jak musíme se uskromnit, zrušit důchody, zrušit zdravotnictví, vzdělávání, všechno musíme dávat na zbraně a tak dále. No a to bude znamenat, že za normálních podmínek v průběhu jednoho roku v důsledku voleb smete tenhle ten volební vývoj všechny tyhle ty dnešní elity, včetně bruselské komise a všeho ostatního. Jediný způsob, jak zůstat u moci, je neustále řvát o ruském nebezpečí, o tom, jak se musíme připravit na válku, a když to nepůjde jinak, tak tu válku zahájíme. Nebudeme reflektovat na to, co teď udělali Američané a testovali předpokládaný konflikt mezi NATO, Evropským a Ruskou federací za situace, ve které Američané nepomohou Evropě. Závěr modelové situace byl jednoznačný. Do 3 týdnů je NATO poraženo. Oni budou pořád vykřikovat o tom, jak musíme jít do války s Ruskem. A obnovíme vojensko-průmyslový komplex. Ty korektní analytici konstatují, že zprovoznění a obnovení funkčnosti Evropského vojensko-průmyslového komplexu potrvá 3 až 5 let. Ale vy už chcete jít do války nejpozději v roce 29-30. Zároveň budou mluvit o milionové armádě, ale přitom nejste schopen postavit více jako 40 tisíc vojáků připravených a nasazených na frontu. Tak pro Boha, to je ta vrcholná šílenost. Vy voláte po válce, ale přitom absolutně na válku nejste připraveni. Nemluvě o tom, že já se vás zeptám, odkud chcete vzít přibližně 2 biliony euro na realizaci zbrojních programů, vyzbrojení takových programů, jako je dronová stěna na východní části hranice Evropské unie, jako je vytvoření 150 miliard na obnovu tzv. Válečné Schengen, 700 miliard na obnovu válečného průmyslu a výrobu zbraní, dalších zhruba 200 miliard minimálně na zakoupení zbraní amerického původu, které stejně americké zbrojovky nedokáží vyrobit dříve než v roce 29-30. A odkud chcete vzít ty desítky bilionů? Odpověď již načetla vážená paní von Leyenová. Teď o tom bude jednat Evropská komise a pak Evropský parlament. 10 bilionů úspor evropských obyvatel nečinně leží na účtech v bankách. Musíme je aktivovat, musíme podpořit inovační a podnikatelskou sféru. Drobná douška, zbraňovou podnikatelskou sféru. No a pak ještě pro jistotu prohlásíme, no vždy to uděláme pomocí státních dluhopisů, válečných státních dluhopisů, kde budete mít výnos o 2,5% vyšší, než je současná inflace. Takže vlastně zhodnotíte své úspory a pro jistotu to dáme na 5 nebo 10 let. No a až se za 10 let zeptáte, kde jsou vaše zhodnocené úspory, tak uvidíte akorát vztyčený prostředník Evropské komise, když ještě vůbec bude existovat Evropská komise a Evropská unie. A problém je totiž v jedné věci. Všimněte si, schválili 90 miliard půjčky pro Ukrajinu, ale ty evropské státy to nemají. Nemají ani běžné sumy ve výšce 10-12 miliard, které požaduje Zelenský. Řeči o tom, že přece jenom zlomíme belgického premiéra a přinutíme ho, aby těch 280 miliard vázaných na Euroclear uvolnil pro financování těchto věcí, tak bude asi veliký problém. A teď si všimněte, všichni házejí desítkami a stovkami miliard na zbraně, na drony, na opravu cest, na vybudování válečného zdravotnictví, na všechno ostatní, jenomže jaksi jste zapomněli na tři věci. Veřejné finance a zadlužení jednotlivých evropských zemí je šílené. Za druhé, zadlužení obyvatelstva je ještě šílenější. A za třetí, nejsou náhodou veřejné finance jednotlivých zemí v katastrofálním stavu? A vy v téhle té situaci budete mluvit o obrovském růstu? Jo, prohlásíte, ale vždyť Polsko je skvělé ekonomicky. Tak se krůtně podívejte na to, co tvoří ekonomický polský zázrak. Je to zbrojní výroba na dluh. Stejně tak, jako ty nákupy jihokorejských tanků K2. A najednou se začínají hádat Poláci s Jihokorejci, protože ta cena se jim zdá vysoká a ta licenční výroba těch tanků v Polsku jaksi vázne na nedostatku peněz a podobně. Nebo jste zapomněli na varování korektních polských ekonomů, kteří konstatují, že enormní zbrojní výdavky polského rozpočtu povedou do 3 let ke kolapsu státního rozpočtu Polské lidové republiky. Opravdu jsme všichni tak krátkozrací, bez dlouhé paměti, abychom si nepamatovali tahle ta varování? A co ještě ty desítky a stovky miliard, které chcete vrátit?

0: asi, protože věří v hospodářskou prosperitu Spojených států a věří v hospodářský růst Evropské unie? Nebo jsme opravdu tak tupohlaví, abychom si nedokázali složit všechny tyhle ty varovné signály? No, že je tupohlavý Brusel, tak to nemusíme diskutovat. Ale proboha, jste všichni skutečně tak nemyslící, že si nedokážete složit tuhle tu prostou mozaiku z oficiálně publikovaných čísel. Nejde o žádné konspirační teorie. No a jedna drobná poznámka. Když jsem mluvil o dani z odježděných kilometrů před 2 lety ve vazbě na elektromobilitu, tak jsem byl označen za totálního konspirátora. Neplatí náhodou ta daň z odježděných kilometrů teď v Evropské unii? A není náhodou stejně vysoká její výnos jako výběr výnosu daně z benzínu a z nafty? Což je zase fenomén náhody. No víte, náhoda by se měla učit jako klíčový předmět na univerzitách. Abychom všichni pochopili, že všechno kolem nás je pouze náhoda. I ta teplota je náhoda.
1: Pane profesore, až by se mi chtělo říct, že vaše předpovědi poslouchají úředníci z Bruselu.
0: To by bylo nejvyšší ocenění.
1: No tak, ono nás poslouchá, poslouchají nás veliký kvanta lidí a mnozí to ani nepřiznají. A to vlastně i víme z těch reakcí těch, kteří tak strašně vehementně nesouhlasí, že, no, pojďme dál. Vezmeme tady další, tady nám píše, pak to píš, Milan Cígler, Milane, děkujeme ti za příspěvek, zdravím pana profesora Staňka i vás, jako mě myslí, díky za strukturované informace, možná mě zase napadne nějaká vtipná hláška, super, díky Milane. A my jdeme na další otázku a to jest právě váš pohled na výsledky těch německých voleb a to vítězství AFD. Dobrý den, píše Pedro Pedros 67. Dobrý den, pane profesore Staňku, a i vám, pane Budeši, díky. Chcem se spýtať vás, čo hovorí pan Staněk na volby v Německu, keď vyhrál AFD. Je to len další lůdka, migrácia a všetko bude pokračovat jako doposovat. Pozdravuje z Kysuc. Tak.
0: No, první otázka je, že jsou to první zemské volby v Sasku-Anhaltsku. Budou pokračovat další volby v Durinsku a tak dále. A zajímavé je, že jsou to především volby ve východních spolkových zemích v bývalém území NDR. Paradoxně, největší volební základnu má AFD právě v bývalých spolkových zemích NDR. Jako kdyby ti lidi v NDR měli méně vymité mozky než západo-německé spolkové země. Nechci nad tím spekulovat, ale skutečně mnoho věcí vypadá značně odlišně. A to dělení na osy a besy zůstává v německé společnosti stále otevřené, jako otevřená rána, stejně tak, jako takzvaná daň sjednocení ve výšci 2,8 bilionu euro, které západní spolkové země zaplatili v prospěch transformace východních spolkových zemí. Jenomže ta transformace se nějak nepovedla. Zkuste se projít po Lipsku, Drážďanech a podobně. No, pak je tady druhá věc. Ukazuje se velmi jasně, že sice AFD vyhrála ty volby 42-44%, ale ten německý volební systém a sestavení vlády vyžaduje většinu. AFD nebude moct sestavit i místního premiéra, když nebude mít podporu strany Wagenknecht. A strana Alice Wagenknecht má v mnoha věcech společné body s AFD, ale v několika klíčových bodech se odlišují. A když nebude mít podporu téhleté menší strany, tak se klidně stane, že ten současný premiér tam zůstane. To jsou takové ty zvláštnosti počtu německého volebního systému. Druhá věc. AFD například prohlásila, že podporuje otevření Benešových dekretů. Já to můžu chápat tak, že potřebují zvýšit voličskou základnu i v Bavorsku, kde je největší počet vysílání.

0: osídlených Němců. Tak možná proto dají tento bod otevření Benešových dekretů. Alice Wagenknecht nemá otevření Benešových dekretů. AFD ano. No a to, že chtějí obnovit dodávky ruského plynu, že chtějí zastavit konfrontační kurz s Moskvou, to je všechno vítané. A taktéž je zajímavá bude reakce německých politických kruhů na výzvu vedení AFD, aby se uskutečnili ještě do konce roku nové parlamentní volby, které by měly nahradit nynější vládu a nynějšího kancléře Merce. Ta výzva byla pronesena dnes od vedení AFD. Uvidíme, jak na to reagují stabilní německé kruhy. No, obávám se, že podniknou, když nemůžou zrušit výsledky voleb, tak jak to udělali v Rumunsku, tak alespoň budou škrtit federální prostředky, které poskytují Sasku a Anhaltsku a které tvoří přibližně 40% příjmů Saska a Anhaltska. No víte, můžete to uškrtit ekonomicky. Jenomže na druhé straně nasratost mnoha německých voličů je již hodně velká. A úplně v tom všeobecném virvaru zaniklo jiné konstatování z ruské strany, ministr Lavrov, který konstatoval, nebudu mluvit kdy, ale konstatoval, že Německo porušilo a Západ porušil všechny dohody podmiňující sjednocení Německa, takže mezinárodní smlouva o sjednocení Německa je právně neplatná, je nulitní a v tomhleto ohledu by někdo mohl uvažovat o obnovení NDR. No, samozřejmě hned se vyrojí lidé, nebudu jmenovat jako mnohé europoslance, které budou řvát o štázi a pronásledování jinak smýšlejících v NDR a podobně. Jenomže mnoho lidí si pamatuje i jiné aspekty NDR. A tohleto všechno se začíná v tom všeobecném politickém kotli v Evropě vařit. A teď si představte, že příští rok vyhrá paní Le Penová, že vyhrá další představitel, tedy Sanchez ve Španělsku smete všechny plány o imigraci a že ten vývoj bude pokračovat dál a že se jim nepodaří udělat to, co se stalo například v Holandsku, kdy vítězství Wildersovy strany proti imigrační bylo zlikvidováno politickými machinacemi. No a aby to bylo úplně dokonalé, tak evropský sociální model se otřásá v základech. Peníze na zdravotnictví, důchody prý nejsou. Musí být peníze na zbrojení. Každý měsíc v Německu zaniká více jako 50 tisíc pracovních míst. Co myslíte, jak dlouho potrvá, než se dosáhne stav 3,5 milionu nezaměstnaných?
1: Tak se nám přerušil hovor po hodině. Vendelinku, moc ti děkuju taky je tobě za příspěvek. Hanze Heidler, taky moc díky, přátelé. Jinak dejte si odběr, dejte si zvoneček, aby vás systém upozornil na další videa. Protože zítra jedeme od 6. Víťa Pilmajer s jedním pořadem a hned potom budou Skaldoviny od 8. Máte se na co těšit, je toho tady spousta.
0: Ano, tak, už jsme spojeni. Takže dochází ke kumulaci více krizí. Důchodová krize, zdravotní krize, vzdělávací krize, ekonomická krize, imigrační krize, neschopnost elit zvládnout jakýkoliv z těch problémů. Ta absolutní dutohlavost nejenom na úrovni Bruselu, ale i národních elit. A co myslíte, jak dlouho potrvá, než vypuknou žádné sociální bouře i v tom Německu? Nebo si opravdu myslíte, že bude stále platit, že v Německu revoluce může vzniknout pouze tehdy, až bude na semaforu zelená a revolucionáři přejdou na druhou stranu ulice? A tohleto všechno teď kombinujte s tím, co se děje ve Velké Británii. Kombinujte to s tím, co se děje i v tom Švédsku. No a samozřejmě teď například z Norska nebo Finska zní pouze válečné bubny. Ale ten obrovský odpor obyvatelstva vůči tomu, ten je tiše neuváděn. Skutečnost, že pobaltští tigři dneska ekonomicky kolabují, se taktéž neuvádí. No a o tom, co se stalo s finskou ekonomikou, se ani nemusíme bavit. A tohleto všechno může pro dnešní elity na jistou dobu sloužit jakožto ký, který mávají. Rusové jdou. No ale protože co by chtěli Rusové v Evropě, prosím vás, ta zhumplovaná Evropská unie, ty směšné schudobnělé střední třídy, které byly ještě před 10 lety největším lákadlem pro čínské investice, protože těch 220 milionů střední třídy bylo skvělým odbytištěm. A prosím vás, kde jsou všichni debilové, kteří tvrdí, že důchodci jenom žerou a nic netvoří? Kurňa, vy jste zapomněli na německé zkušenosti, kdy 55% nyní všech produktů a služeb koupí lidé na 65 let, takže asi ty důchody nejsou černou dírou. No ale při dementnosti velké části politických elit, poslanců a ostatních řídících struktur dnešních společností skutečně se nemůžete divit, že tohle to nechápou. No a to v konečném důsledku povede k tomu, že tyhle ty sociální bouře, o kterých mluví nejen profesor Merzamer, profesor Jeffrey Sachs, ale mnozí evropští ekonomové, tak pak propuknou a pak, až začne tenhle ten vývar, tak už bude velice těžké zastavit ten kolos, který se bude řítit k záhubě. A to nemluvím jako bulharský ministr hospodářství, který konstatuje, že Evropská unie svými kroky dneska vede Evropu k záhubě. Konec citátu.
1: Děkuju, pane profesore. Samozřejmě naše elity, jako třeba generál Pavel, ten už taky prohlásil, že máme příliš mnoho nemocnic.
0: Nevím, nebo máme ještě příliš mnoho generálů, včetně jeho?
1: No to ano, ale to on neřekl. On se bavil jako o těch nemocnicích, že víte, ono za jednu takovou nemocnici se dá pořídit několik tanků Leopard. A ty vydržej na té frontě někdy i 15 minut. Takže to jsou
0: dobře investované. No a představte si, stihne vystřelit několik granátů, zlikviduje pár desítek vojáků. No, je to skvělý. No, tak ale první, co bych zrušil, vládní nemocnici, ve které ošetřuje i pana prezidenta. To bych zrušil jako první.
1: Jo, aby šel příkladem.
0: Jo, přesně no, tak.
1: Přesně, ano. A on je to charakter, i pro tu svoji manželku si vybojoval ty brachy na hadry, dřív to ty prezidenti prej platili ze svého.
0: Tak se půjde léčit k bábě kořenářce, no, a vyšel příkladem.
1: A ne, tak on je to, že on si myslím, že jo.
0: Kdysi bylo jedno rčení na vojně. Ano. Znáte rčení zelené mozky?
1: No, o zelených mozcích něco vím, no.
0: No, tak vidíte.
1: Tak jo, jdeme dál. Vendelín má 3 tady čet. Děkuju za tvoje příspěvky a jdeme na to. Tak, pane profesore, bude to trochu delší a já to tady nějak překoktám. Tak, dobrý večer pro pana Bureše, nechám na vás zda to číst. Zdá se mi, že země se ohříváním uzdravuje a že až se ohřeje, tak to bude jako na mapě tureckého generála Piriho Rajse a led nebude nikde, ale ani pouště, jelikož bude voda. Pokračuju dál. Bude voda a jako pára ve vzduchu. A zdá se mi, že by bylo ještě před rokem 1770, asi kdy byl boj Velké Tartárie a Západu, i v té době měli něco jako jaderné zbraně, které prachu do atmosféry najednou města zůstaly pod bahnem. V tu dobu máme ruského mužika opilého, protože ovše přišel a zůstala jen kultura a balet a v tu píše nová historie, jen jsem se snažil dávat si dohromady informace. No, faktem je, že různě po Evropě nebo možná je na světě, nevím, jsou různý domy, který jakoby začínají podzemí, jo, že jakoby byly kdysi, já nevím, plácnu před stolety nebo před nějakou dobou opravdu zalitý bahnem v ty města a prostě jenom tam, kde pak už byly okna, udělali dveře. A tyhle fotky jsem jako vydával, ale nemám vůbec jako, neumím to zhodnotit, jako co to je. Tak jestli byla nebo nebyla takováhle katastrofická situace v minulosti, třeba v Evropě?
0: A podívejte, na Urale a v Altaji objevili megalitické stavby, megalitické zdi a kolonády a podobně, které byly postaveny před 36 tisíci lety, ale které byly zničeny gigantickou přírodní katastrofou před 36 tisíci lety. Druhá věc. Proč zakopali Göbekli Tepe, tehdejší stavitele, aby ho zachránili a vytvořili ty hliněné pahorky a podobně, když víme, že oficiální údaj je 10 600 let pro radiokarbonové analýzy C14, ale podle nové metody stratigrafie je věk Göbekli Tepe 21 000 let. Čeho se báli ty obyvatelé? Proč v Anatolii nebo východní Číně vznikly gigantická podzemní města, kde se schovali 10 000 lidí, kde jste uchovávali potraviny, pitrou vodnu, prostory, kde jste mohli existovat? Čeho si ty lidé báli na povrchu planety? No a pak tady máte další skutečnost, že opravdu pravděpodobně dochází z času na čas v jistých cyklech k uvolňování obrovských vodních mas na povrchu planety právě v důsledku toho ringuritu. A velké části území jsou zality vodou, bahnem a podobně. A jedna drobná ukázka. Všichni si myslí, že Velká Morava a Mikulčice a Velehrad zanikly, protože přišli Maďaři a vyvraždili nejednotnou Velkou Moravu a podobně. A vy jste všichni zapomněli na obrovské výzkumy Českého archeologického ústavu, který zjistil, že jsou tam obrovské 7 až 10 metrové nánosy písku, kdy se Morava a Dyje rozvodnili šíleným způsobem a zaplavili velká území. No a pak přišli ty Maďaři a dorazili zbytek. Čili jako kdybychom si nechtěli uvědomit, že skutečně je množství důkazů materiálních, že probíhaly velké záplavové úseky. A ty záplavové úseky se týkaly i evropského kontinentu. A tohleto všechno by nás mělo vést k varování. Je klidně možné, že se opět budou projevovat obrovské uvolňování vodních mas v důsledku aktivity ringuritu, i když velká část ringuritových ložisk je v severní Číně a pod částí severní Ameriky na přelomu mezi Kanadou a Spojenými státy. Hydrologické poměry se ale radikálním způsobem mění. A vemte do úvahy skutečnost, že samotná Evropa procházela fázemi vysoušení a zaplavování. No, my pro jistotu prohlašujeme, že v historicky známé době posledních 3000 let k tomu nedocházelo, ale mnohé výzkumy, které se orientují například na fungování Římské říše, ukazují, že i tehdy docházelo k zaplavování mnoha území a podobně. No a toto všechno by nás mělo vést k tomu, abychom si nebyli tak jistí, že nedojde k uvolňování výrazných vodních mas i na evropském teritoriu. No a kromě jiného, prosím, uvědomme si, že jsou oblasti, které jsou nasáklé vodou, například v Polsku Mazursko, a jsou oblasti, které jsou dlouhá staletí suché, například Pireneje nebo část alpských údolí a podobně. No a to všechno by nás mělo vést k základnímu zamyšlení. Voda je sice klíčovým předpokladem života, ale může být i taky významným smrticím faktorem a jak je známo, před ohněm utečete, před vodou ne. Je rychlá, je zničující. No a z tohoto hlediska si osobně myslím, že se může velice stát klidně, že po období sucha se vrátíme k období jezera Paratetis. A celá střední Evropa a velká část evropského kontinentu se ocitne pod vodní hladinou. Nebudu mluvit o tom, že existuje několik scénářů změny hydrologických poměrů v Evropě, které taky uvažují s kombinací sucha a extrémních přívalových vodních mas. No ale zatím nechme tyhle ty teorie jakoby konspirační Ale skutečností je, že se v evropském kontinentu projevuje extrémní různost místních podmínek. Obrovské sucho a o pár desítek kilometrů dále obrovské přívalové srážky spojené s povodněmi a podobně. Tohleto by měl být takzvaný typický status evropského podnebí podle meteorologů v příštích letech. Konec konců některé prognozy říkají, že příští roky budou ještě horší z hlediska sucha než tenhle ten rok 26. No uvidíme, jestli se splní předpověď meteorologů, že ten říjen by měl být maximálně deštivý, ale bohužel pro milovníky sněhu, podle posledních prognóz, díky působení El Niña a celkového tryskového proudění, by zima měla být sice razivá, ale bez velkých množství sněhu, snad s výjimkou vrcholních částí Alp.
1: Tak uvidíme, samozřejmě média budou informovat o stavu sněhu a připravenosti vlekařů, jako ostatně roky každý zprávy téměř, není týden, tak tam potom budeme se dívat, kam teda jet na ty lyže nebo ne. Ale Petr Stejská se ptá, a ještě předtím Jaroslava nás tady zdraví, ať posílá taky příspěvek, děkuju moc. Pozdravuji a děkuji panu profesorovi za informace. A Petr Stejská, pane profesore, podle sociologa Prokopa máme poměrně malý růst ekonomiky, jenž je dán zejména tím, že se rozšířil trh práce. Přišli uprchlíci z Ukrajiny a oni nejsou posila, jak se nám tvrdilo. Otazníkem. Tak jak to vlastně je? Tak je...
0: První věc, no, že velká část zaměstnavatelských svazů v Čechách a na Slovensku tvrdí, že nejsou lidi.

0: Tak já se teď nevím, jestli jsme se, jestli
1: ne, ono to je, pane Bureš, to je prosté.
0: Vypadl nám
1: musíte
0: chvilinku,
1: vytvořit dvě věci. Hmm? Poprvé, že válka vlastně vypadá jak počítačová hra, to znamená, sice vás zastřelí, ale vy stlačíte reset a fungujete dál. Nic se neděje. Žádná mrtvola. Nic. A druhé přesvědčení, že v podstatě válka je něco přirozeného. Něco normálního. Něco, co je běžné. A čeho se nemusíte bát. To je druhá filozofie. A ta je právě podporovaná všemi těmi hrami počítačovými a všemi těmi zprávami a tak dále. Ještě to polechtá vaše ego, lebo protože se dozvíte, že aha, teď Izrael opět bombardoval nemocnici v jižním Libanonu a zabil tam 12 lidí. Víte, ale to je v Libanonu, ten je daleko. My si tady hovíme v poklidném prostředí a můžeme jít na pivo. A tohle to taky snižuje prach citlivosti k válce. No a samozřejmě tohle to všechno, to přesvědčování médií, přesvědčování o tom, že vlastně válka je normální, tak to snižuje ten prach citlivosti a ochoty k válce. No konec konců, když je to počítačová hra, tak proč bychom se báli nějaké války, nějakých útočných dronů a podobně. Ale tohle to všechno funguje až do jednoho okamihu, kdy vám takovej proudovej Geran 5 s 250 kg trinitotulenu bouchne nad hlavou. Pak najednou všechny ty iluze o tom, jak ta válka je přijatelná, normální a podobně, najednou zmizí. No a najednou pak je hlavní problém s očištěním oblečení od jistých produktů. A všichni ti, kteří mluví o válce, i na ČT1 a podobně, tak stačilo by udělat jediné. Poslat jednu jedinou hodinu na frontovou linii mezi Ruskem a Ukrajinou. Ať to zažijí na vlastní kůži. Ať zažijí to, co jsme my zažívali na vojně, kdy stačilo slyšet jeden výstřel ze 150 kanonu tankového a věděl jste, o co kráčí. A když jste viděl místo výbuchu a ten kráter, který tam vznikl, tak jste taky pochopil, oč kráčí. Ale všichni tihleti digitální maniaci a všichni tihleti idioti, kteří si myslí, že válka je počítačová hra, to nikdy nezažili a neviděli. No a problém je v tom, že to vystřízlivění pravděpodobně velké části veřejnosti přijde až tehdy, až jim začnou bouchat ty drony nad hlavou nebo přímo na nich. A pak pochopí, co znamená současná válka. No a může to být taky velice prosté. Použijete biologické zbraně a najednou všichni zemřou na velice rychlou ebolu, která vás likviduje za 36 hodin. Skvěle. No a když vemete, nechci být cynik, ale když vemete ty analýzy historiku i švédského SIPRI, tak z těch posledních 6000 let byly léta bez války, o kterých víme, pouze 112 let. Všechno ostatní byla válečná období. Samozřejmě větší nebo menší, někdy to byly světové války. A někdo například zapomněl, že první světová válka nebyla první světovou válkou, ale byla to sedmiletá válka v 18. století, která zahrňovala většinu zemí tehdejšího světa. A taky to byla světová válka. No, jenomže člověk je zřejmě nepoučitelný a když si vezmete současné filmy, knížky, videohry, 90% z nich obsahuje buď válku, nebo kriminální činy. No a to není moc dobrá psychologická příprava společnosti na odpor k válce. A já se zeptám, kde jsou ty mohutné protiválečné demonstrace v 80. letech, kdy chtěli Američané rozmístit Pershingy v západní Evropě? To byly statisíce lidí. A ti politici museli reflektovat na ten masový odpor k válečným přípravám. A badáte dnes například v Německu nějaké statisícové demonstrace proti válce? Jo, teď jste viděli v Berlíně a v Lipsku demonstrace, kdy bylo několik tisíc lidí a to bylo všechno. Čili ten duch války se pustil ze řetězu, toho džína války jsme pustili z láhve a nejenom, že ho nedokážeme dostat zpět, dnešní elity ani nechtějí, aby se vrátil do té láhve.
0: Pane profesore, to jsme otevřeli jedno hodně palčivý téma. Jirko Krahulíku, ještě jedno, já nevím, jestli jsi nás slyšel, tak ti chci poděkovat za tvůj příspěvek. Tady Václav Fiala taky děkuju. A no, vaši prognózu těch konfliktů, který vidíme teďka kolem nás, tak je to za A teda střední východ a to, co se děje teďka v Iránu, potažmo, tam se rýsuje taky nějaká jako koalice spolupracujících států, nebo dokonce Irán už jako přizvali mezi sebe. A vůbec jako jak prognozujete vývoj toho konfliktu na Ukrajině?
1: No, poprvé, lidově řečeno, teď vyjednávači američtí byli u prezidenta Putina, pak byli u prezidenta Zelenského, vyměnili si informace, ruské podmínky jsou ještě tvrdší, už to není jenom vyprázdnění Donbasu, ale i další šířka takzvaného demilitarizovaného pásma a podobně. No a čím déle bude ukrajinské vedení odmítat ochotu k nějakému dohovoru, tak tím tvrdší podmínky z ruské strany budou. Ta 40-dňová strategie prezidenta Zelenského, kdy útoky na ruské civilní cíle a energetické centrály a rafinerie ukázala se jako absolutně minutá cílem. Druhá věc, Rusové pokračují v totálním ničení infrastruktury Ukrajiny, ale co je hlavní, zamezili jakémukoliv vývozu potravinářských produktů, obilí, rostlinných olejů, hutnických výrobků z Ukrajiny ven. Tyhle ty vývozy přinášely Ukrajině kolem 25-27 miliard dolarů ročně. Teď to všechno stojí, protože Oděsa, Mykolajev, Južnomorsk jsou zablokovány. Druhá věc, když nebudou mít tyhle ty peníze, tak buď budou požadovat další peníze od Evropské unie, která je nemá, nebo jde k ekonomickému kolapsu, nebudete moc financovat ani armádu, ani nic jiného. Druhá věc, vytvoření triády Turecko, Pakistan a Saudská Arábie je zvláštní právě proto, že jsou to sunité, ale přizvali Irán, který je šíitský. To znamená, jako kdyby se zapomínalo na náboženské rozdíly a vytvářeli vlastní soustavu nového bloku, který má garantovat jistotu zemí na Blízkém východě po zániku schopnosti Spojených států garantovat bezpečí těmhletěm arabským zemím. Třetí věc. Všimněte si, jak se námořní doprava změnila charakterově. Většina dopravovaných produktů jsou energetická média, buď LNG, buď ropa, ropní produkty a podobně. Klíčovým se staly neurologické body světové lodní sítě. Je to nejenom Hormuzský průliv, Mab al-Madab, který je bránou k Suezskému průlivu. Je to Malacký průliv v Indonésii. Je to tajvanský průliv mezi kontinentální Čínou a Tajvanem, kudy prochází 60% námořní světové dopravy. Je to Suezský průliv, Panamský průliv, který má obrovské problémy, protože vysychá a museli znížit hloubku ponoru lodí, které proplouvají Panamským průlivem. A k tomu přistupuje další klíčová věc. Budování pozemních dopravních tras, například propojení mezi Iránem a Čínou po pevnině. To všechno vede k tomu, že jelikož energie se stává základním faktorem, krevním oběhem současné moderné společnosti, tak ovládnutí energetických toků, buď dopravních nebo jiných transportních, se stává klíčovým nástrojem geopolitického tlaku. No a jelikož prezident Trump uvázl v slepé ulici v Iránu, a rychle musí něco dosáhnout, tak sílí i v jeho administrativě názory na použití taktických jaderných zbraní. Ale všimněte si, o taktických jaderných zbraních mluví i NATO ve vazbě na Ruskou federaci, ale mluví i Rusko ve vazbě na útoky a reakci na útoky NATO. Nemluvíme o použití 1 nebo 10 megatonových trojfázových kobaltových bomb, které zničí 1200 km čtverečních. Ale mluvíme o taktických zbraních, které zničí čtverec 5x5 nebo 10x10 kilometrů. a tím se ten práh citlivosti k použití jaderných zbraní výrazně znižuje. No a samozřejmě použití jaderných zbraní, i když taktických, je otevřením pandořiny skřínky, kterou už pak nedokážete zavřít. A jednoznačně vývoj ukazuje i teď ta Šanghajská organizace pro spolupráci, která měla v Biškeku ten svůj summit, kde se ukázalo velmi jednoznačně, že je to nejenom otázka přechodu od dolaru na národní měny, že je to nejenom otázka vybudování nové rozvojové banky s podstatně větším kapitálem, než má banka BRICS, tam byl 1 bilion dolarů. Tady se mluví o 2 až 3 bilionech dolarů. Ale je to taky obrovský rozvoj energetických sítí, dopravních sítí a podobně, který podporuje i Čína, i Rusko, i další členské země šanghajské skupiny. A uvědomme si jednu věc. Indie je takový lavírující stát. Modi byl na tom závěrečném summitu a podepsal prohlášení a podobně. Ale Modi sám manévruje mezi Američany, Západem a asijskými zeměmi. V každém případě Šanghajská skupina pro obnovu a rozvoj představuje zhruba 43% světové populace, 28% světového HDP a představuje klíčové předpoklady pro multipolární svět. A proto i ten summit v Biškeku, jeho hlavní přínos spočívá v tom, že jasně vytyčil teorii multipolárního světa. Západ ovšem zůstává ukotven ve představě o vlastní dominantní roli ve světě a o tom, že nadále bude diktovat svět podle pravidel. Bohužel nechce si uvědomit, a osobitně to platí pro západoevropské elity, včetně anglických elit, že doba jejich dominance již dávno skončila. A v tomhletom ohledu buď se přizpůsobí realitě světa, anebo narazí na další problémy. Klasická ukázka. Evropské zemědělci mají pryč, protože v rámci Green Dealu produkují metán a podobně. Jejich produkci měly nahradit smlouva s Mercosurem o dovozu pšenice, soji, bobu z Brazílie a masa z Argentiny. Jenomže ouha, sucho postihlo taky Brazílii. A produkce je o 30% nižší. A v Argentině mají problém se zásobováním vodou stát. No a když půjde o to, jak se říká, blížší košile než kabát, tak budou se starat o vlastní obyvatelstvo a ne o dovoz potravin do Evropské unie. Na druhé straně máte absurdnost dneška, kdy absence umělých hnojiv se projeví příštím roce a už se mluví o hrozbě ohrožení potravin pro 600 milionů na planetě. Ale přitom se úplně klidně zapomíná, že podle FAO, a to já to uvádím rád, se ročně zničí 1,3 až 1,6 miliardy tun potravin. Zničí, neprodá, nerozdá. Takže prosím vás, o jaké potravinové krizi mluvíte? Ale nedostatek energií, nedostatek vody, nedostatek potravin má vzbudit strach. Na druhé straně extrémně má zvýšit akcie obchodované na burzách. A já u vody připomenu jednu drobnost. Mezinárodní měnový fond, ale hlavně Světové ekonomické fórum prohlásilo, že voda a nárok na vodu není přirozeným lidským právem. Voda je obchodovatelná komodita. Mezitím dokončili financializaci přírodního prostředí, včetně vody. A od roku 28 by se voda měla obchodovat přes kapitálové trhy na základě ponuky a dopytu a ve vazbě na akcionářské procesy. No a teď si vemte do úvahy ty diskuze o nedostatku vody. Takže to vyžené ceny vody do stratosférické výše a jelikož bez vody nevydržíte déle než několik dní, tak voda se stane základním faktorem obchodování důležitějším než ropa nebo plyn. No a tohleto všechno se nám rozvíjí přímo před očima, ale převážná většina populace se tváří, že to nevidí. No, trošičku to viděli například ve Spojených státech, Massachusetts nebo některých dalších státech, kde budovali kladová úložiště dat, která bylo třeba chladit vodou a zjistilo se, že voda pro tyhle ty kladová úložiště odčerpá vodu pro obyvatelstvo. Tak vznikly zuživé bouře proti budování těchto kladových úložišť dat. No a v Evropě je to další zvláštnost energetická. Buď máte chladící věže, jako máte v Temelínu, nebo v Jaslavské Bohnici, nebo v Mochovcích, kde chladíte vodu a znova ji recyklujete, takže potřebujete maximálně 5 až 7% nových zdrojů vody pro chlazení jaderných reaktorů. A nebo to máte tak, jako v maďarském Pakči, nebo v Rumunsku, alebo v Bulharsku, kde vodu chladíte průběžně čerpáním vody z řeky a vypouštěním vody zpátky do řeky. A najednou zjišťujete, proč ti Američané přišli s nápadem rychle rozvíjet malé modulární reaktory, které používají na chlazení tekuté olovo, anebo další typy jaderných reaktorů, které používají jako chladící médium ne vodu. To je toriový reaktor v Číně a podobně. No a takhle se vlastně ta otázka vody promítá do všech dimenzí. Zemědělství, obyvatelstvo, průmysl, energetika a všude je voda klíčová. No a ten, kdo bude vlastnit vodu, tak bude klíčovým parametrem, který udržuje a bude určovat podnikatelské prostředí. A paradoxní je, že jestliže například ve slovenské vizi, která byla vypracovávána akademii v letech 2008 až 2010, hlavním parametrem byla odhadnutelnost změn podnikatelského prostředí, což mimochodem požadují podnikatelské svazy i dnes vůči nové vizi, tak přibude k tomu nejenom daně a odvodové zatížení, ale i cena dopravy, cena energie a cena vody. A tohleto všechno bude novým zajímavým parametrem pro podnikatelské prostředí do budoucna. Ale nebuďme úplně pesimisti, Evropská unie přijde s geniálním nápadem, místo toaletního papíru budete používat bidet, který prapodivně používá na oplachování zadní části vašeho těla vodu. Zřejmě proto, že té vody je dost.
0: Pane profesore, já jsem si vzpomněl právě na román France Kapky, kde vlastně, pokud si to dobře pamatuju, tak tam v té Americe, potom jak se tam přestěhoval ten mladý hrdina, tak vlastně tam ten jeho tam investoval právě do vody. Jakože zatímco všichni ostatní hledali zlato, já nevím, ropu a tak dál, tak on jako ten bohatec tam investoval do té vody a vlastnil tu vodu. Takže vlastně jako se nám to tady vrací. Že
1: to víte, ono je to paradoxní. Když například vezmete frakování plynu, tak natlačíte do vody, teda natlačíte do podzemí vodu s různými chemickými substancemi. A nejenom, že sice vytlačujete tu ropu na povrch, ale zároveň zásadním způsobem kontaminujete vodní zdroje, hloubkové vodní zdroje. Takže na jednu stranu díky tomuto této technologii zvyšujete seismicitu území, což zmapovali na Oklahomě, kde se zvýšila z 2,1 na 5,4, ale taky likvidujete zdroje podzemní vody. A v čase, kdy nemáte dost vody. Takže ono to je takové, no, řekněme, velice zvláštní z hlediska logiky. No a pak tady máte další skutečnost. Jelikož ta voda rychle odtéká z profilu krajiny, protože ten mikrobiom je špatný a ta půda nezadrží tu vodu a ta voda ještě způsobuje vodní erozi, no tak pak se nemůžete divit, že vzdušná vodní eroze odfoukne z Evropské unie 1,5 až 1,6 miliardy tun sprašy ročně. No a když vám smizí spraš, tak vám zůstane jalová půda, takže i když máte vodu, z té jalové půdy vám víc nevyroste. No a teď vemte jenom rozvoj hydroponního pěstování rostlin, kde opět, jak si tedy žáno, potřebujete vodu, speciálně čistou vodu. A vlastně, jako kdyby si nikdo neuvědomoval, že souhrn technologií o potřebě vody a vodních zdrojích by měl být jedním ze základních předpokladů parametrů charakteru země a schopnosti jejího přežití. No, ale přece vy budete spíše uvažovat o umělé inteligenci, cloudových ložištích dat, větrnících a solárních panelech a různých dalších vynálezech Green Dealu a nebudete uvažovat o takých stupiditách, jak jsem mluvil. Takže potěš pambu.
0: No, ono stačí na to vypsat dotace a hned se tomu začnou všichni věnovat.
1: No na ty dotace pouze potřebujete peníze, no ale tak... No.
0: Tak natiskneme. To přece...
1: No, oni se nám totiž pokazili ty lisy na ty peníze. A tak jako Fed prohlásil, že už nebude tisknout žádné nekryté dolary, tak i paní Lagarderová ECBčka si uvědomuje, že již nemůžou velice tisknout nekrytou měnu, jak to udělali v letech 2008 až 2010, kdy vytiskli v Evropě 3,8 bilionu nekrytých euro. Ve Spojených státech 6,8 bilionu dolarů. Protože ta mrška inflace nám jaksi nerespektuje naše přání centrální bank a jaksi nám pořád roste.
0: No tak aspoň něčemu...
1: No a to víte, jak se počítá inflace?
0: Ne.
1: No, počítá se podle spotřebního koše. A do toho spotřebního koše zaradíte přesně ty výrobky, kterých cena se posune tak, abyste splnil inflační cíl centrální banky. Čili dáte tam například televizor, kterého cena se nezmění, nebo auta, kterých cena poklesla, ale nedáte tam základní potraviny, kterých cena vzrostla o 20, 40, 50%. Takže proto máte vysvětlení, že podivnou náhodou jsou inflační cíle centrální bank, čítání ECBčky, vždy pravidelně splněny. Takže víte, statistika je nejenom souhrn nepřesných čísel, ale je to souhrn žádoucích čísel.
0: Nepřesná čísla se žádoucím výsledkem, což je jo. Skvělé. Vidíte aspoň, a zase jako tak, ono, já bych to tak špatně neviděl s tou Unií, že aspoň ta inflace, aspoň něco roste, no. Když už se nám zemědělství jsme si zničili a všechno, průmysl jsme si zničili, všechno nám to klesá.
1: Nezapomínejte, tak... pane Bureš, ještě na jednu věc.
0: Ano.
1: Nasratost obyvatelstva nám extrémně vzrůstá. No, no. A to je takovej velice nebezpečný růst.
0: No, na to přece profesor Harari, myslím, právě myslel a řekl, že pro tyto obyvatele budou muset být dostupné drogy a hry.
1: A hry. Ano, ano, no. Přesně tak. Budou to takzvaní zbyteční lidé a aby nám tady nerebelovali, tak jim dáme drogy a hry a budeme doufat, že v průběhu jednoho generačního vývoje zmizí. Což je taková slušná forma realizace depopulační politiky. No a kromě jiného, kromě depopulační politiky, máte taky depopulační politiku, kdy jste měli skvělé představitele nejmenovaných odborníků na dezinformace a podobně. No a to budete mít největší rozsah růstu zaměstnanosti, protože s nárůstem problému budou narůstat dezinformační informace. Takže kdyby chtěl někdo příští zaměstnání, měl by se přihlásit jako lovec dezinformací a jako takzvaný aktuální dohlížitel.
0: Ano, budeme všichni se přihlašovat jako lovci dezinformací a budeme upozorňovat mainstream na to, na chyby, které dává ve svých analýzách. Ale ono, dneska už to je vlastně jedno, protože já teď nevím, jestli to bylo v Holandsku nebo v Belgii, nebo kde, jak odsoudili toho poslance, že jo, tamního parlamentu, za to, že, ne za to, že říkal pravdu, ale že jí použil, že to řekl tak, ty informace o těch migrantech, že to podněcuje nenávist, tudíž...
1: Ano, ano, spáchal duševní zločin. Ano, přesně tak.
0: Takže jako...
1: Takže pozor.
0: Pravda, jestli to, či ono je pravda, vlastně nebude směrodatný. A jenom, jak se to bude chápat, no. Jestli to teda nevyděsí, nebo nepodnítí, nedej Bůh, něco. Takže... To...
1: No, já bych tam navrhoval koeficient nasranosti. Od 1 do 10. A tím bychom soudům vyřešili situaci, protože pak by policejní orgán jenom doporučovali. Podle šetření způsobil koeficient nasranosti 3. Tak to je podmínka. Způsobil koeficient nasranosti 10, tak to je 5 let nepodmíněně.
0: A já bych ho i linčoval.
1: To je skvělé.
0: Ať DAF
1: ne, vidí... Nebuďte tak agresivní. Stačí, když ho zlikviduje internet.
0: No to jo, tak můžeme linčovat takového konspirátora po internetu, Nicméně ten dav se vybije, že jo, na tom člověku, který jim řekl tu nepříjemnou informaci, spíš než by pak požadoval, nedej bože, nějaký řešení od elit, že jo, jako...
1: No, jenom, že budete mít problém, pane Bureš. K té linčovačce potřebujete smůlu. No a jelikož se nám omezuje dovoz ropných produktů, tak budete mít smůlu, že nemáte smůlu. No a peří, to taky bude nedostatkové, protože ta hydina nám tady všechno osírá a ještě ke všemu nám šíří ptačí chřipku. Takže ji musíme zakrotit krkem. No.
0: Tak ještě, že máme hromady plastů a tak, tak třeba do toho to zabalíme potom. Ale pojďme teďka. Tady Lubomír má tentokrát, a tady Olda Baršíček, Oldo, děkuju. Dotaz. Zdravím pána Staněka a Bureša. Rád bych som sa opýtal, keďže niektorí ľudia vravia, že naša realita je umelo vytvorená, tak potom aj planéty, hviezdy sú len virtuálna realita? Ďakujem.
1: A tak víte, to je ta stará teorie, že žijeme v Matrixu, akorát nemáme ty růžové pilulky. No, tak já vám na to odpovím takhle. Kdyby to byla vytvořena umělá realita, tak její tvůrci by museli být totální blbové. Protože tak debilnou realitu vytvořit, to tedy by muselo být skutečně velice komplikované. Ale na druhé straně uvědomte si jednu věc. Tahle ten svět kolem nás má jistá pravidla. Má pravidlo dynamické rovnováhy, pravidlo kvalitativních skoků, časových dimenzí, architektury souvislosti, provázanosti procesů, holistického přístupu a podobně. A tenhle ten svět je nádherný a dokonalý. Nemusíte vymýšlet Matrix. Uvědomte si, že jak je super dokonalý váš organismus, jak je skvěle konstruován, jak je všechno v dynamické rovnováze. Uvědomte si jenom skutečnost, že vaše organismus má 400 druhů buněk s odlišným koeficientem dožití, s odlišnou metabolickou strukturou, s odlišným fungováním mitochondrií jako energetický zdroj a podobně, ale vy jste pořád vyladěný. Všechny procesy jsou harmonizovány v čase, v prostoru, informačním protokoly a tak dále. A pro jistotu vás příroda vybavila dokonalými samoopravnými mechanismy, které nejenom opravují vaše DNA, ale dokonce zastavují zkracování telomer a zabraňují stárnutí, přesně jak ukázali výzkumy v Okinavě nebo Jižním Řecku. Nebo si opravdu myslíte, že tohle to měl někdo v zámysl vytvořit jako počítačovou simulaci? A druhá věc, ten problém vesmíru, jestli existují hvězdy nebo podobně. Já si pamatuju řeči, kdy se začal mluvit o tom, že velký třesk před 13,4 miliardami let způsobil vznik vesmíru z jednoho protoatomu a vzniklo všechno, co je kolem nás. Jako doklad toho je rozpínání světa a posun subjektu a jejich vyzařování červené části spektra, což znamená, že se od vás vzdalují a vesmír se rozpíná a na to se rozvinuly všechny možné teorie a podobně. No a jak si vloudila se chybička? Protože zároveň astrofyzikové zjistili, že jestliže fotonový louč přechází vedle silného gravitačního pole, tak to gravitační pole ho ohne k červené části spektra. A vůbec se ten objekt od vás nemusí vzdalovat. A když pak přišel objev galaxií, které jsou staré 16, 18, 21 miliard let, tak se teze o velkém

0: historii. No a pak zjistíte, že neznáte ani vlastní organismus a jeho fungování. No a pak zjistíte, že váš organismus je dokonalej vyladěný vesmír, nesmírně složitý, ale poslední výzkumy ukázaly další objev. Vaše buňka, jedna z těch 41 bilionů buněk vašeho těla, je super zložitý vesmír, který má vnitřní architekturu, energetické zdroje, genetickou strukturu, DNA, procesy obnovy a tak dále. A my bychom měli stát s otevřenou pusou a s úctou nad tímhletím dokonalým světem kolem vás. A zbytečně si nekomplikovat myšlení tvrzením o teorii počítačové virtuální reality a Matrixu. Protože nepotřebujete Matrix. Vy totiž neznáte ani ten svět, ve kterém žijete. Neznáte ani své tělo, neznáte ani funkci vašich buněk. A to jste se nedostali ani k tomu, abyste začal zvažovat o mikrobiomu, který používá 430 tisíc kombinací vaší chemické řeči, zvané mikrobiočtina, a vaše astroneurony dokáží analyzovat každou sekvenci chemického zložení tohoto jazyka a předávají informace jednotlivým procesům ve vašem těle. Takže prosím vás, nehledejte internetové zobrazení Matrixu, ale zkuste pochopit, jak fungují alespoň základní příčiny vašeho těla.
1: Pane profesore, nicméně se musím ještě provokativně zeptat, protože sám jste říkal, jak příroda je dokonalá, a jak naše těla jsou dokonalé, nebo těla zvířat, čeho živýho, i ty stromy jsou dokonalý bytosti. Vlastně v každém tom vesmíru, v každém těle, v každé ty bytosti máme další a další vesmír. V podstatě, když půjdeme jakoby z toho velikého do toho malého, prostě tak tam je nesčíslně obrovské množství dalších buněk, entit, informací a tak dál. Až mě napadá, teď mě to fakt jako napadlo, je opravdu tak nepravděpodobné, že existovala nějaká vyšší forma
0: inteligence,
1: nějaký architekt, který by to jako designoval?
0: No a tu máte právě tu otázku, kdy Ruperta Sheldrakea zhovadili, zbavili ho profesory na Oxfordu, poslali ho na Skotskou Vysočinu z jeho teorií morfického pole a univerzálního pole informací vesmíru. A najednou se zjistilo, že skutečně to informační pole existuje, a že váš mozek v změněném stavu vědomí je schopen se napojit na toto obrovské informační pole univerza a číst informace. No a tu jste pak u jedné základní otázky. Paralelní světy a paralelní vesmíry, jsou to jenom kopie nás samých v jiných životních situacích, nebo je to něco úplně jiného? A jakým způsobem vůbec architektura vesmíru kolem nás existuje? Co je základem tohoto? Někdo poví gravitace, někdo elektromagnetická pole, někdo hmotná podoba a podobně. Ale když si uvědomíte, že základem toho všeho kolem vás jsou informace a ty informace vytvářejí nesmírně složitou architekturu souvislosti, tak najednou začnete si uvědomovat tu složitou strukturu. A to samozřejmě se ještě můžete dostat do nanosvěta, a když zjišťujeme věci, které neměly existovat. A oni existují a fungují. Čili vlastně to je otázka neustálého posunu poznání. A kdybych měl říct, co by mělo být základním faktorem společnosti, tak nejsou to peníze, moc, vlád, ale je to posun poznání. Abychom lépe poznali svět kolem sebe, poznali lépe sami sebe a poznali lépe společnost. Jenomže s tímhletím ruka v ruce jde další věc. A to je odpovědnost. Ale odpovědnost se dneska nenosí, já už jsem to vzpomínal vícekrát. A teď si vemte jednoduchou skutečnost. Jestliže ten designér tohoto super zložitého světa vsadil všechno i na odpovědnost, ale ta je vázána na poznání, pak to znamená, že čím více posunete univerzální poznání super zložitého světa, tím více se stáváte odpovědným k jeho struktuře, fungování a podobně a tím více naplňujete pravděpodobně základní cíl, protokol toho všeho,

0: dostat se k dokonalosti. A tohleto všechno možná už nemá filozofický základ, ale základem je pochopit svou roli v tomhletom dokonalém světě. No a tam byste se dostal k tomu, co já říkám, pane Bure, že je strašně nepříjemné pro většinu lidí. Zeptejte se, jaký smysl má jejich existence. No a to byste žasl nad tím, co všechno dokážou vyplodit v odpovědi, aby se vyhli skutečné odpovědi. Ne, aby řekli otevřeně, já nevím. Nebo hledám. Ale odpověď na to, proč tady jsme, je přece jedna z klíčových odpovědí naší vlastní existence. No, jenomže ve světě digitální inteligence se nad tím nebudete zamýšlet, protože se zeptáte AI, proč tady jste, a AI vám odpoví, abyste plnil své spotřební povinnosti a posluhoval elitám. A budete to mít vědecky zdůvodněno, budete spokojené, protože vám to řekla umělá inteligence, ta se přece nemýlí. I když podle amerických průzkumů, nejenom v Palantiru a Anthropiku, 90 až 97% odpovědí umělé inteligence je fals. Takže prosím vás, myslete, alespoň ti, kteří máte mozek v hlavě.
1: Děkuju, pane profesore. Ono, právě to si myslím, že je největší asi potíž jako hledat a vlastně máme na tom postavenou celou filozofii, že jo, vlastně proč tady jsme.
0: Víte, co stalo na každé majské stéle v majských městech jako klíčová stéla? Odkud jsme přišli, kdo jsme a kam směřujeme. To byl největší šok pro archeologii, protože tahle ta formulace se objevuje v Tikalu, Palenke, Chichen Itza, Uxmalu a dalších majských městech. Tak kurňa, tak ty Majové si tuhle tu otázku kladli a my, vybavení umělou inteligencí, jadernými pumami, raketami dlouhého doletu a podobně, si ji nepoložíme? Nezdá se vám to absurdní?
1: No ne, tak pane profesor, zase například, že v hollywoodském Trháku stopařov a průvodce po galaxii si tenkrát myši položili za úkol najít odpověď na otázku života, vesmíru a vůbec. A proto vybrali ze svého středu nejlepší programátory, že? A ty sestrojili tehdy nejlepší počítač, takže umělou inteligenci, kterou nazvali hlubina myšlení, který nakonec měl vypočítat ten výsledek a počítač jim ho skutečně po 7,5 milionu letech dal, že jo, jednoduchou odpověď na otázku života, vesmíru a vůbec. A bylo to číslo 42.
0: No a víte, kdo vymyslel stopažu v průvodce po galaxii? Kdo je autorem téhleté idei? Víte, kdo to byl? Stanislav Lem.
1: No.
0: Ten hlavní autor sci-fi polské literatury, který napsal první sci-fi román Astronauti v roce 1949. No, takže to je jenom taková drobná přesmička. Podobně jako kdo si pamatuje, že v roce 1963 napsal Ray Bradbury známý román 451 stupňů Fahrenheita, který popisuje svět, ve kterém lidé pouze sledují digitální hry, nepřemýšlejí nad ničím a požárníci jsou proto, aby likvidovali knihy a předměty, které vás odvádějí od digitálního světa. 63. A to nemluvíme o dalších knihách, Briana Aldise, Bratří Strugackých a tak dále. Čili ano, tihleti autoři sci-fi jako kdyby předstihli dobu nebo byli v stroji času a viděli budoucnost. No a samozřejmě máte taky u tvůrců Star Treku a podobně, kdy někdy se skutečně zamýšlíte, jak ve filmech ze 70. nebo 80. let se objevily vynálezy, které se objevily za 40-50 let. Měli stroj času? Nebo přemýšleli futurologicky? Nebo jak se vlastně dostali k těm poznatkům?
1: No a
0: víte, a to je na námět na samostatnou velkou diskuzi, nakolik fantastika předvídá příští vývoj.
1: To je pravda. Další věc je ale zase, že jo, můžeme to otočit. Ty nástupnický generace inženýrů a tak dál, pro ně to přece byla inspirace, jakože a Jules Verne, že jo, vystřelit člověka na měsíc, že jo, a to bylo 19. století, že jo, pokud to dobře říkám, tak inspiroval vlastně celý další generace lidí, kteří se pokoušeli, ačkoliv tenkrát byl vědecký konsenzus, že předměty těžší než vzduch nemohou létat, že? Byť teda tenkrát...
0: Bylo to vědecky dokázáno.
1: Ano, ano. A akorát ty ptáci to pořád nepochopit.
0: Ale... No oni nečetli tu vědeckou studii, to je prosté, pane Bureš.
1: Tak se prostě nějaký laici, kteří nevěděli, že to nejde, prostě pokoušeli nějakýma podezřelýma strojema, který zapomněli ty vědci jim včas zničit, tak odlepit od země a ono se jim to povedlo. A takže je to...
0: Víte, v které knize je poprvé popsán vrtulník? Ve Vernově románu.
1: Aha.
0: Volá se to Dobrodružství Barsakovy výpravy. Byla to výprava do jižní Afriky a tam se poprvé potkali se strojem, který přesně odpovídá vrtulníku dnešní doby. Taký paradox.
1: No, tak je to, je to spousta takových zajímavých věcí. Bohužel, pane profesore, čas nám utek, jak splašená kobyla. 2 hodiny dávno pryč. A,
0: tak se omlouvám.
1: Žádnej, no to vůbec. Naši milí diváci, doufám, vážení přátelé, že jste byli spokojeni s dnešním večerem. A ještě než půjdete, vy, kteří jste nedali like, tak ho samozřejmě dejte tam paleček nahoru, aby i systém věděl, že tohle video stojí za to. Napište nám do komentářů vaše postřehy, náměty a taky o čem byste si chtěli popovídat příště. My to vezmeme v potaz s panem profesorem do té první části. Jinak děkuju každému z vás, který přispěl na fungování tohoto kanálu, bez vás by to prostě nešlo. To asi víte, jinak pokud byste to chtěli chtěli vyzkoušet QR kód, tady je a děkuju předem za vaši pomoc a přátelé, zítra v 6 hodin Vítě Bilmajer, 8 Skaldoviny, vy, kteří budete v Rakovníku v divadle od 5 hodin, tak tam se uvidíme ještě a máme toho spoustu. Děkujeme moc, přejeme vám krásnou dobrou noc. Já ještě naposledy vytočím pana profesora. Doufám, že nebude moc vytočený. A jste skvělí, jste úžasní a díky, že vás tady bylo tolik. A chci vám za všechno moc poděkovat. Bez vás by to nemělo žádný význam. Tak.
0: Ano, prosím, už jsme tady.
1: Pane profesore, jenom se pojďte krátce rozloučit s našimi milými diváky.
0: Děkuji velice pěkně všem posluchačům a divákům a přeji jim krásnou, hezkou, ještě zatím letně jesenní noc. Ať vám slunce svítí a kolem vás je pouze kvítí.
1: A až nás budou miliony, tak se budou dít věci. Dejte si odběr, dejte si zvoneček, já už jsem to asi říkal, ale lepší dvakrát než vůbec. Tak ahoj, dobrou.

Nik se nestydí, veselé fotky nešťastných lidí. Slova jak střely, jak divné hajku. Sbíraj se prachy a počet lajků. Nikdo nic neví, prý je to lidský. V Google se najde všechno a vždycky. Google se najde všechno a vždycky. Doba je divná, válka za rohem. Konečně dáme té nudě s Bohem.

se najde všechno a vždycky. Stiskneme knoflík, panáček padá a ruce čisté, jaká paráda. Ruce čisté, jaká

0: se vracím 5 let zpátky, nebo 6-7, kdy jsme ještě vysílali. To jsi ještě nebyl politik, to byla sranda, viď? To vzpomínáš na to rád?
1: Já na to vzpomínám moc rád. Musím říct, že ta doba, byť byla těžká a jako velmi vypjatá, tak o pár lidí jsem v té době covidový přišel, že když jsme chodili po ulici neočkovaný, tak přecházeli na druhou stranu tady v Troji. Ale zase jako díky tomu jsem poznal naprosto úžasný lidi, jako je Jana Zvěrtek-Gamplová, jako je Jirka Beran, lidi prostě ze Smíš, lidi z Pro Libertáte, Honzu Tománka, kterýho si jako nesmírně vážím a tak dále. No a konec konců potom postupně i Vojtu Vajíčka, my se známe hrozně dlouho, jo, s Vojtou Němcem, to ještě jako nebyl taková hvězda, jako je dneska, ale my jsme se vlastně potkávali už v době, kdy začínalo Pro v roce 2022 a on potom začal vysílat a stal se naprosto po právu jako velkou hvězdou YouTube, protože dělá ty zprávy svoje naprosto výborně a ty svoje komentáře, kež by to takhle uměli v mainstreamu. Takže já vlastně tu dobu hodnotím tak, že zaprvé moje filozofie je, že co se má stát, to se stane a mělo se stát. A za druhý, že mi to dalo jako do života neuvěřitelnou skupinu fantastických lidí, takže za to jsem vlastně rád.
0: My se o tom budeme povídat. Milí diváci, kritici, vítejte v tomto vysílání na vaši žádost. Hosty nominujete vy ve skupině, nemáme žádné noty zprava zleva, takže nominujte, pokud se vám někdo líbí i nelíbí, jsem za to moc rád. Dnešek po dlouhé době s Jindřichem Reichlem jsou politici, u kterých předem víte, co řeknou, a pak je tu Jindřich Reichl. Muž, který dokáže během jedné věty, tak jak to sleduju, Jindro, část Česka nadchnout a druhou vytočit. Dnes ale nechci slyšet další politický projev. Jindro, my spolu vysíláme už nějaký čas. Budu se ho ptát na to, co zajímá vás, diváci, a budeme chtít konkrétní odpovědi. Co by skutečně udělal, Jindro, to by mě zajímalo, kdybys měl moc změnit Českou republiku. Možná i to vyplyne z toho dnešního rozhovoru, diváci, proto sledujte. A budu se i ptát na to, kde se podle Jindry Petr Pavel zásadně mýlí. Položím mu i otázku, která může být nepříjemná. Co když se v některých zásadních věcech mýlíš třeba i ty, Jindro? O tom se taky můžeme povídat. Bez předem domluvených odpovědí, bez zbytečné omáčky, milí diváci, vítejte. Děkujeme vám za sledování. Budu rád za to, když budete sdílet rozhovor, aby se další lidé zapojili, když to uvidí jinak než mý hosté. Děkuju za vaše komentáře. Jinak Jindra Reichl není potřeba dlouho představovat, právník, politik a aktivista politický by se ještě dalo říci. Jindro, vítej moc v tomto rozhovoru a děkuji za to, že jsi udělal po nějakém časovém rozestupu znovu prostor na tento rozhovor.
1: Tomíku, moc děkuji za pozvání a samozřejmě k tobě kdykoliv pískneš, tak jsem tady a moc zdravím všechny diváky a doufám, že se nebudou nudit u toho našeho rozhovoru.
0: Já myslím, že určitě ne. Diváci, dejte nám vědět, co třeba na Jindřichovi Reichlovi obdivujete. Co naopak třeba zase vám jde proti srsti. Napište své komentáře. Jak jsem říkal, děkuju za sdílení. Odkazy na Jindru najdete dole pod tímto videem. Sledujte. V tuto chvíli jsou i před námi senátní volby. Máte tam kandidáty ze strany Pro. Podívejte se na to, pokud by vás to zajímalo. Vím, že se ptáte, máte to tam všechno sepsané. Pokud byste chtěli na chvilku naopak vypadnout z České republiky, odpočinout si od Evropy, mrkněte, je tam Sahara, kterou dělám 4. rokem společně se Sandrou na 7 nocí. Můžete udělat něco pro svoje zdraví. Je to totální detox od mobilu, pokud pracujete s lidma, odpočinek, prostě nádhera, Exuperyho poušť. A nebo příštím roce Indie, mrkněte. Je to dobrodružství Himalaje, 7 let v Tibetu. Jindro, já začnu
1: Já bych rád, ale nemůžu.
0: Já vím, že to říkáš vždycky v každém vysílání téměř. Věřím tomu, že třeba jednou pojedeš, ale uděláme to tak, aby tam nakonec nejelo s tebou 150 tisíc lidí, protože myslím si, že spoustu tvých fanoušků by se připojilo. Ale diváci, možná by nás zajímalo, co vy na Jindrovi sledujete v rámci let. Protože Jindro, já jsem to tady zmiňoval na začátku, my spolu vysíláme opravdu, to je třeba 7 let, co tento YouTube vznikl. On vznikl tak, že tenkrát smazali Facebook v době covidovej, to byla ta Bidenova cenzura, která byla neoficiální, dneska už o ní víme. Takže můj Facebook z 220 tisíci fanoušky padl a takhle vznikl YouTube. Já jsem ho nechtěl dělat. A Jindro, ty jsi byl jeden z prvních hostů, který chodil. Diváci, vy co sledujete další čas, napište, jak vy sledujete vývoj Jindřicha, co se vám právě, jak jsem zmiňoval, líbí, co třeba naopak zase vás trochu překvapuje. A Jindro, já mám první otázku pro tebe. Jak to spíš vidíš ty? V čem jste se za posledních 5 let zásadně mýlil a v čem naopak ty vnímáš, Jindro, že jsi měl zásadní pravdu?
1: No, já začnu tím jednodušším, to je ta pravda, to si myslím, že opravdu ta, když jsme tady vzpomínali tu dobu ty covidové totality, tak já jsem prostě přesvědčený, že všechno, co jsme tehdy říkali, tak byla fakticky pravda, že reagovat na tu danou situaci hystericky pod tím tlakem mediálního strašení, tím, že prostě si navlíkneme náhubky, zavřeme se doma na tři západy, nebudeme chodit ven, všichni se naočkujeme a tak dále, vlastně úplně zahodíme veškerý zdravý selský rozum a prostě poslechneme přesně to, tu propagandu a ten mediální tlak, který oni na nás vyvíjeli, tak to si myslím, že prostě byla obrovská chyba a že nás to strašně poškodilo, nejvíc teda děti, samozřejmě ten rok doma mimo školu, to je nevratný a dneska sledujeme, sklízíme ty plody toho a bohužel teda přesto, že se to vnímání ty doby hodně posunulo a změnilo, tak pořád je tady spousta lidí, která vlastně nemá tu sebereflexi. A já to chápu třeba u těch lidí, kteří byli jako strůjci toho, jo, že se nepoučejí. Já když jsem teď viděl rozhovor s Romanem Primulou a tam padly některé věci, on tam jako sice se na oko omluvil, jo, ale za naprosto nepodstatné záležitosti a za ty podstatné prostě ne a pořád na nich trval. A v momentě, kdy on tam řekne, že na otázku, jestli vlastně nebyla chyba to rozdělení té společnosti, ta absolutní separace na dvě skupiny, tak on na to odpověděl, no to je chyba vždycky obou dvou stran. Já ti nevím, jestli je chyba nás, že prostě nás nepouštěli do restaurace, že nás nepouštěli na pohřby, že jsme byli občané druhé kategorie, my neočkovaní. To jako nevím, čím jsme si to úplně zasloužili, to rozpolcení. Takže za ten covid si myslím, že jsme měli pravdu jednoznačně a myslím si, že vlastně jsem měl pravdu, že hodně dochází na moje slova i teď v rámci té Ukrajiny, kdy vlastně já jsem od začátku říkal, že ten konflikt nemá vojenské řešení, že to není o tom, komu fandím. Jo? Já sleduju vlastně přístup mnoha politiků, který je založený na tom, že já to nazývám jako fotbalový fandění, jo? Že prostě si vezmu šálu a teď za každou cenu budu skandovat pro ten svůj tým a nebudu vlastně schopen jakýhokoliv objektivního pohledu. Jo? Když jsou prostě fanoušci na fotbale, Sparta, Slávě a teď prostě je ve vápně Zákrok, tak jedni řvou simuluje a druhý řvou penalta. A vlastně nikdo není schopný jako říci reálně, tak byl to faul, nebyl to faul. Že prostě to fanouškovství ti úplně zatmí jakýkoliv objektivní pohled na tu věc. A prostě v momentě, kdy jsem to říkal objektivně, že namísto toho, abychom válčili a přicházeli o tisíce a desetitisíce lidí denně, takže je daleko lepší si sednout k tomu stolu a udělat i špatnou dohodu. I špatná dohoda je lepší než válka. Jeden můj známý má krásný krédo, říká, válka je disciplína blbců. A z mýho pohledu prostě se to všechno vlastně ukázalo pravdou a ty nálepky, které jsem dostával, že jsem nějaký tady jako Putinův sluha, člověk, který tady jako se snaží prosazovat nějaký ruský narrativy, tak se ukázali úplně směšný, trapný. Oni to do dneška používají mnozí, ale myslím si, že ty normální lidi už jako chápou, že to byl jenom střízlivý, realistický pohled na tu věc. No a čem jsem se mýlil? No asi v některých lidech. A já sám samozřejmě nejsem neomylný, některé věci bych asi neřekl možná tak tvrdě a jednoznačně, ale jako v těch klíčových věcech, to, co jsem říkal, tak já si vlastně jako stojím za tím, co jsem říkal, že bych se vyloženě někde, určitě v těch detailech jsem se spletl mnohokrát a milionkrát a není to asi nic, jako za co by se člověk měl stydět, ale myslím si, že v těch zásadních věcech, že prostě to, co jsem tvrdil ohledně i ty vývoje ekonomiky, vývoje Evropské unie, toho, co bude s Petrem Pavlem, když ho prostě mnozí volili a tak dále, tak tam myslím, že jsem fakt jako se příliš neminul.
0: Díky, Indro, za ten úvod. Diváci, napište, jak to vidíte vy. Jinak já tady pro pobavení v rychlosti takový obrázek, který mě teda dneska rozesmál. Vy, co to sledujete v Americe, tak víte, o co se jedná. Vy, co jste zaseknutý na pomluvách Sony Pekové, tak jako někteří youtubeři na českém trhu, tak to asi nevíte, co se děje, ale teďka probíhá Fauciho grilování. Tady ten obrázek. Důvěřujte vědě na začátku, na konci. Věda odmítá vypovídat na konci v obrázku, tak možná vás to pobavilo. Vy, co to sledujete, napište, jaký z toho máte pocit, z toho prošetřování covidu, jestli to je dostatečný, ať už v USA nebo u nás, my se k tomu taky dostaneme tady v tomto rozhovoru. Nicméně to, co zajímá diváky nejvíc, jsou tvoje vztahy plus dozimetr. Ale první, kdybyste se rozešel s Tomiem Okamurou, kdo z vás politicky přežije?
1: To je zajímavá otázka. Já myslím, že bychom asi přežili oba, že v podstatě Tomio Okamura je člověk, který a si zaslouží absolutní respekt za to, kam až to dotáhnu. Prostě když se podíváš na ten jeho životní příběh, že opravdu začínal z dětského domova, že byl šikanovaný, že prostě opravdu to vůbec neměl v životě jednoduchý. A dneska je předsedou poslanecké sněmovny. Tak jako ať si myslí každý, kdo chce, co chce, tak tohle si zaslouží neuvěřitelný respekt. A myslím si, že by to v Americe, tak o tom jako natočí film, jo, protože ten příběh je neuvěřitelně silný. Plný různých zvratů, když vlastně se tehdy založil Úsvit a teď se to vlastně rozštěpilo a vypadalo to, že je konec, že najednou si založil znova SPD a znova ho dostal do sněmovny a tak dále a tak dále. Takže jako pro mě je to člověk, který toho dokázal na té vlastenecké scéně zatím jednoznačně nejvíc, to je potřeba si jasně říct a ten jeho příběh je neuvěřitelně inspirativní. Jo. To prostě je ono, když máš tu startovní čáru úplně někde jinde, než mají ostatní, když máš prostě rodinný zázemí, jo, dobrý školy a teď tě prostě ty rodiče někam vedou a vlastně máš perfektní start do toho života, tak se ti z toho daleko líp dělá nějaký výsledek, než když prostě začínáš s kilometrovou ztrátou. A to jako je za mě prostě absolutně neuvěřitelný. Takže já myslím, že dneska už bychom přežili oba, ale jako můj cíl není se rozmotřovat a rozcházet. Můj cíl je naopak co nejvíc ty naše síly konsolidovat, protože když se podíváš třeba do Německa nebo do Rakouska nebo i do Francie, tak ten úspěch vlastně těch národně konzervativních stran je postavený na tom, že je tam jediná prostě síla. Jo. Ať už je to v Německu AFD, ve Francii Le Penovci, v Rakousku FPE, tak prostě ta jedna jediná síla má ten výtlak a má tu obrovskou možnost tam ty věci skutečně reálně měnit. A my přesto, že musím říct, že tak, jak sedím v tom klubu se 14 dalšími kolegy, je nás 15 z toho klubu SPD, přičemž tam je samozřejmě Libor Vondráček ze Svobodných, Zuzka Majerová z Trikolory, Mirek Ševčík jako nezávislý, tak jako já jsem fakt přesvědčený, že všichni ty lidi mají obrovskou chuť něco změnit a dělat pro naše občany tu nejlepší možnou práci, ale je nás tam 15, jo, a to je prostě málo. Takže za mě tím, že je to pořád rozštěpený do několika různých stran a straniček, tak to není dobře a já bych byl velmi rád, aby jsme naopak ty síly konsolidovali a nikoliv se rozcházeli. Ale na otázku myslím si, že bychom přežili oba.
0: To vidíte, vy diváci, napište nám, děkujeme za sdílení. Jindro, tobě díky za odpovědi. Co jste o dozimetru zjistil, co vás osobně nejvíc překvapilo? To jsem si všiml, že diváci i komentovali pod touhletou otázkou. Je to, zdá se, žhavý téma, Jindro.
1: No tak my jsme si, nebo respektive já jsem prosadil to založení sněmovní vyšetřovací komise Dozimetr. Není to vůbec jednoduchý, tu komisi už jenom založit bylo strašně složitý, protože tam byly velké obstrukce ze strany opozice, neustále se to prodlužovalo, aby ta komise nebyla navolená a tak dále. Teď ty obstrukce pokračují ze stran zase různých jiných orgánů a pro mě nejvíc překvapující jsou asi dvě věci. Za prvé, jak neuvěřitelně byl ten systém rozlezlý. A ono, my vlastně jako se to snažíme dát do nějaký krabičky s názvem Dozimetr, ale to je prostě celý systém. Celý systém, který měl chapadla přes celou republiku do všech možných oblastí, a fakticky byl založen na tom klientelismu ve stylu, my si tam dosadíme svoje vlastní lidi a oni nám budou přihrávat zakázky. A řekl bych, že ten rozsah ještě zdaleka není rozkrytý, A druhá věc, která mě překvapila, je vlastně taková neochota jak orgánů činných v trestním řízení, tak i médií se do toho případu jako víc ponořit. Protože my neustále čteme tady, a teď je tady soud, a tady prostě vypovídá Augustín, a tady vypovídá Kos, a tady prostě Zakaria Nemrach a tak dále, a tak dále. Ale fakticky jako nejdeme dál. Jo. Kde je přece otázka, první otázka těch médií, měla být jako, jak by se tam dostali na ty svoje místa těch manažerů bez toho politického krytí, bez toho politického prosazování. A kdo je teda prosazoval? A proč, když říkají, že tady 50% inkasovalo TOP 09 z těch provizí a 30% STAN, no tak jak to, že není v téhle věci vedený nějaký jako trestní řízení? Jo? Podívej se, tam je v podstatě jakoby 5 hlavních osob. Z toho jeden vypověděl proti bývalému poslanci Markovi Schneiderovi, že se na tom podílel, a ten Marek Schneider okamžitě byl stíhaný tou policií. Další vypověděl, myslím, že to byl právě Matěj Augustín proti Martinovi Dvořákovi, bývalému řediteli dopravního podniku hlavního města Prahy, a řekl, že měl vyřídit požadavek na zaplacení 5milionového úplatku. A Martin Dvořák už je taky dneska stíhaný. A najednou 5 lidí, takže jeden člověk obvinil jednoho, okamžitě je stíhaný. Druhý ten člověk obvinil druhýho, okamžitě je stíhaný. A všech 5 lidí řeklo, že prostě ty peníze končily u STANu a TOP 09. A nic. A nic. Tak jak je to možný? Proč ty novináři se neptají? Přece to je tak naprosto zásadní věc, která by prokazovala, pokud by se to skutečně dovyšetřilo až do konce, že vlastně v těch nejvyšších politických patrech sedí strany, které se podílely na organizovaném zločinu a které dokonce byly ty hlavní zosnovatelé toho organizovaného zločinu. Protože pokud teda platí to, co je tam řečeno, že 50% dostávalo TOP 09 a 30% STAN, tak to je 80%. Jo? To není provize, to je zisk pro hlavního organizátora, 80%. 20% je ta provize pro ty bílý koně. A vlastně nikdo nechce jít jako do hloubky a pořádně tu celou věc rozkrýt. A podobně je to v té bitcoinové kauze, která je teď aktuálnější, kde to samý, prostě já jsem teď dělal v neděli na to živý vysílání, v pondělí jsem o tom psal, že třeba tam je úloha znalce Jiřího Bergera, který prostě seděl s tím Ticem a s tím Jiříkovským a seznámili je prostě se směnárníkem, domlouvali tam převod těch špinavých bitcoinů, moc dobře věděl, odkud ty bitcoiny pocházejí a jakým způsobem vlastně byly nabitý, a ten není. Jo. Přitom on byl na výslechu u policie a odmítl vypovídat s tím, že by si mohl způsobit nebezpečí trestního stíhání. A nikdo prostě to neřeší, no proč ne? No protože to byl spolužák Zbyňka Stanjury a byl to poradce Zbyňka Stanjury. Jeho společnost E-Fractal dostala od našeho státu od roku 2022 přes 10 milionů korun na různých zakázkách. To znamená, to propojení na toho Stanjuru je tam naprosto jako zřejmý, evidentní. To je pupeční šňůra. Všichni věděli, že prostě Berger se Stanjurou jsou jedna ruka. Tak jako proč tohleto není daleko víc řešený a vlastně vždycky zůstaneme někde na půl cesty a chytneme někde nějakého Rédla a Hlubučka a prostě nějaký další bílý koně a vlastně nejdeme po těch, který byli ty hlavní organizátoři, ty hlavní strůjci tohoto celého schématu. Prostě představa, že tohle vymyslel Rédlo, no, je naprosto směšná. Proč se ta kauza jmenuje Dozimetr? Proč? Protože Věslav Michalík, bývalý vlastně klíčový muž hnutí STAN, člověk, který to reálně šéfoval, byť nebyl předseda, ale on byl šéfem, on na to scháněl peníze, on to zakládal, tak Věslav Michalík, že vlastně studoval tyhle ty věci týkající se radistiky radiologie a proto se to jmenovalo Dozimetr, že jo, prostě měřící přístroj na radioaktivitu. To znamená, to se jmenovalo po Věslavu Michalíkovi, ta kauza Dozimetr má název po Věslavu Michalíkovi, což byl hlavní člověk STANu, který prostě určoval ty věci, které se měly stát a který to řídil. To znamená, není možný, aby se STAN na tom nepodílel v momentě, kdy hlavní vlastně terč toho vyšetřování byl Věslav Michalík, což byl prostě člověk, který ten STAN reálně řídil. A to, že zemřel 2 dny před zásahem, než ho měli zatknout a než měl vypovídat, To je blbá náhoda, jo, ale já na tyhle ty blbý náhody moc nevěřím. Takže z tohletoho pohledu prostě nejvíc mě překvapuje to, že vlastně nemáme tu chuť, a hlavně média nemají tu chuť rozpitvat tu kauzu až do těch úplně dalších detailů, protože ty otázky, které by si museli položit, tak by je logicky dovedly k tomu, že to prostě bez součinnosti špiček stanu, ne žádného Hlubučka, ale těch nejvyšších špiček stanu prostě nebylo možné zrealizovat.
0: Zajímavý chuchvalec, Jindro. Co si o tom myslíte, ne, diváci?
1: Poslední věta k tomu, pokud o tom věděl Michalík, Věslav Michalík, jo, který prostě podle toho se ta kauza jmenuje, to znamená, na něj to vyšetřování směřovalo, on měl být zatčen a měl být vystýchán. Pokud o tom věděl Michalík, tak o tom věděl Rakušan a věděli o tom celá špička stanu. To jsem přesvědčený. Prostě není možný, aby o tom věděli Michalík a nevěděli o tom jako další lidi. Stejně tak jako ještě je tam jedna věc, a to byla ta schůzka špiček stanu, kdy Vít Rakušan podle toho přepisu, který někdo pořídil, tam sděloval, že se chystá 6 až 8 sdělovaček. To nikomu jako nevzrušuje nebo nerozčiluje, že ministr vnitra evidentně měl informace z živého policejního spisu, že mu to někdo musel vyníst, protože on se vymlouvá na to, že už o tom psala Sabina Slonková, ale Sabina Slonková psala o jednom jediným trestním stíhání. No? To znamená, že se to řítí na to Hlubučka, ale o žádných 6 až 8 sdělovačkách nikdo nepsal. Jo? To nikdo netušil, že tohle to proběhne. A Vít Rakušan to věděl evidentně, na té schůzce to řešil. A jako novinářům je to jedno, že ministr vnitra měl informace ze živého policejního spisu, který se evidentně týkaly jeho samotného a jeho politického subjektu. A je to jako všem jedno. Tak jsme to napsali, že to tak bylo a jdeme dál. No, to je pro mě nepochopitelné. Naprosto.
0: Než opustíme tohle téma, Jindro, taky tady otázka pak na Tomáše Paupnera, podíváme se na něj, ale proč to zmiňuji? On často uvádí Víta Rakušana jako nejnebezpečnějšího českého politika. Samozřejmě nevíme zase, jaký lobbying stojí za Tomášem Paupnerem, je to stále anonymizovaný účet. Nicméně, ty s tím souhlasíš, s tímhle tvrzením, že Vít Rakušan je opravdu nejnebezpečnější český politik, že to hraje perfektně marketingově, ale zatím je obrovská chobotnice?
1: Souhlasím naprosto. Naprosto podepsal bych to, říkám to už dlouhodobě, dneska ODS je totálně personálně vyprázněná a fakticky její podpora bude neustále klesat, protože Martin Kupka, Eva Rekroa, v ODS nejsou úplně lidi, se kterými bych se nedovedl bavit. Jo? To prostě jsou tam lidi, kteří jsou docela normální, a pro příklad prostě Karel Haas, Vojtěch Munzar, to jsou lidi, se kterými sice mají jiný pohled na svět, v těch debatách se neschodneme, ale ta debata je věcná, ty lidi vlastně jako mají nějakou jako znalosti a jsou schopní věcní argumentace. Ale prostě pokud ODSku vedou lidi jako Martin Kupka, Eva Rekroa, Petr Fiala, tak to je prostě ta strana nemá vůbec šanci dlouhodobě fungovat a jakýmkoliv způsobem růst, naopak jde dolů vodou. A bohužel, ale to znamená to, že čím dál tím víc posiluje ten stan, který z mýho pohledu je daleko nebezpečnější pro naši zemi, protože oni jsou opravdu jako a jedna stranou, která vznikla za tím dozimetrickým účelem, a AD2 dneska prosazují jako extrémně nebezpečnou politiku pro Českou republiku a totální vlastně jako eurounizaci naší země. Oni prosazují prostě přijetí eura, přijetí všech těch bruselských nesmyslů. Rakušan odsouhlasil migrační pakt jako jediný politik z V4. Polsko-Maďarsko bylo proti a Slovensko dokonce ještě za Odorovy vlády, to ještě tam nebyl Fico, se zdrželo. My jediný jsme z V4 hlasovali pro rukou Víta Rakušana a mohl bych pokračovat, takže ta jejich agenda je opravdu nesmírně nebezpečná a je jako extrémně navíc zaměřená na vyprovokovávání konfliktů, nesnášenlivosti, namísto toho, aby jsme prostě se vzdalovali od války, tak oni pořád mají tu retoriku, jakože musíme se připravit na válku a musíme odstrašit Rusko a tak dále a tak dále. A já to považuji za extrémně nebezpečnou věc, která ohrožuje bezpečnost naší země, protože čím víc jako budeme se snažit jako cenit ty zuby a být, jako ukazovat svaly, jak jsme strašně dobrý a vlastně vyprovokovávat a snažit se neustále jak si opravdu vyvolávat tu vzájemnou nenávist, jo? Protože prostě ono je to vždycky dvoustranný. Ono je to vždycky dvoustranný. Já když jsem byl teďkon v televizní debatě, myslím, že jsem to byl s Janem Bartoškem, tak on říká, no v Rusku vznikají plány na to, plány, jak zničit NATO. A já říkám, no a v NATO vznikají plány, jak zničit Rusko. Jo? A čím dál tím víc prostě ty plány se budou sofistikovat a vyvíjet, tím blíž jsme té válce. A já když si prostě přečtu tady článek, že bychom měli se připravit na o konflikt, včera to vyšlo, konflikt vysoké intenzity se zapojením civilního obyvatelstva, no tak to mi jde fakt jako husí kůže. To mi jde opravdu husí kůže, protože já si myslím, že snad nikdo normální si nemůže tu válku přát. A v momentě, kdy prostě neustále o té válce mluvíš, jo, Kennedy mluvil o míru, jo, hned po té karibské krizi, kdy prostě pochopil, že jediná cesta je dohoda, tak vlastně do té doby, což bohužel byl jenom rok, než zemřel, tak vlastně mluvil neustále o tom, že je potřeba jako dojednávat mír a najít si cestu i k lidem, ke kterým třeba nerozumíme, nebo které považujeme za nepřátele, ale vždycky je lepší se bavit, než si vyhrožovat. A prostě politika stanuje vyhrožování. Neustálý vyhrožování, odstrašování, zastrašování a tak dále. A když se podíváš jenom do novodobé historie, tak Evropa zažila nejmírovější období od 70. do let do konce století, minulého století, 20. století. A čím se vyznačovalo to období? Demilitarizací. Tehdy byly uzavírány smlouvy jako SALT 2, START, a to bylo vlastně snižování počtu jaderných hlavic, snižování odpalovacích ram, neustále vzdalování se těch taktických zbraní od sebe. A v tu dobu prostě padla berlínská zeď, v tu dobu prostě jsme dokázali zbořit železnou oponu a měli jsme obrovskou šanci vlastně překonat tu zbytečnou bipolaritu toho světa, navázat nějaký kontakt, nějaký rozumný dialog. A místo toho se to zase znova zvrhlo prostě v totální studenou válku. My dneska jsme vlastně znova ve studené válce. Pojďme si to říct naprosto, naprosto otevřeně. Tohle je studená válka 2 a ta studená válka vždycky, i když byla ta studená válka 1, tak jsme byli prostě velmi blízko jaderného konfliktu v roce 62 na Kubě při té karibské krizi. A jakmile je studená válka, tak vždycky hrozí to nebezpečí, že přeroste v tu žavou fázi. Takže tohle jsou prostě pro mě velmi nebezpečné věci, které by ten stan jako zavedl Českou republiku do totálního marazmu.
0: Diváci, jak to vnímáte vy? A je podle vás Vít Rakušan takovým nebezpečím, nebo ne? Jak to vnímáte vy, co třeba jste voličové stan? Napište své důvody, proč ne? Ať vznikne zajímavá debata. Jindro, otázka, ona navazuje na dozimetr. Pokud dozimetr povede k vašim politickým spojencům, půjdete i proti ním?
1: Samozřejmě, já jsem opravdu zastáncem toho principu padni komu padni. Podle mého názoru by v politice měli sedět lidi, kteří nemají jakoukoliv spojitost s organizovaným zločinem. To je absolutně nemožný. Takže pro mě, kdyby tam byla jakákoliv indicie, tak bych to vůbec neváhal. Ale zatím, jako co vidím, tak je to opravdu stan TOP 09, a částečně možná ODSka někde na tom středočeském kraji a tak dále, ale zatím, že by to jako vedlo, nebo abych jako úplně upřímně říkám, že by to vedlo prostě k ANO nebo k motoristům nebo k SPD, tak to jsem jako neviděl a samozřejmě pro v tu dobu ještě neexistovalo, takže u nás to je jako jednoznačně daný, ale myslím, za mě určitě, já jsem prostě fakt zastáncem principu padni komu padni, protože naprosto klíčová věc, aby ten stát mohl fungovat, je to, že funguje právo. Že prostě ta spravedlnost nakonec si najde každého bez rozdílu toho, jakou má politickou příslušnost nebo kolik má peněz. Proto ta spravedlnost má být slepá. Že? On se říká slepá spravedlnost, ale spravedlnost má být slepá. Že? To, ta soška, která má převázaný oči, to znamená, že vlastně ona nevidí, ona není schopná posuzovat, kdo je bohatý, kdo je chudý, kdo je mocný, kdo je nemocný a fakticky měří všem stejně, proto má ty oči převázané. A já bych si jako velmi přál, aby to tady fungovalo, bohužel, byť se o to snažím ze všech sil, tak zatím nemám úplně pocit, že to tady takhle funguje, speciálně právě v těch klíčových kauzách, jako je COVID, jako je Ukrajina, kdy jedné straně projde absolutně všechno. Já jsem včera viděl video, kde, kde prostě Petros Michopoulos říká, že by byl, že by si přál, aby Rusko zautočilo na členský stát NATO, že tím by se všechno vyřešilo. To prostě to, kdyby řekl někdo od nás, tak to je úplně konec, že okamžitě bude trestně stíhána. Já jsem vlastně teď zase ukazoval demonstroval ten dvojí metr, kdy na Radim Panenka napsal nějaký příspěvek Kratko Mladičovi, což byl srbský generál, který byl odsouzen Mezinárodním tribunálem v Hágu za genocidy v Srebrenici a v Sarajevu. A okamžitě policie jakože už jako to prověřuje a zjišťuje a tak dále, a tak dále. A když prostě druhá strana prosto v klidu zpochybňuje jiný věci, kdy například jiný novinář, pan Palata v deníku CZ napsal, že údajná genocida ve Volyni rozděluje Poláky a Ukrajince. A jaká údajná? To není zpochybňování ty genocidy, to není přece údajná, jako v té Volyni zemřelo přes 100 000 lidí naprosto brutálním způsobem. A tady prostě dneska si Zelensky pojmenuje svoje jednotky hrdinové UPA, což byly právě ty jednotky, které měly na svědomí UPA, ten masakr ve Volyni, kdy zabíjeli těhotné ženy, malé děti, přibíjeli je na strom, něco strašidelného. Tak jako, když tady jako někdo přijde a mává černo-červenou vlajkou UPA, tak se jako neděje nic. Jo. A tohle je prostě věc, která si myslím, že je obrovsky problematická, že by měla být ještě jaksi narovnána. Já bych si strašně moc přál zažít to, co zažili v Americe teď s tím výslechem toho Fauciho. Strašně moc bych si to přál, aby jsme tady udělali takovouhle komisi parlamentní a opravdu si tam pozvali toho Primulu, Chlípka a všechny ty lidi, kteří na tom profitovali, kteří prostě na tom vydělali miliony obrovský peníze a vlastně podrobili je úplně stejným otázkám, jako podrobili senátoři toho Fauciho, by teda on neodpověděl ani na jednu.
0: Proto jsem tady zmiňoval, že jsem fascinován tím, jak se ten mainstream pořád ujíždí na doktorce Pekové. Ačkoliv ona, co si vzpomínám, ty první rozhovory, ona říkala to, co dneska je na stránkách ministerstva zdravotnictví USA, to, že to teda vzniklo v Číně, že to je zřejmě laboratorní. Ale Fauci se mně připadá, že se nezabývá moc mainstream.
1: Máš naprostou pravdu, já třeba se Seznamem vedu spor na tohleto, protože já jsem dělal v lednu covidový seminář ve sněmovně, kde Sonja vystupovala a paní Ciroková, to je taková ta fanatická novinářka, která to prosazuje pořád ty staré narrativy, tak ona vlastně napsala článek, že jsem během 15 minut uvedl 9 lží a proruských dezinformací. A ona to, že virus vznikl v Číně, v té laboratoři ve Wuhanu, že byl uměle vytvořen, tak označila za proruskou dezinformaci. A normálně se mě ptala, proč to šíříte? Proč tím pomáháte Rusku? A já říkám, prosím vás pěkně, nechme teď na stranu, vy máte právo si myslet, že to vzniklo z netopíra, že tam nějaký netopír na někoho skočil a přenesl na něj ten virus. A já teda si myslím, že to tak není, že by byla sakra náhoda, když jediný místo na světě, kde probíhá gain of function research, kde prostě na virus SARS se montuje netopíří protein, takže zrovna na tom jediném místě na světě, kde ten výzkum probíhá, je nějaký nakrýlený netopíř tím samým virem. To, jako, to je opravdu excelentní. Ale říkám, máte na to právo, ale řekněte mi prosím vás, v čem to pomáhá Rusku? Jako, já to nechápu. Jako, v čem tvrzení, že virus vznikl v laboratoři prostě ve Wuhanu, pomáhá Rusku? A ona na to normálně řekla, protože to podrývá důvěru v naše instituce a rozděluje to naši společnost. Já říkám, tyjo, to je úplně bolševická retorika. Prostě, jako, takže když pravda bude v rozporu s tvrzením našich institucí a bude rozdělovat naši společnost, tak nebudeme říkat pravdu, tak budeme radši lhát. Prostě to je už úplně zoufalý. A musím říct, že ta situace v Americe, to vnímání v Americe je daleko dál toho covidu, byli tam schopni mnohem širší sebereflexe než u nás. U nás se prostě pořád drží ty lži a ty nesmysly, které se tady říkali v tom roce 2020 až 2022.
0: Jenom diváci pro kontext, abyste pochopili, oni obě dvě ty verze jsou ve hře. Jo, ať už, jak někteří říkají, paní Peková říká ze strany netopír vojel krávu a vznikl z toho covid. Prostě ta přírodní cesta je taky ve hře, i ta, že to uniklo z laborky. Obě dvě ty verze jsou tady na místě a věci se pořád do dneška hádají, která z nich je oficiálnější, opravdivější. Donald Trump má
1: přesně
0: jasno.
1: Tak. A já říkám, obě dvě ty strany mají právo na svůj názor. Jo? Naprosto. Já to nikomu neupírám. Ale označit jeden z těch názorů za proruskou dezinformaci, tak to prostě, to se musela ta novinářka zbláznit. Takže já jsem zažaloval Seznam Zprávy a jsem zvědav, jak to dopadne, protože prostě jdeme k soudu. Já vlastně to chci, pro mě nejde o peníze, jo? Já chci jako omluvu, protože aby tady pořád se nálepkovala jakákoliv odlišný názor, jakýkoliv odlišný názor, aby se nálepkoval tím, že to je proruský názor. Jo? Tady prostě ty máš jiný názor na Evropskou unii a jsi proruský. Jiný názor na to, jak řešit konflikt na Ukrajině a jsi proruský. Jiný názor na COVID a jsi proruský. Takže vlastně oni kdykoliv vlastně dojdou argumenty, nemají už jako co říct, tak vytáhnou to, že ti dají nálepku proruského dezinformátora. Minulý týden jsem byl taky, nebo předminulý na Primě a tam byl Matěj Ondřej Havel a já jsem vlastně říkal, že nakupovat zbraně v tuhletu chvíli je naprostý nesmysl, protože ta cena je nejvýš. Jo? Teď v tuhletu dobu je nejvyšší poptávka, logicky. Máme tady dva ozbrojené konflikty, všichni chtějí prostě patrioty, všichni chtějí zbraně, zbrojaři nestíhají vyrábět, takže logicky to prodávají za ceny, které jsou desetinásobně vyšší, někdy i víc, než by se to prodávalo v období míru. Takže prostě já říkám, to není prostě o tom nekupovat, ale nekupovat to teď, protože prostě to kupujeme v době největší drahoty. Jo. A ten Matěj Ondřej Havel, jediný způsob, jak na to reaguje, bylo, no určitě vám po vysílání přijde pochvalná SMS-ka z Kremlu. Prostě to si říkáš, jakože ty lidi opravdu už úplně definitivně ztratili rozum.
0: No. No diváci, co si o tom myslíte vy? Napište nám, ať už souhlasíte nebo ne. Děkujeme za sdílení. My se posuneme k otázkám od Martina Cejnara. Co pro vás znamená jméno Thomas Paukner?
1: Hledač pravdy. Já ho sleduju, rád to čtu. Podle mého názoru on dělá práci, kterou by měli dělat mainstreamoví novináři. Oni ji nedělají. Thomas Paukner vznikl proto, že mainstreamoví novináři nedělají poctivě svoji práci. Jo? Kdyby to, co on čerpá, co jsem vždycky viděl, tak čerpá z otevřených zdrojů, z veřejných zdrojů. To jsou jenom smlouvy, které už někde jsou publikované, které někde existují. A on z toho dokáže to zanalyzovat a vytvořit prostě nějaký článek. A upřímně, zaprvé, mně je úplně jedno, kdo to je. Jo? Jako, já hodnotím to, jestli říká pravdu nebo neříká pravdu. A v dnešní době, v momentě, když se pouští do kauz, který jsou jako extrémně politicky citlivý, tak já se ani nedivím, jakože tu identitu nechce zveřejnit, protože ten tlak na něj nebo na jeho rodinu by okamžitě jako se zmnohonásobil. A bez přehánění by mu šlo jako o zdraví nebo o život. To není fakt sranda, to, co on rozkrývá ty věci. Takže mimochodem je zajímavý, že ty samý lidi, který prosazují ochranu whistleblowerů, jo, že když vlastně seš člověk, který má nějakou informaci a seš ochotený odhalit a vlastně přispět k rozkrytí nějaký závažný trestné činnosti, tak by měla být ochráněna tvoje identita, abys prostě nečelil nějaký pomstě nebo jakýmukoliv jinému tlaku, tak ta ochrana whistleblowerů je naprosto téma, který rezonuje dneska celým světem. Ale v momentě, kdy vlastně tady někdo rozkrývá kauzy, který se nelíbí tomu mainstreamu, tak najednou všichni říkají, no bez toho, že známe jeho identitu, se tím vůbec nebudeme zabývat, vůbec to nebudeme řešit. Seznam po něm napsal poprvé, až když na něj podali trestní oznámení, což mu udělal teda dokonalou reklamu. Ale za mě hledač pravdy, člověk, který prostě se snaží rozkrývat ty věci, měří všem stejně, co jsem viděl, tak tam jako se pustil do všech politických stran a mně se takováhle investigativa líbí, já mu držím palce.
0: Ještě doplňující, to se stalo nedávno, že jeho profil na Facebooku, který byl velmi sledovaný, byl smazán. A co si myslíš ty, Indro? Protože Thomas Paukner uvedl naposled, co jsem zaznamenal, že označil teda za příčinu nebo za ty hlavní viníky svého smazání, a myslím, že Petra Ludviga, plus Štít demokracie, myslím, že takhle se to jmenovalo, že oni konstruovali jeho likvidaci na sociálních sítích, včetně teda Unik webové stránky, které teda oficiálně nebyly pod ním, za což byl vděčný. Ale vidíš, Petr Ludvík, co jsem zaznamenal, to vyloučil, že to je nesmysl, že to tak není. Jak tom ty čteš? Jak je možný, tak my to známe z těch dob covidu, kdy se ty profily mazaly. Já sám jsem to tady říkal na začátku, 220 tisíc fanoušků, rozhovor se zdravotní sestrou z Izraele, která byla pochybovačná ohledně vakcín. Boom, čiš, jo, bylo tam víc takových jako bodíků. Ale v této době, kde se to bere? Vidíš tam nějaký nitky na nějaký politiky? Jako je možný, že tam nějaký politik, protože často tam třeba i on označoval STAN, že nějaký politik zavolá Facebooku, řekne, hele, ten nás sere, smažte ho, prostě zničte mu Facebook. Jak se to stane, jak tom ty čteš, jak zatím v těch informacích, které jsem ti dal?
1: Já si to úplně takhle nemyslím, že by nějaký politik jako dokázal zavolat Facebooku a řekl, aby se něco smazalo, ale právě tyhle skupinky, a teď jako nevím, jestli Ludvík nebo někdo prostě jiný ze Štítu demokracie a další, tak oni vlastně tyhle ty nahlašovací kampaně dělají, jo. A podle toho, co jsem četl u Tomase Pauknera, tak prostě on tam byl nahlašován pro, já nevím, prodej drog a zbraní a dětskou prostituci, prostě naprostý nesmysly. Ty lidi vlastně za účelem toho, aby dosáhli smazání toho profilu, tak masivně nahlašují nějakou věc a spolehají na to, že ten algoritmus Facebooku to vyhodnotí tak, že skutečně prostě k nějakému porušování dojde, protože vlastně prvotní kontrola je ten automatický algoritmus. Jo? Takže ty třeba k poměru k tvým počtu sledujících, když dojde k nějakému jako vysokému počtu nahlášení, který překročí určitý procento tvých sledujících, tak ten automatický algoritmus vyhodnotí, že tady něco není v pořádku a tu stránku zablokuje nebo třeba sníží dosah nějakého příspěvku a tak dále, udělá shadow ban a podobné věci. A většinou tam máš možnost nějakého odvolání, ale když ti prostě tu stránku natvrdo smažou, tak se ani jako nemáš moc jako odvolat, jo, protože tam prostě není, tam se